0: poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
1: Fotbalisté Bohemians v dohrávce 6. ligového kola zvítězili nad Mladou Boleslaví 1-0. Po reprezentační přestávce tak vyhráli i druhý zápas v Šancelize a jsou devátí, zatímco čtvrtí Středočeši obě utkání prohráli. A basketbalistkám USK Praha se vydařil vstup do euroligové sezóny. Na domácí palubovce porazili francouzský Bourges 76-55. Ten přijel v oslabené sestavě, a to pouze s jednou rozehrávačkou Laurou Mendezovou. Pražanky se tak v obraně soustředili hlavně na ni, pokračuje Gabriela Andělová.
2: Náš úkol byl vlastně znepříjemnit jí po celou dobu zápasu hru, být tvrdý a dávat na ní tlak po celém hřišti, a myslím si, že v té třetí čtvrtině už bylo vidět, že už toho má možná trochu plný zuby, a tím se vlastně trošku rozpadla i ta jejich hra, protože bez rozehrávačky to není úplně jednoduchý, a myslím si, že tím jsme se prostě zvedli a začínám padat i střely.
1: Další utkání čeká basketbalistky USK Praha příští středu na palubovce polského Lublinu.
3: Překážka na D1 u Devíti křížů a omezení na D5 za Loděnicí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 zastavil kamion kvůli poruše. Vozidla mohou vybočovat, tak doporučujeme opatrnost. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem projedete bez většího zdržení. A na Opavsku dnes začnou stavět cyklostezku mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Na silnici 56 počítejte s omezeným provozem téměř rok a v místě stavby bude vždy průjezdný jeden pruh k Jevadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teploty klesají na 5 stupňů až na nulu a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Hudební skladatel, ale také muzikolog, autor muziky k různým filmům, ale také divadelním představením, původně ovšem houslista. Aleš Březina je mým dnešním hostem. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Budeme si tykat, protože se známe dlouho. U mikrofonu je Ondřej Konrad a posloucháte Hovory.
4: Hovory.
5: Říkám původně houslista, což je pravda, protože se vystudoval na konzervatoři hru na housle, ale té se potom nějak příliš nevěnoval.
6: Já jsem po konzervatoři šel na hudební vědu na Karlovu univerzitu, ale na housle jsem hrál pak ještě asi 30 let v různých orchestrech a hrál jsem třeba v pouťovém promenádním orchestru na divadelní pouti a s Jiřím Ornestem ve studiu Bouře a v kapele Agon, která hrála soudobou hudbu. A pak, když jsem šel studovat do Švýcarska, tak tam mi to pomáhalo jako financovat to studium, že jsem tam hrál v různých barokních orchestrech a v soudobých orchestrech. Takže vlastně definitivně jsem cvičit přestal až tak před 10 lety a teď už hraju jenom s dětma.
5: Už jsi zmínil sám, že jsi šel na hudební vědu na Univerzitu Karlovu, čili táhlo tě to k té muzikologii už během těch studií konzervatoristických?
6: No vlastně už i předtím, protože já jsem od malička strašně rád četl životopisy různých skladatelů. To mě fascinovalo víc než životopisy neskladatelů. A potom na konzervatoři my jsme měli vynikající profesorku, paní doktorku Bokůvkovou. To byla taková zářná osobnost plzeňského hudebního života a ta přede mnou poprvé vyslovila slovo muzikologie, jestli bych jako neuvažoval o vysokoškolském studiu. A já jsem do té doby vůbec netušil, že takový obor existuje, tak jsem se připravil, dostal jsem se a vystudoval jsem to.
5: No ty jsi dokonce vystudoval na několika školách. Už jsi zmínil právě tu Bazilej švýcarskou.
6: Bazilej, Berlín a pak jsem dokončoval v Olomouci.
5: Olomouci. Takže máš ten titul doktor filozofie. Co tě na té muzikologii vlastně nejvíc přitahovalo? Protože jedna věc jsou životopisy skladatelů, což je přesně taková na půl beletrie, ale muzikologie je skutečně vážná věda.
6: Je to tak, tak samozřejmě ty životopisy skladatelů, to bylo, když mi bylo 8-9 let, tak tehdy jsem je hltal. Mezi tím, co mě na tom zajímá, no tak hudba je za mě jedno z nejuniverzálnějších umění, které vůbec existuje, a mě zajímalo zjišťovat, jak funguje, jak se vyvíjela v dějinách, jak fungovala třeba v době gregoriánského chorálu, jak to, že jsme dospěli k hudbě 19. století tímto způsobem, co to je česká hudba, jak se odlišuje od jiné hudby. Čili je tam spousta otázek, které opravdu přesahují do různých jiných oborů, mimo jiné třeba právě do filozofie, a to mě nesmírně zajímalo.
7: Nesklamalo tě nic na těch studiích, že bys od toho očekával víc? Například, když jsi přišel na tu pražskou Karlovu univerzitu, nebo respektive to srovnání potom s těmi studiemi zahraničními.
6: Tak já, když jsem přišel do Prahy, to bylo z Plzně, v roce 1985, tak já jsem měl pocit, že jsem se odsunul někde na západě. Jakože jsem někde v Paříži, nebo svobodomyslný New York, protože ta Praha byla úplně jinde než Plzeň roku 1985. Takže jsem až to studium až tak moc neřešil. Hlavně jsem se tehdy skamarádil se svými dodnes nejlepšími přáteli, jako je Honza Hřebek, jako je Petr Jarchovský a další. A najednou jsme začali objevovat společně. Oni začali se mnou objevovat klasickou hudbu, kterou do té doby tolik neznali. Já s nimi zase různou jako tu rockovou hudbu, kterou jsem míň znal já. A ta Praha byla fascinující v roce 85. To byl pro mě jako obrovský šok.
7: A když to srovnáš potom s těmi studiemi například v tom Švýcarsku? No?
6: Tam to bylo na vyšší úrovni, to studium, a mělo to i tu výhodu. Já jsem tam odešel v roce 89 a tím pádem jsem se tam odsunul v době, kdy tady to nejvíc vřelo a tam byl klid. Tam to bylo opravdu to Švýcarsko a ta, speciálně ta Bazilej je nádherné, poklidné, univerzitně hudební město, kde se toho opravdu hodně děje, ale zároveň tam člověk všude dojde pěšky, dojede na kole. Já když jsem si tam pořídil své první kolo a jel jsem do Studentenheimu, kde jsem bydlel, a zazvonil jsem radostně před tím Studentenheimem, tak z protějšího okna se vyklonila pohoršená Švýcarka a řekla, už bylo 5 odpoledne. Takže tam jsem se odstnul v úplném jako kontrastu a hrozně jsem si to užil. Měli jsme tam fantastické profesory, profesorky, spolužáky a byl to pro mě obrovsky objevný pobyt.
7: No a Švýcarsko, což je spojeno s tou vlastně už velmi dlouholetou profesí, protože jsi ředitel institutu Bohuslava Martinů, to je právě země, v níž Martinů žil po té nejprve svém pařížském pobytu ve 30. letech, potom tedy ve Spojených státech, no ale pak se po válce vrátil do Evropy a žil právě ve Švýcarsku. Ty, když jsi ale přišel do té Bazilie v roce 89, tak si ještě se konkrétně o Bohuslava Martinů asi nezajímal.
6: Naopak, já jsem tam kvůli němu.
7: Aha.
6: Protože já jsem psal tady v Praze diplomku na téma rané smyčcové kvartety Bohuslava Martinů. Mě Martinů zajímal od jak živa nejvíc ze všech českých skladatelů. Mě úplně fascinuje. Přijde mi dodnes po těch 40 letech profesionálního zájmu, mi přijde tajemnej, zajímavý, překvapující, což se mi třeba u Dvořáka stává méně, u Smetany tak třeba vůbec. Myslím tím časově, nemyslím tím, že by Smetana a Dvořák byli méně významní skladatelé, to možná třeba i spíš naopak. Ale nepřekvapují mě tolik, protože ta hudba je starší o několik desetiletí a člověk do ní více pronikl, víc ví, co má očekávat. Já jsem poté právě šel do té Bazilie dělat doktorát, protože tam je nadace Paula Zachra, což byl velký příznivec, přítel, podporovatel Bohuslava Martinů. Právě u něj Martinů tam v tom roce 59 zemřel. A on tam založil nadaci, ve které má spoustu rukopisů Bohuslava Martinů, kompletní svou korespondenci s Bohuslavem Martinů. Takže já jsem tam vědomě šel studovat do tohoto archivu Paula Zachra. Dokonce jsem ještě měl možnost se s Paulem Zachrem osobně seznámit a mohu-li to lehce nadneseně říct i do jisté míry zblížit, protože on, já jsem mu svým jazykem připomínal Martinů, že tam slyšel ten akcent,
7: ano.
6: A on na to nesmírně rád vzpomínal, říkal, to jsem vlastně slyšel u Václava Havla a teď tady od vás, jakože tam slyšel ten východoevropský akcent a byly to pro ně krásné vzpomínky, takže my jsme se i s Paulem Zachrem seznámili a on mi umožnil přístup v podstatě k jakémukoliv veškerému archivnímu materiálu.
7: Mimo to, že jsi tedy ředitel toho institutu, k tomu se ještě dostaneme, tak ty jsi také provedl rekonstrukci jedné z slavné kompozice Bohuslava Martinů, těch řeckých paší, ale proč bylo třeba je rekonstruovat?
6: Martinů to složil v letech 54 až 57 a udělal to jako vyvrcholení své dlouholeté operní dráhy. Radikální dílo plné až jako filmových střihů, okamžitých ukončení, změn nálady, a tehdy to narazilo. Nejdřív to narazilo v londýnské královské opeře Covent Garden, kde to ta komise považovala, že toto se tomu Martinu tolik nepovedlo, že tam trošku chybí hudba. Potom to narazilo u univerzální edice ve Vídni, kde to Martinu chtěl vydat, a potom vlastně s podobnými argumenty v Curišské opeře, kde mělo dojít k premiéře. Mm-hmm. A Martinu, protože byl vlastně i v těch svých 50 plus velice skromný, sebevědomý, ale skromný, tak usoudil, že asi šlápl vedle, což je přímo jako jeho termín, a napsal druhou verzi podle těch připomínek, které obdržel ze všech těch tří institucí. A mě oslovil v roce 1997 Sir Charles Mackerras, dirigent, který byl vynikající.
7: České hudby veliký.
6: Přesně tak.
7: Janáčka konkrétně.
6: A fantastický dirigent a žák Talichův. A zeptal se mě, že má dělat v Bregenci na festivalu řecké pašie, a měl to tehdy režírovat režisér, který si přečetl tu knihu, ten román Kazantzakisův, Kristus znovu ukřižovaný neboli řecké pašie,
7: ano.
6: A usoudil, že v tom chybí strašně moc z toho děje. A začal hledat, jak by do toho implementoval to z té knihy. A Charles Mackerras, my jsme se tehdy potkali v Bazileji, a on ode mě dostal katalog rukopisů Martinů, které jsou v Bazileji, a zjistil, že tam je spousta nepoužitých listů právě té kompozice, té první verze.
7: Aha.
6: A on mi řekl, myslíš, že bys to jako dokázal dát co nejvíc dohromady. Já jsem řekl, no pokusit se o to samozřejmě mohu. Druhý den mi volal intendant festivalu z Bregence a dostal jsem zakázku, že pro ně mám ne tehdy ještě zrekonstruovat tu první verzi, ale najít tolik, kolik bude možno, aby Baz Luhrmann, který to tehdy měl režírovat, tak aby Baz Luhrmann to mohl tam použít. Mezitím od toho Baz Luhrmann odešel, protože dostal nabídku udělat Moulin Rouge.
7: Filmový režisér toho například slavného Moulin Rouge.
6: A právě kvůli Moulin Rouge opustil řecké pašie, takže se k tomu dostal David Pountney, a já jsem zrekonstruoval, postupně jsem nacházel v různých světových archivech, privátních, veřejných, různé listy, které jsem skládal dohromady, protože Martinu tehdy už psal na volné listy, že to není svázaná partitura. A když jsem to měl úplně komplet, tak jsem si říkal, to je zvláštní. Mám to skoro komplet, ale chybí mi tam takový ty nejemocionálnější momenty. A trvalo mi asi měsíc, než mě napadlo se podívat na originál druhé verze řeckých paší, a tam jsem zjistil, že tyto stránky Martinů převzal. Z té první vzal je do druhé, takže se to poznalo tím, že tam bylo dvojí číslování stránek.
7: Aha, aha.
6: Já jsem je do toho vsunul, zcvaklo to jak zámek, vydali jsme to, mělo to premiéru na festivalu v Bregenci 99, potom na londýnské královské opeře Covent Garden v roce 2000. Tam to dostalo Olivier Award za nejlepší novou inscenaci, a od té doby se to hraje po celém světě.
7: Tak to je úžasná záležitost. No a ještě mi řekni, jak vlastně vznikla ta tvoje profese ředitele institutu, kde se ten institut sebral. To zase pochází od toho Sachra.
6: Ne, to pochází od doktora Viktora Kalabise.
7: Aha.
6: Viktor Kalabis, významný skladatel, byl tehdy předsedou správní rady nadace Bohuslava Martinů. A on přijel navštívit Paula Sachra do Švýcarska, protože existuje i bazilejská nadace Bohuslava Martinů, jejímž členem byl právě Paul Sachr. A on ho tam prováděl, Paul Sachr, tím archivem, a představil nás, protože říkal, tady sedí váš krajan Aleš Březina, možná se neznáte, a představil nás. A Viktor Kalabis, když odjel do Prahy, mi napsal dopis, abych až budu příště v Praze, se mu ozval, že by se mnou chtěl probrat takový návrh. Já jsem přijel do Prahy, on řekl, že by chtěl zřídit něco, čemu tehdy říkal studijní centrum nadace Bohuslava Martinů. Já jsem si to odjel rozmyslet do Švýcarska a radil jsem se i se svým profesorem, protože jsem tam tehdy měl vlastně stipendium na univerzitě, a ten říkal, já dostat takovouhle nabídku, tak neváhám ani vteřinu. Měl naprostou pravdu, takže jsem tam odsaď odešel a od roku 95 jsem vlastně tady založil to, co se dnes jmenuje Institut Bohuslava Martinů.
7: No a čím se zabývá?
6: Zabývá se, takový hlavní projekt je zhromažďování veškerých informací o Martinů, písemného charakteru, rukopisy jeho skladeb, rukopisy jeho dopisů. My máme archív asi 9000 dopisů zpracovaný online, to doporučuji na www.martinu.cz, tam opravdu najdete. Myslím si, že na světě je málo takto dokonale zpracovaných archivů, jako udělali moji kolegové a kolegyně z institutu právě na tom Martinu.cz. Jsou tam autografy veškerých skladeb, které se dochovaly všude na celém světě Martinů. On od doby, kdy žil v Americe, tak ty skladby reprodukoval na takzvaném Circle Blueprint papíru, což znamená, že z každého originálu udělal třeba 5 kopií. To znamená, že nám nestačí najít jeden autograf originál té skladby, ale i ty všechny rozmnoženiny, které on rovnou udělal, rozeslal je dirigentům do nakladatelství a podobně. Všude do toho někdo udělal nějaké změny, konzultoval to s ním. Takže ty tam jsou, máme několik desítek tisíc výstřižků ze všech světových médií, která psala o Martinu. Interview s Martinů. Máme samozřejmě nahrávky, všechny existující nahrávky skladeb Martinů, které od 20. a 30. let vznikaly.
7: Máme... A k těm se můžou zájemci dostat?
6: Samozřejmě, institucí Lív v Kobylisích, Bořanovická 14, jsme tam každý pracovní den a vítáme návštěvy.
7: Aha, aha. Jak se za ty desítky let podle tebe změnilo postavení Bohuslava Martinů ve světě? Už jsi sám zmínil Smetanu a Dvořáka, já jsem zase ze souvislosti se Sirem Ekeresem hovořil o Janáčkovi, čili to je ta velká čtyřka, jak se říká, kde přece jenom ten Martinů byl, řekněme, až ten čtvrtý. Je to tak pořád?
6: On tak asi zůstane navždy, jo, protože ona ta chronologie má i svou logiku, i skladatelsky vývojovou, protože bez Smetany by asi nebylo Dvořáka v té podobě, v jaké ho známe. Bez Dvořáka by asi určitě nebylo Janáčka v té podobě a bez Janáčka by nebylo Martinu. Tam vlastně vždycky existoval velmi výrazný obdiv té novější generace vůči té bezprostředně předcházející. Janáček se s Dvořákem velice přátel, obdivoval ho, uváděl premiéry jeho děl. Martinů jednou psal takový přehled, jaké skladatelé má rád, a končil to lakonicky: Janáček vždycky líbil a líbí. Obdivoval ho opravdu, měl jeho partitury. Čili mně to přijde vlastně jako dobrá logika a přijde mi, že v zahraničí čím více poznávají Smetanu, Dvořáka a Janáčka, tím lépe rozumějí Martinu. Čili my se nesnažíme nějak izolovaně propagovat Martinu, jako že by byl někde jinde, než jsou právě ti tři předtím jmenovaní, ale pro nás je právě úžasná ta kontinuita, protože v téhle té kontinuitě jsme opravdu jeden z mála národů světa, který má 4 takhle zásadní skladatele v podstatě
7: po generaci
6: od sebe. A nebýt té komunistické cezury, tak to mohlo pokračovat.
7: Dostaneme se teď k té druhé tvojí, nebo onych těch tváří tvých je několik, původně tedy houslista, pak ředitel, muzikolog, no ale ještě taky skladatel, a to skladatel vlastně poměrně dosti pilný, protože už jsi zmiňoval lidi, se kterými jsi se spřátel v těch 80. letech, jmenoval si Honzu Hřebejka, filmového režiséra, jehož posluchačům samozřejmě netřeba představovat, no ale k jeho filmům, tuším asi k 5, si dělal hudbu.
6: Je to tak? Tak Honzu vlastně napadlo jako prvního, že bych mohl skládat. Mě to do té doby vůbec nenapadlo.
7: Aha.
6: Ale tím, jak jsme se přátelili v době, kdy on nastoupil na filmovou akademii a potřeboval do takových různých cvičení tu zahrát něco na housle, tu něco zaranžovat, tak vlastně mě do toho postupně vtahoval a já jsem měl výhodu, že jsem vlastně v tu dobu mu byl absolutně nejblíž ze všech lidí, kteří rozuměli hudbě. Takže jsem byl schopen ty jednotlivé úkoly vykonávat. A spolu jsme tak jako rostli a potom si mě začali půjčovat někteří jeho spolužáci. Potom mi Petr Zelenka jako první zadal hudbu do Knoflíkářů. Předtím jsme s Honzou dělali hudbu do krásného, krátkého filmu. To byl absolventský film na FAMU. To se jmenovalo Co všechno chcete vědět o sexu a bojíte se to prožít. Potom mě oslovil Jiří Mencl, že mu zemřel pan Šust a že potřebuje skladatele do připravovaného filmu Obsluhoval jsem anglického krále. On se dovolil Honzi Hřebejka, jestli smí si mě půjčit, což byla ta noblesa této generace, a Honza mu mě půjčil a ta spolupráce se nám osvědčila, že pak jsme spolu dělali ještě jeden další film, který on stihl dokončit.
7: Don Shiny. No. A tady je kousek právě z hudby z filmu Obsluhoval jsem anglického krále, autorem je dnešní host Aleš Březina.

0: Ale něco jiného jsou ty, zejména ty dvě tedy mini opery, aby se tak dalo říct, které obě dvě se hrály na půdě Národního divadla, tehdejší půdě, to znamená v tom divadle Kolovrat vedle Stavovského, a to je Zítra se bude, což je opera o procesu s Miladou Horákovou, no a potom ta o několik let pozdější Toufar, který se také dělal Čamčili, zase o tom zavraždění toho pátera z toho slavného čihožského zázraku takzvaného. Jak tě napadlo skládat opery, protože to zase je úplně jiná kategorie než filmová hudba. A ještě k tomu takovéhle, které vlastně vycházejí z nějakých faktických záležitostí.
1: Tak, jak mě to napadlo? Opět stejně jako s filmovou hudbou to nenapadlo mě. Napadlo to Soňu Červenou, která dostala tenkrát třikrát nabídku z Národního divadla od tehdejšího vedení Dvořák Nekvasil, aby v něčem vystoupila. Ona postupně ty tři nabídky odmítla a zeptala se, jestli by si mohla objednat operu, ve které by ráda vystoupila. Řekli jí, že ano, a ona mě oslovila, jestli bych pro ní něco složil. Když člověk píše pro takhle významnou zpěvačku, takovou legendu, tak jí chce napsat nějakou dramatickou roli, protože v tom ona vynikala, myslím si, nejvíc. A tam šlo o nějaký velký ženský osud. Ptal ses na to, proč jako dokumentární, to si myslím, že souvisí s tou mojí muzikologickou stránkou. Já prostě mám rád příběhy, které mají nějaký reálný základ a zdá se mi, že skýtají obrovskou možnost rozvoje. A pak mě napadl ten proces s Miladou Horákovou, či není to vlastně o životu Milady Horákové, ale čistě o tom procesu, protože jsem si říkal, no vždyť to je vlastně už inscenace sama o sobě. To je vlastně něco, kde byl napsaný scénář, museli se ho ty herci naučit, odříkat ho a na závěr místo potlesku byli popraveni. Takže jsem si říkal, to by se asi dalo dobře zpracovat. A tehdy byla doba, kdy se otevíraly archivy, mluvíme tak o roce 2002-2003, takže jsme to začali shromažďovat, sestavili jsme kostru toho libreta, kde zásadní roli hrá Jiří Nekvasil, který opravdu tomu libretu dal dramatickou podobu. No a pak jsme to skládali, očekávalo se, že to bude 5 repríz, no a nakonec se to hrálo několik sezon, mělo to asi 87 repríz, Honza Hřebejk to natočil jako film, hrálo se to v zahraničí, přišel na to Lou Reed a Laurie Anderson se na to přišli podívat a napsali mi krásný poděkování. Takže jako nakonec to projelo i kus světa a jako film to v podstatě sem tam běží dodnes.
0: Byla tam ďábelsky napsaná ta role toho žalobce Urválka, kterou zpíval mimochodem technik tady ze stanice Vltava Českého rozhlasu Honza Mikušik, který ovládá tu techniku toho kontratenoru, čili to je vlastně ten vysoký hlas, který ale obžalovává tu Horákovou, to působilo dost mrazivě. No ale potom ještě tedy ten Toufar, to víceméně asi navazovalo na úspěch té opery o Miladě Horákové.
1: Tam přišla prosba festivalu Divadelná Nitra, mimochodem festivalu, který teď díky komplikované, nebo v důsledku, ne díky, v důsledku komplikované politické situace na Slovensku prožívá velkou krizi a jen tak se podařilo uskutečnit teď právě dokončený ročník. A festival Divadelná Nitra nás nejprve pozval s tím Zítra se bude, s tou Horákovou, a potom mě oslovili na projekt, že připravují ze všech postkomunistických zemí nějaké inscenace na téma soužití tajných policií s občany té země. A byly tam vynikající projekty z NDR, z Polska, z Rumunska, z dalších zemí. A nás tam tehdy napadlo zvolit ten číhožský zázrak, protože to je taky jako téma, které je fascinující a mnohostranné a které i umožňuje tím, jak je tam ten kostel, je tam ten arcibiskup, je tam ten střed církve s novou nastupující komunistickou mocí, tak to umožňuje ten dramatický konflikt. Čili tam není to, co mají operní skladatelé nejradši, když na konci umře krásná žena, že jo? To je takový hlavní téma většiny oper, aspoň těch tradičnějších, tak tady na konci je umučen ten kněz a v podstatě v důsledku až absurdních různých nedorozumění, kdy on má být hlavním svědkem ve svém procesu, ale horlivý estébák ho umlátí a oni to musí řešit jiným způsobem. Čili ten příběh v sobě skrývá obrovskou tragédii a absurditu. A já si myslím, že jestli na něco máme tady talent v těchto končinách, tak je to absurdita. To si myslím, že nám opravdu jde, protože to každodenně prožíváme. A tak jsem zvolil toto téma a moc mě to bavilo. To se hrálo taky několik sezon.
0: Říká Aleš Březina, který byl hostem dnešních hovorů, skladatel, původně houslista, muzikolog, ředitel Institutu Bohuslava Martinů. Moc krát děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrád.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Petr Ginz, chlapec, jehož jméno zná snad celý svět. Mladý básník, spisovatel, kreslíř a šéfredaktor terezínského časopisu Vedem zahynul v roce 1944 v Osvětimi. Kopie jeho černobílé kresby Měsíce se v roce 2003 vydala v raketoplánu Columbia do vesmíru.
4: Petr Ginz pocházel ze smíšené rodiny. Jeho otec byl Žid, matka nežidovského původu. Oba byli vášniví esperantisté. Malý Petr miloval Verneovky. Už v 11 letech dokončil román Návštěva z pravěku, který je parafrází díla Žila Verna.
3: Po okupaci si vedl deník, ve kterém kromě osobních zážitků popisuje očima chlapce postupující perzekuci Židů a situaci v Praze v době protektorátu. V roce 1942, když mu bylo 14 let, byl transportován do terezínského geta. Tam našel podporu pro svoji tvorbu od vychovatele a spolubydlícího Waltra Eisingera, který se staral o vzdělání chlapců na budově.
4: Tam také vznikl časopis Vedem. Vycházel každý pátek pod taktovkou právě Petra Ginze. Obsahoval poezii, eseje, recenze na knihy, příběhy a vtipné citáty týdne. Na sklonku války v roce 1944 se ale Petr dostal do transportu do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře. Bylo mu 16 let. Jeho rodiče a sestra válku přežili.
3: Slavná černobílá kresba s názvem Země z měsíce, kterou Petr Ginz nakresl v Terezíně, se zachovala v Jeruzalemském muzeu holokaustu Yad Vashem. Když se v roce 2002 rozhodlo o vyslání prvního izraelského astronauta do vesmíru, i díky iniciativě Petrovy sestry vzal o rok později astronaut Ilan Ramon kopii obrázku na palubu.
4: Raketoplán ale 1. února 2003 při návratu do atmosféry explodoval. Celá posádka zahynula. V následujícím roce byla po Petru Ginzovi pojmenována nově objevená planetka s pořadovým číslem 50413.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Čínský občan Yang Yiming u pražského městského soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Podle státního zástupce Martina Bílého sbíral citlivé informace pod záminkou novinářské práce. Yang ale tvrdí, že se ničím neprovinil. Je prvním člověkem v Česku obžalovaným z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Bílý pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Vláda Roberta Fica ho prosadila nejtěsnější možnou většinou 670 hlasů. Opozice se do hlasování nezapojila a návrh kritizovala. Schodek státního rozpočtu má příští rok zrůst přepočtu na téměř 190 miliard korun, tedy o více než 60 miliard. Vláda Roberta Fica přitom slibovala snížit deficit celých veřejných financí na 3% HDP. Místo toho má dosáhnout téměř 5%. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor, informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých let. A ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Basketbalisté Slavie prohráli v Lize mistrů na palubovce Bilba 86-97. Podlehli taky ve druhém utkání ve skupině G. Další duel čeká Slavii za 2 týdny v úterý 27. října v Bosně a Hercegovině proti Igoké.
6: Omezení na D10 u Mladé Boleslavy i na D1 v tunelu u Ostravy. Na dálnici D10 je dnes v noci omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov, za odbočkou do centra a na Jičín. Na 45. kilometru je

0: volejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Ukrajina nedostává zpravodajské informace od Spojených států. Hnutí ANO na komunální úrovni někde spolupracuje i s opozicí. Trvalé nebo skutečné bydliště dělá velký rozdíl. Odložené palestinské volby anebo Trumpovy předvolební otočky. To jsou pracovní titulky komentářů středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provází jim ze studia Ondřej Konrád. Dobrý den.
0: Názory a argumenty.
2: Naši partneři nás opět předem nevarovali, napsal ukrajinský prezident Zelenský na síť X po ruském útoku z úterka na středu a mínil tím, že už druhý den za sebou neměla ukrajinská obrana informace od Spojených států. A to je téma, o kterém hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
3: Dobrý den.
2: Dodávám ještě, že podle Zelenského Ukrajina dodržuje energetické příměří, jednostranně vyhlášené o víkendu prezidentem Trumpem, zatímco Rusko v útocích na energetická ukrajinská zařízení pokračuje.
3: Ano.
2: Čili co to všechno znamená?
3: Tak je to opravdu situace poněkud zvláštní v tom, že Donald Trump tvrdí, že zpravodajské informace se dále předávají. Ovšem na Ukrajinu z nějakého důvodu nedorazily. Může to samozřejmě být i technický problém, ale na druhou stranu v souvislosti s tím, co se kolem onoho energetického příměří dělo, právě není divu, že Ukrajinci poněkud ztrácí důvěru či ztratili důvěru ke Spojeným státům. Nejde pouze o zpravodajské informace, podle dnešních zpráv z ukrajinské strany byl i omezen Starlink pro Ukrajinu. Omezen tak, že vlastně funguje jenom do 160 km za hodinu, to znamená, že vlastně rychlejší střely, drony a tak dále nejsou Starlinkem podporovány, což vadí ukrajinským operacím. Prezident Trump, americký prezident, vyhrožoval Ukrajině, že pokud neomezí, či lépe řečeno nezastaví útoky na rafinérie, to je ono energetické příměří, které vyhlásil, takže právě zpravodajské informace nebudou ze Spojených států na Ukrajinu proudit. Zároveň američtí činitelé pohrozili, že by mohlo Spojené státy i zastavit dodávky zbraní, které pro Ukrajinu nakupuje Evropa za poměrně vysoké peníze. V souvislosti se Starlinkem to opravdu vypadá, že Spojené státy, Trumpova administrativa nyní tvrdě na Ukrajinu tlačí. Podle zpráv z Bílého domu se ono energetické příměří má týkat právě útoků na rafinérie. To je to, co Trumpa nyní nejvíce trápí kvůli cenám nafty ve Spojených státech. Ukrajinské útoky na ruské rafinérie omezují ruské možnosti financovat válku. Na druhou stranu na Ukrajině v současné době není jediná rafinérie, která by byla v provozu. Poslední po ruských útocích velmi omezila provoz už v roce 2022 a vlastně nevyráběla benzín a naftu a v loňském roce její provoz byl zastaven úplně. To znamená, to příměří je velice, velice nevyrovnané. Pouze by Ukrajina měla zastavit své akce, Rusko vlastně by to neomezilo. A z toho samozřejmě mají Ukrajinci velkou obavu, co Donald Trump v tomto ohledu vlastně sleduje.
2: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
3: Díky, naslyšenou.
2: Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do takzvané pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. To je téma komentáře publicisty Petra Holuba.
4: Zrušte demokracii.

0: Demokratické volby. Tak zoufalá úvaha člověka napadne, když si uvědomí rizika, která celé Evropě přináší nadcházejících 12 měsíců, během kterých proběhnou parlamentní, případně prezidentské volby ve Španělsku, Francii, Finsku, Řecku, Polsku a Itálii, tedy v zemích, kde žije víc než polovina obyvatelstva Evropské unie a které, zjednodušeně řečeno, trápí největší dluhy. Volby podkopou i to málo odhodlání, které Evropě zbývá k přijímání nepopulárních kroků. Shrnul vyhlídky týdeník The Economist. Vraťme se do Česka. Odhady tuzemského hospodářského růstu postupně klesají. A pokud Česká národní banka ještě počátkem roku předpovídala růst poblíž 3% hrubého domácího produktu, dnes už mohou analytici spekulovat, že centrální bankéři odhad brzy sníží pod 2%. Tato zpráva může posloužit za ilustraci, jaké časy nadcházejí, nejen v České republice. Hospodářský vzestup, který by definitivně překonal důsledky minulého krizového období, se stále nechce dostavit a kdo ví, jestli nenastane nějaká další krize. K příčinám hospodářského zpomalení nepochybně patří vysoká cena ropy a pohonných hmot, vyvolaná válečnými událostmi na Blízkém východě. Ovšem tím se zdaleka nevysvětluje všechno. Zřejmě ještě vážnějším důvodem je celkově neuspokojivý stav Evropy. Evropa by měla být komplexem, který by soutěžil s Amerikou a Čínou o to, kdo světu nabídne nejlepší řešení v oboru umělé inteligence. Místo toho však Evropané čelí neočekávaným nákladům, které vyvolala válka na Ukrajině, a navíc ještě složitě řeší otázky spojené s vyhlídkou, že Amerika nebude nadále ručit za jejich bezpečnost. Před nadcházející zimou jsou plynové zásobníky naplněny jen na 74%, tedy nejméně za posledních 15 let. Evropa se marně brání laciným dovozům z Číny, které ruinují domácí výrobní potenciál, a pokud by chtěli členské státy zavést nějaká rozpočtová opatření na podporu vlastní konkurenceschopnosti, pak s tím musí počkat, protože se jejich vlády nedokážou dohodnout na evropském rozpočtu pro příštích 7 let. Teď by se tedy měli sejít nejlepší evropští státníci a vymýšlet cestu, jak dostat světadíl z prekérní situace. Jenže k tomu nedojde, protože zmínění státníci mají jiné starosti. Španělský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby a jeho hlavní starostí se stává otázka, jestli se udrží ve funkci. To bude v průběhu roku následovat i v dalších zemích, které přitom mají společnou jednu věc, totiž že jejich dluhy patří v Evropě k nejvyšším a to jim brání jakékoliv ambiciozní hospodářské politice, ať na domácí nebo na evropské úrovni. S ohledem na své znovu zvolení jistě nezačnou vymýšlet úsporná opatření, jak dluhy omezit, zvlášť když jsou někteří z nich v čele s Francouzi vystaveni protestům žádajícím naopak vyšší výdaje. Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. Depresivní text Economistu i další podobné články jiných médií mají jen jeden pozitivní rozměr. Evropané si navykli produkovat nepřetržitý proud stížností, jaké katastrofy se z okolního světa na jejich kontinent řítí. Teď ve volebním roce si aspoň uvědomí, že jádrem problému je sama Evropa, nevýkonná, žijící nad poměry a neochotná na tom něco změnit.
1: Říká Petr Holub. Komunální politika má svoje specifika, patří k nim fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit. To aspoň říká ve svém příspěvku komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann a dokládá to na několika příkladech.
2: Vítězné hnutí ANO se v Ostravě dohodlo na spolupráci se starosty pro Ostravu. Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. V Plzni vznikla koalice vítězného hnutí ANO s hnutím STAN a také s uskupením pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci. To je několik příkladů toho, že nejenom v obcích a menších městech, ale i v těch velkých se formuje jejich vedení na odlišných základech než na celorepublikové úrovni. V těchto konkrétních případech neplatí dělení na vládní a opoziční síly. Komunální politici se nemusí dohadovat například o daňové či sociální reformě, o podobě nejrůznějších zákonů, ale potřebují řešit problémy konkrétní obce nebo města. To neznamená, že celostátní vedení stran a hnutí je z takovéto spolupráce úplně nadšené. V některých případech se snaží vyvíjet nátlak na své reprezentanty v daném městě, aby svůj postoj přehodnotili. Nevždy se jim to daří. Nechtějí-li kvůli tomu některé své členy vylučovat či místní organizace dokonce rušit, musí různá povolební spojení alespoň tolerovat. Komunální politika je přece jenom odlišný svět. Neplatí to pouze o problémech, které zastupitelé řeší. Týká se to také toho, že v některých místech by striktní dělení na vládní a opoziční tábor de facto bránilo vzniku nějaké většiny. Takže místním politikům nezbývá nic jiného, než se dohodnout, tak říkajíc, napříč politickým spektrem. V takovýchto případech často vstupují do hry osobní vztahy a vzájemná důvěra. Pokud koalice funguje, je občanům de facto jedno, zda ve vedení města spolupracují například reprezentanti ANO s Piráty nebo s občanskými demokraty, s lidovci či se starosty. Není proto divu, že takto vzniklé koalice dokáží někde přetrvat i po volbách, protože to jejich výsledky dovolí. Neplatí to pro všechna města. V některých koalice složené ze subjektů napříč politickým spektrem nevydrží celé 4 roky. Nemusí to být však pouze vinou špatné vzájemné spolupráce. Někdy jde o výsledek nátlaku ze zhora. Názorným příkladem mohlo být dění v Brně. Tam v roce 2022 vznikla poměrně široká koalice. Post primátora obsadili občanští demokraté a první náměstek připadl hnutí ANO. Jejich spolupráce fungovala až do momentu, kdy do ní vstoupilo vedení ANO. To se ostře vymezovalo proti tehdejší vládě Petra Fialy. Do jeho strategie příliš nezapadala spolupráce v Brně, tedy ve městě, kde měl na jeho chod zprostředkovaně vliv do bitcoinové aféry namočený občanský demokrat Pavel Blažek. Ve městě, kde také žil a žije tolik kritizovaný premiér Fiala. Proto usilovalo ANO o odchod zastupitelů tohoto hnutí do brněnské opozice. Prostřednictvím místopředsedkyně Aleny Schillerové vyvíjelo na své reprezentanty silný nátlak. Ten neúčinkoval zdaleka na všechny. 10 z nich bylo kvůli tomu z ANO vyloučeno. Hnutí tak do dalších komunálních voleb personálně oslabilo. Na jeho výsledku se to projevilo. ANO letos skončilo až 3. a na ambici vést Brno může zapomenout. Zkrátka, komunální politika má svá specifika. Patří k ním fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit.
1: U mikrofonu byl Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby, slíbené na konec listopadu, totiž nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad? A hovoří o něm zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
4: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby slíbené na konec listopadu nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad. Francouzský prezident před rokem oficiálně uznal Palestinu jako stát a dokonce k tomu přiměl i další země. Od svého protějšku Mahmuda Abbase Emmanuel Macron očekával dlouho odkládané vyhlášení voleb, což by dokázalo, že Palestina je připravena fungovat jako dospělý stát. Palestinci si v roce 2005 skutečně celkem svobodně zvolili prezidenta a v roce 2006 i parlament. Jenže pak už se vždy našel důvod, proč je třeba hlasování odsunout. 90-letý Abbas je tak prezidentem už 21 let. Parlamentu v roce 2009 mandát vyprchal a neschází se. Macron má teď důvod být zklamán. Palestinci si možná, na rozdíl od francouzského prezidenta, nedělali iluze, že Abbas svůj slib splní. Posledním signálem byla schůzka vysokých palestinských představitelů v Káhiře, které se účastnili i Hamas a Islámský džihád. A tématem byl právě odsun data voleb. A tak před několika dny Mahmud Abbas vydal dekret, podle kterého se parlamentní i prezidentské volby odehrají 11. září roku 2027. Problém není v tom, že by byl Abbas diktátor, spíše vládne v souladu se zájmy privilegované palestinské elity, která nemá zájem na ohrožení svého velmi výhodného postavení, pro ně samotné. S odložením voleb ovšem souhlasil i Hamás, který si sice udržuje určitou podporu, ale jeho situace je po válce v Gaze komplikovaná. Do příštího podzimu se mu možná podaří se skonsolidovat. Proti odkladu byly ojedinělé hlasy, například zástupci Malé demokratické fronty pro osvobození Palestiny. Abbas se přímo obvinili, že hlavním důvodem odkladů je jeho obava z prohry. Něco podobného si nepochybně myslí i mnozí řadoví Palestinci. Palestinská politika trpí řadou neduhů. Jedním z nich je skutečnost, že se odehrává jinde než v parlamentu. Hamas své soupeře fyzicky likviduje nebo zastrašuje. Tak to udělal i po volbách z roku 2006, kdy po krátké občanské válce vyhnal hnutí Fatah z Gazy. Mahmud Abbas své rivaly likviduje lidsky a politicky. Například technokratického expremiéra Salama Fayyada, kterého vytlačil z funkce už v roce 2013. Nebo Muhammada Dahlana, kterého dokonce obvinil z vraždy Yasira Arafata a vytlačil ho do exilu. Pragmatik Dahlan zatím čeká na svou příležitost ve Spojených arabských emirátech. Je v kontaktu s Palestinci, ale i Američany a Izraelci. A možná to jednou bude on, kdo se ujme moci. Jiným neduhem je s tím vším související dlouhodobá politická stagnace. Politický život si zmonopolizovala dvě hnutí, Fatah a Hamas, i když dnes už skoro polovina Palestinců nedůvěřuje ani jednomu z nich. Jenže palestinská občanská společnost nevygenerovala silnou alternativu. Pozoruhodnou novinkou předčasně ukončené předvolební kampaně byla aliance Hamásu, islámského džihádu se zmíněným Dahlanem, která hnutí Fatah pravděpodobně velmi znepokojila. Dahlan s Hamásem nemá skoro nic společného, s výjimkou odporu k Abbasovi a zájmu na jeho nahrazení a otevření nějaké nové etapy. Zatím se konec stagnace odsouvá do příštího září, pokud se ovšem do té doby nestane něco nečekaného, buď mezi Palestinci a Izraelci, nebo Palestinci samotnými.
1: Hovořil Jan Fingerland. A na chvilku zpátky domů. Při pohledu na výsledky komunálních voleb v některých obcích nezbývá, než si jenom tipovat, jak reprezentativní opravdu jsou vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích opravdu žijí. Což rozebírá Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice u německého veřejného think tanku Friedrich Ebert Stiftung.
5: Máme za sebou obecní volby, v souvislosti se kterými bylo tentokrát zhusta poukazováno především na to, že v mnoha zejména menších obcích lidé moc na výběr u urny neměli, protože se o jejich hlasy ucházela pouze jedna kandidátní listina. Podotýkalo se také, že mezi kandidátkami se trvale klesá počet těch stranických ve prospěch různých místních politických projektů, které jsou na etablovaných partajích nezávislé, čímž se ztrácí propojení komunální politiky s jejími vyššími patry. Existuje přinejmenším jeden další obecnější fenomén, který by stálo za to diskutovat, nicméně v debatě se neobjevil. A to ani v souvislosti s kauzou prezidentské účasti ve volbách, kdy jsme se dozvěděli, že má volební právo ve vesnici, kde přinejmenším poslední roky určitě většinu času nepobývá. Jsme zjevně natolik zvyklí na absurditu českého administrativního systému, v rámci kterého může mít člověk trvalé bydliště v podstatě kdekoliv, aniž by to mělo souvislost s jeho aktuálním životem, že už to nikomu ani nepřijde divné. Jistě lze argumentovat, že zrovna u prezidenta jde o zvláštní případ. Jedná se nicméně o širší problém. Stojí za to vypíchnout zejména situaci nájemníků a nájemnic, což často zároveň bývají ekonomicky hůře postavení a také mladší lidé. Mají tak své specifické problémy a zájmy, které by se do komunální politiky měly promítnout. Jenže oni mají často trvalé bydliště někde jinde, nezřídka ještě u svých rodičů, a to proto, že pronajímatelé si často hlášení trvalého bydliště do svých nemovitostí nepřejí. Souvisí to ale určitě i s v Česku obvyklými nájemními smlouvami na dobu určitou. Je pochopitelné, že se do komplikované výměny všech dokladů nechce lidem, kteří si nemohou být jistí, kde budou bydlet za rok, i kdyby jim pronajímatel problémy nedělal. Člověk si tak nemůže neklást otázku, jak by se asi lišily výsledky voleb zejména ve větších městech, kde je nájemníků vyšší podíl, kdyby v nich mohli volit všichni, kdo v nich skutečně žijí. A platí to i naopak. Aby dostali své občanské povinnosti, jezdí poněkud absurdně zjevně mnozí lidé volit do obcí, kde už dávno nebydlí. Nejde ale jen o volby, nýbrž o celou řadu dalších neméně důležitých věcí, například kalibrování veřejné infrastruktury na skutečný počet a strukturu lidí bydlících v daném místě, či rozpočtové určení daní pro jednotlivé obce. Kdybychom měli reálnou představu o tom, kdo kde skutečně žije, staly by se nadto celkem jednoduchými věci jako zmapování neobsazených bytů či regulace krátkodobých nájmů. Ku příkladu v Německu existuje povinnost nahlásit v řádu dní od přestěhování své nové bydliště, které se stává pro stát oficiální adresou člověka, od které se odvíjí vše další, například i právo volit v komunálních volbách. Vrátíme-li se k příkladu prezidenta, ten by si v německém systému v obci Černouček mohl po dobu výkonu své funkce nahlásit maximálně tzv. Druhé sídlo, zdržuje-li se většinu týdne v Praze. Po dobu své nepřítomnosti by ho například podle berlínských pravidel mohl pronajímat přes Airbnb, jde o poměrně chytrou regulaci využívající systém hlášení, kde se člověk doopravdy jak dlouho zdržuje k tomu, aby byly krátkodobé nájmy možné podle původní logiky jen u dočasně nevyužívaných prostor. Německé úřady automaticky ví, které to jsou a které ne. Určitě by však Petr Pavel v německém systému nemohl v malé obci, přinejmenším po dobu, kdy se tam většinu času fakticky nezdržuje, volit. Ať už bychom se zvolili německou inspiraci nebo nějakou jinou, je celkem zřejmé, že by si český systém nějakou reformu zasloužil. Jeho stávající podoba je totiž opravdu značně absurdní. Aktuálně nám při pohledu na výsledky voleb nezbývá, než si jen typovat, jak reprezentativní vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích skutečně žijí, doopravdy jsou. Nájemnické zájmy přitom zůstanou podreprezentované zcela jistě.
1: To byla Kateřina Smejkalová. Blíží se volby do amerického kongresu a prezidentu Trumpovi poměrně reálně hrozí ztráta většiny. Snaží se tomu všemi způsoby zabránit a přitom provádí překvapivé obraty. O některých hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
6: Americký prezident Donald Trump se otáčí jak korouhvička. Navenek to může vypadat, že jednou říká to, po druhé zase ono, ale strategii to má. Jako vrcholný politik, navíc těsně před volbami, se snaží uspokojit různé voličské zájmy. Obrátku si nyní vyzkoušeli na vlastní kůži šéfové největších amerických firem, takzvaných Big Techů. Poté, co si s nimi dal prezident nedávno v Bílém domě přátelský oběd a zatnul tipet všem kritikům AI, se k ním zase otočil zády. Na přátelském setkání plném úsměvů, fotografií a plácání po zádech prezident rozhodl, že nedopustí žádnou regulaci, která by zpomalila vývoj umělé inteligence, ač před její nekontrolovanou podobou hodně osobností varovalo. Z regulace udělal dobrovolnou samoregulaci a vložil ji do rukou šéfů firem Zuckerberga, Muska a spol. Dokonce prezidentským výnosem vymínil, že se nyní umělá inteligence bude nazývat superinteligencí, protože v tom bude Amerika hrát prim. A hned přišla otočka, která zcela jistě souvisí s předvolebním časem a také rostoucí kritikou těchto technologických gigantů, jinak také nazývaných hyperscalers. Na pomoc si vzal prezidenta J.D. Vance a po cukru přišel Ned Bitch. Vance oznámil, že vláda pozastaví přístup k programu stále pracovní certifikace pro Microsoft a řadu dalších IT firem. Obvinil giganty, že zneužívají takzvaná H1B víza, tedy migrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky. Prý podkopávají platy amerických lidí a propouštějí je, zatímco sponzorují levnější zahraniční pracovní sílu. Pro hyperscalery, kteří spoléhají na tisíce špičkových zahraničních inženýrů a datových vědců, jde o citelný zásah do jejich náborové strategie. Víza H1B jsou tím, co už dlouho leží v žaludku tvrdému jádru hnutí MAGA, které je proti jakékoliv migraci do Spojených států. V zápětí přišla další rána. Vláda protlačila zákon, který říká, že chrání běžné domácnosti a malé firmy před zdražováním elektřiny. To se děje kvůli obrovské spotřebě ze strany velkých datových center a zařízení pro umělou inteligenci. Zákon přináší náklady na rozvoj AI čistě na bedra technologických firm. Ty budou hradit všechny náklady na novou výrobu, přenosové soustavy a rozvody elektřiny, které jsou potřeba pro připojení datacenter. Energetické firmy mají od Big Techů požadovat finanční záruky nebo rovnou příspěvky na krytí těchto infrastrukturních nákladů. Vláda tím říká, že přestože Trump podporuje expanzi datacenter v zájmu technologického závodu s Čínou, nedovolí, aby voličům před volbami rostly účty za energii. Během jednoho týdne tak v médiích proběhly dvě rozdílné zprávy. První byla totální kapitulace prezidenta při obědě s hvězdami Silicon Valley. A v zápětí druhá, že administrativa stupňuje tlak na hyperscalery. Buď si pro datová centra postaví a zaplatí vlastní elektrárny a vedení, nebo ponesou následky a navíc jim zakáže vozit si inženýry z Asie. Co se týče nákladů na energie, vláda vidí, že i skupina skalních voličů je nervózní ze zvyšující se inflace, kterou táhne válka v Iránu i horečná stavba datových center. Jestli to bude dost, je otázka. Rozvoj superinteligence, který prezident tak tlačí, sebou nese obří náklady na energetiku, které jeden zákon jednoduše nevyřeší. Za poslední pololetí zásadně vzrostl veřejný odpor k výstavbě datových center, a to i v táboře MAGA. Podle průzkumu magazínu Ekonomist mezi lidmi, kteří bydlí v jejich blízkosti, prudce roste politická podpora demokratů. Trumpova předvolební korouhvička zdaleka nemusí na jejich přesvědčení stačit. Stejně jako předchozí rétorika, že k dobrání datacentrum zůstane pozadu a chudý.
1: Příspěvek Terezy Zavadilové završil středeční názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Sněmovna přihlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Ukrajina požádala majitele Starlinku Ilona Maska, aby zrušil omezení pro ukrajinskou armádu. Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v lize i druhé utkání po reprezentační přestávce, podlehli Bohemians. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a znovu schválila zákon o státních zaměstnancích. Ten od listopadu nahradí dosavadní služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle vládní koalice změna zlepší fungování státní správy. Opozice naopak varuje před jejím politickým ovlivňováním a snadnějším propouštěním nepohodlných úředníků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Ilona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Ilona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
7: Starlink se řeší i v Bulharsku. Tamní policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače této americké satelitní sítě nedaleko hlavního města Sofie. Bulharský premiér Rumen Radev to oznámil poslancům a zároveň vyzval k trpělivosti, než budou jasné závěry. Opozice ale tvrdí, že šlo o sabotáž, za kterou stojí Rusko. Lávka spojující autobusové nádraží Zvonařka v Brně s nákupním centrem Baňkovka Kaj je ode dneška uzavřená, dělníci musí opravit. Uzavřený je taky přechod pro chodce pod Lávkou. Pěší tak musí vytíženou silnici, která je součástí velkého městského okruhu, obejít přes nedalekou křižovatku. Omezení čeká v nočních hodinách i řidiče. Silnice pod Lávkou se zúží do jednoho jízdního pruhu v každém směru, a to vždy od 10 hodin večer do 5 hodin ráno až do konce října. Dopad na dopravu popisuje mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.
9: Vzhledem k tomu, že ta omezení budou probíhat pouze v nočních hodinách, kdy je provoz na městském okruhu nízký, nemělo by to způsobovat žádné zásadní komplikace.
7: Fotbalisté Bohemians vyhráli i druhé utkání v šancelize po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola 1-0. Jediný gol dal domácí kapitán Aleš Čermák z přímého kopu. Zejména ve druhém poločase byla hra hodně rozkouskovaná. Diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů. I o tom mluvil trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer.
10: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. A to emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlý v náš neprospěch. Faule Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly tam takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
7: Další ligové utkání čeká Mladou Boleslav v sobotu 7. října proti Teplicím. Ve stejný den nastoupí Bohemians na hřišti Artisu Brno.
11: Omezení na D3 za Planou nad Lužnicí i na D2 za Břeclaví. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic dejte pozor na silničáře mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Zhruba mezi 90. a 93. kilometrem něco opravují a v obou směrech se pohybují v odstavných pruzích. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A pracuje se také na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. U Brandýsa nad Labem na 13. kilometru silničáři pokládají beton ve středovém dělícím pásu. Je tam proto uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Teploty klesají na 5 stupňů až 0 a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
13: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
12: Já jsem Jan Kaliba.
13: A já jsem Jana Ciglerová a tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
12: A vy jste, Jano, jak všichni víme, v Americe už naplno zahájili volby do kongresu, které určí rozložení moci a sílu prezidenta na další 2 roky.
13: Ano, je to fakt, už to tady začalo, už se otevřely první volební místnosti, v některých státech už se totiž volí v předtermínech a Virginie, ve které jsem zrovna teď já, začala jako úplně první.
12: Některé státy se ještě postupně přidávají, ale co je podstatné, Američani mají letos velké obavy, jestli ty volby budou svobodné a spravedlivé a jestli po volbách nenastane chaos, problémy s uznáním a schvalováním výsledků a jestli taky nedojde třeba na násilí. Americká vláda tentokrát také odmítla pozvat mezinárodní pozorovatele a mluví se o možném vyhlášení třeba i staného práva nebo o ozbrojených silách u volebních místností. My se vám dnes pokusíme udělat pořádek v tom, co se kolem voleb děje a co se skutečně může a co by se nemělo stát.
13: Musím říct, že ty obavy jsou mezi Američany velmi reálné. V podstatě každý, s kým mluvím, říká, když budou fair and free, tak uvidíme, ale to je otázka. Ale taky to odráží, tyhle jejich pochybnosti jsou vidět i v číslech. Výzkum od Univerzity kalifornské v San Diego říká, že míň než polovina Američanů věří, že letošní volby budou fair and free, to znamená svobodné a spravedlivé. Je ale zajímavé vidět, že jak demokrati, tak republikáni mají k těm svým obavám vlastně jiné důvody. Bojí se obě strany.
12: Pojďme si možná nejdřív říct na začátek, o co jde, kdo všechno se volí, kam se volí. Zásadní je, že ty volby organizují jednotlivé státy. Federální vláda by na ně měla mít minimální vliv, případně v nějakých detailech federální zákony samozřejmě platí. Ale jinak organizovány, sčítány jsou v jednotlivých státech, které pak reportují ty výsledky.
13: A kam se volí, Honzo, všude v těchto volbách?
12: Každé dva roky se obměňuje celá sněmovna reprezentantů, to znamená, tam končí všichni poslanci, teď budou zvoleni noví za celou Ameriku. Obměňuje se třetina senátu každé dva roky, to znamená i v tom neprezidentském roce, kdy se volí, tedy zrovna letos v těch takzvaných midterms. A potom samozřejmě jsou to volby guvernérů, státních legislativních orgánů, ale i velmi lokální volby, volí se třeba školní komise, ty výbory v jednotlivých školních okrscích, nebo třeba šerifové, takže opravdu od shora až dolů, kromě prezidenta, všeobecné volby ve Spojených státech.
13: Já jenom ještě dodám, že tohleto jsou vlastně první Trumpovy volby od těch, které se pokusil zvrátit v roce 2020. A i proto je část Američanů, zejména těch, kteří ho volit nechtějí, docela v napětí, co udělá tentokrát. Opět je při moci a opět jsou tady volby.
12: A opět reálně může prohrát, což je právě ten okamžik, kterého se mnozí lidé bojí. On vlastně za to, o co se pokusil v tom roce 2020, což vyvrcholilo útokem na Kapitol, jeho příznivců tedy tažením, tak nenesl zodpovědnost. Soudní procesy, které běžely, ty vlastně skončily s návratem jeho do Bílého domu. Nebylo to dořešeno, nijak toho nezalitoval, co se tehdy stalo. Naopak neustále pěstuje tu svoji vyvrácenou teorii o ukradených volbách a o nedůvěryhodnosti toho volebního systému, pomáhá dosazovat také do důležitých funkcí lidi, kteří smýšlejí stejně, takže z toho plynou hodně ty obavy mnoha Američanů pro ten letošní rok. Říkají si, jak by takovýto pokus instituce tentokrát ustály. Ale jsou tu i obavy akcentované Donaldem Trumpem a republikány a tím možná můžeme začít.
13: Ona je to úspěšná strategie, to, co si právě popsal. Podle průzkumu 2/3 republikánů nevěřili tomu, že on ty volby skutečně prohrál. A to se teď odráží i v jejich důvěře vůči tomu, jak ty volby dopadnou, nebo jestli vůbec se budou konat férově a spravedlivě.
12: Dokonce je k tomu aktuální výzkum od YouGov a ten říká, že 28% dospělé populace ve Spojených státech věří tomu, že ty volby v roce 2020 byly ukradené, což je obrovské množství lidí, 75 milionů Američanů, kteří tomu stále věří a jsou tím pádem i náchylnější uvěřit tomu znovu. A Donald Trump to velmi dobře ví. Já si pamatuju, že i v tom terénu to bylo znát. Třetím rokem 2020 ti republikáni třeba i z těch lokálních odboček strany mi říkali před volbami 2020, no možná Donald Trump ano, zpochybňuje třeba tu volení poštou, ale my tady u nás v tomto místě na to spoléháme, u nás to funguje velmi dobře, takže všechno je z našeho pohledu tady lokálního v pořádku.
14: Ne, nezrazujeme lidi od hlasování poštou. Pomáháme jim, pokud mají nějaké dotazy. Máme i službu, kterou doručujeme žádosti lidí o korespondenční formu hlasování na úřad. Nevím, jak zbytek země, ale v našem okrese korespondenčnímu hlasování důvěřujeme.
12: O 4 roky později na těch samých místech v Pensylvánii mi ti lidé z těch odboček republikánské strany většinou říkali, když jsem se jich ptal, a kdyby zase bylo nějaké zpochybňování voleb, tak komu byste věřili, kdyby audity, přepočty, soudy řekly, že všechno bylo v pořádku a Donald Trump říkal, že volby jsou ukradené. I would like to see if it is a close race that we do a double check on everything to make sure. Oni mi většinou říkali, no, my bychom věřili Donaldu Trumpovi. But would I trust Donald Trump when he says he won? Yeah, I would, based on the prior history and what I know. Takže tam i v tom terénu byl vidět prostě ten posun, že ten volební systém prostě přichází o tu důvěru i těmito výroky Donalda Trumpa opakovanými.
13: Tak je to necelá třetina, je to vlastně více než čtvrtina, to znamená, to pokrývá zhruba tak ten podíl americké společnosti který se říká MAGA, to znamená Make America Great Again, příznivci Donalda Trumpa, takové to tvrdé jádro. Ono se mu to daří ale i šířit vlastně napříč tou společností, samozřejmě spíše těmi konzervativními republikánskými voliči. A to, o co on se dlouhodobě snaží, je podkopat důvěru v hlasování poštou. On zpochybňuje jednak ty elektronické volební přístroje, zpochybňuje to, že ty hlasovací lístky potom s nimi není nějak manipulováno. Přitom proto nejsou vůbec žádné důkazy, přitom i ty průzkumy nebo ty analýzy volební, i republikánské volební analýzy vyvracejí to, že by šlo o nějaké masové ovlivňování voleb. A tady jen taková vtipná odbočka, on velmi kritizuje hlasování poštou. V podstatě se mu nedá divit, protože když lidé nejvíc Američané hlasovali poštou během covidu, tak prohrál o nějakých 7 milionů hlasů. Ale zároveň sám velmi rád hlasuje poštou. V těch posledních volbách, kdykoliv on volil tak, že posílal svůj volební lístek.
12: Dokonce před těmi volbami 2020, kdy to pak kritizovali a Donald Trump to napadal u soudu, tak to byli republikáni třeba ve velmi diskutované Pensylvánii, kteří posilovali legislativně možnost volit poštou a pak to vlastně torpédovali po těch prohraných volbách. Ale Donald Trump teď i vyzýval zase k volbě poštou, takže někdy vysílá opravdu smíšené signály, ale i jemu poradci říkají, že volba poštou je samozřejmě jako zásadní podíl těch volebních hlasovacích lístků, takže není dobré úplně ve vlastních řadách odrazovat lidi, aby to používali.
13: My z těch průzkumů víme, že více demokratů volí poštou než republikánů. Nicméně to, kolik republikánů volí poštou, zejména starší populace, zejména ta rurální populace, která nemá vlastně z těch regionů takový snadný přístup do volebních místností, a to jsou voliči republikánů, o které strana nechce přijít. A teď vzhledem k těm preferencím, které Donald Trump má historicky jedny z nejnižších vůbec v historii, tak si to ani vlastně ta republikánská strana nemůže dovolit.
12: No, další takové podtéma, které Donald Trump rád zvedá, to je spolehlivé fungování nebo nefungování těch elektronických volebních strojů, protože jak víme, tak v těch volebních místnostech ve Spojených státech se ty hlasy nakonec zadávají do těch elektronických strojů, ty to potom zpracovávají, ale ty nejsou propojené s internetem, takže nějaké hackování na dálku by nemělo přicházet v úvahu, také je ten systém vždy před tím hlasováním kontrolovaný nadstranickými delegáty. A hlavně funguje tvrdá záloha těch dat, papírová záloha těch každého hlasu by měla fungovat, a pokud ještě někde nefunguje, což už je velmi málo míst ve Spojených státech, tak je to hlavně z důvodu podfinancování, a jediný stát, který plošně to ještě neměl zavedené třeba před 2 lety při volbách, tak je Louisiana, a tu ovládají republikáni.
13: No ale to není všechno samozřejmě. Donald Trump kritizuje celou škálu těch způsobů, jakými lidé volí. V podstatě se dá říct, že se snaží omezit to, kdo volí, kolik lidí bude volit a jakými způsoby. A jedno takové velké téma, a to je hodně pro nás jiné, protože tady v Americe je tohle zrovna jinak než v České republice, je ten průkaz identity. On se o to snažil přijetím zákona Safe Act. Honzo, vysvětli prosím tě, o co šlo?
12: To bylo velké téma těch posledních 2 let. On se snažil prosadit zákon, který by vedl k přísnější identifikaci u amerických voleb, k prokazování se lepšími průkazy s fotografiemi, což samozřejmě nám přijde jako běžná věc, základní věc u voleb, ukázat tu občanku. Ovšem ve Spojených státech, jak ty víš, je tohle mnohem komplikovanější téma, než by se u nás mohlo zdát, protože tam občanský průkaz jako takový neexistuje, prokazuje se běžně řidičským průkazem, ten ale nemusí mít platnost federálního průkazu, a pas ten spousta Američanů nemá. A je to velmi drahé ho získat, stojí to minimálně 3000 korun v přepočtu, což pro někoho můžou být opravdu velké výdaje. Takže proto se to hodně řešilo a kritici to vnímali jako naopak snahu znepřístupnit milionům a milionům Američanů volby a registraci k volbám. Ty námitky, které vznáší Donald Trump vůči tomu volebnímu systému, samozřejmě podrývají jeho důvěryhodnost u mnoha a mnoha milionů Američanů, ale Zvlášť teď před těmito volbami jsou ty pochybnosti i na straně demokratů, na straně nezávislých, na straně mnoha dalších lidí úplně z jiných důvodů. A ty si tuším byla i nedávno na jedné akci ve Washingtonu, kde tihleti lidé přišli ty obavy vyjádřit.
13: Já jsem tam mluvila s jedním voličem, který je z Virginie, a ten mi třeba říkal, že se bojí toho, že Donald Trump si vlastně v těch agentech ICE buduje takovou svoji osobní armádu neoficiální.
15: What people don't really understand is that ICE is Trump's personal militia thugs. He can use them in a number of ways to intimidate voters.
13: A že tihle lidé poté před těmi volbami vytvoří a před těmi volebními místnostmi, kde podle těch stávajících informací mají být, takže vytvoří chaos, vytvoří takovou nepřátelskou atmosféru, kdy se lidé budou bát a budou si říkat, no tak to tam radši nepůjdu, Bůh ví, co by se mi tam stalo.
15: I really fear for what he's doing in militarizing our government. It's unprecedented.
13: A černoští voliči, ty mají zase strach z toho, že buď budou mít třeba volební místnost příliš daleko, nebo to bude v omezené době, kdy tam nebudou moc přijít, nebo tam před těmi volebními místnostmi budou dlouhé fronty a samozřejmě ne každý si může dovolit stát několik hodin ve frontě na to, aby vůbec mohl vhodit svůj hlasovací lístek.
12: Já jsem teď při své nedávné návštěvě ve Spojených státech taky samozřejmě tohleto slyšel od různých lidí. Souvisle jsem o tom mluvil a vedl takový hlubší rozhovor s Shermanem Teichmannem, to je emeritní profesor Tavcovy univerzity a je to taky mimo jiné poradce Nadace pro lidská práva, mezinárodní organizace, a spíš v takové osobní rovině jsme se o tom opravdu bavili a on mě tak prováděl celým tím procesem a říkal, jaké obavy má v těch jednotlivých fázích toho procesu. Říkal vyloženě, že má úzkostné obavy, jestli vlastně ty volby vůbec budou. Byť sám ví, že to řídí ty státy, ale obává se, že Donald Trump se může pokusit o to nějakým způsobem vyvolat situaci, aby ty volby vlastně neproběhly.
16: I'm tremendously anxious about what's happening in November to the extent of even will we have elections.
12: Nedovedl říct konkrétně, co by to mělo být, ale jmenoval také obavu z těch federálních ozbrojených sil v poblíž volebních místností, agenti ICE, že by se tam mohli pohybovat, což dává ta administrativa čas od času najevo.
16: You know, will ICE be deployed at polling stations just to intimidate? How deep has Trump managed to put his sycophants and the people who insist that he won?
12: No a potom při sčítání a potvrzování těch výsledků tam viděl ta slabá místa, třeba obavy z toho, že vyznavači konspirací o těch údajných volebních podvodech, kteří byli během těch posledních 6 let zvoleni a dosazeni do důležitých lokálních funkcí, tak vlastně budou dohlížet na tyhle ty volby a to může být zásadní pro úspěšnější pokus případný Donalda Trumpa ovlivnit pak výstup těch voleb. No a taky říkal, že současné ministerstvo spravedlnosti, které by normálně mělo být garantem správného průběhu těch voleb, tak on považuje nikoli za nezávislý úřad, ale vzhledem k tomu, jak si lidé tam byli dosazeni za jakýsi nástroj moci Donalda Trumpa, a zkrátka řekl, že nejsem si jistý, že máme stejnou ochranu voleb jako v roce 2020.
16: What absolutely astounds me is the effectlessness of the institutions, universities, things that we thought were immutable.
12: Je to člověk, který ve Spojených státech zažil období násilí atentátů, dobu vietnamské války, ale podle něj tehdy fungovaly základní morální zábrany a instituce a teď to tak podle něj tak docela není.
16: The Supreme Court has been taken over and newspapers have been seized and the Washington Post. I mean, a lot of the things we rely upon.
13: Tuhle obavu teď nedávno vyjádřila republikánská komentátorka, velká kritička Donalda Trumpa, Anna Navarro, v televizní stanici CNN, kde říkala, že je vlastně s podivem, že se o ty volby neobává kvůli nějakým vlivům zvnějška, ale že vlastně největší ohrožení volební neutrality přináší vlastní vláda a vlastní prezident. Říkala, že to jsou časy, kterých vůbec netušila, že se jako imigrantka z Nikaraguji někdy dožije. přežije. Honzo, ono totiž to omezení voleb je jednak to, co ti řekl profesor, ale zároveň vlastně další způsob omezení voleb je nepřipustit do těch volebních místností lidi, kteří by mohli hlasovat jinak, než chceme. A i v této části je vlastně taková velká série tak opatření, které třeba na první pohled nemusí být vůbec zřetelné. Jedním z takových příkladů je Souls to the Polls. To jsou autobusy, které odvážejí po nedělní mši z černošských kostelů voliče do volebních místností. Jak na to reagují v některých státech, například v Georgii se o to pokusili, uzavřou volební místnosti v neděli. To je na první pohled, no jo, no tak přece by někdo nechodil volit v neděli. Ale když znáš ten život tady, tak víš, že uzavřít volební místnosti v neděli znamená vlastně ty nedostat ty lidi, kteří jdou po mši volit do volebních místností.
12: Zavírání volebních místností obecně je vlastně téma v některých státech, třeba v Texasu je jeden z nejpočetnějších okresů, Tarrant County, tak tam úřady řekly, že letos nebude v provozu skoro třetina těch obvyklých volebních místností. Tuším, že se to ještě řeší u soudu. Jedna z těch místností měla být na místní univerzitě, takže studenti to měli mít pohodlné, ale ta byla také mezi těmi, co by mohly být nakonec zavřené. A gerrymandering, to bychom asi měli krátce vysvětlit, to je překreslování těch volebních obvodů vlastně politiky, což funguje většinou každých 10 let poté, co proběhne sčítání lidu, zjistí se, kolik vlastně v kterém státě žije reálně lidí a potom docházelo k tomu stranickému většinou překreslování těch obvodů. Ale teď k tomu přistoupili na přání Donalda Trumpa republikáni, nejprve v Texasu, pak i v dalších státech a pak se toho chytili někde i demokrati, aby to vyvážili ty ztráty potenciální těch křesel vlastně uprostřed toho desetiletého období, aniž by se něco měnilo, co se týče sčítání lidu a velikosti populace. A takový bonmot, který občas v Americe slýchám, je, že normálně v demokracii si lidi vybírají své politiky, když to ve Spojených státech si politici vybírají své lidi, své voliče.
13: Tak ono i to zavírání volební místností. Samozřejmě, koho se to dotkne nejvíc? Dotkne se to nejvíc lidí, kteří nemají buď auto, aby mohli objíždět někde daleko vzdálenou volební místnost, chudí lidé, nebo lidí, kteří nemají čas, nemají možnost, když pracuješ v McDonaldu, tak nemáš volno na to, aby si šel volit, takže nemají možnost stát dlouhé hodiny. Jakmile omezíš počet volebních místností, tak se ti, dejme tomu, stejné množství lidí vlastně nacpe do těch domín místností, takže před nimi vznikají fronty. Z Ameriky známe, jsou mnohahodinové v některých případech. Toto se ale děje v těch chudších oblastech.
12: Ještě můžeme do toho výštu přidat to, že velký problém může být rušení registrací, že člověk vypadl z toho seznamu registrovaných a neví vlastně proč a současná administrativa, ministerstvo spravedlnosti se pokoušelo získat voličské seznamy, které vedou ty jednotlivé státy a mít vliv na to, kdo bude vyškrtnutý třeba pro podezření, že nemá oprávnění volit.
13: Tak to ti řeknu, Honzo, to není stejné jako u nás. Prostě tady, když přijdeš do volební místnosti a nejsiš registrovaný, tak máš smůlu, protože registrace probíhá před volbami, takže jakmile se ti tohle nepovedlo, tak nemůžeš volit. A dozvíš se to v ten den.
12: Jenom výjimečně některé státy umožňují se registrovat i v den voleb, tuším, ale většinou to opravdu nejde. Také omezit hlasování poštou se znovu Donald Trump pokoušel, ale to řešil i nejvyšší soud a ten, řekněme, hlavní pokus zamítl. No a pak tady byly takové ty, řekněme, soft sliby, jako když Donald Trump pronesl, že dá $5,000 na osobu při republikánském vítězství v kongresových volbách každému dospělému Američanovi, anebo nedávno v Ohio pronesl něco ve smyslu, že když zvolíte demokraty, tak nepočítejte s podporou federální vlády pro váš stát, pro Ohio, ale to jsou tedy ty případné překážky, bariéry pro to, aby někteří lidé vůbec došli k těm volbám a volili. Z toho je obava v části americké společnosti, že může to naklonit rovinou u těch voleb, ale pak jsou tady ty věci, kterých se Američané obávají, že se mohou dít v den, volební den, což je 3. listopad, úterý, už opravdu zanedlouho. A nebo i po něm, při tom sčítání, schvalování a uvádění vlastně případných nových kongresmenů do funkcí.
13: Já nevím, jestli se vzpomínáš na ten moment, kdy v oválné pracovně Donald Trump si pozval tehdy Volodymyra Zelenského, to bylo to únorové fiasko, kdy se tam pohádali před kamerami, ale tam byl moment, kdy Zelenský mu řekl, že tím, že je válka, země je ve válce, tak nemá volby, nemůžou se vypisovat volby. A třeba tohle je jedna z těch věcí, o které lidé běžně tady mluví, že se bojí, že vyhlásí válku, aby vlastně se ty volby vůbec nekonaly.
12: Já zase slýchám hodně ty obavy, že ti agenti ICE budou kolem volebních místností a že se to dá využít potom i při nepříznivých výsledcích, které budou chodit z těch jednotlivých okresů, okrsků, tak v ten moment se hodně mluví a píše o tom, že by se mohl Donald Trump a jeho administrativa pokusit federálně zabavit v těch klíčových oblastech ty volební stroje nebo ty boxy s hlasovacími lístky, vyhlásit nějaký stav, který ohrožuje národní bezpečnost, že má podezření na zmanipulování těch voleb, což už od něj známe, a na základě toho vyhlásit nějaký výjimečný stav. Mluví se i o stanném právu, že někteří z těch volebních popíračů ho do toho docela přesvědčují. Zase jiná část lidí kolem něj ho o tohle opravdu zrazuje, aby se do něčeho takového pouštěl. Ale každopádně, že tam se můžeme dostávat opravdu na tenký led a asi v tuto chvíli kdokoliv říká, že ví, co se stane, pokud republikáni přijdou o sněmovnu, případně i o senát, tak o co se Donald Trump pokusí, takže asi nemluví úplně pravdu, protože nikdo z nás neví, co se v tu chvíli může stát.
13: Teď jsme si vysvětlili to, co se může stát všechno před volbami, ale když si nás najdete v aplikacích nebo na webu, tak se ještě pobavíme o tom, co se děje v den těch voleb, jak probíhá sčítání a hlavně, co se může stát po těch volbách.
12: Mějte se pěkně a naslyšenou.
13: Ahoj přes Atlantik.

0: zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Zemědělci můžou ode dneška až do konce října žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Po zásahu projektilem se v Hormuzské průlivu včera potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informovala agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro globální dodávky ropy a dalších surovin, komplikují útoky íránských ozbrojenců. Keňské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo druhý případ nákazy ebolou. 39-letý muž je blízkým příbuzným první keňské oběti onemocnění, která zemřela minulý týden v hlavním městě Nairobi. Protože spolu oba případy souvisí, není podle keňského ministerstva zdravotnictví důvod k obavám z rozsáhlejšího šíření nemoci. A v Praze začíná 14. ročník Signál festivalu. Až do neděle si můžou lidé prohlídnout 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, a letos poprvé taky v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici a nebo světelná instalace z 1500 žárovek. Hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném šestém kole vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup do play-off vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací části se díky tomu objeví kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistili postupy Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem.
2: Nehoda na D1 za Loktem a omezení na D5 za Loděnicí. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za odbočkou na Čechtice. Na 63. kilometru havaroval kamion a osobní auto. Nákladní vozidlo stojí v pravém pruhu, osobní hned za ním je pod mě a zasahuje i do levého pruhu. Je tam špatně vidět, tak opatrně. A na D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem teď je projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Nic osobního.
4: Prostě biznis.
3: Jana Klíma.

0: a další velké biznisové události, která byla pro změnu v Brně, a to mezinárodní strojírenský veletrh. Mimochodem tam od premiéra zaznělo, že Evropa, včetně Česka, by měla být soběstačná v těžbě plynu a ropy.
1: Češi budou financovat stavbu mrakodrapů ve Varšavě. Já, Petře, řeknu na začátek jenom pár nějakých faktů. Mm-hmm. O jaké Čechy jde? Je to společnost Akipia, kterou vlastní tři lidi. Jednak je to nejbohatší podnikatel, zbrojař Michal Strnad. Pak je to právník a bývalý spolupracovník někdejšího nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, a to je Tomáš Brzobohatý. A třetím mužem v té firmě je Marek Šmrha, což je bývalý dlouhodobý investiční ředitel Penty. Celý ten projekt má být v přepočtu asi na 20 miliard korun a Češi na to mají mít největší podíl, přesnější čísla zatím nejsou. Developerem bude polská firma, která je také obchodovaná na burze, a to je firma BBI spolu s další polskou firmou Liebrecht & Wood. No a k tomu mrakodrapu, mají to ultra luxusní dům, to tě určitě baví, veď?
0: To mě baví a samozřejmě mě baví i ty miliardáři zatím, jenom musím upřesnit, u té Akipie se taky neví vlastně, jak to tam mají majetkově rozdělené.
1: Já jsem se na to ptala, aha, jak to tam vlastně je. A je to tedy zatím neveřejná informace, ale hlasovací práva jsou údajně stejná pro všechny tři.
0: Při vší úctě k Tomáši Brzobohatému a Markovi Šmrhovi, myslím si, že tu hlavní palebnou sílu má někdo jiný, ten třetí.
1: Ale Michal Strnad tam bude mít největší asi vklad, nebo já nevím, jak to říct.
0: To jsem si úplně jistý. Bez spekulací, ale zpátky k mrakodrapu. Nikdo ho ještě neviděl, jako jeho nákres, ten obrázek.
1: Ten bude až na jaře 2027.
0: Přesně tak, bude teprve představen. Co se ví, že bude 170 metrů vysoký, 48 pater má mít, 357 luxusních apartmánů, které bude designovat italské studio designové Pininfarina, a bude mít 25-metrový bazén a příští rok se taky začne stavět.
1: Je tam ještě jedna zajímavost, která mně přijde fakt taková, nevím, vtipná není jako dobrý slovo, ale prostě zajímavost, že se na tom projektu celým podílí nadace, která se jmenuje Pro Bonum Foundation. A to je církevní nadace, ta věž, mimochodem se jmenuje Roma Tower, což znamená římská věž, jo.
0: Že to je u nějakého náměstí,
1: je to u římského
0: podobně
1: divadla, ale já zároveň je to poblíž kostela svatého Petra a Pavla, který bude součástí jako projektu, se bude opravovat, a vlastně i na tom území jsou nějaké církevní majetky a předtím dlouhou dobu tam byla z té komunity, kde se to má stavět, jako velký problém samozřejmě, jako tady s touhletou obrovskou stavbou, ale nakonec právě i díky zapojení církve se to podařilo nějak dojednat a ten dům už má.
0: To se dostáváme úplně do biblických rozměrů, protože tam se píše o jedné věži, která se stavěla až do nebe.
1: Až do nebes.
0: A jak to dopadlo? Zmatení jazyků, ale s Polákama si pořád docela rozumíme.
1: No, to je pravda. A když jsme se o tom spolu bavili, tak jsme si říkali, že to je takový určitý symbol, jakože nejbohatší Čech jde stavět mrakodrap zrovna do Polska. Proč ne třeba v Praze?
0: Proč ne v Praze? Tak kdo byl někdy ve Varšavě, tak na tuto otázku má odpověď. Varšava je úplně jiný druh města než Praha. Byla postižena druhou světovou válkou dramaticky, byla vybombardovaná skoro celá, takže tam jako to historická část nezbyla. Varšava nikdy, aspoň tak, jak já jsem ji zažil, nebyla krásné město. Člověk se tam necítil špatně, ale prostě Praha to rozhodně není. Takže při obnově nebo při teďka renesanci celkového polského hospodářství najednou začala kvést díky těm vysokým stavbám. Mimochodem těch mrakodrapů je tam 13. Staveb, které mají víc než 150 metrů.
1: A staveb, ani které vlastně tenhle ten nový mrakodrap nemá být ten nejvyšší.
0: Ne, ten nejvyšší je 310 metrů vysoká věž, která se jmenuje Warsaw Tower. A tu pro změnu stavěl, víš, kdo?
1: Nevím.
0: Slováci. Respektive financovali HB Reavis, ty jsou za ní. Ale těch vysokých staveb je tam zkrátka hodně, přes 33 staveb, které mají víc než 100 metrů. V Česku jsou, myslím, takové stavby 3 nebo 4. V Česku, nejenom v Praze, ale v celém Česku. Takže z toho je to vidět. To je jedno vysvětlení. Druhé vysvětlení ale taky je, že Poláci mají daleko větší ambice a já nevím, jestli se to tak dá říct, ne, radši to neřeknu. Mají větší odvahu než Češi v tomhletom. V Praze se řeší panoráma, jak má vypadat podle metropolitního plánu, tady nesmí být stavby vyšší než 100 metrů v nějakém okruhu.

0: I když teď se bude samozřejmě stavět nový pražský mrakodrap, společnost Trigema staví Top Tower, tomu říkají, myslím si, že Top Tower v Nových Butovicích.
1: Jak kde to už má být nějaký ten vrak té lodi, ne? V tom
0: přesně
1: zabudovaný.
0: Tak, David Černý tomu udělal vrak lodi, má to symbolizovat klimatickou změnu a bude mít 125 metrů. Myslím si, že už mají všechna povolení v ruce a že by se mělo snad příští rok začít stavět, ale je to na okraji města, není to v centru, tak jako je to ve Varšavě.
1: Já jsem se ptala vlastně na to, proč jdou Češi zrovna do Polska. Ona to není ojedinělá věc. Poslední dobou Češi hodně upírají právě na Polsko svoje zraky a srovnáváme se s Poláky, protože se začíná ukazovat, že Poláci nám bledčems utíkají, pokud jde o ekonomiku. Na druhou stranu ale zase jsou tady i varovné hlasy, že Poláci hodně žijí na dluh. Co ty si o tom myslíš, jak na tom Polsko vlastně dneska je ekonomicky?
0: Je to taková, je to klasická srovnávací věc, jako my jsme na Poláky dlouho koukali spatra. Startovací pozice při vstupu do Evropské unie samozřejmě byla úplně jiná. Česko byla vždycky o mnoho bohatší země.
1: Poláci byli hodně pod náma. No.
0: Přesně tak. Jako zkrátka Polsko v posledních letech bohatne rychleji než Česko. To tempo je větší. Polsko je trh ze 37 miliony lidí, to je jedna věc. To znamená, že české firmy to tam přitahuje, protože to je čtyřikrát větší trh, než je v Česku. A Poláci prostě bohatnou a díky tomu mají trochu lepší náladu, protože vidí kolem sebe, že se věci mění. Česko roste, ale roste pomalu.
1: My jsme se právě moc neposunuli, právě, než to ty Poláci udělali obrovský skok, i když jsou pořád v přepočtu toho bohatství na hlavu pod náma, tak rostly mnohem rychlejiš vlastně než my.
0: Hlavně v těch posledních letech.
1: Je to
0: a
1: tak.
0: Často se mluví o tom srovnání kvůli dálnicím. Polsko, když pořádalo mistrovství Evropy ve fotbale, tak mohutně stavilo nejenom stadiony, ale i infrastrukturu a má teď najednou 5600 kilometrů dálnic, když startovalo před nějakými 12-15 lety s nějakou 700 kilometrů dálnic, to znamená, že ten rozmach je obrovský. V Česku se dálnice naštěstí v posledních letech staví taky docela rychle, možná se dá tvrdit, že stejně rychle jako v Polsku, ale pořád se to nedá srovnat, když se člověk podívá prostě za těch posledních let. To tempo je ta věc a odvaha, s kterou Poláci staví. Poláci mají třeba ambici postavit obrovské letiště 40-50 kilometrů od Varšavy, které má být letištěm pro celou střední a východní Evropu. Stejně tak polské aerolinie LOT, které na rozdíl od českých aerolinií existují, tak mají taky ambiciozní plán, jak nakupovat letadla, kam lítat a tak dále. Takže už není úplně výjimka, že člověk letí do New Yorku, ne přes Amsterdam, ale přes Varšavu.
1: No a ještě jenom k těm číslům. Nedávno jsem četla, že nás začínají Poláci dohánět i v kupní síle nebo v hrubý mzdě, je to tak?
0: Poláci nás dohnali i v tomhletom, v paritě kupní síly, mzdy v Polsku jsou stejné nebo o něco vyšší než v České republice, ale ty jsi tam řekla důležitou věc. Poláci si nehlídají tak úplně úzkostlivě rozpočet a veřejný dluh v Polsku je mezi 60% a 70%, u nás je 44% a to je docela velký rozdíl. Deficit veřejných financí v Polsku je přes 7%, u nás je přes 2%. Takže
1: přesně tak, takže pro většinu ekonomů, co já znám a kteří se také veřejně vyjadřují, tak Polsko začíná být právě odstrašujícím příkladem.
2: Ratingová agentura Moody's považuje hospodaření Polska za naprosto neudržitelné. Jestli to je ta polská cesta, kterou máme jít, tak já před ní velmi varuji, protože to je...
1: Čeští politici si ho bohužel i v tomhle berou za příklad.
3: Jste se rozhodli cestou Polska, to znamená podpořit investice, a nejenom investice do dálnic a obchvatu a nemocnic a přístrojů, ale...
1: Pořádně se zadlužit a roztočit to, ale já myslím, že tudy cesta fakt nevede a že Polsko na to ještě bohužel doběhne.
0: To nevíme, bude to zajímavé sledovat. Je potřeba říct, že v tom velkém dluhu,
1: který... To potom rozkládá i politiku právě.
0: Ne, já jenom chci, co chci říct, v tom velkém dluhu, které Polsko má, nejsou jenom dálnice, infrastruktura a mrakodrapy, ale je tam taky obrana. Poláci vydávají zdaleka nejvíc na obranné výdaje v celé EU, přes 7% HDP, jestli si to dobře pamatuju. A to je potřeba vzít v úvahu. Prostě sousedí s Ruskem, vědí to a mají v tomhletom daleko citlivější radar, než má Česká republika.
1: To je pravda, no. A my právě budeme muset dohánět i svůj deficit tady v obraně a zužujeme si ten prostor právě zadlužováním na spotřebu. Tak máme tady téma číslo dvě a to je český design.
4: Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo.
5: Kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek přes české velké světlařské firmy.
6: Hlavní roli tu ale mají samozřejmě stánky menších a větších tuzemských designových studií.
1: Petře, ty jsi tam byl, co tě tam zaujalo a dá se říct, že pro českou ekonomiku jako celou má český design nějaký větší význam?
0: Musím říct na začátku disclaimer, já český design a Design Block miluju, takže jsem v tom strašně zaujatý. Je to opravdu velikánská akce, na kterou přijde se podívat přes 50 tisíc lidí za ten týden a Praha opravdu vibruje tím designem. A ano, já si myslím, že to je strašně důležitá věc pro biznis, protože design je něco, když se bavíme o průmyslovém designu a o tom designu, který se odráží na těch koncových výrobcích, je to něco, co tě dokáže odlišit od konkurence. Je to něco prostě unikátního, co ty taky potom dokážeš líp prodat. Když se bavíme na různých konferencích Transformace 2.0 a já nevím, jak se všechny ty instituce jmenují, tak tohle to tam musí hrát zásadní roli. Je to prostě věc, která ti dovoluje finalizovat výrobek a jakmile děláš finální výrobek, máš taky větší marži. To znamená, že to jde přesně proti tomu, co se české ekonomice v posledních letech vyčítá, že to je ekonomika jenom subdodavatelská a že ty marže a ty hotové výrobky dodělává někdo jiný, Němci, Italové a tak dále, hlavně
1: zisk.
0: Němci. Ale design vede k tomu, že ty výrobky se dodělávají u nás a díky tomu může ta země bohatnout. To je prostě takováhle zkratka to je.
1: A máme k tomu nějaké čísla třeba, že já nevím, když investuješ do designu, kolik se ti vrátí?
0: Tady samozřejmě jsou různé studie, McKinsey a podobné společnosti takové studie dělají. Jsou i studie o tom, jak se design podepisuje na procentech výrobku v HDP. U nás je 20% HDP nějakým způsobem dotčeno designem, zatímco v Evropské unii je průměr jenom 16%. To je dobrá zpráva, protože to číslo rozhodně roste a to, co tvrdí McKinsey, je, že firmy, které pracují s designem systematicky, tak za 5 let dosáhly o 32% vyššího růstu tržeb než firmy, které s ním takhle nepracují. Na Design Bloku se tahle čísla moc neprobírají. Tam se probírá samozřejmě design jako takový. Ale co se probírá čím dál tím víc, jak na konci dne design ovlivňuje tržby firm, jako je Lasvit, Rickle, Boma, LD Seating. V Česku design a business byl spojován jenom se sklářstvím a to už dávno není naštěstí pravda.
1: Nábytek věď ještě.
0: Právě. No. Čím dál tím větší váha je na nábytku, ale taky na průmyslových věcech, typu tramvaje a podobně, tam se všude ten design podepisuje a čím víc o tom mluví, tím větší šance je, že ty české firmy s ním budou takhle systematicky pracovat.
1: Napadá mě, že máme i na burze v Praze dokonce firmu, která je postavená na designu venkovního nábytku MMCT.
0: MMCT, to je taky perfektní vlastně příklad toho, jak se dá vlastně absolutně systematickou prací s designem
1: postavit
0: prorazit business a udělat z toho vlastně evropský světový největší firmu ve svém oboru. Pojďme zůstat u biznesu, protože minulý týden to nebyla jediná akce Design Block, která byla signifikantní a důležitá pro český biznis. A tou druhou je strojírenský veletrh v Brně, kde jsi byla zase ty. A
1: to
0: pro
1: tak
0: mě to je úplně cesta do minulosti. Jako mě se úplně chvěje duše, když si vzpomenu na věc, jako je strojírenský veletrh. Mě upřímně překvapilo, že to ještě existuje.
1: Jako to pro mě existuje, to něco jako... je to obrovský.
4: Téměř 1400 vystavovatelů z celého světa tam ukazuje nejen nové stroje, ale také roboty, umělou inteligenci nebo technologie, které mají firmám usnadnit práci.
7: Humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného.
8: V hoteli Devín pracujem najmä v lobby, pomáhám hosťom s informáciami a orientáciou.
1: Hodně lidí, obrovská účast zahraniční expozice, stroje, které by se ti fakt líbily normálně z budoucnosti.
0: S designem.
1: Jako, s designem jako a tak dále. Ale řeknu ti, protože vidím, že prostě podceňuješ tady strojírenství.
0: Strojírenství
1: jako,
0: ne.
1: Jako, nábytkáři dobrý, jako jo, dobrý ne, jako
0: já
1: skláři.
0: Vím, že ty,
1: jo,
0: ale, jak říkají Němci, butterbrot, chleba s máslem.
1: 11%,
0: jako to...
1: 11% podíl na celkovém exportu této země, prostě strojírenství a 29% na přidané hodnotě v celé ekonomice.
0: To je asi víc než nábytek.
1: Je to, vlastně, je to nadprůměrný, dokonce nad Evropskou unii, kde je průměr asi 19%. Jako. Takže je to prostě důležitý a je vlastně dobrý vidět a slyšet, že to nějak žije. Jo. Neříkám, že nemají problémy. Samozřejmě spousta firem fakt žije to... v těch starých časech.
0: Já vůbec nespochybnuju strojírenství. Mě jenom zajímá ten formát. Veletrh. Že prostě někdo vystaví bagry a traktory a on tam někdo se na to přijde podívat.
1: Nejenom to, tak tam byly jako, že jo, různý obchodní komory, Indové tam měly obrovské expozice.
0: No to je skvělý. Ale mě to připadá, když se bavíme o roce 1978.
1: Ale kdybys tam byl, tak by ti to nepřipadalo, jo, protože třeba například jedna z expozic, která tam přitahovala obrovskou pozornost, tak to bylo vystavení nového prvního českého humanoidního robota.
0: Aha.
1: Ty podle mě vůbec nevíš, že něco takového tady
0: no, nevím,
1: vzniká.
0: Český humanoid je pro mě robot Emil.
1: No, robot Emil. Protože všechny, jako ne, že by tady humanoidy už nebyly, že jo, jsou, ale všechny jsou z Číny, ale tady česká firma ze Zlína. Zlín, to je mimochodem zajímavé místo pro biznis. Jak pro design, ale prostě Baťa tam zanechal no, fakt velkého
0: pravda,
1: ducha.
0: To je velká pravda, bohužel tam furt nejde vlak, ale...
1: Ale jako podnikatelé jsou tam zajímaví, takže česká firma ze Zlína založila firmu Robot George a vyrábí evropského humanoida, protože víš, co to znamená, že to má mít evropské součástky, protože jinak, jak jsem říkala, všechno je z Číny.
0: Robot George takový ale... pracoval ve spořitelně, jo? Nebo?
1: Jako fakt je, že hned vedle byla jako stage český spořitelny, která má jako George, takže no nevím, jestli s tím má něco společného, ale vlastnicky, jako, vlastnicky ne, jo? Protože vlastnicky to patří firmě Robot George a tu vlastní softwarový inženýr Jiří Pánek, což je vývojář, 17 let provozuje firmu Business Logic, zkráceně B-Logic.
0: A k čemu to je taková věc?
1: George a pak je tam ještě, tak... jako, počkej, jenom jako zakladatel Martin Dvořáček, který právě je také z toho B-Logicu, takže vlastně je softwarář. Jo.
0: Jenom mi řekni, k čemu taková věc je, jako jenom, že se tam George prochází po Brně? Nebo...
1: No, tak on se ani neprocházel, on byl od pasu nahoru, jako neměl tam nohy, ale normálně má, alespoň tady, když se podíváš na jejich webové stránky, ale byl tam od pasu nahoru, protože ty ruce jsou samozřejmě důležitý, jo. Ruce, hlava, vypadá jako fakt dobře, jo. Ale k čemu je,
0: no,
1: přesně,
0: dělá, no?
1: Protože normálně tady ty humanoidy najdeš všude, jako fakt na výstavách,
0: věc,
1: že jsou vtipný, přesně, no. Dělají tam srandu, tancujou, že jo, povědají si a tak dále, ale George, teda je opravdu vyvíjený jako průmyslový robot, nebo jako robot na práci prostě a mají, jak jsem tam mluvila s lidmi z této firmy, už objednávky, měli by ho dodat příští rok do výroby a to pro Continental Barum, pro Hopi a ještě jednu firmu. Měl by dělat asi prostě to, co, na co se ty humanoidi vyvíjejí, to znamená na nějakou práci, jakože vyndáváš něco z krabice na pás třeba, jo, nebo něco takového, ale potřebuješ prostě to někam přesně vyndat, určitou součástku, dát jí na přesné místo.
0: Kolik stojí
1: takže
0: taková věc?
1: No a to je právě zajímavé, protože George, si můžeš pořídit za baťovskou cenu 99 tisíc, jsi ze Zlína prostě,
0: 99
1: takže 99 tisíc eur, asi 2,5 milionu, ale k tomu 100 tisíc euro ještě za implementaci toho, aby robot dělal to, co jako potřebuješ, jo, danýho pracoviště, což jako to je samozřejmě to nejdůležitější.
0: 200 tisíc euro, 5 milionů za George, jo?
1: Což mi ale nepřipadá jako tak hrozné, jo.
0: Nevím,
1: otázka je, jak rychle to stárne vlastně potom, jak rychle musíš implementovat třeba nový software nebo
0: hlavně,
1: tak, jo. Ale takže jako jaká je ta návratnost zatím,
0: asi záleží
1: nevíme,
0: toho, kolik máš krabic, který potřebuješ, aby vyložil, že?
1: No, ale za mě zajímavý počin, protože to soustředuje...
0: Začínáš mě přesvědčovat, že strojírenský veletrh v Brně je opravdu soustředění budoucnosti, ale to, co mě vlastně přesvědčilo o tom, že ten můj názor je pořád stejný, to je vystoupení Andreje Babiše na téma, že máme být soběstační v ropě a plynu. Mně to přišlo jako, kdyby se jako na chvilku pomát.
1: No to bylo...
0: Nebo máme takový zásoby, o kterých nevíme.
1: Ne, tak on, ne, prostě premiér začne mluvit a jeho myšlenky se rozletí do neuvěřitelných koutů a zákoutí.
0: Tentokrát pod zem.
1: A tentokrát zajeli až pod zem. A on vlastně začal mluvit o tom, že je to jeho oblíbené téma, jo? Že prostě se tady ničí český průmysl prostřednictvím Green Dealu a hlavně povolenek ETS 1, že on proti tomu bude bojovat a že to vlastně dopadá i na to, že se omezuje kapacita rafinérií, málo nafty a prostě se dostal k tomu, že musíme být soběstační, jak v Evropě, tak my tady v Česku a je potřeba prostě začít těžit ten plyn a ropu. A že Rumuni už taky o tom uvažují. No, ne, takže, jako to... A pak potom odjel, takže nevíme žádný blížší detaily, ale...
0: Třeba ví o nějakém nalezišti, o kterém nevíme.
1: No právě, protože zatím teda jako víme, že se plyn a ropa samozřejmě v Česku těží. Těží Moravské naftové doly, které vystupují pod zkratkou MND.
0: A patří... Komárek, abych si ohřál svou miliardářskou polívčičku.
1: Je to tak, patří do skupiny Karla Komárka KKCG. A jinak teda ta ropa a plyn už se tady těží v Česku asi 70 let, jo, takže ono to taky pomalu ubývá.
0: Aha. A kolik jí vlastně máme?
1: No a teď kolik jí máme, jo? Já nejdřív jako uvedu nějaké poměry, aby jsme věděli, jo? Takže pokud je o plyn, tak v Česku se ho spotřebuje ročně asi necelých 7 miliard kubíků a MND vytěží a pošle do distribuce plynu do 100 milionů kubíků za rok. Jo, takže zlomek prostě. Mm-hmm. Jo. Celkové zásoby, pokud vím od MND, tak které oni tam mají identifikované na té Jižní Moravě, kde se těží, tak jsou asi miliarda kubíků, které budou těžit příštích 10 let.
0: Že jedna sedmina spotřeby
1: roční. Jako Česka, jo, takže to skoro nestojí za řeč. No a pokud jde o ropu, tak tam jsou ty poměry úplně podobné. Roční spotřeba ropy Česka 6,5 milionu tun a těžba MND za rok je asi kolem 100 000 tun a adekvátně tomu asi milion tun jsou identifikované zásoby.
0: A jak jsem říkal, není třeba něco, co my nevíme a Andrej Babiš ví, že se třeba dá v Česku těžit břidlicový plyn nebo něco podobného?
1: A jak jsem se bavila s několika lidmi, kteří se v tom opravdu vyznají, tak fakt ne, protože nedá se říct, že by tady nebyly nějaké zásoby břidlicového plynu. Jsou tady samozřejmě, ale jsou hluboko v horninách. Jsme v Česku, jo. Vysoce obydlená oblast. Na přelomu roku 2011-2012, když vlastně nastala těžba břidlicových plynů v Americe, stalo se to velmi populární, tak se tady objevily dvě zahraniční firmy, které tady chtěly dělat průzkum a případně těžit břidlicové plyny. Kolem toho byl obrovský poprask. Obce samozřejmě byly proti. Vytipovala se tři území, Berounsko, Severčech, Valašsko, kde se měly dělat průzkumy. Nakonec se neudělalo vůbec nic. Bylo vydané nějaké povolení na průzkum, ale to pak bylo zrušeno prostě. A je to obrovský zásah do krajiny. Musí se udělat strašných vrtů prostě hluboko
0: ale
1: do horniny.
0: Ale suma sumárum prostě nemáme nic.
1: A nadspat, nalít do toho obrovská kvanta vody, aby se vůbec něco dalo těžit. Prostě ekonomika úplně mimo a tak dále.
0: O ekologii nemluvíme.
1: Mimochodem Poláci měli také v té době velké plány. Je to mnohem větší země. Byly tam velká ložiska břidlicových plynů. Víš o tom, že by se těžil v Polsku břidlicový plyn?
0: Nemám ponětí. Já to zase úplně nesledu, ale myslím si, že Jano, my se blížíme ke konci našeho povídání o Brně, Varšavě a Praze a vlastně jsme na konci, ne?
1: Jsme, no. Co dodat? Drill, baby drill.
0: To říkal Andrej Babiš?
1: To říkal Donald Trump.
0: Tak to mají asi společného. No zkrátka, dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv a všechny díly obou pořadů najdete v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
9: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo? Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
4: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
9: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
4: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
9: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
10: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. V Černém moři začala hořet loď, pomohlo jí Rumunsko. Fotbalisté Sparty přivítají v evropské lize norský Lillestrøm. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádu. Poraden, pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
12: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i jak to samozřejmě někdy zaznívá i od dětí.
11: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že nejméně 2 drony vstoupily krátce do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady. Podobná situace se v jihovýchodní zemi v posledních měsících opakovala už několikrát. V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu zhruba téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
13: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
11: Fotbalisté Sparty nastoupí k druhému zápasu v hlavní části Evropské ligy. O udržení 100% bilance se pokusí proti norskému Lillestrømu. Jeho dres v minulosti oblékal Nor Jonathan Brunes, který dal po letním přestupu do Sparty zatím jen jednu branku.
14: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
11: Zápas Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrémem se bude hrát na Letné od 18 hodin a 45 minut. V 21 hodin pak Viktoria Plzeň nastoupí ve stejné soutěži na trávníku maďarského Ferencvároše. Jablonec od 21 hodin čeká úvodní duel v konferenční lize, a to na hřišti německého Freiburgu.
15: Nehoda na D1 za loktem a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Čechtice. Na 63. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na místě už je policie, řidiči hlásili neprůjezdný pravý pruh, jede se ale plynule. Na dálnici D10 je dnes v noci omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. A na D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. I tam aktuálně bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Teploty klesají na 5 stupňů až na nulu a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Během dne čekáme ráno místy mlhy, které se ale postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách nejčastěji kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Co se dělo v Československu přesně před 35 lety, tedy v říjnu 1991? Připomene to repríza pořadu Archiv Plus Pavla Hlavatého a Karolína Koubová s Martinem Chadimou pak v repríze Historie věčně živé přiblíží, jak se hledala bájná Troja.
10: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
16: Slovenská krize, zločiny komunismu, špinavé peníze, lustrační zákon, vracení majetku KSČ a SSM. Tedy říjen 1991. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
10: Archiv Plus.
17: Velmi nepriaznivo zapůsobili na verejnost slova primátora Žiliny pána Slotu o tom, že tí, ktorí nie sú za zvrchované Slovensko, budú raz odsúdení. Len tak mimochodom ide o poslanca federálneho zhromaždenia, ale odzneli takéto názory aj z úst poslancov Slovenskej národnej rady práve na 17. zasadnutí Slovenskej národnej rady.
16: V říjnu 1991 na Slovensku výrazne přituhlo. Více o tom 1. října poslankyně Slovenské národní rady za demokratickou stranu Božena Bádelová.
18: Já sama jsem byla překvapená, když jsem počula, ako sa vyjadril pan poslanec federálneho zhromaždenia a primátor mesta Žiliny pan Slota, pretože tieto jeho slova naháňajú mi strach, doslova. Môžem povedať, že bola som svedkom v rokovacej sále Slovenskej národnej rady, keď poslanci Slovenskej národnej strany po prečítaní v kultúrnom živote mien podpísaných za spoločný štát prehlásili, citujem doslova, pán Porubec, člen Slovenskej národnej strany, keď sa ho pýtali, čo číta, povedal, mena zradcov slovenského národa. A v tom, že ako náhle bude vyhlásený slovenský štát, všetci budú zapísaní na stĺp hanby, alebo vyvesení na stĺpe hanby. Na to druhý poslanec Slovenskej národnej strany, pán Balážik, prehlásil, že nie je na žiadnom stĺpe hanby, ale ich dáme do Leopoldova. Ja som sa celá zhrozená obratila k ním, pretože sedia za mnou a hovorím, prečo ja by som mala teda skutočne byť v Leopoldove. Na to sa ma pán Januš, ďalší poslanec Slovenskej národnej strany, opýtal, a čo vy nám dáte, pani Badalová? No ja som povedala, že nič, ale s tým som musela teda vystúpiť aj na pléne Slovenskej národnej rady, pretože dostala som plnú hrôzu, keď sa prejednávalo alebo prerokoval návrh uznesenia o postupe práce na ústave a vtedy všetci poslanci Slovenskej národnej strany, čo je prakticky ich parketa, vystupovali a doslova v tom smere, že slovenský štát bude tak či tak zvrchovanosť a slovenský štát bude tak či tak. Vtedy som vystúpila a som skutočne s týmto vyšla verejne pred celým národom, že mám strach zo Slovenskej národnej strany. Mám strach z toho, čo nás čaká ako Slovákov, tých, ktorí nesúhlasia s politikou poslancov Slovenskej národnej strany alebo Slovenskej národnej strany ako takej.
16: V Praze se počátkem října konala první mezinárodní konference o zločinech komunismu. Z průvodního rozhlasového pořadu jsme vybrali ukázku, ve které hovoří Radek Žák, člen dokumentační komise Konfederace politických vězňů.
19: Komunistická strana v tom cizím žoldu prakticky umožnila exploataci naší přírody a našeho bohatství nerostného takovou měrou, že prostě to nemá snad ve světě nikde obdoby. Uran byl tehdy prvek, který otevíral cestu k atomovému věku. V těch 50. letech, kdy ten uran sloužil jenom válce a teď se začalo uvažovat o jeho mírovém využití, tak to byl jeden z nejcennějších prvků vůbec snad na světě. A taky ta jeho cena tomu odpovídala. No a když jsme o tom hovořili s těma s mýma kamarádama, který pracovali na Elku v táboře El, kde odkud odcházeli ty vlaky do Sovětského svazu, a začali jsme počítat podle autentických výpovědí těchto těch lidí, kteří tam denně teda s tím byli ve styku a denně prostě to nakládali do těch věrtušek, že jo, který s vojenským doprovodem odjížděli, tak nám vyšlo tak fantastické číslo, že jsme prostě zůstali úplně skoprnělí. A když ještě uvažovali o tom, že kdyby ten náš uran byl přišel na světový trh, takže nutně musela klesnout jeho cena, tak uvažovali jen s poloviční cenou toho, těch světových cen, které se tehdy za uran platili, tak vyšlo 360 až 400 miliard dolarů ročně plný těžby. A ta těžba šla v tomhletom tempu celých 10 let. Tam byly výkyvy od začátku, když jsme to počítali, tak ta maximální těžba byla kolem 56. roku. Když se otevřely už šachty tady na Slavkově, na Příbrami, tak tohle to všecko dohromady je tak fantastický číslo, že prostě z toho jdou až oči dohromady. A o tohle nás připravila komunistická strana, která tohle beze zbytku umožnila. Nebyla kontrola ze strany státních orgánů vůbec nad tím, co se vyváží. Určovali to sovětští poradci, kterých bylo na Jáchymově asi 400. Ty prostě určovali, co se těží, kolik se toho těží, že to všecko bylo v rukách cizích. Navíc ve svobodném státě to byly uzavřené oblasti, kam se chodilo jen na propustky a jen pro ty lidi, kteří tam pracovali nebo kteří tam byli připuštěni. To znamená, byly zabrané území, ve svobodném státě byly zabrané území, které prakticky nám vůbec nepatřily. A kde se dělo tohleto, tato loupež století, já to neumím jinak nazvat.
16: Tolik dlouhodobě utajené údaje. A ještě jedna konkrétní ukázka, hovoří předseda Konfederace politických vězňů generál Rudolf Pernický. Parašutista vysazený za druhé světové války v protektorátu a politický vězeň 50. let.
20: Ta šachta byla vzdálená asi půl druhého nebo 2 kilometry od našeho tábora. Poněvadž si někdo vymyslel, že by byl možný lehce útěk, i když nás doprovázeli vachaři se samopaly a podobně, že celou tu cestu museli jsme se držet sraženě tak dále, někdo vymyslel to, že je třeba zajistit celou tu směnu, jak pochodovala proti útěku. I vymysleli, že nás obtočili ocelovým ladem, srazili, pětíce se museli držet, srazili se těsně na sebe, kolem toho otočili lano, které zamkli na zámek. A tak jsme pochodovali. To byla oslava práce v pojetí marx-leninském, že jsme šli. Ti první lidé, kteří byli tam napředku, pač samozřejmě ten rytmus se někdy nedal dodržet, šlapali jsme si na paty nebo po mě. Obyčejně došli na šachtu s krvavými pruhy tady v místech, kde to lano probíhalo. A vzpomínám si právě, že jako snad trumf proti tomu, jednou večer Když jsme šli z odpolední směny, to už byla tma, když jsem vyšel z brány ze šachty, tam byl okamžitě les, tak jeden z těch chlapců, těch vězňů, samozřejmě proklous pod toho lana a utek do lesa. To byla taková facka těm příslušníkům toho sboru na pravé východě, těch pachařů, že přesto, že to neudělali, jim utek. Ten chlapec dneska žije v Kanadě, je to Zdeněk Otruba, je předsedou redakční rady Nového domova československého časopisu, který je vydáván v Kanadě.
16: Nyní se přesuneme od zločinů, možno říci starých, ke zločinům novým. Ministryně kontroly Květoslava Kořínková hovoří 3. října 1991 o špinavých penězích.
2: My jsme například zjistili, že v aukcích, zejména v menších městech, se objevují vydražitelé, kteří v celku otevřeně hovoří o tom, že svoje prostředky nemají z vlastní výdělečné činnosti, ale že jim někým byly poskytnuty nebo že se našly vhodné cesty k tomu, aby peníze, které by jiným způsobem nemohly být uloženy třeba v našich bankách, mohly být tímto způsobem použity. Je to třeba i otázka počítačových her, to je jedna také z těchto obdob, které nejsou zdaněny. Je to v podstatě dár a kdo umí tímto způsobem se chovat, tak pochopitelně z toho má nesmírný zisk. A je velice zajímavé, když třeba 20-letý chlapec přijde s kufříkem a má v něm i několik milionů, vydraží zařízení, o kterém vůbec nic neví, splní všechny dražební podmínky a na závěr řekne, a mohli byste mi teď ukázat, kde to zařízení vlastně je. A to jsme se dovídali pouze ze stížností, které k nám samozřejmě dochází, ne z vlastní kontrolní činnosti. Je zapotřebí peníze zdanit a odpovídajícím způsobem posoudit oprávněnost nakládání s takovými prostředky u některých našich občanů.
21: Znamená to tedy, že když zjistíte nějaký případ těchto špinavých peněz, že to není trestný čin a že tedy nemůžete podat například trestné oznámení prokuratuře, aby zahájila stíhání?
2: Například u těch počítačových her je to zcela vyloučené, protože jsme nenašli ještě nástroj, kterým bychom mohli takové zisky zdanit, tak jak je to v jiných vyspělých zemích. A u majetku KSČ, tam samozřejmě jsme museli prokázat, že doopravdy plyne z majetku KSČ. No a pokud to v těch osobních kontech těm lidem neprověříte, tak oni nemají povinnost se vám zpovídat, od koho ty peníze získali. A pokud evidence u příslušné organizace je v pořádku, a my víme, jak se třeba účetní evidence, pokud je neúplná, dá dopracovat, no tak také neprokážete, že ty peníze plynou třeba z jiných zdrojů, než by bylo správné.
16: Špinavé peníze nebyl jediný tehdejší problém. Na podzim roku 1991. se začalo veřejně hovořit o problémech spojených s vracením majetku KSČ a SSM. Hovoří zmocněnec Přemysl Blahák.
22: Já bych se přihlásil, já jsem zdědil, dostal jsem na starost. No, já jsem to zdědil po svých dvou předchůdcích, jeden tam vydržel 8 hodin, druhý 48 hodin.
23: Máte na mysli rudý právo, ne?
22: Máme na mysli rudé právo, tak jsem si říkal, to bude hrozně hezký. Samozřejmě první jsem se scháněl po rozboru, zjistil jsem, že rudé právo transformované do vydavatelství Florence vydělo za 3/4 roku 43 milionů, které pečlivě odevzdalo státu, přesně jak se má. Jenomže já, když jsem tam nastoupil v únoru, tak už debet tohoto podniku byl zhruba 2milionový. Tak jsem se pídil, proč? Zjistil jsem, že přesně podle zákonu a zákonníku práce pan inženýr Porybný jako ředitel tohoto zařízení rozvázal pracovní poměr se všema, takže mě tam čekali 4 účetní, jeden ekonomický náměstek, který odmítl na tuto hru přistoupit, a několik dám na mateřské dovolené. No a zjistil jsem, že všechno, co se dalo použít, zhruba v hodnotě 20 milionů, celková hodnota majetku byla mnohem vyšší, to byla necelých 100 milionů, ale to je umrtvený v zařízení, spoluúčast na tiskárenském zařízení a podobné věci, ale veškeré vybavení moderní redakce za 20 milionů si pan inženýr Porybný jako představitel nebo předseda správní rady akciové společnosti Borgis, kam samozřejmě všichni vstoupili, všichni redaktoři a zaměstnanci Rudého práva s datem rozvázání pracovního poměru, pronajal za 70 tisíc měsíčně.
3: No, to bych takže to ještě jako bývalý ředitel.
22: No, on to udělal šikovně, protože on si to pronajal od svého statutárního zástupce, samozřejmě v době, kdy ředitelovalo. Takže pan inženýr Porybný zastupoval Borgis a jeho statutární zástupce den před rozvázáním pracovního poměru Michal Ryžák jako statutární zástupce Florence podepsal tuto nájemní smlouvu. Zaplať pámbu, na rozdíl od ostatních zmocněnců, mi tam zůstal jeden poctivý člověk, který se nebál jít do arbitrážního sporu a arbitr tuto smlouvu zrušil začátkem září.
5: Takže vy jste úspěšný zmocněnec.
22: Nejsem úspěšný, nejsem omyl, protože...
3: No, to bylo z titulu spolupráce s tím...
22: Ano, to bylo...
3: S tím vlastním statutárním zástupcem, nikoliv z titulu...
22: Toto dával statutární zástupce, nikoliv já jako zmocněnec. A nejsem úspěšný, protože já jsem sice vyhrál a smlouva byla vyhlášena neplatnou, za to je poplatek 500 korun. Ovšem já jsem žádal únik, který k datu podání dělal 25 milionů neoprávněného zisku, který se na státním majetku vlastně nahrabala akciová společnost Borgis a tam mi bylo, a to je vklad 100 tisíc. No a proč mi bylo řečeno, že to nespadá do oblasti hospodářského práva a jestli mám obrátit na trestní právo, tak mi tento poplatek propadl. Takže já jsem typický morální vítěz.
6: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
16: A nyní téma, které zločiny staré a nové spojuje. Zákonné odškodnění politických vězňů. 6. října o tom hovoří Jaroslav Anděl, předseda Sdružení bývalých československých politických vězňů.
7: Ten zákon nemá vůbec žádný etický podklad. Pač kdyby měl etický podklad, musí se držet mezinárodních právních norem, které normují lidská práva a základní svobody. A tento zákon je striktně proti lidským právům a proti základním svobodám proto, že v žádném státě na světě se nerozlišují práva jednotlivých lidí. Jestliže v nějakém státě někdo žije, nemusí být jeho občanem, ale má všechna práva jako lidé, kteří tam žijí. A my jsme občani této republiky a nám tato práva jsou upírána. Prosím vás, tady není naprosto žádná souvislost s jakoukoliv etikou. Československo podepsalo i Evropskou chartu lidských práv, ta ovšem není dosud ratifikovaná, ale jestliže to podepsalo a chce se stát členem Evropské rady, musí to Československá republika ratifikovat a i s touto je to v rozporu, zejména s tou chartou samotnou i s jeho 8 dalšími protokoly. Prosím vás, tady je nutno uvážit jednu věc. Tento zákon se týká majetku. Majetek je vlastnictví. Právně definované je vlastnictví jako úplné a ničím neomezené panství nad věcí. To je ovšem právní definice. Já mám jinou definici ještě, já říkám, že vlastnictví je akumulovaná lidská práce. Byla to práce mých rukou, já jsem půl století v pravém slova smyslu držel. U některých je to práce jejich rodičů, kde to zdědili, ale v každém případě majetek, který byl zákonně nabitý, mluvím o majetku, který byl zákonně nabitý, není nic jiného než akumulovaná lidská práce. A jako akumulovaná lidská práce má každý zákon povinnost tento majetek chránit, což ten zákon číslo 119 z roku 1991 nedělá. Ten majetek nám byl skutečně ukraden. Každý právní stát stíhá kupce kradeného majetku v tom smyslu, že mu ten majetek bez náhrady odejeme a vrátí ho jeho původním majitelům. Ten majetek nám byl skutečně protiprávně ukraden, my jsme všichni rehabilitováni a přesto ten majetek tento stát nechává kupcům tohoto kradeného majetku. Prosím vás, to je zásadně protiprávně a protietické taky. Všichni, kteří koupili ten náš majetek, ho koupili za nepatrný zlomeček jeho ceny. Já mám konkrétní případ, že majetek mý manželky, který stál přes 1 000 000 korun, koupil bývalý osobní tajemník pana Novotného za 44 000 korun. To znamená za 4,4% jeho ceny. A takhle to bylo všeobecně, čili ti lidé, kteří tento majetek koupili, všichni věděli, že je to konfiskát, čili kupovali to eventuálně s rizikem jeho vrácení, ale kromě toho, za ta dlouhá léta, co ho užívali, to, co za něj zaplatili, si dávno odbydleli, čili mají to vrátit bez jakékoliv náhrady a stát by to nemělo stát ani haléř.

0: Poslanec federálního shromáždění za veřejnost proti násilí Peter Kulan přibližuje politické zákulisí na Slovensku.
1: Prosím vás pekne, ja som rozprával o tom, že na Slovensku v približne v takých prapodivných cykloch sa opakuje zvýšená aktivita bývalých spolupracovníkov štátnej, či už v masmédiách, alebo sa zvyšuje aktivita bývalej vplyvovej agentúry. Prosím pekne, to nie je len ohrozenie funkcionárov VPN na okresnej úrovni. V žiadnom prípade nie. Sú evidentne zaznamenané aktivity bývalých spolupracovníkov štátnej, napríklad medzi vysokými cirkevnými hodnostármi, napríklad v masmédiách, napríklad v politickom živote. A bohužiaľ, hovorím bohužiaľ, je zneužívané národné cítenie slovenského národa často na to, aby títo ľudia presadzovali podľa môjho názoru poslednú šancu, ako zostať pri moci, a to je rozbitie tohto štátu. To sú faktické, skutočne faktické udalosti, ktoré sa odohrali, ktoré sa dejú, a sú to konkrétni ľudia, ktorých je možné pomenovať, a konkrétna činnosť, ktorá je prekázateľná. Sú to konkrétni ľudia v štátnej správe, konkrétni ľudia napríklad na úrade slovenskej vlády, konkrétni ľudia v úrade Slovenskej národnej rady, ktorí konkrétne veci robia a vedú tento štát k jeho faktickému zániku.
0: Řekl 9. října 1991 poslanec Peter Kulan. Jeho analýza byla naprosto přesná. V téže době byl ve federálním shromáždění přijat lustrační zákon. Na mezinárodní konferenci o zločinech komunismu k tomu zazněl následující komentář.
2: Předseda KANU, pan Dvořák, se pak ještě jednou vrací na tribunku k mikrofonu.
3: Jako vedoucí právní sekce oprávněn nebo zmocněn sdělit vám, že činnost naší právní sekce absolutně rozbořilo včerejší zasedání federálního shromáždění přijetím lustračního zákona. Jsem poprvé v životě rád, že mi někdo zkazil práci.
0: Jak fungovala justice, komunistická i postkomunistická? O tom následující rozhovor z 25. října 1991.
2: Pane Jiří, vy jste bratr známého vězně svědomí Pavla Bonky, dnes mrtvého, bohužel, že ano?
4: Ano.
2: Já jsem se vás chtěl zeptat, vám prý hrozí, že vás ještě dneska komunisti dostanou za mříže?
4: No, hrozí mě, mám trestní stíhání. My známí potom pátrali a zjistili, že mě chce prostě různé kruhy, mě chtějí zastrašit v souvislosti s mojí aktivitou. Napsal jsem dopis trutnovské prokurátorce Jude Rychlíkové, kde jsem prostě označil lidi, kteří prostě se podíleli na zavraždění mého bratra za vrahy, a vyjádřil jsem pouze úvahu, prostě v případě, že by prostě takový vrazi byli fyzicky likvidovaní, jestli by byli taky ty lidi jako beztrestní za to. Byla to prostě jen úvaha, no. A oni mě za takové to
2: Čili vypátráte po vrazích,
4: ano,
2: svého bratra.
4: Ano, a skutečně za Vonku bude nakonec odsouzen Vonka.
0: A na závěr rozhovor s rozhlasovým redaktorem Petrem Markem z 29. října 1991. Tématem byla demonstrace, či snad manifestace, v Bratislavě, které se zúčastnil prezident Václav Havel a další významné osobnosti.
5: Ale vraťme se k Bratislavě. Pan prezident do ní přiletěl po noci strávené v letadle při příležitosti otevírání nových místností prezidentské kanceláře v prostorách Bratislavského hradu. Poté položil věnec k památníku československé státní vzájemnosti a poté se odebral do Slovenského národního divadla, kde vyslechl slavnostní koncert opery Slovenského národního divadla. Ale co tam bylo to podstatné, byla ona odpolední demonstrace na náměstí Slovenského národního povstání. Já jsem tam byl také osobně přítomen. V televizi to znělo možná, ten hluk poté, co prezident vyzval přítomné, aby uctili památku těch, kdo položili životy pro svobodu Československa dvouminutovým tichem, tak ten hluk, který poté nastal, vypadal jako kdyby možná většina těch lidí ho tam vyvozovala. Ale nebylo tomu tak, nicméně byla to taková menšina, byly to takové skupinky, které už dostatečně včas si našly výhodné strategické body, tak aby mohli vlastně výrazně navenek průběh tohoto shromáždění ovlivnit. Byla to menšina, ovšem velmi hlučná menšina. On hluk je vždy více slyšet než co jiného.
6: Kdo tu skupinu organizoval?
5: To nevím, to nemohu posoudit. Každopádně jednoznačně to byly organizované skupiny podle toho, jak byly rozestaveny, podle toho, jakým způsobem skandovali, jakým způsobem se chovali. Projevovaly se na nich taky dost výrazně silné známky fanatismu, naprosto nesmířitelné intolerance. A mimo jiné, když členové vládní delegace vyšli na pódium, tak začali po ní házet i různé předměty, také vejce. Federální ministr financí Václav Klaus byl jedním z vajíček zasažen přímo do hlavy. Nevím, jaký to bude mít vliv na jeho politickou strategii. Předpokládám, že žádný. Nicméně je pravda to, o čem hovořil pan prezident, že se zřejmě ocitáme v našem soužití na takové historické křižovatce, že je zřejmě v této chvíli třeba už situaci nějakým způsobem řešit a já si myslím, že by měl být daleko silnější tlak na ty strany, které jsou ve federálním shromáždění, aby přijali prováděcí zákon o referendu. Oni se samozřejmě, ty strany se samozřejmě vymlouvají na to, ovšem ty důvody, pro které nechtějí ten prováděcí zákon přijmout, jsou jenom politické, o žádné jiné podstatné důvody nejde.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Říjen 1991 o zločinech starých i nových. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
7: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
8: Ještě v 19. století považovala většina evropských učenců Troju za čistě literární fikci z Homérových eposů. Její hledání přiblíží v repríze Historie věčně živé Karolína Koubová a Martin Chadima.
7: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Dobrý den, začíná pořad Historie věčně živá. Dnes jsme pro vás připravili další díl z cyklu o starověkých městech. Vydáme se na pouť skutečně mytologickou. Málo které město totiž žije tolik na pomezí báje a reality jako Troja, nebo chcete-li Ilion. A to je právě naším dnešním cílem. Legendární město ležící v Malé Asii, které bylo po dlouhá staletí považováno za fantazii starověkých básníků. Novodobí trojští dobyvatelé v čele s amatérským archeologem Heinrichem Schliemannem byli označováni za blázny, když chtěli objevit toto proslulé město, jehož mytologie je spjata s krásnou Helenou, udatným Achillem, lstivým Odysseem či urozeným Paridem. Dnes o existenci Troje nikdo nepochybuje. V druhé polovině 19. století to však bylo úplně jinak. O tom všem bude dnešní pořad, kterým vás provedou Karolina Koubová a spoluautor pořadu historik Martin Chadima. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Troja byla mocným městem, které střežilo vjezd do úžin mezi Egejským a Černým mořem a v její blízkosti se také nacházela pozemní obchodní stezka, která vedla po západním pobřeží Malé Asie, čili velmi strategické místo. Co víme o vzniku Troje?
1: Její vznik je velice mytologický. Pravděpodobně tam opravdu na začátku bylo malé tábořiště, které později dostalo nějaké dřevěné palisády. Až někdy v 15. století před naším letopočtem se dá hovořit o hradbách, které měly dokonce 5 až 10 metrů v průměru, 10 metrů do výšky, ale díky moři, díky těm obchodním stezkám se Troja stala obchodním městem, byť bychom si ho neměli představovat jako město ve smyslu Praha, přece jenom bylo to spíš menší místo, kde sídlilo několik set a později několik tisíc lidí, zejména obchodníků a vojáků.
0: Troja tedy díky tomu strategickému místu byla poměrně bohatá, ovládala úžinu Dardanely a byla mocným starověkým městem, proto také byla místem velmi exponovaným a chtěným a nejznámější starořecký básník Homer ve svých eposech Ilias a Odyssea popisuje trojské války, co vypovídá vlastně o té samotné době.
1: Každopádně Homer je a byl živým člověkem, byl to bard, který skládal v hexametrech. Je to báseň, která nemá klasický verš, souvisí s epickou formou literatury. A dá se říci, že Homer v ní zachytil pravděpodobně prastaré legendy o takzvaných herojích,

0: Apollon dávno chráním a stejně jak tebe mám na péči Ilion strmé. Vzhůru a vybídni již své jezdce, ať ve velkém počtu ženou svá spřežení rychlá až k prostorným achájským lodím. Já ale půjdu napřed a úplně urovnám cestu koním a na útěk přitom hned obrátím achájské reky.
1: Tak to tedy jazykem Homérovým promlouval Apollon k Hektorovi v Iliadě. Tak jestli můžete přiblížit právě tuto část, protože se dá říct, že oba eposy pojednávají především o trojské válce.
2: Ilias se zabývá vyloženě trojskou válkou, to znamená desetiletým obdobím, kdy Achájové neboli kontinentální Řekové obléhali Troju. Trojané pravděpodobně byli nějakým způsobem etnicky svázáni z Řeky, možná, že měli co dočinění s mykénskou kulturou. Každopádně je to o desetiletém obléhání Troji, byť se Iliada zabývá především posledníma několika desítkama dnů před pádem Troje. Odysea je o návratu jediného Řeka, který přežil z toho řeckého vojska, byl to Odysseus, který opět, je to vymezeno zhruba 41 dny jeho putování, byť to putování trvalo 10 let, tak vlastně Homer zachycuje posledních 41 dní, přičemž se dozvídáme ale ze zpětného vyprávění o tom, co jakoby Odysseus zažil v té válce. První je o tom, jak díky tomu, že se nakonec většina důležitých bohů přiklonila k Řekům, tak Trojané prohráli. Druhý epos je o tom, jak paradoxně bohové nakonec potrestali i Řeky, takže se domů opravdu dostal jenom Odysseus.
1: Nakolik vlastně ale se dá pokládat Ilias a Odysea jako spisy historické, nakolik skutečně vypovídají něco o své době, protože víme, že Homer historickou postavou byl. Každopádně obsah jeho eposů můžeme brát jako nějaký relevantní důkaz o tom, co se v té době dělo.
2: Ve spisech, ať už je to epos o Gilgamešovi, ať už je to Ilias od Odysea, ať už je to třeba Teogonia od Hesioda, nebo konec konců, ať už je to naše stará dobrá Bible, starý nebo nový zákon, se prolíná často mytologie s filozofií a s historií. Žádný z těchto spisů nechce být klasickou historií, jaký vnímáme dneska. Přesnost, exaktnost, empiričnost. Homer byl přesvědčen, že popisuje život skutečných herojů, jakýchsi symbolů statečnosti, mravnosti, ctnosti, hrdinosti a také té tragiky, která v Řecku je, totiž, že vlastně váš osud vůbec není ve vašich rukou. Je dán předem, nic moc s ním neuděláte, takže vlastně skutečně v tom eposu nakonec nejde o klasickou historickou pravdu, ale je to velice symbolické čtení.
1: Co je tady známo, možná tady je ta otázka potom, když mluvíme o tom, že je ta symbolika a vůbec báje, mýty vlastně jsou něčím velice základním, co k Troje patří, tak přece jen, ale co je známo o tom, jaký život Trojané vedli?
2: My díky vykopávkám v Mykénách, v Mílétu, v Efezu, konec konců i v Aténách, víme, že Řekové byli válečníci, obchodníci, intelektuálové. Víme něco o tom, jak se oblékali, jak se zdobili, jak asi přemýšleli. Našli jsme řadu zlomků třeba z řeckých filozofů, nebo se zachovali jejich slova a jejich důležité teze zase ve spisech jejich následovníků. My si umíme sestavit jakýsi základní obraz toho, jak ti lidé asi žili, ale velmi často samozřejmě to můžeme dotvářet jenom díky mytologickým spisům.
1: Je tady něco, čemu se dá bezpečně věřit, co o Troji vlastně víme a co je pouhá legenda?
2: Víme, že Troja byla. A víme...
1: Což je velká informace důležitá, kterou ještě na konci 19. století mnozí nevěděli.
2: Přesně tak, ale vy jste už to naznačila. Schliemann třeba sám byl přesvědčen, že nalezl pravou Troju, ale nebyla to pravda, protože nakonec na místě, kde byla nalezena ta homerovská Troja, je ještě dalších zhruba 7 nebo 8 vrstev a je vidět, že to místo bylo prostě obývané zhruba již 2000 let před naším letopočtem a na starých troskách těch starých měst vyrůstaly další a další města, čili co víme, Troja byla.
1: K tomu se ještě dostaneme, k těm jednotlivým vrstvám, které postupně odkrýval archeolog Heinrich Schliemann. A když mluvíme o Troji, ocitáme se, jak z naší řeči už vyplývá, neustále na pomezí reality a mýtu. Nejnovější objev ovšem z letošního srpna dává další důvod k přesvědčení, že Homérovy eposy mají historii.

historický základ, protože archeologové z univerzity v Ioannině na severozápadě Řecka objevili trosky paláce z 8. století před Kristem, který mohl podle všeho patřit legendárnímu Odysseovi, tomu Odysseovi, který se z trojské války vracel domů na rodnou Itaku dalších 10 let.

0: Velmi důležitým atributem, který se k Troje pojí, je její nedobytnost. A v Iliadě popisuje Poseidon hradby města takto. Tehdy já okolo města jsem Trojanům vystavil hradby široké, velice krásné, čímž se město nedalo dobít. A to byl fakt, silou se za hradby vlastně nikdo nedostal a nedobytná Troja podlehla až mazané lsti Řeků, kteří po desetiletém obléhání upustili od strategie založené na síle a zbraních a použili legendárního úskoku s trojským koněm, aby se dostali za brány města. Můžete něco říct, pane doktore, k tomu, jak vlastně celý ten konflikt probíhal, trojské války, přece jen, když mluvíme o Troje, nemůžeme je vynechat?
1: Řekněme, že jde o spor dvou obchodních center, protože Trojané kontrolovali celou tu oblast obchodní a Řekové pravděpodobně chtěli mít ještě snadnější přístup k Egejskému moři a vůbec k těm obchodním cestám. Celý konflikt nevíme, jestli trval 10 let. Každopádně má všechny předpoklady být dokonalou tragédií, protože, dám příklad, vezměte si, když Achilles se rozhádal s velikým panovníkem Agamemnonem, který tam měl pomoci proti Troje svému bratrovi Menelaovi, kterému Paris uzmul krásnou Helenu. Tak Achilles se rozhádal s Agamemnonem kvůli jedné z žen, kterou on považoval za svoji kořist. A v době, kdy Achilles trucoval, Trojané zaútočili. Právě mimochodem také na popud bohů. A v tom boji zahynul dvojník Achillův, jeho největší přítel, možná i milenec, Patroklos, který si oblékl Achillovu zbroj a Hektor jej zabil. Tam skutečně ta válka byla na vážkách. Hořely desítky řeckých lodí, spousta Reků padla a Trojané tím, že se domnívali, že zabili Achilla nesmrtelného, podcenili zbytky řeckých Reků a odešli slavit. Řekové se zmátořili, Achilles posléze zabil Hektora a nakonec skutečně Řekové použili lsti, kterou Troju dobili.
0: To je ten slavný trojský kůň, němž řečtí bojovníci byli vtaženi zvědavými Trojany za hradby města a tam následně všechny pobili a Troju dobili. Nicméně po dobití Troje a slavném vítězství Achajů se tedy s městem děje co, protože podle všeho, byť se toto vítězství zapsalo do dějin, tak z hlediska další budoucnosti Troje už tak šťastné a nijak slavné nebylo, ba právě naopak, její pád je spojen s pádem celé mykenské civilizace.
1: To máte pravdu, my datujeme pád té homerské Troje zhruba do 12. století před Kristem, kdy se objevují v masivnější míře takzvané mořské národy. Příčinou toho byl třeba pád Novochetické říše, pád Mykénské říše a Bůh ví, kdo vlastně Troju nakonec dobil, jestli to byli ti Řekové a Achájové. Troja sama se stala provinčním městem, ale všimněme si, zase v těch řeckých dějinách je kouzlo toho, jak ta tragédie, ta smrt splodí nový život. Podle mytologie se zachrání z hořící Troje Aeneas, který zachrání pouze svého stařičkého otce, několik dětí, několik sluhů. A toulá se po Itálii, kam nakonec dojde a tam založí panství, které později bude římskou říší. Takže třeba Gaius Julius Caesar, když se přišel poklonit k tehdy už k opravdu rozpadlé Troji, k takové jakoby větší, lepší vesnici, tak Caesar se tam přišel poklonit, protože tam viděl svého předka Aenea, kterého považoval za zakladatele a stařešinu rodu Juliů, Gaius Julius Caesar.
0: Co skutečně můžeme o Troji říct v souvislosti s historickými událostmi, kdo třeba ze zajímavých lidí se tu skutečně zastavil, protože když mluvíme o Troji, tak je to město, které existovalo opravdu krátký časový úsek na tu dlouhatánskou dobu, kdy v podstatě bylo považováno za fantazii a teprve až později bylo tady objeveno.
1: Starověký člověk přemýšlí úplně jinak než my, přemýšlí symbolicky. Protože Homérovy eposy Ilias a Odysea byly biblí starověku, tak si řada význačných osobností považovala za často místo navštívit. Dva příklady, my už jsme zmiňovali Gaia Julia Cezara, ale například Alexandr Makedonský, který před sebou měl přetěžkou úlohu dobít Perskou říši a velice těžké bitvy s Dáriem III., tak navštívil Troju. Dokonce tam tehdy ještě objevil hrob Priama, Achilla, Patrokla, poutní místa, dokonce tam objevil údajně jakousi kapličku, kde byla snad zbroj, která byla přechovávaná z těch homérských dob. Tu zbroj on si vzal a nechal tam svojí a obětoval tam bohům.
0: A ta návštěva je skutečně doložena.
1: Pravděpodobně se to stalo. On skutečně, ta cesta, jak ji popisují historické záznamy, tak je celkem logicky vedoucí přímo do místa, kde potom svedl tu bitvu s Dáriem III. A definitivně zlomil jeho moc. Zajímavé je, že se tam zastavil i Xerxes, perský král, dokonce obětoval 100 000 krav na tom místě. Prosím, to číslo berme opět zase v úvozovkách. Ale vidíte, že i Peršan, tedy Neřek, vnímal to místo jako něco, čemu se musí poklonit. A bylo to jakoby těžiště bohů. Tam se totiž kdysi bohové střetli. A obětovat v Troji znamenalo přivolat na sebe právě pomoc těch bohů. To znamená, že i Xerxes, když táhl na svá tažení, tak se tam přišel poklonit památce mrtvých. A jak už jsme říkali, také Gaius Julius Caesar přišel se poklonit památce svého předchůdce Aenea.

0: stroji se tedy postupem času staly pouze sutiny, na nichž se potom stavěly další a další města a další civilizace. Tím pádem následně objevování Troje nikdy nebylo jednoduché. Oblast Troády, kde se zbytky slavného města rozkládají, byla osídlena již od začátku 3. tisíciletí před naším letopočtem, a přestože zde lidé žili ještě v období helenismu a za římské nadvlády, následující 2000 let Troja patřila pouze do říše fantazie. Ti, kteří se pokoušeli objevit legendární město, se nejprve setkávali s výsměchem nepodobným tomu, které musel zažívat Don Quixote, když bojoval proti větrným mlýnům. Větším problémem než výsměch bylo ale určení místa vykopávek. Lokalit, kde se Troja měla nacházet, bylo hned několik. Můžeme k ním něco říci?
1: Troja se nachází v evropské části Turecka. Byly tam poměrně nedaleko od sebe dva takové pahorky. Jeden z nich byl dlouho pokládán za místo Troji, ale dá se říci, že ten pahorek, kam vlastně prchl Šlíman, tak nakonec se ukázal jako ten pravý.
0: To byl pahorek Hisarlik.
1: To byl ten Hisarlik, ano.
0: Když to ten falešný byl Banarbaš.
1: Přesně tak. Tam pomohla fantazie. On totiž Šlíman byl od malička člověk, který trpěl velmi bujnou fantazií a nedokázal si představit, že na tom pahorku prvním, který byl velice malý, že by mohlo stát obrovské město. Na tom Hisarliku našel planinu, která je veliká tak 220 metrů, ale přece jenom už se dá říct, že na tom může být slušné město. Tam on začíná kopat i na dobrozdání anglického místodržitele, který tušil nebo slyšel od Turků, že tam skutečně jsou nějaké veliké poklady, tak Šlíman začal kopat. Můžeme říci, že díky dobové lenosti Turků na ten poklad přišel on a nikoli Turci.
0: Mýtickou Troju tedy objevil až v roce 1870 amatérský archeolog Heinrich Šlíman. Do svého deníku si, tak jak je citován v knize Irvinga Stouna Řecký poklad, zapsal v souvislosti s vykopávkami na Hisarliku toto.
2: Mé očekávání je krajně skromné. Jediným cílem mých vykopávek od samého začátku bylo nalézt Troju. O jejíž poloze se přelo 100 učenců ve 100 knihách, ale kterou se až dosud nikdo nepokoušel vykopat ze země. I kdybych v tomto směru neuspěl, budu úplně spokojen, jestliže se mi podaří proklestit cestu do nejhlubší temnoty prehistorických časů a obohatit archeologii o několik zajímavých poznatků z nejstarších dějin velké helenské rasy.
0: Tak nejen tento skromný předpoklad se Šlímanovi vyplnil, nicméně tento amatérský archeolog dosud vzbuzuje v odborných kruzích kontroverze. Jeho vykopávky na stranu jednu měly bez pochyby velký význam, na straně druhé řadu ze svých objevů odnesl, aniž by o nich byl záznam. Jak tady probíhalo jeho objevování Troje a následně také nález pokladu, o němž se mylně domníval, že patřil králi Priamovi?
1: Tady musíme začít opravdu tím, že Šlíman měl v životě neuvěřitelné štěstí. On se narodil do velice chudých poměrů, což štěstí není. Ale díky svému otci, který mu nadšeně vykládal o Homérově a předčítal mu Ilias a Odysseu, tak se u něj rozvinula bohatá fantazie. On se ve svých 28 letech ocitl v USA, kam odcestoval za svým bratrem. A tam vláda Spojených států udělila občanství všem těm, kteří se v tu chvíli na jejím území nacházeli. On začal obchodovat. Najednou byl americkým občanem. Začal obchodovat se zbraněmi, s indigem a s dalšími produkty a neuvěřitelně zbohatl. A v tu chvíli ten 34-letý Šlíman se pouští do toho svého snu, protože tatínkovi kdysi slíbil, že tu Troju prostě najde, a skutečně začíná Troju hledat. Procestoval Střední východ, Egypt, Řecko. On měl dobrodružný život, on se oženil s dcerou ruských obchodníků, přišel o dceru, která mu zemřela, se svojí ruskou manželkou se rozvedl. A nakonec
0: našel další štěstí v podobě své řecké manželky Sofie.
1: Krásné dívky, která byla o několik desítek let mladší, byla stejně posedlá jako on, v podstatě žila pouze Homérovými eposy a nakonec ona byla jeho největší pomocnicí, když ve svých vlastně 49 letech opravdu objevil Troju a další 3 roky to bylo obrovské dobrodružství, než našel přímo ten trojský poklad.
0: Heinrich Šlíman spolu se svým žákem Wilhelmem Derbfeldem nakonec odhalili tedy 9 vrstev Troje. V knize Irvinga Stouna Řecký poklad je odhalování jednotlivých vrstev popsáno takto.
2: Jak rozšiřovali příkop, pronikali dál a dál do nitra pahorku a mohli na vlastní oči spatřit po obou stranách výkopu, jak zde postupně vznikala 3 další odlišná sídliště. Zdi, ulice, různorodé trosky postavené ve 3 rozdílných obdobích v odlišném stavebním slohu s odlišnou odvodňovací soustavou. Druhé město od spoda se nacházelo v hloubce od 12 do 8 metrů pod vrcholovou rovinou pahorku, třetí v hloubce od 7 do 5 metrů, čtvrté v hloubce od 5 do 2 metrů. Očividně ti, kdo budovali nové příbytky v těchto 4 vrstvách, neměli tušení, co leží vespod. Zdi křížily dřívější zdi v podivných úhlech, volné prostory nesouhlasily. Větší i menší kamenné konstrukce vyrůstaly na zdař bůh. Totéž platilo o domech, stály jeden na druhým, často v pravém úhlu oproti spodnímu, nebo s průčelím obráceným na opačnou stranu. Několika vrstvová homole sídliš, 17 až 18 metrů vysoký kopec navršený člověkem v průběhu 2000 let. Teď vypadal rozsáhlý pahorek jako obrovská budova, když střechu smete exploze a v útrobách lze vidět pokoje, stěny, chodby, podlahy a nádvoří.
0: Toto všechno tady v sobě skrýval pahorek Hisarlik. Tyto na sebe navazující vrstvy dokumentují vývoj celé té oblasti města a jeho civilizací, které tu jedna na druhé stavěly své životy. Homérova Troja, kterou básník popisuje v Iliadě, je pravděpodobně ta, kterou Schliemann popsal jako vrstvu 7a. On sám v tom měl trochu zmatek, co se týče těch jednotlivých vrstev, protože on se domníval, že Troja Homérova je jiná. Je to tak?
1: Je to tak. On se řídil do značné míry intuicí. Vezměte si, že on první knížku, která se zabývala archeologií, přečetl někdy v roce 1866, což mu bylo 44 let. On je skutečně vnímán jako geniální Hochstapler. Ti doboví vědci mu nemohli přijít na jméno, dokonce se říkalo, že jeho jediný pracovní nástroj je krumpáč. Žádný štěteček, pinzetka, vemte si také objevení toho pokladu, to bylo do svého času veliké štěstí. On to totiž nasadil k jakési zdi, která nakonec byla hradební zdí, tak nasadil dělníky turecké, kteří normálně krumpáči velmi brutálním způsobem odsekávali kusy toho zdiva a Schliemann shodou okolností pravděpodobně byl u toho a vytušil, že narazili na něco cenného, tak je poslal na svačinu. A sám, protože mu hrozilo nebezpečí, pravděpodobně se bál toho, že by ty Turci jej zabili, protože se objevil poklad. Jen s tou druhou manželkou vlastně ten poklad vykopal a v jejím jakémsi šátku tajně vynesl ven, takže on byl jakýsi archeologický buldozer.
0: Když mluvíme o tom, že takto naložil vlastně s tím pokladem, který z poloviny, pokud se nepletu, měl ovšem patřit turecké vládě, nebo taková byla smlouva, tak připomeňme jen, že objevil na Hisarliku ruiny několika starověkých měst, prozkoumal 5 hrobů, které považoval za místo posledního odpočinku trojského Priama a jeho potomků. Když tedy potom ten trojský poklad vynesl v šátku své manželky Sofie, tak co se vlastně následně stalo s jeho nálezy?
1: Nejbližší možnou lodí poslal ten náklad pryč, nakonec skončil u jeho přítele v Berlíně. A až tehdy vyšlo najevo, že něco našel. Turci tehdy konečně začali reagovat a dokonce ho postavili před soud. Ale Schliemann využil toho, že turecký místodržící v té oblasti byl jeden z nejskorumpovanějších úředníků, takže místo 100-tisícové pokuty zaplatil 50 tisíc do kapsy tomuto úředníkovi a ten ho propustil. Nakonec Schliemann mohl pokračovat i ve vykopávkách. Víme, že nakonec kopal i v Mykénách a objevil opět veliký poklad, ale dá se říci, že díky té tajnosti se mohl ten poklad dostat do Evropy. A až poté, co ten poklad byl několik měsíců už na vzduchu, tak ten Schliemann začal postupně seznamovat veřejnost s tím pokladem a teprve potom začala jeho veliká sláva, diskuze, debaty a zájezdy.
0: On ho následně také odkázal městu Berlínu, které ho vystavilo ve svém muzeu.
1: Tady mluvíme spíš o tom pokladu z Mykén, který byl tak veliký, že údajně se dal sestavit seznam až na 200 stránkách. Ten poklad byl v podstatě neprodejný. Nechtěli ho Němci, nechtěli ho Rusové, Francouzi ani Angličané, takže podle záznamu Schliemann ho nabídl městu Berlínu, ale nikoli zadarmo, on za to dostal čestné občanství a to v té době dostal pouze Bismarck a Moltke, 2 vynikající politici a jeden z nich voják. A bohužel tenhle ten poklad ale do značné míry zanikl při náletech spojenců na Berlín někdy v roce 1944, takže se vrátil zpátky tedy do země pod ty ruiny.
0: A jak pokračovaly archeologické výzkumy v souvislosti s Trojou ve 20. století?
1: Později tam přesídlili Američané, kteří samozřejmě dostali ven nějaké drobnosti a další cennosti. Upřesňovalo se, co je Troja homerská a co je ta první až sedmá vrstva. Upřesňovalo se, řekněme, kvalita té civilizace v těch daných jednotlivých vrstvách, ale opravdu to nejcennější je spojeno s nálezem tedy Schliemannovým.
0: Části trojského pokladu nebo části pokladů, které objevil Heinrich Schliemann, skončily tedy pod sutinami, jak jste říkal, následkem spojeneckého bombardování Berlína. Další fragmenty pak údajně mohly být nalezeny v Rusku, což by potvrdilo možnou teorii, že byly z města odvezeny v roce 1945 rudou armádou. Zkrátka mýty a tajemství, která se k Troje vážou, předčí dnešní realitu slavného místa. Fyzických pozůstatků na severozápadě Turecka mnoho není, a tak by dnešní návštěvník opojen trojskou legendou mohl být po návštěvě tohoto archeologického naleziště zklamán. Jak to tam vypadá dnes?
1: Na tomhle místě jsem nebyl, ale každopádně můžeme říct, že Troja pravděpodobně bude mít spíš význam do budoucna symbolický a vždycky bude spojen s Homérem a vždycky bude spojen se Schliemannem. Byť paradoxně Schliemann nepatřil mezi ty klasické doajeny archeologie a už vůbec to nebyl klasický expert. Byl to spíš snílek, který měl obrovské štěstí díky své vytrvalosti a vůli.
0: My jsme mluvili také o tom, že ten pahorek je opravdu malý. To znamená, že ten, kdo si třeba představuje Troju jako něco, co skutečně legendárního a velkého, může být zklamán těmi rozměry.
1: No bezesporu, to je v podstatě fotbalové hřiště, možná dvě fotbalová hřiště, ale prosím vás, když se ve starém eposu řekne 100 000 vojáků, tak to musíme opravdu dělit třeba tisícovkou. Když se řekne obrovské město, tak si můžeme opravdu představit spíš menší okresní město, které nemá milion obyvatel, ale má třeba jenom 10 000 obyvatel. Nehledě na to, že Troja byla poměrně vzdálená moři, bylo tam obrovské horko, Schliemann sám třeba mohl kopat pouze od dubna do června, navíc tam trpěl neduhy různými, byla tam řada nepříjemného hmyzu, takže určitě to nebylo místo, které by bylo tak jako krásně žitelné, takže musíme ty legendy číst opravdu s velmi kritickým zrakem.

0: Jako motto své knihy Řecký poklad, z níž jsme i v dnešním pořadu několikrát citovali, použil Irving Stone Sofoklova slova. Čas dlouhý, nezměrný, ten všechno vynáší, co tajné k světlu a co zjevné zakrývá. Je to tak, tajemství spojených s Trojou je celá řada. Když je však vynesete na světlo, stanou se ještě více záhadnými. Troja zkrátka bude už jednou provždy městem na pomezí mýtu a reality. Něco z jednoho i druhého jsme se vám pokusili zprostředkovat s Martinem Chadimou v dnešním pořadu. Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Dále se na dnešní historii Věčně živé podíleli z technického pracoviště Markéta Bidžovská a z režie Radvít Novák. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Interview Plus.
3: Čínský občan Yang Yimin u pražského městského soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Jaké důkazy svědčí proti jeho tvrzení? Může probíhající pražský proces ovlivnit osudy Čecha Aleše K., zadržovaného v Číně kvůli údajné špionáži? Pavlína Nečásková se zeptá novináře z týdeníku Respekt Ondřeje Kundry, který proces sleduje.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií. Fotbalista Jablonce vstoupí ve Freiburgu do hlavní fáze konferenční ligy a bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Zvažuje například větší odpovědnost rodičů nebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by ale podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva Michala Černého muselo být až krajním řešením. Nemělo být o trest, ale o cestu k nápravě. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání.
5: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, samozřejmě, aby se nevrátilo stejný dítě, aby se vrátilo jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč toto dítě udělalo.
4: Od 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle energetického regulačního úřadu se to týká odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu nový víceletý rozpočet Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
6: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěrů summitu, které má Radiožurnál k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Moravského a českého vína bude letos kvůli extrémnímu suchu asi o třetinu méně. Pokles produkci vinaři očekávají taky u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
7: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
4: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond. Na odeslání vzorku ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dní. Odvali jste Spartě čeká druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na Letné v 18 hodin 45 minut přivítají norský Lillestrøm. Viktoria Plzeň ve stejné fázi soutěže nastoupí v 21 hodin v Budapešti na trávníku Ferencvároše. A fotbalisté Jablonce vstoupí do hlavní fáze konferenční ligy. Na úvod je čeká zápas na hřišti Freiburgu, který si v minulé sezóně zahrál ve finále Evropské ligy.
1: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
4: Úvodní zápas jabloneckých fotbalistů v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburgu začne v 21 hodin. Všechna utkání českých klubů v pohárové Evropě odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
8: Překážka na dálnici za Prostějovem a v Brně uzavřený Královopolský tunel. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za sjezdem na Prostějov sever. Na 28. kilometru zastavila dodávka, má defekt na pneumatice. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. V Brně je teď uzavřený Královopolský tunel, provoz se zastavil v obou směrech. Má jít jen o údržbu tunelu a skončit má zhruba za hodinu. A na Opavsku dnes začnou stavět cyklostezku mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Na silnici 56 počítejte s omezeným provozem téměř rok. V místě stavby bude vždy průjezdný pouze jeden jízdní pruh kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Co ukázaly nedávné komunální volby a první kolo voleb do Senátu? Dá se odhadnout, jak by v současnosti dopadly volby do poslanecké sněmovny, kdo přízeň voličů získává a kdo ztrácí. Začíná středeční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
9: Hostem interview je Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS Market Research. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Kdybych se po nějaké době teď vrátil ze zahraničí a vy byste mi měla vysvětlit, co se přihodilo v nedávných komunálních volbách a v tom prvním kole voleb senátních, tak kde byste začala?
10: Asi bych začala tím, že určitě všichni vyhráli ty komunální volby. Vlastně ty komunální volby jsou specifické tím, že tam nemáme úplně jednoznačného vítěze. Můžeme sledovat několik proměnných najednou, počet hlasů, počet získaných mandátů, nebo kdo bude skládat koalice a tak dále. Kdo bude
9: Já bych zareagoval tedy nevěřícně. Ty volby, ve kterých všichni vyhrají, mi nepřipadají reálné, ale vy asi narážíte na to, že každá strana, každé hnutí to vykládá jako vítězství.
10: Ano, samozřejmě, každá strana, každé hnutí si to vykládá jako vítězství, ale samozřejmě ta data ukazují jasně a to, že tím vítězem aspoň teda z řady těch stran a hnutí jsou starostové, kteří samozřejmě dokázali výrazně navýšit počet svých zastupitelů a vlastně jsou jediná strana, která tak nějak jako získávala plošně.
9: Kdo ztratil?
10: Ztratili vlastně všichni ostatní trochu. Ztratilo hnutí ANO, ztratila ODS, ztratili Piráti, sociální demokracie. To byly pravděpodobně jedna z té poslední úrovně politiky, kde oni se ještě jako nějak drželi, takže ti taky ztráceli. Takže vlastně všichni ostatní napříč ještě hodně posílili nezávislí kandidáti, to je pro ty komunální volby typické, takže zase sledujeme další posílení vlastně tady těchhle typů
9: Teď
10: kandidátů.
9: Od vítězství pro všechny pojďme k datům, které jste zkoumali. Váš průzkum pro server novinky.cz zkoumal, koho by lidé volili, pokud by se nyní konaly volby do poslanecké sněmovny. Průzkum proběhl začátkem října, tedy ještě před komunálními volbami a v prvním kolem senátních voleb. Pro představu, jak ten průzkum probíhá a kolik jste měli respondentů?
10: My průzkumy, vlastně tady tyhle volební modely, děláme pomocí online sběru dat, takže je to vlastně, oslovujeme vlastně respondenty na internetu, ale samozřejmě dovažujeme to na populaci České republiky. To znamená, že ten vzorek, který my ve finále získáme, je reprezentativní tomu, jak vypadá složení populace České republiky. A měli jsme přes 1000 respondentů, myslím, že 1034, pokud se nepletu, což je takový standardní vzorek, který se vlastně v tomhle typu průzkumu dělá. Je to vlastně nějaký kompromis mezi tou cenou, nějakým nákladem toho sběru a vlastně tou validitou a spolehlivostí těch výsledků, které my vidíme.
9: Pojďme tedy k těm datům, která jste získali. Hnutí ANO je stále hegemonem, má podporu téměř 28% dotázaných, což je ovšem zhruba o 4% body méně než před půl rokem. Člověka napadne, že to je běžné. Pokles preferencí u strany, která je momentálně u vlády, je běžný, prostě je méně populární, protože nese náklady toho vládnutí. Je to tak?
10: Je to do jisté míry běžné. Vlastně hnutí ANO se před volbami v roce 2025 podařila opravdu jako úžasná mobilizace voličů, takže vlastně ta jejich podpora v těch volbách, bych skoro řekla, že dosáhla toho maxima, kterého mohla, takže odtud se samozřejmě pak jde jenom dolů. Ale hnutí ANO si vlastně první měsíce v tom roce 2026 drželo nějakou jako stabilnější podporu, kolem těch 30% na 30%, ale teď vlastně přes to léto, kdy jsme se trošku zaměřili na komunální volby a moc jsme se jakoby těm celostátním pohybům nevěnovali, jsme začali pozorovat, že ta podpora hnutí ANO začala tak postupně plíživě klesat.
9: A víte, čím to je?
10: No, máme teorie, ale...
9: Řekněte nějakou hlavní teorii.
10: Je to jako několik věcí. Samozřejmě proběhly komunální volby. Forte Andreje Babiše je ekonomika. Vlastně to říkal před těma volbama, s tím vyhrál volby. Bylo důležité prostě posílit ekonomiku. Ta teď úplně nešlape, plus vlastně...
9: Z důvodu, které taky nejsou, ale pouze domácí.
10: Ano, samozřejmě. Ovlivňuje to i mezinárodní situace. Plus samozřejmě v těch komunálních volbách všechny ostatní strany měly nějaké rozpočty na kampaň, takže byly viditelné, mohly nějak se svými voliči pracovat, mohly se snažit, nebo ne, mohly, snažili se ty voliče různě oslovit, nalákat, být vidět, všude byly billboardy. Takže vlastně možná souběh tady těchhle jako dvou událostí, trochu to hnutí ANO upozadil, oni jsou stále hegemon, jo? Oni pořád mají 28,8%, takže jsou stále silní, ale pozorujeme tam možná jako mírné znepokojení, které plyne z té ekonomické situace, možná i z toho, že má hnutí ANO ve vládě partnery, jaké má. Jo?
9: Mírné znepokojení, říkáte.
10: Mírné znepokojení. Ještě bych úplně nepanikařila, ale už bych začala jako...
9: Tak těm partnerům ani menší vládní strany nezaznamenaly významný pokles, jestli to dobře čtu. Mm-hmm. Přestože v komunálních a senátních volbách spíš neuspěly. Znamená to, že jejich voliči jsou s vládou spokojeni, že například motoristé nebo SPD ve vládě dělají, co svým voličům slíbili?
10: No, to je možná ještě taková znepokojivější věc pro hnutí ANO, než by se mohlo zdát, protože dříve to bývalo tak, že hnutí ANO docela obratně dokázalo jakoby vysávat ty svoje koaliční partnery. Viděli jsme to u sociální demokracie, viděli jsme to u KSČM svého času. Takže vždycky to bylo tak, že ta podpora v té koalici někde klesala, ale někde zároveň stoupala u hnutí ANO. No a teď vidíme jako ten opačný princip, že hnutí ANO klesá a zároveň jeho partneři stagnujou, jo? Nikde nezískávají. Takže ty voliči neodcházejí někam jinam do té koalice, ale odcházejí jako někam úplně pryč. Mm-hmm. Takže to je vlastně možná takový vykřičník a tím důvodem voliči Andreje Babiše asi nemůžou odejít úplně k motoristům. To je vlastně trochu jiný typ strany. Myslím si, že to je takový jakoby sňatek z rozumu. Voliči nebo SPD je už pro tyto voliče možná trochu jako radikálnější, než by tihle voliči chtěli, protože Andrej Babiš, i když se to třeba běžnému divákovi politiky nezdá, tak má velké množství jakoby středových voličů, umírněných voličů, kteří opravdu jakoby jim záleží na té ekonomice, ale neřeší moc jako nějaké kulturní války nebo nějaké jakoby vládní spory, hádky a takové věci.
9: Rozumím tomu, jde o středového voliče, který se nenachází na těch okrajích.
10: Přesně tak.
9: A řekněte mi, vy jste naměřili volební preference u SPD 8%. Mm-hmm. Proč se podle vás ta podpora voličů SPD potom vašem výzkumu promítla do senátních voleb, kde SPD pohořelo?
10: Ty senátní volby jsou hodně specifické tím, že tam máme vlastně většinou volbu a vlastně to, co vídáme, je, že se prostě za prvé, samozřejmě, musíte mít silného kandidáta, musíte mít dobrého silného kandidáta, který dokáže oslovit voliče. To je vlastně podmínka číslo jedna. A pak druhá věc je, že musíte být nějakým způsobem umírněný kandidát, protože ten většinový volební systém dvoukolový vlastně napomáhá tomu, že proti vám jdou vlastně hlasovat všichni ostatní umírnění voliči. Takže samozřejmě SPD jako že to radikálnější strana v těchto volbách nebude mít tak dobré výsledky, ale to oni nemají ani v těch komunálních volbách. Je to malá strana relativně, nemají velký počet straníků, je pro ně složité pronikat do těch jako nižších pater té politiky. Jo, ta strana vlastně nemá takovou kapacitu si tam ty osobnosti hledat, takže tohle jsou všechno jako proměny, které samozřejmě ovlivní pak ten volební výsledek v takhle specifických volbách.
9: Ale do poslanecké sněmovny, znovu opakuji, by se dostali, protože jste jim naměřili 8% bodů podpory. Přes 5% bodů voličské podpory přisoudil váš průzkum motoristům sobě, přesně je to 5,7. Je to tedy tak, že Filip Turek, co by řidič, nebo Petr Macinka oklamaný falešným podcasterem. Tohle nic z toho voliče motoristů neznepokuje, možná uspokojuje?
10: Já nevím, jestli to znepokojuje nebo ne. Vypadá to, že asi ne, protože pokračují v tom, jak dosud fungují, ale vlastně ty jejich voliče to částečně znepokojilo, ale u těch motoristů vlastně máme takovou hypotézu, že se jim od začátku roku trochu vlastně ta voličská základna proměnila. Protože oni v těch volbách do poslanecké sněmovny v roce 2025 jeli hodně na to, my jsme nová levice, my jsme nová ODS.
9: Nová pravice.
10: Nová myslíte? Pravice, pardon. Nová pravice, ježiš. Nová pravice. takže to vlastně bylo to jejich jako ultimátní moto.
9: Čili jejich etos byl, my jsme tam, kde bývala ODS.
10: Přesně tak.
9: A pokud chcete volit pravicově, volte motoristy sobě.
10: Ano. Ale pak bum, staly se volby, oni šli do koalice s Andrejem Babišem z SPD. A najednou vlastně nějaká pravicová témata už jsou taková okrajová, jediné, co jako nějakým způsobem dělají, je nějaká radikální, kontroverzní politika.
9: Myslíte na ministerstvo životního prostředí?
10: Nebo? Na ministerstvo životního prostředí i vlastně, ale nemyslím jenom vlastně jejich chování na ministerstvech, ale vlastně nějaké jejich veřejné vystupování jako takové. A my jsme vlastně pozorovali, že část těch voličů pravicových oni nahradili nějakým tím více antisystémovým radikálnějším voličem. Takže ta podpora vlastně opticky zůstává hodně podobná, ale myslíme si, že ten volič je jiný vlastně, takže...
9: Hostem Interview Plus je Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
9: V komentáři pro ČTK jste řekla, že podle vašeho průzkumu se ze starostů stává jasný lídr opozice. To ovšem rozporoval muž, který seděl včera na stejné židli jako vy, ústavní právník Jan Kysela. Podle něho jsou starostové příliš heterogenní, čili dost nesourodá strana na to, aby byla nějakým lídrem. A víte, Rakušan třeba má příliš nesourodé publikum v tomto směru. Tak co soudíte o téhle otázce?
10: Je rozdíl být lídrem opozice, kterým starostové podle mě teď v tuhle chvíli chtějí být a jsou jim. A je rozdíl mezi tím být lídrem opozice a být schopen vyzvat Andreje Babiše v dalších volbách, jo, být vlastně tím jeho hlavním soupeřem.
9: Promiňte, když říkáte tedy, že starostové jsou lídrem opozice, tím myslíte ty průzkumy, které vám vyšly, že by dostali největší podporu z těch opozičních stran?
10: V podstatě se bavíme o těch průzkumech, ale vidíme nějaké záblesky samozřejmě z těch komunálních voleb a myslím si, že i když jakoby čteme tu politickou situaci nějak jako obecně, takže oni se jako hodně stylizují a snaží se tím lídrem opozice být a zároveň jim v tom hodně pomáhají jejich sousedé v lavicích poslaneckých, kteří se moc nesnaží být.
9: To naznačujete mezi slepými jednouký králem?
10: Vlastně asi trochu ano. Jo? Vlastně mě Já jsem uvažovala nad tím, co říkal Jan Kysela, a myslím si, že starostové jsou vlastně strana, která je prostě, má skvělé podmínky v tom vlastně být tím lídrem v tom mezivolebním období. Oni jsou slušní, jsou nekonfliktní, říkají ty správné věci, upozorňují na pochybení vlády a tak dále a tak dále, což všechno...
9: Vykonávají tu opoziční
10: práci.
9: Ano,
10: vykonávají tu opoziční práci, jsou vlastně vidět, hezky komunikují a vlastně celé se jim to teď takhle podařilo v tom posledním roce vlastně s těmi komunálními volbama, ale vždycky i před těmi minulými volbami jsme viděli, že oni měli docela jako preference, vypadalo to, že by mohli usilovat třeba o nějaký jako souboj o toho lídra opozice
9: a ty naděje se spolu, pak,
10: a ty naděje pak jako vyprchaly, jo? Takže teď jsme podle mě zase v tom období, kdy oni jsou vlastně pro mnoho lidí alternativou, vlastně pro všechny ty opoziční voliče. Každý opoziční volič do nějaké míry zvažuje, že by volil starosty, když se díváme na ty průzkumy, ale zatím se jim to nepodařilo nikdy moc přetavit jakoby v tu reálnou podporu u voleb. A teď je otázka, jakým způsobem se jim to může podařit.
9: Máte před sebou papíry z grafy a výsledky vašich výzkumů, tak mi řekněte, jak je na tom současná ODS z hlediska voličské podpory. Váš průzkum ukazuje 12,5% bodu. Koresponduje to podle vás potom se zisky v těch komunálních a senátních volbách v tom prvním kole?
10: Je to tak, je to 12,5% podpory. Já bych to úplně nespojovala s podporou v komunálních volbách, protože to je jako opravdu rozdílný typ voleb, trochu jiná disciplína. ODS je teď v takové jako složité situaci. Jak už jsem naznačila, oni se s novým předsedou tak trochu zatím hledají. Nemyslím si, že to je...
9: Kdo hledá, koho myslíte?
10: To je dobrá otázka, já nevím, možná se hledají tak navzájem, no? Že vlastně tam je nějaké jako nenaplněné očekávání komunikační. Martin Kupka vlastně nebyl až tak vidět v těch komunálních kampaních, jak by možná pro člověka, který je tam krátce, se patřilo, slušelo, a zároveň prožívají nějaké jakoby vnitrostranické spory, toužila dlouhou dobu o euro a o to, jestli jsme spíše konzervativní nebo liberální strana, vlastně o tu pozici někde na tom hracím poli.
9: Nebo jestli je možné být konzervativně liberální strana.
10: Přesně, jestli je možné být konzervativně liberální strana. A vlastně poslední nebo nejnovější takovou jako ránou je samozřejmě naše Česko, které si vlastně ukouslo celý jeden jejich kraj a jako
9: bývalí lídři,
10: bývalí ODS. Lídři ODS, jo, vlastně teď se jim hodně zadařilo v jeho českém kraji, takže tohle jakoby další taková rána do týla, ale není to ještě úplně důvod podle mě k panice v ODS, ale jsou to jako nějaké náznaky, že tu politiku musí dělat trochu jinak. Musí být jako lépe čitelní.
9: No, vy jste naznačila v analýze, že slabinou občanských demokratů je jejich komunikace. Jak to myslíte? Slabina v komunikaci znamená, že někdo něco má a neumí to sdělit. No, ale na to by vám někdo mohl namítnout, ale oni to nemají, tak nemají co sdělit. Tak jak to je?
10: Oni asi něco mají.
9: V případě ODS.
10: Já to jsou vlastně jako dva body. Já myslím, že jim chybí jako jasná témata, jasné myšlenky, které se jim podaří jakoby lépe prodat do toho veřejného prostoru. Já si myslím, že oni tam jako reálně jsou v té straně. To je stará strana, má velkou historii. To se nestane jenom tak. Jo? Ale přijde mi, že tam je opravdu trochu jako nesoulad mezi tím, kdo teď jsme a kým chceme být, kam směřujeme. Možná vyčkávají, jo? Teď je vlastně to období vyčkávat, nějak skonzolidovat síly, rozhodnout se, jak budu pokračovat dál.
9: Dovedete z vašich dat vyčíst, jaká očekávání voličů ODS jsou spojená s tou stranou?
10: To asi nedokážu říct. Minulých výzkumů nebo z toho, z jiných výzkumů, které třeba děláme, často jako zaznívá, že ODS ztratila tu svoji pravicovost. Přesně jako to je ta výtka motoristů z minulého roku. Ale nedokážu jako konkrétně asi popsat, co by si pod tím voliči představovali.
9: Když zůstaneme u tématu komunikace, pokud jde o komunikaci lidovců, její zdařilost před těmi volbami, které teď byly, uznávají opoziční, dokonce i vládní strany. S tím byste souhlasila, předpokládám. Jana Grolicha jsme zaznamenali asi všichni. Tak proměnilo se to v nějakou větší podporu? Protože ta váš průzkum, když se konal, tak ta písnička už byla na světě, o které se ještě budeme bavit, kdo li chová, celá ta kampaň byla na světě. Promění se to v reálnou podporu voličů?
10: Já nechci samozřejmě předvídat, ale zatím v minulosti mám pocit, že jakoby se nikdy tyhle jako krátkodobě zaměřené kampaně na jednoho člověka především promítly zrovna u těch lidovců do nějaké jako větší podpory.
9: Čili zatím, promiňte, zatím to vnímáte, že celá ta kampaň je zaměřená na Jana Grolicha, na lídra lidovců, nikoli na tu stranu jako celek?
10: Asi spíš jo. Asi je to spíše s kampaň jako jednoho lídra, která je jako velmi úspěšná a vynesla mu to senátorské křeslo, takže evidentně něco dělá opravdu správně, ale zároveň si nemyslím, že se to jako úplně dokáže překlopit do podpory té strany, protože my vlastně vidíme, že KDU ČSL v těch volebních průzkumech stagnuje na kolem těch 3% vlastně už od
9: to
10: těch voleb.
9: To bývá ta výtka. Máte sice hezkou kampaň, pořád...
10: Ale vlastně ta strana zatím jako neumí nabídnout tomu voliči nic jiného, než vlastně pár těch osobností.
9: Pojďme ještě k Pirátům. Před loňskými sněmovními volbami jste v podcastu Vinohradská 12 konstatovala, že se rozpadlo jejich voličské jádro, že tedy nemají stabilní voličskou základnu. Teď, když máte po ruce čerstvá data, je to lepší s voličským jádrem Pirátů?
10: Moc ne.
9: 2% myslím, že to je.
10: 2% vlastně 2% rozhodně přesvědčených voličů, že by stranu volili, kdyby se teď konaly volby. Je to dlouhodobý problém Pirátů. Oni vlastně souvisí to podle mě přímo s tím nárůstem starostů v těch volebních modelech, kdy to jsou takové strany, které jsou hodně podobné, často sdílejí voliče a Pirátům se dříve dařilo vlastně možná i tím svým radikálnějším, aktivnějším nebo možná hlasitějším jako projevem ty voliče lákat k sobě.
9: Hřib zdá se, že je dost hlasitý, ale přesto jsme na 2%. Teďka, jak se vlastně stane, třeba v případě Pirátů, že se rozpadne to jádro voličů. Jak si to představit? Souvisí to nějak s identitou strany?
10: Já si myslím, že to souvisí s identitou strany.
9: Nebo s výrazným lídrem, jako byl Ivan Bartoš?
10: Já jsem dneska četla rozhovor s panem Portlíkem, že Piráti jsou vlastně poškozená značka a já bych s tím do jisté míry trochu jako souhlasila, protože vlastně ta očekávání od Pirátů vždycky byla vysoká, ale zatím i vlastně v tomhle volebním období 2025-26 nevidíme úplně, že by se jim dařilo jako doručovat, naplňovat. Je to podobně možná jako u té ODSky vlastně.
9: To říká pan Portlík, proč je nechce na magistrátu ve vedení. Je to tak. Naopak s přehledem nejstabilnější voličské jádro, 17%, oproti 2% bodům zmíněných Pirátů, má hnutí ANO. Jak si to vysvětlujete? Co vlastně stojí za tím, že hnutí ANO má takhle stabilní a pevné voličské jádro?
10: Andrej Babiš, to je podle mě alfa to omega toho úspěchu jejich už vlastně od počátku. On prostě dokáže velmi dobře jako navázat.
9: Je to ta jeho osoba tedy?
10: Kontakt s tím voličem, podle mě opravdu jako se mu daří, nebo já nevím, jestli je to jako na té osobní rovině, ale minimálně tak, jak to vypadá zvenčí, že se mu daří jako navazovat ty vztahy s těmi voliči jako na té osobnější úrovni. Jo? Oni mu věří, že on to zařídí, on doručil v minulosti ty výsledky, takže já si myslím, že ta jeho osobnost je opravdu jako tím hlavním tahákem.
9: Tím tmelem.
10: Ano, tím tmelem. Jeho voliči jsou starší voliči, to nejsou úplně voliči známí tím, že by jako často přeskakovali od strany ke straně, oni si ho prostě vybrali.
9: Jsou věrní.
10: Věrní, doručili, on jim doručil nějaké ty sliby, které v minulosti sliboval a od té doby vlastně on takhle pořád se mu to vlastně daří táhnout na téhle vlně.
9: Hostem interview je Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS. Ještě k té komunikaci. Řekla byste, že ta volební píseň lidoveckého předsedy Jana Grolicha byla fenoménem těch letošních voleb. Jen na Instagramu má půl milionu shlédnutí. Odráží, my jsme si řekli, že ta pozornost na sítích se nutně nemusí odrazit potom v následných volebních preferencích. Tak, ale může se to povést?
10: Může se to povést výjimečně, myslím si, že se to může lépe povést v těch kampaních, které jsou silně personalizované, jako byla tahle kampaň Jana Grolicha do Senátu. Myslím si, že se to může hůř povést, když jde pak o nějaký jako celostátní výsledek strany. Tam samozřejmě stále jako bojujeme s tím, že ta viditelnost a vizibilita jako není ve finále ta moc, jo, jakože to, že
9: rozumím.
10: Máte hodně...
9: A tak mi řekněte, jaký vliv má na voliče ANO, mají ty pravidelné nedělní referáty Andreje Babiše na Facebooku? Tam se zdá, že se to povedlo přetlumočit tu mediální pozornost v to stabilní jádro. Je to,
10: je to podle mě určitě jedna z proměnných, které do té podpory Andreje Babiše vstupují, ale zároveň je potřeba si říct, že on úplně nevyhledává jiný typ médií, kde by mohl sdělovat svým voličům
9: protože
10: názory.
9: To je bez oponentury,
10: ano,
9: tam máte
10: tak.
9: Své okénko a
10: takže
9: řeknete,
10: tam má
9: co
10: své okénko, pravidelnou svoji talk show, one man show.
9: A řekněte mi, stačí mít šikovný mediální tým, nebo je k tomu třeba potřeba mít na sítě i talent? Protože když jsme u Andreje Babiše a když jsme u Jana Grolicha, tak to jsou řekněme dva talenty, když jsme Petr Fiala se o to též bývalý premiér pokoušel a nevím, jak
10: já
9: to
10: myslím,
9: hodnotíte.
10: Že dobrý mediální tým je určitě základ, ale vy zároveň jako ta osobnost, jako ten politik musíte trochu chtít jakoby se předvádět před těmi svými voliči, co třeba Petr Fiala. Nemyslím si, že měl tuhle touhu, nebo Martin Kupka si nemyslím, že má tuhle touhu. A možná je to dobře, jo, protože některým typům politiků jako nesluší. Jo?
9: No, vy říkáte, možná je dobře nemít na to talent, je to tak?
10: Možná je dobře na to nemít talent a dělat tu politiku postaru. Já si myslím, že to není jako řemeslo, které je úplně ztracené. Ne všichni musí být showmeni na sociálních sítích. Samozřejmě pak v těch personalizovaných kampaních to může jako pomoct, jako to pomohlo Grolichovi.
9: A řekněte mi ještě jednu věc. Sociální sítě a podcasty postupně nahrazují vliv veřejných debat ve velkých médiích, kde mají politici oponenty. To už jsme se o tom bavili. Mají předvolební debaty ještě nějaký vliv na rozhodování voličstva? Zjistili jste něco v tomhle směru?
10: My jsme minulý rok po těch sněmovních volbách dělali velkou povolební studii i s ostatními agenturami, které jsou vlastně sdruženy ve sdružení SIMAR. A tam jsme vlastně jednu z těch otázek, kterou jsme si měřili, bylo, jestli voliči měli pocit, že ty finální předvolební debaty nějak ovlivnily jejich rozhodnutí. A třeba pětina nám řekla, že ano. Ale myslím si, že to rozhodnutí se dělá vlastně postupně, část voličů ho dělá hodně dlouho dopředu, protože jsou k té straně nějakým způsobem ukotvení a část voličů samozřejmě se rozhoduje mezi několika stranami a třeba ta finální debata může být to těžítko na vahách, které je
9: nakonec,
10: poslední kapka, která je nakonec posune k jedné nebo druhé straně. Takže nějaký vliv mají, asi nebude bezmezný.
9: No a myslíte, a úplně krátce vás poprosím, že nakonec podcasty a nemoderovaná okénka na Facebooku nahradí veřejné debaty?
10: Já doufám, že ne.
9: Hostem Interview Plus byla Tereza Fridrichová z výzkumné agentury NMS. Mnohokrát děkuji.
10: Taky děkuji.
9: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Následující pořad vysíláme v repríze.
11: Ukrajina nedostává zpravodajské informace od Spojených států. Hnutí ANO na komunální úrovni někde spolupracuje i s opozicí. Trvalé nebo skutečné bydliště dělá velký rozdíl. Odložené palestinské volby anebo Trumpovy předvolební otočky, to jsou pracovní titulky komentářů středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provází jim ze studia Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
11: Naši partneři nás opět předem nevarovali, napsal ukrajinský prezident Zelenský na síť X po ruském útoku z úterka na středu a mínil tím, že už druhý den za sebou neměla ukrajinská obrana informace od Spojených států. A to je téma, o kterém hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
12: Dobrý den.
11: Dodávám ještě, že podle Zelenského Ukrajina dodržuje energetické příměří, jednostranně vyhlášené o víkendu prezidentem Trumpem, zatímco Rusko v útocích na energetická ukrajinská zařízení pokračuje.
12: Ano.
11: Čili co to všechno znamená?
12: Tak je to opravdu situace poněkud zvláštní v tom, že Donald Trump tvrdí, že zpravodajské informace se dále předávají. Ovšem na Ukrajinu z nějakého důvodu nedorazily. Může to samozřejmě být i technický problém, ale na druhou stranu v souvislosti s tím, co se kolem onoho energetického příměří dělo, právě není divu, že Ukrajinci poněkud ztrácí důvěru či ztratili důvěru ke Spojeným státům. Nejde pouze o zpravodajské informace. Podle dnešních zpráv z ukrajinské strany byl i omezen Starlink pro Ukrajinu. Omezen tak, že vlastně funguje jenom do 160 km za hodinu, to znamená, že vlastně rychlejší střely, drony a tak dále nejsou Starlinkem podporovány, což

0: peníze. V souvislosti se Starlinkem to opravdu vypadá, že Spojené státy Trumpova administrativa nyní tvrdě na Ukrajinu tlačí. Podle zpráv z Bílého domu se ono energetické příměří má týkat právě útoků na rafinérie. To je to, co Trumpa nyní nejvíce trápí kvůli cenám nafty ve Spojených státech. Ukrajinské útoky na ruské rafinérie omezují ruské možnosti financovat válku. Na druhou stranu na Ukrajině v současné době není jediná rafinérie, která by byla v provozu. Poslední po ruských útocích velmi omezila provoz už v roce 2022 a vlastně nevyráběla benzín a naftu a v loňském roce její provoz byl zastaven úplně. To znamená, to příměří je velice, velice nevyrovnané. Pouze by Ukrajina měla zastavit své akce, Rusko vlastně by to neomezilo. A z toho samozřejmě mají Ukrajinci velkou obavu, co Donald Trump v tomto ohledu vlastně sleduje.
1: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
0: Díky, naslyšenou.
2: Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do takzvané pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. To je téma komentáře publicisty Petra Holuba.
3: Zrušte demokratické volby. Tak zoufalá úvaha člověka napadne, když si uvědomí rizika, která celé Evropě přináší nadcházejících 12 měsíců, během kterých proběhnou parlamentní, případně prezidentské volby ve Španělsku, Francii, Finsku, Řecku, Polsku a Itálii, tedy v zemích, kde žije víc než polovina obyvatelstva Evropské unie a které, zjednodušeně řečeno, trápí největší dluhy. Volby podkopou i to málo odhodlání, které Evropě zbývá k přijímání nepopulárních kroků, shrnul vyhlídky týdeník The Economist. Vraťme se do Česka. Odhady tuzemského hospodářského růstu postupně klesají. A pokud Česká národní banka ještě počátkem roku předpovídala růst poblíž 3% hrubého domácího produktu, dnes už mohou analytici spekulovat, že centrální bankéři odhad brzy sníží pod 2%. Tato zpráva může posloužit za ilustraci, jaké časy nadcházejí, nejen v České republice. Hospodářský vzestup, který by definitivně překonal důsledky minulého krizového období, se stále nechce dostavit a kdo ví, jestli nenastane nějaká další krize. Příčinám hospodářského zpomalení nepochybně patří vysoká cena ropy a pohonných hmot, vyvolaná válečnými událostmi na Blízkém východě. Ovšem tím se zdaleka nevysvětluje všechno. Zřejmě ještě vážnějším důvodem je celkově neuspokojivý stav Evropy. Evropa by měla být komplexem, který by soutěžil s Amerikou a Čínou o to, kdo světu nabídne nejlepší řešení v oboru umělé inteligence. Místo toho však Evropané čelí neočekávaným nákladům, které vyvolala válka na Ukrajině, a navíc ještě složitě řeší otázky spojené s vyhlídkou, že Amerika nebude nadále ručit za jejich bezpečnost. Před nadcházející zimou jsou plynové zásobníky naplněny jen na 74%, tedy nejméně za posledních 15 let. Evropa se marně brání laciným dovozům z Číny, které ruinují domácí výrobní potenciál, a pokud by chtěli členské státy zavést nějaká rozpočtová opatření na podporu vlastní konkurenceschopnosti, pak s tím musí počkat, protože se jejich vlády nedokážou dohodnout na evropském rozpočtu pro příštích 7 let. Teď by se tedy měli sejít nejlepší evropští státníci a vymýšlet cestu, jak dostat světadíl z prekérní situace. Jenže k tomu nedojde, protože zmínění státníci mají jiné starosti. Španělský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby a jeho hlavní starostí se stává otázka, jestli se udrží ve funkci. To bude v průběhu roku následovat i v dalších zemích, které přitom mají společnou jednu věc, totiž že jejich dluhy patří v Evropě k nejvyšším a to jim brání v jakékoliv ambiciozní hospodářské politice, ať na domácí nebo na evropské úrovni. S ohledem na své znovu zvolení jistě nezačnou vymýšlet úsporná opatření, jak dluhy omezit, zvlášť když jsou někteří z nich v čele s Francouzi vystaveni protestům žádajícím naopak vyšší výdaje. Prezidenti a premiéři řady důležitých zemí mají před volbami a dostali se tedy do pozice chromé kachny, která už nemá sílu na jakékoliv budovatelské projekty a nebude jí mít celý nadcházející rok. Depresivní text Ekonomistu i další podobné články jiných médií mají jen jeden pozitivní rozměr. Evropané si navykli produkovat nepřetržitý proud stížností, jaké katastrofy se z okolního světa na jejich kontinent řítí. Teď ve volebním roce si aspoň uvědomí, že jádrem problému je sama Evropa,

0: nevýkonná, žijící nad poměry a neochotná na tom něco změnit.
1: Říká Petr Holub. Komunální politika má svoje specifika, patří k nim fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit. To aspoň říká ve svém příspěvku komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann a dokládá to na několika příkladech.
2: Vítězné hnutí ANO se v Ostravě dohodlo na spolupráci se starosty pro Ostravu. Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. V Plzni vznikla koalice vítězného hnutí ANO s hnutím STAN a také s uskupením pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci. To je několik příkladů toho, že nejenom v obcích a menších městech, ale i v těch velkých se formuje jejich vedení na odlišných základech než na celorepublikové úrovni. V těchto konkrétních případech neplatí dělení na vládní a opoziční síly. Komunální politici se nemusí dohadovat například o daňové či sociální reformě, o podobě nejrůznějších zákonů, ale potřebují řešit problémy konkrétní obce nebo města. To neznamená, že celostátní vedení stran a hnutí je z takovéto spolupráce úplně nadšené. V některých případech se snaží vyvíjet nátlak na své reprezentanty v daném městě, aby svůj postoj přehodnotili. Nevždy se jim to daří. Nechtějí-li kvůli tomu některé své členy vylučovat či místní organizace dokonce rušit, musí různá povolební spojení alespoň tolerovat. Komunální politika je přece jenom odlišný svět. Neplatí to pouze o problémech, které zastupitelé řeší. Týká se to také toho, že v některých místech by striktní dělení na vládní a opoziční tábor de facto bránilo vzniku nějaké většiny. Takže místním politikům nezbývá nic jiného, než se dohodnout, tak říkajíc, napříč politickým spektrem. V takovýchto případech často vstupují do hry osobní vztahy a vzájemná důvěra. Pokud koalice funguje, je občanům de facto jedno, zda ve vedení města spolupracují například reprezentanti ANO s Piráty nebo s občanskými demokraty, s lidovci či se starosty. Není proto divu, že takto vzniklé koalice dokáží někde přetrvat i po volbách, protože to jejich výsledky dovolí. Neplatí to pro všechna města. V některých koalice složené ze subjektů napříč politickým spektrem nevydrží celé 4 roky. Nemusí to být však pouze vinou špatné vzájemné spolupráce. Někdy jde o výsledek nátlaku ze zhora. Názorným příkladem mohlo být dění v Brně. Tam v roce 2022 vznikla poměrně široká koalice. Post primátora obsadili občanští demokraté a první náměstek připadl hnutí ANO. Jejich spolupráce fungovala až do momentu, kdy do ní vstoupilo vedení ANO. To se ostře vymezovalo proti tehdejší vládě Petra Fialy. Do jeho strategie příliš nezapadala spolupráce v Brně, tedy ve městě, kde měl na jeho chod zprostředkovaně vliv do bitcoinové aféry namočený občanský demokrat Pavel Blažek, ve městě, kde také žil a žije tolik kritizovaný premiér Fiala. Proto usilovalo ANO o odchod zastupitelů tohoto hnutí do brněnské opozice. Prostřednictvím místopředsedkyně Aleny Schillerové vyvíjelo na své reprezentanty silný nátlak. Ten neúčinkoval zdaleka na všechny. 10 z nich bylo kvůli tomu z ANO vyloučeno. Hnutí tak do dalších komunálních voleb personálně oslabilo. Na jeho výsledku se to projevilo. ANO letos skončilo až 3. a na ambici vést Brno může zapomenout. Zkrátka, komunální politika má svá specifika. Patří k ním fungování koalic, které by na celostátní úrovni neměly šanci vzniknout a které se vedení stran a hnutí nemusí líbit.
1: U mikrofonu byl Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby, slíbené na konec listopadu, totiž nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad? A hovoří o něm zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
4: Palestinci, kteří doufali v návrat demokratického hlasování, mají důvod ke zklamání. Parlamentní volby slíbené na konec listopadu nebudou. Není to první a možná ani poslední odklad. Francouzský prezident před rokem oficiálně uznal Palestinu jako stát a dokonce k tomu přiměl i další země. Od svého protějšku Mahmuda Abbase Emmanuel Macron očekával dlouho odkládané vyhlášení voleb, což by dokázalo, že Palestina je připravena fungovat jako dospělý stát. Palestinci si v roce 2005 skutečně celkem svobodně zvolili prezidenta a v roce 2006 i parlament. Jenže pak už se vždy našel důvod, proč je třeba hlasování odsunout. 90-letý Abbas je tak prezidentem už 21 let. Parlamentu v roce 2009 mandát vyprchal a neschází se. Macron má teď důvod být zklamán. Palestinci si možná, na rozdíl od francouzského prezidenta, nedělali iluze, že Abbas svůj slib splní. Posledním signálem byla schůzka vysokých palestinských představitelů v Káhiře, které se účastnil i Hamas a Islámský džihád. A tématem byl právě odsun data voleb. A tak před několika dny Mahmud Abbas vydal dekret, podle kterého se parlamentní i prezidentské volby odehrají 11. září roku 2027. Problém není v tom, že by byl Abbas diktátor, spíše vládne v souladu se zájmy privilegované palestinské elity, která nemá zájem na ohrožení svého velmi výhodného postavení, pro ně samotné. S odložením voleb ovšem souhlasil i Hamas, který si sice udržuje určitou podporu, ale jeho situace je po válce v Gaze komplikovaná. Do příštího podzimu se mu možná podaří se skonsolidovat. Proti odkladu byly ojedinělé hlasy, například zástupci Malé demokratické fronty pro osvobození Palestiny. Abbas se přímo obvinili, že hlavním důvodem odkladů je jeho obava z prohry. Něco podobného si nepochybně myslí i mnozí řadoví Palestinci. Palestinská politika trpí řadou neduhů. Jedním z nich je skutečnost, že se odehrává jinde než v parlamentu. Hamas své soupeře fyzicky likviduje nebo zastrašuje. Tak to udělal i po volbách z roku 2006, kdy po krátké občanské válce vyhnal hnutí Fatah z Gazy. Mahmud Abbas své rivaly likviduje lidsky a politicky. Například technokratického expremiéra Salama Fayyada, kterého vytlačil z funkce už v roce 2013. Nebo Muhammada Dahlana, kterého dokonce obvinil z vraždy Yasira Arafata a vytlačil ho do exilu. Pragmatik Dahlan zatím čeká na svou příležitost ve Spojených arabských emirátech. Je v kontaktu s Palestinci, ale i Američany a Izraelci. A možná to jednou bude on, kdo se ujme moci. Jiným neduhem je s tím vším související dlouhodobá politická stagnace. Politický život si zmonopolizovala dvě hnutí, Fatah a Hamas, i když dnes už skoro polovina Palestinců nedůvěřuje ani jednomu z nich. Jenže palestinská občanská společnost nevygenerovala silnou alternativu. Pozoruhodnou novinkou předčasně ukončené předvolební kampaně byla aliance Hamasu, Islámského džihádu se zmíněným Dahlanem, která hnutí Fatah pravděpodobně velmi znepokojila. Dahlan s Hamásem nemá skoro nic společného, s výjimkou odporu k Abbasovi a zájmu na jeho nahrazení a otevření nějaké nové etapy. Zatím se konec stagnace odsouvá do příštího září, pokud se ovšem do té doby nestane něco nečekaného, buď mezi Palestince a Izraelci, nebo Palestinci samotnými.
1: Hovořil Jan Fingerland. A na chvilku zpátky domů. Při pohledu na výsledky komunálních voleb v některých obcích nezbývá, než si jenom tipovat, jak reprezentativní opravdu jsou vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích opravdu žijí. Což rozebírá Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice u německého veřejného think tanku Friedrich Ebert Stiftung.
5: Máme za sebou obecní volby, v souvislosti se kterými bylo tentokrát zůsta poukazováno především na to, že v mnoha zejména menších obcích lidé moc na výběr u urny neměli, protože se o jejich hlasy ucházela pouze jedna kandidátní listina. Podotýkalo se také, že mezi kandidátkami se trvale klesá počet těch stranických ve prospěch různých místních politických projektů, které jsou na etablovaných partajích nezávislé, čímž se ztrácí propojení komunální politiky s jejími vyššími patry. Existuje přinejmenším jeden další obecnější fenomén, který by stálo za to diskutovat, nicméně v debatě se neobjevil. A to ani v souvislosti s kauzou prezidentské účasti ve volbách, kdy jsme se dozvěděli, že má volební právo ve vesnici, kde přinejmenším poslední roky určitě většinu času nepobývá. Jsme zjevně natolik zvyklí na absurditu českého administrativního systému, v rámci kterého může mít člověk trvalé bydliště v podstatě kdekoliv, aniž by to mělo souvislost s jeho aktuálním životem, že už to nikomu ani nepřijde divné. Jistě lze argumentovat, že zrovna u prezidenta jde o zvláštní případ. Jedná se nicméně o širší problém. Stojí za to vypíchnout zejména situaci nájemníků a nájemnic, což často zároveň bývají ekonomicky hůře postavení a také mladší lidé. Mají tak své specifické problémy a zájmy, které by se do komunální politiky měly promítnout. Jenže oni mají často trvalé bydliště někde jinde, nezřídka ještě u svých rodičů, a to proto, že pronajímatelé si často hlášení trvalého bydliště do svých nemovitostí nepřejí. Souvisí to ale určitě i s v Česku obvyklými nájemními smlouvami na dobu určitou. Je pochopitelné, že se do komplikované výměny všech dokladů nechce lidem, kteří si nemohou být jistí, kde budou bydlet za rok, i kdyby jim pronajímatel problémy nedělal. Člověk si tak nemůže neklást otázku, jak by se asi lišily výsledky voleb zejména ve větších městech, kde je nájemníků vyšší podíl, kdyby v nich mohli volit všichni, kdo v nich skutečně žijí. A platí to i naopak. Aby dostáli své občanské povinnosti, jezdí poněkud absurdně zjevně mnozí lidé volit do obcí, kde už dávno nebydlí. Nejde ale jen o volby, nýbrž o celou řadu dalších neméně důležitých věcí, například kalibrování veřejné infrastruktury na skutečný počet a strukturu lidí bydlících v daném místě, či rozpočtové určení daní pro jednotlivé obce. Kdybychom měli reálnou představu o tom, kdo kde skutečně žije, staly by se nad to celkem jednoduchými věci jako zmapování neobsazených bytů či regulace krátkodobých nájmů. Ku příkladu v Německu existuje povinnost nahlásit v řádu dní od přestěhování své nové bydliště, které se stává pro stát oficiální adresou člověka, od které se odvíjí vše další, například i právo volit v komunálních volbách. Vrátíme-li se k příkladu prezidenta, ten by si v německém systému v obci Černouček mohl po dobu výkonu své funkce nahlásit maximálně tzv. Druhé sídlo, zdržuje-li se většinu týdne v Praze. Po dobu své nepřítomnosti by ho například podle berlínských pravidel mohl pronajímat přes Airbnb, jde o poměrně chytrou regulaci využívající systém hlášení, kde se člověk doopravdy jak dlouho zdržuje k tomu, aby byly krátkodobé nájmy možné podle původní logiky jen u dočasně nevyužívaných prostor. Německé úřady automaticky ví, které to jsou a které ne. Určitě by však Petr Pavel v německém systému nemohl v malé obci, přinejmenším po dobu, kdy se tam většinu času fakticky nezdržuje, volit. Ať už bychom se zvolili německou inspiraci nebo nějakou jinou, je celkem zřejmé, že by si český systém nějakou reformu zasloužil. Jeho stávající podoba je totiž opravdu značně absurdní. Aktuálně nám při pohledu na výsledky voleb nezbývá, než si jen typovat, jak reprezentativní vzhledem ke skladbě lidí, kteří v daných obcích skutečně žijí, doopravdy jsou. Nájemnické zájmy přitom zůstanou podreprezentované zcela jistě.
1: To byla Kateřina Smejkalová. Blíží se volby do amerického kongresu a prezidentu Trumpovi poměrně reálně hrozí ztráta většiny. Snaží se tomu všemi způsoby zabránit a přitom provádí překvapivé obraty, o některých hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
6: Americký prezident Donald Trump se otáčí jak korouhvička. Navenek to může vypadat, že jednou říká to, po druhé zase ono, ale strategii to má jako vrcholný politik. Navíc těsně před volbami se snaží uspokojit různé voličské zájmy. Obrátku si nyní vyzkoušeli na vlastní kůži šéfové největších amerických firm, takzvaných Big Techů. Poté, co si s nimi dal prezident nedávno v Bílém domě přátelský oběd a zatnul tipec všem kritikům AI, se k ním zase otočil zády. Na přátelském setkání plném úsměvů, fotografií a plácání po zádech prezident rozhodl, že nedopustí žádnou regulaci, která by zpomalila vývoj umělé inteligence, ač před její nekontrolovanou podobou hodně osobností varovalo. Z regulace udělal dobrovolnou samoregulaci a vložil ji do rukou šéfů firem Zuckerberga, Muska a spol. Dokonce prezidentským výnosem vymínil, že se nyní umělá inteligence bude nazývat superinteligencí, protože v tom bude Amerika hrát prim. A hned přišla otočka, která zcela jistě souvisí s předvolebním časem a také rostoucí kritikou těchto technologických gigantů, jinak také nazývaných hyperscalers. Na pomoc si vzal prezidenta J.D. Vance a po cukru přišel Ned Bitch. Vance oznámil, že vláda pozastaví přístup k programu stále pracovní certifikace pro Microsoft a řadu dalších IT firm. Obvinil giganty, že zneužívají takzvaná H1B víza, tedy migrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky. Prý podkopávají platy amerických lidí a propouštějí je, zatímco sponzorují levnější zahraniční pracovní sílu. Pro hyperscalery, kteří spoléhají na tisíce špičkových zahraničních inženýrů a datových vědců, jde o citelný zásah do jejich náborové strategie. Víza H1B jsou tím, co už dlouho leží v žaludku tvrdému jádru hnutí MAGA, které je proti jakékoliv migraci do Spojených států. V zápětí přišla další rána. Vláda protlačila zákon, který říká, že chrání běžné domácnosti a malé firmy před zdražováním elektřiny. To se děje kvůli obrovské spotřebě ze strany velkých datových center a zařízení pro umělou inteligenci. Zákon přináší náklady na rozvoj AI čistě na bedra technologických firm. Ty budou hradit všechny náklady na novou výrobu, přenosové soustavy a rozvody elektřiny, které jsou potřeba pro připojení data center. Energetické firmy mají od Big Techů požadovat finanční záruky nebo rovnou příspěvky na krytí těchto infrastrukturních nákladů. Vláda tím říká, že přestože Trump podporuje expanzi data center v zájmu technologického závodu s Čínou, nedovolí, aby voličům před volbami rostly účty za energii. Během jednoho týdne tak v médiích proběhly dvě rozdílné zprávy. První byla totální kapitulace prezidenta při obědě s hvězdami Silicon Valley. A v zápětí druhá, že administrativa stupňuje tlak na hyperscalery. Buď si pro datová centra postaví a zaplatí vlastní elektrárny a vedení, nebo ponesou následky a navíc jim zakáže vozit si inženýry z Asie. Co se týče nákladů na energie, vláda vidí, že i skupina skalních voličů je nervózní ze zvyšující se inflace, kterou táhne válka v Iránu i horečná stavba datových center. Jestli to bude dost, je otázka. Rozvoj superinteligence, který prezident tak tlačí, sebou nese obří náklady na energetiku, které jeden zákon jednoduše nevyřeší. Za poslední pololetí zásadně vzrostl veřejný odpor k výstavbě datových center, a to i v táboře MAGA. Podle průzkumu magazínu Ekonomist mezi lidmi, kteří bydlí v jejich blízkosti, prudce roste politická podpora demokratů. Trumpova předvolební korouhvička zdaleka nemusí na jejich přesvědčení stačit. Stejně jako předchozí rétorika, že kdo brání datacentrum, zůstane pozadu a chudý.
1: Příspěvek Terezy Zavadilové završil středeční názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
3: Slavné únosy.
7: V listopadu 83 byli v Amsterdamu uneseni šéf pivovaru Heineken i se svým řidičem. Za jejich vydání bylo zaplaceno rekordní výkupné kolem 15 milionů dolarů.
8: Heineken měl v tomto smyslu obrovské štěstí, že ti únosci ho nezabili hned na začátku a pak vlastně jenom nepožadovali výkupné, protože nikdo nemohl vědět, jestli je naživu nebo není.
7: Říká historik Jan Adamec.
3: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu.
9: Jak funguje důchodový systém?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Se svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný. protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují, a to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení.
10: 6 hodin začíná čtvrteční Ranní plus s datem 15. října, dnes s Martinem Matějkou
11: a Martinou Maškovou.
12: Český rozhlas Plus.
11: A co rozebereme v úvodní hodině? Hormuzský průliv zůstává jedním z nejnebezpečnějších míst světové námořní dopravy. Během jediného dne se tam potopily dvě lodě. Jak vážně současné útoky ohrožují provoz na této klíčové trase?
10: Ministerstvo kultury zpřísňuje pravidla pro dotace a nechce z veřejných peněz podporovat politickou agitaci. Část umělců ale varuje před cenzurou a autocenzurou. Jsou nové podmínky dostatečně jasné?
11: Nový stavební zákon má zkrátit cestu od projektu k povolení, jenomže rychlejší razítko nemusí znamenat automaticky rychlejší stavbu. Co může reformu v praxi zbrzdit?
10: Nejdřív ale uslyšíte zprávy dnes od Moniky Vrchotové.
13: Přeji pěkné čtvrteční ráno. Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. K takovému kroku by mělo dojít jen v závažných případech a i během nepřítomnosti ve škole by se s dítětem mělo dál pracovat. Podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo, ale samotné vyloučení nemusí vyřešit příčiny problémového chování. Školám by podle ní pomohlo především posílení prevence a větší počet podpůrných pracovníků, například sociálních pedagogů. Ti mohou pomáhat nejen konkrétnímu dítěti, ale i celé třídě.
14: Jestliže škola doporučí rodičům třeba, aby s dítětem někam chodili, může to být nějaká dlouhodobá terapie, tak v některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná. Takže my máme najednou nějaký problém s rostoucí agresí těch dětí. Víme, co by pomohlo, ale narážíme na nějaké kapacitní limity.
13: Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té Trumpovy první. Organizace rozhodnutí označila za politování hodné. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko a Bělorusko.
15: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval. Jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
16: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
13: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřebovat minimálně 4000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadu ministerstva přejde jen zhruba třetina. Rezort se proto podle ní snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň. Tématu se budeme více věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To používá ukrajinská armáda například k ovládání dronů.
17: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle energetického regulačního úřadu se to týká odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lávka spojující autobusové nádraží Zvonařka v Brně s nákupním centrem Vaňkovka je ode dneška uzavřená. Dělníci ji musí opravit. Uzavřený je také přechod pro chodce pod lávkou. Pěší tak musí vytíženou silnici, která je součástí velkého městského okruhu, obejít přes nedalekou křižovatku. Omezení čeká v nočních hodinách i řidiče. Silnice pod lávkou se zúží do jednoho jízdního pruhu v každém směru, a to vždy od 10 hodin večer do 5 ráno. Ano, a až do konce října. Dopad na dopravu popisuje mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.
18: Vzhledem k tomu, že ta omezení budou probíhat pouze v nočních hodinách, kdy je provoz na městském okruhu nízký, nemělo by to způsobovat žádné zásadní komplikace.
13: 29. vydání Velkého knižního čtvrtka přináší na pulty knihkupců 15 knih. Ve výběru českých nakladatelů jsou klasické romány, kniha rozhovoru s anglistou Martinem Hilským i knihy pro děti. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého by čtenářům mohla přinést kniha od skotského historika Elena Skeda.
19: Ellen Skett se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
20: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
19: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru Velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantasy. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
13: A jak to vypadá v 6 hodin a 7 minut na silnicích? Na dálnici D46 z Olomouce do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov na půltém kilometru stojí nákladní auto v připojovacím pruhu. Na D4 s Příbrami do Prahy opatrně na konci dálnice na 9. kilometru se u sjezdu na Jíloviště projíždí omezením pouze jedním pruhem a začíná se tvořit kolona. A v Praze ve Kbelské směrem do Letňan je nové omezení u sjezdu na Čakovice, projíždí se tam pouze jedním pruhem a tvoří se kolona od sjezdu na Prosek. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude po rozpuštění možné mlhy, polojasno až oblačno a odpolední teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
21: Posloucháte Ranní Plus.
10: A posloucháte nás v 6 hodin 8 minut dnes s Martinou Maškovou a Martinem Matějkou. Hormuzský průliv je dál nebezpečný, za poslední den se v něm potopily hned dvě lodi. Nejméně jedna další byla poškozená, další nedávno zničily Spojené státy. Vývoj na klíčové světové námořní trase je tak dál turbulentní i po více než 7 měsících od chvíle, kdy Američané a Izraelci začali svou válku proti Iránu. Detailněji to teď probereme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
22: Dobrý den.
10: Co se to potopilo za lodě? Nějaké vojenské a co se vlastně stalo?
22: Nebyly vojenské, ty dvě potopené lodě byly nákladní a je to vcelku ojedinělé, protože dosud se od toho napadení Iránu Spojenými státy a Izraelem na konci února taková loď v Hormuzském průlivu potopila jen jedna. Teď tedy dvě v jednom dni. Nejdříve šla ke dnu kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou, kterou v úterý zasáhla střela. Jmenovala se GFS Pride a nebyla to žádná malá kocápka, měla kapacitu 3600 metrových kontejnerů. Provozovala ji společnost ze Spojených arabských emirátů. Na palubě bylo 21 námořníků, podle singapurského úřadu pro moře a přístavy se je všechny bez zranění podařilo úspěšně evakuovat. Další loď, která utrpěla zásah, a to včera, byla následně GFS Giselle, rovněž se singapurskou vlajkou. Přes poškození se ale nepotopila a podařilo se jí dopravit bezpečně do přístavu ve Spojených arabských emirátech. Méně štěstí už pak mělo plavidlo Cape Dow.
10: To je ta druhá potopená loď, kdy zasáhli tu?
22: Mezinárodní námořní organizace uvedla, že tahle loď je zasažena už od 23. září, nicméně se tedy potopila včera, nepodařilo se jí zachránit. Opět se jedná o nákladní loď, tahle plula pod vlajkou Antigua a Barbudy. Doplňme, že podle údajů té mezinárodní námořní organizace bylo od počátku bojů v Iránu poškozeno 106 lodí, dosud se ale jako jediná potopila v březnu kontejnerová loď Safin Prestige plující pod vlajkou Malty. Na plavidla v Hormuzském průlivu útočí Irán od chvíle, co ho Spojené státy a Izrael napadly. Agentura Reuters napsala s odvoláním na své iránské zdroje, že se teď Irán snaží pokračovat v tlaku na Spojené státy dalšími útoky, které mají udržovat vysoké ceny ropy a komplikovat tak pozici amerického prezidenta Donalda Trumpa před listopadovými kongresovými volbami. V nich podle současných průzkumů Trumpovi republikáni nemají dobrou pozici a je pravděpodobné, že pokud volby proběhnou řádně, přejdou o většinu nejen ve sněmovně, ale i v senátu.
10: A co ta loď, kterou zničili právě Američané?
22: To měla být tradiční obchodní plachetnice. O jejím zničení sice armáda Spojených států informovala jen před několika hodinami, ale útok na ně Američané prý provedli 6. října, tedy před více než týdnem v Ománském zálivu, a to znamená na vnější straně Hormuzského průlivu. Důvodem k jejímu zničení bylo to, že ta loď údajně sledovala a napadala lodě amerického vojenského námořnictva. Prý její posádka pracovala ve prospěch Iránu. Velitelství CENTCOM zveřejnilo i video, je na něm vidět střelba z dvojice vrtulníků a zásah lodi, která na moři hoří. Američané na Irán uplatňují námořní blokádu a jejich armáda v uplynulých měsících informovala o hned několika takových zásazích proti lodím, které údajně buď sloužily Iránu nebo mířili do jeho přístavu.
10: O tom, že Hormuzský průliv zůstává jedním z nejnebezpečnějších míst světové námořní dopravy a během jediného dne se tam potopily dvě lodě, mluvil teď ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za informace, naslyšenou.
22: Hezké ráno.
11: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. V 50 obcích na Vysočině bylo víc než 10% hlasů v komunálních volbách neplatných. Spočítal to Český rozhlas na základě dat Českého statistického úřadu. Skoro ve všech dotčených vesnicích neměli voliči na výběr mezi více kandidáty. Od některých byl nevyplněný lístek nebo prázdná odevzdaná obálka protestem proti jediné kandidátce. Jako ve Škrdlovicích na Žďársku, kde neplatně volilo 18% lidí.
0: Jako neviděl jsem důvod, že bych to nějak přeškrkával, přetrhával. Zdál se mi tenhle způsob takový nejtransparentnější, že vlastně bude prázdná obálka a tím pádem ten hlas je neplatný a zároveň demonstruje můj postoj.
2: Co teď s tím lístkem?
0: V separovaném odpadu.
4: Ivan Hořínek byl do roku 2018 jako nestraník starostou Škrdlovic. Teď mu jediná kandidátní listina nevyhovovala a vlastně už neskládal.
0: Vlastně já už jsem ve věku důchodu.
4: Současného bezpartijního starostu Josefa Novotného překvapilo nejdřív, že se nenašla konkurence a pak i vysoká míra neplatných lístků a prázdných obálek.
23: Buď to ty lidi, někteří nevěděli, že tam mají dát křížek, protože na té kandidátce vlastně, nebo na tom volebním lístku byla jenom jedna kandidátka, nebyly tam uvedené dvě nebo tři a tak dále. Případně si myslím také, to samozřejmě mohlo být od někoho třeba i nesouhlas.
4: Až na výjimku všech 50 obcí na Vysočině, kde víc než 10% obálek obsahovalo neplatný nebo žádný lístek, mělo jedinou kandidátku nebo jen tolik uchazečů, kolik se obsazovalo zastupitelských mandátů.
24: Český statistický úřad zaznamenal v některých obcích vyšší míru neplatných hlasů. Šlo zejména o menší obce s jednou kandidátní listinou.
4: Mluvčí statistiku Jan Cízlar dodává, že v takových případech se doptávají komisí. Podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakuba Čapka, hlasování na prázdno může být tím opozičním hlasem tam, kde opozice chybí.
1: Ve chvíli, kdy to jsou jednotky procent, tak to jako je náhoda, někdo si to špatně zaškrtl, ale když vám vyskočí chybovost kolem 10%, to si spíš myslím, že jsou jako protestní hlasy svým způsobem.
4: Neplatná byla celostátně 2,25% komunálních hlasů. Ze Žďárska, Daniel Zach, Český rozhlas.
10: Za minutu bude 6:45, ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a jdeme na další reportáž. Cenzura nebo jen důslednější pravidla pro využívání veřejných peněz? Ministerstvo kultury změnilo podmínky pro dotace na příští rok. Někteří umělci ale mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Nejasná pravidla ale můžou podle některých kulturních pracovníků vést k autocenzuře.
2: Podle ministra kultury za motoristy Oty Klempíře mají umělci nárok na to mít jakýkoliv politický názor a veřejně ho šířit. Ve videu na sociálních sítích ale řekl, že nechce, aby peníze ministerstva umělci využívali k financování politické činnosti. Nová pravidla za cenzuru nepovažuje.
5: Umělci mají právo na svůj názor. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit. Když stát podpoří divadelní představení, které kritizuje vládu, pořád jde o umění a není důvod ho vylučovat jen kvůli jeho názoru. Ovšem pokud ale někdo požádá o peníze na kulturní projekt a použije je místo toho na politickou kampaň nebo politický obsah, je to něco jiného.
2: Kulturní organizace ale mají i jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dostatečně jasná. Obávají se, že umělci budou kvůli nejistotě sami svůj obsah omezovat, aby o podporu nepřišli. Podle prezidenta České pobočky Mezinárodního divadelního ústavu Jakuba Vedrala by taky ministerstvo nemělo být tím, kdo posuzuje politické motivy v umění.
6: Přibyla v dotačním řízení podmínka, která říká, že příjemce nesmí při čerpání dotace ve výstupech projektu hanobit národ, jazyk, rasu, etnickou skupinu, že postava takto jako mluví, abychom nastínili nebo ukázali třeba zrůdnost nějakého systému, to se zcela jistě jako děje. Nemyslím si, že by pan Klempíř nebo někdo další z ministerstva měl být nějaký arbitr toho, co se smí nebo nesmí z jeviště říkat. My tady máme orgány činné v trestním řízení, které jsou od toho, aby to posoudili.
2: Složení odborných komisí, které budou žádosti o dotace hodnotit, zatím není zveřejněné. Nová pravidla kritizuje taky předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenka Havlíková.
8: Ten bod 17.2 se týká hanobení prostě různých skupin. V tom bodě nejsou uvedeny žádné konkrétní prováděcí mechanismy a je to velice široce formulováno, takže to zakládá obavu, že to může být neužito. A potom jde o ten bod, který se týká zákazu využívat prostředky z dotací na politické kampaně. V současných dotačních podmínkách je zcela jasné, že dotace jsou určené na umělecké výkony. To považujeme za buzování klamné představy, jako by příjemci dotací chtěli dělat nějaké politické kampaně.
2: Ministerstvo chce zároveň zpřísnit kontrolu využití dotací a ověřovat, jestli projekty splnily slíbené cíle. Přísnější mají být taky pravidla pro střet zájmů. Člověk spojený s organizací, která žádá o podporu, by neměl zároveň působit v komisi, která tu žádost hodnotí. Konkrétnější informace zatím ministerstvo nezveřejnilo. Podrobnější reformu celého dotačního systému chce rezort představit během příštího roku. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
11: 6:18, stále jste na Vraním plusu a jaké jsou hlavní zprávy dnešního rána? Summit Evropské unie, který dnes začíná v Bruselu, bude mimo jiné řešit příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. To čeká setkání skupiny přátel koheze, což jsou země, které prosazují zachování silné politiky soudržnosti v rámci rozpočtu. Ukrajina začne zase útočit na rafinérie v Rusku. Uvedl to prezident Volodymyr Zelenský v deníku Financial Times. Kyjev tyto útoky na několik dní přerušil, aby vyhověl záměru na příměří. Rusko ale útoky na ukrajinské elektrárny nepřerušilo. A americká armáda oznámila zničení plavidla, které podle ní sledovalo a útočilo na lodě jeho námořnictva ve prospěch Iránu. Píše o tom agentura Reuters.
10: 6 hodin v 19 minut se v Radním plusu podíváme na stránky zahraničních novin a zpravodajských serverů. Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska bez předchozího varování omezila přístup Ukrajiny k satelitním terminálům Starlink. Podle Kyiv Post ukrajinská armáda využívá jich takzvaný vojenský balíček Starshield k ovládání dronů středního doletu nebo stíhacích obraných dronů. V noci na středu 14. října systém začal omezovat připojení terminálu v pohybu.
11: Podle listu Kyiv Post předběžná zjištění ukázala, že spojení vypadává při rychlostech nad 160 km v hodině. Vojáci z fronty ale hlásí výpadky při mnohem pomalejším pohybu. Zdroje z ministerstva obrany pro Kyiv Post uvedly, že jednají se Spojenými státy, firmou SpaceX i partnery z NATO.
10: Na zprávy o nových restrikcích reagoval polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský. Na sociální síti X vyzval Elona Muska, aby se svými produkty nehrál politické hry. A taky ho upozornil, že evropští zákazníci jeho kroky sledují, píše Kyiv Post.
11: Irsku stávkuje přibližně 300 tisíc pracovníků veřejného sektoru, a to kvůli sporům o výši platu a rostoucím životním nákladům. Zmiňuje se o tom veřejnoprávní stanice RTE. Jedná se především o stávkující lékaře, zdravotní sestry, učitele nebo úředníky. Protesty zasáhly tedy klíčové služby v celé zemi a zaměstnanci skrze odbory požadují novou platovou dohodu, která by kompenzovala inflaci a zlepšila jejich celkové pracovní podmínky.
10: Podle stanice RTE se jedná o největší stávku v Irsku za téměř 20 let. Další protesty jsou naplánované na 21. října. Redakce taky uvedla, že stávka vedla k uzavření většiny škol, univerzit a zrušení tisíců neurgentních lékařských vyšetření. Stanice s odvoláním na zdravotní službu HSC upřesnila, že v nouzovém režimu zůstaly pouze pohotovosti, sanitky a kritická onkologická péče. Odložená musela být i soudní jednání nebo zasedání parlamentu.
11: Premiér Martin pro stanici RTI uvedl, že vnímá tlak, jaký je vyvíjen na zaměstnance, a řekl, že kabinet usiluje o dosažení nové dohody o mzdách. Opačný postoj zaujala opozice. Předsedkyně strany Sinn Féin Mary Lou McDonald na protestu před budovou parlamentu obvinila vládu ze selhání a z toho, že bezohledně hazarduje se zaměstnanci. Tolik irská veřejnoprávní RTE.
10: A ještě jedno téma ze zahraničních médií. Papeži Lvu 14. byla diagnostikována rakovina plic, konkrétně plicní adenokarcinom. A podle lékařské zprávy z Vatikánu podstoupil v římské nemocnici Gemelli úspěšnou operaci. Britská stanice BBC informovala, že lékaři 71-letému papeži odstranili spodní lalok pravé plíce. Zákrok proběhl bez komplikací a hlava katolické církve by měla v nemocnici zůstat zhruba týden.
11: Vatikán zdůraznil, že papež byl před zákrokem v dobré fyzické kondici, neměl žádné příznaky nemoci, ani ho netrápily infekce. Do 20. října byl jeho veškerý oficiální program zrušen. Na operaci nastoupil bez odkladu i z důvodu, aby neohrozil plánovanou listopadovou cestu do Latinské Ameriky. Návštěva je pro něj osobní záležitost. Peru totiž dříve působil jako misionář a 8 let vedl biskupství ve městě Chiclayo, připomíná BBC.
10: No a teď v 6 hodin 22,5 minuty se podíváme na domácí téma. Jihočeští zemědělci sklízí zelí a letos jsou rádi za průměrnou úrodu. V některých krajích ji totiž zničily kroupy nebo bouřky. V Roudném na Českobudějovicku sice část zelí v létě uschlo, jinde jsou ale hlávky nadprůměrně velké.
3: Tady projíždí traktor se zeleným kombajnem, ten zelí podebere, zrovna řízne a přes pás jde rovnou do valníku.
7: Na jednom ze zelených polí zemědělského podniku Malše Roudné na Českobudějovicku právě stojím s vedoucí krouhárny Ivetou Hlaváčovou.
3: Je velmi sucho, nemáme problém tedy s žádnou újezdností, akorát samozřejmě všude se práší.
7: Kombajn odjel, my se můžeme podívat, jak vypadají samotné hlávky. Ta velikost je hodně rozdílná.
3: To máte pravdu. Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. Zrovna jsme v části, kde ty hlávky jsou poměrně i velké.
7: Například tenhle obr bude mít určitě víc než 10 kilogramů.
3: Tady bych typovala, že můžeme se přibližovat hranici 14 kil. Nebude určitě jediná. Je to možná tím, že jsme na půdním bloku, kde je původní koryto řeky Malše. Takže i když je to s podivem, tady nám zelí opravdu vyrostlo. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná. Vidíte, že tady třeba úplně chybí?
9: Je tady hodně prázdných míst.
3: Protože na jaře po zasetí nepršelo, semínka nevyklíčily a tudíž máme i tady mezery, kde zelí mohlo být, to samozřejmě není.
9: Zatímco tady vypadá úroda zelí poměrně dobře, tak v další části, ke které právě míříme, je to spíš žalostný pohled. Když si sáhnu na rostlinu, tak to šustí jak papír.
3: Tady je právě část pole, kde je ta půda úplně jiná, víc kamenitá. A to zelí vzešlo, začalo tvořit hlávky, ale o prázdninách, jak byly vysoké teploty, kdy mělo to zelí tvořit hlávky dál a zvětšovat se růst, tak nemělo z čeho a prakticky uschlo.
9: Podle prvních odhadů bude úroda zelí v Česku podprůměrná až průměrná, doplňuje tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
12: Na Litoměřicku byly porosty poškozeny jarními mrazíky, v Polabí, v jižních Čechách nebo na Opavsku třeba bouřkami s krupobytím. Největší dopad na úrodu však mělo suché jaro a následně horké a suché léto, a to prakticky napříč celou republikou. S tím vše se ještě díky počasí a probíhající sklizní průběžně mění. Část pozdního zelí je stále ještě na polích.
9: Sklizeň zelí na jihu Čech potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
11: Na internetu o sobě mnohdy prozradíme i to, co bychom cizímu člověku neřekli. Stačí pár kliknutí a někdo si o nás může poskládat překvapivě přesný obrázek. Jakou digitální stopu za sebou necháváme, to probral náš vědecký reportér Marek Henso s kyberbezpečnostní analytičkou Kateřinou Okrouhlíkovou ze sdružení CZNIC, které také vedoucí linky stoponline.cz.
14: Co o mě internet ví, i když si myslím, že jsem mu nic neprozradil?
15: To je velmi široká otázka, nicméně internet ví to, co já mu v podstatě řeknu. Jaký profil si založím, na jaký sociální síti, co o sebe uvedu, jaký fotografie zveřejním, jaký koníčky, co ráda poslouchám, všechny tyhle ty informace o mě internet ví.
14: Třeba na sociální sítě nebo na nějaké různé profily dáváme úplně základní věci. Jedna věc je jméno, druhá často je třeba profilová fotografie. Může u nás něco prozradit zrovna ta?
15: Ano, i profilová fotografie o nás může ledacos prozradit, a to už místo toho, kde byla pořízená, jakože třeba doma, takže si může někdo všimnout toho, co máme doma, s kým na té fotografii jsem, takže mý nějaký přátelé, můj přibližný věk.
14: Pokud se o nějakém člověku chceme něco dozvědět na internetu, tak co se o něm běžně dá z veřejných informací zjistit?
15: Já bych chtěla říct, že úplně všechno v podstatě. Když si chci někoho vyhledat, stačí mi vědět třeba jeho jméno nebo uživatelský jméno a dokážeme zjistit téměř, bych řekla, že úplně všechno, adresu, zaměstnavatele, věk, koníčky, zábava, přátelé.
14: Ono je hrozně snadné to na tom internetu všechno zadat a nechat to nějak veřejné. Jak velkou tu digitální stopu po sobě běžně zanecháváme, aniž si to uvědomujeme?
15: Myslím si, že hodně velkou. Dneska už se lidi snaží o sobě některé věci skrývat a dávají si na to pozor. I tak nalezneme samozřejmě lidi, kteří veřejně sdílejí celý svůj život od narození až po současnost, mnohdy i životy svých dětí, což může být velmi nebezpečné.
14: Právě na ty děti často zapomínáme, jejich digitální stopa vzniká často dřív, než si sami uvědomí, a může je provázet celý život.
15: Mnoho rodičů si vlastně neuvědomí, že zveřejňují fotky a záliby svých dětí pro jako pobavení mých nějakých přátel a rodinných příslušníků, nicméně takovéhle fotografie nebo informace můžou být často zneužity proti tomu dítěti v pozdějším věku.
14: My skrz ty sociální sítě předsedíme neuvěřitelné množství informací o nás. Jedna věc je, co může dohledat jiný člověk o nás na těch sociálních sítích, a druhá věc je možná i to, co ví ta samotná sociální síť. Jak široké to spektrum těch dat, které my běžně poskytujeme nějaké společnosti, je?
15: Já si myslím, že ty sociální sítě o nás sbírají vlastně úplně všechno. Jaký navštěvujeme jiné stránky, co vyhledáváme, jaký máme záliby, jaký máme zájmy, jaký aktivity třeba rádi děláme, tak tohle všechno o nás ta sociální sociální síť sbírá a často se nám pak stává, že nám nabízí cílený reklamy na to, co my jsme vyhledávali.
14: Co můžu udělat už dnes, abych po sobě zanechal menší digitální stopu?
15: Určitě je dobrý projít si ten svůj profil, vymazat si informace, fotografie, které jsou staré a podobně. Říct si, kolik vlastně těch profilů a kde všude mám a který používám a potřebuji mít, tak ty starý odstranit, smazat a především přemýšlet nad tím, co sdílem, jestli mi to nemůže nějak ublížit nebo někomu jinému.
14: Dodává Kateřina Vokrouhlíková ze sdružení CZ Nic a vedoucí linky stoponline.cz pro nahlašování nezákonného internetového obsahu, zejména zneužívání dětí a kyberšikany. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
21: Interview Plus.
16: Čínský občan Yang Yimin u pražského městského soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Jaké důkazy svědčí proti jeho tvrzení? Může probíhající pražský proces ovlivnit osudy Čecha Aleše K., zadržovaného v Číně kvůli údajné špionáži? Pavlína Nečásková se zeptá novináře z týdeníku Respekt Ondřeje Kundry, který proces sleduje.
21: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
10: No a co pro vás máme v raním Plusu dál? V příští půlhodině si poslechněte třeba o tom, že na mapě Česka i včera přibylo několik měst, kde je už jasno o povolební koalici. Více v příští půlhodině.
11: O 6:30 přinášíme další zprávy s Monikou Vrchotovou.
21: Český rozhlas Plus.
13: Pěkné ráno. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Lídři států Evropské unie projednají dnes na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy. Rychlejší proces povolování staveb očekává po novele stavebního zákona jen 29% stavebních firem. U developerů má takové očekávání 60% společnosti. Vyplývá to z průzkumu CEEC Research, kterého se v srpnu zúčastnilo vedení 650 developerských a 133 stavebních společností. Obávají se hlavně nedostatku úředníků při přechodu na nový státní systém stavební správy. Podle Ministerstva pro místní rozvoj je totiž ochotná přejít pod stát jen asi třetina současných pracovníků stavebních úřadů. Podrobněji se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního Plusu. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí. Sopranistka Petra Alvarez Šimková s manželem Rafaelem Alvarezem vystoupí na koncertu Pěti tváří zdi. Začíná v 18 hodin v Českém senátu. Výtěžek koncertu pořadatelé věnují na podporu dětí vězněných rodičů a obětem trestných činů. Petra Alvarez Šimková je držitelkou ceny Thálie za rok 2025 v kategorii opera. Teď míříme na silnice na D7 z Chomutova do Prahy. Pozor za sjezdem na Kněževec. Na 5. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až do Lipské k padesátníku. Zdržení asi 40 minut. Na D4 z Příbrami do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 9. kilometr. Tam se jede pouze jedním pruhem, zdržíte se asi 20 minut. Navíc se na konci kolony srazila dvě osobní auta v levém pruhu. A v Praze Vekbelské směrem na Letňany se sune fronta od Novopatské až ke sjezdu na Čakovice. Zdržíte se čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Na některých místech se teď drží mlhy, jinak je a bude polojasno až oblačno s teplotami od 12 do 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
21: Posloucháte Ranní Plus.
10: A pokračujeme 3,5 minuty po 6:30. Dnes vás zdraví Martina Mašková a Martin Matějka. A v tomto čase pro vás pravidelně máme přehled toho, o čem se píše na stránkách domácích novin, a pro některá čerstvá vydání si po ránu do trafiky šla hned také pečlivě pročetla šéfredaktorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová. Dobré ráno.
17: Dobrý den.
10: Julie, předpokládám, že denní tisk je asi stále ještě plný témat z víkendových voleb a k sestavování koalic.
17: Je tomu tak, ale já se přesto soustředím na něco jiného. Možná, že posluchače a potenciální čtenáře tím také zaujmu.
10: No a co jste, Julie, vybrala? Povídejte.
17: Týdeník Ekonom v čerstvém čísle, které dnes vyšlo, se v dlouhém článku zabývá rostoucí dlouhověkostí lidí a tím, do čeho všeho se tento fenomén promítá. Inspiruje se knihou autorů ze známé londýnské obchodní školy London Business School, Lindy Gretonové a Andrewa Scotta, a ta kniha nese titul Stoletý život, žít a pracovat v době dlouhověkosti. Model, na kterém stála společnost posledních 100 let, byl přímočarý, píše Ekonom. Nejprve se člověk vzdělává, pak pracuje a na sklonku života si užívá zaslouženého důchodu. Tento koncept fungoval

0: Člověk si už nevystačí s dovednostmi, které získal ve 20 letech. Celoživotní vzdělávání, a dost se o tom už mluví nyní, se tak stane základní podmínkou sociálního a ekonomického přežití.
1: Co všechno se tedy bude muset změnit?
0: No, především školství, které se dnes orientuje spíše na mladé. Šedesátníci, kteří se vracejí do škol, nebudou výjimkou. Sami lidé se budou muset zbavit určitého odporu a obav z toho, že budou pracovat třeba do 75 let. Sedmdesátníci nebudou ale sto pracovat jako mladí, to je také jasné. Půjde o postupný útlum do kratších úvazků a starší lidé se budou třeba orientovat do rolí nějakých interních mentorů a nezávislých konzultantů.
1: Julie, ale bude to stačit?
0: No, není to samospásné. Nástupem AI nebude know-how zkušených pracovníků tolik zapotřebí. To bude moc nahradit ta umělá inteligence. A u manuálních zaměstnání se navíc bude narážet na limity lidského těla. Hrozí tak, že manuálně pracující se vlastně propadnou do chudoby.
1: No a bude mít dlouhověkost i nějaký dopad na rodinný život?
0: Ano, i to ekonom zmiňuje. Nebude vzácností soužití čtyřgenerační rodiny, kdy praprarodiče budou aktivními aktéry v té rodině. Ovšem za předpokladu, že ty prarodiče se vzhledem k nízké porodnosti vůbec nějakých vnoučat dočkají. Dá se také předpokládat, že stoupne počet těch, kdo za dlouhý život budou mít také více partnerů. Před společností, píše ekonom, stojí vlastně zásadní etická výzva. Zabránit tomu, aby se dlouhověkost a zdraví staly výsadou úzké skupiny majetných.
1: Tak to byl týdeník Ekonom. Kromě článku v tomto týdeníku, co jste ještě vybrala?
0: Další téma z dnešních novin je asi trošku praktičtější. Mladá fronta dnes uvádí, že zná všechny novinky připravované novely silničního zákona a shrnuje je. Konec kličkování před pokutami ze zahraničí. Řidičské průkazy platné 15 let místo 10. Povinné psychotesty pro řidiče sanitek a převozových služeb. A konečně i legální 100-kilometrová rychlost na dálnici pro majitele takových těch těžších obytných vozů. Budou prostě moci jet stovkou. Největší změnou je ale podle fronty vymáhání sankcí, pokud napříč státy EU. Z nynějších 8 dopravních přestupků se to již týká 18. Deník se odkazuje na odborníky a zdůrazňuje, že dosud se v Evropě dařilo vymoci jen 60% pokut. Jenže podle nových evropských nařízení, která se promítají i do té navrhované české novely, státy teď budou mít zájem pokuty vymoci. Důvod je na snadě. Vybrané pokuty půjdou do pokladny každého z nich. Co si na svém území vymohou, to jim také zůstane. Nový zákon by měl taky vysloveně zakázat za volantem léky, které mají vliv na pozornost. Dosud to bylo jen doporučení.
1: Tak to byl článek z Mladé fronty dnes. No a Julie, ještě na něco se podíváme.
0: No, právo, které jsem pročetla, přichází s varováním. Svaly bez posilovny, hubnutí bez námahy, stačí jen pár minut denně. Online reklamy na podobné fitness programy míří teď už i na Čechy. Člověk obvykle klikne, vyplní pár odpovědí a dostane plán cvičení na zhubnutí za nízkou cenu. Problém ale přichází asi trošku později. Jednak začne se mu vnucovat nějaký další placený produkt, nebo se mu začne automaticky z účtu strhávat pravidelně nějaká částka. Jde o automatické strhávání plateb za něco, co vůbec nechcete. Nepřečetli jste si někde dole nějakou větičku, že se vám to bude prostě automaticky strhávat. Evropská komise uvádí, že s nechtěným předplatným má zkušenost každý 10.

0: pátý spotřebitel v Unii. Umělá inteligence navíc umožňuje tyhle reklamy vyrábět levně a ve velkém. Provozovatelé rychle mění tváře, hlasy i příběhy a testují, co na lidi nejvíc zabere. Přehnanost AI reklam, to, jak rychle můžete zhubnout a tak dále, může být součástí úspěchu. Kdo uvěří, že pár minut denně nahradí dietu či posilovnu, má větší šanci, že nakonec něco koupí.
1: A deníkem Právo končíme výběr toho, o čem píšou dnešní noviny. A jeden týdeník, opravdu zevrubný přehled domácích periodik pro nás připravila šéfredaktorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová. Děkujeme za to, hezké ráno a naslyšenou.
0: Krásný den.
2: Posloucháte Ranní plus 6 hodin a skoro 42 minut. I dnes pro vás sledujeme povolební vyjednávání o koalicích v českých městech. Zatímco třeba v Praze by mělo být o složení magistrátu jasno až příští týden, jiná města, tam už je to zřejmější, dohodnuto je od včerejška třeba v Ústí nad Labem, Berouně, Uherském Brodě anebo Blansku. Teď to probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré jitro.
3: Dobré ráno.
2: Kdo tedy povede magistrát Ústí nad Labem?
3: Město povede koalice Jedno Ústí, kterou tvoří celkem 7 stran a hnutí. Mezi nimi je třeba Pro Ústí, STAN, Piráti nebo Naše Česko. Toto uskupení v pátečních a sobotních volbách získalo asi 51% hlasů a ve 37 členem ústeckém zastupitelstvu má většinu 22 mandátů. Novým primátorem města se stane lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryska. Ten už jednal i se zástupci budoucí opozice.
4: Všichni nás podpořej, když bude smysluplný směřování města. Máme velkou programovou průnik s koalicí Spolu Pro Ústí. Nesetkal jsem se ještě se zástupci ANO, ale oni se teprve dohadují a dle neoficiálního vyjádření se chtějí se mnou setkat v pátek.
3: Tady připomenu, že volby před 4 lety vyhrálo v Ústí hnutí ANO a drželo tak dosud pozici primátora. Letos skončilo až s odstupem druhé.
2: Ve Zlíně sice ještě koalice nevznikla, ale včera tam nastal posun jaký?
3: Ve městě vznikl nový trojblok, který převzal iniciativu při vyjednávání o nové koalici. Tvoří ho kandidátky Společně pro Zlín, Zlín srdcem a Piráti a také ODS. Jednání o složení magistrátu tam tak začínají znovu, říká lídr trojbloku Aleš Dufek z KDU ČSL.
5: Dohodli jsme se, že budeme postupovat společně. Sečetli jsme si naše hlasy, které jsou v této chvíli na 12. Považujeme se v daném případě za nejsilnější se skupení ve Zlíně. A v podstatě přebíráme v této chvíli ta povolební vyjednávání.
3: Nejprve podle Dufka budou jednat se Zlínem 21 a následně se Starosty a nezávislými. Nevyloučil ale ani možnou spolupráci s hnutím ANO. S tamní SPD trojblok vládnout nechce. Ve Zlíně přitom doteď jednalo vítězné hnutí ANO, ODS a Zlín 21.
2: Dnes se má opět vyjednávat i o koalici v hlavním městě. Kdo se s kým sejde?
3: Ano, včera si pražští politici udělali přestávku, už dnes dopoledne by se ale měli znovu sejít zástupci vítězného hnutí STAN se Spolu pro Prahu. Lídr Starostů Petr Hlaváček zároveň jedná i s Prahou sobě a Piráty. Právě tyto dvě strany preferují vytvoření vlády bez koalice Spolu. Naopak předsedkyně jeho zastupitelského klubu Alexandra Uženia z ODS by si přála vytvoření dvojkoalice STAN a Spolu.
6: Vycházím z toho stávajícího volebního období, které teď skončilo, kdy jsme spolu spolupracovali a v tom zastupitelstvu jsme 4 roky seděli a opravdu jsme se vždycky dokázali dohodnout a našli jsme takový kompromis, abychom vlastně posouvali ty věci dopředu.
3: Taková koalice by v 65 členem pražském zastupitelstvu měla těsnou většinu 34 hlasů. A vyjednávání dnes budou pokračovat i v Brně, tam by měli vládnout vítězní lidovci a starostové společně s ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a Hnutím za Lužánky. Bez jediného opozičního hnutí ANO tak chtějí obsadit 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Primátorem by se měl stát Jakub Hruška z KDU ČSL. Podle něj je teď nejdůležitější sestavit programové priority.
7: Ty nejpalčivější témata, jako je bydlení, jako je doprava, tak těm jsme se věnovali skutečně velmi intenzivně a můžu říct, že jsme nenašli zatím žádnou zásadní věc, kde bychom se nepotkávali.
3: Na závěr ještě dodám, že z krajských měst je o budoucí koalici jasno už v Olomouci, Liberci, Hradci Králové, Plzni a Karlových Varech.
2: A přehled o povolebních vyjednáváních máme díky Janu Duchoslavovi z domácí redakce. Díky.
3: Díky, hezký den.
1: Teď je 7:15, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, na řadě krátký souhrn ekonomických aktualit. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se na dvoudenním summitu, který dnes začíná v Bruselu, mají zabývat konkurenceschopností unie, vysokými cenami energií, příštím dlouhodobým rozpočtem Evropské unie, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami, ale také migrací. Schůzky by se měl nejspíš pátek osobně zúčastnit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš z hnutí.
2: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Obdrží 264 milionů korun z evropské rezervy. Peníze doplní Česká republika z národních zdrojů. Kompenzace má zemědělcům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do 31. října.
1: A brazilský parlament v noci na dnešek schválil změnu ústavy, která zkracuje pracovní týden z 6 dnů na 5. Parlament tak učinil krátce před druhým kolem prezidentské volby, které se koná v neděli 25. října. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luis Inácio Lula da Silva, který si tak připsal významný úspěch.
2: Od ledna začne platit novela stavebního zákona, zavádí mimo jiné centralizovanou strukturu stavebních úřadů, jednotný výklad pravidel a nepřekročitelné lhůty. A debatuje se nadále o tom, jestli to pomůže, aby se v Česku stavilo rychleji a levněji a jestli se podaří tyhle novinky zavést do praxe. Ve studiu je s námi Veronika Sudková z domácí redakce. Veroniko, dobré jitro.
8: Dobré ráno.
2: Čím má novela stavebního zákona, alespoň podle jejich předkladatelů, zrychlit výstavbu?
8: Tak heslem reformy stavebního zákona, tedy jak o novele Ministerstvo pro místní rozvoj mluví, je jeden úřad, jedno razítko. To znamená vytvoření jednotné státní stavební správy. Vznikne úřad rozvoje území České republiky, pod ním 14 krajských úřadů a 200 jejich územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností. To samo osobně stavebníkům hodně usnadní život, říká Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.
9: Stavebník nebude muset obíhat jako ta slepička v pohádce všechny dotčené orgány a vyžádávat si od nich papíry, které pak přinese ze složce na stavební úřad, což neuvěřitelným způsobem zdržovalo a komplikovalo situaci. Tak tohle odpadá.
8: Jednotná pravidla mají vyřešit dlouhodobý problém s tím, že různí úředníci v různých částech republiky mohli o stejných věcech rozhodovat úplně jinak. Po praktické stránce má velkou roli sehrát takzvaná fikce souhlasu, tedy pravidlo, že pokud se dotčený úřad k záměru v zákonem dané lhůtě nevyjádří, bere se to, jako by souhlasil.
2: A bude to fungovat, zrychlí a zlevní to hlavně bytovou výstavbu?
8: No, hned určitě ne. Novinky budou nabíhat postupně. První část od 1. ledna 2027, zbytek až o rok později. Podle Pavla Douchy je to největší změna v povolování za 50 let a náběh bude bolet. David Schiller, obchodní ředitel developerské společnosti Wood System, říká.
10: Je naprosto bláhový si myslet, že prostě za měsíc, dva, půl roku a možná i rok se nám to nějak překotně změní. Za mě je daleko důležitější ten moment toho, aby se ty změny alespoň začaly dít, aby se ukázalo, že to je správná cesta. A pokud všichni uvidíme trend, tak to podle mého soudu začne fungovat, protože developeři budou mít větší odvahu, bude se víc stavět, tím se logicky bude trošku zlevňovat.
8: Z ankety společnosti CEEC Research mezi skoro 60 developery z celého Česka vyšlo, že jsou lehce skeptičtí. Ředitel společnosti Michal Vacek říká.
11: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
8: Developeři se mimo jiné obávají toho, jak se podaří převést tisíce úředníků z obcí a krajů pod nové státní úřady.
2: Proč? Nebude se úředníkům chtít, nebude jich dost?
8: Velmi pravděpodobně obojí. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO ujišťuje, že se rezort snaží úředníky k přesunu přesvědčit a chystá taky náborovou kampaň.
12: Máme u ministerstva financí 5 500 pracovních míst, což vlastně odpovídá stávajícímu stavu, kolik lidí ve stavební správě v rámci přenesené působnosti mělo být. My počítáme, že krizové číslo je zhruba 2/3 personálu, abychom dokázali s těmi zjednodušenými procesy odbavovat v termínech, které jsme si novelou stavebního zákona dali.
8: Nová soustava stavebních úřadů bude tedy potřebovat minimálně 4 000 lidí. Z těch současných se ale i podle Mrázové chystá přejít jen zhruba polovina. To by znamenalo, že může v době náběhu kompletní platnosti novely chybět zhruba 2 000 úředníků. A prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, který jinak novelu vítá, taky upozorňuje, že je to jenom první krok. Podle něj musí stát také motivovat obce, aby na svém území strpěli výstavbu. A důležité je i navýšení kapacit stavebních firem, říká Zajíček.
13: Budeme muset otevřít legální, transparentní, bezpečnou cestu pro zahraniční pracovníky, o které budeme třeba dlouhodobou strategii výstavby v České republice opírat.
8: Při rychlejším povolování by totiž právě u stavebních firem mohlo vzniknout nové úzké hrdlo výstavby v Česku. Ostatně i v průzkumu CEEC byli stavaři skeptičtější než developeři. Od novely stavebního zákona očekává zrychlení výstavby jen 29% z nich.
2: A debatu o ní, tedy o novele, nám přiblížila Veronika Sudková z domácí redakce. Děkujeme.
8: Díky, naslyšenou.
1: 8 minut před 7 hodinou ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a přesouváme se do zahraničí. Spojené státy omezily družicové služby Starlink pro ukrajinskou armádu. Na tento systém používá mimo jiné ovládání dronů. Podle Kyjeva tím Spojené státy zřejmě chtějí Ukrajinu donutit, aby přestala útočit na ruské ropné rafinérie. Naše spojení s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem, ale doufám, funguje. Dobré ráno.
14: Dobrý den, ano, funguje.
1: Ano, je to tam. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský toho času na návštěvě Velké Británie požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby Starlink znovu zapnul. Projevilo se to už nějak na frontě?
14: No, zatím není jasné, kdo vlastně vypnul ten nebo omezil ty služby Starlinku, přesněji řečeno systému, vojenského systému Starshield, který Ukrajina využívá tedy s americkým souhlasem, nebo využívala, a teď je to částečně vlastně omezeno tou rychlostí, se kterou může pracovat z drony do 100 mil za hodinu, to je 161 kilometrů. Bývalý ministr obrany Michailo Fedorov řekl, že ten Starlink začal částečně fungovat do té rychlosti 160 kilometrů za hodinu, ještě asi zřejmě stále není úplně v provozu. Zelenský se obrátil, tedy prezident Ukrajiny, na přímo Elona Muska. Zeptal se v jednom z britských televizních pořadů, jak to tedy je, a poprosil tedy Starlink nebo Elona Muska, aby ho znovu zapnul, ale ten odpověděl zajímavě, že tedy on a společnost SpaceX nejsou zodpovědní za ten vojenský systém Starshield, že o tom rozhoduje vláda Spojených států a prezident Spojených států, a ukrajinští úředníci, diplomati vlastně včera celý den zjišťovali, jak to je, obrátili se na Pentagon a na všechny možné americké úřady v administrativě amerického prezidenta, jim přislíbili, že tedy zjistí, co se vlastně s tím systémem stalo, ale ta podezření z nějakého politického zásahu tady zůstávají, no a vojáci mají dál problémy tedy s ovládáním mimo jiné těch dronů a s dalšími věcmi, které souvisejí s provozem toho Starshieldu a které jsou zásadní pro ukrajinskou obranu.
1: Jaká je aktuální situace po dnešní noci a dalších ruských útocích na ukrajinská města?
14: No, ta situace není příliš dobrá. Rusko se zaměřilo na západní Ukrajinu hodně. Včera bylo v Lucku asi 6 mrtvých a množství zraněných. To je Voliň, úplně ta nejzápadnější část Ukrajiny. Ráno a v noci se tam ozývaly další výbuchy. Šlo pravděpodobně tedy podle předběžných zpráv o útoky nepilotovanými letouny a dalším cílem velkým téměř 10-hodinového útoku bylo město Kropivnický, bývalý Kirovohrad na Ukrajině, odkud jsou hlášení 3 mrtví, několik zraněných, a zatím ta situace zůstává taková i kvůli tomu, že tedy Ukrajinci nemají zřejmě dost informací od výzvědných služeb partnerských zemí Spojených států. Tam tedy se objevila velice vážná hrozba, alespoň tak o tom píše projekt Axios, podle kterého tedy americká rozvědka dala jasně Ukrajincům najevo velice tvrdým způsobem, že tedy ty zpravodajské informace o startech raket, například startech letadel s raketami, Ukrajina nemusí dostávat, pokud tedy nesplní ty požadavky, které vznesl americký prezident Donald Trump, a to je především zastavení útoku na ruské ropné rafinérie.
1: Dodržuje Ukrajina takzvané energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem?
14: Ona je od okamžiku toho vyhlášení dodržovala, ale teď právě přicházejí zprávy z dalšího rozhovoru Volodymyra Zelenského, kde řekl, že tedy ty útoky budou pokračovat, protože se cítí být zrazený Spojenými státy, a přišly také už i zprávy z Ruska, z Ryazaně, kde začala hořet jedna z těch rafinérií, ale zatím není jasné, jestli je to v důsledku útoku.
1: Tolik zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazím, se kterým bylo bezdrátové spojení bez problémů. Děkujeme moc za informace. Naslyšenou.
14: Děkuju.
2: Posloucháte Ranní plus. Jak bude vypadat příští unijní rozpočet? O tom bude jednat dnes a zítra summit Evropské unie. Jaké zájmy hájí jednotlivé země? Přiblíží v následujícím komentáři Filip Nerad, novinář, který se dlouhodobě věnuje unijní tematice.
15: Nejprve si to shrňme. Unie chce mít ve svém budoucím sedmiletém rozpočtu dostatek prostředků na financování nových priorit, kterými se staly obrana a bezpečnost, inovace a podpora konkurenceschopnosti. Evropská komise kvůli tomu předělala celou strukturu a fungování víceletého finančního rámce, napumpovala jeho objem a zařadila do něj nové zdroje, které mají přinést další peníze vedle tradičních příspěvků členských států. Stručně řečeno, příští unijní rozpočet má být modernější, ambicioznější a pomoci evropskému bloku obstát ve zhoršujícím se bezpečnostním a geopolitickém prostředí i stále vypjatější hospodářské a technologické soutěži. S tím rámcově v Evropě souhlasí všichni. Jenže pak tu jsou národní zájmy. Německo, Nizozemsko nebo skandinávské státy, z jejichž pokladen má tohle všechno převážně jít, požadují radikální škrty. A to především ve starých prioritách, jako jsou zemědělství a podpora regionů. Ty tradičně tvoří největší část unijního rozpočtu. Na tu si ale nechtějí nechat sáhnout ti, kteří z ní nejvíc dostávají, tedy členské země z jižní, střední a východní Evropy, včetně Česka. A do toho všeho je tu Evropská komise, která se bije za svůj původní návrh, a Europarlament, který chce rozpočet ještě naditější. Irské předsednictví k tomu přistoupilo stylem chytré horákyně a zkusilo uspokojit oba tábory. V původním komisním plánu škrtlo zhruba desetinu výdajů, aby vyšlo vstříc šetřivým státům. Ale skoro vůbec přitom neosekalo zemědělské a kohezní kapitoly, aby si na své přišel početný šik příjemců těchto peněz. A strhl se povyk. Utahovači opasků v čele s Německem upravený návrh strhali, že neškrtá dost a navíc ne na těch správných místech. Evropská komise s ním nesouhlasí kvůli tomu, kde se škrtalo, a europoslancům se zase nelíbí, že se vůbec nezohlednili jejich návrhy nových příjmů do evropské kasy. Nejméně kritičtí jsou tzv. Přátelé koheze, kterým jde o zachování co nejvíc jejich tradičních příjmů. Toho zatím dosáhli, i když úplně spokojení nejsou ani oni. To ale při dojednávání unijního víceletého rozpočtu nebývá zpravidla nikdo. Irský kompromis nicméně přináší dva zásadní problémy. Dublin nejvíc škrtal v oblastech, kde to jde proti samotnému záměru celého rozpočtu, tedy posilování evropské obrany a konkurenceschopnosti. Vyloženě do očí bijící je ořezání výdajů na pomoc při krizích a katastrofách. Potom, co jsme mohli sledovat letos v létě a co odborníci varují, že se vlivem globálních klimatických změn musíme připravit na mnohem častější přírodní excesy, to zjevně není místo, kde bychom měli moc šetřit. Protože se to pak stejně bude platit, jen odjinud. Komplikace je to také pro ambice na nalezení rychlé dohody. Unijní lídři se zaklínali odhodláním najít schodu na příštím víceletém rozpočtu do Vánoc, aby jeho dojednání neohrozily možné nepříznivé výsledky voleb v mnoha zemích v příštím roce. Místo toho, aby zasypal příkopy mezi jednotlivými stranami, je irský návrh ale ještě více prohloubil. Šance, že dohoda bude do konce roku, tak zase klesla. Čeká nás tak bez pochyby ještě několik perných summitů.
2: Ranní komentář připravil Filip Nerad.
1: Pětina českých obcí má méně než 200 obyvatel a třetina měla ve volbách jen jednu kandidátku. Pomohlo by jejich slučování ušetřit peníze? Bude o tom pořad Řečí peněz po 11. hodině.
2: A teď je tu 7. hodina, ve čtvrtek 15. října, dál ladíte Ranní plus, tentokrát s Martinou Maškovou
1: a Martinem Matějkou.
16: Český rozhlas plus.
1: V této hodině budeme mluvit třeba o tom, že lídry Evropské unie čeká v Bruselu debata o drahých energiích, vztazích s Čínou i příštím víceletém rozpočtu. Na čem se může 27 shodnout a kde budou největší spory?
2: Většina Evropanů považuje za vážný problém změnu klimatu, ale téměř polovina obtížně rozlišuje důvěryhodné informace od nepravdivých. Proč je tak těžké se v informacích o klimatu orientovat?
1: A Češi nejčastěji dluží za telefon, internet nebo kabelovou televizi. Každá čtvrtá pohledávka je z oblasti telekomunikací. Proč právě tam vzniká tolik dluhů?
2: Zprávy dnes připravuje Monika Vrchotová.
17: Hezké ráno. V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například 7letý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví o víkendu navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu komise o 8%. Pro některé státy jsou ale škrty stále nedostatečné. Lídři členských zemí budou na summitu řešit taky konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten se ještě před odletem vymezil proti systému emisních povolenek. Podrobně to rozebereme v Ranním plusu už po zprávách s naší bruselskou zpravodajkou. Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
18: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou se dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
17: Kotrba doporučuje, aby se domácnosti a firmy zjistily, jestli se jich podpis dodatku týká.
16: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
17: V 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice je už taky v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. Nový blok tam vytvořil kandidátky Společně pro Zlín, ODS a Zlín srdcem s Piráty. Pokračovat budou dnes taky jednání v Praze a Brně. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalů. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě líp čelit ekonomickým sankcím OSN.
19: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
17: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Toxický kouř z rozsáhlých požárů v Indonésii způsobuje dýchací problémy statisícům lidí v regionu. V Singapuru koncentrace jemných částic v ovzduší podle Světové zdravotnické organizace výrazně překročila doporučené limity. V Malajsii a východním Timoru jsou zavřené školy. Malajsie kvůli situaci svolala mimořádné zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Indonésie nasadila na boj s požáry asi 60 tisíc hasičů. Nejhorší požáry v Indonésii za posledních 10 let zasáhly faunu a floru hlavně na ostrovech Sumatra, Borneo a Nové Gvineji. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Se začátkem nové topné sezony varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu nebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Způsobili škodu téměř 7 milionů korun. Podle mluvčího krajského sboru Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.
20: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
17: Začíná 14. ročník Signal Festivalu. V Praze nabídne celkem 21 instalací v Davicích i v centru města. Jednou z nich bude dílo amerického umělce Jima Campbella.
21: Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
22: Popisuje jednu z instalací v parku generála Lázaro Cárdenase programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda. Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš.
23: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělec. Přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem.
22: Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
17: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D4 z Příbrami do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, která se sune až k omezení na 9. kilometr. Zdržení asi 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na Pražský okruh. Zdržení asi půl hodiny. A následně počítejte se silnějším provozem také na okruhu až k Ořechu na 19. kilometr. V Praze se popojíždí od Kolbenovy až do omezení u sjezdu na Čakovice, celé je to asi na čtvrt hodiny, a na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 k Europarku. Dobře dojeďte. Dnes nás po rozpuštění možné mlhy čeká slunečný den, bude polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
16: Posloucháte Ranní Plus.
2: Je 8 minut po 7 hodině. Dnešním ránem vás provázejí Martin Matějka a Martina Mašková. Do budovy Evropské rady v Bruselu míří lídři států Evropské unie, aby na společném summitu hledali řešení vysokých cen energií nebo třeba přístupu k Číně. Čeká je ale také zásadní debata o přípravě nového víceletého rozpočtu 27. Jednání v Bruselu se zúčastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pátek by na summit měl dorazit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A vše bude na místě sledovat naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, dobré ráno.
24: Dobré ráno.
2: Jedním z hlavních témat summitu budou dnes prudce rostoucí ceny energií. Jaká řešení budou lídři zvažovat?
24: Oni jsou pod velkým tlakem, aby poskytli rychlou úlevu domácnostem a průmyslu, hlavně teď, kdy se ochlazuje a začíná topná sezóna. Některé státy prosazují uvolnění fiskálních pravidel evropského bloku, aby vlády mohly financovat dočasná a cílená opatření právě na zmírnění energetické krize. Další země mluví o možné celounijní dani z neočekávaných zisků, která by zachytila právě ty nadměrné zisky energetických společností. Premiér Andrej Babiš Babiš z hnutí ANO před svým středečním odletem do Bruselu v této souvislosti opět mluvil o emisních povolenkách. Jejich uvolnění či nejlépe zrušení celého systému je podle něho klíčem ke snížení cen energií.
0: My trváme na tom a chceme, aby to bylo odloženo, protože to vlastně způsobí další snížení kapacit rafinerií v Evropě. Takže za nás, pokud chceme rychle pomoci evropskému průmyslu a konkurenceschopnosti, tak je to samozřejmě ceny energií.
24: Podle posledního návrhu závěrů summitu, které mám k dispozici, se unijní lídři chystají vyzvat Evropskou komisi, aby připravila další opatření, která by v krátkodobém horizontu pomohla srazit ceny energií. Ovšem v tom dokumentu nezmiňují, jaká konkrétní opatření by to měla být. Návrh závěrů také zmiňuje nutnost vymanit se ze závislosti na dovozu fosilních paliv a zdůrazňuje, že přechod na čisté zdroje energií zůstává nejúčinnější strategií. Co se týče systému emisních povolenek, tak lídři v tom návrhu závěru zmiňují probíhající revizi tohoto systému, který má být podle nich stabilní a předvídatelný, ale nemluví o žádném jeho rušení nebo pozastavování.
2: Unijní lídři budou jednat také o návrhu nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Jaké jsou šance, že tento summit přinese zásadní posun?
24: Diplomaté, s kterými jsem o tom mluvila, tak úplně zásadní posuny dnes neočekávají. Lídři projednají nový přepracovaný návrh rozpočtu, který předložilo irské předsednictví rady a který počítá se snížením rozpočtu o 8% oproti původnímu návrhu Evropské komise. Podle Německa či Nizozemska a dalších takzvaně spořivých států jsou tyto škrty stále nedostatečné. Na druhou stranu skupina 17 zemí, takzvaných přátel koheze, kam patří i Česko, tak ti naopak tvrdí, že ty škrty zašly příliš daleko, ale zároveň tyto země převážně oceňují, že se neškrtalo v oblasti kohezní politiky a zemědělství. Unijní diplomaté mluví o tom, že pozice států se v zákulisí vlastně mírně zbližují, nahlas ale zatím v podstatě všichni vyjadřují nespokojenost. K finální dohodě totiž bude potřeba i určitý časový tlak. Připomínám, že po dnešním summitu to vyjednávání o rozpočtu přebírá od irského předsednictví šéf Evropské rady Antoniu Košta, který opakuje, že lídři musí schválit hlavní parametry rozpočtu do konce roku, aby se pak příští rok řešila technická stránka těch legislativ a aby rozpočet mohl začít platit od roku 2028.
2: Summit bude tentokrát dvoudenní, co dalšího mají unijní lídři na programu?
24: Dnes budou kromě rozpočtu a konkurenceschopnosti mluvit taky o obchodních vztazích s Čínou a o reformách a přípravě Evropské unie na rozšíření o další státy. Zítra je pak na programu Ukrajina a sem do Bruselu by měl osobně dorazit taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a očekává se také debata o nejnovějších krocích amerického prezidenta Donalda Trumpa a o jeho dohodě s Vladimírem Putinem na dodávkách nafty.
2: Premiér Andrej Babiš dorazil do Bruselu už včera mimo jiné kvůli schůzce představitelů Patriotu pro Evropu. Co toto jednání přineslo?
24: Babiš se zde sešel s kandidátkou na francouzskou prezidentku Marine Le Penovou či bývalým maďarským premiérem Viktorem Orbánem a dalšími členy Patriotů. Le Penová následně označila Babiše za významného spojence při prosazování zájmu ve prospěch občanů. Připomínám, že český premiér je v současnosti jediným členem Patriotů pro Evropy, který je zároveň v čele státu, to znamená, že se účastní dnešního jednání Evropské rady. Kromě Patriotů se včera večer sešel Babiš také s lídry zemí Visegrádské čtyřky, tedy se zástupci Slovenska, Polska a Maďarska.
2: Po 8 hodině budeme mluvit o evropském víceletém rozpočtu se dvěma europoslanci, čili vrátíme se k tomuto zmíněnému tématu. A z Bruselu celý summit uvodila naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, děkujeme.
24: Naslyšenou.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus v 7 hodin a 14 minut. Jdeme k dalšímu hlavnímu tématu. Vládní koalice se dohodla na změnách ve financování a práci asistentů pedagoga. Motoristé prosadili třeba budoucí spádovost školských poraden. V návrhu také původně bylo, že by novela měla dát ředitelům možnost odmítnout děti s určitým typem potřeb. O tom se má ale ještě jednat. Ministr školství Robert Plaga za ANO ocenil, že schůzka řešila efektivnost systému pro všechny děti a novela podle ní směřuje k vyšší kvalitě podpůrné činnosti. činnosti ve školách, stabilitě i předvídatelnosti pro všechny. Školští experti ale mnohé návrhy kritizovali, některé body podle nich odporují zákonům nebo dokonce ústavě. Ve vysílání je teď s námi Silvie Píchová, ředitelka Partnerství pro vzdělávání 2030+. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Ministr Robert Plaga před dohodou říkal, že pokud koalice nenajde shodu, budou SPD a motoristé sobě odpovědní za pokračování systému, který v uvozovkách nikomu nevyhovuje, ani učitelům, ani rodičům. Tak potřebuje podle vás skutečně zásadnější změnu a co v něm dnes funguje nejhůř?
3: Já chci na prvním místě říct, že považuji za zásadní, aby nedošlo k tomu, že ředitelé budou moci jak odmítat nějaké děti ze vzdělávání jenom na základě jejich speciálních vzdělávacích potřeb, což bylo právě v tom návrhu motoristů sobě. A tam narážíme na ústavní právo, na zaručené právo na vzdělání každého dítěte a hlavně zákaz diskriminace ve vzdělávání. Už teď máme na Českou republikou rozsudek DH kvůli segregaci romských žáků a není možné ještě více vlastně tady prosazovat nějakou segregaci ve vzdělávání, což právě tento návrh nějakým způsobem přináší. Takže je potřeba se na to podívat pohledem každého rodiče, každého dítěte. Pokud by se nastala situace, že ředitel by odmítl ze vzdělávání nebo ředitelka, tak co by to pro ně znamenalo? Takže tady je nějaké garantované právo a to je potřeba respektovat, takže to je asi ten nejzásadnější tam problém, který naštěstí byl odmítnut a my doufáme, že se vůbec nebude vracet na stůl. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co tam je velmi problematické, je ten návrh vyloučení ze vzdělávání až na 30 dní dítěte jakoby ze školy za špatné chování, problematické chování. Určitě není možné, aby děti ohrožovaly další děti, ale ty příčiny se tím neodstraní a navíc ta rodina, jakým způsobem zajistí si příjem, například po tu dobu vyloučení dítěte. To jsou velmi problematické návrhy. To, co je určitě dobrý směr, je tedy nějaká parametrizace asistentů. Těch asistentů dneska je vlastně hodně a není úplně jasné, jak má vypadat ta jejich činnost. Je potřeba ji profesionalizovat, je potřeba zaručit školám nějakou jistotu v tom financování asistentů, ale nesmí to být zase na úkor podpory těch konkrétních dětí, protože když tu konkrétní podporu nedostanou od těch asistentů, tak zase to dopadne i na kvalitu toho vzdělávání všech dětí v té škole. Takže je to potřeba vyhodnocovat, je potřeba se dívat na to, jestli ty počty odpovídají, zejména se to týká dostupnosti asistentů na těch malých školách, který máme hodně v tom českém vzdělávacím systému. Takže určitě parametrizace asistentů je ten směr, kde ta změna je potřebná a nutná, ale je potřeba ji opravdu průběžně se školami vyhodnocovat a nesmí dojít k tomu, že bude tedy nějaká podpora upřená.
1: Tomu rozumím, vzala jste to velmi zevrubně. Co ale z opačného pohledu, co má dělat ředitel školy, která objektivně nedokáže dítěti zajistit tu doporučenou podporu, třeba protože v regionu nejsou asistenti nebo další odborníci?
3: Přesně tak, to je, tam myslím si, že teď směřují všechny ty reformy, tam, aby ty podporné pozice byly dostupné, už se posílilo to, že se dostali do zákona právě speciální pedagogové, sociální pedagogové a právě ti sociální pedagogové, ta jejich role je ta větší komunikace s rodinou a vlastně to, aby se ulevilo učitelům v tom, aby nemuseli řešit ty záležitosti nebo problémy, které vychází třeba z nějakého složitého socioekonomického zázemí té rodiny. Takže ty reformy tím směrem už jdou, oni mají dlouhý náběh a je potřeba je postupně upravovat, ale určitě nepomáhá do toho vstupovat s nějakými jako radikálnějšími teď vstupy, které vlastně přichází, dá se říct, z boku a mimo ty probíhající reformy.
1: To byla Silvie Píchová, ředitelka organizace Partnerství pro vzdělávání 2030+. Děkujeme moc za vaši analýzu a za rozhovor. Naslyšenou.
3: Já také děkuji, naschledanou.
1: No a téma teď probereme ještě s Martinem Čabanem, komentátorem serveru Seznam zprávy. Dobrý den.
4: Dobré ráno.
1: Seznam zprávy jsou jedním z médií, která včera upozornila na to, že se ve vládě možná chystá výměna ministra školství Roberta Plagy za ANO. Když včera premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ujistil, že Robert Plaga má jeho důvěru a možné výměny vyvracel jak sám Plaga, tak bude šťastný z motoristů sobě. Je to podle vás dostatečné ujištění, že se žádné změny nechystají?
4: No, asi bych to bral jako ujištění, že ten scénář je prozatím odložen. Nebral bych to rozhodně jako to, že má pan minister Plaga svoje jisté do konce volebního období. To stačí se podívat na to, jak vypadá komunikace mezi ministrem Plagou a premiérem Babišem. A každému, kdo to sleduje, tak musí být jasné, že tam něco není v pořádku.
1: Ministr Plaga patřil mezi ty ministry z hnutí ANO, jejichž rezort sice v druhé fázi jednání o rozpočtu dostal víc peněz, ale pořád výrazně méně, než kolik by podle expertů potřeboval. Vypovídá to spíš o jeho pozici jako ministra nebo o důležitosti rezortu školství?
4: No, školství pro tuhle vládu není důležité, bohužel ani trochu. Když byl Andrej Babiš u moci minule, tak se aspoň tvářil, že vzdělání je pro něj priorita a projevilo se to kromě jiné. Jeho třeba na poměrně solidním nárůstu platů učitelů vůči průměrné mzdě, kdy skutečně za minulého působení Roberta Plagy se ty platy nejvíce přiblížily těm slibovaným 130%, od té doby zase klesají. Takže to, tenkrát to ještě bylo, jako, že to vypadalo, že vzdělání je priorita, ovšem v tomhle volebním období už se to vláda nesnaží ani předstírat a myslím si, že to, co vidíme kolem inkluze teď čerstvě, tak je toho nejlepší důkazem.
1: Právě na to se chci zeptat. Spor o tu inkluzi vypadalo několik dní jako střet Roberta Plagy s motoristy a SPD. Po těch včerejších dílčích dohodách, je to podle vás dál spor uvnitř koalice nebo se ho podařilo nějak politicky uzavřít?
4: No, já doufám, že tím jednáním se dostali ty koaliční strany k nějakému kompromisu, ale myslím si, že bych vás trošku doplnil v tom, že on to především bylo patrné, že to byl spor ministra Plagy s premiérem Babišem, který naprosto nepochopitelně z mého pohledu zazdíl svého ministra a řekl, že ty nápady motoristů ohledně inkluze jsou úplně super a že mají jeho plnou podporu, takže to mě trošku vyděsilo, musím říct, a v tu chvíli samozřejmě, kdyby minister Plaga hodinu poté rezignoval, tak by se mu nikdo nemohl divit. Takže tahleta věc, která spočívá v tom, že poradci premiéra Babiše ohledně školství mají na školství úplně jiné názory, než má jeho minister, tak to je situace, která se bude nepochybně vracet a opakovat a povede k dalším třenicím. A to, že jaksi má premiér ve školství blíž k motoristům než k vlastnímu ministrovi, to je prostě věc, která dlouhodobě nemůže úplně fungovat.
1: No právě, chápete to, že Andrej Babiš podpořil návrhy motoristů. Je to kvůli nesouhlasu s Robertem Plagou nebo si spíš potřeboval zajistit podporu koaličních partnerů, hlavně motoristů, při schvalování rozpočtu?
4: Může v tom být nějaký sofistikovaný koaliční obchod, to já nejsem schopen jaksi dohlédnout, ale spíš si myslím, že prostě ten ultrapopulistický přístup, který mají ke školství motoristé, to znamená, že když tam máte nějaké děti, které mají nějaké speciální potřeby, tak ze všeho nejlepší je zavřít někam do nějakého ústavu, do speciálních tříd, do nějakých táborů nebo tak, abychom se na ně nemuseli koukat, aby naše normální děti se mohly v klidu vzdělávat. Tak já si myslím, že tenhle ten přístup, který mají motoristé, takže je Andrej Babišovi mnohem bližší obecně jako populistickému politikovi, než je ten sofistikovaný přístup, který zastává Robert Plaga, který vychází z té odborné debaty a z těch moderních poznatků o tom, že prostě když ty děti separujete se speciálními vzdělávacími potřebami, tak jim strašně ubližujete, tak prostě ničíte jejich potenciál, neumožňujete jim vlastně dosáhnout ničeho ani ve věcech, ve kterých normálně by mohli úplně v pohodě fungovat. Takže tady si myslím, že je to spíš jako politický rozpor. Prostě Robert Plaga přistupuje ke školství jako odborník a Andrej Babiš přistupuje ke školství jako populistický politik, který ví, že děti nemají volební právo.
1: Tolik Martin Čabán, komentátor Seznam zpráv. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu, naslyšenou.
4: Díky moc, nechle.
2: Slyšeli jste ji v Ranním plusu, máme 7 hodin a skoro 24 minut. Jaké jsou hlavní události? Summit Evropské unie, který začíná dnes v Bruselu, bude řešit hlavně vysoké ceny energie, konkurenceschopnost unie a budoucí víceletý rozpočet. Ukrajina začne zase útočit na rafinerie v Rusku, uvedl to prezident Volodymyr Zelenský v deníku Financial Times. Kyjev předtím údery přerušil ve snaze vyhovět záměru na příměří, ale Rusko útoky na ukrajinské elektrárny nepřerušilo. Poblíž Hormuzského průlivu se po zásahu projektorem potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou, další byla poškozena. Americká armáda oznámila zničení plavidla, které útočilo na lodě námořnictva ve prospěch Íránu.
1: 15 let chodila učitelka Irena k samozvanému kutnohorskému léčiteli Richardu Šiferovi. Nakonec si soud poslal na 12 let do vězení za jeho vraždu. S novináři nikdy nemluvila, až po pravomocném rozsudku poskytla rozhovor Radiožurnálu. V něm mluví o své roli v kutnohorském společenství a vývoji vztahu se Šiferem i vlastní rodinou. Své nejbližší totiž v době, kdy svůj život kompletně předala do rukou léčitele, téměř přestala vídat. Více o tom řekne Martin Štorkán z naší investigativní redakce. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Co vám Irena v rozhovoru řekla, o čem jste mluvili?
5: My jsme řešili hned několik témat. Irena se rozpovídala například o tom, co společně s Magdalenou prožívali v noci ze 3. na 4. října 2022. Tehdy Richarda společně usmrtili a čekali, že si jeho tělo před 2. hodinou ranní odnesou bytosti z jiné dimenze. Irena popsala, že v tu chvíli nebyla schopná běžně uvažovat. Myslela jen na to, že musí splnit úkol, který jim Richard zadal. To bylo zabít ho. Tak to odpovídala na otázku, zda nastala chvíle, kdy začalo docházet, že tělo z ložnice nezmizí, že tam prostě zůstane.
6: No, podle toho, co se pak stalo, tak nastalo, no, protože jsme nevěděli, co s tím, jo, takže tam vlastně začalo to vystřízlivění toho, že vlastně, co s tím teď, jako nestalo se to, co bylo daný, že bude, tak co s tím dál?
5: Kromě toho jsme probírali také to, jak vnímala svůj měsíční pobyt ve vězení, odkud jí na konci září propustil nejvyšší soud, který bude rozhodovat o dovolání Magdaleny i Ireny. Největší radost má prý z toho, že se mohla vrátit ke své rodině a přátelům.
6: Jsem dostala ochutnávku, jak to může těch moc dlouhých let vypadat, a řekla jsem svýmu okolí už mockrát, že pokud to nastane, tak se k tomu postavím čelem. Tak jako jsem se k tomu postavila čelem teďko v tomhle tom měsíčním období.
5: No a celý ten rozhovor si můžete pustit buď v podcastových aplikacích nebo na našem webu irozhlas.cz.
1: Rozhovor s lidmi odsouzenými za vraždu Českému rozhlasu běžně neděláme. Proč jste v tomhle případě udělali výjimku?
5: Tak my jsme její příběh zpracovali už v podcastové sérii Stoupenci, která se věnuje právě fungování kutnohorské sekty a tomu, kam až může zajít manipulace. I proto nás zaujalo, jak Irena celý příběh vnímá s odstupem necelých 4 let od chvíle, kdy s Magdalenou Richarda usmrtili. Okolnosti toho případu jsou podle nás výjimečné. Irenin příklad ukazuje, k čemu může dojít, když člověk někomu bezmezně uvěří a úplně mu podlehne. Manipulace se přitom odehrává postupně. A podle religionisty Zdeňka Vojtíška si člověk ani nemusí uvědomit, že překročil hranici a přestane vnímat, jak závažné věci se kolem něj dějí.
1: S kutnohorskou sektou se pojí ještě jedna kauza, která také skončila u soudu, a to ubití muže u hradu Český Šternberg. Můžeš ji připomenout a říct, jaký je tam stav?
5: No tak zhruba 2 měsíce před smrtí léčitele Šifra jezdili jeho stoupenci do lesu k tomuto hradu. Například vůdce sekty tam pobývali několik dní nazí a měli najít pokoru a postavit se svým údajným sexuálním prohřeškům. Po několika dnech ale měl Šifr přikázat, aby další členové jednoho muže byli klackem, dokud se k údajnému hříchu nepřiznal. Muž ale na následky toho zranění po 2 dnech zemřel. Šestice bývalých členů sekty je kvůli tomu obžalovaná z vydírání se zbraní nebo za neposkytnutí první pomoci. Případ sice již soud projednává, stále tam ale probíhá dokazování a zatím tedy není jasné, kdy bude rozsudek.
1: O tom, jak reportéři Radiožurnálu pořídili exkluzivní rozhovor s ženou odsouzenou za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra, mluvil teď ve vysílání Plusu Martin Štorkán z naší investigativní redakce. Děkujeme za toho, za téma. Naslyšenou.
5: Díky, hezký den.
16: Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy
7: Poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11 dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
2: Máme těsně před 7:30, jaká témata, jakým tématům se budeme věnovat poté. Komu a kolik peněz dluží Češi nejčastěji? Na to odpovídá projekt České dluhy, který připravuje asociace inkasních agentur. Z nejnovějších dat plyne, že nejvíc pohledávek vzniká u mobilních operátorů nebo u poskytovatelů internetu. Tak o tom budeme mluvit podrobněji. Je velký knižní čtvrtek, v podzimním nakladatelském výběru vychází 15 titulů, mezi nimi třeba Paměti Martina Hilského, legendy české anglistiky. Také se dozvíte, povíme vám tedy o nové dětské knize od Marie Doležalové.
1: Bylo 7:30, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, na řadě je další zpravodajský souhrn od Moniky Vrchotové.
16: Český rozhlas Plus.
17: Přeji dobré ráno. Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinérie. Prohlásil to v rozhovoru pro britský list Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO bude stát potřebovat nejméně 4 000 pracovníků. Rezort se tak teď podle ní snaží současné úředníky o přesunu přesvědčit. Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím chránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu míň než běžně, může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu. Na Šerlichu v Orlických horách pokračuje stavba nového parkoviště. Dělníci teď upravují plochu na pozemcích správy Kolovratských lesů. Příští týden začne kácení také na obecním pozemku. Vytěžit se má necelý půl hektar lesa. Na letošní zimu se má parkoviště rozšířit na 150 míst. Do příští zimy se má na parkoviště v sedle Šerlichu vejít 250 aut. Jak to jede teď? Na D5C z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, která se sune až na Pražský okruh k Ořechu. Na 19. kilometr celé je to bezmála na hodinu pro osobní auta. Na D4 s Příbrami do Prahy dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony a ta pokračuje až k omezení na 9. kilometr, zdržení asi 20 minut. V Praze Vegbelské směrem do Letňan se sune fronta od Poděbradské až do omezení k zavřenému sjezdu na Čakovice, zdržíte se asi 20 minut a na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč před Barandovský most až do Dobříšské před Brázovku. Přejeme klidnou jízdu. Čtvrteční ráno je ojediněle mlhavé, během dopoledne se mlhy rozpustí a bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty dnes 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 9, na Šumavě až 13. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
16: Posloucháte Ranní Plus.
1: Posloucháte nás 3,5 minuty po půl osmé. Dnes vás Radním plusem provázejí Martina Mašková a Martin Matějka. Změnu klimatu považuje za vážný problém více než 8 z 10 obyvatel Evropské unie. Téměř každý druhý Evropan má ale na sociálních sítích problém poznat, které informace o klimatu jsou důvěryhodné a které ne. A více než polovina dotázaných není spokojená ani s tím, jak téma vysvětlují tradiční média. V Česku se při posledních komunálních volbách konalo asi 20 místních referend o větrných elektrárnách, aby většině z nich lidé výstavbu odmítli. Nová zpráva Fóra pro informace a demokracii zároveň upozorňuje, že většina sledovaných zemí stále nemá vlastní strategii, jak klimatickým dezinformacím čelit. Naším hostem je Tomáš Jungwirth Březovský, vedoucí klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
1: Jak si vysvětlit ten rozpor? Lidé berou změnu klimatu vážně, ale zároveň si často nejsou jistí, kterým informacím oni věřit.
9: Tak já nemyslím, že v tom je nějaký principiální rozpor. Pro lidi to je důležité téma, vnímají, že je to politické téma, čím dál více lidí to vnímá i velmi jako osobní téma, že se jich to vlastně přímo dotýká, cítí se osobně ohrožení, ale zároveň mají pocit, že v té záplavě zpráv a informací a dezinformací o klimatu a konec konců i o těch řešeních a východiscích je prostě čím dál složitější se vyznat, že jim v tom možná ani ty sociální sítě samotné a jejich algoritmy nepomáhají, že jim v tom nepomáhá stát a vůbec instituce a upřímně řečeno nejde v tuhle chvíli pouze o téma klimatu jako takového, ale vlastně o celkovou integritu toho informačního prostoru, která je nabourávána a vlastně tím pádem podrývána nějaká, řekněme, společenská shoda a naopak posilována polarizace.
1: Když se řekne klimatická dezinformace, co si pod tím máme konkrétně představit? Je to vyložená lež nebo třeba i pravdivá informace, ale podaná bez toho důležitého kontextu?
9: Tak když mluvíme o dezinformacích, tak v tom vědeckém diskurzu se mluví o tom, že jsou to skutečně informace nebo skutečně

0: Ta zpráva, kterou jste zmiňoval, tak uvádí, že čím dál více jsou to třeba i vlastně vlivové operace Ruska, Spojených států, dalších mocností, které třeba i směrem k Evropě mají zájem na tom, abychom tady vlastně tu klimatickou politiku opustili nebo přinejmenším přibrzdili.
1: No a co je ale ještě legitimní názor nebo pochybnost? Jde podle vás říct, kde je hranice mezi dezinformací a běžným lidovým sporem o klimatickou politiku?
0: Tak je to samozřejmě složité. Myslím si, že pokud jde o ten, řekněme, biofyzikální základ změny klimatu, tak tam se to pojmenovat dá celkem jasně. Pokud prostě někdo jako Filip Turek bude chodit do médií a říkat, že za změnu klimatu můžou orbitální cykly, tak my jsme schopni jasně na vědeckých datech ukázat, že minimálně v tomto případě tomu tak skutečně není. Ale pokud se budeme bavit třeba o tématu větrné energetiky, tak tam je to samozřejmě komplexnější, protože lidé můžou mít legitimní obavy z toho, že jim to nějak zasáhne do krajiny, bude to mít nějaký dopad na kvalitu života třeba i skrze hluk, který to vydává, jenže do toho se potom právě míchají ty skutečné dezinformace a kampaně, které třeba budou tvrdit, že to vydává nějaký infrazvuk a potom to poškozuje lidem zdraví, což opět už je vědecky vyvratitelné. Takže tam, pokud se bavíme třeba u té větrné energetiky, tak je to skutečně směs nějakých legitimních místních obav, konec konců i nějakých vědecky podložených faktů, třeba, že větrné elektrárny mohou zabíjet ptáky, ale potom třeba k tomu často chybí už kontext a to, že fosilní energetika těch ptáků zabíjí ještě mnohem více. Takže když se to potom namíchá nějakým způsobem, tak potom docházíme k tomu, že vlastně ta veřejná debata je v uvozovkách postavená na hlavu a prostě není založená na reálných faktech, na kterých bychom asi se všichni shodli, že by založená být měla.
1: Dá se rozlišit, v jakých případech se dezinformace šíří, řekněme, jen kvůli neznalosti nebo nepochopením problému? A kdy jde skutečně o nějakou záměrnou snahu ovlivnit veřejné mínění?
0: Tak já myslím, že většina lidí, kteří šíří tyto skutečnosti, tak to nedělají a priori se zlým záměrem, ale ti, kteří je vysílají v první řadě, tak už to tak často činí. Takže myslím si, že samozřejmě neznalost nebo nepochopení je prostě častým problémem. Zároveň ta témata jsou extrémně komplexní. Nemůžeme po každém občanovi a občance České republiky očekávat, že bude do hloubky rozumět třeba fungování energetických systémů a tak dále, ale právě to, co se snažíme dělat třeba i my v projektu Evidence Ninja, nebo co se snaží dělat Daniel Kortus jako profil klimatomluva, tak je stavět to na nějaký reálný základ, dívat se, kdo skutečně s těmi dezinformacemi přichází v první řadě, co tím sleduje a nějakým způsobem, řekněme lidsky přístupně, tyto skutečnosti vyvracet. A potřebujeme pomoc samozřejmě tradičních médií a také lidí na sociálních sítích, aby prostě ten informační prostor nebyl těmi dezinformacemi úplně zaplevelen a nebyla to ta vlastně hlavní, nebyl to ten hlavní zdroj informací, který pro spoustu lidí je nějakým způsobem po ruce.
1: Dodává Tomáš Jungwirth Březovský, vedoucí klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: 8:10 posloucháte Ranní plus. Jak ovlivní blížící se izraelské volby válka v Iránu a jakou roli můžou ve volbách mít malé politické strany? I to jsou ta témata, která se objevují v těchto dnech na stránkách izraelských médií. Do parlamentních voleb v Izraeli zbývají už méně než 2 týdny. A stránky nejen tamních novin prošla naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Co tedy podle izraelských médií může pro volby do Knesetu znamenat válka v Iránu, kterou Izrael se Spojenými státy začal letos na konci února?
3: Tak izraelská média v posledních dnech diskutovala o tom, jestli Izrael ještě před volbami znovu nespustí údery proti Iránu. Podle televizní stanice Kanál 12 izraelský premiér Benjamin Netanyahu údajně opakovaně naléhal na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby obnovil útoky na Irán před izraelskými volbami. Podle novinářů deníku Ma'ariv naopak údajně Washington tlačil na Izrael, aby zaútočil na Irán sám a sám taky nesl tedy politická rizika operace. Nakonec od návrhu měli Američané odstoupit. A deník Jerusalem Post těm diskuzím dnes dodává, že pokud premiér Benjamin Netanyahu případně zahájí útok proti Iránu, značná část Izraelců to bude prostě nevyhnutelně vnímat jako pokus ovlivnit volby, případně je třeba

0: odložit.
1: Předvolební průzkum izraelské televize kanál 13 potvrzuje, že současné vládní strany v Izraeli i opoziční blok mají daleko k většině v parlamentu. Mohlo by touto matematikou ještě něco zahýbat?
2: Tak otázku, kterou si klade anglickojazyčný zpravodajský web Times of Israel, je, kolik malých stran se nakonec kdo k Knesetu dostane. Pro vstup je potřeba překročit hranici 3,25% hlasů a blízko k tomu je 15 z 38 kandidujících stran. Jenže třeba ultrapravicové strany současné vládní koalice se nespojily, kandidují samostatně a není jisté, že svá křesla obhájí. Naopak překvapit by mohly některé neparlamentní strany, pokud by se jim ještě podařilo v těch posledních dnech dovoleb nějakou další podporu získat.
1: Média v Izraeli si také všímají zprávy, kterou přinesl Guardian, britský deník, o tom, že izraelská vláda údajně blokuje výstavbu základen pro mezinárodní síly v Gaze. Co z textu vybírají?
2: Tak popisují, že zdroj britského deníku obeznámený se záležitostí tvrdí, že izraelská administrativa zatím nepovolila zahájení výstavby projektu vojenské základny v Gaze, která má být určená pro ty mezinárodní síly v rámci plánu Rady míru vedené Spojenými státy. Americká společnost vyhrála výběrové řízení na výstavbu základny pro 150 vojáků už v srpnu. Dodavatelé a nákladní vozidla ale stále nesmějí překročit hranice Gazy. K situaci se pro Guardian ale odmítl vyjádřit jak mluvčí Rady míru, ale taky izraelská vláda, případně izraelská armáda. Rada míru ale údajně podle deníku věří, že by se vše mohlo pohnout po izraelských volbách a izraelská média k tomu dodávají, že to zdržování by mohlo ukazovat na to, jak se premiér Benjamin Netanyahu a jeho vláda vlastně obávají důsledků zahájení obnovy v Gaze na výsledek hlasování.
1: Tak tolik výběr z blízkovýchodních médií a naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Hodiny ukazují 7 hodin 43,5 minuty. V celém Česku přibývá nezaměstnaných, kteří mají různá zdravotní omezení. Úřad práce jich registruje aktuálně přes 46 tisíc, nejvíc dlouhodobě v Moravskoslezském kraji. A třeba v Ostravě nebo na Karvinsku je nezaměstnaných lidí s postižením zhruba tolik, jako na celé Vysočině.
4: Teď šiju pytlíky pro školní statek Opava.
5: Alžběta pracuje už několik let v chráněné šicí dílně. Jinou práci nenašla.
4: Ne, já mám lupenku a s ní nemůžu skoro nikde.
5: Lada, ta sedí hned vedle u šicího stroje. Jinou práci předtím taky hledala marně.
6: Tím, že já mám taky problémy zdravotní, tak jsem zkoušela nejdřív nějaký uklid, ale to bylo jakože špatné.
4: A tím, že máme jakoby nějaké to mezení a i nám to pomáhá víceméně, že máme jakoby každá jinou pracovní dobu, že si to můžeme podle jakoby zdravotního stavu udělat, jak my to potřebujeme. No.
5: Obě měli štěstí a práci mají. Na rozdíl od více než 7,5 tisíce nezaměstnaných lidí s handicapy v Moravskoslezském kraji, číslo se dlouhodobě stále mírně zvyšuje a řešením by mohlo být více otevřít těmto lidem běžný pracovní trh, pokud to zvládnou. Podmínky ve firmě by se musely jenom trochu přizpůsobit. Myslí si Eva Krestová, vedoucí ostravské organizace Spirála. Věnuje se pomoci lidem s duševními nemocemi a chce se více zaměřit na přímé jednání se zaměstnavateli. Je to, jak říká, nutný trend poslední doby.
7: Pořád jako je tady určité množství těch zaměstnavatelů v chráněném trhu práce, ale myslím si, že tady právě je před náma velká práce s těmi zaměstnavateli. My tady máme specifické pracovní prostředí, specifický průmysl, specifické zaměstnavatele, takže možná, že my si musíme taky najít ty správné cesty, jak s nimi budeme mluvit a jak s nimi budeme tu spolupráci navazovat.
5: Zkušenosti v Ostravě teď předává Nikol Plunciová, která se této oblasti věnuje na Jižní Moravě a přímo jedná s firmami. Chce to podle ní jenom vůli nějak se domluvit, překonat různé předsudky a mnozí by nebyli na úřadu práce zbytečně.
8: Chce to opravdu jako chtít zaměstnat, mít opravdu jako kdyby tu vidinu toho, že ten člověk může být zaměstnaný a jít do toho. Klienti tady s těma našima diagnózama jsou zaměstnavatelní ve velice krátké době a může to velice pomoct i vlastně sociálnímu systému. Pokud tam samozřejmě nejsou nějaké třeba další omezení, jako je třeba omezení fyzického aparátu nebo nějaké organické poruchy třeba mozku, ale opravdu jako klienti tady s těma našima diagnózama jsou zaměstnavatelní ve velice krátké době.
5: Zhruba každý sedmý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má zdravotní postižení. Vhodných volných míst je přitom velmi málo. Na jedno připadá v přepočtu 8 uchazečů. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: A v Ranním plusu pro vás máme hlavní zprávy. Summit Evropské unie bude řešit mimo jiné budoucí víceletý rozpočet Evropské unie. Česko patří k těm členským státům, které si přejí zachování stávajícího finančního rámce pro regiony nebo zemědělství. Hlavně Německo a skandinávské státy si přejí škrty. Ukrajina začne opět útočit na rafinerie v Rusku, řekl to prezident Volodymyr Zelenský deníku Financial Times. Kyjev tyto údery na několik dní přerušil ve snaze vyhovět záměru na příměří. Zemědělci můžou od dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě.
3: Po zprávách reportáž, polská vláda schválila dalších přepočtu skoro 560 miliard na civilní obranu. Investice v následujících 5 letech poslouží k výstavbě civilních krytů, nákupu záchranného a zdravotního vybavení nebo vybudování výstražného systému a bezpečné komunikace. Program ochrany obyvatelstva a civilní obrany funguje v Polsku od roku 2025 a čerpá z něj třeba Malbork. Město, které hostí vojenskou leteckou základnu, dnes z prostředků staví protiatomové a protichemické kryty.
0: To, že tu máme leteckou základnu, strategicky významný vojenský objekt pro bezpečnost východního křídla NATO, zvyšuje bezpečnostní riziko pro naše město.
9: Připouští starosta města Malbork Marek Chařevsky. Stojíme na staveništi, kterému dominuje vysoký žlutý jeřáb. Za ním je vidět masivní betonová konstrukce, která co nevidět, zmizí v terénu.
0: Tady budujeme jeden z prvních krytů v Polsku. Stavíme ho v rámci programu ochrany obyvatel a civilní obrany. Schválně jsme ho umístili blízko městských jeslí, které dosud neměly žádný prostor, který by mohl sloužit jako kryt. Doufám, že se to nikdy nestane, ale kdyby opravdu hrozil útok, rodiče mají jistotu, že děti budou v bezpečí.
9: Na staveništi je dost živo, práce musí být hotové do konce listopadu. To je možné díky tomu, že je kryt z prefabrikovaných kusů. Tady na místě je skládaný dohromady a případně dolévaný dalším betonem.
10: Tohle je vstup do krytu, tady budou protipožární dveře, tady vidíte, jak jsou všechny zdi silné a tady už máme pancéřové dveře.
9: Popisuje už v rozestaveném úkrytu stavby vedoucí Michal Mušalovský z firmy Pekabex. Firma je schopná zrealizovat stavbu krytu od projektu přes výrobu betonových bloků až po zkompletování. Jen ty dveře.
10: Ty dveře jsou ze Švýcarska. Byly dvě možnosti, koupit je ve Švýcarsku nebo v Izraeli, protože ani v Polsku, ani v Evropské unii ještě nemáme předpisy pro navržení něčeho takového. Takže rám je ze Švýcarska, ale beton v něm už je náš.
9: Asi 2 kilometry vzdušnou čarou od jeslí začala v září výstavba druhého úkrytu.
11: Tady máme víceúčelový objekt. Dole v podzemí bude kryt a nad ním bude moderní skladovací hala pro vybavení civilní obrany ochrany obyvatelstva. Bude tam také vybavení, které obce potřebují shromažďovat pro případ konfliktu nebo i přírodních katastrof, ale dosud neměly pro skladování odpovídající podmínky.
9: Popisuje na stavbě nedaleko hasičské zbrojnice předseda okresní správy Piotr Švedovský.
11: Musíme si ale také povědět celou pravdu. Tento kryt a kryt u jeslí, to jsou prostory pro asi 400 lidí. Abychom zabezpečili místo pro všechny obyvatele Malborka, museli bychom vybudovat takových krytů 100. Ale můžeme to považovat za první krok, trochu symbolický. Abychom ukázali, že to můžeme udělat, že na to máme firmy. A mimo to nemusíme budovat jen kryty nejvyšší kategorie, budujme také útočiště v podzemních garážích ve sklepech.
12: Já mám nejbližší útočiště ve sklepě v domu, ještě ho stavěli Němci, takže to mám opravdu pár kroků. Já si myslím, že je potřeba být připravený, ale bez paniky. Nevylučovat, že se něco může stát, ale taky to nepřehánět.
9: Vypráví pan Miroslav, kterého potkávám v centru. Přestože mezinárodní situace je podle něj znepokojivá, v Malborku se cítí bezpečně.
12: Už jen to, že tu budeme mít za chvíli ty 2 kryty, ale jsou tu i jiná místa, kde se ukrýt. A taky nám tu letají vojenská letadla a to člověku dá pocit bezpečí. Je vidět, že se o nás starají, že nás budou chránit, jak by se něco stalo.
9: Starosta Malborku Marek Chařevsky přiznává, že aby město ochránilo všechny své obyvatele, potřebovalo by desítky dalších krytů.
0: My máme partnerské město ve Švédsku, Selvesborg. Přijíždí k nám kolega, který tam má na starosti vybavení krytů. A jak se bavíme o zajištění krytů pro civilní obyvatele ve Švédsku a ve Finsku, v Polsku jsme bohužel dost pozadu. Ve Švédsku i Finsku má přístup ke krytům naprostá většina lidí.
9: V Polsku teprve vznikají první moderní kryty civilní obrany a rozbudovat celou síť tak, aby skutečně většině obyvatelům poskytla bezpečí v případě hrozby útoku, potrvá roky. Od začátku roku ale už platí v Polsku zákon, podle kterého nově projektované bytové domy musí mít aspoň útočiště, tedy improvizovaný úkryt. Z Malborku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. Češi a české firmy nejvíc peněz dluží bankám. Co do počtu pohledávek, ale dominuje oblast telekomunikací. Každá čtvrtá pohledávka je za telefon, internet anebo kabelovou televizi. Průměru asi za 17 000 korun, to je tedy průměrná dlužná částka. Plyne to z dat projektu České dluhy, za kterým stojí Asociace inkasních agentur. Na podrobnosti se proto zeptám Martina Ralbovského z této asociace. Dobrý den.
13: Dobrý den, slyšíme se?
1: Ano, ano. Čím si vysvětlujete, že tolik dluhů vzniká v telekomunikacích? Podceňují lidé platby za telefon?
13: Spíš si myslím, že to tím, že telekomunikační služby jsou velmi rozšířené. Když se podíváte, tak ne každý má hypotéku nebo úvěr, ale mobil s daty, s internetem, nějaký tarif na volání nebo kabelovku či internet doma má vlastně skoro každý, včetně firem, takže myslím si, že to je ten důvod.
1: Mluvili jsme o tom, že průměrná dlužná částka je 17 000 korun, v tom jsou i úroky a pokuty za nesplácení?
13: Ano, je to tak, můžou tedy být i úroky a pokuty za nesplácení. Jde o to, že ten dluh může v průběhu vymáhacího procesu ještě poměrně dost narůst.
1: Ve kterých regionech v Česku je nejvíc zadlužených lidí a s čím to podle vás souvisí?
13: Určitě. Myslím si, že obecně se dá říci, že míra dluhu, a tady ještě možná bych uvedl na pravou míru, že ten náš průzkum neumí identifikovat jednotlivé dlužníky. Počítáme to metrikou počet dluhů na 100 000, na 1000 obyvatel, tak tahle ta míra zadluženosti silně koreluje s nezaměstnaností. To znamená, že máme největší počty v regionech jako Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj. Trošku zajímavostí je, že se nám z průzkumu vyšlo, že na Vysočině je poměrně velký počet dluhů, ačkoliv nezaměstnanost je jedna z nižších.
1: Naopak v Praze je dluhu méně, to souvisí také s tímto kritériem?
13: V Praze se to dá vysvětlit tím, že lidi jsou obecně, řekl bych, na tom lépe a méně dluží, ano, je to tak.
1: Co by měl dělat člověk, pokud se do dluhu dostane a uvědomí si, že je nezvládne splácet, na koho se má primárně obrátit?
13: Myslím si, že by se měl primárně obrátit na svého věřitele, na toho, komu dluží, anebo na nějakého jeho zástupce, ať už právního zástupce nebo inkasní agenturu. Podle mě je důležité o tom hlavně komunikovat, nedělat to tak, že se nic neděje, a potom se pokusit ten dluh rozesplátkovat, to znamená, že zaplatit menší částky třeba delší dobu. Většina slušných věřitelů tuhle možnost nabízí.
1: Ale jaké má možnosti, pokud by se chtěl předem poradit, než to začne takto řešit?
13: Určitě jsou zde možnosti, je spousta dluhových poraden, to se naklidně může podívat na internet, kde mu poradí, jak postupovat.
1: Je nějaká věková skupina na dluhy náchylnější než jiná, která generace s nimi bojuje nejvíc?
13: No já bych řekl, že je to průřezově, ale nejvíce, co nám vyšlo z průzkumu, tak je to někde mezi 50 a 60 lety. Myslím si, že to hlavně souvisí s nějakou životní fází, kdy si prostě lidé v tomto věku těch dluhů naberou nejvíce, potom v důchodu už to trošku klesá.
1: Martin Ralbovský z Asociace inkasních agentur. Děkujeme za rozhovor.
13: Díky, mějte se hezky.
14: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: No a za 4,5 minuty bude 8 hodin, v této hodině stihneme ještě jednu reportáž. Speciální regál ve velkých knihkupectvích od dneška bude mít 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce a podporující čtenářství se dostaly romány, kniha Oběhání, knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických knih.
15: Jako člověka, nejen jako slavného vojevůdce a válečného stratéga, představuje maršála Radeckého skotský historik Alan Skett. Skett sám je monarchista a známý euroskeptik. A pohled na maršála Radeckého tedy přináší i nový pohled na jeho dobu. Z trochu jiného úhlu. Další významnou osobnost, tentokrát fenomenálního překladatele Shakespeareova díla do češtiny Martina Hilského, připomíná kniha Vykloubený čas. Redaktor, překladatel a Hilského žák Petr Onufer s legendou české anglistiky natočil 54 hodin rozhovorového materiálu.
16: U toho první rozhovoru legrace je, že jsme si tak jako stanovili, co by tam všechno mělo být a tohle všechno tam opravdu je. My jsme se scházeli u Hilských doma v jejich zimní zahradě, což je zároveň taková jejich domácí knihovna, takže vždycky, když jsme narazili na nějakou zapelkytou shakespeareovskou nebo Eliotovskou nebo Graham Greenovskou otázku, tak prostě Martin vstal a sáhl po té či oné knize. Nalistovali jsme si tu pasáž a bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
15: Nebyl by to velký knižní čtvrtek, aby se ve výběru neobjevily i dětské knihy. Jedna se už na pohled vymyká všem, a to hlavně ilustracemi od Julie Šeblové. Tu ke spolupráci oslovila populární autorka dětských knih, taky blogerka a herečka Marie Doležalová. Jak říká její kniha Jáchym ze zámku a Víla Vilomína, je možná víc inspirací k zamyšlení i pro dospělé.
17: Já mám takový pocit ze svého dětství, že vlastně jsem měla pocit, že dospělí teda jsou naprosto nezranitelný, nic se jich nedotkne. Ale pak jsem přišla do té dospělosti a přinesla jsem si tam ten pocit, že já teda taky musím být naprosto jako nedotknutelná. Takže já tady v té knize otvírám, několikrát se tam říká a říká to ta Víla Vilomína, říká, no jo, prosím tě, oni se furt tváří, jako že jsou strašně, že se ničeho nebojí, ale oni se bojí víc než my a oni se tváří, že nic se netrápí, ale ona je taky trápí, oni to jenom nechtějí přiznat.
15: A že k zamyšlení můžou vést i romantické knížky, potvrzuje podle překladatelky Michaely Škultéty i kniha německého spisovatele, původně válečného zpravodaje v Afghánistánu, taky Severgera, pro Polinu.
18: Je to kniha o lásce, o hudbě, je to kniha pro každého, kdo někoho miloval déle, než by možná bylo rozumné.
15: A propojení umění současného pohledu na moderní historii přináší se svou knihou spisovatel a dlouholetý rozhlasový redaktor Jiří Kamen. Ten strávil roky bádáním o osobnosti Karla Taigeho. A kromě jedinečnosti jeho umění se věnuje i Taigeho životu.
19: Už jako velmi, velmi brzo, jako narazil v roce 45, on napsal nějakou studii, kde teda jednak porovnával právě ten socialistický realismus s tím německým nacistickým konceptem zvrhlého umění a ještě tam dal, že vlastně ten český maloměšťák, ten Kondelík, se tak trošku jako blíží, co se týče teda přijímání moderního umění, takovému tomu zkreslujícímu pohledu.
15: Doplňuje Jiří Kamen ke své knize Taige a Harlekin. Na seznamu 29. vydání Velkého knižního čtvrtka je kromě tradičních formátů i kniha o běhání nebo ezoterice. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus, my máme příležitost vás zvát také k poslechu dalších našich dopoledních pořadů. Tak například v Osobnosti plus po 10:30 bude hostem Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra Univerzity Karlovy. Izrael čekají první volby od začátku války v pásmu Gazy, která začala po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 23. Jaké jsou šance na změnu vlády? Osobnost plus moderuje Světlana Vitovská.
3: Osm hodin ve čtvrtek 15. října posloucháte Ranní plus. Zdraví vás Martin Matějka
1: a Martina Mašková.
14: Český rozhlas plus.
1: A v této hodině rozebereme následující témata. Evropská unie hledá, kde příštím sedmiletém rozpočtu ušetřit třeba i stovky miliard eur. Česko a dalších 16 států avizovali, že chtějí chránit peníze pro regiony a zemědělce. Kde má 27 šetřit a na co by sahat neměla?
3: Co dělat, když agresivní chování žáka ohrožuje ostatní ve třídě? Ministerstvo školství hledá řešení, ve hře je i dočasné vyloučení z výuky.
1: Novela stavebního zákona slibuje rychlejší povolování staveb, ale výstavbu může brzdit nedostatek úředníků anebo i kapacity stavebních firem. Podaří se anebo ne díky novým pravidlům opravdu stavět rychleji?
3: Nejdřív ale uslyšíte zprávy. Dnes ráno a dopoledne chystá Monika Vrchotová.
20: Dobré Ráno. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
21: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěru, které má Český rozhlas k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
20: Doplním, že v Ranním plusu už po zprávách zjistíme, jaký postoj mají k navrhovanému unijnímu rozpočtu čeští zástupci v Europarlamentu. Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i další odborníky. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
22: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
20: I tomuto tématu se budeme věnovat v našem dalším vysílání.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firm v Česku, ale jenom 29% stavařů. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi šéfy 56 developerských a 133 stavebních společností v srpnu 2026. Podle ředitele CEEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
23: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
20: Problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů. Ti teď spadají pod obce a kraje a podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj bude ochotna přejít pod stát bez problémů, jenom asi třetina z nich, další třetina váhá. To by znamenalo, že od ledna 2028 můžou chybět až zhruba 2000 úředníků. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že nejméně dva drony vstoupily krátce do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady. Podobná situace se v jihovýchodní zemi v posledních měsících opakovala už několikrát. Švédský parlament dnes rozhodne, jestli se předsedkyně sociálních demokratů Magdalena Anderssonová může stát premiérkou. Měsíc po volbách se jí dvakrát nepodařilo sestavit vládu. Sama proto očekává, že dnešní hlasování pravděpodobně prohraje. V takovém případě může předseda parlamentu pověřit jednáním o nové vládě dosavadního premiéra Ulfa Kristerssona. Ten by pak musel získat podporu nebo alespoň toleranci části dosavadní opozice. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie v Pavlově na Břeclavsku vyšetřuje víkendovou sérii pokusů o vloupání do domu. Jde o téměř 50 případů. Ve čtyřech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
24: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
20: Americká společnost Colossal Biosciences se snaží oživit vyhynulý druh ptáka Dronteho mauricijského, známého taky jako blboun nejapný. Nelétavý pták s dlouhým zobákem vyhynul v 17. století. Firma pomocí umělé inteligence rekonstruuje jeho genom z dochovaných částí DNA. Na základě informací získaných při studiu genomu by pak upravila DNA holuba nikobarského. Ten patří k nejbližším druhům blbouna. Vědci se zaměří například na velikost těla, tvar zobáku nebo barvu peří. Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
2: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
4: Letos je toho tak o 30% míň.
2: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
6: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína. Takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
2: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franc, Český rozhlas.
20: Teď míříme na silnice. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje u Rudné na 5. kilometru. Kolona pokračuje na okruh k Ořechu na 19. Celé je to asi na 50 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se zastavuje na sjezdu z D10. Kolona se táhne až na Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržení je bezmála hodina. A v Praze na magistrále směrem do Holešovice zastavuje na úrovni Pankráce. Kolona pokračuje přes Nuselský most až do omezení v Legerově. Šťastnou cestu. Máme před sebou příjemný podzimní den, výjimečně se ještě drží mlhy, ale jinak já bude polojasno až oblačno s teplotami od 12 do 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
1: Kterým vás dnes provázejí Martin Matějka a Martina Mašková. Členské státy Evropské unie se podle vlivného bruselského serveru Politico připravují na to, že by nový sedmiletý rozpočet, který začne platit od roku 2028, mohl být pokrácen o 100 až 200 miliard eur. Zatímco ale země, jako je Německo, Nizozemsko, Dánsko či Švédsko, si přejí škrty a kladou důraz na konkurenceschopnost či obranu, Česko nebo Slovensko patří do skupiny států, které se snaží zachovat unijní dotace pro regiony nebo zemědělství ve stávající výši. K debatě o připravovaném víceletém rozpočtu unie teď zvu dva europoslance. Nikola Bartušek je z frakce Evropských konzervativců a reformistů. Přeji vám dobrý den.
8: Krásné dobré ráno vám i posluchačům Českého rozhlasu.
1: A Tomáš Dechovský je z KDU-ČSL a z frakce Evropské lidové strany. Dobrý den i vám.
25: Přeji vám krásné dobré ráno.
1: Paní Bartušek, jak daleko je k dohodě o rozpočtu, když jedni si přejí škrtat co nejméně a druzí co nejvíc?
8: Tak já očekávám, že tohle bude opravdu hlavním tématem toho summitu, protože lídři budou opravdu úplně poprvé společně jednat konkrétními čísly, které vlastně představilo irské předsednictví, kteří chtějí škrtat o nějakých 8%. Já musím říct, že ono samo o sobě samozřejmě škrtat není problém, protože musíme k tomu přistupovat s takovou finanční odpovědností. Nicméně záleží na tom, v jakých oblastech budeme škrtat. A o to důležitější bude, s čím tam i Česká republika přijede, protože vlastně oni se očekávají škrty i především v ochraně vnějších hranic, v obraně, a to až o nějakých skoro téměř 15%, což je pro mě teda v době, kdy Evropa čelila invazi ve španělské Seutě, absolutně nepředstavitelné v situaci, kdy opravdu se potýkáme s bezpečnostním rizikem.
1: Teď mluvíte o tedy té migrační události, kde tedy přišli 10 tisíc lidí do Ceuty. Dovolíte-li, já se obrátím ještě na vašeho kolegu Tomáše Zdechovského vlastně s podobnou otázkou. Jaká je tady možnost dohody kvůli těm, nebo v situaci těch velkých rozporů, třeba zemědělství a kohezní fondy tvoří skoro polovinu rozpočtu, neměli by zeštíhlit kvůli novým prioritám, jako je obrana?
25: Já chápu ty členské státy, které chtějí škrtat, protože oni hlavně upozorní na to, kolik peněz se rozkrade z evropského rozpočtu. Jenom si vemte, na Slovensku se vyšetřuje přes 300 případů v řádech 1 miliardy rozkradení evropských prostředků. Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Je to největší dneska lobista za zemědělské dotace. To myslím, že uškodilo zemědělcům a zemědělství vůbec. A myslím si, že právě ta nejasnost té kohezní politiky a ty peníze, které jsou vyhozené nebo rozkradené v některých členských státech, nutí Německo, Nizozemsko a další členské státy přehodnotit ty priority. Oni ty peníze dokážou využít ve vlastním rozpočtu na obranu nebo na bezpečnost nebo na cokoliv jiného a nemusí je posílat východním oligarchům v Evropské unii, aby si ty prachy rozkradli a pak si je odtáhli do Saúdské Arábie nebo Emirátů. Prostě Evropská unie řekla, že už toho má prostě dost a i Irové, i další členské státy prostě chtějí krátit rozpočet a já tomu rozumím. Když bych s tím nemusel souhlasit, mohl bych mít k tomu nějaké výhrady, tak bohužel tak, jak se chovají někteří lidé, když vidíme, jak rozkrad evropské peníze Viktor Orbán a další, tak prostě evropský lídři ze západu řekli, že to nemají zapotřebí a že radši ty peníze budou sami investovat ve prospěch těch věcí, které Evropská unie v současné době plní.
1: Ještě tedy k těm škrtům, paní Bartušek, já navážu na to, o čem jste mluvila, tedy o těch kapitolách, kterých se týkají. Pokud vím, tak irské předsednictví navrhuje ubrat o 17% z kapitoly, která se týká rozvojové spolupráce a sousedství. Je to za stávající geopolitické situace a migrační situace strategicky vhodné?
0: Tak je to právě o tom, není to o tom škrtat, protože tam samozřejmě si myslím, že jsou místa, kde opravdu máme prostor na to ušetřit a na to škrtat. Máme mnoho projektů, které jsou v současné době zbytné. Tady bych ještě jenom chtěla říct, co mám před sebou, vlastně ty fakta od toho irského předsednictví, tak oni chtějí právě ponechat ten regionální rozvoj, chtějí ponechat ty dotace pro zemědělství, ale právě chtějí škrtat například více v té obraně. A to si myslím, že v současné situaci, v současné geopolitické situaci opravdu není vhodné, protože to, co my nyní potřebujeme, tak je opravdu, abychom investovali do obrany, abychom investovali do ochrany hranic, abychom investovali do Frontexu. To jsou podle mě věci, které v současné době potřebujeme mít. A tady si myslím, že by se mělo opravdu přihodnotit ty priority, které v současné době Evropa má a kterým výzvy, kterým čelíme. Ať je to konkurenceschopnost, samozřejmě podpora našich firm, tam je to samozřejmě velice důležité. Ale pak je tam plno zbytných projektů, kde si dokážu představit, že by se dalo ušetřit. A já od toho dneška očekávám, že ty státy opravdu sednou nad konkrétními čísly, kde se může ušetřit.
1: Můžete prosím říct stručně, kde nějaký příklad?
0: Evropské unie.
1: Můžete prosím říct jednou větou, kde například by se podle vás dalo šetřit?
0: Tak máme například i peníze, kam Evropská unie investuje, ať je to vlastně do těch rozvojových projektů, které i mnoha z nich, nebo mnohé ty projekty v současné době jsou nefunkční, jsou pozastaveny právě kvůli geopolitické situaci, ale stále tam proudí peníze, takže to jsou určitě věci, kde by se to dalo pozastavit.
1: Pane poslanče Zdechovský, je to oblast, kde by se podle vás mělo škrtat nebo ne?
25: Paní redaktorko, měla by se spíš dát důraz na efektivitu. Měly by se zapojit do těch projektů soukromé firmy, protože soukromé firmy pak tlačí na tu efektivitu. V současné době, kdyby jsme škrtli z evropského rozpočtu 20%, tak to nikdo nepozná. Nikdo. Já zdůrazňuji, že opravdu se věnují 13 let kontrole evropských prostředků a ty evropské prostředky se vyhazují na totální nesmysly, na totální blbosti. Když vidíme, že na Slovensku třeba v Prešově postaví nemocnici, která prostě má úplně jiný beton, než by měla mít a začne se rozpadat, tak proč to má platit daňový poplatník z České republiky nebo z Německa nebo odjinud? Proč třeba v Etiopii uděláme program na zavlažování, který po skončení té udržitelnosti přestane existovat a je rozkradený? Proč máme mít x programů všude po světě, které jsou totálně nefunkční a nemají žádný význam. My bychom se měli věnovat těm prioritám, který já vidím v oblasti třeba bezpečnosti, oblasti nějaký, bych řekl, společných třeba nákupů, oblasti společného vlastně kontrolování toho prostoru evropského obchodního, ale neměli bychom vyjazovat peníze úplně na nesmysly. Já myslím, že když se něco škrtne, takže to bude docela dobrý signál. A měli bychom začít u Evropské unie škrtat. První, co bych škrtl, tak bych škrtl všechny ty zombí výbory, který platíme z našich daní a který jsou tam úplně na nic. Pak bych snížil počet taky DG, protože Evropská komise roste jak plevel na půli. A měli bychom se taky zaměřit na to, jestli máme mít spoustu takových agentur, jako agenturu pro gender a další blbosti.
1: Jestli dovolíte, já bych zase vrátila slovo teď vaší kolegyni.
25: To je klíčový. To je klíčový, tohle to si...
1: Rozumím, ano. Rozumím vašemu argumentu. Rozumím vašemu argumentu. Evropská komise navrhuje také nové vlastní zdroje do rozpočtu, které by vynesly asi 58,5 miliardy ročně a těmi zdroje by měly být třeba emisní povolenky, uhlíkové, co další. Pokud česká vláda říká, paní Bartušek, otázka pro vás, že by tohle bylo drahé, nákladné, jaká je alternativa? Odkud by Evropská unie mohla čerpat zdroje?
0: A tak tady jsme zase u té otázky toho, jak hospodaříme, aby Evropská unie si opravdu vytyčila ty cíle a určila, co skutečně je důležité a podle toho hospodařila. Abychom nepřidávali neustále další místa, kde budeme dávat peníze, ale na druhou stranu řekneme tak jo, ale protože prostě potřebujeme více peněz, tak musíme na to odpovídat další evropskou daní, musíme nad tím odpovídat dalšími novými příjmy. To přece o tom není. My musíme vědět, kde můžeme ušetřit, my se to musíme zhodnotit pořádně a ty zbytné projekty, ty věci, které financujeme nad rámec toho, co nemusíme, nebo jsou absolutně nefunkční, tak ty přestat financovat a ty peníze dát do míst, kde více potřebujeme. Pokud v současné době potřebujeme více střežit vnější hranice, pokud potřebujeme více klást důraz na naší obranu, tak si musíme přehodnotit, kde ty peníze můžeme v současné době ubrat. A já říkám, co je to například v té rozvojové pomoci, kde opravdu proudí miliardy eur na
1: to
0: projekty.
1: To už zaznělo, ten váš argument, ani, ano, rozuměla jsem mu také.
0: Takže my musíme šetřit tam, kde můžeme a zacílit to tam, kde potřebujeme nyní investovat ty peníze.
1: Pane poslanče Zdechovský, Danuše Nerudová, europoslankyně, kritizuje například 35% škrt v programu ochrany před přírodními katastrofami nebo škrty v programech zaměřených na energetické propojení Evropy. Jak se na tohle díváte vy?
25: Tam já musím s Danuší Nerudou částečně souhlasit, protože vlastně některé ty programy, které chce irské předsednictví škrtat, tak mi nedávají smysl, protože ty fungují velmi dobře. Jsou to různé programy právě na prevenci a na řešení přírodních katastrof, kde opravdu si ty státy pomáhají. Ale já se vrátím k té otázce vlastních zdrojů, protože to je klíčová otázka tohoto z toho jednání. Já jsem v parlamentu 13 let. 13 let členské státy vždycky mluví o nějakých vlastních zdrojích. A pak, protože by musel posílat nějaké peníze do Evropské komise, tak se nedohodnou. Já bych navrhl jednu věc, paní redaktorko, a to by byla klíčová věc. Evropské unie zůstanou peníze, které Evropská unie získá vrácením těch peněz a vlastně vrácením třeba podvodů na DPH. Když zabaví někomu prachy, protože podváděl na DPH, tak ať ty peníze zůstanou. A když zůstanou všechny peníze, nebo půjdou do rozpočtu všechny peníze, které teďka vlastně stíhá evropský prokurátor, tak to budeme mít nějakých 20-30 miliard. A to můžou být ty vlastní zdroje. Já prostě si nemyslím, že dojde k nějaký dohodě o vlastních zdrojích a hlavně varuju před tím, aby jsme zase dělali nějaký vlastní zdroje, kdy budeme přerozdělovat peníze. Někomu je vememe, aby jsme znovu potom dávali přes stát zpátky. Já si myslím, máme nechat firmám.
1: Děkuji za váš rozhovor a děkuji za to, že jste vstoupil do našeho vysílání. Tomáš Zdechovský z Evropské lidové strany, z KDU-ČSL, Nikola Bartušek z frakce evropských konzervativců a reformistů. Děkuji oběma, nashledanou.
0: Přeji krásný den.
25: Děkuji za pozvání, krásný den.
3: Je s vámi Ranní plus v 8 hodin 20,5 minuty je čas na přehled dnešních událostí. Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinérie, prohlásil to v rozhovoru pro britský list Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. V 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem třeba vítězné uskupení Jednoústí oznámilo, že povládne samo. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. A premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO je v Bruselu na dvoudenním summitu Evropské rady během středy, ale jednal se zástupci strany Patrioti pro Evropu, včetně francouzské prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Ta českého premiéra na síti X označila za významného spojence v Unii při prosazování zájmu jednotlivých národů. Agresivita ve školách je téma, které se dostává stále víc do popředí. Ministerstvo školství proto zvažuje, jak lépe chránit děti i učitele před problémovým chováním některých žáků. Veře je i dočasné vyloučení žáka z běžné výuky. I v takovém případě by ale musel mít zajištěné další vzdělávání. Najít cestu mezi bezpečím ve školách a právem každého dítěte na vzdělání ale není jednoduché.
5: To, že se žák dostává do nějakých emočních vypětí, prostě, které mohou v jeho spolužácích vyvolávat nějakou obavu aktuální, tak to se prostě nám děje.
9: Říká ředitel pražské základní školy profesora Švejcara Ondřej Lněnička. Dostali se tam i do situace, kdy museli řešit bezpečí ostatních dětí. Škola ale naráží na limity systému. Asistenti pedagoga, výchovný poradce nebo školní psycholog jsou totiž podle Lněničky často přetížení.
5: Je to pro všechny strany frustrující. Pro dítě, pro spolužáky, pro rodiče, pro učitele, pro asistenty, pro vedení, pro OSPOD. Jsou tam zainteresovaní. Chtěli by s tou situací pohnout, ale těch možností je skutečně málo.
9: Sám by uvítal víc podpůrných opatření a odborníků, kteří by pracovali s problémovým žákem i celou třídou. Ministerstvo školství zdůrazňuje hlavně prevenci, zvažuje ale i další kroky. Jedním z nich je zvýšení odpovědnosti rodičů za chování dítěte ve škole. Druhým dočasné vyloučení žáka z běžné výuky vysvětluje Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství.
10: Je naprosto nezbytný to ošetřit tak, aby se jednalo skutečně o momenty, kdy ne, že to dítě zlobí, hází papírový koule a flusá flusačkou, nebo řekne paní učitelce sprostý slovo, ale ve chvíli, kdy fakt to dítě někoho ohrožuje.
9: Vyloučení na několik dnů, maximálně týdnů, má být až poslední možností, kdy škola vyčerpá všechna podpůrná opatření, pozve rodiče, kontaktuje OSPOD a další. Zároveň je nutné zajistit dítěti terapeutickou podporu i během vyloučení z výuky.
10: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátil stejný dítě, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
9: Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace SOFA, k tomu ale dodává.
11: Možnost nabízí spolupráce třeba ze středisky výchovné péče, týmy duševního zdraví, ale bohužel to regionální pokrytí zatím není takové, abychom to vždycky vlastně mohli garantovat.
9: V tom vidí problém i Jarmila Čechová, učitelka a speciální pedagožka z organizace Učitel naživo. Upozorňuje, že problematické chování dětí často souvisí s rodinným prostředím a samotné vyloučení ho nevyřeší. Větší smysl podle ní dává posílení prevence a podpory ve školách, například prostřednictvím většího počtu sociálních pedagogů.
12: Pokud jsem přišla na některé školy, tak jsem často byla volána už v nějaké situaci, kdy to chování toho dítěte vygradovalo. Ale vy můžete vidět od začátku třeba školní docházky nějaké jako náznaky.
9: Vyloučení má být prostředkem k nápravě, ne trestem. Dítě by se případně mohlo učit distančně. To by ale bylo potřeba umožnit i na základních školách. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše je nutné chránit jak právo dítěte na vzdělání, tak bezpečí jeho spolužáků. Jeho úřad už řešil případy z obou pohledů. Vyloučení proto musí být až krajním řešením.
22: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
9: Ministerstvo zatím o těchto opatřeních pouze uvažuje. Konkrétní podobu případných změn teprve hledá. Zabývat se jimi bude i školský výbor. Poslanci vnímají závažnost situace a potřebu hledat řešení. Agrese vůči spolužákům i slovních útoků na učitele na školách přibývá. Agresi nebo násilí vůči spolužákovi řešilo ve školním roce 2023 až 2024 přes polovinu základních škol, které navštívila Česká školní inspekce. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: A kolega Petr Král ze sesterské stanice Radiožurnálu se k tématu zeptal Michala Černého, ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství, proč zvažují možnost vyloučit dočasně problémového žáka z běžné výuky ve škole a jestli přibývá případů agresivity ve školách.
13: Tak já bych řekl, že je to jedna z možností, v této chvíli se stále ještě diskutuje o tom řešení celého toho problému a ano, krystalizuje to směrem k tomu dočasnému vyloučení. Zdá se, že to je jedna z variant, které by mohly fungovat, ale jsme opravdu ve stádiu ještě diskuzí, protože názory odborníků se skutečně významně liší a nějakým způsobem se snažíme dojít k řešení, které bude průchodné. Nicméně, vy jste se ptal, promiňte.
4: Na agresivitu, jestli opravdu ve školách tolik narůstá.
13: Jestli roste. No, ono je to trošku složitější. Ta agresivita to už neroste lineárně nebo po nějaké souvislé křivce, ale ono spíš v různých obdobích v minulosti vždycky rostla, klesala. Například v posledních několika letech, dejme tomu přibližně od doby covidu, tak skutečně nějakým způsobem roste. Nenazval bych to úplně dramaticky, ale roste. To je důležité říct. Nicméně třeba v minulosti v některých obdobích, třeba v 90. letech, podle dostupných dat byla třeba ještě vyšší. Takže není to tak, že by prostě neustále rok od roku ta agresivita rostla. Ale ano, v téhle chvíli roste a my to nebagatelizujeme. Je to problém, který je třeba řešit.
4: A to, že se to teď řeší na ministerstvu, tak to je poté, co se na vás obraceli samotné školy. Je to z jejich iniciativy?
13: No je to z iniciativy škol, o tom se diskutuje samozřejmě třeba mezi učiteli, řediteli škol už dlouho, nějakým způsobem se to řešení hledá, ono nějaké řešení existuje. To není o tom, že by ty školy byly úplně bezbrané, že by řešení neexistovalo, ale v téhle chvíli se zdá, že pravděpodobně ta řešení, která existují a která to řešit mohou, tak možná v současné době nestačí, to znamená, obrací se na nás školy, obrací se na nás rodiče, obrací se na nás zřizovatelé a dostáváme i signál, dejme tomu od politiků, že by se to řešit mělo a my to skutečně nějakým způsobem řešíme.
4: No a v jakých situacích konkrétně by tady škola k něčemu takovému, tedy k dočasnému vyloučení žáka z vyučování mohla přistoupit a kdo by o tom tedy rozhodl?
13: Tak znova říkám, jsme ve fázi nějakých diskuzí, těch variant je opravdu mnoho. Já teď tady nechci říkat hotová řešení, protože hotové řešení není na stole. Nicméně tady je potřeba zdůraznit, že my v první řadě samozřejmě bychom byli nejradši, kdyby vůbec k té situaci nedošlo. To znamená, tady skutečně se musí klást velký důraz na prevenci. My prostě když jsme v situaci, že dítě už někomu ublíží nebo chce vážně ublížit a my už se jenom přemýšlíme o tom v vozovkách, kam to dítě zavřít, tak už vlastně se ten průšvih nějaký stal, protože ideálně by vůbec k té situaci nemělo dojít. Takže první věc, kterou řeknu, je, že opravdu ta prevence zůstává a je pořád tím nejdůležitějším. A ve chvíli, kdy z nejrůznějších důvodů už k té vážné situaci buď dojde, anebo jako je evidentní, že hrozí, tam by musel skutečně být nějaké opravdu, mělo by to být nějak doložitelné. Není možné vytáhnout nějaké silné řešení, které by se potom zneužívalo proti prostě dítěti, který dvakrát vykřikne při vyučování, když to přeženu. Takže v takové chvíli samozřejmě potom je na místě hledat i řešení toho typu, o kterém jste mluvil, to znamená, že by se to dítě nějakým způsobem od toho kolektivu izolovalo to na nějakou dobu, ale to důležité je, že ta izolace sama není tím řešením. Tam je ještě nadále potřeba samozřejmě potom s tím dítětem nějak pracovat.
4: Má právo na vzdělání, samozřejmě. Vím, že ministerstvo chce taky...
13: Ne, promiňte, na vzdělání, ale to dítě má, ono by se s ním mělo pracovat i po stránce. My přece nechceme, vemte si, že je to dítě, je to fakt mladý člověk, který se ještě nějak vyvíjí, jo. Přece zavřít ho a tam ho jako nechat zavřeného, zvlášť pokud ještě nikomu neublížil, třeba to jenom hrozilo, ale i kdyby, je to pořád dítě, tak my potřebujeme, aby to dítě změnilo prostě svoje chování. Jo, ono má právo na vzdělání, ale my zároveň nechceme, aby ten člověk jednou, až z toho místa, kam ho zavřeme, vyjde, tak aby ubližoval jiným lidem. Přece my chceme mít lidi, kteří se do společnosti zařadí a kteří jsou prospěšní.
3: Tolik ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý. Na sesterské stanici Radiožurnálu s ním mluvil kolega Petr Král. Mezitím bylo 8:30 v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus. Jsou teď na řadě další zprávy s Monikou Vrchotovou.
14: Český rozhlas Plus.
20: Přeji pěkné ráno. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestu za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se dnes v Římě sejde se svým protějškem Antoniem Tajánim. Česko a Itálie spolu uzavřeli akční plán do roku 2030. Dokument počítá s pravidelným dialogem mezi vládami i úřady obou zemí. Státy by taky měly koordinovat svoje postoje v Evropské unii, NATO a dalších mezinárodních institucích, například v otázkách bezpečnosti, migrace nebo životního prostředí. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud ho nepodepíšou, přijdou o rezervaci kapacity. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, i těch, které mají fotovoltaiky nebo bateriové úložiště. Čína a Severní Korea slavnostně otevřeli 3 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Jalu. Ten má usnadnit obchod mezi oběma zeměmi. Číňané stavbu dokončili už v roce 2014, most ale zůstal nevyužitý. Severní Korea totiž na své straně hranice dlouho nepostavila silnice, které by k němu vedly. Podle Jihokorejského institutu pro národní sjednocení má otevření mostu hlavně politické důvody. Peking chce posílit svůj vliv v Severní Koreji, která v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s Moskvou. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 17 stupňů, v neděli se ochladí na 9 až 14. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno a teplo až 19 stupňů, místy se ale může tvořit mlha. V Liberci začíná největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál na školu. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 tisíc lidí, potrvá v liberecké aréně až do soboty. Na D5 se z Plzně do Prahy se zastavuje u Rudné na 5. kilometru a kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Celé je to asi na 40 minut a kolona popojíždí také na okruhu už od 25. kilometru. Na D4 s Příbrami do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 12. kilometru začíná kolona, navíc tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Kolona pak pokračuje až na 9. kilometr do omezení. Zdržíte se asi 15 minut. Dobře, dojeďte. Na některých místech se ještě může držet mlha, jinak je a bude polojasno až oblačno s teplotami od 12 do 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to 4 minuty po 8:30 dnes s Martinou Maškovou a Martinem Matějkou. Více pořádku a míň konfliktů, to si slibují v Německu od zákazu alkoholu, který platí ode dneška na vlakových nádražích po celé zemi. Opatření, které má mimo jiné zvýšit čistotu a bezpečnost ve veřejném prostoru, má ale i mezery a některé nevládní organizace ho přímo kritizují. Víc si teď řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
15: Dobré ráno.
3: V Německu je zhruba 6 tisíc nádraží. Co stát přimělo ten zákaz pití alkoholu zavést?
15: A ten zákaz tedy zavedly Německé dráhy a proč, to vysvětlila jejich mluvčí Anja Brekerová.
16: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen. Die Entscheidung
15: mluvčí
16: basiert aber auf Erfahrungen
15: alkohol
16: aus vielen Bahnhöfen, wo wir das schon probeweise umgesetzt haben, wie zum Beispiel Hamburg, Köln oder auch München.
15: Z letošního léta,
16: und viele Reisende, viele Mitarbeitende haben einfach den
15: bez platné jízdenky v regionálním vlaku mezi Baden-Badenem a Karlsruhe při takovém konfliktu vlastně vystrčil zaměstnance drah ven z rychle jedoucího vlaku. Vlak rychle asi 120 km/h, jen řekněme, se štěstím to ten zaměstnanec přežil. No a to opatření má kromě toho taky zvýšit takový určitý pořádek na nádražích, zvýšit komfort pro všechny, což se podle drah taky děje. On ten zákaz alkoholu už byl pilotně zaváděný asi na 40 velkých nádražích v Německu, mimo jiné v Berlíně, v Mnichově a nebo v Hamburku.
3: Incident, který popsala mluvčí německých drah, se ale stal ve vlaku, ne na nádraží. Jak se ten zákaz alkoholu dotkne právě vlaku?
15: No to právě, že nijak, a to je možná jedno z hlavních úskalí toho opatření, což Českému rozhlasu taky vysvětlila jedna ze strojvůdkyní německých drah.
17: Natürlich, wenn hinten im Zug Stress ist, kriege ich das natürlich mit, wenn der Zugbegleiter mich anruft und sagt, hier, ruf mal Bundespolizei. S touto
15: strojvůdkyní jsem mluvil v létě, ona řekla tedy, že s cestujícími sama se příliš tolik nesetkává, ale když s nimi, tedy s těmi opilými, má potíže průvodčí, tak průvodčí potom volá jí dopředu do vlaku na lokomotivu a ona sama potom musí uvědomovat policii. Mluvili jsme spolu v létě a to mi říkala, že takové incidenty jsou hlavně o víkendech poměrně časté a že jsou vlastně i hlavním důvodem zpožďování vlaků, za které jsou německé dráhy tak často tepané a veřejně kritizované. Navíc v některých

0: v majetku německých drah, ale i to má výjimky, protože prodávat a konzumovat alkohol bude i nadále možné v různých gastro zařízeních, restauracích, gastroprovozech na samotných nádražích, takže ve výsledku to vypadá, že cílem toho zákazu je vlastně postihování takového toho alkoholu na ulici, což už taky kritizují některé sociální organizace, že to celé vlastně povede nebo může vést hlavně k vyhánění, vytlačování lidí bez domova, lidí tedy, kteří se zdržují na těch nádražích, vytlačování do přilehlých parků a ulic, namísto toho, aby se řešily podmínky lidí, jejich počet vlastně i v tom relativně bohatém Německu meziročně roste.
1: Německo ode dneška zakazuje alkohol na vlakových nádražích. Opatření má zvýšit bezpečnost a pořádek, kritici ale upozorní na jeho mezery. Co zákaz skutečně mění, vysvětlil v Ranním plusu zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, díky, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
2: V Indii už čtvrtý měsíc v řadě pokračují protivládní protesty. Ve městě Dili jsou v posledních dnech demonstranti v ulicích prakticky denně. Tento týden policie zatýkala lídry hnutí. O co jde nespokojeným lidem a proč sami sebe nazývají šváby? To v indickém hlavním městě Dili zjišťoval náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
3: Ulice v centru Dili přepažili policejní těžkooděnci, za nimi je dav demonstrantů. Na první pohled je zřejmé, že nikdo z nich nemá víc než 30 let.
4: Nemohu sehnat práci, ale proto o mě nemůže někdo mluvit jako o švábovi. Proto protestuji a věř mi, že vyhrajeme.
3: Říká mi Raju. Hnutí švábů je ironický název. Za otravné parazity a šváby označil mladé nezaměstnané předseda indického nejvyššího soudu. Demonstrace proti volebnímu systému, který zvýhodňuje vládní stranu, se změnily ve svého druhu generační protesty.
5: Sehnat práci je strašně těžké. Lidé mají vzdělání a přesto nemohou najít práci. Proto protestujeme proti vládě.
3: Co chcete? Jaké jsou vaše požadavky?
5: Dobrý systém, dobrou vládu, vládu, která bude i pro mladé.
3: Říká poněkud neurčitě Kumar. Poblíž demonstrace potkávám Arvinda. Do Dili přijel hledat zaměstnání ze sousedního státu Uttar Pradesh. Nedaří se mu a 3 dny prý už nejedl.
6: Mám vysokou školu, mám kvalifikaci, ale nemůžu nic najít. Vždycky mi řeknou, že nemají místo. Stejný problém mají i místní. Lidé vystudovali informační technologie, techniku a stejně práci neseženou.
3: Průměrný věk v Indii je dnes 29 let. Za poslední 3 dekády přibylo v zemi na 500 miliardy mladých lidí. Mnozí mají vzdělání, mnozí ale nemohou najít práci. Stejně jako Arvind sní o tom, že odejdou do zahraničí. Z Dili Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Hodiny ukazují 8 hodin 40 minut. Do parlamentních voleb v Izraeli už zbývá méně než 14 dní. A stránky nejen izraelských novin prošla naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, která si mimo jiné přečetla, co tedy podle izraelských médií může pro volby do Knesetu znamenat válka v Iránu, kterou Izrael společně se Spojenými státy začala letos na konci února.
7: Tak izraelská média v posledních dnech diskutovala o tom, jestli Izrael ještě před volbami znovu nespustí údery proti Iránu. Podle televizní stanice Kanál 12 izraelský premiér Benjamin Netanyahu údajně opakovaně naléhal na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby obnovil útoky na Irán před izraelskými volbami. Podle novinářů deníku Ma'ariv naopak údajně Washington tlačil na Izrael, aby zaútočil na Irán sám a sám taky nesl tedy politická rizika operace. Nakonec od návrhu měli Američané odstoupit. A deník Jerusalem Post těm diskuzím dnes dodává, že pokud premiér Benjamin Netanyahu případně zahájí útok proti Iránu, značná část Izraelců to bude prostě nevyhnutelně vnímat jako pokus ovlivnit volby, případně je třeba odložit.
1: Předvolební průzkum izraelské televize Kanál 13 potvrzuje, že současné vládní strany i opoziční blok mají daleko k většině v izraelském parlamentu. Mohlo by touto matematikou ještě něco zahýbat?
7: Tak otázku, kterou si klade anglickojazyčný zpravodajský web Times of Israel, je, kolik malých stran se nakonec do Knesetu dostane. Pro vstup je potřeba překročit hranici 3,25% hlasů a blízko k tomu je 15 z 38 kandidujících stran. Jenže třeba ultrapravicové strany současné vládní koalice se nespojily, kandidují samostatně a není jisté, že svá křesla obhájí. Naopak překvapit by mohly některé neparlamentní strany, pokud by se jim ještě podařilo v těch posledních dnech dovoleb nějakou další podporu získat.

0: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, která pročítala místní média.
1: Veřejnoprávní stanice RTE v Irsku informuje o tom, že v této zemi stávkuje přibližně 300 tisíc pracovníků veřejného sektoru, a to kvůli sporům o výši platu a rostoucím životním nákladům. Jde především o lékaře a zdravotní sestry, učitele nebo úředníky. Protesty tedy zasáhly klíčové státní služby v zemi a zaměstnanci prostřednictvím odboru požadují novou platovou dohodu, která by kompenzovala inflaci a zlepšila jejich celkové pracovní podmínky.
0: Podle stanice RTE se jedná o největší stávku v Irsku za téměř 20 let. Další protesty jsou naplánované na 21. října. Redakce taky uvedla, že stávka vedla k uzavření většiny škol, univerzit a zrušení tisíců neurgentních lékařských vyšetření. Stanice s odvoláním na zdravotní službu HSE upřesnila, že v nouzovém režimu zůstaly pouze pohotovosti, sanitky a kritická onkologická péče. Odložena musela být i soudní jednání nebo zasedání parlamentu.
1: Premiér Martin pro stanici RTE uvedl, že vnímá tlak na zaměstnance a řekl také, že kabinet usiluje o dosažení nové dohody o mzdách. Opačný postoj zaujala opozice, šéfka strany Sinn Féin Mary Lou MacDonald na protestu před budovou parlamentu obvinila vládu ze selhání a také z bezohledného hazardu se zaměstnanci, uzavírá RTE.
0: No a v 8 hodin 44 minuty se teď v Ranním plusu podíváme krátce na zprávy. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. 3 mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. A ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čel rozsáhlému dronovému útoku více než 10 hodin. V oblastní metropoli Kropivnickém úder zasáhl například areály podniků, logistická centra, sklady i obytné budovy. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy. A v 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice je už taky v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Téma podrobně rozebereme v Ranním plusu po 9. hodině.
1: A teď máme 8:45. Do Pražského kongresového centra se sjeli stovky lékařů a vědců ze všech kontinentů, protože Praha je právě dějištěm Světového kongresu Mezinárodní unie proti sexuálně přenosným infekcím. Jedním z témat setkání je celosvětový nárůst těchto nemocí. Spojení jsem teď s profesorkou Janou Třešňák-Hercogovou, která je prezidentkou Světového kongresu Mezinárodní unie proti sexuálně přenosným infekcím. Přeji vám dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Jak vážná je aktuální situace u nás, pokud jde o tyto nemoci?
2: Bohužel musím říci, že situace v České republice prakticky kopíruje vývoj výskytu nebo hlášení nových infekcí, které se pohlavně přenášejí ve světě úplně obdobně. Můžeme pozorovat prakticky nárůst všech infekcí, které jsou u nás samozřejmě povinně hlášeny, to znamená ty, o kterých víme. Týká se to jak případů zejména syfilis, kapavky a dokonce i v loňském roce bylo hlášeno nejvíce případů HIV infekce.
1: Pokud jim ta kongres se věnuje také viru HIV, jaké jsou příčiny toho, že rostou počty nakažených tímto virem u nás?
2: Tak samozřejmě, že o tom se hodně hovoří, spekuluje. Jistě k tomu přispělo to, že máme velmi účinné léky, které díky tomu, že pacient je prakticky velmi pečlivě sledován v centrech pro toto onemocnění, která jsou u nás nikoli tedy v oboru dermatovenerologie, ale na infekčních odděleních, tak ti pacienti prakticky, pokud užívají předepsané léky, jsou bez nějakých zásadních příznaků a žijí úplně normální život. Čili asi se ztratila taková ta obecná obava před tímto onemocněním a souvisí to samozřejmě s šířením těch i dalších pohlavně přenosných nemocí.
1: Ale ta důslednost tedy v užívání léku proti HIV není velká u lidí, kteří onemocnili tímhle virem?
2: Já si netroufnu diskutovat do jiného oboru, protože dermatovenerologové, jak jsem řekla, se tomuto onemocnění věnují z pohledu diagnostiky, včasného odhalení, pokud pacient například přijde a má pohlavně přenosnou nemoc, která se opakuje, nebo i obecně u každé diagnostiky pohlavně přenosné nemoci má dermatolog udělat současně testování na HIV infekci. A poté předáváme pacienty právě specialistům na infekční nemoci.
1: Například léčbu kapavky komplikuje fakt, že její původce je stále odolnější vůči antibiotikům. Řešíte to jako problém? Je tohle třeba problém, kterým se budou zabývat vaši kolegové na kongresu?
2: Ano, to je velmi zásadní problém, který pozorujeme vlastně už celou řadu let, protože je jasně patrné, že původce kapavky, což je bakterie, je rezistentní stále více k antibiotikům, která ho dříve zcela bez problému léčila. To znamená, stále více musíme klást důraz na pečlivou diagnostiku, dělat kultivace těch původců onemocnění a léčit eventuálně podle výsledků kultivace. A samozřejmě je to jedno z velkých témat pro světový kongres.
1: A co je podstatné pro prevenci?
2: Myslím si, že takové ty obecné zásady všichni vědí, ale je velmi, vypadá to jako strašně jednoduše, to znamená zásady bezpečného sexu. Na druhou stranu, jestliže pacient pociťuje nějaké příznaky, tak by měl vědět, že by neměl tedy otálet s návštěvou lékaře a tím lékařem by měl být právě lékař kožní, protože k vyšetření při podezření na pohlavní onemocnění, pohlavně přenášené onemocnění, nepotřebuje pacient žádné doporučení praktického lékaře a může jít na kožní rovnou. Dokonce musí být akutně ošetřen nebo tedy vyšetřen. Čili základem vlastně je jednak správné se tedy chování sexuální a za další včasné vyhledání léčby a správná diagnostika.
1: Jana Třešňák-Hercogová, prezidentka Světového kongresu Mezinárodní unie proti sexuálně přenosným infekcím. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji vám za pozvání. Hezký den.
0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 10,5 minuty bude 9 hodin a tematicky se posouváme dál k dalšímu důležitému tématu. Od ledna totiž začne platit novela stavebního zákona. Zavádí mimo jiné centralizovanou strukturu stavebních úřadů, jednotný výklad pravidel a nepřekročitelné lhůty. A pomůže to, aby se v Česku stavilo rychleji a levněji a podaří se novinky zavést do praxe. O tom teď budeme mluvit s Dominikem Hronem z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno.
0: Čím má novela stavebního zákona zrychlit výstavbu?
3: Heslem reformy stavebního zákona, jak o novele Ministerstvo pro místní rozvoj mluví, je jeden úřad, jedno razítko. To znamená vytvoření jednotné státní stavební správy. Vznikne Úřad rozvoje území České republiky, pod ním 14 krajských úřadů a 200 jejich územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností. To samo o sobě stavebníkům hodně usnadní život, říká Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.
4: Stavebník nebude muset obíhat jako ta slepička v pohádce všechny dotčené orgány a vyžádávat si od nich papíry, které pak přinese ze složce na stavební úřad, což neuvěřitelným způsobem zdržovalo a komplikovalo situaci, tak tohle odpadá.
3: Jednotná pravidla mají vyřešit dlouhodobý problém s tím, že různí úředníci v různých částech republiky mohli o stejných věcech rozhodovat úplně jinak. Po praktické stránce má velkou roli sehrát takzvaná fikce souhlasu, tedy pravidlo, že pokud se dotčený úřad k záměru v zákonem dané lhůtě nevyjádří, bere se to, jako kdyby souhlasil.
0: A bude to fungovat zrychlí a zlevní to hlavně bytovou výstavbu?
3: Hned určitě ne, ty novinky budou nabíhat postupně, první část od 1. ledna 2027, zbytek až o rok později. Podle Pavla Douchy je to největší změna v povolování za 50 let a náběh bude bolet. David Schiller, obchodní ředitel developerské společnosti Wood System, říká.
5: Je naprosto bláhový si myslet, že prostě za měsíc, dva, půl roku a možná i rok se nám to nějak překotně změní. Za mě je daleko důležitější ten moment toho, aby se ty změny a alespoň začaly dít, aby se ukázalo, že to je správná cesta. A pokud všichni uvidíme trend, tak to podle mého soudu začne fungovat, protože developeři budou mít větší odvahu, bude se víc stavět, tím se logicky bude trošku zlevňovat.
3: Z ankety společnosti CEEC Research mezi skoro 60 developery z celého Česka vyšlo, že jsou lehce skeptičtí. Ředitel CEEC Michal Vacek říká.
6: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
3: Developeři se mimo jiné obávají toho, jak se podaří převést tisíce úředníků z obcí a krajů pod nové státní úřady.
0: No a proč? Nebude se jim chtít nebo nebude jich dost?
3: Pravděpodobně obojí. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO ujišťuje, že se rezort snaží úředníky k přesunu přesvědčit a chystá taky náborovou kampaň.
7: Máme u ministerstva financí 5 500 pracovních míst, což vlastně odpovídá stávajícímu stavu, kolik lidí ve stavební správě v rámci přenesené působnosti mělo být. My počítáme, že krizové číslo je zhruba 2/3 personálu, abychom dokázali s těmi zjednodušenými procesy odbavovat v termínech, které jsme si novelou stavebního zákona dali.
3: Nová soustava stavebních úřadů bude tedy potřebovat minimálně 4 000 lidí. Z těch současných se ale i podle Mrázové chystá přejít jen zhruba polovina. To by znamenalo, že může v době náběhu kompletní platnosti novely chybět zhruba 2 000 úředníků. A prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček, který jinak novelu vítá, taky upozorňuje, že je to jenom první krok. Podle něj musí stát také motivovat obce, aby na svém území strpěli výstavbu. A důležité je i navýšení kapacit stavebních firem, říká Zajíček.
8: Budeme muset otevřít legální, transparentní, bezpečnou cestu pro zahraniční pracovníky, o které budeme třeba dlouhodobou strategii výstavby v České republice opírat.
3: Při rychlejším povolování by totiž právě u stavebních firem mohlo vzniknout nové úzké hrdlo výstavby v Česku. Ostatně i v průzkumu CEEC byli stavaři skeptičtější než developeři. Od novely stavebního zákona očekává zrychlení výstavby jen 29% z nich.
0: Novela stavebního zákona má zkrátit povolovací řízení. Jestli se zrychlí i samotná výstavba, ale jisté. Není, mluvil o tom teď Dominik Hron z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
3: Hezký den.
1: Posloucháte Ranní plus. Teď se vydáme na zvláštní místo na Ukrajině, které tam vzniklo kvůli ruském rozpoutané válce. Přehradu Nová Kachovka na řece Dněpru vyhodili v červnu 2023 do povětří ruští vojáci z jeho ukrajinské krajiny, tak zmizelo obrovské vodní dílo. Kachovská nádrž s rozlohou téměř jako Lucembursko, 4x větší než Praha. Vodou odhalená staronová divočina se ukázala být rájem také pro archeology a Ukrajinci se přou, jestli by se nádrž měla časem obnovit. Více si povím s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dominiku, ještě jednou dobré ráno.
9: Dobré ráno.
1: Co tedy archeologové našli na dně Kachovky?
9: Zajímavá je třeba přibližně 1000 let stará loď vydlabaná z jediného kusu kmene. Další zajímavostí je třeba jelení paroch z doby bronzové, upravený do podoby nástroje k vytváření vzorů v keramice nebo kůži. Na dně nádrže se našel i střep z nádoby pocházející od skytů kočovného národa, který kdysi obýval ty stepy. Archeologové vyzvedli třeba i staré kamenné sekery, úlomek z byzantské amfory. K mladším objevům patří celá kotva z 18. století a další části starých válečných lodí. No a to vše by vlastně zůstalo lidstvu skryté, nebýt ruské války na Ukrajině.
1: Jak ale v oblasti Kachovky archeologové bádají, když jde o bývalé dno nádrže, která je poměrně blízko frontové linie?
9: Ano, dalo by se říct, že to je samotná frontová linie, respektive území nikoho, protože od osvobození Chersonu Ukrajinci v listopadu 2022 to koryto řeky Dněpr tvoří frontovou linii od Černého moře skoro až k Záporoží a Kyjev ovládá pravý břeh, Moskva levý. Nově vodou odhalené území si ani jedna strana přímo nezabrala. Jak popisuje britský deník Guardian, ukrajinská strana tam na průzkum poslala speciální vojenskou jednotku složenou z archeologů, historiků a dalších odborníků, včetně archeologa Valerie Nefedova, kterého převelela z obrany Doněcké oblasti. On tu oblast zkoumal před více než 20 lety, ale tehdy právě musel mít potápěčskou výstroj.
1: A jak to tam vypadá teď? Popsal to?
9: Poprvé se tam prý cítil nepopsatelně, je tam nebezpečno, je odtamtud vidět Záporožská jaderná elektrárna, kde mají ruští vojáci pozice, lítají tam drony, je slyšet střelba. Prý o tom Prý to tam nejdřív bylo jako objevování nové země. Po 3 letech od odpálení přehrady vyrostl na někdejším dně hustý les. Nefedov popisuje fantastickou krajinu, kde se znovu objevily starodávné mokřady, kanály, průlivy, ostrovy, bažiny. Mluvíme hlavně o takzvané Velké louce, která vznikla v někdejší nejširší části nádrže východně od elektrárny. Vědci, vojáci tam taky viděli zbytky starého obydlení, cest, ale nalezli i toxické těžké kovy.
1: A co je podstatou sporu, jestli obnovit přehradu anebo ne?
9: No, vědci, včetně těch jako Nefedov a ochránci přírody nebo přes 100 neziskových organizací, teď chtějí Velkou louku chránit a podali podnět UNESCO. Chtějí zachovat ten obnovený ekosystém. Říkají, že byl zločin přehradu vůbec v 50. letech postavit, další byl ji takhle náhle zbořit. Ono rozlitých 18 kilometrů krychlových vody způsobilo rozsáhlé povodně a narušilo i ekosystém Černého moře. Třetí zločin by prý byl přehradu obnovit. Oblast je taky historicky významná, protože tam kvazidemokratický stát měli v 16. století záporožští kozáci, významní pro ukrajinskou národní identitu. S obnovením nádrže ale ukrajinská vláda počítá a zájem na tom mají zemědělci, a to kvůli zavlažování rozsáhlých jeho ukrajinských polí.
1: Přiblížili jsme situaci po zničení přehrady Nová Kachovka na řece Dněpru. Dominik Tesář, zahraniční redakce, byl ve studiu. Děkujeme.
9: Hezký den.
10: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
11: Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: A co na Plusu uslyšíte dopoledne? Přes 6200 obcí v Česku má nové zastupitele a skládá nové vedení. Celá třetina měla ale jen jednu kandidátku a pětina má méně než 200 obyvatel. OECD a NERF doporučuje Česku počet obcí snížit. Vyplatilo by se to? Odpovídá řečí peněz Václava Pešička, jeho host ekonom Libor Lacina z Mendelovy univerzity po 11. hodině.
1: Bylo 9 hodin, ještě půl hodinky je s vámi čtvrteční Ranní plus, kterým vás dnes provázejí Martina Mašková
0: a Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus.
0: A v čase do 9:30 rozebereme to, že evropští lídři začínají spor o příští víceletý rozpočet Unie. Česko chce chránit peníze pro regiony a zemědělce, hlavní plátci naopak tlačí na škrty. Které oblasti nakonec dostanou přednost a kde se bude škrtat?
1: V části krajských měst je už rozhodnuto o novém vedení. V Praze, Brně nebo Zlíně se dál jedná. Jak daleko jsou povolební dohody?
0: A Das Film Fest slaví 20 let a do českých kin přiváží desítky filmů z Německa, Rakouska a Švýcarska. Čím chce letošní jubilejní ročník zaujmout?
1: Teď jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
12: Přeji pěkné ráno. Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinérie. Prohlásil to v rozhovoru pro britský list Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil, potom co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Ukrajinský prezident Financial Times taky řekl, že ukrajinští vojenští představitelé dostali z Washingtonu varování, že přestanou dostávat zpravodajské informace, pokud nezastaví údery na ruské rafinérie. I přes pozastavení útoků ale Ukrajina podle Zelenského přestala dostávat od Spojených států upozornění o vypálení ruských balistických raket. Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce ochránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
13: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň.
14: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
15: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
14: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
16: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
14: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například sedmiletý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví o víkendu navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu komise o 8%. Pro některé státy jsou ale škrty stále nedostatečné. Lídři členských zemí budou na summitu řešit taky konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten se ještě před odletem vymezil proti systému emisních povolenek. Podle něho dopadají na Česko nebo Polsko mnohem silněji než na méně průmyslové evropské státy. A unijní summit bude tématem ranního plusu krátce po zprávách. Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci, která pokryje část nákladů na jejich připojení. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
17: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
12: Podle Svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jich podepsání dodatku týká. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Mzdy a platy by měly i přes kratší pracovní týden zůstat stejné. Podle agentury Reuters jde o jednu z nejvýznamnějších změn pracovního práva v Brazílii za několik desetiletí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou.
18: Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná.
19: Podle tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzany Přibylové jsou i letos velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kde se zelí pěstuje.
20: Nižší minusy jsme měli doposud avizované třeba z Litoměřicka nebo z části severní jižní Moravy. Nicméně vše se ještě díky počasí a probíhající sklizní průběžně mění.
19: Sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
12: Na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu má dnes premiéru film režiséra Václava Marhoula Doznání. Je v pořadí už čtvrtým Marhoulovým celovečerním filmem. V roce 2019 režisér získal mezinárodní uznání za film Nabarvené ptáče, který se dostal do uší nominace na cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný film.
21: Have you ever seen a child starve to death, professor?
22: No,
21: I have.
14: Děj filmu Doznání se odehrává v jedné z moskevských věznic v roce 1938, tedy v době stalinského režimu. Doznání řeší to, zda si má člověk uchovat lidské hodnoty, jako je důstojnost, sebeúcta a morálka, i za cenu vlastního života i životů blízkých. Václav Marhoul film natočil na 35mm negativ a do hlavních rolí obsadil například Nicka Noltyho, Jennifer Jason Leighovou nebo Breda Dourifa. Do českých kin dorazí Marhoulovo Doznání příští rok. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
12: A na plusu máme taky aktuální dopravní zpravodajství. Na D1 z Prahy do Brna zpomalte u Větrného Jeníkova na 108. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až na 113. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně pojedete v koloně z 5. kilometru až na Pražský okruh na 19. kilometr. Zdržení asi 40 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona už z východní části okruhu od Novopatské, zdržení asi půl hodiny. Navíc na 59. a 5. kilometru řeší nehodu v levém pruhu. A na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se sune přes Barandovský most až do Dobříšské předmrázovku. Celé je to asi na půl hodiny a ucpaná je také Strakonická, a to už od křížení s okruhem. Přejeme šťastnou cestu. 15. říjen slibuje příjemné podzimní počasí, teď ještě může být výjimečně zahalený mlhou, která se během dopoledne rozpustí, a pak bude polojasno až oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Posloucháte Ranní Plus
1: s Martinem Matěkou a Martinou Maškovou. Členské státy Evropské unie se podle vlivného bruselského serveru Politico připravují na možnost, že nový sedmiletý rozpočet, který má začít platit od roku 2028, by mohl být pokrácen o 100 až 200 miliard eur. Zatímco ale státy, jako jsou Německo, Nizozemsko, Dánsko či Švédsko, si přejí škrty a kladou důraz na konkurenceschopnost či obranu, Česko nebo Slovensko, ale i další, patří do skupiny 17 států, které se snaží hlavně zachovat unijní dotace pro regiony nebo do zemědělství ve stávající výši. Irské předsednictví navrhlo ubrat 17% z kapitoly, která se týká rozvojové spolupráce a sousedství. Je to za stávající geopolitické a migrační situace strategicky vhodné. Europoslankyně Nikola Bartuše z Evropských konzervativců a reformistů k tomu v našem ranním vysílání řekla.
2: Není to o tom škrtat, protože tam samozřejmě si myslím, že jsou místa, kde opravdu máme prostor na to ušetřit a na to škrtat. Máme mnoho projektů, které jsou v současné době zbytné. Tady bych ještě jenom chtěla říct, co mám před sebou, vlastně ty fakta od toho irského předsednictví, tak oni chtějí právě ponechat ten regionální rozvoj, chtějí ponechat ty dotace pro zemědělství, ale právě chtějí škrtat například více v té obraně. A to si myslím, že v současné situaci, současné geopolitické situaci opravdu není vhodné, protože to, co my nyní potřebujeme, tak je opravdu, abychom investovali do obrany, abychom investovali do ochrany hranic, abychom investovali do Frontexu. To jsou podle mě věci, které v současné době potřebujeme mít, a tady si myslím, že by se mělo opravdu přihodnotit ty priority.
1: Řekla nám europoslankyně Nikola Bartušek z frakce Evropských konzervativců a reformistů. Další europoslankyně Danuše Nerudová kritizovala 35% zamýšlený škrt v programu ochrany před přírodními katastrofami a nebo také škrty v programech zaměřených na energetické propojení Evropy. A europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL a Evropské lidové strany s ní částečně souhlasí, ale k návrhům na škrty a příjmy do rozpočtu Evropské unie dodal.
4: Některé ty programy, které chce irské předsednictví škrtat, tak mi nedávají smysl, protože ty fungují velmi dobře. Jsou to různé programy právě na prevenci a na řešení přírodních katastrof, kde opravdu si ty státy pomáhají. Ale já se vrátím k té otázce vlastních zdrojů, protože to je klíčová otázka tohoto z toho jednání. Já bych navrhl jednu věc, a to by byla klíčová věc. Evropské unii zůstanou peníze, které Evropská unie získá vrácením těch peněz a vlastně vrácením třeba podvodů na DPH. Když zabaví někomu prachy, protože podváděl na DPH, tak ať ty peníze zůstanou. A když zůstanou všechny peníze, nebo půjdou do rozpočtu všechny peníze, který teďka vlastně stíhá evropský prokurátor, tak to budeme mít nějakých 20-30 miliard. A to můžou být ty vlastní zdroje.
1: Řekl nám europoslanec Tomáš Dechovský z frakce Evropské lidové strany. Vývoj debat o evropském rozpočtu sleduje Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Viktore, dobré dopoledne.
5: Hezký den.
1: Je v silách evropských institucí dělat takový mikromanagement, tedy kontrolovat vlastně každé to euro?
5: V silách institucí Evropské unie, respektive Evropské komise, nepochybně ano. Evropská komise opravdu kontroluje každé euro u každého projektu, to je přímo její zadání vyplývající ze smluv, ale rozhodně tohle je míra detailu, která úplně míjí úroveň premiérů, tedy to, o čem budou dnes lídři jednat, to je jedna věc. A druhá věc, pokud jde třeba o škrty v rozvojové pomoci, tak tady je třeba zdůraznit, že to je mimo jiné i oblast, kterou momentálně spravuje český eurokomisař Josef Síkela, tak pokud někdo vítá omezování této kapitoly, tak zároveň ale svazuje ruce českému zástupci v Evropské komisi.
1: Unie na mnoha summitech i na tomto řeší konkurenceschopnost, ale v tom návrhu irském i na ní ubyly peníze a zvláště kvůli migraci Unie prosazuje spolupráci se třetími zeměmi, ale i tam má dojít ke škrtům, o kterých jsme teď mluvili, to je v té kapitole Global Europe. Takže o čem svědčí vlastně ten irský návrh? Ono asi vyhovět všem úplně nebylo možné.
5: Vyhovět všem nejde nikdy. U evropských rozpočtů obvykle platí, že vlastně nikdo nakonec není spokojený a ta dohoda bývá dobrá ve chvíli, kdy jsou všichni zhruba stejně nespokojení. Takže k tomu asi míříme, ale ta situace je tentokrát ještě složitější než obvykle, protože opravdu nové zdroje nejsou. Tady Evropská komise už mnoho let halucinuje, že si tím vyspraví evropský rozpočet a zatím se podařilo schválit naprosté minimum. Myslím si, že nejinak tomu bude i tentokrát. Naopak přibývá potřeba platit nové priority, jako je konkurenceschopnost, jako je obrana, ale je tady velká skupina států, kteří si říkají přátelé koheze. Mimochodem právě teď v tomto okamžiku zasedají, je mezi nimi Česko, ale třeba i Itálie, další státy jihu a východu Evropy, kteří tvrdě trvají na tom, že se nesmí sahat prostě na ty tradiční rozpočtové položky, na dotace v kohezní a zemědělské politice. Čili to je taková kvadratura kruhu, kterou teď irské předsednictví musí učinit a asi nezbylo prostě než škrtat v těch kapitolách, kde se zdá, že ten tlak je asi nejméně bolestivý, nebo ten protitlak je nejméně citlivý. A to jsou právě oblasti, bohužel, jako konkurenceschopnost, jako je rozvojová pomoc, což si přeložme, ale že zároveň znamená třeba strategickou surovinovou bezpečnost, mimo jiné partnerství se státy, které Evropa, jak se ukazuje, zoufale potřebuje ve světě vytvářet nějaký protitlak Číně a tak dále. V provozních výdajích to jsou poměrně drobné v tom celkovém úhrnu a v rezervách, ve strategických rezervách, což asi také bude dosti bolet v budoucnu v krizových situacích, jako jsou povodně a podobně, kdy Evropská unie k těmto rezervám sahala a Česko například bylo jedním z beneficientů těchto peněz.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO před pár okamžiky, ještě tady před začátkem summitu, zopakoval, že se české vládě nelíbí výběr nově navržených zdrojů příjmů do toho víceletého evropského rozpočtu. To se týká třeba emisních povolenek anebo příspěvku velkých firem. Jakou šanci mají ti, kdo navrhli tady tyhle ty zdroje? Případně ještě alternativa. Evropský parlament navrhoval zdroje další, třeba digitální daň.
5: No, myslím, že postoj Andreje Babiše je naprosto logický. Asi by stejně postupoval jakýkoliv český premiér, protože je pravda, že Česko je opravdu citlivější na emisní povolenky, protože jako silně průmyslová země je nejenom plátcem emisních povolenek, ale také významným příjemcem výnosů z emisních povolenek. Takže přenechat část na úroveň Evropské unie znamená přijít o tyto peníze na národní úrovni. Takže je logické, že se proti tomu Andrej Babiš staví. Jsou některé nové zdroje, kde se zdá, že by možná politická dohoda mohla být možná, ale jsou to spíš ty drobné okrajové. V minulosti to byla daň z nerecyklovaných plastů, možná by to tentokrát mohla být ta tabáková daň nebo jiná daň z neřestí, ale to jsou opravdu drobné. Ty podstatné peníze, jako jsou výnosy z emisních povolenek, ty si myslím, že jsou politicky neprosaditelné, anebo je tam ta navržený poplatek pro velké firmy za to, že využívají vnitřní trh. To je úplně střelba do vlastní nohy. To je nesmyslný poplatek, nechápu, jako Evropská komise vůbec mohla představit trestat firmy za to, že užívají to, na čem Evropská unie stojí, tedy vnitřní trh, to opravdu nedává smysl.
1: No a co tedy teď rozhodne o té konečné podobě. Ono, vím, že to potrvá ještě týdny, měsíce, i když zase Antonio Costa, který teď vlastně bude vyjednávat o té podobě rozpočtu, tak řekl, že by ten rámec chtěl mít do konce roku. Co nebo kdo rozhodne?
5: Já si tím nejsem jistý, jestli ta dohoda do konce roku možná. Ten tlak je dán mimo jiné tím, že se všichni bojí, co se stane s Francií, až pokud by volby ve Francii vyhrála Marine Le Penová. Andrej Babiš teď před chvílí řekl, že by to byla skvělá zpráva, kdyby patrioti měli více vlád v Evropě. Já si nejsem jistý, jestli ví, co Marine Le Penová prosazuje. Andrej Babiš chce co nejvíce peněz zachovat, Marine Le Penová chce pravý opak, co nejvíce peněz seškrtat. Takže to vůbec nejde dohromady, to je jedna věc. A druhá, já myslím, že se na tom vyjednávání rozpočtu krásně ukazuje, že nic jako evropský superstát neexistuje, že tady stále platí, že národní zájmy vysoce, vysoce převažují nad evropskými. Ten rozpočet, který je připravený, jde proti všem odborným doporučením, proti Draghiho i Letově zprávě. Všichni říkají, Evropa je zoufale podfinancovaná. A lídři se teď budou několik hodin bavit o tom, jak se změní geopolitická situace, jak Evropa nutně potřebuje investovat do obrany, do konkurenceschopnosti, do strategických partnerství ve světě. A přesně v těchto oblastech teď bude škrtat ten rozpočet, pokud by měl projít ten v podobě irského předsednictví, tak bude, pokud očistíme platby za covidový dluh, tak bude vlastně menší, než byl ten stávající. To je úplně na hlavu postavené vlastně, ale je to prostě politická realita, ve které žijeme. Každý ten premiér se potřebuje domů vrátit tak trochu jako vítěz.
1: Tolik Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Děkujeme.
5: Díky, hezký den.
0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. V 9 hodin 17,5 minuty se teď zaměříme na dozvuky po komunálních volbách. Povolební vyjednávání pokračuje i pátý den od voleb. Déle trvá hlavně ve větších městech. Třeba v Praze se dnes dopoledne mají sejít zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Dění v metropoli se věnuje reportér Petr Kastner. Dobrý den.
6: Dobré ráno. Vyjednávací týmy hnutí STAN a Spolu pro Prahu se sejdou dnes předpolednem. Bude to jejich druhá schůzka. Na té první se ujistili, že chtějí spolupracovat. Dohromady mají těsnou většinu 34 zastupitelů hlavního města. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka by koalice měla být ideálně složená ze tří uskupení. Jednat chce ještě s Prahou, sobě a Piráty. Se zástupci obou už se sešel vyjednávací tým starostů v úterý. Spolu pro Prahu naopak preferuje dvou koalici. I jejich lídr Tomáš Portlík z ODS už se ale sešel s lídry Pirátů a Prahy sobě. Zástupci Spolu řekli po prvním jednání se starosty, že už jsou připraveni řešit například programové priority. Jestli na to dnes dojde, to teprve zjistíme. Znovu by se ale měli obě uskupení setkat zase zítra.
0: V Praze lidé volili také nové zastupitele městských částí, třeba na Praze. V Praze 1 muselo už před volbami při sestavování kandidátních listin zasáhnout celostátní vedení ODS. Jak tam vypadá povolební situace?
6: Volby v městské části vyhrálo uskupení Praha 1 sobě. Do zastupitelstva se dostalo ještě dalších 6 stran. Naopak se svou vlastní kandidátkou, Modrá pro jedničku, neuspěl bývalý radní Prahy 1 Filip Dvořák, kterého celostátní vedení ODS odmítlo jako lídra kandidátky a zároveň ho vyloučilo ze strany kvůli tomu, že nedostatečně vysvětlil okolnosti údajného dědictví v hodnotě 230 milionů korun. Praha 1 sobě vyjednává o nové koalici s Piráty a STOP 09 a vítězné uskupení je prý ochotné se při vytvoření smysluplné koalice vzdát mandátu starosty ve prospěch některého z koaličních partnerů. Současná starostka Terezie Radoměřská z TOP 09 by místo ve vedení městské části chtěla udržet. Mimo to TOP 09 jedná i s ODS a s uskupením My, co tady žijeme.
0: To byl Petr Kastner z Prahy. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
0: A první kolo jednání mají za sebou taky v Jihlavě. Sestavování koalice tam sleduje reportér František Jirků. Dobrý den.
7: Dobrý den, v Jihlavě zatím koalice není, ale zřejmě se jí dočkáme dnes. Výsledky jednání prvního kola probíraly jednotlivé strany ve svých místních organizacích. Poslední byli včera večer lidovci, kteří jsou společně s ODS a TOP 09 součástí vítězného týmu pro Jihlavu. Ten má v novém zastupitelstvu 16 křesel a k většině mu chybí 3. Teď se vybírá partnera ze tří možností. První je koalice s ANO, proti které se ale staví část členů vítězných stran. Druhou pak spojení se STANem a Piráty. S posledně jmenovanými se ale nemohou shodnout na otázce dostupného bydlení. Třetí variantou je pak koalice jen se Stanem. Jeho lídr Petr Kabátek už veřejně uvedl, že na zásadní programový rozpor během jednání nenarazili. Pokud by skutečně v Jihlavě vznikla koalice týmu pro Jihlavu a starostů, měla by v zastupitelstvu většinu 3 hlasů. K tomu, jaká koalice v nadcházejících 4 letech město povede, se dnes odpoledne vyjádří na tiskové konferenci nynější primátor a lídr ODS Petr Ryška.
0: Zatímco v Jihlavě ještě pevná dohoda není, v Třebíči už vítěz voleb našel koaliční partnery. Znamená to, že už má většinu?
7: Ještě ne. V Třebíči zvítězilo uskupení Pro Třebíč současného starosty Pavla Pacala. Na povolební spolupráci se včera večer dohodlo s hnutím ANO a uskupením Živé město. Na většinu, ale v 27 členem zastupitelstvu to ještě nestačí. Stále potřebují partnera, který by jim přinesl alespoň 1 hlas. Ta současná dohoda počítá s tím, že ve funkci starosty bude pokračovat Pavel Pacal. Ten by pak chtěl mít hotovou koalici do konce příštího týdne. Zastupitelé by se pak na ustavujícím jednání sešli 5. listopadu.
0: A to byl z Jihlavy reportér František Jirku. Děkujeme, naslyšenou.
7: Krásný den a naslyšenou.
1: 9 hodin 22 minut zrekapitulujeme hlavní zprávy dnešního rána dopoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje příjmu do budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Vadí mu, že by do rozpočtu unie směřovala část příjmu ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek anebo uhlíkového cla. Summit Evropské unie bude kromě rozpočtu řešit také vysoké ceny energií nebo konkurenceschopnost Evropské unie. Ukrajina začne zase útočit na rafinerie v Rusku. Deníku Financial Times to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev tyto údery předtím na několik dní přerušil ve snaze dospět příměří. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě.
0: 21 míst v Praze se na 4 dny promění v galerii digitálního a světelného umění. Začíná totiž 14. ročník Signál festivalu, který letos poprvé zavede návštěvníky taky do Davids. Představí díla umělců z Česka i ze zahraničí, mezi nimi i instalaci světoznámého amerického umělce Jima Campbella.
3: Je to jedna z největších objektových instalací, kterou letos máme na festivalu. Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených ledkových žárovek, kterých je 1500.
8: Popisuje jednu z instalací, která bude umístěna v parku generála Lázaro Cárdenase, programový manažer a kurátor Signal festivalu Daniel Burda.
3: Ta věc působí z dálky jako zdánlivě chaotické seskupení blikajících žárovek, což je taková hra s divákem. Jim Campbell, který vlastně pochází z kinematografie, tak je taky filmář a vytvořil tohle dílo jako film, to znamená, že tam je určitý obsah, který ale právě je vidět jenom z určitého pohledu, z určité vzdálenosti a z určité rozostřenosti.
8: Signal Festival nabídne také 2 videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš, která při práci vycházela z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných.
22: The whole piece is built on...
23: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem, jako je pravda a svoboda. Ty jsou pak deformována a mizí, aby se poté na budově znovu objevila. Jenže to už nejsou jen česká slova. Jsou to slova v různých jazycích. To symbolizuje to, že na demokracii musíme pracovat všichni společně.
8: Mezi 21 instalacemi ale nebudou jen čistě světelné projekce. Některé totiž propojí vizuální show s divadlem. Patří k ním i inscenace Voda souboru Laterny Magiky, kterou uvidí návštěvníci staré čistírny odpadních vod v Bubenči, přibližuje kurátor festivalu Daniel Burda.
3: Radim Vizváry jako ředitel Laterny Magiky se stal i režisérem tohoto díla. Bude to taková multižánrová koláž jednak nonverbálního divadla, akrobacie, zpěvu a vlastně videomappingu. Samozřejmě není to divadelní představení na celý večer, je to asi na 10 minut, tak aby jsme dokázali to dílo vlastně odbavit vybavit rychle a předat a vlastně znovu ho otočit dalším divákům.
8: Součástí přehlídky bude také program pro děti. Ty si můžou v kampusu Hybernská vyrobit třeba animované medúzy nebo si vyzkoušet programování LED pásku. Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Ještě jsme u kultury, ale zase v jiném kontextu. 20. ročník festivalu Das Film Fest představuje desítky filmů od tvůrců z Německa, Rakouska, Švýcarska. Dnes začíná v kinech Lucerna nebo Edison Film Hub v Praze a pak se přesune do Brna, Olomouce nebo Ústí nad Labem. Do Česka přijedou hosté z řad režisérů a herců, ale představí se i lidé dalších filmových profesí, třeba maskérka Lydia Geisler nebo archivní producentka, výzkumnice Monika Preischl. Ve vysílání i ve studiu teď mám Karolinu Bukovskou z Rakouského kulturního fóra, která je kurátorkou programu festivalu Das Film Fest. Vítejte, dobrý den.
9: Děkuji, dobrý den.
1: Letos je to 20. ročník, takže trochu oslavujete?
9: Ano, oslavujeme 20 let a u té příležitosti se ohlížíme za 20 lety festivalu. V tematické sekci retro například uvedeme snímek Životy těch druhých, který festival před 20 let zahájil.
1: Připomenu, že je to takový významný film, který reflektuje záležitosti, jako je téma konfidenci a to, jakým způsobem se může člověk, který původně měl sledovat disidentskou rodinu, vlastně změnit někoho, kdo se snaží pomoci tak trochu.
9: Přesně tak. Tento film považujeme dnes již za ukultovní. Získal v roce 2007 Oscara v kategorii zahraniční, nejlepší zahraniční film. A my máme rado, že tento film v kině Světozor opět uvedeme z 35mm filmového pásu a za přítomnosti střihačky filmu.
1: Mezi velké návraty patří i snímek Whole Train, který se představí po digitálním restaurování. Proč by ho diváci měli vidět?
9: Myslím si, že dosud tento film nabízí unikátní a velmi autentický věrohodný vhled do graffiti scény a samozřejmě přidanou hodnotou řady našich promítání je to, že se jí účastní filmoví hosté, přijede režisér Florian Gag a herci Mike Adl a Florian Renna.
1: V pražském kostele u Salvátora budeme moci shlédnout film Jak golem na svět přišel, film unikátní, protože z roku 1920 a doprovodí ho Hamburský sbor svatého Mikuláše. Co tohle spojení přinese?
9: Ano, my se ohlížíme i do dávné filmové historie, nejen historie festivalu a touto projekcí právě ukážeme tento klenot expresionistického filmu němé éry, německého filmu a jsme rádi, že právě to bude takový nevšední zážitek i na jiném místě než v tradičních kinech, kde normálně působíme.
1: A co nabízíte profesionálům?
9: Již několikátý rok nabízíme i industry program, který ovšem cílí nejen na filmové profesionály, je otevřen všem. Spolupracujeme s platformou Future Memory Lab, která se zabývá prací s archivními záběry a podobně.
1: A kterou z osobností toho letošního ročníku byste ještě představila?
9: Já bych ráda představila Ulrike Kofle, to je střihačka zahajovací snímku Něžné monstrum rakouské režisérky Marie Kreutze. Ulrike Kofle s touto režisérkou spolupracovala i na jiných filmových projektech, ale sama působí také jako režisérka a scenaristka.
1: Pokud jde o možnost, jak tyhle filmy můžeme shlédnout, tak pokud vím, tak Das Film Fest bývá jedinou příležitostí, jak tyhle snímky vidět v českých kinech. Je to tak?
9: Přesně tak. My přinášíme každý rok do českých kin a nejen v Praze, ale i v regionech filmy, které by se třeba běžně do české distribuce nedostaly. Filmy uvádíme vždy v originálním znění s českými a anglickými titulky a je to tedy jedinečná příležitost nahlédnout do témat, která právě hýbají německou, rakouskou či švýcarskou společností.
1: Kdo může přijít na ten program, který se věnuje lidem, kteří se zabývají filmovým řemeslem, jaké má možnosti, může přijít třeba na nějaké workshopy?
9: Ano, my máme bohatý doprovodný program i letos, jak jsem zmínila, industry program, který se koná dnes a zítra, tak je otevřen, koná se to v GT institutu. Dále nabízíme i projekce, které jsou spojené s animačními dílnami pro děti a zároveň celkově program pro děti o víkendu nabízíme také, takže odpolední představení a také bilingvní klub, kinderklub, který se zaměřuje na filmovou výchovu.
10: A co se bude dít v tom bilingvním klubu? Děti tam můžou zkoušet mluvit německy, když třeba teprve začínají s němčinou?
9: Přesně tak, je to pro jak německy mluvčí němčiny, tak i češtiny a vlastně pomocí hry už od útlého věku a zapojení filmového média vlastně těm dětem se přibližuje jak ten cizí jazyk, tak i film.
10: A úplně praktická otázka na závěr ohledně vstupenek, lístků, dají se objednat online i na místě, jak je to zorganizováno?
9: Kompletní program naleznete na našich webových stránkách www.dasfilmfest.cz, kde si můžete i přes tuto stránku koupit online vstupenky, ale samozřejmě i na pokladnách kin, ve kterých filmy uvádíme, Lucerna, Edison Film Hub a Kino Světozor.
10: Karolina Bukovská z Rakouského kulturního fóra, kurátorka festivalu, tedy programu festivalu Das Film Fest. Děkuji vám.
9: Díky, naschanou.
0: No a tím už čtvrteční ranní vysílání Českého rozhlasu Plus končí. Za všechny, kdo ho připravili a dnes odvysílali, vám za vaši pozornost děkuji.
10: Martina Mašková
0: a Martin Matějka. Teď bylo 9:30, na řadě jsou další zprávy s Monikou Vrchotovou.
13: Český rozhlas Plus.
15: Pěkné dopoledne. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku více než 10 hodin. V oblastní metropoli Kopivnickém úder zasáhl například areály podniků, logistická centra, sklady i obytné budovy. Další oběti po útocích hlásí Dněpropetrovská oblast. Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
16: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
15: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřeba minimálně 4000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadů ministerstva přejde jen zhruba třetina. Rezort se proto snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy. V 5 krajských městech ze 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem povládne vítězné uskupení Jedno Ústí. Dohodnutá koalice je už taky v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody.
12: Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi, podezírají ho z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Podle policie může být nebezpečný, lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia s registrační značkou 2Z4-88-88. Případem se kriminalisté zabývají od půlnoci ze středy na dnešek. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. V Praze začíná 14. ročník Signal Festivalu. Až do neděle si lidé můžou prohlédnout 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, ale to poprvé taky v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici nebo světelná instalace z 1500 žárovek. Letošním tématem jsou sny a vize. Festivalová díla se rozsvítí každý večer v 7 hodin a k vidění budou až do půlnoci. Festival Janáček Brno dnes pokračuje operou Výlety páně Broučkovi. Inscenace vznikla v koprodukci se Státní operou v Berlíně a madridským operním souborem Teatro Real a před dvěma lety festival zahajovala. V Janáčkově divadle zazní v oceňovaném obsazení, upřesňuje umělecký ředitel Jiří Heřman.
17: Tato opera, která dostala i ocenění jako nejlepší inscenace roku na Opera Awards v roce 2025, se na repertoár vrací i na festivalu a jinak se diváci mohou těšit na Nickyho Spence jako Broučka a Marko Ivanoviče, který bude řídit celé představení.
12: Na Plusu teď máme dopravní informace. Na D7 z Chomutova do Prahy opatrně za sjezdem na Středokluky. Na 5. kilometru začíná kolona, která pokračuje až na 3., kde zasahují u nehody, projíždí se pouze jedním pruhem. Na D5 z Plzně do Prahy dejte

0: Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami od 12 do 17 stupňů, na horách bude kolem 9, na Šumavě ale až 13 stupňů. To byly zprávy a teď už začíná další senátní duel.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Věra Štechrová. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu Praha 1. Ve studiu proto vítám nakladatele Jiřího Padevěta, společného kandidáta za ODS, STAN, TOP 09 a Piráty a starostu Prahy 7 Jana Čižinského ze strany Praha Sobě. Dobrý den, pánové.
2: Dobrý den, děkujem za pozvání.
3: Dobrý den.
4: Volby 2026, senátní duel.
1: A já dodám, že duel přetáčíme ve středu 14. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Do Senátu na Praze 1 kandidovalo 9 lidí, Jiří Padevět získal 49,64% hlasů, Jan Čižinský 27,74% hlasů. Vaše priority jsou poměrně podobné, tak pojďme začít tím, čím se od svého soupeře politicky lišíte, pane Čižinský.
3: Tak já jenom doplním, že kandiduji taky za Stranu zelených a Nové lidovce. A já jsem si prohlížel naše volební kalkulačky a vlastně jediný rozdíl, tak jsem tam našel ohledně ochrany životního prostředí. Já třeba jsem příznivcem zálohování PET-lahví, tam Jiří Padevět měl zaškrtnout to, že ne. A pak si myslím, že se lišíme, jako vlastně řekl bych, možná v tom přístupu vůbec jako k tomu senátorství. My oba chceme řešit ta velká témata, chránit demokracii, naše členství v EU, v NATO, ale pak se možná lišíme trošku v tom, že já vnímám toho senátora taky víc jako člověka, který prostě zachycuje ty zákony, už když začínají, chodí prostě po těch legislativních odborech těch ministerstev a snaží se tam jako protlačit ty věci, které jsou třeba proto, konkrétně pro to centrum města důležité.
1: Na to se hned doptám. Vy jste napsal na X-ku, že byste chtěl změnit v očích lidí senát jako neakční abstraktní horní komoru na něco skutečně užitečného. Vy tedy teď vidíte senát jako neakční abstraktní komoru?
3: Vidím ji trochu jako neakční, vidím ji trochu jako abstraktní, ale samozřejmě ji vidím jako velmi důležitou. Jo? To rozhodně, to v každém případě je to jako pojistka demokracie a je nezastupitelná a jsem velmi vděčný tvůrcům ústavy, že senát utvořili. Ale přesto si myslím, že právě populisti útočí na senát právě proto, že ta práce prostě není vidět a třeba na těch ulicích v tom reálném životě lidí a to já bych jako senátor rád změnil. Praha, centrum Prahy má skutečně jako specifické problémy.
1: A které... k těm my se dostaneme.
3: Dobře.
1: Dáme prostor panu Padevětovi. Tak kde vy vidíte mezi vámi největší rozdíly?
2: Já mezi námi velké rozdíly nevidím, podobně jako pan kolega, nicméně to, co říkal o té práci z dola, to já zastávám samozřejmě také, protože senátor je zvolen za konkrétní obvod, byť samozřejmě slibuje ve svém slibu, že bude pracovat pro všechny občany České republiky od Aše až po Jablunkov, ale rozhodně musí být senátor člověk, který je s tím obvodem v kontaktu, který chodí na zastupitelstva. Není to jenom Praha 7, je to Praha 1, je to část Prahy 2, je to část Prahy 6, je to Troja. Čili tento senátor bude mít hodně práce v kontaktu s těmi zastupiteli, samozřejmě i v kontaktu s magistrátem hlavního města Prahy. A já se chci zaměřit i na problémy, které jsou celostátní zároveň a zároveň trápí některé městské části. Vím, že třeba Troju netrápí bezdomovectví tolik jako třeba Prahu 1, ale právě bezdomovectví je něco, na co se chci v Senátu velmi zaměřit.
1: O tom taky budeme mluvit.
2: Dobře.
1: Ještě jedna otázka obecná. Za vámi skončilo 7 neúspěšných kandidátů. Máte podporu oficiální některého z nich, pane Padevěte?
2: Nemám.
1: A pane Čižinský?
3: Já taky ne, já se vlastně spíš potřebuji obrátit na těch 60% lidí, kteří mě zvolili starostou a chtějí mě udržet jako toho starostu. Já samozřejmě starostou zůstanu, ale obracím se na ně, protože kdyby mě zvolili v druhém kole, tak vyhraju, tak ať si mě nerezervují jenom jako starostu, protože jako starosta senátor pro ně udělám mnohem víc.
1: No, jste starostou Prahy 7 a zřejmě jim i zůstanete podle toho, jak dopadly komunální volby, uvidíme.
3: Jako samozřejmě zůstanu, protože ale na to mám politický mandát.
1: Jak to jde dohromady s tím senátorstvím? Jak chcete dělit ten čas mezi obě funkce?
3: Já si myslím, že velmi dobře. A vlastně tady si jako myslím taky, že máme jako trošku srovnatelnou pozici. Jiří Padevět se netají tím, že chce zůstat ředitelem akademie. Já zůstanu starostou a přece jenom si myslím, že ten překryv práce starosty a senátora je přece jenom jako v tomto případě větší.
2: No, si myslím, že není. Tak, pardon, jste se chtěla něco zeptat, já jsem skočil do řeči.
1: Chtěla jsem se na to, že vy zatím nemáte zkušenosti s politickou kariérou, tak proč chcete být senátorem?
2: Určitě mám zkušenosti s veřejným prostorem.

0: s tím, co si myslí lidé. Mám zkušenosti z mnoha besed, mám zkušenosti z řízení velké organizace, mám zkušenosti například ze školských rad dvou v Praze, mám zkušenosti vysokoškolského pedagoga, takže tohle všechno si myslím, že je velmi dobrá výbava pro to stát se senátorem. A já ten senát určitě nevnímám jako nějaké odkladiště politiků před důchodem nebo nějak něco, co je jaksi vzdáleno občanům. Já si myslím, že senátoři, někteří to dělají, někteří to pravda nedělají, by měli být vidět mezi lidmi, nejen v tom svém obvodu, ale mezi lidmi v celé České republice, protože to potom posiluje víru lidí v demokracii. A pan kolega měl pravdu s tím, že různé struktury jaksi na senát útočí, byť zatím jenom verbálně naštěstí. A těmto strukturám je právě nutno ukázat, že senát skutečně pracuje a že senát je tady pro občany České republiky.
1: Tak pojďme se podívat na ty jednotlivé problémy, nejen vašeho volebního obvodu. Třeba speciálně v Praze je velkým tématem nedostatek bytů. Ten by měl pomoci řešit i nový stavební zákon, který prošel navzdory senátu sněmovnou. A teď skupina senátorů uvažuje o podání návrhu na jeho zrušení k ústavnímu soudu. Připojili byste se k ním, pane Čižinský?
2: Já jsem stejně jako kolega v kalkulačce zaškrtl, že ano, protože on třeba zase na druhou stranu velmi ohrožuje strašně důležitou složku, a to je životní prostředí v Praze. On umožňuje vlastně úplně bezhlavé kácení stromů jako plošně. Prostě skutečně jako je to tak, že někoho ve vodárnách prostě napadne vzít si motorovku a může jít prostě kácet aleje. Takže v tomhle tom je ten zákon nebezpečný. V čem má svou určitou hodnotu, tak je jako urychlení výstavby, ale zase potenciálně riziko je, že zase poškodí životní prostředí, poškodí památkovou péči. Takže myslím si, že si zaslouží předělat, ale já se zabývám také tím, nejenom jak tedy tu nabídku zrychlit, to je v pořádku, ale taky jak trošku jako omezit tu poptávku a třeba právě jak zvýhodnit dlouhodobé nájemní smlouvy na byty.
1: Budeme o tom mluvit, pane Padevěte. Vy byste se také připojil?
0: Určitě bych se připojil. Já tam vnímám hlavní ohrožení a zase to se týká především senátního obvodu, za který kandiduji, především ten, nechci říct útok, ale tu nevůli vůči památkové péči, protože památková rezervace pražská je něco naprosto unikátního a tento stavební zákon vůči ní a vůbec vůči památkám není velmi vlídný.
1: Ještě k bydlení. Praha 1 je specifická k vysokým počtem krátkodobě pronajímaných bytů přes ty komerční platformy. To centrum se vylidňuje, ubývají služby pro místní. Je potřeba nějaká zákonná regulace takových krátkodobých pronájmů, pane Padevěte?
0: Zákonná regulace je samozřejmě zase na delší přemýšlení a na jednání s mnoha institucemi. Pro začátek by jistě městským částem, ale i obcím zase po celé České republice prospělo odstranění zastropování toho poplatku turistického. Samozřejmě něco jiného, když někdo pronajímá na Praze 1 nebo na Praze 7, ale tam toho tolik není, byt 365 dní, děkuju pěkně. A něco jiného, když někdo pronajíme chalupu v Krkonoších na 14 dnů v roce.
1: Pane Čižinský,
0: ještě tu výši těch poplatků bych rozhodně nechal, otevřel bych ten strop a tu výši bych nechal na místních samosprávách.
1: Konkrétní řešení, pane
2: Čižinský. Takhle určitě legislativně je potřeba trvat na tom, že ubytování je něco jiného než bydlení, takže pro regulaci bych určitě hlasoval. Ona je i nějaká připravovaná a myslím si, že docela dobře. Ale já jsem tady ještě mluvil o tom, že když se zvýhodní třeba i daňově právě dlouhodobější nájemní smlouvy, tak to současně vlastně ocení ty lidi, kteří jsou ochotní prostě jít trošku do toho rizika a dát těm nájemníkům perspektivu, což může zase u těch nájemníků vlastně oddálit tu poptávku po tom vlastnickém bydlení a třeba i umožnit založit rodinu. Nejhorší je se prostě po roce stěhovat a mít jenom roční perspektivu, což je bohužel teďka úplný standard, což samozřejmě každého vhání do obrovských dlouhých hypoték.
1: Já jsem si to přečetla, že vy chcete prosazovat snížení daně na dlouhodobé nájmy. To vám ale nezajistí nižší nájemné.
2: Ne, to nezajistí vyšší nájemné.
1: Protože vy jste to spojoval, že ač výstavu bytů zrychluje v Praze, tak to nezajistí rozumné ceny.
2: To je bohužel pravda, protože samozřejmě jako třeba teďka je situace, kdy velká skupina Central Group, která staví prostě spoustu bytů, tak některé projekty prostě oddaluje.
1: Ano.
2: a oddali to z tržních důvodů. To znamená myšlenka, že jediným řešením
1: je... Je to soukromá společnost, je to její právo.
2: Naprosto, naprosto. Ona se chová tržně. Ale to je odpověď na to, jestli jenom zrychlení vyřeší krizi bydlení. Tady vidíme, že ne. Že není možné tímto způsobem to vyřešit. A dát nájemníkům větší jistotu, jako delší, nebo aspoň naději na to, že se zamyslí ten majitel, že třeba dá delší nájemní smlouvu, tak to je podle mě potřeba. Stejně ale, jako je potřeba na druhé straně říct, že je potřeba, aby ti nájemníci, co neplatí, tak aby se rychleji vystěhovávali.
1: Pane Padevěte, dostupnost bydlení v Praze zhoršuje i množství prázdných bytů, které lidé drží, ale i firmy, ale nepronajímají. Byl byste pro vyšší zdanění prázdných nemovitostí?
0: Otázka, co to je prázdná nemovitost, jak se to bude zjišťovat, kdo to bude kontrolovat.
1: Ano, za nějakých definovaných podmínek.
0: Přesně, ty podmínky musí být definované zákonem, pokud by byly definovány tak, aby zároveň pomáhly řešit ten problém, ale aby zároveň nepoškozovali toho vlastníka, protože jaksi zákon, já nemám rád zákony, které příliš zasahují do práv vlastníků i do majetkových práv. Tak samozřejmě lze něco takového vymyslet, ale přímé zdanění není podle mě jednoznačné řešení.
1: Pro vás přímé zdanění bylo by řešením?
2: Já si myslím, že je možné napsat dobrý zákon, který to bude řešit, ale právě třeba chci upozornit, že třeba právě jako určitý zásah do majetku, třeba právě v těch věcných právech, tak třeba souvisí i třeba se sázením stromu. Protože pokud bude dopravní podnik snáze získávat závěsy na troleje na domech, tak nebudou v ulicích sloupy, které drží tyto trolejové vedení a budou
1: ale
2: tam moci být smlouvy.
1: Ale to asi jako senátor úplně nevyřešíte.
2: To je součást zákona samozřejmě. Jako senátor bych, až bude otevřen ten zákon, tak bych samozřejmě zkusil přesvědčit, aby už ve sněmovně tam bylo snažší dojednávání těchto závěsů.
3: Volby 2026. Senátní duel.
1: V hlavním městě je podle aktuálních odhadů asi 4000 lidí bez domova. Jedním z míst, kde se často shromažďují, je třeba právě centrum Václavské náměstí a jeho okolí. Problém je tam alkohol, drogy, znečišťování veřejného prostoru, žebrání. Na druhou stranu jsou to samozřejmě lidé v obtížné životní situaci a lidé samozřejmě chtějí, aby se s tím něco udělalo. Tak pane Padevět, vy jste říkal, že bezdomovectví je problém, který je nutné řešit na celostátní úrovni.
0: Ano,
1: co si pod tím představit?
0: Rozhodně. Tak já mám, vy jste popsala to centrum právě velmi přesně, mám kancelář na Václavském náměstí, takže to vidím dnes a denně. Ti lidé jsou samozřejmě hodně soucitu, ale zároveň pro spoustu spoluobčanů to může znamenat něco obtížného ve veřejném prostoru. A tenhle ten problém není řešitelný snadným řešením. To znamená, že to může být něco, co přesáhne třeba i to šestileté senátní období funkční. Ale je potřeba s tím konečně začít něco dělat opravdu na celostátní úrovni. A já bych velmi rád, pokud budu zvolen, sestavil nějakou pracovní skupinu, kde by byli lidé z několika ministerstev, typicky vnitra, ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí, kde by byli lidé z policie, kde by byli lidé z městských a obecních policií, kde by byly neziskové organizace samozřejmě, kde by byla třeba Armáda spásy, církve obecně. A tady s těmi všemi institucemi a lidmi bych rád začal vymýšlet nějaké robustní řešení, zákonné robustní řešení, do kterého by patřilo třeba i to, že od toho bezdomovce by se měla primárně postarat ta obec, z které pochází.
1: Pokud nechci se tomu, dá zjistit,
0: pokud
1: odkud
0: se dá
1: pochází.
0: Zjistit, samozřejmě. A pak tady máme, a přesně zase vidím to v praxi, máme tady řadu bezdomovců, kteří jsou ze Slovenska, z Polska, možná i z Maďarska, z dalších zemí. Takže tam by bylo jistě potřeba do toho zákona ukotvit nějaký způsob repatriace těchto lidí do jejich mateřských zemí.
1: Pane Čižinský, vy to jako starosta na Praze 7 taky řešíte, máte tam stížnosti obyvatel, že v okolí pobočky Armády spásy přibývá lidí bez domova, tak jsou potřeba změnit nějaké zákony nebo připravit nějaké zákony? Vidíte tam nějakou snahu o řešení na celostátní úrovni teď?
2: Tak já mám úplně konkrétní plán, mám radost, že Jiří Padevět ho trošku převzal.
1: Ale
2: prostě
1: tak
2: náklady...
1: to se týká Prahy 7 nebo celostátní plán?
2: Ne, samozřejmě to musí být celostátní. To není možný jinak. Prostě náklady na znovu zabydlení toho člověka bezdomová prostě musí nést to místo, kde má trvalé bydliště. Protože děje se bohužel, že vlastně lidé jsou až jako trošku posíláni do Prahy nebo do větších měst. A pokud by toto platilo, tak například neziskové organizace Armáda spásy prostě by pracovali s tím člověkem, zabydlili ho, což je velmi nákladné, ale zaplatila by to ta obec, kde má trvalé bydliště. To znamená, nebylo by to tak, že na Prahu bude naloženo náklad, který prostě není schopná zvládnout.
1: To jsou lidi, kteří se ocitli na ulici a chtěli by se vrátit zpátky, ale pak je množství lidí, kteří na té ulici prostě chtějí být. Kteří nechtějí do bytu, nechtějí bydlet. Mají prostě takový způsob života.
2: Takhle, já znám...
1: Nebo nevím, jestli jich je spousta, ale jsou takový.
2: Znám mnoho lidí, kteří jsou v Praze 7 bezdomová i osobně. Znám mnoho lidí, mnoho z nich znám jménem. Jsem hluboce přesvědčen, že z 98% jde pracovat a že ve skutečnosti touží po společnosti, touží po normálním lidském přístupu a samozřejmě touží po normálním bydlení, ale prostě vzdali to, protože prostě tu perspektivu nemají. A tenhle ten systém byl by extrémně nepopulární, samozřejmě třeba právě u starostů těch obcí, které se vlastně nemají až takovou jako motivaci se starat,
1: tak by to extrémně,
2: ale fungovalo by to.
1: Praha taky čelí vážnému nedostatku míst na středních školách a na gymnáziích. Problém není jenom, že těch míst je málo na gymnáziích, ale je tam i ta nerovnováha mezi nabídkou škol a poptávkou po konkrétním typu vzdělávání. Pane Čižinský, jak byste vy jako senátor mohl přispět k řešení téhle situace? Vy oba o tom mluvíte ve svých programech.
2: Tak senátor má taky jako jakousi autoritu, takže tady skutečně v tom řešení, které navrhuji já, protože prostě postavit show trvá 7-8 let a my tady čelíme vlně, která odezní za 11 let, tak teďka prostě není na co čekat. Je potřeba prostě nakoupit ta místa u soukromých a církevních škol, to znamená zvýšit počet bezplatných míst, což prostě zase klesne počet těch bodů v těch Cermatů, co ty studenti musí mít. To jde udělat prostě hned. A ať doufám, že ať vyhraje kdokoliv z nás, takže přesvědčí pana radního Klecandu na hlavním městě Praze,
1: pokud bude který dál radním pokud bude radní pro školství.
2: Ať prostě nečeká ani minutu a udělá to. Jo, a udělá to.
1: Pane Padevět, váš recept jako senátora?
0: S tím, co říkal pan kolega, lze jenom souhlasit. A já si osobně myslím, že pro českou vzdělanost, zase pro celou českou společnost, jsou důležitá víceletá gymnázia. A tam bych... Zároveň s tím, co říkal pan kolega, tam bych rozhodně navyšoval počty studentů. A zase netýká se to samozřejmě jenom mého senátního obvodu.
1: Navyšovat počty studentů, tak v republice jsou místa, kde ty gymnázia ani nejsou plně obsazená, v Praze naopak je obrovský převis.
0: Ta
1: Praha je specifická tím, že ta místa pro ty studenty prostě nejsou. Tak stavět více škol?
0: Stavět více škol je pomalé řešení.
1: Pan Čižinský chce něco dodat?
2: Ne, já můžu jenom prostě, že jako rozumím Jiřímu Padevětovi, ale bohužel v tuto chvíli navyšovat počty na 8letých nebo 6letých gymnáziích prostě znamená, že se odebere dvakrát tolik míst pro ty 4leté, které potřebujeme jako nejakutněji. To si myslím, že skutečně má čas, ale pokud se nakoupí i místa na víceletých soukromých a církevních gymnáziích, tak proč ne? Jo? Proč ne? To může fungovat.
1: Pane Padevěte?
0: Já si myslím, že právě ta víceletost toho gymnázia velmi pomáhá tomu, aby ten člověk potom šel dál tím vzdělávacím systémem úspěšně.
1: Máme poslední minuty. Senát parlamentu České republiky je často označovaný jako klíčová záruka a pojistka demokracie v českém ústavním systému. Tak pane Padevěte, vnímáte v současnosti nějaká ohrožení demokracie v Česku a pokud ano, jaká?
0: Já myslím, že se stačí jako jenom drobně rozhlednout okolo sebe. Vnímám útoky vládní garnitury současné na soudní systém od ústavního soudu až po okresní soudce s prominutím. Vnímám velmi ostré útoky proti veřejnoprávním médiím a vnímám jakési vnášení nenávisti, neklidu do společnosti a možná jsem paranoidní, ale považuji to za cílenou záležitost.
1: Pane Čižinský.
2: Tady se vůbec nelišíme, ale já bych tady možná zmínil ještě jedno jako pro mě aspoň symbolicky důležité téma, a to je ten ruský zábor ve Stromovce. Já se snažím tu dobu mezi těmi dvěma koly využít tomu, abych nazbíral co největší podporu veřejnosti i v petici, aby ten zábor, vlastně ta okupace Stromovky byla ukončena, abychom prostě donutili k akci pana ministra Macinku, který teďka dělá mrtvého brouka. Takže budu rád, když to je podepíši jak online nebo na ulicích právě teďka
0: bylo úplně nejlepší, jak se pořád taky mluví velmi živě o rušení nebo nerušení Benešových dekretů, tak jeden z Benešových dekretů věnoval celý tento prostor, včetně majetku rodiny Pečků, která v tu dobu žila sice ve Spojených státech, ale žila taky věnoval Sovětskému svazu už v roce 1945, takže právníci by možná řekli, že dekrety jsou vyhaslé, že už to nemá smysl, ale jaksi mediálně je to takhle vděčné, když to takhle řeknu.
1: A to jsou poslední slova dnešního duelu. Slyšeli jsme duel kandidátů za obvod Prahy 1, Jana Čižinského za koalici Praha sobě se Zelenými a Lidovci.
0: A novými Lidovci.
1: Novými Lidovci. A
2: je to tak.
0: Jsou ještě nějaký staří Lidovci, nebo už jsou jenom noví Lidovci?
1: A tohle probereme po duelu. Druhým mostem byl Jiří Padevět za koalici ODS, TOP 09, STAN a Pirátů. Děkuji oběma, naslyšenou.
0: Díky za pozvání.
2: Díky za pozvání.
1: A i k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. U mikrofonu byla Věra Štechrová.
3: Volby 2026. Senátní duel.
4: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Slavné únosy.
5: V listopadu 83 byli v Amsterdamu uneseni šéf pivovaru Heineken i se svým řidičem. Za jejich vydání bylo zaplaceno rekordní výkupné kolem 15 milionů dolarů.
6: Heineken měl v tomto smyslu obrovské štěstí, že ti únosci ho nezabili hned na začátku a pak vlastně jenom nepožadovali výkupné, protože nikdo nemohl vědět, jestli je naživu nebo není.
5: Říká historik Jan Adamec.
4: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu.
7: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Pěkné dopoledne, je 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO naprosto nepřijatelné. Řekl to před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu 27. Návrh rozpočtu je jedním z hlavních témat summitu. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace má farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO bude stát potřebovat nejméně 4 000 pracovníků. Rezort se tak teď podle ní snaží současné úředníky o přesunu přesvědčit. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů a nejméně dva drony vstoupily krátce do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady.
8: Letos bude asi o třetinu míň vína. Úrodu poničilo sucho a extrémní horka. Výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček ale uvedl, že na ceně by se to projevit nemělo. A to kvůli tlaku globálního trhu a přebytku vína z předchozích let. Ve Vlastivědné muzeu v Olomouci odpoledne začne nová výstava, která představuje Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě. K vidění na ní jsou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen nebo jedna z nejstarších keltských lodí na našem území. Teď pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna. Pozor, u sjezdu na Větrný Jeníkov na 108. kilometru se zastavuje a kolona pokračuje až do omezení na 113. kilometr. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta, pro ty je zdržení asi půl hodiny. A v Praze Kbelské směrem na Letňany se popojíždí už z Průmyslové do omezení u sjezdu na Čakovice. Zdržení je tam asi půl hodiny. Dobře, dojďte. Dnes je polojasno až oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Na horách bude kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. To byly zprávy a teď už následuje další díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
9: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Blíží se druhé kolo senátních voleb, které možná rozhodne i o tom, kdo bude mít nejsilnější klub.
8: Postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13.
11: O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN.
12: Nejčastější duel v tom druhém senátním kole teď bude právě mezi hnutím STAN a hnutí ANO.
13: Nejsilnějším klubem by pravděpodobně mohl zůstat klub ODS a TOP 09.
14: Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám.
15: Kampaň s Michalem Davidem v zádech, společný billboard kandidátů ANO a ODS, bitva hejtmana proti poslankyni a opoziční souboj ex-ministra s výrobkyní klavírů. Čtyři ostře sledované senátní duely probereme s politologem Janem Hruškou z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Dnes je čtvrtek 15. října. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
16: Dobrý den.
15: 22 senátních bitev nás o víkendu čeká. Nelitujete, že v Česku není jenom jedno kolo? Bylo by hotovo?
16: Ani ne, spíše naopak. Já si myslím, že s ohledem na to, jakou roli má Senát vykonávat, co něj čekáme, tak ten volební systém je velmi vhodně zvolený, protože díky té dvoukolové volbě on zajišťuje, že vyhrávají častěji nějací umírnění kandidáti, a to odpovídá té roli pojistky demokracie.
15: Zase je otázka samozřejmě, nakolik pak ten mandát je relevantní, když přijde tolik málo lidí. Zejména k těm druhým kolům nechodí moc lidí.
16: A máte pravdu, nechodí. A co víc, myslím si, že to druhé kolo ukazuje reálný zájem o ty senátní volby. Kdyby to první kolo nebylo v souběhu, tak by i ta volební účast ano, byla ještě menší. A pokud se ptáme, co nám to třeba říká o legitimitě, tak se musíme ptát, čí legitimita. Je zajímavé, že odborníci lidé často zpochybňují kvůli tomu o legitimitu Senátu, nebo na to upozorňují. Já, když jsem dělal výzkum se samotnými senátory, tak ty třeba často odpovídali, že voliči mají svobodnou možnost se rozhodnout nevolit a že to je vlastně taky demokratické.
15: A tak to je, to je pravda,
16: a tak
15: že jo?
16: To je na jednu stranu. No.
15: My jsme ale každopádně vybrali čtyři ostře sledované duely a ty teďka probereme.
17: Senátora je především hlídat tu legislativu a to já se snažím dělat.
18: Duel číslo 1, Cheb. Plevný versus Cukerník.
19: Vstupuji do politiky a zejména z pozice nespokojeného občana.
15: Sandra Cukerník za ANO na sebe strhla velkou pozornost kvůli kampani, ve které si před premiérem Andrejem Babišem z ANO zatrsala se zpěvákem Michalem Davidem na pódiu. Pokud vyhraje, bude to vítězství marketingu nebo vítězství jejich plánů, které má se Senátem a se kterými jde do Senátu?
16: Pokud vyhraje, tak si myslím, že to bude zejména její úspěch a úspěch ANO ve smyslu, že dokáží mobilizovat ty voliče během tohoto týdne. To je ta největší výzva, před kterou stojí.
15: Skvěrník vyzývá Miroslava Plevného za STAN, který říká, že část jeho práce je v regionu. Cukerník říká, že hlavně její práce bude pro region, chybí dětská pohotovost, krajská nemocnice, chybí lékaři a tak dále. Co s tím ale bude v Senátu dělat? Jsou to témata, co senátoři a senátorky řeší.
16: Tímto otvíráte vlastně velmi zajímavé téma, a co je roli Senátu a jestli vůbec senátoři sami můžou reprezentovat ten svůj region. Protože my víme, že senátoři o tom často mluví. Když se koukneme na tu ústavní roli Senátu, tak zjistíme, že to tak nebylo myšleno. Senátoři ani nemají formálně dané pravomoci na to, aby to dělali. Na druhou stranu mnoho senátorů je kreativních a našlo si nějaký způsob, jak to vykonávat. Ať už to jsou nějaké neformální věci ve smyslu lobbingu, skutečně, že hrají roli toho ombudsmana, chodí za ministry, píší a tak dále. A nebo pak to je využití nějakých formálních pravomocí vlastně kreativním způsobem. A uvedu příklad. Senátoři samozřejmě schvalují legislativu,
15: ano.
16: A krom toho samotného zákona tam máte nějaké přílohy, nějaké prováděcí předpisy a tak dále. Takže to jsou určité kosmetické změny, jak vlastně ovlivnit tu legislativu a pomoct tomu svému vlastnímu obvodu.
15: Taky připomínkujete ty zákony, které vám chodí z poslanecké sněmovny a pak je odesíláte zpátky do dolní komory, to znamená, vy můžete fakticky mít nějaký vliv na to, co je pak prosazeno, pokud teda sněmovna vás nepřehlasuje.
16: Ano, to je o něco těžší, protože to už zasahuje do samotného zákona a to se málo kdy týká vlastně těch regionů.
15: Miroslav Plevný, už jsem ho zmiňoval, on senátorské křeslo obhajuje. Jak se do fungování Senátu mimochodem projevuje to, že on může obhajovat do nekonečna?
16: My víme, ukazují to data ze všech těch minulých senátních voleb, že statisticky obhajovat mandát má výhodu, protože vy jste známý, jste viditelný a když tu svoji práci děláte dobře a čistě pragmaticky se účastníte i toho obhajování regionu, protože ne všichni senátoři to dělají, ano. Někteří se věnují víc té, co státní politice, tak pak získáváte určitou výhodu.
15: Sandra Cukerník je v regionu známá mimo jiné jako žena krále hazardu Leona Cukerníka, to je rodák z Moskvy, který na Rozvadově vybudoval obří kasíno. A k tomu se ptám, hnutí ANO se podílelo na regulaci hazardu. Zvyšování daní z neřestí v Česku, to bylo taky jejich téma. Pro voliče to je čitelné?
16: Já si myslím, že je hlavně důležité, že pravděpodobně to nebude mít obecně tento profil až tak pozitivní vliv na voliče. My víme, že existují různé vlastnosti kandidátů, které statisticky zvyšují šanci kandidáta uspět v těch volbách. Ale vůbec to není nic, co souvisí s biznisem. Oproti třeba jiným zemím, kde být úspěšný biznismen znamená nějakou politickou výhodu, u senátních voleb to není, jsou to spíše jiné vlastnosti.
15: Jak Cukerník, tak Plevný nejsou členové z těch stran, za které kandidují. Plevný za STAN, Cukerník za hnutí ANO. To je pro ně výhoda nebo nevýhoda?
16: Záleží, může to být výhoda, je to docela běžné v těch senátních volbách a souvisí to s tím, že v těch volbách je jednak potřeba, nebo hraje vliv ta politická značka, politická strana, hlavně v těch jako baštách, těch politických stran, to je velká výhoda, chcete být lidovec na Jižní Moravě, chcete být kandidát ANO v Karviné a tak podobně, ale současně jsou důležité ty vlastnosti a to, že ten kandidát je nějaká silná viditelná osobnost. No a pokud vy jste politická strana a kouknete se na ten svůj senátní obvod, co tam máte za lidi, které můžete navrhnout a pokud tam nevidíte například silného krajského nebo lokálního politika, tak se vrhnete na jejich hledání. Já jsem to vlastně v své práci pojmenoval jako určitý headhunting, protože tak skutečně připomíná. Mě vlastně většina senátorů v mém výzkumu řekla, že byli osloveni tou politickou stranou, aby kandidovali. Nezešlo to z jejich hlavy. A pak je logické, že to jsou nezávislí kandidáti, byť kandidují pod tou značkou, ale má to také vliv na to, jak vlastně se chová ta instituce Senátu jako celek. Že ty lidi na jednu stranu mají vztah k těm stranám, ten Senát není apolitický, nestranický, ale zase ten vztah k těm stranám je volnější než u té sněmovny a stává se třeba, že ten Senát někdy hlasuje proti té sněmovně, která má stejnou barvu.
15: Plevný 40%, 27% Cukerník z prvního kola, to jsou výsledky, jak to dopadne podle vás?
16: Já si myslím, že ten náskok pana Plevného je velmi velký, navíc víme, že voliči současných opozičních stran jsou o něco více mobilizovaní i při tom druhém kole senátních voleb, takže si myslím, že pan Plevný je velkým favoritem. Je tedy zajímavé, že se trochu ty role možná prohodily, že z minulých let jsme byli zvyklí, že to byli kandidáti současných opozičních stran, kteří museli dohánět, ale tím, že letos se v hodně obvodech spojili a ten celý opoziční blok se sešikoval za tím jedním kandidátem, tak to jsou ti kandidáti opozičních stran, kteří vedou a naopak ti...
20: Ano, dotahuje.
16: A ano, musí dotahovat.
20: No i z toho důvodu, ale máme tak málo kandidátů, asi kolem 150, že jo?
16: Je to jeden z těch velkých efektů toho, ano.
21: Je velikou výzvou také naše současná bezpečnostní situace.
18: Duel číslo 2. Hradec Králové. Dvořák versus Ceralová Petrofová.
22: Hradec Králové je krásné město, ale bohužel ekonomicky poslední dobou strádá.
15: Tak duel číslo 2 Hradec. Proč jdou proti sobě v Hradci dva kandidáti opozice? Když jste mluvil o tom, že naopak redukovali ty kandidáty a snažili se spojovat, tak zrovna v Hradci to vyšlo tak, že je tam ex-ministr Martin Dvořák ze Starostů a Zuzana Ceralová-Petrofová za ODS, bývalý primátor města, bývalý ministr pro evropské záležitosti versus šéfka výrobce klavíru Petrov, které se dělají právě v Hradci, tak to jsou těžké váhy.
16: A máte pravdu, jsou to těžké váhy a já si myslím, že to je jednoznačně proto, že ne vždycky se ta dohoda povede. A my si občas jako možná trošku naivně myslíme, že se všechno rozhoduje někde v centru v Praze ve vedení politických stran, ale právě u toho Senátu, jak jsem říkal, jsou důležité ty silné osobnosti. A ty často zkrátka můžou mít jinou představu o tom, co se bude dít, než ty politické strany.
15: Dvořák chce zlepšovat podle toho, co jsem od něj slyšel, potenciál aglomerace Hradubice, Pardubice Hradec. Petrofová mluví o investicích a atraktivitě, takže de facto mluví o tom stejném, ne?
16: Na jednu stranu ano, jsou tam podobnosti, na druhou stranu si myslím, že tam pořád jsou mezi nimi rozdíly. Jednak Dvořák, to je ten straník z té celostátní politiky, byl to ministr, paní Ceralová Petrofová je doteď vlastně nepolíbená tou politikou, je to právě spíš ten příklad toho headhuntingu, o kterém jsem mluvil a mně přišlo, protože já sám jsem Hradečák a přišlo mi, že v té kampani třeba pan Dvořák více zdůrazňoval tu roli Senátu, která není regionální, ale spíše ho zajímá ta celostátní politika i třeba zahraniční politika. A to nám vlastně ukazuje na to, že tady je spor o to, co je rolí Senátu.
15: Ano, o tom, jak jsme se bavili v té první části.
16: Přesně
15: to
16: tak.
15: Je to takové víceúrovňové vlastně.
16: Je to tak a já bych dokonce, to, co jsem zjistil já ve svém výzkumu, tak je vlastně vidět, že vy, když jste zvolený senátorem, tak vy si můžete vybrat, jak ten svůj mandát budete vykonávat. Na jedné straně máte roli toho regionálního ombudsmana, na druhé straně máte roli nějakého senátora, který řeší celostátní věci, často i evropskou agendu, a vy si vyberete, což je zajímavé, že tady máme instituci, která má nějakým způsobem dané pravomoci, ale vy si vyberete, jak ten mandát budete dělat. A je tedy ale pravda, že většina kandidátů tyhle ty dvě role nějakým způsobem kombinuje a je v pomyslném středu toho spektra.
15: To je hezké, že jste Hradečák, já jsem taky Hradečák, tak dáme našemu obvodu ještě jednu otázku. Dvořák říká, že by si v Senátu dovedl představit hádat se kvůli některým zákonům. To je asi ta hlavní role Senátu, protože řeší ty zákony a pak je dává zpátky do sněmovny. Petrofová by taky nesouhlasila prý s některými verzemi, které teď ze současné sněmovny přicházejí do Senátu. Dobře, ale jakou moc mají, když je potom ta sněmovna stejně přehlasuje? Tak není ten Senát jenom, jak říká pan premiér Andrej Babiš, ano, něčím, co zdržuje tu sněmovnu?
16: Ten Senát má vlastně dvě role. Jedna je schvalování těch každodenních zákonů, když se podíváme na data, tak zjistíme, že historicky všechny ty pozměňovací zákony, které Senát kdy předložil, tak většina z nich byla akceptována. Poslední období se to trošku mění, že tam je trošku vidět ten politický charakter toho, že oni mají jiné tričko, než mám já tričko, tak hlasují proti. Ale obecně ten Senát skutečně řadu zákonů zlepšil. No a pak je také ta důležitá role ve smyslu pojistka demokracie, jak se nejčastěji používá, zachovávání stability, kdy Senát má pravomoci, kdy přihlasován být nemůže. Změna ústavy, ale změna třeba také volebních zákonů. A pak to samozřejmě je schvalování soudců ústavního soudu a tak dále. A to jsou právě ty, řekněme, málo využívané, ale pro ten systém jako takový důležité pravomoci.
15: 25% Dvořák, 22% Petrofová z prvního kola. Výsledek bude jaký? Komu dají hlas ti, kteří hlasovali pro třetí kandidátku ANO, která se neprosadila, tak možná teď ani nepůjdou k volbám, ne?
16: A tohle podle mě bude jeden z nejvíce vyrovnaných soubojů. Je zajímavé, že ti, co neuspěli, třetí, čtvrtý i pátý v pořadí, všichni podpořili kandidátku ODS. Takže čistě matematicky by měla být daleko větší favoritkou.
15: Dobře, takže za vás Petrofová.
16: Říkám 50 na 50.
23: Podpora Ukrajině není jenom nějaké heslo nebo nějaký výraz solidarity. Je to také ochrana investice do naší vlastní bezpečnosti v budoucnu.
18: Duel číslo 3, Plzeň. Řehka versus Kantorová.
0: Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga.
20: Duel číslo 3, Plzeň tentokrát, protože vy jste mluvil o té podpoře jako o důležitém faktoru. A teď se to hodně řeší v Plzni, o Plzni je teď hodně slyšet. Končící senátor Lumír Aschenbrenner z ODS naštval svou stranu tím, že na billboardu se objevil s náměstkyní primátora kandidátkou ANO Lucí Kantorovou. Jak to zamíchá kartami?
16: Myslím si, že zas tak velký efekt by to mít nemuselo ve výsledku. Ta aféra je zajímavá.
20: Taky dlouholetý senátor mimochodem.
16: Ano, ano. 12 let byl senátor, ano. Tuším. Ona ta celá vlastně aféra, jestli tak můžeme nazvat, má historii v tom, že opoziční strany se domluvily, že nebudou nasazovat svého kandidáta tam, kde kandidát jiné opoziční strany obhajuje mandát. Ona ODS byla první, která to porušila v Praze 9, kdy nominovala vlastně paní Peckovou proti obhajícímu senátorovi Smoljakovi.
20: Ano. Zastan, ano.
16: Ale to bylo vlastně avizováno relativně dopředu. Pan Řehka byl nominován relativně na poslední chvíli, což se v ODS kulantně řečeno moc tomu nebylo moc porozuměno.
20: Ano, bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka kandidující za stan, který právě se postaví Lucii Kantorové.
16: Přesně tak.
20: V Plzni.
16: Takže už tady bylo zaděláno na nějaký jako rozpor mezi ODS a stanem v Plzni. A je vlastně ta zvláštní, že pan Aschenbrenner doslova on říká teda, že nepodpořil kandidátku za ANO, no. Ale pokud jste někým, s někým na billboardu, tak nevím,
20: navíc
16: co jiného
20: to znamená. Navíc je to váš billboard, to jsou billboardy ODS, že jo?
16: Přesně tak, takže tím to je zvláštní ještě na druhou.
20: A ODS to řeší, ODS bude chtít ty billboardy samozřejmě přelepit.
16: Přesně
20: říkali.
16: Tak, to mě nepřekvapuje, že vlastně ve vedení ODS tohle nebylo úplně pochopeno. Myslím, že nechci panu Aschenbrenneru nějak jako moc sahat do vědomí. Z mého pohledu, říkám, z mého pohledu to možná vypadá i jako nějaká zášť. Já jsem s ním včera četl rozhovor, kdy on tak jako postižoval, že pan předseda nebo žádný předseda mu nevolal za posledních 12 let ani jednou a teďka během dvou dnů měl 5 jako rozhovorů. Tak to mě to přišlo takový jako možná trošku ďobnutí si.
20: Dobře, ale není legitimní jeho pohled zase a relevantní, kdy on říká, že by prostě senátor, který kandiduje v obvodu Plzeň, měl být z Plzně, což Karel Řehka není.
16: A to se nám zase vlastně vrací ten spor o tom, co je vlastně rolí senátu. Jestli to má být obhajování toho regionu, pak to nějakým způsobem třeba může dávat smysl, ale my víme, že to není primární rolí senátu. My víme, že senát rozhoduje o zákonech, velmi často o těch klasických nebo velmi často o těch ústavních, volebních a tak dále. A možná to s tím souvisí i nějaká naivita. Já zase v tom včerejším rozhovoru pan Aschenbrenner už byl tázán na to, jestli čeká, že by ta kandidátka ANO nehlasovala pro zrušení důchodové reformy, kterou zvládla minulá vláda, tak on řekl vlastně, že neví. Přitom je jasné, že ona zjevně bude hlasovat se zbytkem ANO. Takže možná nějaká jako naivita ohledně toho, do jaké míry ten senátor může být apolitický a nedívat se na to jako čí tričko má na sobě.
20: No, pokud jsme četli ten stejný rozhovor pro Seznam zprávy, tak on tam taky zároveň říkal, že dlouhodobě bojuje proti ANO, takže je pak samozřejmě pozoruhodné, že se objeví na fotografii nebo na billboardu s kandidátkou hnutí ANO. Když mluvíme o té podpoře ODS, kandidáta, který se nedostal do druhého kola za ODS a o jeho podpoře, tak tam je to důležité i kvůli tomu, že ODS se asi právem mohla bát před letošními senátními volbami, že by ztratila třeba předsedu senátu, protože ten většinou bývá zástupcem toho nejsilnějšího senátního klubu. Teď je to celkem otevřené, těch variant je asi celá řada. Pořád se to stát může, že ODS ztratí tu pozici, ale asi je to neúplně pravděpodobné.
16: Myslím si, že to nepravděpodobné i ze stanu bylo slyšet, že jsou vlastně spokojení s prací Miloše Vystrčila a nečekám změnu.
20: Ta funkce je důležitá, předseda senátu?
16: Je, jednak z hlediska
20: kromě
16: toho,
20: že to je jeden z nejvyšších ústavních činitelů,
16: přesně tak,
20: bez
16: konkrétně
20: pochyby,
16: druhý dokonce, takže to je důležité. A pak řekněme i symbolicky. Je to
20: tak,
16: vlastně,
20: na to jsem se spíš ptal.
16: Ano, jsme viděli v době vládnutí vlastně Andreje Babiše, když byl prezidentem Miloš Zeman, tak ta pozice Miloše Vystrčila byla vlastně, byl to takový jediný hlas té opozice, a teď nemyslím jenom opoziční strany, ale celou tu část té společnosti, on ji reprezentoval. Všichni si pamatujeme tu cestu na Tajvan, která ho proslavila, a bylo vidět, že pak třeba i u normálních občanů, se kterými jsem si dělal nějaký výzkum a kteří o Senátu příliš mnoho nevěděli, tak znali jméno toho předsedy. Takže vlastně je to i jako řekněme nějaké dobré PR pro tu stranu.
20: Řehka 33%, Kantorová 26%, to je výsledek prvního kola. Pro ANO je to velmi důležitý souboj i z toho důvodu, že ve druhém mají 13 kandidátů, většinou teda spíš na druhých místech z toho prvního kola, ale tak to druhé, tam se začíná od nuly. A jen v České Lípě a v Karviné postoupili teda z prvního místa, všude jinde i v Plzni se musí o výsledek prát. Dopadne to?
16: Tady si myslím, že to dopadne pro pana Řehku. Není tak důležité, co říká pan Aschenbrenner, ti voliči nutně nebudou cítit nějaké to zklamání z nepostupu na druhého kola, ani tam nevnímají ty rozepře mezi ODS a starosty, a oni jsou samozřejmě daleko blížeji panu Řehkovi než paní Kantorové.
2: Chtěla bych bojovat za to, aby maminky s dětmi měly možnost mít zkrácenou pracovní dobu.
18: Duel číslo 4, Česká Lípa. Wolfová versus Půta.
3: Pro mě důležité dostupné zdravotnictví.
20: Duel číslo 4, Česká Lípa. Poslankyně Jitka Wolfová z ANO a taky starostka České Lípy, proti ní liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj. To je další souboj titánů. Proč chce do Senátu poslankyně a proč hejtman? Uh-huh. Ti totiž tu funkci stále mají. Tak dává to smysl?
16: Paní Wolfové je odpověď pravděpodobně to, že ANO dlouhodobě nemá silné osobnosti, které jsou právě potřeba do těch senátních voleb. Ne vždycky tomu tak bylo, pamatujeme si paní Krnáčovou, pana Teličku z začátku, ANO dokázalo ANO přitahovat ty silné osobnosti a teď jich nemá dostatek, proto často vidíme, že poslankyně kandiduje do Senátu, občas se to pak prohodí, senátoři kandidují zase do sněmovny a tam už pak sami skáčou ty náhradníci, teda v případě senátních voleb se konají doplňovací volby.
20: My taky vidíme, že poslanci třeba kandidují v komunálních volbách taky,
16: tak.
20: Že? I když dopředu říkají, že by se potom poslaneckého mandátu nevzdali.
16: U pana Půty to můžou být i nějaké třeba osobní ambice vstoupit do celostátní politiky, on je relativně populární, byť něčím kontroverzní hejtman, tak tomu může jako nabídnout tu dobrou pozici.
20: No, pan Půta figuruje hned v několika kauzách, v jedné byl loni uznán částečně vinným z přijetí úplatku, proti verdiktu se odvolal. V jiné kauze jeho stíhání státní zástupkyně letos zrušila, opět se případ týkal úplatku, ten Půta nepřijal, ale ani neoznámil. Zpátky na stole mají tuhle kauzu kriminalisté k došetření. Je to něco, co v Půtovi, ale i jakémukoliv jinému kandidátovi, kdyby byl stíhán nebo čelil podobnému případu, tak jestli mu to v očích voličů škodí a voliček?
16: Já bych řekl normálně, že ano. Mělo by, bych řekl tak.
20: Ale je to hejtman, ty kauzy se táhnou roky.
16: Ano, ale jde otázka, jestli tomu pak uvěřili třeba jeho voliči. Protože u Andreje Babiše jsme viděli spoustu kauz a nezdá se, že jeho voliče by to nějakým způsobem zajímalo. A je otázka, jak tohle dokáže pan Půta vysvětlit v tom svém regionu a jestli ti voliči uvěří to vysvětlení nebo ne.
20: No znova říkám, je hejtman, takže už někoho asi přesvědčit musel.
16: Přesně tak a víme, že on v tom jako regionu je populární, takže pravděpodobně mu to nemají zas tak za zlé.
20: Podle Wolfové by měl být Senát trochu nadstranický a apolitický. Aby už jste říkal, že Senát nadstranický ani apolitický není. To znamená, že se tahle představa míjí s realitou toho korektivu Senátu jako sněmovny. Mm-hmm.
16: Tohle je velmi zajímavé téma. A řekl bych, že není úplně, ale není tak, jak to je často interpretováno. My víme, že tady existuje určitá percepce Senátu, co by komory moudrých, nezávislých, nějakých elitních osobností.
20: Rada starších. Aniž bych se teda chtěl kohokoliv
16: ano,
20: dotknout
16: ne, je
20: věkem,
16: to tak,
20: ale tak mluví se o tom.
16: Je to tak, používají se tyhle termíny a často to právě souvisí s tím, že tam se dostávají ti úspěšní lidé, kteří mají třeba menší vztah k těm politickým stranám. Mm-hmm. My víme, a zase já jsem na tohle téma dělal výzkum, a samotní občané pak očekávají takové věci, že by senátoři měli vidět, co je dobré a co není dobré. Teďka cituji doslova. Nebo přirovnávají senátory k rodičům a poslanci k dětem a že by měli usměrnit občas, když je potřeba. A nebo že to je vysoká škola oproti základní škole. Ale tohle
20: to jsou takový parlamentní ústavní soudci, až ne?
16: A je to tak, je to tak. A je třeba zajímavé, když oni mluví o poslancích, tak používají slovo politici, ale u senátu se častěji tomu slovu politik vyhnul. Takže až jako jiné vnímání, ale tohleto vnímání je, když použiju slovo naivní, neodpovídá té realitě.
20: Senátor je pořád politik.
16: Přesně tak, on je zvolený, ano. On musí kandidovat s nějakým programem, ať už je levicový, pravicový, liberální, konzervativní, neexistuje, že je něco dobré, něco nedobré. Jsou vyšší nebo nižší daně dobré, má stát víc přerozdělovat a tak dále. Zkrátka na tohle musíte mít nějakou konkrétní pozici, se kterou jdete do těch voleb a nemůžete hájit nějaké absolutní dobro, protože existuje.
4: Navíc volby jsou prostě politický boj, že?
16: Přesně tak.
4: Wolfová 35%, Půta skoro 33%. Je to hodně vyrovnané, nebo tak to aspoň vypadalo v tom prvním kole, ale významně do toho může promluvit Jiří Vosecký, respektive jeho voliči a voličky. To je senátor, který už nebude obhajovat, respektive se obhajoval, ale nedostal se do toho druhého kola, takže po těch 12 letech, co strávil v senátu, končí. A je to taky člověk, který byl spolu s Půtou ve starostech pro Liberecký kraj, tak nekanibalizovali teď na sobě, proč kandidovali každý zvlášť a proti sobě?
16: Tam zatím je nějaká historie, starostové pro Liberecký kraj měli vlastně jakoby primárky, ve kterých byl jakožto kandidát v tom obvodu zvolen právě pan Půta, což je zvláštní, že nedali přednost jako obhajícímu senátorovi, ale tam, já jak to čtu, tak tam jsou nějaké spory mezi nimi, my jsme vlastně věděli, že po tom letom pan Vosecký opustil starosty pro Liberecký kraj, kritizoval směřování toho hnutí a kritizoval i samotného pana Půtu, ale tím, že dále chtěl asi zastávat ten post toho senátora, tak mu nezbylo nic jiného, než kandidovat jako nezávislý.
4: Takže automaticky ti, kteří hlasovali pro Voseckého, nebudou teď hlasovat pro Půtu? Ten duel je otevřený?
16: Ti voliči to často nevnímají tak intenzivně jako ti lidé.
4: Takže budou.
16: Takže řekl bych, že spíš budou a myslím si, že se dá říct, že pan Půta je velký favorit.
4: Tak, 4 ostře sledované duely jsme probrali. Který z těch 4 bude nejlepší? A nebo který jsme ještě nezmínili a vy ho budete sledovat? Možná Karvina, tam byla velmi nízká účast, ani ne 30% mimochodem. Mm-hmm.
16: Je dobře, že zmiňujete Karvinou, protože to je obvod, kde ANO má největší šanci na svůj mandát. V nějakém pesimistickém scénáři by to dokonce pro ANO mohl být jediný mandát. Ta kandidátka ANO tam má velký náskok a navíc nejde ani proti kandidátovi opozice, ale z místního Združení.
4: Združení bývalého hejtmana Ivo Vondráka z ANO.
16: Přesně tak. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která souvisí právě i s tímhletím obvodem. Čiže my jsme byli vždycky zvyklí, že v druhém kole si ty kandidáti opozičních stran snažili k sobě dostat ty voliče těch ostatních opozičních stran. Ale to se nám prohodilo i tohle. A já vlastně budu hodně sledovat, byť si myslím, že to spíše nestane, ale budu to i tak sledovat, zda voliči těch dvou menších koaličních subjektů, tedy SPD a motoristi, přijdou v nějaké zajímavější, důležitější míře podpořit ty kandidáty ANO. Protože v těch obvodech, které jsou zajímavé a které jsou tady vyrovnané, Přerov třeba dále, případně Pelhřimov, tak to může být rozhodující.
4: A taky spolu budeme sledovat Hradec.
16: Určitě.
4: Tak fajn, tak jsme domluveni. Tak se mějte a díky, že jste přišel.
16: Já děkuji za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Jan Hruška z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, který dělal ještě na Masarykově univerzitě velký výzkum na Senát. A dneska jsme toho využili a spolu jsme se podívali na 4 ostře sledované senátní duely. O víkendu je totiž druhé kolo voleb. A výsledky ty v neděli shrneme ve speciální Vinohradské 12. Naslyšenou zítra.
8: Pěkné dopoledne, je 10:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinerie. Gubernátor Ryazaňské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Školy nejspíš budou moct v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky, zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti, ale i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě, kdy už selhaly všechny preventivní kroky. Čína a Severní Korea slavnostně otevřeli 3 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Jalu. Ten má usnadnit obchod mezi oběma zeměmi. KLDR také očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě lépe čelit ekonomickým sankcím OSN. Číňané stavbu mostu dokončili už v roce 2014. Most ale zůstal nevyužitý. Severní Korea totiž na své straně hranice dlouho nepostavila silnice, které by k němu vedly. Zlínští kriminalisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi z Uherskohradiště. Muž je podezřelý z pokusu o vraždu, který policisté vyšetřují od půlnoci. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové může být muž nebezpečný. Měří 170 až 180 cm a může cestovat šedou Škodou Fabia s registrační značkou 2Z4-88-88. Policie vyzývá veřejnost, aby se muže nepokoušela zadržet ani ho nekontaktovala. Pokud ho lidé uvidí, mají okamžitě volat linku 158. Speciální regál ve velkých knihkupectvích má ode dneška 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha o běhání, knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických knih. Na řadě je doprava na D1 z Brna do Vyškova opatrně za sjezdem na Slavkov u Brna na 206. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 211. kilometr, kde silničáři zabrali pravý pruh. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu z letiště ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru se srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý a částečně prostřední pruh. Dál se jede pomaleji až k Ořechu na 19. kilometr. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, popojíždí se proto od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 18. kilometrem. Přejeme šťastnou cestu. Teď se ještě výjimečně drží mlhy, ale jinak máme před sebou krásný podzimní den. Bude polojasno až oblačno, s teplotami od 12 do 17 stupňů. To byly zprávy. Teď už má slovo Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
1: Izrael čekají první volby od začátku současné války v pásmu Gazy, která začala po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. O novém složení jednokomorového knesetu rozhodnou voličky a voliči za 2 týdny. Jak se 3 roky po brutálním útoku Hamásu mě změnila. Jaká je po volbách šance na změnu vlády a co ve volbách bude a bude chtít premiér Benjamin Netanyahu? O co bude hrát? Zeptám se ředitelky Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Iriny Kalhousové, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost Plus.
1: Paní Kalhusová, jak velké trauma v Izraeli po útoku teroristů z Hamásu ze 7. října roku 2023 zůstává 3 roky poté?
5: Tak samozřejmě je to pořád velké téma a je to taková nezahojená rána, která pochopitelně se asi ani nemohla za 3 roky zahojit, ale to, že je tak pořád otevřená, tak k tomu samozřejmě přispívá to, že Izrael de facto byl více než 2 roky ve válce na několika frontách, takže nebyl vlastně ani čas pořádně zpracovat to, co se stalo 7. října. No a samozřejmě k tomu také přispívá politická reprezentace, která do určité míry vlastně vlastně to trauma ze 7. října nechává otevřené, nechce vlastně ho uzavřít. Vidíme to třeba v tom, že Benjamin Netanyahu nedovolil, aby vznikla nezávislá vyšetřovací komise, která by opravdu zjistila, co se stalo, jak bylo možné, že k tomu došlo. Takže ti politici, kteří jsou zodpovědní za 7. října, jsou stále u moci, což samozřejmě pro ty, kteří byli nejvíce postiženi tím 7. říjnem, to znamená rodiny, jejichž příbuzní zahynuli nebo byli uneseni, tak prostě tvrdí, že ani nemohou se přesto přenést, protože stále čekají na zásadní odpovědi, jak vůbec k tomu mohlo dojít. Takže určitě 7. říjen je v Izraeli velmi, velmi přítomen a myslím si, že dlouho ještě bude.
7: Pro Izrael to byl podle vás vůbec nejhorší den v historii. Ne jak dlouho je podle vás izraelská společnost raněná, otřesená? Jak dlouho bude trvat, než se z toho, pokud se z toho vzpamatuje?
5: Tak samozřejmě to se úplně nedá asi říct. Já si myslím, že časem se ta situace trošku začne hojit, ale určitě to je prostě téma, které, nebo událost, která otřásla Izraelem, otřásla pocitem bezpečí a jistoty. Pro mnohé Izraelce to znamená vlastně, nebo znamenalo ztrátu důvěry v bezpečnostní složky, v politickou reprezentaci, že jsou schopni vlastně ochránit Izraelce, ne že by Izrael nezažil předtím teroristické útoky, ne že by Izraelci nebyli zvyklí na poměrně vysoké riziko, v kterém se samozřejmě Izrael nachází de facto od svého založení, ale to, že více než 24 hodin na některých místech prostě řádili teroristé z Gazy, aniž by se tam objevil voják nebo jiný příslušník bezpečnostních složek, to je samozřejmě něco, co opravdu mnohými Izraelci otřáslo.
7: Spousta rodin unesených a obětí masakru se odmítá účastnit pietních akcí, které pořádá vláda. Jak velká propast mezi těmi lidmi je?
5: Veliká.
7: Mezi vládou a těmi, které ten útok zasáhl osobně?
5: Je veliká, samozřejmě ani ty rodiny těch kteří tedy zahynuli,

0: aby prioritizovala právě propuštění rukojmí i za tu cenu, že ustoupí z některých těch bezpečnostních nároků. A čím víc bylo jasné, že to je Benjamin Netanyahu, který de facto brání tomu, aby se ti rukojmí dostali domů, tak se vlastně ty demonstrace obracely proti vládě. Začaly být čím dál tím více politické, čím dál tím více kritické. A dalo by se říct, že opravdu ta současná vláda, mnozí ministři, mnozí členové Knesetu otevřeně útočí na ty rodiny těch postižených a tvrdí, že jsou prostě spřažení s levicí a že podkopávají bezpečnost země, a někdy ta prohlášení jsou až neuvěřitelná. Někdy tam zaznívá, měli jsme je tam nechat, ty jejich příbuzné a tak dále. Takže ta propast tam je a jenom to ukazuje, že vlastně Izraelci, ta společnost je natolik paralyzovaná a rozdělená, že se vlastně zatím ještě nejsou schopni ani dohodnout na tom, jak ten 7. říjen připomínat. To jsou prostě dvě různé akce. Jedna organizovaná vládou a potom druhá, která prostě různé akce, za kterými jsou právě ty rodiny.
1: Čím si vysvětlujete, že z politiků nikdo neodešel ze svých funkcí? Z vojenského velení i z tajných služeb odešli ti, kteří byli zodpovědní, ale z politiků nikdo. Vy jste sama říkala, že Benjamin Netanyahu nepodpořil vytvoření vyšetřovací komise. Jak je to možné?
0: To je vlastně šokující, jo? Protože, jak jste říkala, z těch bezpečnostních složek, z tajných služeb vlastně odešli všichni ty nejvyšší představitelé a tu politickou zodpovědnost nepřevzal nikdo. A naopak Benjamin Netanyahu už poměrně dlouho víceméně razí takový přístup, že za všechno, co se povedlo, může on, nebo je zodpovědný on, a za všechno, co se nepovedlo v těch posledních 3 letech, tak můžou bezpečnostní složky, že vlastně mu nedali vědět o 7. říjnu, že ho pozdě probudili 7. října a vlastně se snaží tu vinu opravdu přenést na ty bezpečnostní složky. A to, že zatím nikdo neodstoupil, si myslím, jenom ukazuje, že opravdu ta politická kultura v tomto smyslu se v Izraeli proměnila. Jo? A pro srovnání třeba, když byla jomkypurská válka, což byla taky taková válka, která Izrael zaskočila, kde bylo jasné, že ta příprava byla špatná, tak 3 týdny po té válce dala premiérka Golda Meirová dohromady vyšetřovací komisi a sama řekla, prostě potřebujeme odpovědi. Já potřebuji odpověď, vláda potřebuje odpověď a samozřejmě Izraelci potřebují odpověď. Dneska ta situace je jiná. Benjamin Netanyahu samozřejmě tuší, že kdyby ta komise vznikla a byla nezávislá, nebyla tedy jmenovaná vládou, takže ukáží prstem pravděpodobně na nejdéle vládnoucího premiéra a prostě budou schopni identifikovat i ty politické přešlapy, které k tomu vedly.
1: Bude mít smysl taková komise i po letech, protože teď už jsou to 3 roky, už je spousta věcí taky pryč, spousta lidí si nemusí některé věci pamatovat, můžou některé materiály zmizet.
0: Přesně tak, a to už spousta lidí vlastně na to upozorňuje, že samozřejmě bude důležité, aby ta komise vznikla nejen ze symbolického hlediska, ale i z praktického hlediska, ale že už ta práce bude jiná, že samozřejmě mnozí se mohli domluvit na nějaké společné výpovědi. Jak říkáte, spekuluje se, že s různými dokumenty bylo nakládáno podivně, že některé zprávy, záznamy z těch bezprostředních schůzek 7. října, které se vedly právě v okolí premiéra, že mohli zmizet, že to bude trošku více archeologie už než cokoliv jiného, ale přeci jenom myslím si, že pokud dojde ke změně vlády, tak že ta komise bude důležitá a že může samozřejmě tím, že bude mít přístup právě k těm utajovaným informacím, takže může ukázat na chyby, které se staly, o kterých samozřejmě myslím si, že mnozí Izraelci už docela dost ví, protože ona vyšetřovala armáda, vyšetřovali tajné služby. To není, že se zatím ještě vůbec nezačalo s žádnou retrospektivou, ale samozřejmě všechny ty komise, které byly dosud zřízeny, tak neměly přístup naprosto ke všemu, což by ta nezávislá vyšetřovací komise státní měla mít.
1: Je jasné, co o připravovaném útoku Hamásu věděl Benjamin Netanyahu?
0: Tak jasné to není. My samozřejmě máme více a více informací o tom, že těch varování bylo hodně, že spoustu informací měly samotné izraelské tajné služby, ale že Benjamin Netanyahu měl být přímo varován prezidentem Emirátů, že dokonce samotný šéf

0: egyptské tajné služby měl dorazit do Izraele relativně těsně před 7. říjnem a varovat Izraelce, že se něco chystá, že tentokrát to bude mnohem masivnější, než na co byl Izrael zvyklý z minulosti. Takže zřejmě těch indicií bylo opravdu hodně a problém byl, že si to Izraelci nedali dohromady a že ani tajné služby a bezpečnostní složky prostě nevěřili úplně tomu, že by mohlo dojít k něčemu tak masivnímu. Samozřejmě víme, že Izrael už v té době byl politicky velmi oslaben těmi protesty a že Benjamin Netanyahu prostě tomu nevěnoval tu pozornost, kterou měl.
1: Izrael teď čekají první volby od války v Gaze. Jak důležité nebo přelomové budou? Ono se to říká o každých volbách, ale platí to v Izraeli teď dvojnásob?
0: Je to tak, že mám pocit, že v každé demokratické zemi teď považujeme volby za naprosto zásadní, ale já si troufám tvrdit, že v případě Izraele tomu tak je, že pokud by se podařilo té současné koalici nebo nějaké podobné koalici v ty volby vyhrát, pokud Benjamin Netanyahu bude schopen dát dohromady koalici, tak určitě ta cesta, kterou Izrael bude pokračovat, ta, jak byla nastolena před těmi 4 roky, to znamená cesta, která víceméně oslabuje ten demokratický charakter země, oslabuje instituce, které mají udržet Izrael v té rodině liberálních demokracií s jakýmikoliv přívlastky, protože samozřejmě ta izraelská demokracie je komplikovaná, tak že to bude pro část Izraelců naprosto nesnesitelné. Je potřeba ovšem zmínit, že mnozí příznivci Benjamina Netanyahu asi myslí to samé, pokud by vyhrála ta současná opozice. Takže ta společnost, mám pocit, že nevnímá ty volby jako pouze nějaký spor o politické ideje, ale vnímá je jako volby o vlastně duši Izraele, nebo o tom, jaký ten Izrael bude, jaká ta země bude mít charakter a vidíme to, že ta kampaně nesmírně vyhrocená.
1: Co budou tyhle volby znamenat pro pásmo Gazy, kde umírají tisíce civilistů vedle atentátníků z Hamásu, teroristů, umírají tam tisíce dětí, žen, tak i pro ně jsou důležité volby v Izraeli?
0: Tak určitě. Samozřejmě v Gaze už v tuto chvíli neumírají tisíce lidí. To byla ta horká fáze války, skončila zhruba před rokem. Nicméně je pravda, že situace v Gaze zdaleka není klidná, že pořád umírají civilisté, protože Izrael útočí na představitele Hamásu, ale především ta humanitární situace se výrazně nelepší, protože nezačala obnova Gazy a nezačala mimo jiné, protože ta současná vláda v Izraeli tomu jaksi nefandí. Dokonce se spekulovalo o tom, že Benjamin Netanyahu měl souhlasit jaksi se zlepšením té humanitární situace v Gaze, měl souhlasit s tím, aby se otevřelo více hraničních přechodů, ale nakonec to zastavil, protože se obává těch svých koaličních partnerů, že by ho obvinili z toho, že je příliš měkký. Takže určitě pro pásmo Gazy ty volby jsou důležité, protože když by došlo k výměně vlády, tak si myslím, že ta se bude snažit víc vstříc tomu Trumpovu mírovému plánu, bude jaksi umožní té civilní radě, aby vstoupila do Gazy a začala jaksi představovat jasnou alternativu tomu, co v tuto chvíli v Gaze je, což je na jednu stranu Hamás zhruba nějakých 40% a na nějakých 60% tedy přítomnost izraelské armády. Takže jsou to důležité volby pro Gazu.
1: Útok Hamásu rozpoutal podle vás nejhorší odvetu v historii dlouhého konfliktu. Jak o Gaze uvažuje izraelská veřejnost?
0: No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že izraelská veřejnost a je možná skoro jedno, jestli se díváme na příznivce vlády či příznivce opozice, tak ztratila jakoukoliv důvěru v to, že by Gaza mohla být nějaký klidný soused. A v zásadě si myslím, že Izraelcům je to tak trošku jedno, co se v Gaze děje. A jediné, co si výrazně nepřejí, je to, aby Hamás obnovil vyčerpal svoje síly a představoval třeba v dalších 5-10 letech opět nějakého hráče, který je schopen jaksi zranit Izrael tak, jako se stalo toho 7. října. Takže to je asi na čem se shodnou víceméně Izraelci všichni, ale samozřejmě pak v rámci izraelské společnosti jsou velmi extrémní názory, že by bylo dobré, kdyby odtamtud Gazané odešli nebo byli odejiti, kdyby celé to území získal pod kontrolu Izrael. Pak si myslím, že je velká část Izraelců, která chápe, že toto není realistické řešení a že bude třeba jaksi přijít s nějakou rozumnou rekonstrukcí, ale nikoli za cenu, že by se měl jaksi Hamas dostat opět do těch pozic, v kterých byl. Takže vlastně paradoxně Gaza není velkým tématem těch současných voleb.
1: Jakou podporu má Netanyahuovo tažení proti Hamásu, které dopadá i na civilní obyvatele? Ta veřejnost izraelská podporuje izraelskou vládu v tom, jak to dělá v Gaze?
0: No, já si myslím, že zase, no, že Izraelci tím, že opravdu ten 7. říjen byl natolik traumatizující, tak těch, kteří by výrazně jaksi protestovali proti humanitární situaci v Gaze nebo proti tomu, jakým způsobem izraelská armáda tu válku vedla proti válečným zločinům, tak to je velmi, velmi tichá skupina obyvatel. Oni tam samozřejmě jsou, ale nejsou příliš slyšet, není to příliš populární názor. Vidíme to třeba jak na tom, jak Izraelci špatně nesou to, že se postupně více oni sami dozvídají o těch zločinech, které se v Gaze děly, protože během těch 2,5 let té války, tak ty obrázky z Gazy, které Izraelci viděli, tak se netýkaly civilistů. Oni to vnímali skrz to vojenské tažení, skrz příběhy vojáků, nikoli skrz tedy příběhy civilistů žijících v Gaze a vlastně se v něčem uzavřeli, jo, proti tomu utrpení, které prožívali Gazané. Je to do určité míry pochopitelné, protože to byli ti, kteří stáli za tím 7. říjnem a Izraelci to začali vnímat jako víceméně kolektivní útok Gazanů, protože samozřejmě ta podpora toho útoku byla obrovská, takže myslím si, že to bude trvat nějakou dobu a ono to přijde, už to vlastně přichází skrz například umělce, filmy, kteří začínají mluvit o tom, co se tam dělo, začínají o tom mluvit ti vojáci a ta izraelská společnost samozřejmě se s tím bude muset nějak popasovat.
1: Říká Irena Kalhusová, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: O Gaze vznikl film s názvem Naza, což je hebrejská vojenská zkratka, kterou izraelská armáda označuje očekávaný počet civilních obětí při plánovaném úderu. Chcete ten snímek vidět?
0: Tak já obecně nerada koukám na filmy, takže to trošku determinuje to, jak k tomu budu přistupovat, ale asi se na něj podívám, protože autoři toho snímku říkají, že bude volně dostupný, takže asi ano. A je to samozřejmě právě ukázka toho, že opravdu jsou to samotní Izraelci, kteří začínají vlastně přicházet s těmi informacemi o tom, co vlastně se v Gaze dělo.
1: Autoři filmu natočili výpovědi 24 lidí, kteří jsou podle nich příslušníky armády nebo zpravodajských služeb. Ve snímku popisují, jak armáda předem s civilními oběťmi počítala, jak ve výběru cílů hrála roli umělá inteligence. Premiér teď požádal armádu, aby jména mluvčích z filmu odtajnila. Co chystá?
0: Tak je potřeba říct, že vlastně armádní právník zatím řekl, že to není možné, že pokud se neukáže, že odhalili nějaká státní tajemství, nějaká vojenská tajemství, tak to nebude možné. Ale opravdu vlastně okamžitě po zveřejnění toho filmu, tak ti autoři toho filmu v Izraeli se stali terčem obrovské kritiky. Mluví se o tom, že by se jim mělo odebrat izraelské občanství, mluví se o tom, že by měli být obviněni z nějakých, nevím, zrady a vyzrazení tajemství. Takže ty emoce jsou opravdu hodně, hodně jako silné a jak říkám, ukazuje to jenom to, že ta izraelská společnost se s tím bude muset vyrovnat a ti první, kteří budou přicházet s těmi informacemi o tom, co se v Gaze dělo, tak samozřejmě budou terčem těchto útoků. Ale zase, já si myslím, že když se třeba podíváme na válku v Libanonu v 80. letech, tak prostě Izraelci postupně začali ty informace vstřebávat o tom, co se v Libanonu dělo, a myslím si, že bude něco podobného následovat i ohledně Gazy, a že to můžeme srovnat, já nevím, s americkým Vietnamem, jo, a tak dále, že prostě je to přirozené, že pomine prostě takový ten pocit během války, že prostě o tom, co se děje na tom nepřátelském území, se nemluví, ale poté, co ta válka skončí, tak samozřejmě, pokud ta společnost zůstane demokratická, pokud ta společnost zůstane otevřená, tak se to bude dít a děje se to.
1: Existuje podle vás nějaké řešení, které by v dohledné době bylo přijatelné pro Izraelce a Palestince, nebo je to nadlouho?
0: Já myslím, že jestli se Hamásu něco opravdu povedlo toho 7. října, tak je to odložit potenciální řešení toho izraelsko-palestinského konfliktu o mnoho let, protože prostě ta nenávist na obou stranách je obrovská. A problém je, že vlastně ani na jedné straně nejsou politické elity, které by byly schopny se v tuto chvíli postavit tomu veřejnému mínění. A teď samozřejmě je to převážně na té izraelské straně, že jakákoliv vůle k diplomatickým jednáním prostě není. A když se podíváme na prohlášení těch opozičních politiků, tak tam není nějaký náznak toho, že s námi přijde jiná politika, s námi přijde diplomacie. To si troufá říkat pouze možná jedna politická strana, demokrati, což jsou vlastně bývalá strana práce a strana Mérec, to znamená levicové strany. Jinak ty ostatní se předhání v tom, aby ukázali, že oni budou prostě tvrdí. Takže na té izraelské straně v tuto chvíli ta vůle není vůbec žádná. No a na palestinské straně zase není lídr, který by byl schopen vlastně ty jednání opravdu zahájit s nějakou podporou a s nějakou legitimitou. No, takže to je také problém.
1: Kdo má teď vůbec v Gaze kontrolu nad tím územím, nad tím, co se tam děje?
0: No tak já myslím, že nad tím územím, kde není tedy izraelská armáda, tak tím nejsilnějším aktérem je Hamás. Ale je velmi zajímavé, že máme velmi čerstvé průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že podpora Hamásu jak v Gaze, tak na západním břehu poměrně dramaticky klesá. Jsou někde pod 20%. Velká část Palestinců a možná ještě větší část Gazanů vlastně neodpustila Hamásu to, že se rozhodli pro tuto akci 7. října, která prostě potom skončila tím, čím skončila. Takže ani Hamás žádnou velkou podporu nemá, takže spíš tam není v tuto chvíli žádná alternativa. To je ten problém, a v Palestině měly být volby na podzim v listopadu, ale byly zrušeny, což se tak trochu čekalo, protože Mahmud Abbas ví, že v těch volbách to současné vedení Fatahu nemá příliš velké šance, tak se rozhodl ty volby zase odložit. Takže prostě Palestinci vlastně ani nemohou říci, kdo by je měl reprezentovat.
1: Volby ale budou v Izraeli. O co hraje Benjamin Netanyahu?
0: O vlastní přežití. Benjamin Netanyahu se obává, že když v těch volbách neuspěje a nebude schopen dát dohromady vládu, tak že se to podepíše na soudním procesu, který je proti němu veden. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že se samozřejmě obává, že ta vyšetřovací komise, která pravděpodobně vznikne, tak ukáže na ty chyby, za které je on konkrétně osobně zodpovědný. Takže jsou to hodně volby o Benjaminu Netanyahuovi a samozřejmě jsou to volby o tom, jakým směrem se Izrael vydá, jestli bude pokračovat v této, řekněme, velmi, velmi nacionalistické, iliberální, populistické politice, nebo jestli se opět vlastně ty izraelské politické strany přihlásí k nějaké míře demokracie a s tím třeba přijde potom i samozřejmě nějaká jiná zahraniční politika.
1: Co by byl z vašeho pohledu pro Izrael nejhorší výsledek voleb?
0: Tak z mého pohledu asi by byl špatný výsledek, kdyby se ta koalice poskládala ze stran, které vidí Izrael někde, kde já bych ho nerada viděla. To znamená, kdyby to byly strany, které zdůrazňují ten etnický charakter státu, které si nepřejí vlastně, aby Izrael měl velmi silnou tu civilní, řekněme sekulární stránku, které budou zdůrazňovat náboženskou rovinu toho státu, které vlastně nejsou nakloněni tomu, aby to soužití mezi Izraelci a izraelskými Araby nebo izraelskými Palestinci, aby se na něm pracovalo a které samozřejmě spíše chtějí, aby Izrael expandoval to své území, rozšiřoval to své území, anektoval Západní břeh a případně i Gazu, než aby se pokoušeli o nějaké diplomatické řešení.
1: Jak realistický je podle vás scénář, že prezident udělí stíhanému Netanyahuovi milost výměnou za jeho odchod z politiky?
0: Já myslím, že ta šance je a že si to nebude sice poprvé, kdy bude mít Benjamin Netanyahu tuto možnost a v minulosti odmítl, ale myslím si, že se opět vrátí na stůl a samozřejmě to může zamíchat celkově tou situací, protože v momentě, kdy by tam nebyl Benjamin Netanyahu, tak se Likud najednou stává koaličním partnerem pro, myslím si, Gady Eisenkota, pro mnoho těch stran, které jsou pravicové, ale jsou v té opoziční části z politického spektra jenom proto, že odmítají jít s Benjaminem Netanyahuem do koalice, ale nikoli s Likudem. Takže by to najednou umožnilo vlastně vytvoření pravicové vlády bez těch extremistických stran.
1: A jaké téma je pro Izraelce to nejdůležitější, které podle vás volby rozhodne?
0: Já si myslím, že to bude Benjamin Netanyahu.
1: Říká Irina Kalhousová, ředitelka Centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
3: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Návrhy na nové zdroje rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Babiše nepřijatelné. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. V Liblicích u Českého Brodu začalo bourání rozhlasového vysílače. Pěkné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu Evropské unie.
4: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
3: Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Zvažuje například větší odpovědnost rodičů nebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by ale podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání Michala Černého muselo být až krajním řešením. Nemělo by jít o trest, ale o cestu k nápravě. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání.
5: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, samozřejmě, aby se nevrátilo stejný dítě, aby se vrátilo jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Začalo bourání rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Dva stožáry vysoké přes 350 metrů byly nejvyšší stavbou v Česku. Podle českých radiokomunikací už pro ně není využití.
6: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021. Potom nějakou dobu pokračovaly stanice s menším výkonem, ale potom začaly vysílat v DABu a tato distribuce pro ně už byla zbytečná.
7: Podle Marcela Procházky z Českých radiokomunikací bylo vysílání z Liblic na středních vlnách příliš nákladné. Nahradil ho digitální rozhlas DAB.
6: Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší příkon než jedny Liblice.
7: Po demolici liblického vysílače bude nejvyšší stavbou v Česku několik metrů nižší krašovský vysílač na Plzeňsku. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Na zhruba 6 000 vlakových nádraží v Německu začíná platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala jen některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost. Opatření zavedly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Ještě pohled na silnice na D1 z Brna do Vyškova, opatrně za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 206. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až do omezení na 211. kilometr. Zdržíte se asi 20 minut. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru začíná kolona kamionů. Pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na Pražský okruh. Tam počítejte také se silnějším provozem až k Ořechu na 19. kilometr. A v Praze na magistrále je ucpaný Nuselský most před omezením v Legerově. Dobře dojďte. Dnes zůstane polojasno až oblačno a odpolední teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. A teď už se pojďme bavit řečí peněz.
7: Češi vybrali nové komunální zastupitele a ti se staví nová vedení českých měst a obcí. Těch je přes 6 000 a to je v posledních letech ostře kritizováno, jak ze strany ekonomů nebo třeba také od OECD. Jak moc je široká obecní síť výhodná a jak moc je nevýhodná? Budu se ptát mého dnešního hosta, kterým je profesor ekonomie Lubor Lacina z Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den, já vás zdravím do Brna.
8: Dobrý den.
7: Řeč bude také o obecních rozpočtech a jak efektivně vlastně obce nakládají se svými prostředky. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
7: Češi o víkendu rozhodli o obecních zastupitelích. Nové vedení bude skládat 6258 obcí a měst, což je číslo, které dráždí řadu ekonomů.
9: Extrémně vynikáme v rámci OECD, v rámci Evropské unie. Jestli se nemýlím, tak naše průměrná obec je 16x menší než průměrná obec v Evropské unii. To je strašná chyba, jo, že to je jako obrovský problém a to prostě stojí peníze úplně jednoduše. Jo, že prostě potřebujete 16 obecních úřadů, když by býval stačil jeden. To znamená, tam jenom utíkají prostě čistě účetně peníze.
7: Bývalá Národní ekonomická rada vlády dokonce jako jedno ze zásadních opatření na cestě k české prosperitě doporučila právě slučování obcí. Konkrétně slučování malých obcí pod 1000 obyvatel navrhla jako jedno z možných úsporných opatření. Slučování obcí v minulosti doporučila Česku například i OECD, protože máme v porovnání s okolními státy velmi robustní síť obcí. Velkou část ale tvoří jen ty velmi malé samosprávy a celá pětina má méně než 200 obyvatel. A zhruba ve třetině obcí volili voliči jen jedinou kandidátku, protože další už se sestavit nepodařilo.
9: Řízení města je jako velice specializovaná činnost, že na to potřebujete lidi, jako jsou právník, v nějakých případech ekonom, nebo nějaký inženýr, nebo urbanista, nebo něco podobného. A když si představíte, že vy máte obec, která má 100 nebo 150 obyvatel, jako opravdu je realistické předpokládat, že tam vůbec těch lidí je dost, že tam opravdu najdete toho člověka, který...
7: Přesto politici slučování obcí zatím odmítají, protože podle nich se díky tomu dostává politika a veřejná správa blíže občanům.
10: Slučování obcí ne, nabídnou funkční spolupráci v rámci společenství obcí. Jsem rád, že tenhle projekt nezabila ani současná vláda.
7: Společenství obcí jsou typem dobrovolného svazku, který funguje od roku 2024. A za 2 roky jich vzniklo pouze necelých 60. Dobrovolných svazků ale už vzniklo přes 700. Cílem společenství je sdílení úředníků, koordinace veřejných služeb a společné plánování rozvoje. Například prezident Petr Pavel na jaře řekl, že podporuje slučování obcí, ale musí být motivované od spoda, tedy od samotných obcí.
8: Strana je výsledkem nějakého historického procesu a i proto je těžké ho měnit nějakým rázným krokem. Nějaké administrativní, direktivní rozhodnutí, které by v krátké době mělo sdružovat obce, tak nemá šanci na úspěch.
7: Obce dnes zajišťují infrastrukturu, školství, veřejné služby, ale zároveň rozhodují i o územním rozvoji a tak vytvářejí podmínky pro podnikání. Lubore Lacino, Česko má více než 6 000 obcí. Patří mezi evropské země s nejroztříštěnější strukturou místní samosprávy. Je to z ekonomického hlediska skutečně tak velká systémová slabina českého státu? Nebo může být takto decentralizovaný model i své výhody?
11: Výtka se týká především těch nejmenších obcí, ale já plně souhlasím s tím, že na obcích má ten občan té obce mít právo mít tu svou styčnou osobu, a to je i na té malé obci starosta, který dokáže řešit díky té znalosti té obce ty místní problémy, které tam vznikají.
7: My jsme slyšeli, že mohou nastat problémy s tím, aby se našli dostatečně kvalifikovaní lidé, kteří budou tu obecní správu, tu veřejnou správu vykonávat. Dá se paušálně říci, jestli máme nějaký minimální počet obyvatel, který by měla obec spravovat, aby dokázala dobře vykonávat tu veřejnou správu, dobře investovat a poskytovat vlastně kvalitní služby?
11: Nedá, je to o konkrétních lidech. Probíhá poměrně intenzivní spolupráce mezi těmi obcemi v rámci společenství obcí, takže oni si uvědomují, kde jsou ty jejich slabá místa a snaží se ty prostředky nebo ty omezené lidské zdroje sdružovat a využívat sdíleně.
7: Takže dá se říct, že u těch větších obcí v Česku je nebo není vidět, že hospodaří efektivněji a lépe než ty menší?
11: Já bych úplně to nespojoval. Kdyby jsme si vzali třeba z Prahu, tak jestli jsem se díval správně, tak Praha má 57 městských částí, některé jsou poměrně malé, a kdyby jsme se bavili o nějaké centralizaci, tak podle mě ty velké města by z té debaty neměly být vynechány.
7: Vy jste tedy pro zachování toho počtu těch obcí, chápu to správně?
11: Já jsem spíš zastánce toho, aby to spojování bylo nějak pozitivně motivováno, aby to skutečně vznikalo na úrovni toho regionu.
7: Takže kdyby se Česko rozhodlo snížit počet obcí, tak jaký model by vám dával z pohledu ekonoma největší smysl? Mělo by to být nějaké administrativní slučování nebo povinné sdílení vybraných služeb, anebo finanční motivace k tomu, aby se obce dobrovolně spojovaly?
11: Já jsem měl možnost osobně se seznámit s dánskou reformou, kde na začátku měli 271 obcí a ve výsledku mají teďka 98 obcí. To minimální kritérium byla velikost toho spojeného celku 60 tisíc obyvatel. Co bych chtěl zdůraznit, nemělo by se z toho vynechat i to vyšší uspořádání krajské, protože součástí té dánské reformy bylo vlastně snížení z 13 krajů na 5 regionů, takže to nezasáhlo jenom tu obecní úroveň, ale i tu regionální. A pokud jsem se díval na jejich dosavadní analýzy a výsledky, tak zatím to nevedlo k nějaké významné úspoře finančních prostředků.
7: Ano, máte pravdu. Cestou tedy by mohly být ta společenství, o kterých zde politici mluví?
11: Nemluví o tom jen politici. Já jsem měl možnost mluvit se starostou obce Dolní Dunajovice, kde společenství obcí vzniká, a na jejich příkladě se dá vlastně ukázat i jak funguje ta motivace. To společenství obcí, aby vlastně mohlo využívat to, co je dáno zákonem, třeba se sdílení učitelů angličtiny, sdílení městské policie.
7: Ve školství konec konců se mluví hodně o svazkových školách, které by měly jednoho ředitele, který by obhospodařoval více škol v regionu.
11: No a tam je vlastně podmínkou vytvoření strategického plánu, vypracování nějakého dotazníkového šetření a v okamžiku, kdy vlastně to společenství obcí se je schopno dohodnout, tak může pak získávat vlastně dotační tituly právě tady na ty sdílené pravomoce.
7: A tedy stát by neměl nějak překračovat k tomu, že by ta společenství obcí zvýhodňoval, protože, jak jsme řekli, za dva roky jich vzniklo necelých 60 těch větších svazků, což je takové to volnější obecní uspořádání, těch vzniklo přes 700, je tam, myslím, 1200 obcí, což už je podstatná část.
11: Tam samozřejmě ta motivace už je v okamžiku, kdy ty obce jsou schopny vypracovat ten svůj strategický plán, tak pak můžou dosáhnout na finanční prostředky, které jim umožní právě naplňování těch sdílených kompetencí. Takže tam ta motivace už je. A pokud jsem mluvil vlastně se zástupci těch už existujících společenství obcí, tak možná to, co by jim pomohlo, kdyby mohli mít nějakého mediátora, protože nejdelší dobu podle nich trvá, než se ti zástupci obcí domluví a přesvědčí se navzájem, že to společenství obcí pro ně může být výhodné z pohledu rozvoje těch jednotlivých obcí.
7: No právě každý z nás, kdo bydlí v nějaké menší obci, tak ví, že se může dohodnout 10-12 obcí, že utvoří jeden celek, ale pak pro jednu to bude nevýhodné, cukne z toho, tak říkajíc, a celý ten projekt může spadnout pod stůl. Není toto příliš velké riziko, protože kdyby došlo, dejme tomu, k formálnímu sloučení těch obcí, tak by nehrozilo toho, že někdo řekne, mně už se to nelíbí a já z tohohle vlaku v uvozovkách vystupuji vprostřed a je mi jedno, kam dojedete vy ostatní.
11: Formální uspořádání má jedno riziko. Když se podíváte na ty naše regiony, tak asi by bylo velmi těžké si představit, že stejné pravidlo jde uplatnit třeba na obce kolem Pálavy, obce, kde je vinařství, turistika, a ten stejný model, že uplatníte na ty malé obce, které jsou na Vysočině, kde dochází k poměrně brutálnímu vylidňování, kde lidé dojíždějí daleko za prací a vlastně je tam úplně jiné prostředí ekonomické než v jiných regionech České republiky.
7: No právě, my máme společenství obcí zhruba dva roky. U nás funguje tento institut, kdy ho zavedla minulá vláda. Tato vláda jej také podporuje velmi výrazně. Máme už nějaké hodnocení, které by řeklo, že tento institut zefektivňuje ten výkon té veřejné správy a přinese pozitivní výsledky i ekonomické pro ty obce a pro region.
11: Na to ještě krátká doba, protože je to o těch lidech a o nastavení komunikace. Já si myslím, že teď vlastně po volbách, pokud ty společenství obcí vydrží a ukáže se, že vlastně dává jim to smysl i přes ten politický cyklus, přestože se vlastně na těch obcích vymění třeba z politická reprezentace, ti konkrétní lidé, kteří se spolu bavili, tak v ten okamžik si myslím, že se hodně posunou a za 4 roky bychom tu otázku mohli už relevantně s nějakými odpovídajícími daty odpovědět.
7: Přesto my zde máme doporučení OECD, máme zde doporučení bývalé Národní ekonomické rady vlády a ekonomové, řada z nich o tom otevřeně mluví, že je to výhodnější, vidí úspory z rozsahu, vidí úspory na tom, že ta obecní správa se zkvalitní. Jak moc máme tlačit na to, aby tato společenství nebo obce se nějakým způsobem slučovaly?
11: Tam skutečně to dává smysl nejvíc u těch obcí a u těch společenství obcí, který mají v tom svém mikroregionu nebo regionu společné zájmy. A je to jako v politice. Při vytváření koalic musí najít v tom svém strategickém plánu, řekněme, 5 prioritních oblastí, kterým věří a který si myslí, že má společně v nějakém horizontu 5, 10, 15 let společně rozvíjet. A aby viděli to, co vy jste zmínila, co tam podle mě bude pro ty obce zásadní, že uvidí, že jim odebere to společenství obcí část té byrokracie, kterou je z pohledu těch jednotlivců, kteří nemají právní vzdělání, někdy velmi těžké nasát a plně aplikovat a nezbývá jim pak vlastně ten čas pro to, co na těch malých obcích má to zastupitelstvo a ten starosta smysl, aby skutečně řešili ty problémy té obce, ty každodenní problémy.
7: Říká ekonom Lubor Lacina, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: My dnes řešíme velikost českých obcí. Při porovnání s okolními státy je česká samospráva skutečně velmi roztříštěná. Rakousko, které je stejně velké zhruba jako Česko, má podobně obyvatel jako Česko, má přibližně třikrát méně obcí než my. Polsko, které má téměř čtyřnásobný počet obyvatel, má méně než 2500 obcí. Německo, které také v minulosti prošlo v řadě spolkových zemí reformou územní správy a slučováním obcí, jich má necelých 12 000, ale to je opravdu obrovská země. A Slovensko to má podobně jako Česko velmi roztříštěnou strukturu. Lubore, když se podíváme do zahraničí, jak se ten rozdíl té roztříštěnosti veřejné správy projevuje v efektivitě, v kvalitě té obce nebo v nákladech na poskytnuté služby? Dá se z toho zahraničí to Česko porovnávat a srovnávat?
11: Jak už jsem dával na příkladu toho Dánska, díval jsem se i na reformu podobnou, která proběhla zhora, to znamená tou centralizací a rozhodnutím o minimální velikosti obce. Podobně vlastně to udělali ve Švédsku, v Německu, a zatím nikde vlastně se neprokázalo, že by tam došlo k nějaké významné finanční úspoře, kde se to ukázalo, tak že skutečně se zvýšila efektivita v těch oblastech, kde začali sdílet a byli schopni zaplatit kvalitní odborníky. A když se podíváte, tak rozpočty mají tři takové funkce. Alokační, máte rozhodnout, kde ty peníze umístíte a určit si priority. Redistribuční, máte přerozdělovat ty peníze a pak stabilizační. U nás vlastně zatím ty obce mají primárně tu funkci alokační a velmi omezeně tu funkci redistribuční. A tam si myslím, že jsou dvě oblasti, kde ty obce v budoucnu by měly hrát výraznější roli, protože to dává smysl. A to je oblast vzdělávání a hlavně kvalitního vzdělávání co nejblíže místům, kde ti lidé bydlí. A druhá vlastně je oblast, kde si myslím, že je to úplně zásadní a kde se ukazuje, že ty peníze, které se ušetřily v těch systémech, kde došlo k té reformě a té větší agregaci těch obcí, tak to byla sociální oblast a péče o staré lidi, kde dává smysl, aby ty obce si budovaly třeba z kapacity pro svou stárnoucí populaci, že nedává podle mě už dneska smysl budovat nějaké mega domy seniorů někde na poli a odsunovat ty lidi z těch jejich obcí na stáří úplně mimo tu komunitu, ve které vyrostly.
7: Zajímavé, že jste nezmínil infrastrukturu, protože právě infrastruktura patří mezi klíčové témata obcí, které řešíme v Česku na denní bázi, ať už jsou to chodníky nebo opravené silnice.
11: Tam samozřejmě infrastruktura je důležitá, ta je vidět na té obecní úrovni, umožňuje mobilitu jak případně studentů, žáků, tak umožňuje mobilitu pracovní síly, ale tady já jsem skutečně zastánce toho, že bychom víc měli dát finančních prostředků na budování kvalitního vzdělávání v rámci regionu a to, co podle mě těm obcím úplně chybí a vlastně nejsou schopni dělat, a vidíme to třeba v Holandsku nebo v tom Dánsku, že i malá obec má svůj podnikatelský park, kde dokáže vytvořit prostory pro buď začínající podnikatele nebo nějaké malé a střední podnikatele, a to zatím úplně na té naší obecní úrovni nevidím, a podle mě to je to, kde, když bych dával peníze do infrastruktury, tak bych se primárně snažil z pohledu obcí vytvořit pracovní místa a vytvořit lokální úspěšné podnikatele na té místní úrovni.
7: Tím se dostáváme k financím a české obce ve většině případů dobře hospodaří, a to buď vyrovnaně nebo s přebytkem. Obecní pokladny se plní na základě takzvaného rozpočtového určení daní, kdy obce získávají zhruba čtvrtinu vybraných daní v Česku. Desetina pak jde krajům a dvě třetiny připadnou státu. Výjimkou je daň z nemovitostí, která jde obcím celá. Přebytky na obecních a krajských účtech ale dráždí vládní politiky, kteří v Česku dlouhodobě hospodaří schodkově. Například premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš opakovaně upozorňuje na více než 200 miliard, které ušetřila Praha.
4: Tak si pojďme říct, že co to je ta Praha? Komu patří nemocnice? No, patří ministerstvu zdravotnictví. Komu patří památky? Kdo bude stavět invalidovnu? Kdo dá na to peníze? No, naše vláda. Kdo bude stavět okrut Prahy? No, že se jde. To je ten rozpočet, kde křičí, že máme obrovský deficit. A vysoké školy, kdo financuje? No, naše vláda.
7: I proto vládní koalice mluví o změně rozpočtového určení daní, které by mělo posílit příjmy znevýhodněných obcí a regionu. Dosud rozpočtové určení daní zohledňuje tzv. Vážený počet obyvatel, který zvýhodňuje velká města koeficientem, kdy ten pražský je zhruba 4, brněnský, plzeňský a ostravský překračuje 2 a obce do 30 tisíc obyvatel, tedy už poměrně velká města, mají koeficient pouze 1,15. RUD také zohledňuje vzdělávací zařízení v obci, pak prostý počet obyvatel a rozlohu obce. Obce v Česku nejsou přímo nijak odměňovány za ziskovost firem anebo za místa, které vytvoří na jejich území. Mohou ale získat určité dodatečné příjmy díky zaměstnanosti, nemovitostem nebo růstu počtu obyvatel, anebo za správní a místní poplatky. Přes samosprávy v Česku do ekonomiky nateče přes 500 milionů korun ročně. Lubore Lacino, jak si české obce vlastně vedou z hlediska zadlužení, investičních výdajů, finančních rezerv, tedy jak hospodaří?
11: Je to jak u nás jednotlivců. Jsou obce, které jsou zodpovědné, a jsou samozřejmě obce, a to může být i spojeno buď s korupcí, nebo tím nedostatečným právním finančním vzděláním, které se dostaly historicky do problému. Každopádně to, co je neférové, pokud se mluví o přebytcích obcí a nebylo tam zmíněno, tak je samozřejmě, že obce potřebují rezervu například na spolufinancování projektů, které získávají z rozpočtu Evropské unie, protože tam se to spolufinancování, tak jak se zvyšuje ekonomická úroveň regionu, zvyšuje třeba až někde k 50%. A pokud jsem se bavil se starosty, tak samozřejmě tam existuje jako velká obava, že dojde k výraznému poklesu těch prostředků, které mohly získávat z rozpočtu Evropské unie podle těch plánů, které máme, jak by měl vypadat rozpočet Evropské unie a právě financování regionální politiky od roku 2028.
7: No, ono ministerstvo financí dlouhodobě upozorňuje na nevyužitý investiční potenciál samospráv. Nemá pravdu, když jim na účtech leží desítky miliard korun?
11: Tam zase by se mělo myslet na to, že obce samozřejmě udělaly investice, které nejsou produktivní. A zapomíná se na to, že musíme důsledně rozšiřovat produktivní a neproduktivní investice. Produktivní investice může být třeba ten podnikatelský park, ve kterém se podaří obci vytvořit prostředí a skutečně umístit lokální firmy, které pak budou zprostředkovaně přispívat do rozpočtu, vytvářet zaměstnanost, ale že obce také dělají spoustu neproduktivních investic typu bazénů, hokejových hal, jako tady v Brně, když potom chtějí najít provozovatele, který by to dělal na komerční bázi, tak ani po třech kolech zjistí, že žádný komerční provozovatel nespočítá, že by to vycházelo. A následně samozřejmě potom ty obce musí mít rezervy, aby investovali do oprav a provozu a dotování toho, že si ty neproduktivní investice na sebe nedokážou vydělat.
12: Je tedy správné ten model, který teď máme, to rozpočtové určení daní, kdy obce získává většinu těch sdílených daní na základě počtu obyvatel, škol, dalších parametrů, nebo potřebuje ten český model financování obcí nějakou změnu?
11: Já si myslím, že to je velké politikum a že tam není reálný nějaký posun.
12: No, když se třeba podíváme na a porovnáme české financování obcí v Česku, Rakousku, Německu a Polsku, tak samosprávy našich sousedů mají příjmy navázané právě na biznis. Třeba německé obce vybírají vlastní daň z podnikání, rakouské také vybírají daň odpovídající 3% mzdových nákladů místních podniků. Takže daň plyne obci, kde zaměstnanci pracují, nikoli obci, kde bydlí. A Polsko to v roce 2025 prošlo reformou financování správ, aby příjmy více odpovídaly příjmům místních daňových poplatníků. Je toto příklad, který by například Česko mělo následovat?
11: Určitě ano, protože by to motivovalo právě třeba z ty společenství obcí, aby dělali to, co zatím neumí a nejsou si příliš jistí, jak by to zaktivovali, a to je právě vytváření toho podnikatelského prostředí na té místní úrovni, protože to ty malé obce vůbec vlastně neumí a zatím se to nenaučili dělat.
12: Na druhou stranu, nevedla by tato položka k tomu, že by sice zajišťovala nějaký rychlejší hospodářský růst, ale ten by se odehrával v těch lukrativních obcích, jako je konec konců Praha, a naopak by prohloubila ty regionální rozdíly, protože ty obce, které mají problémy nyní, by jen tak nedokázaly odstranit a prostě by nedokázaly být konkurenceschopné v té nabídce pro potenciální investory a potenciální firmy.
11: Tam je to vnímání toho, jak vnímáme tu strukturu české ekonomiky na přelomu 20. a 21. století. Ale dneska se posouváme do té modernější ekonomiky a myslím si, že to měla být ambice České republiky, a tam celá ta řada omezení, jako třeba nedostatečná dopravní infrastruktura nebo nedostatek pracovní síly na té místní úrovni padají, protože se bavíme o tom, že na té obecní úrovni je obrovský potenciál pro vznik právě těch malých středních firem, tak jak to existuje právě třeba v tom Nizozemí, Německu nebo Dánsku.
12: Říká ekonom Lubor Lacina, který dává návod k tomu, jak by měly obce investovat své prostředky. A já děkuju za to, že byl naším dnešním hostem. Díky.
11: Naschánou.
12: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: Pěkné dopoledne, je 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V rumunských teritoriálních vodách Černého moře začal hořet chemický tanker. Informují o tom rumunské úřady s tím, že pátrají po 8 z 12 členů posádky. Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou. Není ale zatím jasné, jestli incidenty souvisí s ruskými útoky na Ukrajinu. V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Týká se to odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. Švédský parlament dnes rozhodne, jestli se předsedkyně sociálních demokratů Magdalena Anderssonová může stát premiérkou. Měsíc po volbách se jí dvakrát nepodařilo sestavit vládu. Pokud i tentokrát hlasování prohraje, může předseda parlamentu pověřit jednáním o nové vládě dosavadního premiéra Ulfa Kristerssona. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc. Podle Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. V Praze začíná 14. ročník Signal Festivalu. Až do neděle si můžou lidé prohlédnout 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, ale to poprvé taky v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici nebo světelná instalace z 1500 žárovek. Letošním tématem jsou sny a vize. Festivalová díla se rozsvítí každý večer v 7 hodin a k vidění budou až do půlnoci. Na D1 z Brna na Vyškov se zastavuje za sjezdem na Slavkov u Brna na 203. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na 211. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru zastavují kamiony. Kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr a místy se zastavují i osobní auta. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice pak počítejte se silným provozem, hlavně transitním. Od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Šťastnou cestu. Dnes je polojasno až oblačno, večer se v Čechách místy vyjasní, zítra bude po rozpuštění možné mlhy slunečno a teploty zůstanou příjemné, dnes bude až 18, zítra až 19 stupňů. Ze zprávy to všem, teď už je tu Pavlína Nečásková, začíná Interview Plus.
13: V Praze pokračuje druhým dnem proces s čínským občanem obviněným ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Yang Yiming je v Česku prvním stíhaným za neoprávněnou činnost pro cizí moc. Čím měl podle obžaloby ohrožovat zájmy Česka? Je jeho případ úzce spjatý s kauzou Čecha Aleše K. zadrženého v Pekingu. I o tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
13: A naším hostem je investigativní novinář týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Dobrý den.
14: Dobrý den a díky za pozvání.
13: Dnes pokračuje jednání druhým dnem. Víte, co se tam děje?
14: Děje se tam to, že se tam předkládají různé listinné důkazy. Předkládá je tam tedy obžaloba státní zástupce a ta druhá strana se k tomu samozřejmě nějakým způsobem vyjadřuje. Část toho dnešního jednacího dne je utajovaná pro veřejnost a pro novináře a pro média, protože, a to je jisté specifikum tohoto případu, se tam poměrně dost pracuje s utajovanými informacemi.
13: To znamená, že už se tam novináři nedostanou až do vynesení rozsudku?
14: Se tam dostanou, nebo my se tam dostaneme, ale ve chvíli, kdy ten soud začne projednávat věci, které nejsou utajované. Ona původně včera, když ten proces začal, tak obhajoba navrhovala, aby to bylo úplně celé uzavřené i ve chvílích, kdy se tam neprojednávají utajované informace, protože třeba informace, že policie zabavila Yang Yiminovi nějaké dokumenty nebo tam zachytila nějaké peněžní převody, ještě není utajovaná informace. Utajovanou informací může být něco jiného, že třeba předával konkrétnímu člověku, kterého policie podezřívá nebo státní zastupitelství, že pracuje pro čínské tajné služby, nějaké konkrétní informace. No a ten soud každý ten jednací den jako to má rozdělené na části, kdy se tam právě řeší ty utajované věci a ty neutajované věci a tam pak mohou vždycky novináři.
13: No, je jasnější z těch prvních nebo z toho prvního dne, čeho se měl tedy čínský občan přesně dopustit, jaké jsou proti němu důkazy?
14: No, ty detaily právě jasné nejsou. To je ta nejzajímavější část. Tady máme, včera byla přednesená obžaloba, to byla jako veřejná část toho soudu, ona byla poměrně stručná. Ten státní dozorový státní zástupce Martin Bílý, který má případ na starosti, tak v podstatě shrnul to, co je tak nějak jakoby veřejně známé, že dotyčný je podezřívaný právě s jako práci pro cizí státní moc proti České republice a jejím zájmům. ale už tam nespecifikoval jako konkrétní důkazy. Řekl pak takové věci, jako že v některých případech některým lidem za informace dával malé dárky, zase už nespecifikoval, jako jaké malé dárky. No a to nejzajímavější právě je, co se děje v těch okamžicích, kdy se tam předkládají právě nějaké specifické utajované informace.
15: No a vy jste v týdeníku Respekt, myslím, psali o tom, že třeba ty informace se měly týkat osobnosti předsedy senátu Miloše Vystrčila.
14: Ano,
15: takže
14: to
15: o tom
14: pravda.
15: Se něco více ví.
14: Tak ví se to, co jsme psali, že se Jan Kmin, který tady vystupoval z pohledu policie a státního zastupitelství pod novinářským krytím, on tady měl oficiální akreditaci, které pro cizí novináře nebo novináře z cizích zemích uděluje vždycky ministerstvo zahraničí, tak ale podle tedy policie a státního zastupitelství tou jeho pravou identitou nebylo novinářství, ale byla to právě jako špionážní činnost a v rámci toho, co my jsme se třeba o tom dozvěděli a zjistili v minulosti, se měl zaměřovat i na osobu předsedy senátu Miloše Vystrčila, což je jako z pohledu Číny tady, řekl bych, jeden z nejexponovanějších politiků, protože Miloš Vystrčil se dlouhodobě zaměřuje a profiluje jako někdo, kdo podporuje Tajvan. Na Tajvanu byl dvakrát na návštěvě, vždycky k velké nevoli Číny, protože Čína považuje Tajvan za svoji odštěpeneckou provincii, kterou by chtěla vlastně získat, ať už dobrovolně volně nebo silou. Řeší se, jestli ho nenapadne v těch následujících letech a Miloš Vystrčil je velmi jako loajální k Tajvanu, ukazuje, že je důležité ten ostrov a jeho vládu jako podporovat, protože prostě sdílí s nimi demokratické hodnoty. Je to i biznesově mimochodem důležité, no a Číně se to samozřejmě nelíbí, takže logicky se zajímala o to, jaké vlastně

0: ale byly, řekl bych, velmi úzce vymezené, že policie a státní zastupitelství mohla někoho stíhat jenom ve chvíli, kdy ho přichytila při tom, že třeba odcizil jako utajované informace. My tady ze zákona máme 4 stupně utajování, od vyhrazené až po přísně tajné. To jsou ty nejcitlivější věci. No a kdyby tedy někdo byl přichycen, že třeba má nějaký dokument s přísně tajné, kde jsou popsány nějaké hrozně jako podstatné věci pro bezpečnost státu, tak pak ho mohli odstíhat. To se nikdy nepodařilo, ono je to velmi těžké samozřejmě někoho takového přichytit při něčem podobném, ale nedávno se změnil zákon, který rozšířil možnosti pro policii a státní zastupitelství někoho za špionáž stíhat, a to tak, že nemusí být stíhán jenom za vlastně odcizení utajovaných informací, ale že ta špionážní činnost je daleko širší a že ten dotyčný může pracovat i s celou řadou neutajovaných informací. A teď bude hodně záviset na tom soudu, jakým způsobem si to vlastně on vyloží. A v tom je to jakoby přelomové, protože poprvé tady vlastně hledáme hranici, kdy a jak někdo může být odstíhaný.
1: Když jste říkal, že měl tedy Jan Kimin získávat od někoho informace, koho tedy obměňoval drobnými dary za to, myslíte si, že se někdy dozvíme, kdo byl ten jeho informátor, jaké dary to byly?
0: Těch informátorů mohlo být více a myslím si, že jestli byl skutečně špionem Číny, tak právě novinářské krytí je pro tuhle tu práci ideální, protože my jako novináři z podstaty neděláme v podstatě od rána do večera nic jiného, než se snažíme získávat, schromažďovat, ověřovat informace a fakta a potom je samozřejmě dáváme jako do článku a nabízíme je našim čtenářům, aby se pak oni rozhodovali na základě nich ve svých životech. No a když je někdo špion a vydává se za novináře, tak v podstatě má takové jakoby legální krytí pro tu špionážní činnost a s tím hodně pracuje, to už naznačil ten včerejšek obhajoba, která tvrdí a bude tvrdit, že všechno to, co obžaloba vidí jako práci pro cizí státní moc, pro Čínu, vynášení různých informací, tak, že to byla vlastně novinářská činnost. Že to žádná špionáž nebyla, protože prostě ten člověk jako sbíral informace jako novinář.
1: Obžalovaného do soudní síně doprovodila eskorta se samopaly, on sám měl při příchodu na hlavě kuklu, kterou si pak sundal. Je to adekvátní, ta bezpečnostní opatření, nebo překvapilo vás to?
0: Tak vyhodnotili si to tak jako bezpečnostní složky téhleté země. Byli tam 4 muži uvnitř té soudní místnosti, kteří byli jako hodně ozbrojeni, měli samopaly a byli jako také částečně jako kryti a měli na sobě jako neprůstřelné vesty. On sám byl přivedený jako v poutech, jak říkáte, měl na sobě roušku, nebo to rouška vlastně není, helma taková, byly mu vlastně vidět jenom oči a kousky obličeje mimo oči, ale pak v té soudní místnosti už mu byl vidět jako celý obličej, tam si tu kuklu sundal. Já tady nechci úplně jako soudit, jestli je to adekvátní nebo ne, to prostě tak to si vyhodnotili ti lidé, kteří jako o tom rozhodují, jestli je to i forma jako jistého nátlaku, tak někdo to tak může jakoby vidět, někdo zatím zase může vidět to, že to je prostě potřebná ochrana.
1: On měl do Česka přicestovat v roce 2022, kdy tedy, jak už zaznělo, získal u Ministerstva zahraničních věcí akreditaci jako zahraniční novinář. Mohlo to být už tehdy pochybení českých úřadů, pakliže se ukáže, že jsem jel provádět špionáž?
0: Nemyslím si, že nutně. To je jako hrozně těžké odhalit na začátku, že někdo může být špionem a může tady být nasazený jako pod krytím. Jsme tady kdysi měli případ takového jako velmi zdatného špiona, ruského špiona, který pracoval pro ruskou rozvědku GRU, Roberta Rachardža, byl to jako nelegál, který v podstatě vypadal jako já nebo vy, žil jako příkladný život, jako žijeme, předpokládám, oba dva.
1: Bezesporu.
0: Ano, je to tak, můžu potvrdit ze 2 zdrojů. Měl svoji rodinu, ale vedle toho prostě ta jeho skutečná identita byla jako špionská a to prostě tohle to v podstatě jako odhalit nejde. To jde odhalit asi až ve chvíli, to byste musel mít třeba nějakého krtka v té čínské tajné službě nebo ruské, který by vás na to na začátku jakoby upozornil, ale to tak jako často nebývá, takže na ty důkazy můžete přijít až jako postupem času, tak já bych v tomhle tom jako neviděl pochybení Ministerstva zahraničí.
1: Jak může soud trvat dlouho?

0: No ty jednací dny jsou nařízené 3 od středy, dneska máme tedy druhý, zítra je třetí jednací den. Já jsem se včera toho soudce ptal, jestli se domnívá, že vynese rozsudek v pátek. On říkal, že neví. Je možný, že ten rozsudek zítra padne a je také možné, že to ještě bude nějakou dobu trvat, ale myslím si, že ty hlavní důkazy, ty klíčové důkazy zazní během těchto 3 dnů a že i obhajoba bude mít dostatečný prostor a čas se k ním vyjádřit.
1: Hostem Interview Plus je dnes investigativní reportér týdeníku Respekt Ondřej Kundra.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Vy dlouhodobě sledujete případ zadrženého českého občana Aleše K., kterého vězní od letošního června Čína a viní ho z údajné špionáže. Přestože Peking nikdy české straně neposkytnul žádné informace, které by takovou činnost dokazovaly, co podle vás může nasvědčovat tomu, že jeho zadržení je odpovědí na zatčení Jan Kiminga v Praze?
0: Přišlo nebo došlo k němu poměrně nedlouho poté, co údajný čínský špion byl zadržený českou policií v České republice, tak k tomu došlo jako v lednu. Tady případ Aleše K., muže, který dlouhodobě žil a pracoval v Číně, tak nastal zhruba 5 měsíců poté, na konci června vlastně tohoto roku. Zároveň tím, jak Čína postupuje, že o něm poskytuje jakoby českému konzulovi a tudíž jako Česku minimálně informací a to, že jako ta obvinění jsou zatím jakoby velmi vágní a zároveň to, že mluvčí čínského ministerstva zahraničí v jednu chvíli v tom svém veřejném vystoupení dal ty dva případy do nějaké souvislosti, on je zmínil jakoby za sebou s tím, že řekl, že v případě toho čínského občana v Česku je to, tam nejsou prostě žádné důkazy a zároveň pak zmínil případ jako Aleše K., tak si myslím, že vše nasvědčuje tomu, že to je taková klasická čínská, ono se tomu říká hezky, eufeministicky únosová diplomacie. Diplomacie to samozřejmě žádná není, je to jako brutální, je to případně brutální čínský nátlak někoho jako chytit a pak tlačit na tu další zemi, aby pustila toho čínského špiona. Čína to dělá opakovaně. Není to jako poprvé tady v případě České republiky.
1: Vy jste v Respektu informovali o tom, že čínská strana konečně svolila, aby mu byl Aleši K. přidělen advokát. Je to posun, jak ten krok čtete?
0: Je to posun, ale ty posuny jsou poměrně jako pomalé. On se zároveň podle hlášení konzula, co já vím, zhoršuje. Teď ho tedy navštívil po třetí český konzul nedávno v průběhu září. Tak se zhoršuje jeho zdravotní stav a ty podmínky, ve kterých je zadržovaný. Ona to není klasická věznice, ale je to takové nějaké jako detenční zařízení nebo objekt, řekněme, čínské tajné služby, tak prostě nejsou dobré. Ta místnost, ve které je držen, je jako malá. Myslím si, že je pod velkým jako psychickým tlakem a jako jsou tam jako drobné kroky, které ale by měly být jako naprosto automatické. Jako není možné, aby Čína neumožnila, aby dostal advokát.
1: Ale bude to čínský advokát přidělený čínskými úřady, takže...
0: Ano, tak to vypadá, že by to měl být tedy čínský advokát.
1: No, Petr Macinka se k tomuto případu vyjadřoval, zatím jen zdrženlivě, možná trošku zlehčoval ty podmínky, v kterých se nachází, i jaký je jeho zdravotní stav, říkal, že nejde o nic vážného. Nedělá to minister zahraničí naschvál, aby nepřekazil potenciální jednání s Číňany o jeho výměně?
0: To je hrozně zase těžké posoudit. Tady se musíme jako držet faktů. Myslím si, že na začátku Petr Macinka jako... Na tom úplně začátku tu situaci jako zlehčoval. Tam si myslím, že to nebylo jakoby na místě to tak zlehčit, jako se k tomu jako vyjádřil. Zároveň chápu, že jako pod pokličkou mohou probíhat různá jako citlivá vyjednávání. Já vím, to jsem také psal, že česká strana, česká vláda vlastně zjišťuje informace u jiných států, které byly vystaveny něčemu podobnému, že zadrželi čínského špiona, Čína pak účelově zadržela jejich občana, vydírala je. to byl případ třeba Kanady v těch posledních letech, takový hodně citlivý a od nich se česká diplomacie snaží získat nějaké informace, jak má vlastně jakoby postupovat. Takže jistou jako zdrženlivost ve vyjadřování Petra Macinky, jeho neochotu ten případ jako nějak komentovat, tak jako lze vysvětlit tímhletím. Na druhou stranu zase vidíte třeba v případě Kanady, že tehdejší kanadský premiér Justin Trudeau, když došlo k tomu případu v Kanadě, tak se vyjádřil jako velmi jasně, bez jakýchkoliv jako obezliček. Petr Macinka si možná může myslet, že zdrženlivostí dosáhne nějakého většího úspěchu, to tedy uvidíme až časem. Také se to celé odehrává v době, kdy česká vláda se snaží nějakým způsobem zlepšit vztahy s Čínou. Zase je otázka, jako s jakým cílem a co vlastně přesně chce dosáhnout. Premiér Babiš původně tvrdil, že do Číny nepojede, pak tedy otočil a připustil, že do Číny pojede, tak tenhle ten případ, kdyby dále běžel i v té době, tak může samozřejmě tu jeho případnou návštěvu nějakým způsobem ovlivnit a poznamenat.
1: V případě Jan Kiminga mu navrhuje obžaloba nepodmíněný trest, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Pokud by byl odsouzen a vyhoštěn, tak ho asi Čína nebude chtít vyměňovat.
0: No, předpokládá se, že ve chvíli, kdyby tedy byl osvobozen například zítra, nebo kdyby mu byl dán tenhle ten trest, který požaduje státní zástupce a který zmiňujete, tak v tu chvíli Jan Kimin zmizí z České republiky neprodleně a odcestuje tedy zřejmě do Číny. Pak asi lze očekávat, že Čína udělá nějaké gesto a dříve či později propustí Aleše K.
1: Bez soudu, bez jakýchkoliv dalších kroků.
0: Ano, protože on zatím nebyl z ničeho, jako jestli se teda nic nezměnilo, o čem nás Čína neinformuje, tak on z ničeho nebyl oficiálně obviněný ani obžalovaný.
1: Hostem Interview Plus je dnes investigativní reportér a také zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Vy už jste zmiňoval, že Jan Kiming je prvním občanem stíhaným na základě paragrafu trestního zákoníku přijatého letos o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Proti tomuto zákonu se obrátila skupina senátorů na ústavní soud, který jim nedal za pravdu. Bude tento případ Jan Kiminga vlastně testem toho právního ustanovení?
0: Bude. Bude prvním testem. Já už jsem o tom trochu jako mluvil, že na tomhletom si státní zastupitelství koneckonců obhajoba a především soud jako osahává výklad toho nového paragrafu, toho nového zákona. A zároveň ústavní soud již dal k tomu nějaké své vyjádření, řekněme, že ho nějakým způsobem se snažil jakoby zpřesnit a teď tedy bude na tom soudu, aby to na základě jako konkrétního případu tedy vyřknul nějaký verdikt. Já si myslím, ono to tak jako někdy po těch sledovaných soudech bude, že ať už to dopadne jakkoliv, tak vždycky to bude někdo jakoby kritizovat, ale myslím si, že spíš tenhle ten případ je opravdu jako cenný v tom, že jako česká justice řeší modelově úplně jako první případ jako svého druhu, který pak pomůže třeba v hledání cesty, jak tady odsuzovat špionáž v některých jako dalších případech, protože jak ruská špionáž, tak čínská špionáž je tady velmi aktivní.
1: Současná vláda původně slibovala, že ten zákon zruší. Proč ho vlastně chtěla zrušit?
0: Protože tady byla kritika, že je i on vágně naformulovaný a že může být zneužitý z politických důvodů, že to může být jakýsi hon na čarodejnice a že to není jakoby na místě.
1: No, ministr spravedlnosti Jeroným Tejc tedy mluvil také o určitém zpřesnění paragrafu. To tedy ještě se bude odehrávat, nebo skutečně hodně záleží na tom, jak dopadne toto soudní líčení?
0: I toto soudní líčení na to bude mít nějaký vliv. O tom jako nepochybuju. Když by nedopadlo odsouzením, tak si myslím, že jako zroste tlak na změnu tohoto paragrafu a na nějakého jako zpřesňování.
1: Mimochodem, ten trest pro Jan Kiminga může být ještě vyšší, než na navrhuje obžaloba?
0: Tak ty se mě mírně zaskočila, ale ano, předpokládám, tak jak je ten zákon napsán, nebo tak jak je napsán ten paragraf, tak ano, ten trest může být vyšší, ale státní zástupce se rozhodl pro toto.
1: Vy jste už sám zmiňoval, že tato současná vláda slibovala normalizaci vztahu s Čínou. Od jejího nástupu už navštívil tedy Čínu předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, také ministr zahraničí Petr Macinka a zaznělo, že se tam chystá také ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček i premiér Andrej Babiš. Sám jste říkal, že vlastně průběh těchto dvou kauz afér může nějak ovlivnit tu cestu pana premiéra. Jakým způsobem?
0: Tak když tam máte zadrženého českého občana, zřejmě zadrženého jako účelově, tak prostě premiér se musí nebo by se měl zajímat o jeho osud. Měl by toto téma otevírat s tou čínskou stranou a měl by se pokoušet všemi možnými způsoby dostat dotyčného do České republiky, nějakým způsobem mu jakoby pomoct. To je najednou agenda, která jako nějak zasahuje do toho, co si premiér tak jako předpokládá, že by tam chtěl řešit. On tam chce řešit nějak jako biznisové věci, chce vykázat, jako, že je úspěšný premiér, protože dělá nějakou biznisovou diplomaci, chce být vnímán jako třeba Emmanuel Macron, někteří jako západní prezidenti a premiéři, kteří do Číny jezdí. No ale najednou nebude moct řešit jenom ekonomickou diplomaci, ale bude muset řešit i tento jako bezpečnostně citlivý případ.
1: Ví se, jak to, se k tomu případu Alešeka staví Andrej Babiš? Vyjadřoval se k tomu nějak?
0: Neví se to. Je v tom hodně zdrženlivý. Stejně jako ministr zahraničí Macinka, řekl bych, že ještě více v podstatě se k tomu jako nějak výrazně jako konkrétně nevyjadřuje.
1: To znamená, když jste zmiňoval právě někdejšího kanadského premiéra Justina Trudeau, tak v podstatě za českou vládu nějakým způsobem k tomu podal informace, tedy i když velmi stručné, pouze ministr zahraničí, nikdo jiný z vládní koalice.
0: No, premiér se k tomu nějak vyjadřoval, ale jak říkám, ne nějak jako konkrétně a zároveň předseda poslanecké sněmovny. Tomio Okamura, ten tam jako prozradil nějaké informace a než tam jako odjel do té Číny, například o jeho ženě, ale pak zevrubně jako neříkal, jestli a jak hodně se tím případem v Číně vlastně zabýval i on sám jako vysoký ústavní činitel.
1: Český konzul navštívil Alešeka po třetí za celou dobu v září, pokud se nemýlím, také jste o tom informovali vy v týdeníku Respekt. Jak jsou tam nastavena ta pravidla? Může česká diplomacie vymáhat více návštěv nebo prostě požádá je čekají, jestli jim to bude povoleno?
0: Může a je to hodně asi na té čínské straně, jak se rozhodne, tak přece jenom, jako jasně, tak můžeme se bavit o nějakých pravidlech, ale je to totalitní stát, je to totalitně autoritářský stát, kde platí do jisté míry nějaká jako libovůle toho totalitního represivního systému a je jenom hodně na nich, jak si to vyhodnotí a jak se nakonec rozhodnou.
1: Ale vzhledem k tomu, že říkáte, že Aleška není v dobrém zdravotním stavu, neznáme podrobnosti.
0: Neznáme, protože, nebo minimálně já je neznám, v těch hlášeních českého konzula nějaké jako velké detaily nebyly. Bylo to poměrně jako úsporné hlášení.
1: Řekl byste, že navzdory tomu všemu se přesto české vládě daří to zbližování s Čínou?
0: To zase uvidíme. Teď jde o to, jako máte věci vnějškové, že něco se nějak jeví. Někdo chce, aby něco nějak vypadalo. To znamená, když jedete do Číny jako premiér, tak pak to má samozřejmě tento rozměr, řekněme i symbolický. No a pak jsou ty konkrétní věci. A tady jsem právě říkal, že jako není úplně jasné, co chce vlastně jako česká vláda dosáhnout. Jestli chce dosáhnout jenom toho, nebo hlavně toho, že premiér chce být vnímán stejně jako někteří vysoce postavení západní politici, jako někdo, kdo do Číny jezdí, oni mu tam dají třeba červený koberec, přijmou ho jako velkorysým způsobem, on bude vypadat více jako státník nebo důležitý politický hráč na té evropské mapě. A nebo jestli ta vláda má skutečně nějak detailněji promyšlené, co vlastně tímto chce dosáhnout, jaké biznisové věci a tak. Ale tady já bych byl hodně takový na pozoru, protože v minulosti nám třeba bývalý prezident Miloš Zeman sliboval déšť čínských miliard, tak tam bylo to zbližování jako obrovské za Miloše Zemana. No ale pak skoro ani nekráplo z té čínské strany. Češi z toho v podstatě neměli jakoby vůbec nic a tady je jako další rozměr celé té věci a na to se musíme zaměřovat my jako investigativní novináři. jestli náhodou to nemá ještě nějaký jako jiný rozměr a to je, řekněme, takový jako trumpovský. Tak dneska Trump, americký prezident Donald Trump a ten jeho vyjednávací tým si myslím, že z Rusy, a už to vidíme na konkrétních případech, řeší hodně jako biznisové dohody, ze kterých může profitovat rodina Donalda Trumpa a jeho blízcí. A myslím si, že bychom se tady i při té návštěvě Číny měli dívat na to a pokládat si otázky, jestli součástí toho zbližování nemůže být i něco takovéhleho pro konkrétní české politiky. Já neříkám, že to tak je, ale minimálně tyhle ty otázky si musíme pokládat.
1: Hostem Interview Plus byl investigativní novinář, také zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Děkujeme za to.
0: Díky za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko přišlo o nejvyšší stavbu v historii. Dopoledne padly stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku.
4: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021.
3: Unijní lídři jednají v Bruselu o novém společném rozpočtu. Česko zastupuje premiér Babiš.
5: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné.
3: Fotbalisté Sparty v Evropské lize přivítají Lillestrøm. Plzeň nastoupí v Budapešti. Na Pražském okruhu brzdí provoz nehody ve směru zde jedničky na letiště. A bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů. Je čtvrtek 15. října, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Demoliční firma před necelou hodinou odstřelila liblické vysílače na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu, měla 355 metrů. Další údržba by se českým radiokomunikacím nevyplatila. Odstřel z místa sledovala reportérka Alena Junová.
6: Spolu asi se stovkou dalších lidí ještě stojím na poli přes silnici první třídy z Prahy na Kolín. Většina jich už odjíždí, ale hodně jich tu zůstává, fotí, někteří jsou smutní a slzí. Firma konstrukci odstřelila zhruba ve čtvrt na 12, kovové zbytky leží na poli ve směru na Kolín. České radiokomunikace pro vysílače už neměly využití a oprava by stála zhruba 170 milionů korun. Spadlé kovové konstrukce budou dělníci odvážet během následujících 20 dní. Alena Junová, Radiožurnál.
3: Zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Křesťan vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Léta působil taky v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize. Povolební vyjednávání ve velkých městech pokračují i dnes v Praze, v Brně a ve Zlíně bez hnutí ANO. Regionální politici mají první kolo jednání za sebou třeba v Jihlavě. Sleduje to tam reportér František Jirku.
7: A i tady to vypadá, že vedení města bude bez hnutí ANO. Jeho lídr a končící náměstek primátora Radek Popelka oznámil, že odcházejí do opozice. Vítězný tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09, jednal o koalici ještě s Piráty. Ti výsledek nechtěli komentovat, ale připustili, že se neshodli na otázce dostupného bydlení. Třetím možným partnerem jsou Starostové. Pokud by skutečně v Jihlavě vznikla koalice týmu pro Jihlavu a STANu, měla by v zastupitelstvu většinu 3 hlasů. František Jirků, Radiožurnál.
3: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
8: Je především taky potřeba s tím dítětem pracovat.
9: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje zmiňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
10: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
9: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
11: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
9: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
3: Roste počet pacientů s chronickou bolestí. Loni jich v Česku bylo 374 tisíc. Za posledních 10 let jejich počet vzrostl zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat České lékařské společnosti. A podrobnosti má reportérka Sára Adamcová.
12: Příčinou jsou následky sedavého a uspěchaného životního stylu a prodlužující se délka života, říká předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Tomáš Gabrhelík.
13: A co dřív lidé umírali, tak dneska se prostě dá z velké části vyřešit anebo oddálit to úmrtí. Starší organismus, který se dožívá vyššího věku, má více chronických chorob.
12: Pomoci může co nejdřívější návštěva lékaře, říká Jitka Fricová z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
14: Algeziolog může nabídnout léky, ať jsou to opioidy nebo neopioidní medikace, ale také může pacienta indikovat k lékařským výkonům.
12: Lékař může pacienta taky poslat k psychologovi. Komplexní léčba podle Fricové pomáhá pacientům i k návratu do práce. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Lídři Evropské unie na dvoudenním summitu v Bruselu řeší ceny energií nebo příští dlouhodobý rozpočet EU. Hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států. S těmi dosud navrhovanými nesouhlasí premiér Andrej Babiš z ANO.
15: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
5: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
15: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systémů emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihál. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Ukrajinské drony zasáhly rafinérie v ruské Ryazaňské oblasti, tvrdí to tamní gubernátor Pavel Malkov. Oznámení přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro list Financial Times řekl, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinérie jako odpověď na ruské útoky.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský listu Financial Times dále řekl, že Ukrajina na 3 dny zastavila útoky na ruské rafinérie a respektovala tzv. Energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Moskva ale v útocích na ukrajinskou energetiku pokračovala, zdůraznil Zelenský. Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu vystřelilo 2 rakety a vyslalo 580 dronů různých typů. Většinu z nich protivzdušná obrana zlikvidovala, ale v Kirovogradské oblasti útok trval 10 hodin. Zahynuli při něm 3 lidé a 7 bylo zraněno, informovala záchranná služba DSNS. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Radiožurnál.
3: V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Obchody kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
17: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
18: Fotbalisti Sparty odehrají druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na vítězství v Arménii se pokusí navázat na Letné v souboji s Lillestrémem. Dánský kouč Sparty Brian Priske k norskému soupeři říká:
19: Podle mě je to velmi dobrý ofenzivní tým s dobrými hráči do útoku. Mně je Lillestrém lepší než v obraně. Viděl jsem, že v defenzivě může být zranitelný, ale k soupeři máme respekt. Je to evropský fotbal a v něm nejsou jednoduché zápasy.
18: Utkání Sparty s Lillestrémem začne v 18.45. Ve 21 hodin pak Plzeň nastoupí v Evropské lize v Budapešti proti Ferencvároši a Jablonec v konferenční lize v Německu proti Freiburgu. A hokejisty Hradce Králové čeká předehrávka 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově. Úvodní buly padne v 17.30. Pokud Východočeši zvítězí, posunou se na třetí místo tabulky. Jeden hokejový zápas a tři fotbalové duely odvysílá radiožurnál Sport živě. Na radiožurnálu slyšíte reportážní vstupy.
20: Kolony na D1 u Brna, nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Od 203. kilometru je to až ke zúžení na 210. a zdržíte se přes 20 minut. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna postojíte v koloně v Bučovicích. Opravují vozovku a je to zhruba na 15 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice kolony u Miličína. Mezi Miličínem a dálnicí je omezení. Kolona teď pouze ve směru z Prahy až na půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště aktuálně překážejí dvě dopravní nehody. První u nájezdu z Písnice na 5. kilometru, druhá pak ještě na 16. a 5. kilometru u Barandova. Čekejte kolony od Jesenice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě jen do 14. Tolik zprávy. A po nich nabízíme publicistiku dnes s Tomášem Pancířem.
21: Padnou na unijním summitu návrhy, které by mohly reálně snížit ceny energií v členských státech 27. Jak funguje družicová síť Starshield, která poskytuje podporu i ukrajinské armádě a odpovídá za její aktuální omezení výhradně americká vláda? A jak významný byl pro Český rozhlas vysílač v Liblicích u Českého Brodu, jehož více než 350-metrové stožáry dnes padly k zemi při řízené demolici? Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše naprosto nepřijatelné. Andrej Babiš to uvedl před dnešním začátkem summitu Evropské unie s tím, že mu vadí hlavně to, že část příjmu ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu Evropské unie.
22: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
21: To řekl před začátkem dnešního summitu Andrej Babiš. Návrh nového 7letého rozpočtu Evropské unie má být jedním z hlavních témat bruselského summitu. Irské unijní předsednictví o víkendu navrhlo o 8% nižší rozpočet, než byl původní návrh Evropské komise. Mnohé země jsou ale s návrhem i nadále nespokojené. Naším hostem je Filip Křenek, výzkumný spolupracovník Institutu Europeum. Dobré odpoledne.
23: Dobré odpoledne.
21: Na tom aktuálním summitu se mají lídři států 27 zabývat konkurenceschopností Evropské unie, vysokými cenami energií, příštím dlouhodobým rozpočtem, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami a také migrací. Je šance, že v takhle nabitém programu dojde k zásadnímu posunu směrem k dohodě o rozpočtu Evropské unie?
23: Tak já myslím, že jak jste to vyjmenoval, tak je zřejmé, že tohle není summit, kde by ten víceletý finanční rámec, tedy ten dlouhodobý evropský rozpočet, byl jediné nebo snad hlavní téma. Těch témat je tam celá řada, takže já bych nějaký úplně zásadní posun bohužel nečekal. Jak bylo zmíněno, Irové přišli s návrhem, který je o 8% nižší oproti tomu původnímu návrhu Evropské komise. Už v červnu vlastně jsme viděli návrh tehdy kyperského předsednictví Evropské unie, který byl o 2% nižší, a to tehdy nestačilo. Irové teď vyšli vstříc hlavně Německu a dalším čistým plátcům, ale ten návrh už teď vlastně schytává kritiku z obou stran. Například švédský premiér dnes ráno před tím summitem prohlásil, že ten irský návrh odmítne a že není ani dobrým výchozím bodem pro jednání. Naopak španělský premiér ho označil za zjevně nedostatečný, čili já bych od toho dnešního a zítřejšího summitu dohodu neočekával a spíš si myslím, že ta hlavní debata bude probíhat v prosinci, byť i to je nejisté, jestli tam dojde už k té dohodě. Jsou členské státy, které tlačí na to, aby se to stihlo do konce letošního roku. Nicméně z těch návrhů, vlastně závěrů Evropské rady, už vypadla tady ta zmínka a nyní se tam mluví o tom spíše, že je potřeba to dojednat co nejdříve, nikoliv tedy nutně do konce roku 2026.
21: Existuje nějaký termín, dokdy opravdu ta dohoda musí být ohledně dalšího víceletého rozpočtu Evropské unie? Je nějaká uzávěrka v tomto směru?
23: Úplně pevný termín v podstatě je ten začátek samotný toho příštího finančního rámce, což je 1. leden roku 2028. Když si vezmeme příklad z toho minulého finančního období, tak vlastně v červenci byl svolaný mimořádný summit, který trval 5 dní, a tehdy se vlastně hlavy států dohodly teprve na tom konečném znění toho rozpočtu, který začal v roce 2021, tedy necelé 4 měsíce de facto před koncem toho roku, s tím, že ještě jej musí ale posvětit Evropský parlament, který tak učinil v prosinci prakticky 2 týdny de facto před koncem toho samotného roku. Je možné, že tentokrát nás čeká podobný harmonogram, tedy že se ta jednání přelijou do příštího roku, ale také mohou trvat až do jeho druhé poloviny.
21: Uvidíme. Samozřejmě to budeme dál sledovat. Už jsem říkal, že tématem dnešního jednání lídrů států Evropské unie mají být také vysoké ceny energií. K čemu se dá očekávat, že summit v tomto směru dospěje a může to mít nějaký velký a rychlý dopad na to, kolik energie v členských státech, včetně Česka, stojí?
23: Tak ten summit samotný žádná opatření nepřijímá, on spíše udává jako směr toho, kam by měla ta Evropská unie směřovat jako celek, čili v těch závěrech rady se pravděpodobně objeví nějaká formulace, která vyzývá komisi k tomu, aby činila. V tom návrhu závěrů, který já jsem měl možnost vidět, tak lídři vítají například prodloužení těch dočasných pravidel pro státní podporu průmyslu. To jsou pravidla, která umožňují vlastně z národních rozpočtů určitým způsobem firmám kompenzovat vyšší ceny energií, ale také třeba společné nákupy energie nebo také odklad metanového nařízení, o který se zasadilo mimo jiné právě Česko.
21: Český premiér chce podle informací ČTK jednat a zdůraznit potřebu změny systému emisních povolenek ETS2. Evropská komise už několik úprav navrhla, podle zástupců české vlády jsou stále nedostatečné. Může v tomto směru dojít na tom summitu k nějakému většímu posunu?
23: Tak komise už letos v létě navrhla poměrně výrazné úpravy toho systému. Ten strop vlastně povolenek se má snižovat pomaleji a průmysl má delší dobu dostávat více povolenek zdarma. Nicméně opět v tom návrhu závěru, co já jsem měl možnost vidět, tak to ETS výslovně zmíněné není. Je tam jenom výzva urychlit vlastně reformu rezervy tržní stability, která má za cíl vlastně tlumit ceny, výkyvy cen těch emisních povolenek, ale o tom samotném systému se rozhoduje v radě a s parlamentem, čili tady summit v podstatě nemá nějakou roli a neočekává se něco zásadního od toho dnešního jednání.
21: Šéfové států Evropské unie mají jednat také o podpoře Ukrajiny, o ruských hybridních hrozbách. Politici před summitem hodně komentovali dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty. Český premiér před začátkem summitu řekl, že to není dobrá zpráva, že Evropa musí konečně nějakým způsobem reagovat a říct, co vlastně chce. Očekáváte v tomto směru shodu na jasném postoji EU?
23: Tak většina zemí tu dohodu zmíněnou mezi Trumpem a Putinem kritizuje, ale bude pravděpodobně těžké najít jednotný postoj. Ty závěry rady se přijímají jednohlasně, nicméně může se objevit i varianta, kdy ne všechny členské státy podpoří nějaký konkrétní bod v rámci těch závěrů. Například bulharský premiér dnes ráno tu dohodu ocenil svým způsobem, čili jsou i hlasy, které říkají, že možná i Evropa by se měla nějakým způsobem k tomuto postavit nenutně kriticky. Je dobré si ovšem uvědomit, že objemově nejde o velké množství, jsou to stovky tisíc tun nafty měsíčně. Je to spíš signál, že Spojené státy polevují v tom tlaku na Rusko a Evropa zkrátka nemůže Washingtonu nařídit, co a kde má kupovat, ale co může udělat, tak je lépe vlastně vymáhat vlastní sankce, omezovat víza pro Rusy a zajistit financování Ukrajiny na příští rok, což to by byla ta konkrétní odpověď, kterou můžou členské státy udělat. V otázce tady té dohody mezi Trumpem a Putinem se spíš omezí na nějaké zhodnocení, ale jestli to bude úplně silná kritika, to je v tuto chvíli asi těžké hodnotit.
21: O summitu Evropské unie, který samozřejmě budeme v průběhu dneška a zítřka sledovat ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, jsme mluvili s výzkumným spolupracovníkem Institutu Europeum Filipem Křenkem. Díky, naslyšenou.
23: Taky děkuju a přeju pěkný den.
21: Americký miliardář Elon Musk napsal na své sociální síti X, že za omezením družicové služby Starshield, která poskytuje podporu ukrajinské armádě, může být administrativa Donalda Trumpa, protože o provozu tohoto systému rozhoduje velení amerických ozbrojených sil a v konečném důsledku sám prezident. Musk tak odpověděl na výzvy Kyjeva, aby byl plně obnoven chod systému Starshield a sesterské služby Starlink, tedy klíčových nástrojů pro navádění ukrajinských dronů na ruské cíle a pro obranu ukrajinského vzdušného prostoru před ruskými raketovými a dronovými nálety. Starlink, který vlastní Musková společnost SpaceX, v úterý omezil schopnost zaznamenávat střely letící rychleji než 160 km za hodinu. Víc dodáme s Danielem Dočekalem, šéfredaktorem serveru 365typů.cz. Dobrý den.
0: Dobrý den, přeji.
21: Americká vláda zatím Muskovo vyjádření nekomentovala, je ale jednoznačně dané, že službu Starshield, tedy sesterskou družicovou síť komerčního systému Starlink, opravdu ovládá výhradně armáda a že Muskova společnost SpaceX za její provoz nebo na její provoz nemá žádný vliv?
0: Celá určitě to tímto způsobem formulovat nejde, protože vlastně Starshield je provozovaný SpaceX, kde je SpaceX v roli kontraktora, dodavatele, který to dodává americké vládě, americké armádě, a vlastně obě dvě ty strany mají nad tím systémem kontrolu. Za normálních okolností samozřejmě lze předpokládat, že to, co Elon Musk píše, tak by to tak mohlo fungovat, že tedy americká vláda nebo ministerstvo obrany prostě zažádá o to, aby došlo k omezení limitu nebo o nějaké jiné další záležitosti. Ale Musk může vlastně sám od sebe udělat totéž.
21: Musk na síti X zdůraznil, že systém Starlink slouží výhradně k civilním a obranným účelům. Můžete krátce nastínit, na jaké bázi funguje Starshield, tedy ta vojenská verze vyvíjená Pentagonem?
0: Starshield je specifická verze Starlinku, která určitým způsobem sdílí tu, řekněme, satelitní síť a technologie, ale je od ní poměrně hodně oddělená a také je vybavená spoustou dalších velmi specificky vojenských funkcí, ať už teda třeba silnějším šifrováním a větší bezpečností, rozdílnými terminály, ale i pokročilými schopnosti třeba v tom, že umí hostovat různé senzory, které sledují klidně i cíle a další věci. A liší se samozřejmě i tím, že, když to řekneme zjednodušeně, podmínky užití umožňují její využití pro, můžeme to tak nazvat, válečné účely, zatímco Starlink je v podstatě běžná komerční síť pro koncové zákazníky, kde podobné využití je striktně zakázáno.
21: Omezení služby Starshield, které bylo zase včera částečně zmírněné, označují analytici za součást tlaku Trumpovy administrativy na ukrajinské vedení, aby ukončilo nálety na ruské ropné rafinérie. Ty opět Ukrajinci obnovili nejnověji útokem na zařízení v Ryazani. Co si technicky představit pod rychlostním limitem v systému nebo v té síti Starshield?
0: Je to vlastně hrozně jednoduché v tom, že tam je rychlostní limit 100 mil za hodinu, to znamená 160 km za hodinu, kdy v okamžiku, kdy zejména třeba letící dron nebo nějaké jiné zařízení, které dokáže tuhle tu rychlost, zejména tedy dron, přesáhne tuhle tu rychlost, tak síť ho na nějakých 10 až 20 sekund odpojí a to zařízení vlastně ztratí možnost být ovládáno a stává se neovladatelným a zranitelným a naruší to ať už případné útočné operace, ale tam bohužel také třeba obrané, protože ty drony se používají vlastně proti útočným ruským dalším dronům, které letí poměrně rychle a oni vlastně musí stihnout, zasáhnout a dostihnout.
21: Elon Musk včera v komentáři k příspěvku na síti X napsal, že je čas, aby Zelenský odešel z prezidentského postu. Podobně se před pár dny vyjádřil americký prezident Donald Trump. Jak si vykládáte tenhle Muskův příspěvek a k tomu možná dodejme, jaké jsou aktuálně vztahy mezi Elonem Muskem a Donaldem Trumpem?
0: No, na Muska je to poměrně obtížné, protože tam se vztahy a postoje poměrně mění, ale v tomhle on je možná docela dost konzistentní dlouhodobě, protože on sice podporuje Starlink a Starship pro obranu Ukrajiny, ale vlastně odmítá jakoukoliv další eskalaci a tvrdí, že by tam mělo dojít k mírovému řešení. A to, že by pravděpodobně tedy měl Zelenský být nahrazen někým, kdo tohle to dokáže, je možná i jeho dlouhodobější postup. V tuhletu chvíli to samozřejmě je poměrně jasná podpora té Trumpové linie, protože i Trump právě před těmi pár dny řekl, že potřebuje Ukrajina nového prezidenta, který prostě se umí dohodnout. Takže v tuhletu chvíli asi Musk je, řekněme, na straně prezidenta Trumpa. Otázka je, kde bude za další týdny nebo měsíce.
21: Šéfredaktor serveru 365 typů.cz Daniel Dočekal, díky, naslyšenou.
0: Díky a naslyšenou.
21: Česko přišlo před hodinou o svou do té doby nejvyšší stavbu. České radiokomunikace zbouraly dva 350 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Obě stavby, které byly vidět z dalekého okolí, byly dokončeny přesně před půl stoletím. V roce 2021 ale Český rozhlas odsud ukončil své vysílání na středních vlnách a České radiokomunikace pro oba stožáry nemají podle jejich šéfů další využití. Ve studiu vítám Pavla Straňáka z oddělení distribuce signálu Českého rozhlasu. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
21: Proč tyhle stožáry přestaly být pro rozhlasové vysílání vhodné? Proč o jejich využití přestal být zájem?
1: Protože se jednalo o systém vysílání na středních vlnách, který v současné době už není aktuální, především z toho důvodu, že mezi posluchači ubývá prudce přijímačů, které by byly schopné přijímat tento středovlný signál. V automobilech už se takový tuner často ani neinstaluje. Takže další vysílání v tomto trošku historickém systému středních vln nedává už smysl, tak to je hlavní důvod, proč Český rozhlas odešel z tohoto vysílače.
21: Které stanice v minulosti z Liblic vysílaly a kam až odsud dosahoval signál?
1: Tak z Liblic vysílala stanice Praha, dneska ČRO2. Signál dosahoval zhruba od Aše až po Olomouc, čili většinu republiky. České republiky ten vysílač byl od začátku stavěn ve výzkumném ústavu spojů, kde mimochodem pracoval v té době i můj táta a spolupodílel se na tom designu toho vysílače pro obsluhu české části tehdejšího Československa. Takže dá se říct, že větší část toho té české části pokryl a pak tam byly ještě nějaké satelitní vysílače v Ostravě a tak dál, které trošku rozšířily to pokrytí na těch úplných koncích.
21: Není škoda, že stožáry u Liblic šly k zemi? Nehodili by se třeba v případě krize pro šíření potřebných informací, pokud, tak jak jsme teď slyšeli, vlastně ze dvou stožárů bylo možné pokryt většinu České republiky?
1: Ano, ty stožáry byly dva, takže měly natvarovanou tu charakteristiku tak, že pokrývala celou Českou republiku. Ovšem, jak říkám, je to vysílání pro prakticky neexistující přijímače a uvědomme si ještě jednu věc, že na těch středních vlnách ten stožár není nosič antény a ten stožár je vlastně přímo anténa. Čili celý ten stožár vysílá na rozdíl třeba od FM vysílání, kde na stožáru nahoře je umístěna anténa, tam jsou prostě úplně jiné technické požadavky.
21: V tuto chvíli tedy většina z nás poslouchá rádio na velmi krátkých vlnách v pásmu FM. Rozvíjí se také digitální vysílání v systému DAB. Jaké jsou jeho výhody a dá se očekávat, že tedy podobný osud jako střední vlny a vysílač v Liblicích výhledově postihne FM vysílače a další stožáry v Česku?
1: V dohledné době určitě ne. DAB plus vysílání v nejbližších letech nevytěsní FM vysílání, jedná se o určitý souběh, protože řada lidí ještě není vybavena DAB přijímač, řada vozidel ještě nemá DAB přijímač, čili rozhodně zatím to VKV FM jako takové jádro distribuce stále bude v provozu. Z dlouhodobého hlediska, to už se díváme za výhled přes 20-30 let, tak samozřejmě bude preferovaný systém internetové distribuce, kde se pak bude pravděpodobně jednat o systém 5G broadcast a následující systémy, ale to jsme opravdu daleké budoucnosti. Momentálně FM a DAB jsou vhodné i pro to nouzové varovné vysílání a Český rozhlas už podniká konkrétní kroky, konkrétně testovali jsme v září už ten varovný systém a budujeme tady vlastně takovou centrálu přístupu pro FM i DAB k varovnému systému.
21: Říká Pavel Straňák z oddělení distribuce signálů Českého rozhlasu, se kterým jsme mluvili o tom, že Česko přišlo, nebo střední Čechy přišly o velkou dominantu 2 350-metrové stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Taky naviděnou.
21: A to už je z polední publicistické části hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
4: Hodin 30 minut.
6: Český rozhlas plus. Zprávy.
4: V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací, oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc a podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport. Školy nejspíš budou moct v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky, zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě, kdy už selhaly všechny preventivní kroky. A podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého by školy měly poskytnout vyloučenému žákovi i třídě podporu. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinerie. Gubernátor Ryazaňské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Na německých nádražích od dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5, rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne personál současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Na D1 z Brna směrem do Vyškova je za Rohlenkou dopravní omezení na kilometru 210. Kamiony zpomalují u Slatiny na 200 kilometru. Osobní auta už u nájezdu z Ostravské. Zpoždění 15 až 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 16. kilometru čekejte pomalejší provoz kvůli omezení na mostě Šmejkalka. Je to tam asi na čtvrt hodiny a na dálnici D5 směrem z Plzně stojí dlouhá fronta před okruhem už z 8. kilometru. Levý pruh jede rychleji. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Večer v Čechách ubývání oblačnosti. Zpočátku se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách naměří kolem 8. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání Názorů a argumentů.
6: Summit Evropské unie. Mnoho povyku pro rozpočet, ten unijní. Republikánům škodí Trumpova kampaň. Hledání nové ODS a Zelensky versus Trump. To jsou témata Názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
6: V Bruselu začal dvoudenní summit šéfů států a vlád zemí Evropské unie. Premiéři a prezidenti se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami, ale i migrací. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. Ve studiu vítám evropského analytika Českého rozhlasu Viktora Daňka. Dobrý den.
7: Hezký den.
6: Která z ohlášených témat summitu považuje za nejdůležitější?
7: Těžko vybrat jediné, protože těch opravdu zásadních témat se tam potkalo velké množství. Ať je to otázka konkurenceschopnosti, ten summit má sloužit k tomu, že by se lídři měli shodnout na některých z těch prioritních návrhů, aby ještě do konce letošního roku Evropská komise byla schopna ukázat, že má něco hotového, ať už jde o zjednodušování regulace, ať už jde o ty klíčové návrhy týkající se unie kapitálových trhů a tak dále. Úplně zásadní téma bude samozřejmě víceletý evropský rozpočet, protože je tady velká ambice předsedy Evropské rady, ale i množství členských států stihnout to vyjednávání ještě do konce roku. Oni tvrdí, že to je především, aby státy měly šanci se připravit na to nové financování, ale ono je tam ještě jeden prozaický důvod. Francii čekají volby a všichni se obávají, co by se stalo s příštím víceletým rozpočtem, kdyby se měla prezidentkou stát Marine Le Penová. A určitě zásadní velké téma bude Ukrajina, bezpečnost, zvláště po tom, co se děje v souvislosti s Ruskem, přibývá ruských hybridních operací a tak dále. A to bude spíše to páteční téma. Co se týče čtvrtka prvního dne summitu, tak tam si myslím, že budou rezonovat hlavně ta ekonomická témata, témata týkající se rozpočtu a budoucnosti evropské konkurenceschopnosti.
6: Zmínil jsi Marine Le Penovou, jakým způsobem by mohla zasáhnout do těch evropských poměrů?
7: Mě velice zaujalo vyjádření premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, když přicházel na počátek toho jednání. On tam totiž řekl, že by se velice přál, aby už konečně bylo více lídrů z jeho frakce Patrioti pro Evropu za tím jednacím stolem. Neřekl přímo Marine Le Penovou, ale zjevně myslel jí, že si přeje tedy, aby se stala francouzskou prezidentkou, a to právě v souvislosti s rozpočtem. Zaujalo mě to, protože mi připadá, jako by Andrej Babiš nevěděl, co Marine Le Penová prosazuje. Andrej Babiš tam přijel bojovat za to, aby co nejvíce peněz zůstalo v rozpočtu pro Česko, samozřejmě zejména co nejvíce dotací. Marine Le Penová prosazuje pravý opak, ta chce demontovat evropský rozpočet, chce samozřejmě ze svých vlastních důvodů osekat francouzské národní příspěvky, ale prosazuje přesně pravý opak toho, co žádá Andrej Babiš, ten třeba jmenoval, že by si přál, aby EU investovala do témat, která jsou pro něj prioritní, jako zdravotnictví, tak právě zdravotnictví to téma, kde Marine Le Penová říká, že tam Evropská unie nemá co dělat. Tak přišlo mi to takové až kuriozní. Každopádně ten strach je velký, protože Marine Le Penová už ustoupila ze svých někdejších pozic, už nechce vyvést Francii z Evropské unie, ale zároveň říká, že Evropská unie nesmí být nic jako superstát, nesmí stát v cestě národním státům a kdykoliv to bude možné, tak tam chce stát v cestě společnému evropskému postupu, Evropské komisi a tak dále. Mají to být prostě národní státy, které udávají tón. Z mého pohledu to také i dnes, ale myslím si, že ona chce prostě změnit nějaký úplně ten základní modus operandi, jak doposud Evropská unie fungovala a funguje, a z toho mají většina ostatních států prostě legitimní obavy.
6: Marine Le Penová tam zatím není, ale my už tam jsme. Jaké konkrétní zájmy Česká republika má na tomto probíhajícím summitu?
7: Já trošku odbočím, Marine Le Penová tam není, ale ráda by tam byla, proto také přijela mimochodem do Bruselu představit své návrhy, jak si představuje ten rozpočet, takže už taková možná příprava na to, jak by mohly ty volby dopadnout. Ale ta česká pozice je vlastně dlouhodobě konzistentní a myslím si, že to, co říká Andrej Babiš, tak velice podobné priority bychom slyšeli asi z úst jakéhokoliv českého premiéra, čili zachování prostě těch tradičních kapitol, dotace do kohezní a zemědělské politiky, to je logické, že Andrej Babiš to hájí. Tím spíše, že český státní rozpočet v mnohem je dost závislý na tom evropském, mnohem jsou to evropské peníze, které suplují výdaje státu. Našli bychom tisíc příkladů od různých těch měkkých věcí, které jsou často kritizované, až třeba konec konců pro výstavbu infrastruktury, protože u mnohých těch projektů placených z evropských peněz nevím, jak bychom obhájili, že skutečně pomáhají vnitřnímu trhu, tedy to, k čemu jsou ty evropské peníze určené. Tak to je ta věc, která se týká rozpočtu, a pokud jde o konkurence schopnost, tak tady bych trochu pochválil Andreje Babiše, že nemá ty ideologické klapky na očích, jako jsme to vydávali dříve, pokud jde třeba o vytvoření nových pravidel pro podnikání v Evropě. Tady ta vláda je poměrně otevřená a myslím si, že to je dobře. To stěžení téma, které on tam ale nese, jsou vysoké ceny energií a boj za emisní povolenky, za jejich revizi, která je už na stole. Tady myslím si, že Evropská komise vyšla výrazně vstříc návrhu Česka a teď se o tom prostě budou státy bavit.
6: Říká Viktor Daněk, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
7: Díky, hezký den.
6: Na summitu v Bruselu ještě chvíli zůstaneme. Klíčovým tématem jednání je návrh příštího rozpočtu 27 na roky 2020.

0: konkurenceschopnosti. Evropská komise kvůli tomu předělala celou strukturu a fungování víceletého finančního rámce, napumpovala jeho objem a zařadila do něj nové zdroje, které mají přinést další peníze vedle tradičních příspěvků členských států. Stručně řečeno, příští unijní rozpočet má být modernější, ambicioznější a pomoci evropskému bloku obstát ve zhoršujícím se bezpečnostním a geopolitickém prostředí i stále vypjatější hospodářské a technologické soutěži. S tím rámcově v Evropě souhlasí všichni. Jenže pak tu jsou národní zájmy. Německo, Nizozemsko nebo skandinávské státy, z jejichž pokladen má tohle všechno převážně jít, požadují radikální škrty. A to především ve starých prioritách, jako jsou zemědělství a podpora regionů. Ty tradičně tvoří největší část unijního rozpočtu. Na tu si ale nechtějí nechat sáhnout ti, kteří z ní nejvíc dostávají, tedy členské země z jižní, střední a východní Evropy, včetně Česka. A do toho všeho je tu Evropská komise, která se bije za svůj původní návrh, a Europarlament, který chce rozpočet ještě naditější. Irské předsednictví k tomu přistoupilo stylem chytré horákyně a zkusilo uspokojit oba tábory. V původním komisním plánu škrtlo zhruba desetinu výdajů, aby vyšlo vstříc šetřivým státům. Ale skoro vůbec přitom neosekalo zemědělské a kohezní kapitoly, aby si na své přišel početný šik příjemců těchto peněz. A strhl se povyk. Utahovači opasků v čele s Německem upravený návrh strhali, že neškrtá dost a navíc ne na těch správných místech. Evropská komise s ním nesouhlasí kvůli tomu, kde se škrtalo, a europoslancům se zase nelíbí, že se vůbec nezohlednili jejich návrhy nových příjmů do evropské kasy. Nejméně kritičtí jsou tzv. Přátelé koheze, kterým jde o zachování co nejvíc jejich tradičních příjmů. Toho zatím dosáhli, i když úplně spokojení nejsou ani oni. To ale při dojednávání unijního víceletého rozpočtu nebývá zpravidla nikdo. Irský kompromis nicméně přináší dva zásadní problémy. Dublin nejvíc škrtal v oblastech, kde to jde proti samotnému záměru celého rozpočtu, tedy posilování evropské obrany a konkurenceschopnosti. Vyloženě do očí bijící je ořezání výdajů na pomoc při krizích a katastrofách. Potom, co jsme mohli sledovat letos v létě a co odborníci varují, že se vlivem globálních klimatických změn musíme připravit na mnohem častější přírodní excesy, to zjevně není místo, kde bychom měli moc šetřit. Protože se to pak stejně bude platit, jen odjinud. Komplikace je to také pro ambice na nalezení rychlé dohody. Unijní lídři se zaklínali odhodláním najít schodu na příštím víceletém rozpočtu do Vánoc, aby jeho dojednání neohrozily možné nepříznivé výsledky voleb v mnoha zemích v příštím roce. Místo toho, aby zasypal příkopy mezi jednotlivými stranami, je irský návrh ale ještě více prohloubil. Šance, že dohoda bude do konce roku, tak zase klesla. Čeká nás tak bez pochyby ještě několik perných summitů.
1: Uzavírá Filip Nerad. Donald Trump republikánskou stranu převedl dvakrát do Bílého domu, ale teď jí možná škodí. 20 dní před volbami do kongresu se mluví o tom, že jeho dosavadní činnost a také zapojení do kampaně je z hlediska republikánských zájmů kontraproduktivní. Slovo má politolog Jiří Pehe.
2: Americký prezident Donald Trump pokračuje v předvolební kampani, jejímž cílem je dle něj pomoci jeho republikánské straně vyhrát v listopadových volbách do kongresu a v kláních o posty guvernérů. S tím, jak se propadá Trumpova popularita, sílí ale v republikánské straně obavy, že prezidentovo intenzivní zapojení do kampaně ji uškodí. Trump pojal dosavadní předvolební shromáždění jako vlastní show. Přesvědčuje přítomné, že mají jít volit a představovat si přitom, že volí jeho, jelikož hodlá na předvolebních shromážděních vystupovat prakticky každý den až do voleb, opakuje jen to, co zaznělo už mnohokrát. Jinými slovy, nepřichází s ničím novým a zásadním, co by změnilo nálady voličů. Mnozí republikánští kandidáti by snad mohli své šance vylepšit, kdyby se proti Trumpovi, kterého už podporuje jen zhruba 30% Američanů, mohli vymezit, jenže Trump slibuje případným rebelům pomstu. Americké televize vysílaly reklamní spoty placené vládou, v níž Trump slibuje, že zbaví Ameriku ničemu. V jednom ze spotů se tvrdí, že Trumpa stvořil Bůh. Vysílání spotů nakonec předčasně ukončilo kvůli možnému porušování zákonů o financování volebních kampaní rozhodnutí soudu. Vše nejde hladce ani na Trumpových předvolebních shromážděních. Média upozorňují, že v hledištích jsou často volná místa. A není divu, Trump opakuje znovu a znovu stejné formulky o historických úspěších, kterých prý dosáhl, a útočí na demokraty,

0: pomocí demagogie o nástupu komunismu a o ekonomické zkáze. Prezident objíždí hlavně státy, v níž dominují republikáni. To je samo o sobě signálem, že navzdory tomu, že odmítá předvolební průzkumy věštící vítězství demokratů, co by údajně sfalšované, je si vědom toho, že republikáni mohou utrpět porážky i v některých volebních obvodech států, v níž neprohráli několik desetiletí. Trump je na volebních shromážděních v tzv. Červených státech, kde republikáni mají převahu, tak říkajíc, mezi svými. Často se tudíž nekontroluje a pouští se do slovník tirád, které nedávají smysl. Jeho různé výroky jsou pak terčem výsměchu v médiích. Na předvolebním shromáždění v Tennessee ku příkladu prohlásil, že přítomní by mu tleskali, i kdyby řekl tu nejhloupější věc. Mimo tato shromáždění se Trump snaží změnit nepříznivé ekonomické trendy, zejména zdražování pohonných hmot, způsobené jeho iránským vojenským dobrodružstvím, sliby, že se vše radikálně změní k lepšímu, až Irán definitivně porazí. Nově také oznámil dohodu s ruským diktátorem Vladimirem Putinem, že Rusko, na nějž se doposud stahovaly sankce, dodá na americké a světové trhy 100 000 tun nafty. Podpora pro republikány totiž klesá i v některých jejich baštách na středozápadě Spojených států, protože farmáři začínají pociťovat nedostatek nafty. Trump samozřejmě nemůže přiznat, že hlavním důvodem je, že jsou v důsledku jeho politiky ochromeny rafinérie v Perském zálivu a rozhodl se z tohoto nedostatku vinit ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Přitom rovnou vyzval, aby byl nahrazen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokonce i někteří republikáni v současném kongresu to ovšem vnímají jako účelovou zradu Ukrajiny. Skupina zákonodárců už ohlásila, že se pokusí Trumpovi v dohodě s Putinem zabránit přijetím zákona. Neprincipiální postoje Trumpa v zahraniční politice jsou kriticky vnímány i voliči. Průzkumy ukazují, že jeho zahraniční politiku nyní odmítají zhruba 2/3 voličů, tedy i mnozí republikáni. Mezi těmi lze nyní dokonce slyšet názory, že to nejlepší, co by Trump mohl udělat, je svoji účast v kampani ukončit. Jenže na to zřejmě je už příliš pozdě. Mnozí z republikánských kandidátů ve volbách, kteří se nyní pokoušejí od Trumpa na poslední chvíli distancovat, tak možná zaplatí vysokou cenu za naprostou loajalitu, kterou ve vztahu k Trumpovi několik let ukazovali.
1: Říká Jiří Pehe. Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V Česku už máme po volbách a straničtí činovníci zkoumají, co se jim voliči snažili říci. Mezi stranami, které jsou ve fázi hledání sama sebe, je také ODS. Zaujalo to Petra Fischera, komentátora časopisu Euro.
3: Komunální volby nabízejí často relativně velmi odlišné výsledky. Nejvíce tehdy, když chceme měřit úspěch jednotlivých stran. Nejparadoxnější obraz nabízejí zisky a ztráty občanských demokratů. Ačkoliv ODS přišla ve volbách o více než 500 zastupitelů, tedy o stejný počet, jako plošně stály nejúspěšnější lidovci, uspěla výrazně v Praze, ale bude se podílet na vládě i v Brně. ODS však vyklízí jiné staré symbolicky důležité bašty. Například zcela zmizela z libereckého zastupitelstva, tedy z města, kterému téměř čtvrt století vládla a které bylo považováno za skrz naskrz ODSácké a které je dodnes pomníkem po revoluční pravicové politiky. Komunální volby také ukázaly, jak doširoka se ODS snaží rozkročit, aby přežila radikální proměnu české politické scény a nedopadla jako její velký rival z 90. let a začátku nového tisíciletí sociální demokracie, která už dávno vyklidila pozice ve velké politice a k bezvýznamnosti míří i na komunální úrovni. Sociální demokracie má už jen 200 zastupitelů, tedy 8x méně než ODS. ODS zatím drží i díky propojení s jinými stranami. V Praze ku příkladu získala 11 mandátů, 6 jich na společné kandidátce vybojovala TOP 09. V Brně má ODS 9 mandátů, TOP 09 3, nestranická lídrině společné kandidátky Kamila Zlatušková ještě jeden mandát k tomu. Ukazuje se zkrátka, že společná kandidátka byl dobrý tah a je nutností, protože sama o sobě by ODS nebyla ve velkých městech tam, kde dnes je. Voliči na takové propojení slyší, značka Spolu tedy není ještě mrtvá, značka ODS je ale poněkud matná a zaprášená nánosem starých dob. ODS se zatím neproměnila ve stranu nového střihu, pořád jakoby věřila, že může být stranou starého ideologického vymezení jen v jiném přijatelnějším obleku. Brněnský experiment s lídriní, která s ODS nemá ideově nic společného a se stranou ji pojí jen blízkost k bývalé primátorce a zájem o dobrou budoucnost Brna, ale naznačil, že i novost má v ODS své meze. Nesnad, že by Zlatušková nezaujala. Její názorový rozchod s dědictvím ODS byl ale tak radikální, že už ani nemělo smysl používat starou značku. Krizi identity ODS pak nejsilněji vyjadřoval kontrast Brna a Prahy. Tomáš Portlík v Praze nabízel spíše starou ideologickou představu o městské politice, která se s představou brněnskou moc nepřekrývala. Která ODS je ta pravá, se mělo ukázat až ve volbách. Jenže Portlík se správně vidí jako jeden z vítězů, Zlatušková bude v radě a její ODS v úzovkách se bude v Brně podílet na moci. Uspělo tedy obojí propojování s jiným politickým živlem, než je ten klasický liberálně konzervativní, počínající kdesi v 90. letech. Pro ODS je to důležitá zpráva. Má totiž dál dvě možnosti. Více se ideově vymezit, aby si vyřešila svou krizi identity a byla sama sebou, anebo se dál postupně rozmazávat a propojovat s TOP 09 a jinými vlivy a pokusit se zabrat široký politický střed s více či méně silnými pravicovými odstíny. Jinak řečeno, ODS nebo Spolu, které jednou bude třeba celé už zase jen ODS. Druhá cesta se zdá být z hlediska výsledků přínosnější, jakkoliv se může zdát, že se v takovém spojenectví ODS ztrácí. Nikoli. Takové spojenectví dokážou jako jediná překrýt silně negativní auru staré politiky, s níž je ODS spojena. Otázkou je, jak dlouho takové překrytí ještě bude fungovat, jinak řečeno, jak hluboký je dopad po revoluční minulosti ODS na její nejbližší budoucnost. Moc špatné minulosti lze zlomit jedině politickým úspěchem současnosti. Brno a Praha zatím nabízí nové ODS a Spolu šanci na reparát, respektive na to, aby dokázali, že jsou prospěšnou moderní politickou silou, nikoli odvarem pochybné minulé slávy.
2: Uzavírá Petr Fischer. U českých voleb ještě zůstaneme, zejména těch senátních. Pro budoucí senátory má vzkaz Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka deníku.
4: Mezivolební týden, kromě různé intenzity hašteření, odhaluje i fokus české společnosti a jejich představitelů. Je logické, že na komunální úrovni se naprostá většina úspěšných kandidátů soustředila na konkrétní problémy daného města či obce. Pokud měli celostátní přesah, týkal se dopravy, rozpočtového určení daní nebo centralizace zdravotní péče. Uchazeči o senátní křesla se dostávají o stupínek výš, ale ne výrazně. Velká část z nich reprezentuje především svůj region, kde starostují nebo jsou v zastupitelstvu. Pro ně je klíčový vztah s místním obyvatelstvem, jehož hlasem se v horní komoře chtějí stát. Nepouštějí se do rozboru mezinárodní situace, ekonomických teorií nebo konstrukce případné daňové reformy. Tento fakt souvisí s tím, že ani po 30 letech existence Senátu není úplně zřejmé, čím bychom chtěli, aby byl. Odhlédneme-li od jeho hlavního poslání strážce ústavy a korektivu legislativních norem přicházejících ze sněmovny, měl by být shromážděním starostů, primátorů a hejtmanů nebo radou elitních osobností, špiček rozmanitých oborů, kterým bude národ naslouchat. Václav Havel 5. března 1997 předestřel svoji vizi čerstvě ustavené druhé parlamentní komory těmito slovy. Jde o roli vskutku obecně respektovaného fóra, odkud zaznívá moudrý hlas lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy našeho státu a kteří tyto základní zájmy nadřazují okamžitým zájmům osobním, stranickým či skupinovým. Konec citace. Takových senátorů byla v minulosti řada. Jmenujme za všechny Petra Pitharta, Miroslavu Němcovou nebo Jaroslava Kuberu. Dnes je ovšem možná daleko nejsložitější identifikovat skutečné hrozby, nebo jemněji řečeno výzvy, na něž bychom měli reagovat a připravit se na ně. Zajisté se shodneme na bezpečnostních rizicích spojených s ruskými imperiálními ambicemi, oslabenou euroatlantickou vazbou, s energetickou krizí, tenčícími se zdroji blahobytného sociálního státu. Nad tím vším ovšem stojí fenomén, o němž každý mluví, ale všichni ho podceňují. Na konferenci Institutu Solvo Takto naléhavě o umělé inteligenci hovořil světoznámý izraelský historik Yuval Harari. Jaderná zbraň sama od sebe nevyrobí vodíkovou pumu, ani bez lidského podnětu nezaútočí. Agenti superinteligence, která se rodí v amerických a čínských laboratořích, mohou zničit lidstvo bez jeho vědomí. Na zastavení katastrofického scénáře nezbývá moc času a mohou se o to zasadit jenom prozíraví a odvážní politici, pochopitelně ve spolupráci s občany. Nakonec se možná právě oni vzbouří proti gigantickým a energeticky náročným datacentrům, proti nadvládě nikým nevolených majitelů technologických firem a vlastně proti konci naší civilizace. Ke zvednutí tohoto tématu mohou přispět i čeští senátoři, v něž první český prezident vkládal tolik důvěry.
2: Konstatuje Kateřina Perknerová. Je bolestivé, když si americký prezident Donald Trump vybere jinou stranu, než jsme my, řekl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v narážce na Trumpův poslední příklon k Rusku. Co to pro Ukrajinu a samotného Zelenského znamená? Slovo má Libor Dvořák.
5: Zelenského stesky na Trumpovu adresu jsou pochopitelné. Vždyť v posledních dnech mu nejmocnější muž Spojených států připravuje jedno nepříjemné překvapení za druhým. Přišla naftová dohoda s Putinem, vyhlášení rusko-ukrajinského energetického příměří, které však byl na pár dní ochoten respektovat jen Kyjev, a v neposlední řadě Trumpovo přání, ne-li požadavek, aby Ukrajina konečně měla novou hlavu státu. K tomu ho jistě inspiroval právě Vladimír Putin, který od okamžiku, kdy žádné ukrajinské prezidentské období současné hlavy státu vypršelo, do omrzení opakuje, že Zelenského setrvávání v nejvyšší státní funkci je nelegitimní. Na to existuje velmi prostá odpověď. Podle ukrajinského zákona nejsou ve válečné době žádné volby možné, i když ruská strana v tomto případě válce alibisticky říká speciální vojenská operace. Ukrajinský prezident je ovšem podle vlastního prohlášení přesto volby ochoten uskutečnit za předpokladu, že by ruská strana souhlasila s bezpodmínečným přerušením palby nejméně na 60 dní. Je samozřejmě otázka, jak by podobné volby pro Zelenského dopadly. Podle Kyjevského centra sociálního monitoringu jeho v tuto chvíli ochotná znovu zvolit pouhá šestina Ukrajinců, kteří jsou už unaveni jak válkou, tak neustálými korupčními skandály v armádě i v nejbližším prezidentově okolí. Jeho hlavním sokem v souboji o nejvyšších úřad v zemi by se navíc stal exgenerál a poté ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj. Toho by podle stejného průzkumu veřejného mínění naopak volilo celých 65% Ukrajinců. Ať už ale příští prezidentské volby pro Volodymyra Zelenského dopadnou jakkoliv, právě tento bývalý bavič a komik se v situaci pro vlast nejkritičtější stal sjednotitelem celého národa a právě tato jeho úloha v boji proti úskočnému nepříteli byla a doposud je nezastupitelná. Ostatně připomeňme si osud jiného světového politika, který musel dokonce po vítězné válce vrcholný úřad opustit, britského premiéra Winstona Churchilla. Jeho vlasteneckou velikost a jeho zásluhy to nikterak nesnížilo a jak do britských, tak do světových dějin se zapsal zlatým písmem. Současný ukrajinský prezident si něco podobného už dnes jistě zaslouží také.
2: Uzavírá Libor Dvořák nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání Názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
6: Radiokniha.
7: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
6: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
8: 13 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Do 1. listopadu musí zákazníci s žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firm. A v Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Zprávy a Martin Matějka. Do 1. listopadu musí zákazníci s žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. A pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
9: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou se dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
8: Kotrba doporučuje, aby si domácnosti a firmy zjistily, jestli se jich podpis dodatku týká. Zrychlení povolovacích procesů, a tedy i výstavby, si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firm v Česku, ale jenom 29% stavařů, vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research. Mezi šéfy 650 developerských a 130 stavebních společností v srpnu 2026. A podle ředitele CEEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
10: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
8: A problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů. Ti nyní spadají pod obce a kraje a podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj bude ochotna přejít pod stát bez problému jenom asi třetina z nich, tedy další třetina váha. A to by znamenalo, že od ledna 2028 mohou chybět až zhruba 2000 úředníků.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem, to je oproti loňsku skoro o pětinu víc. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
11: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. Národní agentura pro kybernetickou bezpečnost varovala, že útoky můžou pokračovat. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na hlavním tahu mezi Libercem a Turnovem dneškem skončilo omezení u Hodkovice nad Mohelkou a kvůli stavbě nového mostu nad silnicí. Ten je ode dneška v provozu i s prodlouženým odbočovacím pruhem ve směru od Turnova. A původní most museli stavbaři na jaře kvůli špatnému technickému stavu zbourat. Nový most stál podle ředitelství silnice a dálnice 72 milionů korun. Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu méně. Může za to nižší úroda hroznů způsobená extrémním horkem a suchem a pokles v produkci vinaři očekávají taky u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu, jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
12: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
8: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond. Na odeslání vzorku ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dní. Na jedničce z Prahy do Brna zase jezdem na Velké Popovice z 16. kilometru počítejte s pomalejším provozem do omezení na 23. kilometr pojedete asi 15 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je uzavřený sjezd na Teplice exit 64. Leží tam kamion a nedá se projet, je třeba sjíždět už na Velemín na 52. kilometru. Na D1 z Brna do Vyškova u Holubic na 210. kilometru silničáři odklidili dopravní omezení a kolem Rohlenky tak čekejte už jen silnější provoz. Na dálnici D5 směrem z Plzně stojí dlouhá fronta před okruhem už z 8. kilometru. Levý pruh jede rychleji. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Večer v Čechách ubývání oblačnosti. Zpočátku se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
13: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat události, které hýbou veřejností. Patří mezi ně povolební vývoj v Česku, který bude analyzovat Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vás vítám.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den. Pod lupu si vezmeme skládání povolebních koalic a také důvody i důsledky ztrát stran celostátní vlády. Zita Senková přeje nerušený poslech.
15: Jak to vidí?
13: Jak probíhají, Petře, povolební vyjednávání a skládání nového složení zastupitelstev? Když se podíváme na krajská města, tak rýsují se široké koalice.
14: Někde široké, někde užší. Je to samozřejmě individuální, protože komunální volby jsou volby specifické, kdy se volí v tisících měst a obcí a ty motivace, proč tam někdo uspěje nebo neuspěje z pohledu voličů, jsou velmi odlišné. Možná, když hovoříte o skládání koalic, tak jsme opět svědky toho, čeho býváme svědky třeba i po krajských volbách a podobně, kdy se hovoří o tom, že by neměl být obcházen vítěz voleb, ale právě kdo je tedy vítěz voleb? A podle mého názoru nespochybnitelný vítěz voleb je ten, kdo získá většinu křesel v zastupitelstvu a tím pádem záleží pouze na jeho vůli, jakým způsobem bude vládnout, zda bude vládnout sám nebo s někým, což je typický příklad jednoho Ústí, kde oni získali nadpoloviční většinu a rozhodli se vládnout sami, ale jinak, když nemáte nadpoloviční většinu, tak sice jste vyhrál volby v tom slova smyslu, že máte nejvíc hlasů od občanů a nejvíc mandátů, ale ještě to neznamená, že automaticky musíte vládnout a že když nevládnete, že to je něco špatného. Já bych uvedl takový příklad, že třeba v nějakém místě někdo jde do voleb s tím, že tam chce stavět průmyslovou zónu. Získá proto určitý počet voličů, třeba 20%, ostatní tvrdí, že průmyslovou zónu nechtějí a získají každý, dejme tomu, po 10%, ale když se dají dohromady, tak samozřejmě mají daleko víc. Je to vyjádření větší vůle těch voličů a obejdou vítěze voleb. Je na tom něco špatného? Podle mého názoru není. Takže tak to by se mělo nahlížet na skládání koalic. Samozřejmě někde, kde třeba dojde jenom k účelovému spojení, že za každou cenu nechcete někoho, kdo vyhrál volby, tak to může být problematické, pokud ti, kteří jsou proti vítězi voleb, nemají nějaký alespoň trošku společný program, ale jinak na tom není nic špatného, byť to mnozí kritizují.
15: Narážíte možná i na to, že podle toho, jak to vypadá, hnutí ANO zamíří do opozice i tam, kde vyhrálo?
14: Ano, zamíří, ale mohlo by zamířit třeba i jinde. A mám tím na mysli příklad třetího největšího města v republice, Ostravu, kde sice hnutí ANO vyhrálo, ale nevyhrálo, tak jak v minulosti pod vedením pana Macury, kterého se hnutí ANO zbavilo po sporech kolem prezidentské volby, kdy oni podpořili nejenom on, ale ještě další představitelé hnutí ANO ze severu Moravy prezidenta nebo kandidáta tehdy Petra Pavla a byli odejiti z ANO a podle mě ANO na to doplácí a ten výsledek nebyl tak dobrý, ale přesto je velmi pravděpodobné, nebo zatím se jeví v tuto chvíli pravděpodobné, že ANO bude mít primátora Ostravy, byť tam je ta možnost obejít ANO a to dokonce ve spojení srdcovky, což tam jsou skrytí občanští demokraté mimo jiné a starostů. A neděje se tak, starostové dávají najevo, že raději chtějí vládnout v Ostravě, mám tím na mysli místní starostové nebo představitelé STANu z ANO než z ODS a je z toho trošku poprask na úrovni celostátní politiky, byť třeba předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan tvrdí, že se mu to nelíbí, ale že s tím nemůže nic dělat, tak v zákulisí se vedou různá intenzivní jednání a je tam určitý nátlak na to, aby právě ti představitelé starostů v Ostravě změnili svůj názor a nešli do koalice s ANO, ale pokud ten názor nezmění, tak to bude klasický příklad toho, že sice někde je hnutí ANO obcházeno, ale že skutečně často to nesouvisí třeba s celostátní politikou, ale s těmi osobními vztahy, vazbami a tak dále těch jednotlivých politiků v těch daných městech a kde nejsou třeba dobré vztahy mezi představiteli na celostátní úrovni opozice, tak tam může dojít k tomu, že dají přednost třeba spolupráci s hnutím ANO.
15: V Praze si zase chtějí od sebe oddechnout Piráti a ODS, když zůstaneme u těch vyjednávání v metropoli, tak volební lídr ODS a dosavadní starosta Prahy 9 Tomáš Portlík v rozhovoru pro Novinky mimo jiné řekl, že občanským demokratům v kampani uškodil obraz v uvozovkách spícího primátora Bohuslava Svobody z ODS a podle pana Portlíka k výsledku v Praze nepomohla ani celostátní politika. Tak jak vy to hodnotíte?
14: Já si myslím, že k výsledku v Praze si nepomohla pražská ODS, protože když pan Portlík hovoří a nepřímo de facto kritizuje pana primátora, tak oni ho měli celou dobu a měli možnost s ním pracovat takovým způsobem, aby třeba primátorem nebyl, aby uznal, že už je to nad jeho síly a mohli ho vyměnit. A to, že neudělali a že skutečně většina Pražanů možná si ani neuvědomila, kdo je primátor, protože on vystupoval na veřejnosti velmi málo. Hovořilo se o tom, že Praha není řízena primátorem a tak dále a že to je ke škodě věci, tak si za to může Občanská demokratická strana de facto sama a může si za to především ta pražská organizace a v ní je velmi aktivní pan Portlík, nyní je dokonce první místo předsedou strany, takže to měli řešit daleko dříve a plakat nad rozlitým mlékem po volbách už je docela pozdě a byť ten výsledek nebyl nijak tragický, protože oni těsně prohráli se starosty a mají stejně mandátu, tak přece jenom v Praze bylo zvykem, že právě hlavní město je tou nejsilnější baštou ODS a TOP 09 a když oni kandidovali v koalici Spolu pro Prahu a de facto neporazili ani starosty, tak to nesvědčí o dobrém výsledku a je přirozené, že tedy ODS v tuto chvíli si je vědoma toho, že primátorem by měl být představitel starostů a nezávislých.
15: Co dělají starostové lépe než ODS, nejenom v Praze?
14: Co se týče komunálních voleb, tak oni možná mají v některých regionech nebo místech výhodu v tom, že skutečně jsou hnutím, kde mají spoustu starostů. Ono se to projevilo třeba i ve sněmovních volbách, kdy do poslanecké sněmovny se dostali místní respektovaní starostové. Tím se názorně ukazuje na to, že komunální politika by neměla být těmi politickými stranami, které mají celostátní ambice, podceňována, že když máte kvalitní lidi v komunálu, když dělají dobře svoji práci třeba na úrovni starostů nebo zastupitelů a tak dále, tak de facto dělají dobré jméno té straně v tom daném místě, a pak když takto respektované osobnosti třeba apelují na své spoluobčany, aby podpořili v celostátních volbách ty jejich strany nebo hnutí, tak to může mít alespoň částečně úspěch a může to přispívat k lepšímu výsledku. A to se starostům daří, možná, že také se jim daří to, že na té celostátní úrovni nejsou vnímáni tak konfrontačně, že se nepouštějí do nějakých přestřelek za každou cenu, což třeba praktikují Piráti a částečně také ODS, a jak se ukazuje, tak asi voliči ne všude to oceňují. A kdybychom se podívali na úspěch starostů například v té Ostravě, tak je dán tím, že tam kandidovali z velké části také lidé, kteří jsou starosty jednotlivých těch městských částí. Takže tam ten výsledek možná není dán tím, jak se daří starostům na té celostátní úrovni, v té celostátní politice, ale je dán z velké části tím, jak kvalitně pracovali jejich starostové právě v Ostravě, v těch městských částech.
15: Komunální volby jsou za námi, nicméně před námi ještě pátek a sobotu druhé kolo voleb do Senátu. Podpoří podle vás kandidáty ve druhém kole senátních voleb, řekněme, vedení těch stran?
14: No, podporovat mohou, ale tam je to specifické, protože jsou to vlastně obvody, kde funguje většinový volební systém, kde jsou proti sobě dva soupeři a kde dost často hraje roli kvalita té osobnosti toho kandidáta. Pokud je v tom regionu nějak známý, respektovaný a podobně, tak ta jeho šance se zvyšuje, byť třeba jeho strana na té celostátní úrovni na tom není nejlépe a neměl by být favoritem těch voleb. A ukázalo se to i v prvním kole voleb do Senátu, kdy hned pět kandidátů uspělo takovým způsobem, že druhé kolo už se konat nemusí. Pochopitelně není to dáno jenom kvalitou té konkrétní osobnosti, ale to také kvalitou těch soupeřů, kdo byl vybrán těmi ostatními stranami, uskupeními a tak dále, aby konkuroval těmto osobnostem. A je to také dáno tím, že v některých obvodech zkrátka si některé strany hnutí vyhodnotily, že bude lepší, když se spojí, nebudou tříštit síly, a když kandiduje méně těch adeptů, tak se ty hlasy tak nedrobí a zvyšuje se pravděpodobnost, že někdo může získat v prvním kole 50%, a pokud jsou tam jenom dva kandidáti, tak je to téměř jisté, byť teoreticky existuje možnost, že budete mít úplně stejně hlasů a pak byste postoupili do druhého kola oba dva a ten souboj si zopakovali. No a možná, když právě hovoříme o senátních volbách a vůbec o tom, jak lidé chtějí nebo nechtějí chodit k volbám a jak říkají, a teď jeden hlas to vůbec nic neznamená, tak v jednom volebním obvodu došlo k tomu, že do druhého kola postoupil kandidát, který měl z druhého místa, který měl jenom o jeden jediný hlas více než ten, kdo byl na třetím místě. Takže tam se názorně ukázalo, že na každém hlasu záleží, a že kdyby třeba dva lidé si řekli, že na jejich hlasu stejně nezáleží a toho kandidáta nepodpořili, tak by do druhého kola postoupil někdo jiný.
15: Co mimochodem říkáte na přelepený billboard, narážím na kauzu končícího senátora za ODS Lumíra Aschenbrennera.
14: No tak on velmi těžce nesl už moment, kdy začal tam kandidovat kandidát starostů a nezávislých, pan Řehka. On to nesl nelibě, protože byl přesvědčen o tom, že by měli spojit síly a ne je tříštit, a tam se ta dohoda nepodařila. No a vzhledem k tomu, že nepostoupil do druhého kola, tak asi pod vlivem emocí se rozhodl podpořit kandidátku hnutí ANO, což je tam rovněž místně respektovaná osobnost, žena, která dlouhodobě působí v Plzni v rámci různých pozic v komunální politice a tak dále.
15: Vlastně podpořil sokyni.
14: Podpořil vlastně úhlavního soka na té celostátní úrovni z pohledu občanských demokratů, to znamená podpořil kandidátku hnutí ANO, pak asi pod nějakým tlakem nebo sebereflexí ten postoj přehodnotil a tvrdí, že ty billboardy, které to doporučovali, tak bude přelepovat nebo už jsou přelepeny. Nevím teďka úplně přesně, takže ukazuje se, že zkrátka do rozhodování politiku někdy vstupují emoce, možná trošku uražená ješitnost a podobně, a že ne vždy jejich kroky musí být v souladu s kroky očekávanými a s kroky, které by předpokládalo vedení těch stran.
15: Petr Hartmann komentuje povolební dynamiku.
6: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
15: Vraťme se ještě k výsledkům těch komunálních voleb z pohledu stran vládní koalice. Proč podle vás ztratili? ANO získalo mezi těmi celostátními stranami sice nejvíce hlasů, nicméně oproti těm posledním komunálním volbám výrazně ztratilo, když se podíváme na vládní hnutí SPD Tomia Okamury, tak to utrpělo ve volbách fiasko. Ve srovnání s rokem 2022 neobhájilo 2/3 mandátů.
14: No, u SPD je to zajímavé, protože kdybyste si prošla složení zastupitelstev v krajských městech před 4 roky, tak překvapivě ve všech byli představitelé SPD. Někde dokonce nebyli tou nejslabší silou v tom zastupitelstvu a tak dále. Letos je to výrazný ústup z těch pozic, což se také odráží na určité nervozitě uvnitř SPD a začíná se tam hovořit o tom, zda by za ty výsledky nemělo nést odpovědnost vedení SPD, včetně Tomia Okamury, a objevují se hlasy, zda by Tomio Okamura neměl skončit, ale myslím si, že to nejsou hlasy natolik silné, aby to mohlo Tomia Okamuru ohrozit, a i kdyby to ohrozilo, kdyby došlo k nějakému štěpení, tak zde máme příklad z minulosti, kdy někteří lidé opustili tehdy Úsvit Tomia Okamury a chtěli jít vlastní cestou, a oni už jsou mimo politiku de facto a Tomio Okamura dál zůstává, takže tam si myslím, že k tomu jen tak nedojde, že by Tomio Okamura zmizel z té politiky po neúspěchu v komunálních volbách, ale je to dáno tím, že zkrátka SPD, byť to tak nemusí úplně působit, protože jejich ministři ve vládě nejsou úplně považováni za ministry SPD a SPD se snaží hrát takovou roli, že ve vládě je a není, tak voliči přece jenom mohou vnímat, že už to není ta protestní strana, protože zkrátka je součástí vlády. Tak to se mohlo v těch výsledcích odrazit. No a z velké části podle mého názoru se odrazilo to, jak ti konkrétní zastupitelé v těch městech pracovali, co prosadili, neprosadili, jak dokázali působit na voliče, aby jim věřili a aby je příště podpořili.
15: Mimochodem, když jste zmínil oba pány, Babiše i Okamuru, tak premiér vlastně skritizoval lídra SPD, že se mu začal, tak říkajíc, montovat do evropských věcí.
14: No tak ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou nejsou ideální už dlouhou dobu. Bylo to i v době, kdy byli v opozici. Zkrátka nalézají úplně ve všem společnou řeč a Andrej Babiš Tomia Okamuru kritizuje opakovaně, protože i předtím, než se to týkalo evropských záležitostí, tak jsme byli svědky toho, že někdy Tomio Okamura po jednání koaliční rady vystoupil před média, tvrdil tam věci, které podle jeho názoru už byly dohodnuty nebo budou prosazeny, a ono tomu tak nebylo a Andrej Babiš pak musel vynakládat energii nebo další lidé z vlády k tomu, aby vysvětlovali, že zdaleka tomu tak není. Takže je to pokračování těch vztahů a myslím si, že také to bylo jednou z příčin těch neúplně ideální vztahy, že Tomio Okamura nezamířil do vlády, ale zamířil do čela poslanecké sněmovny.
15: Jak hodnotíte, no, zisky je opravdu přehnané slovo v souvislosti s výsledky motoristů v komunálních volbách?
14: Tam se ukazuje, že když vzniká nějaká strana a nemá to zázemí v regionech, takže zkrátka v těch volbách nemůže být úspěšná, protože motoristé zdaleka ne všude kandidovali a zkrátka nemají lidi. A je otázka, zda je to jenom dáno tím, že třeba neměli tolik času vybudovat nějakou stranickou základnu, nebo je to dáno tím, že zkrátka mají určité hranice a ty se nedají překonat a že motoristé v mnoha místech netáhnou natolik, aby tam třeba vznikaly nějaké základní organizace, aby lidé vstupovali k motoristům nebo alespoň, aby byli ochotní kandidovat za ně, takže oni kandidovali na velmi málo místech, soustředili se na 3 velká města, ve 2 tedy neuspěli, ale v Ostravě zaznamenali úspěch v tom, že mají zastupitele, a pokud se to jednání bude nějakým způsobem vyvíjet, tak nelze úplně vyloučit, že by třeba se podíleli i na vedení města Ostravy, takže se mohou utěšovat alespoň tím, že v tomto městě nějak zabudovali, ale pokud chtějí zůstat dlouhodobě v etablování v té české politice, tak by měli skutečně zapracovat na té regionální struktuře a myslím si, že právě to, co se děje kolem komunálních voleb, tak je pro ně názorným příkladem toho, že by to neměli podceňovat.
15: Jsou ze stolu plány, záměry Andreje Babiše třeba vyměnit ministerstva mezi hnutím ANO a motoristy. Včera řekl nebo potvrdil, že ministr školství Robert Plaga má jeho důvěru, pak se spekulovalo o slučování rezortů.
14: No, je to takový kolorit, který provází každou vládu, že se hovoří o tom, že některý ministr třeba má problémy nebo že uvnitř koalice nejsou dobré vztahy a že by se to mohlo vyřešit výměnou ministrů nebo i výměnou ministerstev mezi koaličními partnery, takže toto není výjimka. Je pravda, že ministr školství Robert Plaga má určitý názor na to, jakým způsobem by měla fungovat inkluze ve školství a ten se diametrálně liší od názorů motoristů sobě a SPD. Dá se také říci, že Andrej Babiš v tomto asi není úplně výhradním zastáncem Roberta Plagy a že jeho pohled na tu inkluzi je také spíše bližší motoristům sobě a SPD než Robertu Plagovi, ale v těchto dnech jsme byli svědky jednání právě ministra školství s představiteli dalších koaličních partnerů o inkluzi a tam bylo domluveno, že nějakým způsobem se ta inkluze bude měnit, ale nebude se měnit takovým radikálním způsobem, jak požadovali například představitelé SPD před volbami nebo slibovali, že ji úplně zruší, takže k tomu by dojít nemělo, takže já si myslím, že ty spekulace o budoucnosti pana Plagy sice vycházejí z určitých nějakých reálných základů, ale nemyslím si, že by k tomu došlo, že by Andrej Babiš chtěl rozkolísat vládu takovým způsobem, že by měnil ministra a kdyby měnil ministra, tak pravděpodobně by asi chtěl měnit ministerstva a to by asi naráželo také na určitý odpor třeba z řad motoristů sobě, protože se spekulovalo konkrétně, že by si vyměnili ministerstvo životního prostředí s ministerstvem školství a myslím si, že k tomu nedojde. A kdybych měl ještě se chviličku jenom zastavit u pana Plagy, tak Andrej Babiš jeho a Adama Vojtěcha před volbami velmi intenzivně přemlouval, aby vstoupili do té kampaně, aby zkrátka šli z ANO do voleb a lepil je na billboardy, protože tam chtěl ukázat, že on má kompetentní lidi, kompetentní ministry a na těch billboardech byl Andrej Babiš, samozřejmě Alena Schillerová, Karel Havlíček a pak už tam byli většinou pouze pan Plaga a pan Vojtěch. Takže by to bylo také trošku střelba do vlastní nohy, že by ukázal ani ne po roce nebo zhruba po roce, že zkrátka ti jeho odborníci, které sliboval, tak zase tak velký odborníci nejsou, že musí skončit.
15: Mimochodem, co se týče spekulací, Petře, tak teď si mnozí lámou hlavou, proč nebo co chtěl Andrej Babiš na Instagramu říct s tím, když sdílel video zamilovaných veverek.
14: Tak to nevím, tak třeba je zamilovaný, anebo možná chtěl právě to, aby si lidé lámali hlavu s tím, co dvě veverky znamenají a nevěnovali se nebo nesoustředili se na jiné závažnější věci, které se týkají vládnutí Andreje Babiše.
15: Tak pojďme ještě na závěr, jak to vidí ke vztahům vlády, potažmo i sněmovny vůči Hradu. Poslanci vládní koalice chtějí, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na soukromou dovolenou v Maroku a to kvůli podezření, že ji prý neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna, jak rozhodli poslanci hnutí ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla z SPD pro. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si prezident všechny výdaje spojené s touto cestou hradí sám ze svých peněz. Tak jak se bude vyvíjet dál tento vztah? Nebo možná i tato kauza, víme, že prezident na otočku přiletěl z Maroka, odvolil v Černoučku.
14: Z pohledu této kauzy je zřejmé, že dříve nebo později to budou prezidentovi někteří připomínat a že skutečně, až asi se vrátí z toho Maroka, tak se odehraje další kolo této kauzy a to v té rovině, o které jste hovořila, že mnozí budou poukazovat na to, že ta jeho otočka k volbám nebyla úplně levná a budou se zajímat o to, kdo ji hradil. Pokud tedy má mluvčí prezidenta pravdu, tak myslím, nebude problém hodnověrně a naprosto čitelně prokázat, kdo tedy ty náklady hradil, jakým způsobem a věřme tedy, že to bude v pořádku a že aspoň z tohoto úhlu pohledu ta kauza skončí. Pokud tam budou nějaké nejasnosti, tak lze počítat s tím, že se dále bude probírat a bude se dále zkoumat, jak to vlastně bylo doopravdy.
15: A skončí jednou i kauza střetu zájmu Andreje Babiše. Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět potvrdila, že premiéra předseda hnutí zůstává ve střetu zájmu.
14: No, jedinou jistotou je, že skončí až v momentu, kdy Andrej Babiš nebude v čele vlády, tak buď to bude po skončení toho funkčního období, pokud by se rozhodl v politice pokračovat a uspěl ve volbách a stal se znovu premiérem, tak si budeme muset počkat další léta, ale pokud bude v aktivní politice v pozici premiéra, tak samozřejmě o střetu zájmu se dále bude mluvit a ta kauza jen tak neskončí.
15: Zatěžuje to pořád českou politiku?
14: Českou politiku to úplně nezatěžuje, ale může to zatěžovat český státní rozpočet a to z toho důvodu, že Andrej Babiš tvrdí, že to vyřešil a že ho to de facto už nemusí zajímat, ale problém je v tom, že se to týká evropských peněz a proplácení evropských peněz, tak by ho to jako premiéra mělo zajímat, protože pokud by české úřady proplácely některé dotace firmám Agrofertu a pak to chtěli proplatit zpětně od Evropské komise, Evropské unie, a ta by řekla, že ne, kvůli střetu zájmu, tak by to buď to museli vymáhat, anebo by to spadlo na náklady českého státního rozpočtu, tedy daňových poplatníků.
15: Pohled Petra Hartmana, komentátora Českého rozhlasu. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji hodně sil do druhého kola senátních voleb a komentování. Mějte se hezky.
14: Děkuji a naslyšenou.
15: Příjemný poslech další pořadu Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
8: 13 hodin 30 minut.
16: Český rozhlas Plus.
8: České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítili současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Vysílače dřív využíval Český rozhlas, vysílání z ní ukončil v roce 2021. A v posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. A po odstřelu liblických stožárů se nejvyšší stavbou v zemi stal televizní a rozhlasový vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří přes 347 metrů. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. A podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se to týká odběratelů, výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý, teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli se ochladí na 9 až 14. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 14 až 19 stupňů, místy se ale může tvořit mlha. Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinářskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. A ta se smí začít prodávat od 11. listopadu. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle a cena podle svazu vinařů zůstane nejspíš stejná jako v předchozích letech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 16. kilometru počítejte s pomalejším provozem a do omezení na 23. kilometr pojedete 15 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové zpomalíte na 53. kilometru kvůli dopravnímu omezení, zpoždění je asi 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru stojí fronta kamionů. Osobní auta brzdí u Rudné, je to na celou půl hodinu na okruh za Ořech. Na pražském okruhu směrem na letiště se u Slivence znovu stala nehoda. Na 15. a 5. kilometru se srazila dvě nákladní auta a blokovaný je pravý pruh na místě. Už je policie, nadále tak čekejte regulaci provozu v tunelech. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Na plusu Věda plus.
17: Dobré odpoledne. Čtvrtek 15. října máme pro vás novinky a zajímavosti z vědy. Čím naplníme dnešní Vědu plus? Vysílače ve Blicích padly. Dva stožáry vysoké 355 metrů byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku, čím dalším byly výjimečné. Může kultura pomáhat s projevy deprese a úzkosti? A jak by se dala u rakoviny slinivky využít umělá inteligence? To vše zjistíme v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
16: Věda plus.
17: Demoliční firma dnes dopoledne odstřelila dva stožáry libického vysílače na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Přípravy a samotný odstřel na místě sledovala naše reportérka Alena Junová. Dobrý den.
18: Dobrý den. Těsně před 11:45 dal střelmistr v Liblicích pokyn k odpalu náloží. Ty odstřelili 8 kotvících lan směrem na Prahu. Nejvyšší lano zachovali tak, aby se po odstřelu obě věže zlomily na pole směrem ke Kolínu. 355 metrové vysílače padaly zhruba 10 vteřin. Demolici v okolí vysílače přihlíželi stovky lidí.
17: Tak to bylo asi určitě divácky atraktivní. Kdo na místě hlídal, aby ty stovky přihlížejících zůstaly v bezpečné vzdálenosti?
18: Tak s bezpečností na místě od ranních hodin pomáhali státní policisté i městští strážníci z Českého Brodu. Důležité bylo, aby se nikdo z přihlížejících nedostal do vymezeného okruhu zhruba 400 metrů. Kvůli odstřelu museli na několik minut uzavřít silnici první třídy číslo 12. Pomáhali také s dopravou, jak už jsem totiž řekla, na odstřel se přijeli podívat stovky lidí a sledovali jeho z pole naproti vysílačům, ale i z okolních obcí. A vzhledem k tomu, že je tam převážně rovinatá krajina, měli dobrý výhled ze všech stran. Přijeli tam také lidé s kamerami a fotoaparáty, další se na odstřel přijeli jen podívat. Několik lidí stožáry oplakalo.
17: Není to jenom ten samotný odstřel, co všechno tomu předcházelo?
18: Ti přihlížející lidé tam nepřijeli jen dnes. Několik posledních týdnů okolí vysílačů navštívili tisíce lidí z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších míst, aby se se stavbou rozloučili, naposledy si ji prohlédli a vyfotili nebo natočili. Někteří z nich vzpomínali, jak sem chodili jako malé děti, jiní přiznali, že takhle blízko k vysílačům přišli poprvé, i když bydlí nedaleko. Další tam tudy jen projížděli a zastavili právě kvůli poslední šanci stavbu vidět. I když se sociálním sítím šířily různé varianty, přesný termín odstřelu nebyl dlouho známý. Demoliční firma musela kromě stavu konstrukce zhodnotit totiž také počasí a povětrnostní podmínky.
17: Kdy samotná ta příprava tedy začala?
18: V pondělí České radiokomunikace předali areál demoliční firmě. Ti stavbu projedli, zhodnotili stav a začali s přípravou k odstřelu. Během úterý sundali z obou věží červená a bílá skleněná světla proto, aby se při odstřelu neroztříštila a neznečištila okolní pole. Včera také demontovali dva benzínové výtahy, dnes od ranních hodin připevňovali výbušniny k podstavcům s ocelovými lany. Následně odstřelili obě věže zároveň.
17: Připomeňme, proč vlastně museli jít vysílače k zemi.
18: Vysílač Liblice B byl v provozu zhruba 50 let. Od minulého roku už ho k vysílání nikdo nepoužíval a České radiokomunikace pro něj tedy neměly využití. Technologie už navíc byla zastaralá, stejně jako konstrukce, která potřebovala nákladnou opravu. Ta by se ale majiteli nevyplatila, jen výměna desítek kotvících lan by stála kolem 170 milionů korun. Další desítky milionů by stál roční provoz vysílače. Radiokomunikace se snažili najít investora, který by vysílač odkoupil nebo převzal a opravil. Vážného zájemce ale nenašli. Teď dělníci kovové konstrukce rozeberou a postupně je budou odklízet následujících 20 dní.
17: Dodává naše reportérka z místa Alena Junová. Děkuji, naslyšenou.
18: Hezký den a naslyšenou.
17: No, podle českých radiokomunikací, jak jsme slyšeli, už pro stožáry v Liblicích nebylo využití. V čem byl vysílač technologicky zajímavý, si připomeneme v následující reportáži.
19: V celé řadě evropských států byly vybudovány vysoce výkonné rozhlasové vysílače.
20: Popisuje krátký film Pražské zprávy radiokomunikací ze 70. let minulého století.
21: Vysílač Liblice, jehož výkon se proti současnému stavu několikanásobně zvýší.
20: Vysílač Liblice B byl nejsilnější středovlnný vysílač u nás, říká Pavel Straňák z distribuce signálu Českého rozhlasu.
22: Tady to byl obrovský vysílač s jedním programem pro celou Českou republiku.
20: V Liblicích na pahorku nad Kolínskou rovinou se vystřídalo několik několik generací vysílačů. V letech 1936 až 72 tam sloužil jeden stožár vysoký přes 280 metrů.
19: Bylo rozhodnuto likvidovat stožár odstřelem.
20: Odstřel rok 1972.
19: Na místě starého stožáru bude postaven nový anténní systém ze dvou stožárů, každý bude mít výšku 350 metrů.
20: Dvojčata byla šitá na míru podle tvaru českého území.
22: Severní a jižní věž a ten maximální vyzařovací diagram má východní a západní zesílení, to respektuje podobu České republiky.
20: Signál z Liblic bylo možné přijímat i na krystalky, které nepotřebovaly ani baterii. Všechnu energii brali z rádiových vln. Velký výkon ale znamenal také vysokou cenu, podotýká Marcel Procházka z Českých radiokomunikací.
0: Efektivita středovlnového vysílání byla relativně nízká. Vysílač měl spotřebu 4-5 MW, což je spotřeba nějakého menšího města. Dneska DAB vysíláme celoplošně pro Český rozhlas zhruba asi z 50 vysílačů a těch 50 vysílačů má výrazně menší elektrický příkon než jedny Liblice.
20: Oba stožáry také potřebovaly údržbu, například výměnu kotevních lan, aby nespadly. Podle radiokomunikací by to stálo přes 100 milionů korun.

0: Ne příliš strukturou terénu.
1: Zvuková kvalita byla horší. Tak, jak teď slyšíte, střední vily neuměly přenést nejvyšší ani nejhlubší tóny a byly náchylné k nejrůznějšímu rušení. Příjem mohla zhoršit třeba bouřka nebo i některé domácí elektrické spotřebiče. Někdy mohl vysílač rušit i sám sebe, když se nevhodně potkala pozemní vlna s vlnou odraženou v zemské atmosféře. Konkrétně s tím si ale liblický vysílač dovedl poradit, vzpomíná Pavel Straňák.
0: Patent výzkumného ústavu spojů, ty stožáry mají takzvané proudové obložení, aby ten signál se šířil především tou pozemní vlnou a aby se potlačilo to prostorové vyzařování.
1: Podle Marcela Procházky je také jeden velký vysílač mnohem zranitelnější než síť menších.
2: To riziko narušení provozu tohoto vysílače je poměrně velké v porovnání s 50 vysílači DAB, kde když jeden vysílač vypadne, tak se téměř nic nestane. Je potřeba mít těch zdrojů vysílání více. Třeba i FM síť, zálohované diesel generátory, rozhlas vysílá i v televizi.
1: Na středních vlnách v Česku zůstává menší vysílač v jižních Čechách, který šíří signál soukromé stanice. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Umění na předpis. Dokážete si představit takový e-recept, kde by bylo například dvakrát týdně tanec, nebo dvakrát týdně řemeslné dílny, třikrát týdně sbor, či třikrát týdně divadelní improvizace? Zapojení do kulturního života a uměleckých aktivit může u lidí podporovat well-being, sociální propojení a také snižovat depresivní a úzkostné příznaky. Kultura zatím představuje dosud málo využívaný a přitom perspektivní zdroj veřejného zdraví a prevence. Právě proto v Česku nyní vzniká Národní platforma prevence kulturou. U jejího zrodu stojí Národní ústav duševního zdraví. Půjde o to propojit místní kulturní nabídku a potřeby konkrétního klienta a nakombinovat mu vhodnou dávku. Ve vysílání je Dominika Gregarová, výzkumnice z Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Jaký vliv má kultura na duševní zdraví z vědeckého pohledu?
5: Ano. Je to vlastně nový směr výzkumu. Teď už čím dál tím vlastně máme větší evidenci o vlastně vyhodnocování běžných kulturních a uměleckých aktivit. To znamená, nejedná se o arteterapii, jedná se přesně o to, jak jste říkala v úvodu, o to běžné docházení do například na ty řemeslné dílny. No a už to nejsou jenom vlastně nějaké separátní studie vyhodnocující jeden jednotlivý program, ale jsou to už i metaanalýzy, takže my se můžeme podívat na to, vlastně máme robustnější data. A ukazuje se právě, že výrazně zvyšuje takzvaný well-being, to znamená pocit duševní pohody, ale právě také některé výzkumy ukazují na pokles úzkostních a depresivních symptomů a samozřejmě nejvíce bojuje také proti osamělosti.
4: Ano. Čili to zapojení do kulturního života, ať už si pod tím představujeme cokoliv, tak je jakousi prevencí duševních potíží nebo onemocnění, nebo může i léčit?
5: No vlastně obojí. Existují vlastně takové dvě hlavní roviny, které my teď vlastně budeme postupně implementovat. První je právě tady ty jemné intervence, vlastně, které ještě nejsou mířené vůči populaci, která už trpí nějakými duševními potížemi, ale právě se budeme zaměřovat na ty preventivní programy, to znamená ještě než duševní potíže vzrostou natolik, že se stanou klinickými. Takže je tam potenciál pro obojí. V druhé fázi potom, jak jste mluvila o tom umění na předpis, tak to už se jedná právě o ten moment, kdy přijde do ordinace člověk, který už trpí nějakým závažnějším duševními problémy a my jim vlastně můžeme naordinovat ty umělecké a kulturní aktivity.
4: No a jaké nejčastěji tedy ordinujete nebo jsou vhodné, jaké vycházejí právě z vašich dat pro jednotlivce, tedy asi to může být pro každého něco jiného, ale co třeba si dokážu představit nějakou keramiku nebo právě třeba divadelní improvizaci, tam přes psychodrama si člověk může něco odžít, je to asi často doporučováno, nebo právě něco, nějaká tvorba ruční práce a podobně, co byste k tomu řekla?
5: Ano, ano, vlastně každá ta umělecká činnost má nějaké benefity, které podporují právě tu konkrétní třeba duševní strádání a také vlastně preference toho jednotlivce. Takže ono to vychází.

0: tak, že my nepředepisujeme, nebo že bychom nepředepisovali, to ještě jako daleko před náma, ale vypadá to tak, že ten člověk, který něčím trpí, tak přijde k takzvanému jakoby spojujícímu pracovníkovi mezi tím kulturním a zdravotním sektorem, který rozumí jednak jeho osobě, jeho potřebám a právě třeba, když trpí osamělostí, tak mu doporučí třeba nějaký, a má rád třeba divadlo, takže se mu doporučí nějaké divadelní aktivity. Když někdo spíš preferuje nějaký senzomotoriku, že potřebuje vlastně rozvíjet senzomotoriku, to znamená propojení smyslu s pohybem, tak je mu třeba ordinovaná nějaká taneční nebo pohybová aktivita, anebo třeba i ty řemeslné dílny. Je to skutečně rozličné. My vycházíme právě už z projektů, které byly úspěšné v zahraničí, Arts on Prescription, tady umění na předpis, a jsou to skutečně od muzeum na předpis přes ty taneční, pohybové, muzikální a všechny možné intervence. A potom se vlastně ukazuje, když se to vyhodnotí, tak vlastně na ten well-being to má víceméně podobný efekt.
1: Ano, tak my mluvíme o tom, že vzniká ta národní platforma prevence kulturou. Ta bude stát na čem, nebo jak to vlastně celé má fungovat, od kdy?
0: No tak my jsme ji tedy už slavnostně vyhlásili, už máme vlastně nějaký základní tým na té národní úrovni a vlastně národní platforma prevence kulturou bude spočívat v tom, že to je vlastně infrastruktura spolupráce. To znamená, už od začátku je zapotřebí propojovat hlavně 3-4 sektory, zdravotníky, kulturní aktéry, umělce, galerie a tak dále, a potom sociální sektor a také vlastně i vzdělávání. Takže půjde o to vytvořit tady tu platformu, na který bychom se vlastně pravidelně setkávali, vymýšleli nebo vlastně i hodnotili ty různé programy a postupně vlastně vytvářeli ten prostor zmapování těch všech aktivit vlastně lidí, co by byli ochotní vést tyto umělecké kulturní aktivity právě pro veřejnost, tak vlastně vytvořit půdu tady pro ten systém, aby to potom mohlo fungovat v rámci toho umění na předpis. No a už máme zapojený právě i spoustu lidí z kulturní oblasti. Máme spolupracovníky z Vlastivědného muzea Olomouc, Galerie Benedikta Rejta. Pořád se nám hlásí vlastně noví a noví budoucí spolupracovníci.
1: Tak vám přeju, ať se ten projekt hezky rozběhne a zase někdy v budoucnu se nad těmi prvními výsledky můžeme potkat. Tolik Dominika Grigarová, výzkumnice z Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Posloucháte Vědu Plus, teď se podíváme na další zdravotnické téma. Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádoru slinivky břišní. Pomáhala by jim při vyšetření pacientů s podezřením na tento nádor. Pohlídala by, jestli skutečně prohlédli celou slinivku a jestli ani ten nejmenší nádor nepřehlédli.
2: Cílem toho endosomografického vyšetření je za prvé poznat, jestli se jedná o nádor.
3: Popisuje přednosta druhé interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
2: V případě potřeby z něho odebrat vzorek.
3: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Lékař přístroj zavádí opatrně do jícnu a postupně se dostává až ke slinivce.
2: Tím, že ten orgán je tak blízko, můžeme použít velmi vysoké frekvence ultrazvuku, které nám umožňují velice kvalitní rozlišení.
3: Při vyšetření se gastroenterolog dívá na dva monitory. Barevný endoskopický obraz slouží k tomu, aby věděl, kde se sonda nachází. Víc ho ale zajímá obraz z ultrazvuku.
2: Je černobílý, to má celou řadu nevýhod. Lidské oko dokáže rozlišit 20-25 odstínů šedí. Ten přístroj ve skutečnosti dokáže těch odstínů rozlišit mnohem více a to je právě jedna z možností, jak se v budoucnu bude vyhodnocovat pomocí umělé inteligence používat, protože ta umělá inteligence nám bude schopná říct mnohem více informací, než my naším vlastním okem vidíme.
4: Tady vlastně záleží na té zkušenosti vyšetřujícího.
2: Je to změť šedých ploch. Co je důležité, je, že toto je ta slinivka. Teď záleží na tom, jakým způsobem pohybujeme tím endoskopem, abychom tu slinivku vyšetřili v celém rozsahu. My bychom chtěli, aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
3: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezitím nádor ve slinivce našel.
2: Je lokalizovaný v ocasu slinivky břiše.

0: inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne, pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
1: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
0: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
1: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
0: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Budu z různých míst odebírat vzorek. Jitko s podtlakem 20, jo?
1: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
2: Tu jehlu zacílil do toho ložiska. To vidíte, ten bílý konec, který se tam teď pohybuje.
3: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
2: Speciální podtlaková stříkačka.
1: V péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve, dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
0: Zhromažďujeme videa těch pacientů, vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
1: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku. Podle statistik u nás ročně onemocní rakovinou slinivky břišní 2600 pacientů. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: A naše vědecká reportérka mluvila o novém léku na rakovinu slinivky, který nedávno schválila americká FDA s onkoložkou Beatrice Mohelníkovou Duchoňovou z fakultní nemocnice Olomouc.
1: O daraxonrasibu se mluví jako o léku převratném. Díky čemu si takové označení vysloužil?
5: Převratnost spočívá v tom, že se jedná teda o cílenou léčbu, která dosud byla u pacientů s karcinomem pankreatu možná jen u velmi malé části. Kdežto mutace KRAS je u karcinomu pankreatu velmi rozšířená. Naprostá většina pacientů s karcinomem pankreatu je pro tuto léčbu vhodná. Proto je tento lék vnímán odborní jako převratná změna. Doposavať naprostá většina pacientů s karcinomem pankreatu neměla jinou možnou modalitu léčby, než je standardní chemoterapie a navíc ty výsledky nebyly zcela přesvědčivé.
1: Dá se tedy i z vašeho pohledu mluvit o léku nadějném?
5: Ano, ale samozřejmě celá ta registrace se opírá o studii pacientů, kteří již absolvovali předchozí léčbu. Byl sledován medián přežití. Ten medián přežití u těchto pacientů s daraxonrasibem byl 13 měsíců oproti 6,5 měsíců u pacientů léčených chemoterapií. To byla ta kontrolní skupina, což je téměř dvojnásobek. Je to významný pokrok, který může nemocným přinést více času, ale ta studie prokázala prodloužení přežití, nikoli vyléčení metastatického onemocnění, což si myslím, že je velmi důležité říct. Velká řada pacientů se k tomu upíná jako k možnosti úplného vyléčení, což zatím k tomu žádné data nemáme.
1: A dělají se s tímto lékem také nějaké další studie?
5: Dalším krokem do budoucnosti je samozřejmě zjistit, zda daraxonrasib přinese ještě větší užitek, pokud ho podáme už na začátku léčby, případně jaký by byl výsledek, kdyby byl použit společně s chemoterapií. Taková velká mezinárodní studie již probíhá, bohužel teda v Česká centra do ní zatím zapojená nejsou. Otázkou, která zůstává otevřená, je, zda podávání tohoto léku po operaci a dokončení pooperační chemoterapie s cílem zabránit návratu nemoci přinese nějaký výsledek a taky na to již probíhá klinická studie. Výhled je tedy nadějný, ta cílená léčba by mohla pomáhat ve více situacích a v dřívějších fázích onemocnění. Právě tyto otázky musí zodpovědět data z klinických studií.
1: FDA lék už schválila. Jak to vypadá se schvalováním v Evropě, potažmo u nás?
5: EMA, tedy Evropská agentura pro léčivé přípravky, zahájila průběžné posuzování jeho registračních dat, které má hodnocení urychlit, nicméně nenašla jsem žádný termín, dokdy by toto mělo malo byť hotovo. Kde bude bežne dostupný českým pacientom, zatím nevíme. Vedľa toho evropského schválení bude záležet také na schválení léku českými orgány, uvedení léku na český trh a samozrejme i na podmínkach jeho úhrady.
1: A dokážete ze svých zkušeností alespoň odhadnout, kdyby se k našim pacientům ten lék mohl dostat? Může to trvat třeba půl roku nebo rok?
5: Moje zkušenost je, že to trvá více než rok, než se takovýto nový lék stane běžně dostupným pro české pacienty.
1: Říká onkoložka Beatrice Mohelníková-Duchoňová z Fakultní nemocnice Olomouc. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: A na závěr dnešní Vědy plus je tu pozvánka pro sobotní Leonardo. Tyrannosaurus rex měl tělesnou teplotu kolem 36 stupňů, tedy skoro jako člověk. Vědci z toho usuzují, že byl nejspíš teplokrevný. Teplotu mu změřili pomocí izotopové analýzy zubní skloviny. Evoluční biolog Lukáš Kratochvíl Martině Maškové v našem pořadu Laboratoř popsal, jak badatelé postupovali, aby nepoškodili dinosauří kosti.
6: Autoři této studie, která vyšla v Science Advances, vymysleli novou metodu, která určí právě z izotopové analýzy nějaké pevné tkáně, třeba zubní skloviny, za jaké teploty ta tkáň mineralizovala. Takže se určí, jaký je tam poměr a vztahy těch vzácných izotopů uhlíku a kyslíku. A z toho se dá předpokládat, při jaké teplotě ta tkáň rostla a vznikala. Dřívější ta jejich metoda byla velmi destruktivní, potřebovali docela dost té původní materie, což se moc nelíbilo muzejníkům, protože destruktivně zkoumat fosílii dinosaura není úplně dobrý, takže je na ně pustili až teprv, když tu metodu vylepšili natolik, že stačil jenom malý kousek toho zubu.
3: Zaujal mě, že vlastně teď už jsme na úrovni jednotlivých zubů zvířete, které žilo v druhohorách, takže to je unikátní záležitost. Václav Goždík mě to osvětlí ještě lépe, že oni to srovnávají s tehdejšími krokodýly.
7: Ano, protože si potřebovali udělat vlastně nějaký vzorek jako pro srovnání, takže použili krokodýla ze stejné lokality, která se jmenuje Hell Creek, v podstatě pekelný potok v Montaně. A to je slavné naleziště dinosaurů, včetně Tyrannosaura rexe právě z konce křídy, takže zhruba 66 milionů let nazpět. No a na téhle lokalitě se nalézají i fosilní krokodýly. Tak oni použili krokodýla z téhle lokality, odkud měli taky vzorek toho Tyrannosaura rexe. Tím si chtěli ověřit, jestli nedošlo třeba k nějakému posunu tady toho poměru těch izotopů uhlíku a kyslíku pod vlivem dlouhodobých geologických změn na té dané lokalitě. U krokodýla jim vyšla teplota zhruba kolem 30 stupňů, tuším, že použili krokodýla nilského pro srovnání zase s tím teda fosilním a z toho usuzují, že tam nedošlo k nějaké takovéhle metodologické chybě a že ten geologický proces teda té fosilizace neměl vliv a že se tomu doufejme dá věřit, takže Tyrannosaurus měl těch zhruba 35 až 37 stupňů.
3: Dobře, tak tehdejší krokodýly měli tělesnou teplotu o 6 stupňů nižší zhruba plus minus než ti dinosauři. Proč je to zajímavé?
7: Tak jde o to, že vlastně dlouho se vědci dohadují nebo v zásadě už se celkem věří, že minimálně ty větší typy dinosauřích forem byly pravděpodobně teplokrevný, ale ta série těch důkazů podkladů z fosílí postupně roste. Jednak to bylo před 25 lety objev prvních opeřených dinosaurů, který naznačoval, že když přinejmenším někteří dinosauři měli určitou formu per na sobě, že teda kromě možné ornamentálního významu to mohlo mít význam termoregulační pro udržení právě toho vnitřního tepla, teplokrevného živočicha. Dále se dělaly různé histologické řezy kostí. No a tohle je v podstatě další evidence, ale taková vlastně první, která si troufá odhadnout tělesnou teplotu přímo, konkrétní číslo, konkrétní hodnotu.
3: Čili ten vtip je v tom, že tedy míříme k ptákům.
7: Ano, že míříme k tomu, že dinosauři odbočili od té představy nebo naší současné představy omezené na současné plazy, že plazy jsou studenokrevní, čili ne, že by měli krev studenou, oni mají většinou kolem těch 30 stupňů, když jsou v plném provozu nebo i víc, ale jsou závislí na teplotě z vnějšího prostředí. Zatímco minimálně někteří ti větší dinosauři teda byli teplokrevní. Dokázali si teda tu teplotu vytvořit metabolickými procesy uvnitř těla bez závislosti na vnějším prostředí, což jim umožnilo žít i v méně do určité míry nehostinných oblastech, například více chladných, kde klasický studenokrevní plazy poikilotermní odborně by už přežívat nedokázali.
4: Tolik dnešní Věda plus. Teď bylo
8: Český rozhlas plus.
4: Bylo 14 hodin a pokračujeme odpoledním vysíláním ve čtvrtek 15. října. Dobrý poslech vám přeje Renata Kropáčková. Na jaká témata se zaměříme? Co dělat, když agresivní chování žáka ohrožuje ostatní ve třídě? Za jakých podmínek by ho bylo možné dočasně vyloučit z výuky? Italská premiérka Meloniová zkritizovala Trumpovu ropnou dohodu s Putinem. Proč je podle ní riskantní? A firmy a domácnosti s žádostí o připojení do soustavy musí do začátku listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Jinak přijdou o rezervovanou kapacitu, tak i na to se zaměříme podrobněji. Nejprve jsou tu ale zprávy s Martinem Matějkou.
9: Zástupci vítězného hnutí Stana Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou, sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
10: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a Stan, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou Stanu.
9: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Ryazaňské oblasti, tvrdí to tamní guvernátor Pavel Malkov. Oznámení přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro list Financial Times řekl, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinerie jako odpověď na ruské útoky.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský listu Financial Times dále řekl, že Ukrajina na tři dny zastavila útoky na ruské rafinérie a respektovala tzv. Energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Moskva ale v útocích na ukrajinskou energetiku pokračovala, zdůraznil Zelenský. Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu vystřelilo dvě rakety a vyslalo 580 dronů různých typů. Většinu z nich protivzdušná obrana zlikvidovala, ale v Kirovogradské oblasti útok trval 10 hodin. Zahynuli při něm 3 lidé a 7 bylo zraněno, informovala záchranná služba DSNS. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Český rozhlas.
9: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO odmítá navrhované nové zdroje víceletého rozpočtu Evropské unie. Babiš to řekl v Bruselu při příchodu na summit lídrů 27, kteří řeší společné finance na roky 2028 až 2034 a hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států.
12: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
13: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
12: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systému emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihal. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Demoliční firma dopoledne odstřelila vysílače v Liblicích na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Nálože kolem 11:15 odstřelili 8 kotvících lan. Obě 355 metrů vysoké věže se potom zlomily a zřítily na sousední pole. Technickou přípravu zvládli dělníci bez komplikací, říká střelmistr Petr Mikula.
14: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
9: Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
14: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
9: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan, napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
15: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
16: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
15: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
16: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
17: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
16: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Na D1 z Ostravy do Brna se za sjezdem na Nový Jičín stala vážná nehoda. Na kilometru 325 se teď nedá projet. Náhradní trasa z exitu 330 přes Svolnek a Odry. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh dál hustne provoz. Brzdí se na 13. kilometru a do omezení na 23. pojedete půl hodiny. A na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové zpomalíte na 53. kilometru a kvůli dopravnímu omezení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Odpolední plus.
4: 6,5 minuty po 14. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Agresivita ve školách je téma, které se dostává stále více do popředí. Ministerstvo školství proto zvažuje, jak lépe ochránit děti i učitele před problémovým chováním některých žáků. Ve hře je i dočasné vyloučení žáka z běžné výuky. I v takovém případě by ale musel mít zajištěné další vzdělávání. Najít cestu mezi bezpečím ve školách a právem každého dítěte na vzdělání není jednoduché.
18: To, že se žák dostává do nějakých emočních vypětí, prostě, které mohou v jeho spolužácích vyvolávat nějakou obavu aktuální, tak to se prostě nám děje.
19: Říká ředitel Pražské základní školy profesora Švejcara Ondřej Lněnička. Dostali se tam i do situace, kdy museli řešit bezpečí ostatních dětí. Škola ale naráží na limity systému. Asistenti pedagoga, výchovný poradce nebo školní psycholog jsou totiž podle Lněničky často přetížení.
18: Je to pro všechny strany frustrující. Pro dítě, pro spolužáky, pro rodiče, pro učitele, pro asistenty, pro vedení, pro OSPOD. Jsou tam zainteresovaní. Chtěli by s tou situací pohnout, ale těch možností je skutečně málo.
19: Sám by uvítal víc podpůrných opatření a odborníků, kteří by pracovali s problémovým žákem i celou třídou. Ministerstvo školství zdůrazňuje hlavně prevenci, zvažuje ale i další kroky. Jedním z nich je zvýšení odpovědnosti rodičů za chování dítěte ve škole. Druhým dočasné vyloučení žáka z běžné výuky vysvětluje Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství.
20: Je naprosto nezbytný to ošetřit tak, aby se jednalo skutečně o momenty, kdy ne, že to dítě zlobí, hází papírový koule a flusá flusačkou, nebo řekne paní učitelce sprostý slovo, ale ve chvíli, kdy fakt to dítě někoho ohrožuje.
19: Vyloučení na několik dnů, maximálně týdnů, má být až poslední možností, kdy škola vyčerpá všechna podpůrná opatření, pozve rodiče, kontaktuje OSPOD a další. Zároveň je nutné zajistit dítěti terapeutickou podporu i během vyloučení z výuky.
20: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátilo stejný dítě, aby se vrátilo jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
19: Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace SOFA, k tomu ale dodává.
21: Možnost nabízí spolupráce třeba ze středisky výchovné péče, týmy duševního zdraví, ale bohužel to regionální pokrytí zatím není takové, abychom to vždycky vlastně mohli garantovat.
19: V tom vidí problém i Jarmila Čechová, učitelka a speciální pedagožka z organizace Učitel naživo. Upozorňuje, že problematické chování dětí často souvisí s rodinným prostředím a samotné vyloučení řešení ho nevyřeší. Větší smysl podle ní dává posílení prevence a podpory ve školách, například prostřednictvím většího počtu sociálních pedagogů.
0: Pokud jsem přišla na některé školy, tak jsem často byla volána už v nějaké situaci, kdy to chování toho dítěte vygradovalo. Ale vy můžete vidět od začátku třeba školní docházky nějaké jako náznaky.
19: Vyloučení má být prostředkem k nápravě, ne trestem. Dítě by se případně mohlo učit distančně. To by ale bylo potřeba umožnit i na základních školách. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše je nutné chránit jak právo dítěte na vzdělání, tak bezpečí jeho spolužáků. Jeho úřad už řešil případy z obou pohledů. Vyloučení proto musí být až krajním řešením.
2: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
19: Ministerstvo zatím o těchto opatřeních pouze uvažuje. Konkrétní podobu případných změn teprve hledá. Zabývat se jimi bude i školský výbor. Poslanci vnímají závažnost situace a potřebu hledat řešení. Agrese vůči spolužákům i slovních útoků na učitele na školách přibývá. Agresi nebo násilí vůči spolužákovi řešilo ve školním roce 2023 až 2024 přes polovinu základních škol, které navštívila Česká školní inspekce. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: A dál v tomhletom tématu budeme pokračovat s Otakarem Patočkou, školním psychologem působícím na dvou velkých školách Mladé Boleslavy. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Můžete to potvrdit, i vy pozorujete ve své praxi nárůst počtu agresivních žáků a studentů, takovýchhle případů agresivního chování?
22: Určitě to můžu potvrdit. Když se podívám za svou více než desetiletou praxi, a to by vlastně samo ani nemuselo stačit, protože můj pohled může být zkreslený, ale mám to potvrzeno vlastně od, dalo by se říct, desítek učitelů nebo třídních učitelů a učitelek, kdy přesně jak v předchozích reportážích se mluvil o některých těch projevech, tak přesně tak to můžu potvrdit a opravdu rostou. Já bych ale ještě k tomu dodal, že není agresivita jako agresivita, tak něco samozřejmě máme přirozeně geneticky dáno a asi se nemůžeme příliš zlobit na kluky, kteří třeba popoběhnou po chodbě o přestávce, protože potřebují vybít tu energii. Ale jak jsem byl už několikrát upozorněn, roste takzvaná zákeřnost té agresivity. Takže nejde jenom o to, že se třeba proženou po chodbě a do někoho narazej, ale větším problémem jsou takové věci, jako že třeba ve skrytu někde, typicky na záchodě, si vyčíhnou někoho, kdo je slabší, od koho asi nepřijde pomsta nebo nějaký protiútok. A když třeba vykonává tu základní potřebu, tak zezadu do něj strče a on narazí na tu mušli. Takže třeba takovýhle věci se dějou.
4: Ano, takže toho jevu, tedy agresivního chování, přibývá. Čemu to přičítáte? Do jaké míry je to důsledek třeba stavu společnosti jako takového, vlivu rodiny nebo i inkluze?
22: Všechno, co na tom podílí. Já nechci být příliš striktní ve hodnoceních, ale tak, jak my jako psychologové se scházíme, máme svoje supervize, konkrétně tady v Mladé Boleslavi, tak řešíme v podstatě stejné problémy, které se liší akorát intenzitou a počty. Mám teďka na mysli jak agresivitu, tak šikanování, sebepoškozování a další věci, nebo návykové látky. Takže nechci být striktní, ale tu příčinu vidím poměrně jasně a to jsou moderní komunikační technologie. Nemusíte tomu věřit, ale kdo by se chtěl opravdu vzdělat v této oblasti, ať si přečte knížku Vzestup a pád lidské mysli, a my jsme to předtím tušili, ale dneska už na základě i výzkumu mozku od neurologů, neuropsychologů a neurofyziologů už víme, že v poměrně raném dětství, když ty moderní komunikační technologie působí, tak způsobí, že ten mozek se nevyvíjí tak, jak by měl. Takže já kdybych dal úplně laický a pochopitelný příklad, jestliže do pudinku při vaření místo cukru dáte sůl, prostě nemůže být ten výsledek dobrý.
4: To znamená, internet a algoritmy sociálních sítí, které děti sledují, tak způsobují nebo zvyšují tu agresivitu, která se pak projevuje ve vztahu jak třeba ke spolužákům, tak i k učitelům.
22: Já bych to zpřesnil, že oni to úplně nespůsobují, protože technika za to nemůže, ale způsobují to ti, kteří to mohou ovlivnit a to jsou rodiče. Takže přesně jak jeden z předřečníků mluvil o posílení osobní odpovědnosti rodičů, tam bych to viděl. Ještě bych k tomu dodal jeden statistický údaj. Když se porovnají rodiče dnes a před 50 lety, tak vychází z výzkumu, že mají přibližně o 80% méně práce v domácnosti. Zase mohlo by se tady vypočítávat, co všechno se dělalo dříve, a dneska to zkrátím. A když jsem si udělal výzkum u dětí na druhém stupni v 8. a 9. třídě a zeptal jsem se, čím ho rodiče vyplňujou, poměrně jednoznačná odpověď je, jsou na sociálních sítích. To znamená, nemají na děti čas, nemluví s nimi, neprobírají, dítě pak vlastně není v kontaktu s realitou ani přes rodiče a přes sociální sítě už vůbec ne. A jestliže na nich je třeba 4-6 a některý slečny u nás i třeba 8-10 hodin denně, tak prostě ten dopad musí být jasný.
4: Ano. Je tady v Česku tedy dostatečná rodičovská osvěta? Co vlastně obnáší být rodičem?
22: To si nejsem úplně jist. Rozhodně bych ale rodiče neházel do jednoho pytle. Spíš bych viděl tři takové skupiny. Jedny, ty to v podstatě ani nezajímá, co se ve škole děje. Další, to je nejmenší skupina, to je škoda, ti si uvědomí, že prostě problém je a snaží se se školou spolupracovat. A pak je, není ani malá, ani velká skupina rodičů, který proti škole jdou. Dalo by se říct, že jsou dokonce i útoční. A to je právě ten problém, jak se o tom mluvilo předtím, pracovat celou třídou. Tak jasně, tak paní učitelka s ní pracuje. To já neznám učitelku, která by nepracovala a poměrně dost a poctivě s tou třídou. Dokonce někdy prostě ta situace je taková, že z té hodiny musí ubrat ne 10, ale třeba i až 20 a 30 minut a nemůže ani naplnit ten obsahový plán. Takže tam je problém, že vlastně je velká obava z toho, jak ty rodiče zareagují. Takže když má tyhle ty tři skupiny, tak když bych měl použít nějakého biblického přirovnání, tak vlastně to je taková ta výprava mezi Skylou a Charybdou. To znamená, ona je nejenom soudkyně, posuzovatelka, ale taky diplomatka a tak dále a je řada dalších povolání, které ona musí naplnit.
4: Co říkáte na tu možnost, o které se teď uvažuje na ministerstvo, o to dočasné vyloučení žáka z výuky s tím, že tedy musí být ale zajištěno další vzdělávání? Je to nějaké řešení nebo jenom další nástroj, který podporuje vlastně školu v tom jednání s rodiči nebo to, jak tu situaci dovést do nějakého zdárného konce s agresivním žákem?
22: Tak na to nemám naprosto jasný názor, ale určitě to může pomoci. Mně se třeba líbilo, když kolegyně byly asi před 5 lety na takový exkurzi, tuším, že to bylo v Holandsku, a tam měli zařízení, že prostě tento agresivní žák, ať už do někoho kopal, štípal, bouchal, tahal, nebo a tak dál, tak byl odveden do speciální místnosti, která je podobná, tak jako to vidíme v některých těch filmech, že jo, zvukotěsná, vypolstrovaná a tak dál, tak tam si odpočinul několik minut, desítek minut a tak dál, samozřejmě s nějakým dozorem, že jo, a potom zase byl zapojen zpátky. U nás teda se některé ty případy agresivity, kdy třeba začne žáky házet nějakými předměty nebo třeba zmačká test, ale třetí třídě paní učitelce řekne, tohle já dělat nebudu, tohle mě nebaví. Tak myslím si, že i v tom už je nějaká agresivita. Tak máme některé opatření takové, že třeba si dá lavici a židli na chodbu, ale tak, aby na něj bylo vidět, to znamená, aby nebyl porušen zákon v umožnění toho vzdělávání, jako tam někdo přede mnou mluvil.
4: Ano, což možná někteří influenceři, kteří se vyjadřují k otázkám ve školství, tak vyloučení z výuky nebo něco takového přirovnávají k takovým těm starým metodám, ještě za Rakouska-Uherska, tak to byste jim na to odpověděl co?
22: To já jim rozumím, ale možná by nebylo špatný, aby se kritici přišli podívat na několik desítek minut nebo na pár hodin do školy a pak by viděli tu značnou obtížnost, protože ono zvenku, jako ono je to, vypadá to jako snadný, že jo, paní učitelka si přijde, dá si kafe, pak něco řekne dětem, pak má 2 měsíce prázdnin, ale ta realita, ta je úplně jiná, naprosto jiná.
4: Ano. Říká Otakar Patočka, školní psycholog, který působí na dvou velkých školách Mladé Boleslavy. Mluvili jsme s ním o agresivitě žáků a co mohou s tím samotné školy dělat. Děkuji moc krát za vaše vyjádření. Naslyšenou.
22: Naschledanou.
4: 14 hodin 19 minut, pokračujeme dál v odpoledním plusu, podíváme se do zahraničí. Italská premiérka Giorgia Meloniová znovu zkritizovala amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyčetla mu jeho dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o tom, že Rusko dodá na americký a světový trh 300 tisíc tun nafty. Podle Meloniové je taková dohoda riskantní. Detaily má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
4: Jak italská premiérka Meloniová argumentuje, proč je podle ní ta dohoda riskantní? Vždyť Italové se taky potýkají s vysokými cenami pohonných hmot.
1: Ano, je to tak. Meloniová sice připustila, že v parlamentu připustila, že vysoké ceny energií vytvářejí skutečně vysoký tlak na rodiny, na podniky po celém světě, samozřejmě i v Itálii, ale zároveň v parlamentu zdůrazňovala, že Trumpova dohoda s Putinem legitimizuje ruský režim a že bude tedy financovat jeho válku proti Ukrajině.
5: Podpora Ukrajiny není alternativou k míru, ale to, co ho činí možným. Jestliže se zítra Ukrajina přestane bránit, tak jak mnozí doufají a navrhují, tak nebudeme mít mír, ale nastane okupace evropské země a návrat k sovětskému imperialismu, který Evropa zažívala půl století.
1: To tedy řekla italská premiérka Giorgia Meloniová, bylo slyšet v tom projevu, že jí tleskali politici v parlamentu, a to i z řad opozice. Meloniová skutečně promluvila den před odjezdem, tedy na dnes začínající summit lídrů v Bruselu, zdůraznila, že Rusko, respektive Putin, že potřebuje odvést pozornost od toho, jak se válka na Ukrajině vyvíjí a že potřebuje tedy najít nového nepřítele. Jasně taky řekla a zdůrazňovala, že jestliže něco táhne ceny energií nahoru, tak je to americko-izraelská válka vůči Iránu a nikoli tedy ukrajinské údery v Rusku, tak jak o tom mluvil a jak to naznačoval americký prezident Donald Trump. Podle něj by se ty ruské dodávky nafty, obecně tedy ropy, měly zvyšovat. Nicméně agentura Reuters poukazovala na to, že těch 300 tisíc tun nafty, na kterých se dohodl Trump s Putinem, že by nestačily ani na jeden den pro americký dopravní sektor.
4: Co na ten projev Meloniové říkali v Moskvě a na Ukrajině?
1: Moskva, respektive ruské ministerstvo zahraničí v reakci na ten projev Meloniové uvedlo, že to není její věc, ta dohoda mezi Trumpem a Putinem. Kyjev, zase na druhou stranu, prezident tady Volodymyr Zelenský poděkoval Meloniové za to, že chápe, kdo je agresor, co to obnáší dospět k dlouhodobému spravedlivému míru na Ukrajině. Na adresu Trumpa pak řekl, že je pro ní bolestivé, že si vybral jinou stranu. Ten vztah Meloniové s Trumpem se samozřejmě vyvíjel, dřív to byl blízký vztah, ona měla velmi blízko k té americké republikánské straně, ale pak před pár měsíci ten jejich vztah se samozřejmě obměňoval i v reakci na to, že Itálie odmítla, můžeme říct, součinnost ve válce proti Iránu. Pak tam bylo několik ještě zádrhelů, nedorozumění. Americký prezident Donald Trump, to se ještě pamatuju z pozice francouzského zpravodaje na G7 ve francouzském Evianu, tak mluvil o tom, že Meloniová žadonila o fotografii právě s ním, zatímco Meloniová tvrdila, že to vůbec není tak a odmítala tenhle ten postoj. Takže ten jejich vztah se obměňuje a stále vyvíjí a tohle je další krok kritika tedy Meloniové na adresu Trumpa.
4: Jak výrazně se liší názory Giorgie Meloniové na válku na Ukrajinu, na Ukrajině se zbytkem její vládní koalice? Jak se tyhle pozice pak ještě můžou měnit směrem k parlamentním volbám, které Itálii čekají příští rok?
1: Můžou se měnit výrazně a i ty rozdíly uvnitř italské vládní koalice jsou výrazné. Šéf koaliční ligy, ostatně Matteo Salvini, uvedl, že Itálie nemůže do nekonečna posílat miliardy eur na Ukrajinu. Poukazoval na to, že jiné evropské země, tam měl na mysli Belgii, Španělsko, nadále obchodují s Ruskem, nakupují od Ruska plyn. Někteří taky komentátoři poukazují na to, že čím víc se budou právě blížit ty parlamentní volby, které jsou v plánu, tedy do konce příštího roku, ale stále více taky spekuluje o tom, že by mohly nastat už na jaře příštího roku, tak že Meloniová bude muset jednoduše přitvrdit, a to z toho důvodu, že v Itálii se jí vytvořil poměrně výrazný konkurent v podobě bývalého generála, vojenského předsedy přidělence v Moskvě Roberta Vanačího, což je člověk, který vytvořil stranu hnutí Futuro Nacionale, tedy Národní budoucnost, a tahle ta strana, respektive Roberto Vanači, má jasné proruské postoje. On doslova tvrdí, že kdyby si měl vybrat jednání, tak by jednal spíš tedy s Putinem, nežli se Zelenským. Takže na to konto pak někteří pozorovatelé uvádějí, že aby mohla oslovit i třeba tyto voliče, takže Meloniová bude muset zpřísnit, přitvrdit tu retoriku, nicméně stále více ukazuje, a ten její projev v parlamentu ukázal, že pokud jde o italskou podporu Ukrajiny, tak Meloniová je neoblomná, ostatně i na základě tohohle této retoriky si získala, řekněme, svou pozici, poměrně výraznou pozici v rámci Evropské unie.
4: Tolik Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Díky za pohled na Itálii. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
4: Teď pohled na ekonomické zprávy, 5 minut před 14:30. Maximální cena nafty zítra vzroste o 14 haléřů na 48,77 haléřů za litr, bude nejvyšší od začátku regulace. U benzínu klesne o 39 haléřů na 46,72. Pokles průmyslové výroby v Evropské unii se v srpnu zmírnil na 0,3% z červencových 0,4%. V Česku výroba v srpnu stoupla o 0,3%. Indie příští rok předstihne Japonsko a stane se čtvrtou největší světovou ekonomikou. Vyplývá to z prognózy Mezinárodního měnového fondu. Pokud máte žádost a smlouvu o připojení do elektrické soustavy, tak teď byste měli zpozornět. Do 1. listopadu totiž musí dodatek ke smlouvě podepsat všichni, kdo ještě nejsou připojení, firmy i domácnosti. U společností na vysokém a velmi vysokém napětí se navíc část zálohy na připojení mění na nevratnou kauci. Upozorňuje na to Energetický regulační úřad a také distributoři elektřiny. Podrobnosti přiblížíme s Jiřím Gavorem, ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií. Vítejte, dobrý den.
3: Sluchačům.
4: Můžete na úvod upřesnit, koho všeho se dodatek ke smlouvě týká? Zmínili jsme, že jde o domácnosti a firmy, tak jestli záleží na tom, jestli chtějí elektřinu odebírat nebo naopak dodávat třeba ze solárních panelů, jestli to můžete rozvést?
3: Ano, tak týká se to především odběratelů z vysokého a velmi vysokého napětí, že tam je nutné podepsat vlastně dodatek, který specifikuje nevratnou výši kauce. A podotýkám ještě, že k tomu ten datum 1.11., jak jste správně uvedli, je neděle. Takže to není zrovna dobré vyčkávat až do neděle, a doporučoval bych všem, kteří tak ještě neučinili, aby to vyřídili nejpozději do pátku. Co se týče vůbec příčin, proč to regulátor tak specifikoval, proč tuto novinku vlastně vtělil do zákona, tak ta je zřejmá. Pomalu nám elektrické sítě stále více už přetékají a těch žádostí je příliš. A některé jsou čistě spekulativního charakteru a brzdí příjem a vyřizování žádostí, které jsou oprávněné. Takže za tím účelem, aby nebyly podávány stovky až tisíce spekulativních žádostí, zejména se jednalo o připojení nových bateriových úložišť, což je velký hit v energetice v poslední době, tak bylo nutné zavést takovéto ekonomické síto.
4: Ano. Tak co hrozí firmám nebo domácnostem, pokud ten dodatek nepodepíšou? Jsou tam nějaké sankce?
3: Ano, zkrátka, pokud nepodepíšou, tak ta jejich smlouva bude propadat. Ztratí platnost. A pokud samozřejmě je to spekulant, který to ani nemyslel vážně, tak to pro něho není žádná hrozba a opravdu takových žádostí je hrozně moc. Nicméně pokud je to seriózní žadatel o připojení do sítě, který buď má v plánu výstavbu vlastního zdroje, nebo se chce posílit naopak odběr pro svoje odběrné místo, tak tam je na místě samozřejmě zpozornit. Já bych řekl, že většina těch podnikových energetiků už tu novelu energetického zákona zná a snad ty svoje povinnosti už si splnila. Nicméně vždycky tam ještě může být nějaký opozdilec.
4: Ano, když se podíváme ještě obecně na té nové žádosti o připojení, vy jste říkal, že se tam hodně vyskytují spekulanti, ale o jak velkém výkonu vlastně mluvíme?
3: No jsou to, těch žádostí bylo podáno až úplně nesmyslně hodně. To jsou stovky gigawatt a připomínám, že jeden gigawatt to je jeden blok Temelína, takže na první pohled je zřejmé, že rozhodně všechny žádosti nejsou míněny vážně a ani je nelze realizovat. Zkrátka pro tu českou síť vůbec nemají žádný smysl. Mnohé žádosti jsou generovány vlastně umělou inteligencí pro všechny možná a nemožná odběrná místa. A právě proto, že to dříve nestálo vlastně žádné peníze, žádnou investici, žádná hrozba, žádná sankce s tím nebyla spojena, tak se to tak rozmohlo. Nyní doufám, že přece jenom aspoň tady tento krok, některé žádosti, vlastně, které zbytečně blokují ty seriózní zájemce, odpadnou. A chystá se další regulátor, má v záloze i takové rozumné spoplatnění žádosti o příjemní, o připojení. To znamená, už při podání žádosti by se musela nějaká částka zaplatit.
4: Tolik Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Děkuji vám za vysvětlení. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: No a ještě se podíváme do divadla. Pražské divadlo na Fidlovačce dnes uvede v premiéře novou hudební inscenaci Dáma na kolejích. Nabídne humor, hudbu i téma, které je aktuální i dnes. Jak moc se známý příběh proměnil v novém divadelním zpracování?
6: Jsme hledali pro nás silný téma, nebo to, o čem bychom to mohli vyprávět dneska. Došli jsme k tomu, že prostě je třeba nebo je možnost vyprávět o tom, jak prostě člověk ztratí v životě něco podstatného, něco, co si myslí, že má jistý.
7: Popisuje režisér muzikálu Lukáš Pečenka.
6: Ten proces pro nás byl nejzajímavějším tématem toho vyrovnání se s nějakou ztrátou nebo s nějakou změnou velkou životní, tak to nám přišlo zajímavý a myslím si, že je to i něco, co se může dotknout toho diváka.
7: Ve filmové předloze stvárnila hlavní roli Jiřina Bohdalová. Na scéně divadla na Fidlovačce se ve stejné roli objeví Vendula Příhodová.
10: Pro mě je to vlastně hrozně jednoduchý, protože já se do toho porovnávání vůbec nemůžu pouštět, to je neporovnatelné a paní Jiřina bude vždycky dáma na kolejích, já si to teďka takhle pučím a říkám si, že to není taková svatokrádež, protože je to divadlo.
7: Hudební inscenace nabídne původní filmové melodie, přibyde ale i několik nových autorských skladeb, které složil Petr Malásek. Právě jeho s původním filmem pojí rodinné vazby.
23: Tyhle filmové muzikály tvořilo trio. Byl to můj táta Jiří Malásek, Jiří Bažant, to je jeho takový věčný nebo celoživotní souputník, a ještě Vlastimil Hála. Tím, že já jsem v tom vyrůstal a tvořilo to jakoby součást mýho dětství a mých hudebních genů. Ještě notabene, když potom se stalo to, že ty libretista a textař Vratislav Blažek odešel do zahraničí, tak pak se dostalo jako zakázaným. Takže tyhle všechny filmy Starci na chmelu, Dáma na kolejích se staly trezorovými, takže ještě to mělo pel takový zakázanosti. Takže o to to bylo pro mě zajímavější v tom dospívání. Já se vlastně vracím do dětství, vrací se mi ty pocity, se kterými jsem to poslouchal tenkrát.
7: V dalších rolích se objeví třeba herec Ivan Lupták, Lukáš Rous nebo Milan Peroutka. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
4: Bylo 14 hodin 32,5 minuty, zprávy přináší Martin Matějka.
8: Český rozhlas Plus.
9: Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin, těžké poškození životního prostředí. Základní sazbě má za nový trestný čin hrozit až 2 až 8 let. Vězení novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. V Jihlavě už je hotová dohoda na nové koalici. Vítěz voleb tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09 si jako koaličního partnera vybral hnutí STAN. Na sociálních sítích to uvedl předseda občanských demokratů Martin Kupka. V primátorském křesle by měl podle něj pokračovat jeho spolustraník Petr Ryška, který bližší informace k dohodě zveřejní dnes v 16 hodin. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu na dopady krize na Blízkém východě. A celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram to o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čel rozsáhlému dronovému útoku více než 10 hodin. Na D1 z Ostravy do Brna se za sjezdem na Nový Jičín stala vážná nehoda. Dodávka narazila do šipky silničářů. Na kilometru 325 se teď nedá projet, na místě vrtulník záchranné služby. Na D5 u Plzně je dopravní omezení na průjezdu tunelem Valík. Tvoří se kolony v obou směrech. A směrem do Prahy je fronta delší, začíná na 81. kilometru a je asi na 15 minut. A na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové počítejte s kolonou z 52. kilometru a kvůli pracím silničářům zdržíte se přes 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů na východě a severu východě naměří 11 až 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Nedůvěra Američanů před volbami do kongresu roste. Méně než polovina Američanů očekává, že listopadové volby do kongresu budou svobodné a spravedlivé. Podle agentury Gallup navíc ve Spojených státech poctivosti voleb více důvěřují odpůrci současné americké administrativy než jeho příznivci. Rozdílným obavám obou politických táborů i možným sporům o uznání výsledků se věnují Jana Ciglerová a Jan Kaliba v nové epizodě podcastu Přes Atlantik.
11: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
12: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
11: Já jsem Jan Kaliba.
12: A já jsem Jana Ciglerová a tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
11: A vy jste, Jano, jak všichni víme, v Americe už naplno zahájili volby do kongresu, které určí rozložení moci a sílu prezidenta na další dva roky.
12: Ano, je to fakt, už to tady začalo, už se otevřely první volební místnosti, v některých státech už se totiž volí v předtermínech a Virginie, ve které jsem zrovna teď já, začala jako úplně první.
11: Některé státy se ještě postupně přidávají, ale co je podstatné, Američani mají letos velké obavy, jestli ty volby budou svobodné a spravedlivé a jestli po volbách nenastane chaos, problémy s uznáním a schvalováním výsledků a jestli taky nedojde třeba na násilí. Americká vláda tentokrát také odmítla pozvat mezinárodní pozorovatele a mluví se o možném vyhlášení třeba i staného práva nebo o zbrojených silách u volebních místností. My se vám dnes pokusíme udělat pořádek v tom, co se kolem voleb děje a co se skutečně může a co by se nemělo stát.
12: Musím říct, že ty obavy jsou mezi Američany velmi reálné. V podstatě každý, s kým mluvím, říká, když budou fair and free, tak uvidíme, ale to je otázka. Ale taky to odráží tyhle jejich pochybnosti, jsou vidět i v číslech. Výzkum od Univerzity kalifornské v San Diego říká, že míň než polovina Američanů věří, že letošní volby budou fair and free, to znamená svobodné a spravedlivé. Je ale zajímavé vidět, že jak demokrati, tak republikáni mají k těm svým obavám vlastně jiné důvody. Bojí se obě strany.
11: Pojďme si možná nejdřív říct na začátek, o co jde, kdo všechno se volí, kam se volí. Zásadní je, že ty volby organizují jednotlivé státy. Federální vláda by na ně měla mít minimální vliv, případně v nějakých detailech federální zákony samozřejmě platí. Ale jinak organizovány, sčítány jsou v jednotlivých státech, které pak reportují ty výsledky.
12: A kam se volí, Honzo, všude v těchto volbách?
11: Každé dva roky se obměňuje celá sněmovna reprezentantů, to znamená, tam končí všichni poslanci, teď budou zvoleni noví za celou Ameriku. Obměňuje se třetina Senátu každé dva roky, to znamená i v tom neprezidentském roce, kdy se volí, tedy zrovna letos v těch takzvaných midterms. A potom samozřejmě jsou to volby guvernérů, státních legislativních orgánů, ale i velmi lokální volby, volí se třeba školní komise, ty výbory v jednotlivých školních okrscích, nebo třeba šerifové, takže opravdu od zhora až dolů, kromě prezidenta, všeobecné volby ve Spojených státech.
12: Já jenom ještě dodám, že tohleto jsou vlastně první Trumpovy volby od těch, které se pokusil zvrátit v roce 2020. A i proto je část Američanů, zejména těch, kteří ho volit nechtějí, docela v napětí, co udělá tentokrát. Opět je při moci a opět jsou tady volby.
11: A opět reálně může prohrát, což je právě ten okamžik, kterého se mnozí lidé bojí. On vlastně za to, o co se pokusil v tom roce 2020, což vyvrcholilo útokem na Kapitol, jeho příznivců tedy tažením, tak nenesl zodpovědnost. Soudní procesy, které běžely, ty vlastně skončily s návratem jeho do Bílého domu. Nebylo to dořešeno, nijak toho nezalitoval, co se tehdy stalo. Naopak neustále pěstuje tu svoji vyvrácenou teorii o ukradených volbách a o nedůvěryhodnosti toho volebního systému, pomáhá dosazovat také do důležitých funkcí lidi, kteří smýšlejí stejně, takže z toho plynou hodně ty obavy mnoha Američanů pro ten letošní rok. Říkají si, jak by takovýto pokus instituce tentokrát ustály. Ale jsou tu i obavy akcentované Donaldem Trumpem a republikány a tím možná můžeme začít.
12: Ona je to úspěšná strategie, to, co si právě popsal. Podle průzkumu 2/3 republikánů nevěřili tomu, že on ty volby skutečně prohrál.

0: A Donald Trump to velmi dobře ví. Já si pamatuju, že i v tom terénu to bylo znát. Třetím rokem 2020 ti republikáni třeba i z těch lokálních odboček strany mi říkali před volbami 2020, no možná Donald Trump ano, zpochybňuje třeba tu volení poštou, ale my tady u nás v tomto místě na to spoléháme, u nás to funguje velmi dobře, takže všechno je z našeho pohledu tady lokálního v pořádku.
1: Ne, nezrazujeme lidi od hlasování poštou. Pomáháme jim, pokud mají nějaké dotazy. Máme i službu, kterou doručujeme žádosti lidí o korespondenční formu hlasování na úřad. Nevím, jak zbytek země, ale v našem okrese korespondenčnímu hlasování důvěřujeme.
0: O 4 roky později na těch samých místech v Pensylvánii mi ti lidé z těch odboček republikánské strany většinou říkali, když jsem se jich ptal, a kdyby zase bylo nějaké zpochybňování voleb, tak komu byste věřili, kdyby audity, přepočty, soudy řekly, že všechno bylo v pořádku a Donald Trump říkal, že volby jsou ukradené?
2: I would like to see if it is a close race that we do a double check on everything to make sure.
0: Oni mi většinou říkali, no, my bychom věřili Donaldu Trumpovi.
2: But would I trust Donald Trump when he says he won? Yeah, I would, based on the prior history and what I know.
0: Takže tam i v tom terénu byl vidět prostě ten posun, že ten volební systém prostě přichází o tu důvěru i těmito výroky Donalda Trumpa opakovanými.
3: Tak je to necelá třetina, je to vlastně více než čtvrtina, to znamená, to pokrývá zhruba tak ten podíl americké společnosti, který si říká MAGA, to znamená Make America Great Again, příznivci Donalda Trumpa, takové to tvrdé jádro. Ono se mu to daří ale i šířit vlastně napříč tou společností, samozřejmě spíše těmi konzervativními republikánskými voliči, a to, o co on se dlouhodobě snaží, je podkopat důvěru v hlasování poštou. On zpochybňuje jednak ty elektronické volební přístroje, zpochybňuje to, že ty hlasovací lístky potom s nimi není nějak manipulováno. Přitom proto nejsou vůbec žádné důkazy, přitom i ty průzkumy nebo ty analýzy volební, i republikánské volební analýzy, vyvracejí to, že by šlo o nějaké masové ovlivňování voleb. A tady jen taková vtipná odbočka, on velmi kritizuje hlasování poštou. V podstatě se mu nedá divit, protože když lidé nejvíc Američané hlasovali poštou během covidu, tak prohrál o nějakých 7 milionů hlasů. Ale zároveň sám velmi rád hlasuje poštou. V těch posledních volbách, kdykoliv on volil tak, že posílal svůj volební lístek.
0: Dokonce před těmi volbami 2020, kdy to pak kritizovali a Donald Trump to napadal u soudu, tak to byli republikáni třeba ve velmi diskutované Pensylvánii, kteří posilovali legislativně možnost volit poštou a pak to vlastně torpédovali po těch prohraných volbách. Ale Donald Trump teď i vyzýval zase k volbě poštou, takže někdy vysílá opravdu smíšené signály, ale i jemu poradci říkají, že volba poštou je samozřejmě jako zásadní podíl těch volebních hlasovacích lístků, takže není dobré úplně ve vlastních řadách odrazovat lidi, aby to používali.
3: My z těch průzkumů víme, že více demokratů volí poštou než republikánů. Nicméně to, kolik republikánů volí poštou, zejména starší populace, zejména ta rurální populace, která nemá vlastně z těch regionů takový snadný přístup do volebních místností, a to jsou voliči republikánů, o které strana nechce přijít, a teď vzhledem k těm preferencím, které Donald Trump má historicky jedny z nejnižších vůbec v historii, tak si to ani vlastně ta republikánská strana nemůže dovolit.
0: No, další takové podtéma, které Donald Trump rád zvedá, to je spolehlivé fungování nebo nefungování těch elektronických volebních strojů, protože jak víme, tak v těch volebních místnostech ve Spojených státech se ty hlasy nakonec zadávají do těch elektronických strojů, ty to potom zpracovávají, ale ty nejsou propojené s internetem, takže nějaké hackování na dálku by nemělo přicházet v úvahu, také je ten systém vždy před tím hlasováním kontrolovaný nadstranickými delegáty, matematik a hlavně funguje tvrdá záloha těch dat, papírová záloha těch každého hlasu by měla fungovat a pokud ještě někde nefunguje, což už je velmi málo míst ve Spojených státech, tak je to hlavně z důvodu podfinancování a jediný stát, který plošně to ještě neměl zavedené třeba před 2 lety při volbách, tak je Louisiana a tu ovládají republikáni.
3: No ale to není všechno samozřejmě. Donald Trump kritizuje

0: celou škálu těch způsobů, jakými lidé volí. V podstatě se dá říct, že se snaží omezit to, kdo volí, kolik lidí bude volit a jakými způsoby. A jedno takové velké téma, a to je hodně pro nás jiné, protože tady v Americe je tohle zrovna jinak než v České republice, je ten průkaz identity. On se o to snažil přijetím zákona Safe Act. Honzo, vysvětli, prosím tě, o co šlo?
1: To bylo velké téma těch posledních 2 let. On se snažil prosadit zákon, který by vedl k přísnější identifikaci u amerických voleb, k prokazování se lepšími průkazy s fotografiemi, což samozřejmě nám přijde jako běžná věc, základní věc u voleb, ukázat tu občanku. Ovšem ve Spojených státech, jak ty víš, je tohle mnohem komplikovanější téma, než by se u nás mohlo zdát, protože tam občanský průkaz jako takový neexistuje, prokazuje se běžně řidičským průkazem, ten ale nemusí mít platnost federálního průkazu a pas ten spousta Američanů nemá. A je to velmi drahé ho získat, stojí to minimálně 3000 korun v přepočtu, což pro někoho můžou být opravdu velké výdaje. Takže proto to se to hodně řešilo a kritici to vnímali jako naopak snahu znepřístupnit milionům a milionům Američanů volby a registraci k volbám. Ty námitky, které vznáší Donald Trump vůči tomu volebnímu systému, samozřejmě podrývají jeho důvěryhodnost u mnoha a mnoha milionů Američanů, ale zvlášť teď před těmito volbami jsou ty pochybnosti i na straně demokratů, na straně nezávislých, na straně mnoha dalších lidí úplně z jiných důvodů. A ty jsi, tuším, byla i nedávno na jedné akci ve Washingtonu, kde tihleti lidé přišli ty obavy vyjádřit.
0: Já jsem tam mluvila s jedním voličem, který je z Virginie, a ten mi třeba říkal, že se bojí toho, že Donald Trump si vlastně v těch agentech ICE buduje takovou svoji osobní armádu, neoficiální.
2: What people don't really understand is that ICE is Trump's personal militia thugs. He can use them in a number of ways to intimidate voters.
0: A že tihle lidé poté před těmi volbami vytvoří a před těmi volebními místnostmi, kde podle těch stávajících informací mají být, takže vytvoří chaos, vytvoří takovou nepřátelskou atmosféru, kdy se lidé budou bát a budou si říkat, no tak to tam radši nepůjdu, bůh ví, co by se mi tam stalo.
2: I really fear for the, what he's doing in militarizing our government. It's unprecedented.
0: A černoští voliči, ty mají zase strach z toho, že buď budou mít třeba volební místnost příliš daleko, nebo to bude v omezené době, kdy tam nebudou moc přijít, nebo tam před těmi volebními místnostmi budou dlouhé fronty a samozřejmě ne každý si může dovolit stát několik hodin ve frontě na to, aby vůbec mohl vhodit svůj hlasovací lístek.
1: Já jsem teď při své nedávné návštěvě ve Spojených státech taky samozřejmě tohle to slyšel od různých lidí. Souvisle jsem o tom mluvil a vedl takový hlubší rozhovor s Shermanem Teichmanem, to je emeritní profesor Tufcovy univerzity a je to taky mimo jiné poradce Nadace pro lidská práva, mezinárodní organizace, a spíš v takové osobní rovině jsme se o tom opravdu bavili a on mě tak prováděl celým tím procesem a říkal, jaké obavy má v těch jednotlivých fázích toho procesu. Říkal vyloženě, že má úzkostné obavy, jestli vlastně ty volby vůbec budou. Byť sám ví, že to řídí ty státy, ale obává se, že Donald Trump se může pokusit o to nějakým způsobem vyvolat situaci, aby ty volby vlastně neproběhly. I'm tremendously anxious about what's happening in November to the extent of even will we have elections. Nedovedl říct konkrétně, co by to mělo být, ale jmenoval také obavu z těch federálních ozbrojených sil v poblíž volebních místností, agenti ICE, že by se tam mohli pohybovat, což dává ta administrativa čas od času najevo. Will ICE be deployed at polling stations just to intimidate? How deep has Trump managed to put his sycophants and the people who insist that he won? No a potom při sčítání a potvrzování těch výsledků tam viděl ta slabá místa, třeba obavy z toho, že vyznavači konspirací o těch údajných volebních podvodech, kteří byli během těch posledních 6 let zvoleni a dosazeni do důležitých lokálních funkcí, tak vlastně budou dohlížet na tyhle ty volby a to může být zásadní pro úspěšnější pokus případný Donalda Trumpa ovlivnit pak výstup těch voleb. No a taky říkal, že současné ministerstvo spravedlnosti, které by normálně mělo být garantem správného průběhu těch voleb, tak on považuje nikoli za nezávislý úřad, ale vzhledem k tomu, jak si lidé tam byli dosazeni, za jakýsi nástroj moci Donalda Trumpa. A zkrátka řekl, že nejsem si jistý, že máme stejnou ochranu voleb jako v roce 2020.
3: What absolutely astounds me is the fecklessness of the institutions, universities, things that we thought were immutable.
1: Je to člověk, který ve Spojených státech zažil období násilí atentátů, dobu vietnamské války, ale podle něj tehdy fungovaly základní morální zábrany a instituce a teď to tak podle něj tak docela není.
3: The Supreme Court has been taken over and newspapers have been seized and the Washington Post. I mean, a lot of the things we rely upon.
0: Tuhle obavu teď nedávno vyjádřila republikánská komentátorka, velká kritička Donalda Trumpa, Anna Navarro, v televizní stanici CNN, kde říkala, že je vlastně s podivem, že se o ty volby neobává kvůli nějakým vlivům zvnějška, ale že vlastně největší ohrožení volební neutrality přináší vlastní vláda a vlastní prezident. Říkala, že to jsou časy, kterých vůbec netušila, že se jako imigrantka z Nikaraguji někdy dožívá. Honzo, ono totiž to omezení voleb je jednak to, co ti řekl profesor, ale zároveň vlastně další způsob omezení voleb je nepřipustit do těch volebních místností lidi, kteří by mohli hlasovat jinak, než chceme. A i v této části je vlastně taková velká série tak opatření, které třeba na první pohled nemusí být vůbec zřetelné. Jedním z takových příkladů je Souls to the Polls, to jsou autobusy, které odvážejí po nedělní mši z černošských kostelů voliče do volebních místností. Jak na to reagují v některých státech, například v Georgii se o to pokusili, uzavřou volební místnosti v neděli. To je na první pohled, no jo, no tak přece by někdo nechodil volit v neděli. Ale když znáš ten život tady, tak víš, že uzavřít volební místnosti v neděli znamená vlastně ty nedostat ty lidi, kteří jdou po mši volit do volebních místností.
1: Zavírání volebních místností obecně je vlastně téma v některých státech, třeba v Texasu je jeden z nejpočetnějších okresů, Tarrant County, tak tam úřady řekly, že letos nebude v provozu skoro třetina těch obvyklých volebních místností, tuším, že se to ještě řeší u soudu. Jedna z těch místností měla být na místní univerzitě, takže studenti to měli mít pohodlné, ale ta byla také mezi těmi, co by mohly být nakonec zavřené. A gerrymandering, to bychom asi měli krátce vysvětlit, to je překreslování těch volebních obvodů vlastně politiky, což funguje většinou každých 10 let poté, co proběhne sčítání lidu, zjistí se, kolik vlastně v kterém státě žije reálně lidí a potom docházelo k tomu stranickému většinou překreslování těch obvodů. Ale teď k tomu přistoupili na přání Donalda Trumpa republikáni, nejprve v Texasu, pak i v dalších státech a pak se toho chytili někde i demokrati, aby to vyvážili ty ztráty potenciální těch křesel vlastně uprostřed toho desetiletého období, aniž by se něco měnilo, co se týče sčítání lidu a velikosti populace. A takový bonmot, který občas v Americe slýchám, je, že normálně v demokracii si lidi vybírají své politiky, když to ve Spojených státech si politici vybírají své lidi, své voliče.
0: Tak ono i to zavírání volební místností. Samozřejmě, koho se to dotkne nejvíc? Dotkne se to nejvíc lidí, kteří nemají buď auto, aby mohli objíždět někde daleko vzdálenou volební místnost, chudí lidé, nebo lidí, kteří nemají čas, nemají možnost, když pracuješ v McDonaldu, tak nemáš volno na to, aby si šel volit, takže nemají možnost stát dlouhé hodiny. Jakmile omezíš počet volebních místností, tak se ti, dejme tomu, stejné množství lidí vlastně nacpe do těch domín místností, takže před nimi vznikají fronty. Z Ameriky známe, jsou mnohahodinové v některých případech. Toto se ale děje v těch chudších oblastech.
1: Ještě můžeme do toho výštu přidat to, že velký problém může být rušení registrací, že člověk vypadl z toho seznamu registrovaných a neví vlastně proč a současná administrativa, ministerstvo spravedlnosti se pokoušelo získat voličské seznamy, které vedou ty jednotlivé státy a mít vliv na to, kdo bude vyškrtnutý třeba pro podezření, že nemá oprávnění volit.
0: A to ti řeknu, Honzo, to není stejné jako u nás. Prostě tady, když přijdeš do volební místnosti a nejsiš registrovaný, tak máš smůlu, protože registrace probíhá před volbami, takže jakmile se ti tohle nepovedlo, tak nemůžeš volit. A dozvíš se to v ten den.
1: Jenom výjimečně některé státy umožňují se registrovat i v den voleb, tuším, ale většinou to opravdu nejde. Také omezit hlasování poštou se znovu Donald Trump pokoušel, ale to řešil i nejvyšší soud a ten, řekněme, hlavní pokus zamítl. No a pak tady byly takové ty, řekněme, soft sliby, jako když Donald Trump pronesl, že dá $5,000 na osobu při republikánském vítězství v kongresových volbách každému dospělému Američanovi, anebo nedávno v Ohio pronesl něco ve smyslu, že když zvolíte demokraty, tak nepočítejte s podporou federální vlády pro váš stát, pro Ohio, ale to jsou tedy ty případné překážky, bariéry pro to, aby někteří lidé vůbec došli k těm volbám a volili. Z toho je obava v části americké společnosti, že může to naklonit rovinou u těch voleb, ale pak jsou tady ty věci, kterých se Američané obávají, že se mohou dít v den, volební den, což je 3. listopad, úterý, už opravdu zanedlouho. A nebo i po něm, při tom sčítání, schvalování a uvádění vlastně případných nových kongresmenů do funkcí.
0: Já nevím, jestli se vzpomínáš na ten moment, kdy v oválné pracovně Donald Trump si pozval tehdy Volodymyra Zelenského, to bylo to únorové fiasko, kdy se tam pohádali před kamerami, ale tam byl moment, kdy Zelenský mu řekl, že tím, že je válka, země je ve válce, tak nemá volby, nemůžou se vypisovat volby. A třeba tohle je jedna z těch věcí, o které lidé běžně tady mluví, že se bojí, že vyhlásí válku, aby vlastně se ty volby vůbec nekonaly.
1: Já zase slýchám hodně ty obavy, že ti agenti ICE budou kolem volebních místností a že se to dá využít potom i při nepříznivých výsledcích, které budou chodit z těch jednotlivých okresů, okrsků, tak v ten moment se hodně mluví a píše o tom, že by se mohl Donald Trump a jeho administrativa pokusit federálně zabavit v těch klíčových oblastech ty volební stroje nebo ty boxy s hlasovacími lístky, vyhlásit nějaký stav, který ohrožuje národní bezpečnost, že má podezření na zmanipulování těch voleb, což už od něj známe, a na základě toho vyhlásit nějaký výjimečný stav. Mluví se i o stanném právu, že někteří z těch volebních popíračů ho do toho docela přesvědčují. Zase jiná část lidí kolem něj ho o tohle opravdu zrazuje, aby se do něčeho takového pouštěl. Ale každopádně, že tam se můžeme dostávat opravdu na tenký led a asi v tuto chvíli kdokoliv říká, že ví, co se stane, pokud republikáni přijdou o sněmovnu, případně i o senát, tak o co se Donald Trump pokusí. Takže asi nemluví úplně pravdu, protože nikdo z nás neví, co se v tu chvíli může stát.
0: Tak teď jsme si vysvětlili to, co se může stát všechno před volbami, ale když si nás najdete v aplikacích nebo na webu, tak se ještě pobavíme o tom, co se děje v den těch voleb, jak probíhá sčítání a hlavně, co se může stát po těch volbách.
1: Mějte se pěkně a naslyšenou.
0: Ahoj přes Atlantik.
4: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: 15 hodin 15. října. Čtvrteční odpolední plus pokračuje s Renatou Kropáčkovou.
6: Český rozhlas plus.
5: Na co se zaměříme? Na summitu v Bruselu vedou unijní lídři tvrdý spor o peníze. Bohatší státy požadují škrty v příštím evropském rozpočtu, Česko ale odmítá jak úspory, tak většinu nových zdrojů příjmu. Severní Korea má moderní silniční spojení nejen s Ruskem, ale opět i s Čínou. Dnes tam totiž funguje nový most přes pohraniční řeku jalů. A polské město Malbork je známé nejen díky rozsáhlému hradnímu komplexu, ale také proto, že hostí leteckou základnu. O tom všem budeme mluvit podrobně, teď jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
7: Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, a podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo a poškozené bojové letouny Sukhoi Su-34M jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. Rusko je často používá k úderům na ukrajinská města v blízkosti frontové linie. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení a počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
8: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
7: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. A supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
9: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackerům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. Národní agentura pro kybernetickou bezpečnost varovala, že útoky můžou pokračovat. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a Volba pro Teplice. Lídři kandidátek dnes podepsali memorandum o spolupráci. Vítězná ODS zůstane v opozici. Koalice získala 16 ze 27 mandátů. Primátorem zůstane pravděpodobně Jiří Štábel z hnutí ANO a prvním náměstkem Petr Slavíček z Volby pro Teplice. Počet náměstků se sníží ze 4 na 3.
10: Důležitý to, že jsme se shodli na tom počtu, že bude vlastně o jednoho náměstka méně. Teď budeme ladit znění koaliční smlouvy, jednotlivé priority a gesce.
11: Říká primátor Jiří Štábl z hnutí ANO, které získá taky jednoho náměstka. Další dva budou z Volby pro Teplice. Prvním zůstane Petr Slavíček. Podle něj obsadí posty ve výborech opozice.
12: Asi můžu říct, že kontrolní výbor jeho předsednictví připadne opozici.
11: Koaliční smlouvu podepíšou ještě před ustavujícím zastupitelstvem. Jana Vytázková, Český rozhlas.
7: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství, chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
13: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, když třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň.
14: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
15: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže. Že dobře pracovat.
14: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
16: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
14: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr, to je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října, opatření má platit do konce měsíce. Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
17: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé, a proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
7: Dálnice D1 z Ostrovy do Brna je zase zdem na Nový Jičín stále uzavřená po vážné nehodě. V místě nehody na 325. kilometru teď pouze vypouštějí uvízlá auta v koloně. Trvá odklon na kilometru 330, náhradní trasa přes Suchdol a Odru. Na D1 z Prahy do Brna zase zdem na Pražský okruh čekejte kolonu mezi 12. a 23. kilometrem. Kvůli dopravnímu omezení je to celé na téměř 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku budou hlavně v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. Nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, na horách naměří kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Odpolední Plus.
5: 7 minut po 15. Kde vezme Evropská unie peníze na financování svých priorit v příštích letech? O tom se dnes přou lídři států 27 na summitu v Bruselu. Skupina nejbohatších, takzvaných čistých plátců, odmítá dál navyšovat své příspěvky do společného rozpočtu a volá po razantních škrtech. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ale nepřijatelné, aby do společného rozpočtu tekly výnosy z emisních povolenek nebo daň z tabáku. Jednání v Bruselu sleduje zpravodajka Zdenka Trachtová. Dobrý den.
18: Hezký den.
5: Jaký je postoj premiéra Babiše k chystanému víceletému rozpočtu?
18: Andrej Babiš dnes při příchodu sem na summit odmítnul návrhy nových zdrojů rozpočtu, jako jsou právě ty výnosy z emisních povolenek, ale také třeba uhlíkové clo či daň z tabáku. Je podle něho nepřijatelné, aby tyto peníze proudily do evropského rozpočtu na místo do české státní kasy. Česko tedy odmítá zavedení většiny těch navrhovaných zdrojů, zároveň ale nepodporuje ani škrty v tom rozpočtu. V takovém případě je ale jedinou cestou navyšování příspěvku členských států na základě hrubého národního důchodu, což by nejvíce dopadlo na bohatší státy, takzvané čisté plátce. Podle Babiše ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený.
19: Čistí plátci nechtějí platit, říkají, že platí moc. Samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
5: Na druhé straně, Zdenko, jsou ale postoje spořivých států, jako je Německo nebo Švédsko, které škrty žádají, čím jejich lídři na summitu argumentují.
18: Ano, zástupci těchto států ten navržený rozpočet jednoznačně odmítají, a to i jeho poslední upravenou verzi od irského předsednictví, které ten původní návrh Evropské komise proškrtalo o 8%. Nizozemský premiér Rob Jetten uvedl, že ten rozpočet zkrátka není dost dobrý a že je potřeba ho i nadále snížit. Nepřijatelný je ten návrh rozpočtu taky pro švédského premiéra Ulfa Kristerssona.
20: Je příliš velký, příliš drahý a zvýšil by čistý příspěvek Švédska o zhruba 60%. To je prostě naprosto nepřijatelné. Švédsko a země, které sdílí náš přístup k rozpočtu, už nyní poskytují 70% podpory Ukrajiny a zhruba 40% veškerých peněz Evropské unie. Takže dále zvyšovat švédský příspěvek prostě není přijatelné. Tomuto návrhu jednoduše řekneme.
18: Velmi podobný postoj má také třeba německý kancléř Friedrich Merz. Ten mluvil o tom, že ty pozice jednotlivých členských států jsou si aktuálně velmi vzdálené a že to jednání ještě bude trvat dlouho. Pokračuje Merz.
2: Potřebujeme jednomyslnost v radě a od té jsme daleko. 3 nebo 2,5 měsíce před koncem roku jsou naše pozice velmi vzdálené. To neznamená, že v listopadu a prosinci nemůžeme dosáhnout dohody, ale myslím, že na prosincové zasedání Evropské rady bychom si měli zbalit o pár košil víc než obvykle.
21: Tak to byl rozpočet, ale to není jediný spor, který dnes unijní lídři vedou. Neshodnou se ani na řešení vysokých cen energií a na přístupu k emisním povolenkám. V čem se jejich postoje štěpí?
18: Ano, tak Česko společně s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem a také s Itálií, žádají o další odklad systému emisních povolenek pro vytápění a silniční dopravu, tedy ETS 2. Ten systém má, připomínám, začít fungovat od roku 2028, už byl jednou odložen o rok a ta zmíněná skupina žádá další odklad aspoň do roku 2030. Premiér Babiš přitom zároveň brojí také proti již fungujícímu systému ETS 1, který spoplatňuje emise v průmyslu. Úprava tohoto systému je podle něho nezbytná pro řešení vysokých cen energií. Na druhé straně jsou ale státy, jako jsou severské země, jako Dánsko, Švédsko či Finsko, které naopak varovaly před jakýmkoliv oslabováním systému emisních povolenek, který je podle nich zásadní pro postupnou dekarbonizaci Evropské unie a pro omezení závislosti na dovážených fosilních palivech.
21: Dodává naše zpravodajka při unijních institucích Zdenka Trachtová. Děkujeme, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
21: A podrobnosti k rozpočtu Evropské unie teď rozebereme s Anetou Zachovou, šéfredaktorkou serveru update.eu.cz. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Když se vás na úvod zeptám obecněji, tak jsou nějaké šance vůbec, že se na tomto summitu lídři Evropské unie na něčem shodnou?
22: Já si myslím, že co se týče toho rozpočtu, tak tam ta šance není, protože ty pozice jsou skutečně velice vzdálené. Ohledně třeba té energetiky a těch emisních povolenek, tak tam můžeme očekávat spíše nějakou, řekněme, obecnější frázi, která vyhoví všem, která třeba nikoho úplně nerozohoní, neurazí, ale takovéto fráze, řekněme, nejsou úplně zapotřebí a nemají potom ani žádný vlastně dopad na to, kam se bude Evropská unie ubírat.
21: Jsou tam takové, když se dostaneme už k rozpočtu, dvě velké skupiny států. Z jakých pozic vycházejí, když třeba na té jedné straně stojí Česko, které ústy premiéra Andreje Babiše říká, že návrhy toho současného rozpočtu jsou pro něj nepřijatelné?
22: Tak ty pozice těch jednotlivých členských zemí vycházejí vlastně z toho, jak jsou oni postaveny směrem k tomu evropskému rozpočtu. Zda jsou to ty země, které skutečně odvádějí více peněz do evropského rozpočtu, než si z něj berou v podobě dotací. A tady je to úplně jasné, že zkrátka to Německo, Švédsko, Nizozemsko, tak jsou skutečně země, které patří mezi ty největší plátce do evropského rozpočtu a je to znatelné vlastně, obzvláště v této době, kdy žádná evropská země na tom není úplně ekonomicky dobře, aby si mohla dovolit rozdávat peníze nebo dávat více peněz vlastně do té společné evropské kasy, takže tam je naprosto pochopitelné, že se tomu brání. A na druhé straně stojí právě ty země, které jsou těmi stále čistými příjemci, to znamená, že ty země benefitují na tom evropském rozpočtu v tom smyslu, že skutečně ten jejich příspěvek do něj je mnohem nižší za prvé, než ten příspěvek těch čistých plátců, ale navíc je ještě nižší než ten objem dotací, které potom z Evropské unie dostanou. Takže na tom vlastně je ta dělící linie, která je naprosto pochopitelná, protože zkrátka každý ten stát chce z toho evropského rozpočtu co nejvíce brát a co nejméně do něj dávat.
21: No, včera večer se premiér Babiš sešel s lídry zemí Visegrádské čtyřky a po tomto setkání avizoval slovenský premiér Robert Fico, že V4 podá 3 pozměňující návrhy k rozpočtu. Jakou pozici, jak silnou má tohle uskupení, může přípravu rozpočtu nějak výrazně ovlivnit?
22: Jsou to 4 země, je mezi nimi i Polsko, což je už země, která má řadu obyvatel a má, řekněme, mnohem výraznější hlas, než je to třeba u Česka a Slovenska, protože když se potom o některých těch věcech hlasuje, tak zkrátka Polsko má mnohem, řekněme, větší páky a je i respektovanější, bych řekla, politicky v Evropské unii. Každopádně 4 země nestačí, aby nějakým způsobem razantně změnili ten evropský rozpočet. Navíc musíme myslet i na tu politickou úroveň. Jak Česko, Maďarsko, tak i Slovensko, tak vlastně jsme těmi čistými příjemci z evropského rozpočtu. Hodně využíváme ty evropské dotace, ale zároveň i se nám tady děje to, že ty evropské dotace nejsou třeba často vynakládány tak, jak by si třeba tí němečtí nebo švédští daňoví poplatníci představovali. Máme tady dotační skandály, máme tady obavy ze střet zájmu, takže i tohle vlastně trošku ubírá tu váhu té V4, když se podíváme na ta jednání.
21: Premiér Babiš chce taky prosadit změny systému emisních povolenek ETS, mluví o jejich ještě větším zmírnění, přitom Unie některé ty úpravy po tedy výtkách Česka a Itálie už navrhla a zapracovala. U třeba ETS dvojky vlastně říká, že by bylo nejlepší je úplně nezavést. Tak může tady na tomhletom poli ještě něco víc prosadit, než už se podařilo?
22: Co týče těch emisních povolenek prvního typu, to znamená ty, které se vztahují na ten zejména těžký průmysl, tak tam je teď ta revize otevřená a je možné, že třeba ty návrhy, se kterými Evropská komise přišla, které třeba právě podle Česka a Itálie nejsou dostatečné, takže budou ještě nějakým způsobem upraveny tak, aby byly ještě, řekněme, výraznější, třeba právě ve prospěch České republiky, Itálie nebo některých dalších zemí. Takže tam určitě nějaká možnost je, co se týče odkladu těch emisních povolenek druhého typu, tak určitě i tam je nějaká ještě možnost nějakým způsobem posunout dále, ale musíme brát v potaz to, že máme v Evropě nejen země, které říkají, že emisní povolenky jim zdražují třeba energie, ale máme tam i silný blok zemí, zejména tady severské země nebo i Španělsko, které vlastně ty emisní povolenky jsou velice silnými zastánci toho, takže určitě jestli se bude něco měnit, tak to vždycky musí být výsledek nějakého kompromisu mezi těmito tábory zemí.
21: Shodnou se evropské země nebo unijní tedy státy na to, jak reagovat na komunikaci prezidentů Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na jejich nedávnou dohodu o dodávkách ruské nafty, jako tam taky mluvil premiér Babiš?
22: Já předpokládám, že shoda nějaká bude, ale zase to bude takový, řekněme, diplomatický jazyk. My jsme před tím summitem slyšeli třeba vyjádření bulharského premiéra, který spíše, než aby, řekněme, třeba kritizoval Rusko nebo Ameriku, tak spíše se opřel do samotné Evropy. Takže bych očekávala, že tam bude nějaká výzva, že Evropa musí nějakým způsobem to řešit, ale na tomto summitu bych neočekávala, že přijde k nějak, že vlastně ty lídři se shodnou na nějakých konkrétních opatřeních, které by měla Evropská unie učinit, aby nějakým způsobem tomu čelila té dohodě. Ale takže skutečně to zůstane v nějakých, řekněme, diplomatických frázích.
21: Tolik Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU.cz. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
22: Já děkuji, naslyšenou.
21: Teď je 15 hodin 18 minut, je s vámi Odpolední plus. Čína a Severní Korea zprovoznili velkokapacitní silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od toho slibují výrazné navýšení obchodní výměny. Pro KLDR navíc nová moderní stavba znamená naději, že se jí ještě lépe podaří vyrovnat se s ekonomickými sankcemi, které na ní uvalila OSN. My už jsme ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
0: Přeji hezké odpoledne.
21: Most je sice prezentován jako nový, ale úplně nový už není. Jak vypadá jeho, dejme tomu, rodný list?
0: No tak je to na první pohled most skutečně hezký, je moderní, sofistikovaný, jsou na něm v obou směrech celkem 4 jízdní pruhy, je dlouhý více než 3 kilometry. No a on se začal stavět už v roce 2011, dokončen byl o 3 roky později, ale od té doby se na něm a kolem něj nic nedělo, protože Severokorejci neměli peníze na dokončení silnic a přivaděčů na své straně a stejně tak jim chyběly i peníze na to, aby postavili prostory pro celníky a pro vojáky. Není úplně jasné, jak vypadá finanční a zhotovitelská dohoda mezi oběma státy, ale jihokorejská média, tak ta tvrdí, dlouhodobě tvrdí, že most v podstatě zaplatil a postavil Peking a Pchjongjang Pchjong se bude revanžovat nějakou formou obchodní, čili že se pravděpodobně zavázal k nějaké formě dlouhodobého odběru čínského zboží a výrobků a může se to týkat samozřejmě i zbrojařských a armádních komponentů. Jinak nedaleko od toho nového silničního mostu, o kterém teď mluvíme, tak pořád stojí starý železný most ještě z dob korejské války, po kterém stále vede funkční železnice, která tedy spojuje Peking s Pchjongjangem, ale těch nákladních vlaků tam jezdí už vlastně od dob covidu velmi málo a osobní vlaky tak ty prakticky žádné.
21: Přibližně před měsícem otevřela Severní Korea nový silniční most také na hranici s Ruskem. Znamená to, že KLDR je na tom ekonomicky mnohem lépe, než se zdá, a že ekonomické sankce na ně nezabírají?
0: Ten most přes řeku Tuman na rusko-severokorejské hranici, který máte na mysli, tak ten otevřeli obě země na začátku září. Je výrazně menší, ten má na délku 1 kilometr, má jízdní pruhy pouze 2. No a i nedaleko něj pořád stojí funkční most železniční. Rusko-severokorejské vztahy jsou od začátku konfliktu na Ukrajině zmiňovány daleko častěji. Je to proto, že KLDR posílá Rusům zbraně, munici, také vojáky, ty obávané balistické střely rovněž. A tohle všechno putovalo do Ruska právě tudy, přes Dálný východ. Nicméně obchodní výměna mezi KLDR a Čínou, tak ta je daleko větší a pro život a schopnost severokorejského režimu je také daleko důležitější. Mimochodem čínské ministerstvo zahraničí dnes prohlásilo, že KLDR a Čína počítají s pohybem několika stovek nákladních aut po tom novém mostě každý den.
21: Jihokorejská a americká armáda dnes společně varovaly ještě před jednou hrozbou, která může být brzy aktuální. O co přesně se jedná?
0: Jihokorejský deník The Korea Times upozorňuje, že momentálně je v Rusku možná až 30 tisíc severokorejských dělníků, kteří se tam rychle učí, jak vyrábět vojenské drony. Může to být součást dohody, respektive platby za zbraně, za munici a také za vojáky, které Kim Jong-un posílá do Ruska. A pokud by KLDR začala po návratu svých dělníků vyrábět a nasazovat na vojenské operace své vlastní drony, tak by to brzy tady na korejském poloostrově mohlo znamenat opravdu výrazné zhoršení bezpečnostní situace.
21: Upozorňuje na závěr zpravodaj fázy David Jakš. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
21: 15 hodin 22 minut. Polská vláda schválila dalších v přepočtu skoro 560 miliard korun na civilní obranu. Investice v následujících 5 letech poslouží k výstavbě civilních krytů, nákupu záchranného a zdravotního vybavení nebo vybudování výstražného systému a bezpečné komunikace. Program ochrany obyvatelstva a civilní obrany funguje v Polsku od roku 2025 a čerpá z něj například Malbork. Město, které hostí vojenskou leteckou základnu, dnes z prostředků staví protiatomové a protichemické kryty.
1: To, že tu máme leteckou základnu, strategicky významný vojenský objekt pro bezpečnost východního křídla NATO, zvyšuje bezpečnostní riziko pro naše město.
3: Připouští starosta města Malbork Marek Chařevsky. Stojíme na staveništi, kterému dominuje vysoký žlutý jeřáb. Za ním je vidět masivní betonová konstrukce, která co nevidět, zmizí v terénu.
1: Tady budujeme jeden z prvních krytů v Polsku. Stavíme ho v rámci programu ochrany obyvatel a civilní obrany. Schválně jsme ho umístili blízko městských jeslí, které dosud neměly žádný prostor, který by mohl sloužit jako kryt. Doufám, že se to nikdy nestane, ale kdyby opravdu hrozil útok, rodiče mají jistotu, že děti budou v bezpečí.
3: Na staveništi je dost živo, práce musí být hotové do konce listopadu. To je možné díky tomu, že je kryt z prefabrikovaných kusů. Tady na místě je skládaný dohromady a případně dolévaný dalším betonem.
4: Tohle je vstup do krytu, tady budou protipožární dveře, tady vidíte, jak jsou všechny zdi silné a tady už máme pancéřové dveře.
3: Popisuje už v rozestaveném úkrytu stavby vedoucí Michal Mušalovský z firmy Pekabex. Firma je schopná zrealizovat stavbu krytu od projektu přes výrobu betonových bloků až po zkompletování. Jen ty dveře.
4: Ty dveře jsou ze Švýcarska. Byly dvě možnosti, koupit je ve Švýcarsku nebo v Izraeli, protože ani v Polsku, ani v Evropské unii ještě nemáme předpisy pro navržení něčeho takového. Takže rám je ze Švýcarska, ale beton v něm už je náš.
3: Asi 2 kilometry vzdušnou čarou od jeslí začala v září výstavba druhého úkrytu.
8: Tady máme víceúčelový objekt. Dole v podzemí bude kryt a nad ním bude moderní skladovací hala pro vybavení civilní obrany, ochrany obyvatelstva. Bude tam také vybavení, které obce potřebují schromažďovat pro případ konfliktu nebo i přírodních katastrof, ale dosud neměly pro skladování odpovídající podmínky.
3: Popisuje na stavbě nedaleko hasičské zbrojnice předseda okresní správy Piotr Švedovský.
8: Musíme si ale také povědět celou pravdu. Tento kryt a kryt u jeslí, to jsou prostory pro asi 400 lidí. Abychom zabezpečili místo pro všechny obyvatele Malborka, museli bychom vybudovat takových krytů 100. Ale můžeme to považovat za první krok, trochu symbolický. Abychom ukázali, že to můžeme udělat, že na to máme firmy. A mimo to nemusíme budovat jen kryty nejvyšší kategorie, budujme také útočiště v podzemních garážích ve sklepech.
9: Já mám nejbližší útočiště ve sklepě v domu, ještě ho stavěli Němci, takže to mám opravdu pár kroků. Já si myslím, že je potřeba být připravený, ale bez paniky. Nevylučovat, že se něco může stát, ale taky to nepřehánět.
3: Vypráví pan Miroslav, kterého potkávám v centru. Přestože mezinárodní situace je podle něj znepokojivá, v Malborku se cítí bezpečně.
9: Už jen to, že tu budeme mít za chvíli ty 2 kryty, ale jsou tu i jiná místa, kde se ukrýt. A taky nám tu letají vojenská letadla a to člověku dá pocit bezpečí. Je vidět, že se o nás starají, že nás budou chránit, jak by se něco stalo.
3: Starosta Malborku Marek Chařevsky přiznává, že aby město ochránilo všechny své obyvatele, potřebovalo by desítky dalších krytů.
2: My máme partnerské město ve Švédsku, Selvesbor. Přijíždí k nám kolega, který tam má na starosti vybavení krytů. A jak se bavíme o zajištění krytů pro civilní obyvatele ve Švédsku a ve Finsku, v Polsku jsme bohužel dost pozadu. Ve Švédsku i Finsku má přístup ke krytům naprostá většina lidí.
3: V Polsku teprve vznikají první moderní kryty civilní obrany a rozbudovat celou síť tak, aby skutečně většině obyvatelům poskytla bezpečí v případě hrozby útoku, potrvá roky. Od začátku roku ale už platí v Polsku zákon, podle kterého nově projektované bytové domy musí mít aspoň útočiště, tedy improvizovaný úkryt. Z Malborku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
21: 15. říjen, tedy den, kdy nás posloucháte, je mimo jiné světovým dnem žen žijících na venkově. Před lety ho vyhlásila OSN a je věnovaný ženám, které žijí a pracují na venkově, hlavně v zemědělství, ale také těm, které dojíždějí za prací do měst. Cílem je podpořit ženy v regionech a přiblížit podmínky jejich života. Městský život za trvalou adresu na Šumavě vyměnila před 11 lety dnes 54-letá vysokoškolská učitelka Lada.
10: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
23: Teďka vám dám ochutnat Miller 2026, který už je nachystaný. Úplně kompletně na lahování.
10: Respektive asi spíš přivonět, protože já jsem autem. To je krása.
23: Děkuji.
10: Další tisíce litrů letošního vína určeného do lahví s nálepkou svatomartinské už jsou taky skoro hotové. Ještě je čeká filtrace. Z nádrže vede hadice do filtrovacího stroje, ukazuje Karolina Zpěváková.
23: Zhruba 500 litrů se tam vyfiltruje najednou a následně to zase z té další hadice teče zase rovnou do čistého tanku.
10: Ne každé mladé víno ale smí nést přídomek svatomartinské. Vzorky vín se musí odeslat vinařskému fondu, odborná porota pak rozhodne, jestli vínu nálepku udělí.
23: Takže pokud to projde, tak od příštího týdne začínáme lahvovat svatomartinské.
10: Vína bude obecně v letošním roce méně, hlavně kvůli suchu a horku. Jak tady ve Velkých Bílovicích, i na většině dalších míst v republice výrazně klesla celková úroda hroznů.
23: Letos je toho tak o 30% míň. Ale vypadá to zatím dobře, vypadá to jako dobrý ročník.
10: Díky suchu se paradoxně vinicím vyhnuly plísňové a houbové choroby. S kvalitou jsou vinaři letos obecně spokojení.
23: Určitě se víc dařilo teda červenému, to bude pěkné, vyzrálé, ale to bílé je taky dobré.
10: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Letošní propad úrody bude mezi 30 a 40% oproti normálu. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
24: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
10: Svatomartinské víno se smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franc, Český rozhlas.
21: Tak se omlouváme, že jste místo reportáže o ženách v regionu slyšeli o svatomartinském vínu, které bude letos vzácnější. Vinaři ho totiž vyrobí asi o třetinu méně kvůli úrodě, která strádala vlivem horka a sucha. Očekávají ale, že ročník 2026 bude zajímavý především pro červená vína. No a zajímavý máme i další program na Českém rozhlase Plus. Po zprávách, které jsou už připraveny, vám nabídneme v repríze dnešní Interview Plus, kde byl hostem novinář Ondřej Kundra z týdeníku Respekt. Půl čtvrté a zprávy s Martinem Matějkou.
6: Český rozhlas Plus.
7: Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požáru. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu a nebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči třeba na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů a způsobili škodu za téměř 7 milionů korun. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněným z otravy sklenice s dětskou výživou HIP, informuje o tom agentura APA. 39letého bývalého zaměstnance HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Poté je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. A podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit rakouskou vinu, ale odmítá. A v Česku i na Slovensku se obě skleničky našly, v Rakousku úřady zajistili jen jednu. A v německých na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. A důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. V Jihlavě už se zastupitelé dohodli na nové koalici. Vítěz voleb tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09, si jako koaličního partnera vybral hnutí STAN. Na sociálních sítích to uvedl předseda občanských demokratů Martin Kupka. V primátorském křesle by měl podle něj pokračovat jeho spolustraník Petr Ryška, který bližší informace k dohodě zveřejní asi za půl hodiny. Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi, podezírají ho z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia s registrační značkou 2Z48888. A případem se kriminalisté zabývají od půlnoci ze středy na dnešek. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. A v Liberci začal největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. A představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují kam dál na školu. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 tisíc lidí, bude v liberecké aréně až do soboty. Dálnice D1 z Ostravy do Brna je zase zdem na Nový Jičín stále uzavřená po vážné nehodě. Trvá odklon na kilometru 330, náhradní trasa přes Suchdol a Odru. Na D1 z Prahy do Brna zase zdem na Pražský okruh čekejte kolonu mezi 12. a 23. kilometrem kvůli dopravnímu omezení. Je to celé na téměř 40 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zase zdem na Městec Králové počítejte s kolonou z 51. kilometru a kvůli pracem silničářů zdržíte se 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku budou hlavně v Čechách místy mlhy. Nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Interview Plus Pavlíny Nečáskové.
11: V Praze pokračuje druhý den proces s čínským občanem obviněným ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Yang Yiming je v Česku prvním stíhaným za neoprávněnou činnost pro cizí moc. Čím měl podle obžaloby ohrožovat zájmy Česka? Je jeho případ z úzce spjatý s kauzou Čecha Alešeka zadrženého v Pekingu? I o tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
6: Interview Plus.
11: A A naším hostem je investigativní novinář týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Dobrý den.
12: Dobrý den a díky za pozvání.
11: Dnes pokračuje jednání druhým dnem. Víte, co se tam děje?
12: Děje se tam to, že se tam předkládají různé listinné důkazy. Předkládá je tam tedy obžaloba státní zástupce a ta druhá strana se k tomu samozřejmě nějakým způsobem vyjadřuje. Část toho dnešního jednacího dne je utajovaná pro veřejnost a pro novináře a pro média, protože, a to je jisté specifikum tohoto případu, se tam poměrně dost pracuje s utajovanými informacemi.
11: To znamená, že už se tam novináři nedostanou až do vynesení rozsudku?
12: Oni se tam dostanou, nebo my se tam dostaneme, ale ve chvíli, kdy ten soud začne projednávat věci, které nejsou utajované. Ona původně včera, když ten proces začal, tak obhajoba navrhovala, aby to bylo úplně celé uzavřené i ve chvílích, kdy se tam neprojednávají utajované informace, protože třeba informace, že policie zabavila Janky Minovi nějaké dokumenty nebo tam zachytila nějaké peněžní převody, ještě není utajovaná informace. Utajovanou informací může být něco jiného, že třeba předával konkrétnímu člověku, kterého policie podezřívá nebo státní zastupitelství, že pracuje pro čínské tajné služby, nějaké konkrétní informace. No a ten soud každý ten jednací den jako to má rozdělené na části, kdy se tam právě řeší ty utajované věci a ty neutajované věci a tam pak mohou vždycky novináři.
11: No, je jasnější z těch prvních nebo z toho prvního dne, čeho se měl tedy čínský občan přesně dopustit, jaké jsou proti němu důkazy?
12: No, ty detaily právě jasné nejsou. To je ta nejzajímavější část. Tady máme, včera byla přednesená obžaloba, to byla jako veřejná část toho soudu, ona byla poměrně stručná. Ten státní dozorový státní zástupce Martin Bílý, který má případ na starosti, tak v podstatě shrnul to, co je tak nějak jakoby veřejně známé, že dotyčný je podezřívaný právě s jako práci pro cizí státní moc proti České republice a jejím zájmům, ale už tam nespecifikoval jako konkrétní důkazy. Řekl pak takové věci, jako že v některých případech některým lidem za informace dával malé dárky, zase už nespecifikoval, jako jaké malé dárky. No a to nejzajímavější právě je, co se děje v těch okamžicích, kdy se tam předkládají právě nějaké specifické utajované informace.
11: No ale vy jste v týdeníku Respekt, myslím, psali o tom, že třeba ty informace se měly týkat osobnosti předsedy Senátu Miloše Vystrčila.
12: Ano,
11: takže
12: to
11: o tom
12: pravda.
11: Se něco více ví.
12: Tak ví se to, co jsme psali, že se Janky Min, který tady vystupoval z pohledu policie a státního zastupitelství pod novinářským krytím, on tady měl oficiální akreditaci, které pro cizí novináře nebo novináře z cizích zemích uděluje vždycky ministerstvo zahraničí, tak ale podle tedy policie a státního zastupitelství tou jeho pravou identitou nebylo novinářství, ale byla to právě jako špionážní činnost a v rámci toho, co my jsme se třeba o tom dozvěděli a zjistili v minulosti, se měl zaměřovat i na osobu předsedy Senátu Miloše Vystrčila, což je jako z pohledu Číny tady, řekl bych, jeden z nejexponovanějších politiků, protože Miloš Vystrčil se dlouhodobě zaměřuje a profiluje jako někdo, kdo podporuje Tajvan. Na Tajvanu byl dvakrát na návštěvě, vždycky k velké nevoli Číny, protože Čína považuje Tajvan za svoji odštěpeneckou provincii, kterou by chtěla vlastně získat, ať už dobrovolně volně nebo silou. Řeší se, jestli ho nenapadne v těch následujících letech a Miloš Vystrčil je velmi jako loajální k Tajvanu, ukazuje, že je důležité ten ostrov a jeho vládu jako podporovat, protože prostě sdílí s nimi demokratické hodnoty. Je to i biznesově mimochodem důležité, no a Číně se to samozřejmě nelíbí, takže logicky se zajímala o to, jaké vlastně může nazbírat informace o Miloši Vystrčilovi.
11: Obhájce Janky Minga Michal Sýkora tvrdí, že neexistují důkazy, protože informace shromážděné obžalovaným byly někým zneužity nebo že tím ohrožoval zájmy Česka. Může to vůbec obžaloba dokázat, že ohrožoval zájmy Česka?
12: To bude záviset na posouzení toho soudce. A ten případ je hrozně zajímavý jako v jedné věci, že to je v podstatě jako poprvé od roku 90, od novodobé historie téhleté země, kdy se tady před soudem řeší nějaká špionážní činnost. Ono v minulosti to bylo tak, že jsme tady měli jako paragrafy na to, ale byly, řekl bych, velmi úzce vymezené, že policie a státní zastupitelství mohla někoho stíhat jenom ve chvíli, kdy ho přichytila při tom, že třeba odcizil jako utajované informace. My tady ze zákona máme 4 stupně utajování, od vyhrazené až po přísně tajné. To jsou ty nejcitlivější věci. No a kdyby tedy někdo byl přichycen, že třeba má nějaký dokument z přísně tajné, kde jsou popsány nějaké hrozně jako podstatné věci pro bezpečnost státu, tak pak ho mohli odstíhat. To se nikdy nepodařilo, ono je to velmi těžké samozřejmě někoho takového přichytit při něčem podobném, ale nedávno se změnil zákon, který rozšířil možnosti pro policii a státní zastupitelství někoho za špionáž stíhat, a to tak, že nemusí být stíhán jenom za vlastně odcizení utajovaných informací, ale že ta špionážní činnost je daleko širší a že ten dotyčný může pracovat i s celou řadou neutajovaných informací. A teď bude hodně záviset na tom soudu, jakým způsobem si to vlastně on vyloží. A v tom je to jakoby přelomové, protože poprvé tady vlastně hledáme hranici, kdy a jak někdo může být odstíhaný.
13: Kdy jste říkal, že měl tedy Jan Kimin získávat od někoho informace, koho tedy obměňoval drobnými dary za to. Myslíte si, že se někdy dozvíme, kdo byl ten jeho informátor, jaké dary to byly?
12: Těch informátorů mohlo být více a myslím si, že jestli byl skutečně špionem Číny, tak právě novinářské krytí je pro tuhle tu práci ideální, protože my jako novináři z podstaty neděláme v podstatě od rána do večera nic jiného, než se snažíme získávat, schromažďovat, ověřovat informace a fakta.

0: nebyla, protože prostě ten člověk jako sbíral informace jako novinář.
1: Obžalovaného do soudní síně doprovodila eskorta se samopaly, on sám měl při příchodu na hlavě kuklu, kterou si pak sundal. Je to adekvátní ta bezpečnostní opatření, nebo překvapilo vás to?
0: Tak vyhodnotili si to tak jako bezpečnostní složky téhleté země. Byli tam 4 muži uvnitř té soudní místnosti, kteří byli jako hodně ozbrojeni, měli samopaly a byli jako také částečně jako kryti a měli na sobě jako neprůstřelné vesty. On sám byl přivedený jako v poutech, jak říkáte, měl na sobě roušku, nebo to rouška vlastně není, helma taková, byly mu vlastně vidět jenom oči a kousky obličeje mimo oči, ale pak v té soudní místnosti už mu byl vidět jako celý obličej, tam si tu kuklu sundal. Já tady nechci úplně jako soudit, jestli je to adekvátní nebo ne, to prostě tak to si vyhodnotili ti lidé, kteří jako o tom rozhodují, jestli je to i forma jako jistého nátlaku, tak někdo to tak může jakoby vidět, někdo zatím zase může vidět to, že to je prostě potřebná ochrana.
1: On měl do Česka přicestovat v roce 2022, kdy tedy, jak už zaznělo, získal u Ministerstva zahraničních věcí akreditaci jako zahraniční novinář. Mohlo to být už tehdy pochybení českých úřadů, pakliže se ukáže, že jsem jel provádět špionáž?
0: Nemyslím si, že nutně. To je jako hrozně těžké odhalit na začátku, že někdo může být špionem a může tady být nasazený jako podkrytím. Jsme tady kdysi měli případ takového jako velmi zdatného špiona, ruského špiona, který pracoval pro ruskou rozvědku GRU, Roberta Rachardža, byl to jako nelegál, který v podstatě vypadal jako já nebo vy, žil jako příkladný život, jako žijeme, předpokládám, oba dva.
1: Bezesporu.
0: Ano, je to tak, můžu potvrdit ze 2 zdrojů. Měl svoji rodinu, ale vedle toho prostě ta jeho skutečná identita byla jako špionská a to prostě tohle to v podstatě jako odhalit nejde. To jde odhalit asi až ve chvíli, to byste musela mít třeba nějakého krtka v té čínské tajné službě nebo ruské, který by vás na to na začátku jakoby upozornil, ale to tak jako často nebývá, takže na ty důkazy můžete přijít až jako postupem času, tak já bych v tomhle tom jako neviděl pochybení ministerstva zahraničí.
1: Jak může soud trvat dlouho?
0: No ty jednací dny jsou nařízené 3 od středy, dneska máme tedy 2, zítra je 3. jednací den. Já jsem se včera toho soudce ptal, jestli se domnívá, že vynese rozsudek v pátek, on říkal, že neví. Je možný, že ten rozsudek zítra padne a je také možné, že to ještě bude nějakou dobu trvat, ale myslím si, že ty hlavní důkazy, ty klíčové důkazy zazní během těchto 3 dnů a že i obhajoba bude mít dostatečný prostor a čas se k ním vyjádřit.
1: Hostem Interview Plus je dnes investigativní reportér týdeníku Respekt Ondřej Kundra.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Vy dlouhodobě sledujete případ zadrženého českého občana Aleše K., kterého vězní od letošního června Čína a viní ho z údajné špionáže. Přestože Peking nikdy české straně neposkytnul žádné informace, které by takovou činnost dokazovaly, co podle vás může nasvědčovat tomu, že jeho zadržení je odpovědí na zatčení Jiang Jiminga v Praze?
0: Přišlo nebo došlo k němu poměrně nedlouho poté, co údajný čínský špion byl zadržený českou policií v České republice, tak k tomu došlo jako v lednu. Tady případ Aleše K., muže, který dlouhodobě žil a pracoval v Číně, tak nastal zhruba 5 měsíců poté, na konci června vlastně tohoto roku. Zároveň tím, jak Čína postupuje, že o něm poskytuje jakoby českému konzulovi a tudíž jako Česku minimálně informací a to, že jako ta obvinění jsou zatím jakoby velmi vágní a zároveň to, že mluvčí čínského ministerstva zahraničí v jednu chvíli v tom svém veřejném vystoupení dal ty 2 případy do nějaké souvislosti, on je zmínil jakoby za sebou. S tím, že řekl, že v případě toho čínského občana v Česku je to, tam nejsou prostě žádné důkazy a zároveň pak zmínil případ jako Aleše K., tak si myslím, že vše nasvědčuje tomu, že to je taková klasická čínská, ono se tomu říká hezky, eufeministicky, únosová diplomacie. Diplomacie to samozřejmě žádná ne-

0: není, je to jako brutální, je to případně brutální čínský náklad, nátlak někoho jako chytit a pak tlačit na tu další zemi, aby pustila toho čínského špiona. Čína to dělá opakovaně. Není to jako poprvé tady v případě České republiky.
1: Vy jste v Respektu informovali o tom, že čínská strana konečně svolila, aby mu byl Alešiká přidělen advokát. Je to posun, jak ten krok čtete?
0: Je to posun, ale ty posuny jsou poměrně jako pomalé. On se zároveň podle hlášení konzula, co já vím, zhoršuje. Teď ho tedy navštívil po třetí český konzul nedávno v průběhu září. Tak se zhoršuje jeho zdravotní stav a ty podmínky, ve kterých je zadržovaný. Ona to není klasická věznice, ale je to takové nějaké jako detenční zařízení nebo objekt, řekněme, čínské tajné služby, tak prostě nejsou dobré. Ta místnost, ve které je držen, je jako malá. Myslím si, že je pod velkým jako psychickým tlakem a jako jsou tam jako drobné kroky, které ale by měly být jako naprosto automatické. Jako není možné, aby Čína neumožnila, aby dostal advokát.
1: Ale bude to čínský advokát přidělený čínskými úřady, takže...
0: Ano, tak to vypadá, že by to měl být tedy čínský advokát.
1: No, Petr Macinka se k tomuto případu vyjadřoval zatím jen zdrženlivě. Možná trošku zlehčoval ty podmínky, v kterých se nachází, i jaký je jeho zdravotní stav. Říkal, že nejde o nic vážného. Nedělá to ministr zahraničí naschvál, aby nepřekazil potenciální jednání s Číňany o jeho výměně?
0: To je hrozně zase těžké posoudit. Tady se musíme jako držet faktů. Myslím si, že na začátku Petr Macinka jako... Na tom úplně začátku tu situaci jako zlehčoval. Tam si myslím, že to nebylo jakoby na místě to tak zlehčit, jako se k tomu jako vyjádřil. Zároveň chápu, že jako pod pokličkou mohou probíhat různá jako citlivá vyjednávání. Já vím, to jsem také psal, že česká strana, česká vláda vlastně zjišťuje informace u jiných států, které byly vystaveny něčemu podobnému, že zadrželi čínského špiona, Čína pak účelově zadržela jejich občana, vydírala je. To byl případ třeba Kanady v těch posledních letech, takový hodně citlivý a od nich se česká diplomacie snaží získat nějaké informace, jak má vlastně jakoby postupovat. Takže jistou jako zdrženlivost ve vyjadřování Petra Macinky, jeho neochotu ten případ jako nějak komentovat, tak jako lze vysvětlit tímhletím. Na druhou stranu zase vidíte třeba v případě Kanady, že tehdejší kanadský premiér Justin Trudeau, když došlo k tomu případu v Kanadě, tak se vyjádřil jako velmi jasně, bez jakýchkoliv jako obezliček. Petr Macinka si možná může myslet, že zdrženlivostí dosáhne nějakého většího úspěchu, to tedy uvidíme až časem. Také se to celé odehrává v době, kdy česká vláda se snaží nějakým způsobem zlepšit vztahy s Čínou. Zase je otázka, jako s jakým cílem a co vlastně přesně chce dosáhnout. Premiér Babiš původně tvrdil, že do Číny nepojede, pak tedy otočil a připustil, že do Číny pojede, tak tenhle ten případ, kdyby dále běžel i v té době, tak může samozřejmě tu jeho případnou návštěvu nějakým způsobem ovlivnit a poznamenat.
1: V případě Janky Minga mu navrhuje obžaloba nepodmíněný trest, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Pokud by byl odsouzen a vyhoštěn, tak ho asi Čína nebude chtít vyměňovat.
0: No, předpokládá se, že ve chvíli, kdyby tedy byl osvobozen například zítra, nebo kdyby mu byl dán tenhle ten trest, který požaduje státní zástupce a který zmiňujete, tak v tu chvíli Janky Min zmizí z České republiky neprodleně a odcestuje tedy zřejmě do Číny. Pak asi lze očekávat, že Čína udělá nějaké gesto a dříve či později propustí Alešeka.
1: Bez soudu, bez jakýchkoliv dalších kroků.
0: Ano, protože on zatím nebyl z ničeho, jako jestli se teda nic nezměnilo, o čem nás Čína neinformuje, tak on z ničeho nebyl oficiálně obviněný ani obžalovaný.
1: Hostem Interview Plus je dnes investigativní reportér a také zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Vy už jste zmiňoval, že Jan Kiming je prvním občanem stíhaným na základě paragrafu trestního zákoníku přijatého letos o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Proti tomuto zákonu se obrátila skupina senátorů na ústavní soud, který jim nedal za pravdu. Bude tento případ Jan Kiminga vlastně testem toho právního ustanovení?
0: Bude. bude prvním testem. Já už jsem o tom trochu jako mluvil, že na tomhle tom si státní zastupitelství, konec konců obhajoba a především soud, jako osahává výklad toho nového paragrafu, toho nového zákona. A zároveň ústavní soud již dal k tomu nějaké své vyjádření, řekněme, že ho nějakým způsobem se snažil jakoby zpřesnit a teď tedy bude na tom soudu, aby to na základě jako konkrétního případu tedy vyřknul nějaký verdikt. Já si myslím, ono to tak jako někdy po těch sledovaných soudech bude, že ať už to dopadne jakkoliv, tak vždycky to bude někdo jakoby kritizovat. Ale myslím si, že spíš tenhle ten případ je opravdu jako cenný v tom, že jako česká justice řeší modelově úplně jako první případ jako svého druhu, který pak pomůže třeba v hledání cesty, jak tady odsuzovat špionáž v některých jako dalších případech, protože jak ruská špionáž, tak čínská špionáž je tady velmi aktivní.
1: Současná vláda původně slibovala, že ten zákon zruší. Proč ho vlastně chtěla zrušit?
0: Protože tady byla kritika, že je i on vágně naformulovaný a že může být zneužitý z politických důvodů, že to může být jakýsi hon na čarodejnice a že to není jakoby na místě.
1: No, minister spravedlnosti Jeroným Tejc tedy mluvil také o určitém zpřesnění paragrafu. To tedy ještě se bude odehrávat, nebo skutečně hodně záleží na tom, jak dopadne toto soudní líčení?
0: I toto soudní líčení na to bude mít nějaký vliv. O tom jako nepochybuju. Když by nedopadlo odsouzením, tak si myslím, že jako zroste tlak na změnu tohoto paragrafu a na nějakého jako zpřesňování.
1: Mimochodem, ten trest pro Janky Minka může být ještě vyšší, než na navrhuje obžaloba?
0: Tak ty se mě mírně zaskočila, ale ano, předpokládám, tak jak je ten zákon napsán, nebo tak jak je napsán ten paragraf, tak ano, ten trest může být vyšší, ale státní zástupce se rozhodl pro toto.
1: Vy jste už sám zmiňoval, že tato současná vláda slibovala normalizaci vztahu s Čínou. Od jejího nástupu už navštívil tedy Čínu předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, také ministr zahraničí Petr Macinka a zaznělo, že se tam chystá také ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček i premiér Andrej Babiš. Sám jste říkal, že vlastně průběh těchto dvou kauz afér může nějak ovlivnit tu cestu pana premiéra. Jakým způsobem?
0: Tak když tam máte zadrženého českého občana, zřejmě zadrženého jako účelově, tak prostě premiér se musí nebo by se měl zajímat o jeho osud. Měl by toto téma otevírat s tou čínskou stranou a měl by se pokoušet všemi možnými způsoby dostat dotyčného do České republiky, nějakým způsobem mu jakoby pomoct. To je najednou agenda, která jako nějak zasahuje do toho, co si premiér tak jako předpokládá, že by tam chtěl řešit. On tam chce řešit nějaké jako biznisové věci, chce vykázat, jako, že je úspěšný premiér, protože dělá nějakou biznisovou diplomaci, chce být vnímán jako třeba Emmanuel Macron, někteří jako západní prezidenti a premiéři, kteří do Číny jezdí. No ale najednou nebude moct řešit jenom ekonomickou diplomaci, ale bude muset řešit i tento jako bezpečnostně citlivý případ.
1: Ví se, jak to se k tomu případu Alešeka staví Andrej Babiš? Vyjadřoval se k tomu nějak?
0: Neví se to. Je v tom hodně zdrženlivý. Stejně jako ministr zahraničí Macinka, řekl bych, že ještě více v podstatě se k tomu jako nějak výrazně jako konkrétně nevyjadřuje.
1: To znamená, když jste zmiňoval právě někdejšího kanadského premiéra Justina Trudeau, tak v podstatě za českou vládu nějakým způsobem k tomu podal informace, tedy i když velmi stručné, pouze ministr zahraničí, nikdo jiný z vládní koalice.
0: No, premiér se k tomu nějak vyjadřoval, ale jak říkám, ne nějak jako konkrétně a zároveň předseda Poslanecké sněmovny. Tomio Okamura, ten tam jako prozradil nějaké informace a než tam jako odjel do té Číny, například o jeho ženě, ale pak zevrubně jako neříkal, jestli a jak hodně se tím případem v Číně vlastně zabýval i on sám jako vysoký ústavní činitel.
1: Český konzul navštívil Alešeka teď po třetí za celou dobu v září, pokud se nemýlím, také jste o tom informovali vy v týdeníku Respekt. Jak jsou tam nastavena ta pravidla? Může česká diplomacie vymáhat více návštěv nebo prostě požáry je čekají, jestli jim to bude povoleno?
0: Může a je to hodně asi na té čínské straně, jak se rozhodne, tak přece jenom, jako jasně, tak můžeme se bavit o nějakých pravidlech, ale je to totalitní stát, je to totalitně autoritářský stát, kde platí do jisté míry nějaká jako libovůle toho totalitního represivního systému a je jenom hodně na nich, jak si to vyhodnotí a jak se nakonec rozhodnou.
1: Ale vzhledem k tomu, že říkáte, že Aleška není v dobrém zdravotním stavu, neznáme podrobnosti.
0: Neznáme, protože, nebo minimálně já je neznám, v těch hlášeních českého konzula nějaké jako velké detaily nebyly. Bylo to poměrně jako úsporné hlášení.
1: Řekl byste, že navzdory tomu všemu se přesto české vládě daří to zbližování s Čínou?
0: To zase uvidíme. Teď jde o to, jako máte věci vnějškové, že něco se nějak jeví. Někdo chce, aby něco nějak vypadalo. To znamená, když jedete do Číny jako premiér, tak pak to má samozřejmě tento rozměr, řekněme i symbolický. A pak jsou ty konkrétní věci. A tady jsem právě říkal, že jako není úplně jasné, co chce vlastně jako česká vláda dosáhnout. Jestli chce dosáhnout jenom toho, nebo hlavně toho, že premiér chce být vnímán stejně jako někteří vysoce postavení západní politici, jako někdo, kdo do Číny jezdí, oni mu tam dají třeba červený koberec, přijmou ho jako velkorysým způsobem, on bude vypadat více jako státník nebo důležitý politický hráč na té evropské mapě. A nebo jestli ta vláda má skutečně nějak detailněji promyšlené, co vlastně tímto chce dosáhnout, jaké biznisové věci a tak. Ale tady já bych byl hodně takový na pozoru, protože v minulosti nám třeba bývalý prezident Miloš Zeman sliboval déšť čínských miliard, tak tam bylo to zbližování jako obrovské za Miloše Zemana. No ale pak skoro ani nekráplo z té čínské strany. Češi z toho v podstatě neměli jakoby vůbec nic a tady je jako další rozměr celé té věci a na to se musíme zaměřovat my jako investigativní novináři. Jestli náhodou to nemá ještě nějaký jako jiný rozměr a to je, řekněme, takový jako trumpovský, tak dneska Trump, americký prezident Donald Trump a ten jeho vyjednávací tým si myslím, že z Rusy, a už to vidíme na konkrétních případech, řeší hodně jako biznisové dohody, ze kterých může profitovat rodina Donalda Trumpa a jeho blízcí. A myslím si, že bychom se tady i při té návštěvě Číny měli dívat na to a pokládat si otázky, jestli součástí toho zbližování nemůže být i něco takovéhleho pro konkrétní české politiky. Já neříkám, že to tak je, ale minimálně tyhle ty otázky si musíme pokládat.
1: Hostem Interview Plus byl investigativní novinář, také zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Děkujeme za to.
0: Díky za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 16 hodin, tady je čtvrteční odpolední plus. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas plus.
3: Jak pokračují vyjednávání o skladbě radnic v obcích a městech po komunálních volbách? Proč přestaly americké satelity poskytovat plné připojení ukrajinským dronům? A řekneme také, proč byla ve druhé polovině 20. století vymazána z mapy obec Mošov. Teď jsou na řadě zprávy s Martinem Matějkou.
5: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO odmítá navrhované nové zdroje víceletého rozpočtu Evropské unie. Babiš to řekl v Bruselu při příchodu na summit lídrů 27, kteří řeší společné finance na roky 2028 až 2034 a hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států.
6: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
7: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
6: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systémů emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihal. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Ryazaňské oblasti, tvrdí to tamní gubernátor Pavel Malkov. Oznámení přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro list Financial Times řekl, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinerie jako odpověď na ruské útoky.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský listu Financial Times dále řekl, že Ukrajina na 3 dny zastavila útoky na ruské rafinérie a respektovala tzv. Energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Moskva ale v útocích na ukrajinskou energetiku pokračovala, zdůraznil Zelenský. Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu vystřelilo 2 rakety a vyslalo 580 dronů různých typů. Většinu z nich protivzdušná obrana zlikvidovala, ale v Kirovogradské oblasti útok trval 10 hodin. Zahynuli při něm 3 lidé a 7 bylo zraněno, informovala záchranná služba DSNS. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
9: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
5: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firm v Česku, ale jenom 29% stavařů. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi šéfy 650 developerských a 133 stavebních společností v srpnu 2026. Podle ředitele CEEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
10: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
5: Problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů, ti teď spadají pod obce a kraje a podle zjištění ministerstva pro místní rozvoj bude ochotna přijít pod stát bez problémů jenom asi 1/3 z nich, další 1/3 váha. Soudce nedovol 2 důvěrnicím být u jednání s občanem Číny obžalovaným z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jedna z žen je předkladatelkou, a druhá by měla být z čínské ambasády. Soudce měl zabývat utajovanými informacemi na přítomnosti, žen měl ale podle obhájce Michala Sýkory obžalovaný Ying Yiming právo. Zákon ale soudu umožňuje důvěrníky odmítnout, pokud jde o utajované informace. Podle Sýkory se obžalovaný pokusí zajistit nové důvěrníky.
11: O dalším postupu se ještě musím poradit s klientem, protože si nejsem jistý, jestli je to stihnutelné do zítřejšího rána, což jsem také soudci sdělil, ale on trvá na tom, že máme takto omezený čas a musíme ho využít.
5: Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru tradičně silný provoz na okruh za Ořech pro osobní auta asi na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za Pražským okruhem budete popojíždět mezi 11. a 23. kilometrem 40 minut a na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové počítejte s kolonou z 52. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno i skoro jasno a nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Odpolední plus.
3: 6 minut po 16. hodině. Další obce a města oznamují nová vedení vzešlá z komunálních voleb. V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a Volba pro Teplice. Vítězná ODS bude v opozici. V Olomouci podepíšou v pondělí koaliční smlouvu zástupci STAN pro Olomouc, KDU ČSL společně a Milujeme Olomouc. STAN v Praze brzy oznámí, o jakém koaličním formátu chce dále jednat. Se spolu se shodne v otázkách dopravy, školství a bydlení, ale nikoliv na gesci financí. STAN se v pondělí také sejde se zástupci Prahy sobě a Pirátů ohledně možného vstupu třetího partnera do koalice. Spolu rozhodnutí nechává na starostech. Více probereme s politologem Michalem Pinkem z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
12: Dobrý den.
3: Co je typické a projevuje se i tentokrát pro vyjednávání po komunálních volbách oproti těm celostátním parlamentním?
12: Když se na to historicky podíváme, tak i když se to nezdá, tak tím nejdůležitějším prvkem, který stojí za úspěšným koaličním vyjednáváním, jsou vzájemné osobní vazby, blízkost, vzdálenost, obliba větší, menší těch, kteří vyjednávají. To znamená osobní vazby zvolených komunálních politiků.
3: Navzdory tomu, že třeba někdy vyzývají celostátní představitelé politických stran, aby se třeba nezdružovali s těmi, kteří jsou zrovně na té celostátní úrovni proti sobě, jaksi v koalici a opozici. O čem svědčí to, že třeba v Ostravě se zatím spojilo hnutí ANO a STAN a v Plzni se ANO dohodlo na koalici s uskupením pro Plzeň a STAN?
12: Svědčí to o tom, že komunální politici si neuvědomují, na základě čeho byli zvoleni, a jejich strategické uvažování nepřesahuje hranice katastrálního území města. Pokud jsem zvolený v komunální politice ve středně velkém nebo velkém městě na kandidátce pod značkou celostátně etablované strany, pro důležité a dlouhodobé existování je nutné respektovat to, jak se ta značka se chová na celostátní úrovni.
3: Může mít pak tedy ten výsledek komunálních voleb, respektive to, s kým jdou ty komunální strany do Holportu nebo do spojenectví, vliv i na ty strany na celostátní úrovni nebo vůbec pak na to hlasování do parlamentu?
12: Na hlasování do parlamentu až tak ne. Ale může to mít vliv na to, jak tu značku vnímá volič. A když se podíváme, jak se ta značka chová na lokální úrovni, tak jak ten stejný politik, který poté bude vstupovat do celostátní politiky na té kandidátní listině do poslanecké sněmovny, kde se bude ucházet o poslanecký mandát, bude vysvětlovat, proč nechce s někým vládnout, když na lokální úrovni s ním zvládnout jde. Toto je prostor, který nějakým způsobem je potřeba rozumně s ním nakládat a politik by se měl chovat zodpovědně.
3: Umí podle vás komunální politici lépe vyslyšet přání voličů sdělená ve volbách, zda chtěli pokračovat v současném stavu nebo volili změnu?
12: Komunální politici dost často vidíme, že daleko lépe slyší hlasy svých našeptávačů a neuvědomují si, že především v těch velkých městech je to podobné jako na celostátní úrovni. A hlas voličů by měl být pro ně důležitější než vzájemná blízkost nebo vzdálenost jednotlivých partnerů a hlasy poradců, které mají vedle sebe.
3: Komu tedy právě taková uskupení nebo ta spojenectví na regionální úrovni, jak jsem zmiňovala příklad Ostravy nebo Plzně, mohou více uškodit? Hnutí ANO, že se spojilo se STANem nebo obráceně?
12: Na obou stranách. Protože když potom půjdou do voleb do poslanecké sněmovny, tak záleží na tom, jak to pojme opozice nebo ten, kdo se vůči ním bude vyjednávat. Ale ANO bude mít handicap, že najednou vládne s někým, o kom vykládá, že s ním nikdy vládnout nebude. A STAN bude mít handicap, že podporuje v politické kariéře někoho, vůči komu se zase na celostátní úrovni vymezuje.
3: Je obvyklé, aby výsledek komunálních voleb měl dopad do stran působících na celostátní úrovni, především těch, které v těch komunálkách neuspěly tak, jak si představovali. Může se na těch komunálních nebo díky komunálním volbám něco změnit i v jejich čele?
12: Bylo by dobré, kdyby tomu tak bylo. A opravdu komunální volby sloužily jako velice dobrý lakmusový papírek a indikátor toho, že je dobré s tou stranou a s tou značkou něco dělat. Ale bohužel dlouhodobě vidíme, že se tomu tak neděje.
13: To je možná i příklad Prahy, která vlastně, kde ODS, která byla nebo již byla metropole dlouho baštou, vlastně už v těch minulých komunálních volbách výrazně propadla. Z někdejších třeba 40% získala minule jenom 25% a teď je ještě níž. Jakou koalici nakonec očekáváte v Praze, že se podaří sestavit, na jaké úrovni? Skončí ODS v opozici?
12: Předpokládám, že ODS udělá vše pro to, aby byla v koalici bez ohledu na to, co jí to bude stát z hlediska budoucího volebního výsledku.
13: Prospělo by jí, kdyby v ODS, kdyby ODS nakonec nevládla v Praze?
12: Teď se nebavíme konkrétně nebo nekomentují konkrétně jenom Prahu, ale úspěšná politická strana umí fungovat tak jak v koalici, tak i v opozici. A umí obě dvě role využít natolik dobře, aby dokázala navýšit svůj volební výsledek v těch nadcházejících volbách. A když se podíváme na celou řadu nelogických koaličních formulí na komunální úrovni, tak tomu tak bohužel není.
13: Co by měli voliči sledovat právě teď po volbách, jak se tvoří koalice, kdo s kým půjde, co by si z toho měli odnést pro své třeba další rozhodování v dalším hlasování?
12: Měli by si z toho odnést především to, že slibem politická strana nikdy nezarmoutí, ale to, jak to nakonec zrealizuje, je druhá. A voliči by měli velice racionálně uvažovat, jestli to, když jim někdo něco slibuje, je schopen to také splnit. A pokud to splní, tak z jakého podílu a jestli vůbec.
13: Tolik politolog Michal Pink z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
12: Děkuji za pozvání a hezký den vám i vašim posluchačům.
13: V 16 hodin 12,5 minuty se přesuneme do Spojených států. Americká vláda popírá, že by stála za omezením satelitní sítě Starlink, na které závisí ukrajinská protivzdušná obrana. Systém od úterního večera odpojoval ukrajinské bezpilotní stroje, jakmile překročili určitou rychlost. Ukrajina tak hůř sestřelovala ruské útočné drony. Přichází to jen pár dní poté, co americký prezident Donald Trump uzavřel s Ruskem dohodu o naftě. Ukrajince pak vyzval, ať si zvolí nového prezidenta. Vysvětlení nyní žádají i republikánští senátoři. Kdo o omezení skutečně rozhodl, to už probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Zdravím, dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Jano, Bílý dům tvrdí, že s výpadkem Starlinku nemá nic společného. Tak kdo o rychlosti připojení tedy rozhoduje?
14: Musím říct teda na to, že tady všichni ukazují jeden na druhého. Podle serveru Axios vysoce postavený americký činitel tvrdí, že administrativa nemá s omezením Starlinku nic společného. Deník píše, že ukrajinští poradci ve středu obvolávali Bílý dům, CIA, Pentagon a že jim Donald Trump, americký prezident, vzkázal, že firmu SpaceX nekontroluje. Ale Elon Musk, majitel firmy SpaceX nebo hlavní akcionář, zase na síti X napsal, že o omezení vojenské verze Starshield rozhoduje americká armáda a nakonec na konci toho rozhodovacího procesu je sám prezident. A do toho se přidal ještě republikánský senátor Tom Tillis, který ve středu večer včera naznačil, že chyba vznikla přímo v systémech amerického ministerstva obrany.
13: Ukrajinci mluví o varovném výstřelu z Washingtonu. Co tím myslí? Co po nich americký prezident chce?
14: Chce hlavně, aby Ukrajina přestala útočit na ruské rafinérie, přičítá, on je z toho viní, že můžou za to, že jsou ve Spojených státech vysoké ceny benzínu a nafty. Takhle to vysvětluje 3 týdny před volbami do kongresu a také říká, že to byl ten důvod, proč se on dohodl s Putinem na dovozu nějakých více než 2 milionů tun ruské nafty na americký trh. A když to Volodymyr Zelenský kritizoval, tak Donald Trump na to v sobotu reagoval, že Ukrajina potřebuje nového prezidenta. A pak ještě vzkázal, a to říká, že opakovaně, ať se Zelenský z útoky na ty ruské rafinérie sakra krotí, takhle použil ten výraz. Ukrajince znepokuje, že jen pár hodin před výpadkem Starlinku od Američanů vlastně poprvé po letech nedostali včasné varování před ruským raketovým útokem.
13: Ono se to nelíbí i mnohým republikánům, kteří žádají vysvětlení. Republikáni obvykle stojí za prezidentem, ale kdo tedy si žádá nějaké vysvětlení, jak silný je jejich tlak?
14: I když jde zatím jen o pár men. Už jsem zmiňovala toho senátora republikánského Tillise, který veřejně vyzval Elona Muska, ať potvrdí, že ten výpadek nebyl úmyslný, protože úmyslné oslabování ukrajinské obrany by se dalo vlastně podle něj vykládat jako napomáhání masovému vrahovi, tím tedy myslí Vladimíra Putina. A teď chce, aby tu věc vyšetřil i generální inspektor Pentagonu, protože od ministra obrany Pita Hexeta nečeká podle jeho slov průhlednost, ale přidal se i třeba republikánský kongresman Don Bacon, ten je z Nebrasky a ten je ještě ostřejší. Říká, že to znamená pomáhat agresorovi, že administrativa může na podporu svého programu v tomhle kongresu zapomenout a spousta dalších republikánů sice ve středu dlouho mlčela, ale ještě v úterý podepsali dopis, šest z nich, ve kterém naftovou dohodu s Ruskem označili za zradu spojenců.
13: Ukrajina používá dva satelitní systémy, zmiňovaný Starlink a pak také vojenský Starshield, který už snad by měl být opět v provozu. V čem je mezi nimi rozdíl? Proč na tom teď tak záleží?
14: Záleží a ten rozdíl učinil právě Elon Musk v tom svém postu nebo v tom příspěvku na síti X. Starlink je komerční služba firmy SpaceX, zatímco Starshield je vojenská verze, kterou kontroluje americká armáda a ta slouží k útočným operacím. Přes ty Starlinky od SpaceX Ukrajina řídí komunikaci, pozemní jednotky, logistiku a hlavně obranné drony, které se střelují ty ruské. Podle Ukrajinců byly ale omezeny oba ty systémy, jak Starshield, tak Starlink. A tohle rozlišení je klíčové, protože Elon Musk tím dal najevo, že pokud jde o Starshield, tak rozhodnutí nepadlo v jeho firmě, ale v Bílém domě.
13: To spojení, jak jsme říkali včera, se z části vrátilo. Drony fungují do rychlosti 160 km za hodinu. Stačí to Ukrajině?
14: Nestačí. Nejhorší to právě bylo ve středu ráno, kdy se ty drony odpojovaly už při rychlosti 80 km za hodinu, poloviční rychlosti. Teď je to sice lepší, ale podle ukrajinského činitele citované deníkem Axios ani těch 160 km za hodinu nestačí na to, aby byly zachyceny některé z těch ruských proudových zdrojů. A ještě k tomu se přidal i bývalý ministr obrany Fedorov, ukrajinský, který za to obnovené připojení Moskvy poděkoval, ale ministerstvo dál jedná, aby se ty výpadky už neopakovaly.
13: Tak doufejme, že se to už opravdu nebude opakovat. My se opět těšíme na spojení s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Pro dnešek děkuju. Naslyšenou.
14: A já se těším, že mě zase pozvete. Naslyšenou.
13: Ale pokračujeme dál o Spojených státech. Ty podle vlády vnuků nejsou blízko masivní těžbě v Grónsku, jak tento týden naznačoval americký prezident Donald Trump. Těžbu nepotvrzuje ani dánské ministerstvo obrany. Výroky šéfa Bílého domu zaujaly i tím, že Trump označil Grónsko za, cituji, náš nový ostrov. Více už nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který se tomuto regionu dlouhodobě věnuje. Zdravím, Jakube.
15: Dobré odpoledne.
13: Začněme těmi výroky Donalda Trumpa, co všechno o Grónsku řekl.
15: On o tom mluvil několikrát na setkání s voliči, potom psal i na sociální síti Truth Social. Před voliči mluvil o tom, že přece nikdy nechtěl, aby Grónsko obsadila americká armáda, přitom vlastně před necelým rokem v zimě nevylučoval to nasazení vojenských sil. Tehdy to napětí bylo velmi vážné. Trump mluvil o tom, že Spojené státy Grónsko potřebují jednoduše a tak by si ho měli vzít. No a potom na Truth Social napsal, že běží přípravné práce na masivní průzkumy po ropě, zemním plynu a minerálech v právě, jak jsme říkali, našem novém a krásném Grónsku, jak napsal, a že existují experti, kteří tvrdí, že zásoby ropy v Grónsku jsou ty největší na světě.
13: A jak to správně chápu, to s realitou moc nesedí, že?
15: Tak já to vezmu odzadu. Za prvé tedy z ty zásoby ropy. Americká geologická služba USGS říká, že vytěžitelná ropa v Grónsku je zhruba 31 miliard barelů. Srovnáme třeba s Venezuelou, která má prý největší ty zásoby, to je 303 miliard, čili zhruba 10x tolik. Saudská Arábie 267 miliard. No a pokud je o to naše nové krásné Grónsko, tak krásné Grónsko je, to potvrdit asi můžu, ale rozhodně v tuhle chvíli nepatří Spojeným státům. Ani ta nedávno podepsaná smlouva mezi Dánskem, Grónskem a Spojenými státy na tom vlastně nic nezměnila. Obecně vlastně nezměnila téměř nic. Ta smlouva odpovídá těm smlouvám, které už předtím byly tedy podepsané, ale Spojené státy díky nim postaví dvě nové základny, což bylo možné i předtím. Pokud jde o ty průzkumné práce, tak to popřela grónská vláda, ta řekla, že některé americké firmy tam tedy působí, mají možnost začít něco zkoumat, ale rozhodně nejde o masivní aktivity. A dánská reakce byla poměrně strohá, politici to komentovat nechtěli, ale ministerstvo zahraničí tedy dánské jenom tak vydalo, že jakákoliv těžba musí přes oficiální povolení grónských úřadů.
13: O Grónsku a těžbě se mluví už dlouho v souvislosti s klimatickou změnou. Proč ale není taková těžba, o které mluvil Trump, vůbec možná?
15: Já jsem se na ní, když jsem byl v lednu v Grónsku, ptal jako zvláštní zpravodaj a vlastně ani ekonomové nebyli úplně optimističtí, že by to bylo něco, co se dá ve velkém měřítku v Grónsku dělat. Těch důvodů je víc. Za prvé, technicky je to velmi složité. Grónsko je obrovské, je tam málo infrastruktury, velké vzdálenosti, těžká těžba a ani vlastně to tání tomu příliš nepomáhá, spíš to komplikuje. I třeba stavby v městech jsou velmi komplikované kvůli vlastně skálám, které jsou tam všude. Takže jednodušší je těžit jinde. Navíc v Grónsku chybí pracovní síla, odborníků je málo, ale zároveň grónské úřady trvají na tom, že nějaká procenta zaměstnanců z Grónska tam musí být, taky trvají na ochraně přírody, což všechno pochopitelně ty věci komplikuje, takže je často jednodušší opravdu těžit to jinde.
13: Spojené státy taky mluví o vojenském využití Grónska, to možné je?
15: Tomhle tedy je a tam má Trump pravdu v tom, že Spojené státy Grónsko tedy využívají a chtějí víc. Stavět se mají ty už zmiňované dvě nové základny v Mestršvigu, což je tedy na východě Grónska, a v Narsarsauku, což je na jihu Grónska, a rozšiřovat se má ta úplně na severu v Pitufiku. Trump mluvil o tom, že díky ostrovům jsou teď Spojené státy schopné zastavit jakékoliv střely, i ty, které ještě nebyly vynalezeny. To myslím, že je trochu odvážné tvrzení, které se dá ale tedy těžko stoprocentně posoudit. Každopádně to Grónsko důležité tedy pro Spojené státy je, protože je zdrojem včasného varování v případě třeba raketového útoku z Ruska. Budou Spojené státy vědět o něm mnohem dřív, protože právě tam jsou tedy ty radary, ale ta smlouva nová, která tedy je podepsaná, tak vlastně na tom nic nemění. Spojené státy mohly ty základny postavit už dávno předtím, pokud by o to Dánsko tedy požádali.
13: Upozorňuje Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který se tomuto regionu dlouhodobě věnuje. Děkujeme. Naslyšenou.
15: Naslyšenou.
13: Teď je 16 hodin 22,5 minuty, je čtvrtek 15. října a na toto datum mimo jiné připadá Světový den žen žijících na venkově. Před lety ho vyhlásila OSN, je věnovaný ženám, které žijí a pracují na venkově nebo dojíždějí za prací do měst. Cílem je podpořit ženy v regionech a přiblížit podmínky jejich života. Městský život za trvalou adresu na Šumavě vyměnila před 11 lety dnes 54-letá vysokoškolská učitelka Lada.
16: Večeře.
17: Lada Wagnerová právě nakrmila kachny.
18: Vy jste mě tady uvítala v gumovkách.
17: Takže vy jste žila v Plzni, v paneláku.
16: V 8. patře s výhledem na Škodovku.
17: A jezdila jste sem na Trnový dvůr u Kašperských hor na víkendy. A 11 let teď už tady žijete natrvalo.
16: Ono na to musíte totiž mít toho správného chlapa. Toho jsem tady našla.
17: Našeho současného muže Vladimíra.
16: A s tím jsme se rozhodli, že tady budeme topit v kamnech na dřevo. Já si dělám chleba, zpracováváme všechny ty naše produkty, sbírám bylinky. Hmm. To je ten pravej ráj.
17: Tady máte dobytka. Tak co pak to tady máme?
16: Jo, tak tohle volání už k večeři. Kohouti začínají svolávat své slepičky domů z výběhů.
17: V čem je ta výhoda toho života na venkově? Čím je to pro ženu výhoda?
16: Jste daleko ve větším kontaktu s přírodou. Můžeme být ve větším klidu a člověk ví, co jí. Nevýhody jsou v tom, že pokud žijete v té přírodě, tak se jí musíte podřídit. Pokud je někdo zvyklý chodit s kámoškama na kafíčko a odpočívat, tady ty kafeterie jsou dost daleko. Večer je člověk urvaný, ale spokojený, šťastný. Pojď sem.
17: Koho voláte?
16: Snažím se zavolat housera.
17: Ale tak. Bobek.
16: Ano.
17: To co, čí?
16: Husí.
17: Šla byste zpátky do města?
16: Ne. Jako je možný, že až jednou budu fakt stará, tak asi do města teda budu muset jít. Ale ta svoboda je úplně k nezaplacení.
19: A je kuchyně, stůl.
17: Tak teď jsme uvnitř. Jste doktorka filozofie. Učíte na Západočeské univerzitě v Plzni na filozofické fakultě. To tam jezdíte každý den, nebo jak to je?
16: Většinu doby pracuji z domova a do Plzně musím na jeden nebo dva dní v týdnu.
18: Takže tady ťukáte do počítače.
17: Nejenom prací člověk je živ.
16: A před lety mě oslovili místní ženy Sanína a nízké ženy, jestli bych jim něčím nepomohla, neporadila, zakládali taneční spolek a od té doby jsem tam členkou.
17: Tak si můžeme pustit nějakou ukázku z vaší zkoušky.
16: A teďko zrovna trénujeme na vystoupení.
18: Ženy tančí kankán.
16: Ano.
18: A vy je drezurujete.
16: Já si myslím, že jako žena je dost důležité nebýt úplně sama. To znamená buď mít okolo sebe nějakou komunitu lidí, anebo mít toho chlapa, což je prostě úplně úžasný. Teďko potřebujeme ještě nakrmit krávy. Tamhle to vlevo nahoře, to je bejk.
18: Tak k němu ne. Tak seno připravené.
16: Pojď malá, pojď.
18: Už běží, není to bík? Ne, to není
16: ne, bík. Ne, bík ne, zatím běží krávy a telota. Jo, a už běží bejk.
18: No tak to bychom asi měli už jít.
16: Takže zrychlíme.
18: Z Trnového dvora u Kašperských hor Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
13: Zatopená vesnice, kterou dějiny vymazaly z mapy. To je Mušov na jihu Moravy v krajině řek a vinohradů. V roce 1943, kdy vstupujeme do příběhu, se nad ním stahují mraky války. Život se tu pomalu mění v tiché napětí mezi Čechy a Němci, kdysi tak blízkými sousedy. Román Tam, kde býval Mušov, zachycuje proměny místa, které muselo ustoupit vodě a lidí, kteří museli ustoupit rozhodnutím mocných. Spisovatelka Anna Strnadová zachycuje půl století vesnice a osudy jejich obyvatel do roku 1998. Knihu vydalo nakladatelství Jota a my si o ní povíme s hostem dnešní knihy dne, samotnou spisovatelkou Annou Strnadovou. Vítejte. Dobrý den.
20: Dobrý den.
13: Proč jste román Tam, kde býval Mušov, uvedla citátem básníka Jana Skácela?
20: No, protože tuhle tu báseň napsal Jan Skácel opravdu jako poctu té Mušov zatopené vesnici. Tato báseň je vytesaná do památníku Mušovu, který vytvořil akademický sochař Jan Habarta a je to vlastně podsta tomu Mušovu.
13: Kde přesně býval Mušov, nebo o jakou vesnici se jedná?
20: Mušov byla německá vesnice z 90% a právě ten odsun byl pro ně docela těžký, protože to nebyli lidé, kteří se sem přistěhovali z pohraničí. To byli, oni tam bydleli už léta, to vlastně několik desetiletí, možná i století, takže tam se dědil statek ze rodičů na děti. A oni to považovali za velkou křivdu, že byli vyhnáni, protože vlastně oni nikomu nezabrali místo. Byl to jejich domov.
13: Ano. Kdo jsou postavy vašeho románu, ty hlavní, když tam bylo česko-německé obyvatelstvo v té vesnici?
20: Tak v té hlavní románu, když jsem měla psát tu knihu, tak mi kamarádi říkali, nemůžeš to napsat jen tak stroze, musí tam být nějaký milostný příběh. Tak já jsem tam dala ty milostné příběhy, tak dva, Mirka a Emu. Mirek je Čech, Ema Němka. A potom takový ten dětský příběh mezi Ulrikou a Toníkem. Je to, Ema je odsunutá v době, kdy ten Mirek není ve vesnici a on ji hledá léta, než se mu podaří se s ní zase setkat po 20 letech. A tak jsou to postavy, které jsem si vymyslela, ale je to vlastně podobný příběh, který se stal u nás ve vesnici. Tam to bylo trošku tvrdší. Tam ta Němka taky otěhotněla, ale ona, ten Čech si ji nechtěl vzít a ona byla potom odsunuta a dítě muselo zůstat v Čechách. Tam to bylo trošku jinačí.
13: Takže inspiraci jste brala podle skutečných postav, i když ne přímo tedy z té samotné vesnice, jestli jsem to dobře pochopila.
20: Ten první ano.
13: Ano.
20: Ten první, ano, ten druhý jsem si vymyslela.
13: A kde jste scháněla informace o té zatopené vesnici?
20: Tak hodně mě pomohl Mikulovský archiv. Tam jsem našla vlastně všechno z kroniky Mikulova až po její ukončení a také z tisku regionálních novin, které jsme si okopírovali. A taky tam byla kniha přeložena z němčiny, bylo to o odsunu Němců, byli to pamětníci, kteří vzpomínali, jak to v tom Mušově probíhalo, takže z toho jsem čerpala.
13: Které období pro vás z této ságy popisujete vlastně vyhnání německy mluvících obyvatel, kolektivizaci venkova, normalizační kompromisy, bylo nejnáročnější na zpracování
3: a proč?
20: Já si myslím, že to bylo všechno stejné. Tu kolektivizaci, to moje rodina zažila, takže jsem věděla, o čem píšu. Novum bylo pro mě to vyhnání, tam jsem některé věci jako nějak nespojovala s tím, co se dělo.
3: Svou roli hraje v příběhu také kostel svatého Linharta. Přibližte, čím je tehle kostel zvláštní v té mušovské historii?
20: Tak on to byl vlastně barokně gotický kostel, přestavený z gotiky na baroko. A vlastně on patřil k tomu, je to kulturní památka, která má svou velkou hodnotu. A tím, že oni ho tam nechali jako zatopený, tak mu vlastně neprokázali žádnou službu, protože ten kostel hodně chátrá. Oni tam sice udělali nějaké zásahy, jako nějaké ty injekční ty betonu, aby to zachránili, ale ono tam se tam dostávají vandalové a ničí, co se jim tam, jako když se dostanou dovnitř, ten kostel vnitř je hodně poničený. Hmm. Navíc to vlhko neslouží tomu kostelu.
3: Co vás osobně při pátrání po příbězích bývalého Mušova nejvíc překvapilo a co se vám podařilo i třeba do té knížky dát?
20: Tak já asi trošku ta reakce těch Čechů, když vyháněli ty Mušovany z vesnice, protože tam došlo dokonce i k tragédii, když se bohatý sedlák odmítl z vesnice odejít, tak ho tam ti Mušované utloukli. A potom ho teda tajně pochovali. Když se po něm rodina zháněla, tak oni odpověděli, že o něm nevědí, že on odešel. Takže to bylo pro mě takové trošku zklamání schování Čechů, i když jsem věděla, že po válce se chovali taky škaredě, ale to jsem jako nečekala.
3: Ano. No, neumíme si některé věci přiznat, myslím dodnes. Tak i o tomhle je kniha Tam, kde býval Mušov, kterou napsala spisovatelka Anna Strnadová a vydalo ji nakladatelství Jota. Ještě dodám, že kniha bude představena i na nadcházejícím podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě tuto sobotu na Besedě od 10:45. Přeju jí hodně úspěchů i vám. Děkuji moc krát. Naslyšenou.
20: Děkuji.
0: Posloucháte Odpolední plus.
3: 2,5 minuty po 4:30 pokračujeme dalším příspěvkem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev po třídenní přestávce znovu začne útočit na ruské ropné rafinérie. Zdůvodnil to tím, že Rusko nedodrželo takzvané energetické příměří vyhlášené o víkendu americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dnes tak ukrajinské drony zasáhly rafinérii v ruské Ryazaňské oblasti. Na Ukrajině je náš stálý zpravodaj Martin Dorazín. Dobrý den.
21: Dobrý den.
3: Martine, co o tom dronovém útoku víme?
21: Tak i podle ruských médií a oficiálních agentur to byl masivní útok na toto ropné zařízení v Ryazaňské oblasti. Na ruských sociálních sítích se objevily záběry z toho mohutného výbuchu, několika výbuchů a následného velkého požáru, takže se dá předpokládat, že i toto zařízení, které zřejmě nebylo zasaženo poprvé, Ryazaňská oblast je poměrně častým cílem, právě tamní ropná zařízení a uzly ropné, které tudy vedou, dá se usuzovat tedy, že to bylo dost silně poškozeno.
3: Spojené státy omezily ukrajinské armádě používání vojenské verze satelitního spojení Starlink, tedy systému Starshield. Jaká je teď situace?
21: Situace se zlepšuje, oznámilo to i ukrajinské ministerstvo obrany, alespoň tedy jeho zdroje, které citují ukrajinská média, jako například List Ukrajinská pravda a další a další, podle kterých se postupně daří obnovovat i tu rychlost, která je nutná k provozu těch dronů. To jsou vlastně takové malé terminály, které přes družici se spojí s operátorem a ten je navádí, drony výzvětné, útočné a samozřejmě ten Starshield zajišťuje také spojení mezi jednotlivými jednotkami a vůbec celé mezi velením a podobně. Takže je to věc, dá se říci, životně důležitá v dané fázi války, která je především nebo z velké části dronová na frontě. Je to zařízení, které prostě bez kterého by ukrajinská obrana byla nesmírně oslabená a Kyjev jenom doufá, že to nebyl nějaký záměr. Pořád se všichni pokoušejí zjistit, zjistit příčinu, jestli je politická nebo technická. Pátrají potom ukrajinští diplomati, ptají se samozřejmě i novináři. Bílý dům a Elon Musk, majitel sítě Starlink, si to přehazují jeden na druhého, jako by nikdo vlastně z nich nevydal žádný příkaz k omezení, alespoň podle těch prohlášení to tak vypadá. Nicméně faktem je, že k tomu došlo a teď je potřeba zjistit, jak tomu zabránit v budoucnosti, aby se to neopakovalo. Pokud ty příčiny jsou politické, tak bohužel tedy ty vztahy mezi Ukrajinou a Spojenými státy se opět dostaly do těch nejnižších poloh po té, co se stalo na jednáních v Miami například a po těch výrocích Donalda Trumpa, po výzvách Zelenskému, prezidentovi Ukrajiny, aby se vzdal své funkce například a podobně, takže tam není vyloučeno, že Spojené státy mohou opravdu i z politických důvodů k takovýmto krokům sáhnout a mohou také třeba zastavit přísun zpravodajských informací, které jsou důležité pro protivzdušnou obranu, protože to jsou informace o startu letadel s raketami nebo bombami mířícími na Ukrajinu například.
13: A to chtějí unijní lídři na tom dnešním summitu v Bruselu, kterého se má zúčastnit také ukrajinský prezident Zelenský, ho požádat, aby tolik nekritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvidíme, jestli to pomůže. Ukrajinci zasáhli ale taky ruské vojenské letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti. Tam víme, jaký je rozsah škod.
21: To je velice důležitý zásah podle tedy zdrojů nebo oficiálních už teď už informací i ukrajinského letectva. Se podařilo zničit 6 bombardérů Su-34. Nejprve se mluvilo o 4, teď je to už tedy 6, všech 6, které tam stály na tom vojenském letišti Borisoglebsk, Voroněžská oblast, která sousedí s Ukrajinou. Takže je z toho i z té polohy je vlastně jasné, že to byly bombardéry, které bombardovali, byly určeny k útokům na Ukrajinu, ke svrhávání těch nesmírně nebezpečných leteckých klouzavých bomb, k odpalování raket. Není to jediný úspěch, který dnes ukrajinské síly ohlásily. Generální štáb oznámil, že se podařilo zasáhnout i jednu z těch elitních jednotek Rubikon, to jsou ruská dronová vojska, nesmírně efektivní a nesmírně obávaná. Tady šlo o její pozice v Záporožské oblasti, no a také Ukrajinci tedy zasáhli, tedy podle jejich informací zasáhli i sklad dronů a dronoport, tedy letiště, to jsou ta odpalovací zařízení pro drony, někde u Doněcku, tedy taky na okupovaných územích, ale z té druhé strany samozřejmě ty informace se nedaří nějak potvrdit. Musíme si počkat třeba na satelitní záběry.
13: Tolik z Ukrajiny náš stálý zpravodaj Martin Dorazín. Díky za informace, naslyšenou.
21: Hezký den.
13: 16 hodin 38 minut, posloucháte Odpolední plus. Stále více lidí trápí chronická bolest, tedy bolest, která trvá déle než 3 měsíce. Podle dat České lékařské společnosti jí loni trpělo 374 tisíc pacientů, téměř o 100 tisíc víc než v roce 2015. Podle odborníků za to může delší dožití díky lepší zdravotní péči i moderní životní styl. Bolest často pacienty vyřadí i ze zaměstnání a společenského života. Podrobnosti zjišťovala reportérka Sára Adamcová, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
0: Dobré odpoledne. Chronickou bolestí už více než 10 let trpí i bývalá ředitelka mateřské školy z Jirkova Vlasta Štochlová.
1: Já jsem třeba zůstala několik dní, že jsem se nemohla zvednout, ty bolesti mě paralyzovaly, přestávala jsem jíst, přestávala jsem pít, samozřejmě se všemi dalšími ohrožujícími důsledky.
0: Problémy se projevily po úspěšné operaci nádoru mozkových plen. O algeziologické léčbě léčbě bolesti se dozvěděla až po letech trápení. Později založila pacientskou organizaci Chronická bolest, která informuje pacienty o pomoci s dlouhodobou bolestí.
13: Zmiňovali jsme, že takových pacientů jako Vlasta Štochlová přibývá. Čím to je, když se zdravotní péče pořád zlepšuje?
0: Je to právě tou kvalitnější zdravotní péčí, říká předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Tomáš Gabrhelík.
22: Na co dřív lidé umírali, tak dneska se prostě dá z velké části vyřešit anebo oddálit to úmrtí. Starší organismus, který se dožívá vyššího věku, má více chronických chorob.
0: Jako další důvody vidí Gabrhelík civilizační choroby spojené s moderním životním stylem, tedy problémy jako závažnější bolesti svalů, hlavy, zad nebo problémy s klouby. To vše je podle něj spojené hlavně s nedostatkem pohybu a odpočinku mysli.
13: V Česku existují algeziologická centra. Co vše tam pacientům nabízejí a do jaké míry jim umí pomoci?
0: To nám řekne Jitka Fricová z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
2: Algeziolog může nabídnout léky, ať jsou to opioidy nebo neopioidní medikace. Také pacientům indikujeme rehabilitaci a také se staráme o tu psychiku, takže řada medikace a nejenom medikace, ale také my pacientům můžeme indikovat psychoterapii.
0: Právě komplexní přístup podle Fricové může pacientům pomoci i k návratu do práce a do společenského života. Pro jiné je výhra už to, když mohou v noci spát nebo se více hýbat. Jednomu až dvěma pacientům z deseti, ale podle České lékařské společnosti od silných bolestí nepomůže ani kvalitní léčba. Ještě dodám, že těch větších center s komplexní péčí je v Česku 10 a jsou většinou zřízená při fakultních a velkých krajských nemocnicích. Menších pracovišť je pak 66.
13: No a z toho ekonomického pohledu, jaký dopad má chronická bolest na stát?
0: Ve státech Evropské unie tvoří náklady chronické bolesti podle dat Evropské federace pro bolest 3 až 10% hrubého domácího produktu. Jen skryté náklady této bolesti stojí Česko podle odhadu České lékařské společnosti desítky miliard korun ročně. Kromě zdravotní péče se náklady výrazně projevují i v sociální oblasti, třeba v invalidních důchodech nebo pracovní neschopnosti.
13: Tolik reportérka Sára Adamcová, děkujeme za tenhle příspěvek. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
13: V některých francouzských supermarketech i několik dní po kybernetických útocích chybí mražené nebo chlazené potraviny. Hackerům se na začátku týdne

0: koupit velké množství zboží a na takové objednávky dodavatelé nebyli připraveni. Já jsem se byl podívat v supermarketu Monoprix v centru Paříže, což je jeden z těch zasažených řetězců, a tam jsou regály a boxy stále prázdné. Je na nich nalepený papír s tím, že na obchod zaútočili hackři, v supermarketech tak chybělo třeba mražené maso, ovoce, zelenina nebo zmrzliny. Kromě řetězce Monoprix pachatelé zaútočili třeba taky na síť Carrefour nebo Intermarché.
1: Víme, jak velké škody se hackerům podařilo napáchat.
0: Hackři napadli asi 700 francouzských supermarketů z 10 tisíc. Přesné škody obchodníci zatím neznají, ale budou pravděpodobně ve výši několika desítek milionů eur. Obchody totiž museli zlikvidovat velké množství mraženého zboží, protože se v mrazácích zvýšila teplota až na 50 stupňů. V některých obchodech byla i vyšší. Škody navíc dál narůstají, protože supermarkety teď zjišťují, jaké jsou ty škody, musí zajistit opravy, zabezpečení chladících zařízeních. Některé z nich se vlivem vysokých teplot rozstavily a v některých obchodech zase propukly požáry. Nutné je tedy taky znovu doplnit zboží, což by měli obchodníci stihnout do konce týdne. Obchody navíc museli posílit personál a najmout další pracovníky ostrahy, kteří teď i v noci ručně kontrolují teplotu v mrazácích. Automatické monitorování totiž obchodníci z bezpečnostních důvodů odpojili od internetu.
1: A opravdu je možné podobný útok vlastně zopakovat během necelé půl hodiny, jak se o to pokusili výzkumníci v USA?
0: Ano, umělá inteligence Claude od americké firmy Anthropic potřebovala k napodobení útoku přesně 28 minut. Za tu dobu dokázala umělá inteligence převzít kontrolu nad chladicím zařízením a na dálku aktivovala funkci odmrazování, což se stalo i tady ve Francii. Zjistili to výzkumníci z americko-izraelské firmy Cleroty. Experiment podle francouzského technologického serveru 01net navíc ukazuje, že by podobný útok mohl provést prakticky jakýkoliv kyberzločinec, a to i bez hlubších technických znalostí. Test provedli na řídící jednotce společnosti Danfoss, která dodává technologie do napadených francouzských supermarketů. Testované zařízení bylo samozřejmě odpojeno od internetu, aby experiment nemohl způsobit žádné škody.
1: No, jak na to, na ty hackerské útoky reagují napadené francouzské maloobchodní sítě? Mění nějak své postupy?
0: Poté, co odhalili útok, tak zařízení okamžitě odpojili od internetu, tím ale nemůžou zařízení kontrolovat na dálku, takže jak už jsem říkal, tak najímají další pracovníky ostrahy, kteří to kontrolují ručně. Francouzský úřad pro kybernetickou bezpečnost také vyzývá řetězce, aby zařízení znovu připojovali k internetu pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN a instalovali potřebné aktualizace a také měnili hesla. Právě dánská už zmíněná společnost Danfoss, jejíž technologie hackři napadly, se brání tím, že supermarkety neaktualizovaly systémy a ty tak byly náchylnější na podobné útoky.
1: Tak obezřetnost určitě se vyplatí. Tolik náš zpravodaj z Paříže, Marcel Faltis. Děkuji, naslyšenou.
0: Díky, hezký den, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Ve 3/5 se podíváme na Slovensko, které včera schválilo rozpočet na příští rok. Počítá se zvýšením výdajů na obranu, zdravotnictví, školství a také na důchody. S pokračováním kompenzací vysokých cen energií, ale i s opatřením kvůli suchu, zahrnuje také náklady na přípravu výstavby nové jaderné elektrárny. Deficit veřejných financí se prohloubí na 4,9% výkonu ekonomiky. Slovenská opozice proto rozpočet kritizuje s tím, že vládní koalice vede zemi do bankrotu. Podrobnosti probereme s Ronaldem Žipem, šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku Trend. Zdravím do Bratislavy, dobrý den. Slyšíme se, pane Žipe, tady je Praha, voláme Bratislavu.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, ano, výborně, spojení už funguje. Tak mluvíme o rozpočtu, který včera schválila, který Slovensko včera schválilo. Jak ten rozpočet hodnotíte vy? Skutečně by mohl hrozit bankrot, jak tvrdí opozice, když dluh Slovenska stále narůstá?
3: Rozpočet je predvolebný. Zjavne predvolebný, to znamená, že žiadna konsolidácia už Slovensko nečaká v tomto roku, teda v budúcom roku. Po troch rokoch, kedy vlastne sa zvyšovali dane pre firmy, pre jednotlivé

0: jednotlivcov. Tento rok už bude pokojný a samozrejme súvisí to najmä s voľbami, takže už sa bude iba rozdávať. Samozrejme, dlh je pomerne vysoký na úrovni sa blížiaci sa k 70%, čo je dosť, ale samozrejme táto úroveň sama o sebe neznamená, že príde nejaký skorý bankrot. Je to len trajektória, je to len cesta, na ktorej Slovensko je a neustupuje z tej cesty, kde vlastne v priebehu niekoľkých rokov, možno dekád, je ten bankrot veľmi pravdepodobný.
1: Je to tzv. Řecká cesta, jak se o tom v téhle souvislosti vždycky mluví nebo používá tohle spojení?
0: Samozrejme, ten nábeh tam je, ale my by sme boli veľmi radi, aby sme boli na gréckej ceste, lebo tá grécka cesta momentálne je už pozitívna. Gréci zažili veľmi veľa nepriaznivých udalostí, ale tentokrát už v podstate šetria, ich deficit je veľmi nízky, respektíve majú prebytkové rozpočty a tým pádom dokážu znižovať svoj dlh. Slovensko tiež by bolo na gréckej ceste, ale bohužiaľ skôr na gréckej ceste ten z roku 2010-2011, kedy ten systém bol problematický.
1: Ano. Tak jsem to spíš myslela, že nejprve taky Řekové museli padnout na dno. No, rozpočet ve slovenském parlamentu prošel tou nejtěsnější možnou většinou 76 hlasů. O čem to vypovídá?
0: Koalície momentálne má veľmi krehkú pozíciu, tú najkrehkejšiu možnú v slovenskom parlamente. To znamená, že o každý zákon sa bude biť. O každý zákon v podstate má iba jeden hlas, kedy môže skutočne ten podstatný zákon presadiť. A znamená to to, že možno budeme vidieť viac korupcie, viac úplatkov. Toho sa obáva opozícia, že jednoducho toto prostredie naznačuje viac skutočne korupčného správania, aby si udržalo tú veľmi tesnú väčšinu po celý rok.
1: Rozpočet byl přijat narychlo, kritizovala to nejen opozice, ale taky nezávislá rozpočtová rada nebo zaměstnavatele. Proč s tím podle vás slovenská vláda tak pospíchala, že si ho vlastně nestihli prostudovat ani odborníci na veřejné finance? Byl to záměr?
0: Na Slovensku dlhodobo je tradícia veľmi nízkej transparentnosti, znižovania transparentnosti. Je tu tradícia toho, že sa porušujú pravidlá, rôzne pravidlá, vrátanie ústavných pravidiel, takže je to niečo, kde v podstate nie je ani záujem vlády a vládnej koalície o to, aby tá prebehla seriózna diskusia aj s verejnosťou, aj s odborníkmi. Preto tam bolo iba pár hodín na rôzne ekonomické alebo tripartitu, ktorá mala zhodnotiť v podstate to, že v akom stave je rozpočet. Takže je to len pokračovanie práve k tomu, že ideme do dôb, kedy vlastne vidíme väčší rozpočet, väčší dlh a menej transparentnosti, čo nepridáva dôveryhodnosti Slovenska.
1: Přitom ale kabinet Roberta Fica přijel v uplynulých letech 3 konsolidační balíčky, zavedl také transakční daň. Tak proč se to nedaří ty veřejné finance konsolidovat, proč slovenská ekonomika neroste? Mají na to vliv spíš tedy ty vnější faktory?
0: Samozrejme, slovenská vláda povie, že ide o vonkajšie faktory, ide o Hormuz, ide o drahé energie, ide o svetové spomalovanie ekonomického rastu, ide o vojnu na Ukrajine. Avšak skutočne veľký problém spočíva práve v nízkom ekonomickom raste, ktorý je spôsobený konsolidáciou. Ako náhle vláda zvyšuje dane súkromným osobám, firmám a hlavne firmy nereagujú tým, že by viac investovali. Naopak, znižujú svoje investície, je veľká neistota, nevedia, čo príde o rok, nevedia, čo príde o ďalší rok. Jednoducho, toto je veľký problém opatrení vlády, ktorá koná nepredvídateľne. A práve to je aj veľký príklad aj do zahraničia. Jednoducho vlády, ktoré konajú nepredvídateľne, tak majú šancu na to, že ekonomika bude reagovať inak, ako očakávať.
1: No, z toho všeho plyne veľká nespokojenosť obyvatel s tou špatnou ekonomickou situací v zemi, ktorá sa promítá do klesajúcej životní úrovne na Slovensku. Jak veľkú roli to môže hrát v parlamentních voľbách na podzim příštího roku, už jenom v krátkosti?
0: Ona sa nedá povedať, že by nejako výrazne klesala životná úroveň, možno nerastie tak, ako rastie v iných krajinách. Momentálne ale tí kľúčoví voliči koalície, to znamená dôchodcovia, sú spokojní, stále prichádzajú rôzne dávky a zvyšujú sa ich dôchodky, takže ak v podstate vyhrajú ich voliči, tak stále môže vyhrať aj koalícia aj v budúci rok. Napriek tomu, že stredná trieda je na tom ťažšie alebo horšie, ako bola minulý rok.
1: Ronald Žip, šéf-redaktor slovenského ekonomického týdeníku Trend, byl hostem odpoledního Plusu. Děkuji vám za to, naslyšenou.
0: Děkuji, příjemný den.
1: 16 hodin 52 minuty. Ve svém žánru si vydobil tak přesvědčivou pozici, že byl nazýván králem fejetonu. Už víte, o kom bude řeč. Rudolf Křesťan, spisovatel a publicista, zemřel ve věku 83 let. Dlouhá léta působil i v Českém rozhlase, mimo jiné také jako moderátor nedělního ranního vysílání na Dvojce. První fejeton napsal v 16 letech. Za svůj život vytvořil přes 3000 humorných textů, které založil na nadsázce a slovních hříčkách.
2: Když se učíme cizímu jazyku, je samozřejmé, že musíme zvládnout i jeho slovíčka. V dětském věku je vysvětlitelné, že těm slovům říkáme takto zdrobněle, jenže i dospělí lidé je při svém biflování jazyku označují úplně stejně.
3: Například ve fejetonu Slovíčka se Rudolf Křesťan zamýšlel nad tím, proč i dospělí používají tento zdrobnělý termín. Králem fejetonu Rudolfa Křesťana nazval Marek Eben.
2: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
3: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
2: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
3: Celý život kolem sebe hledal úžas a o svém úžasu dokázal i psát. Zároveň vždy vycházel z tvrdých faktů.
2: Fakta já miluji, protože a v tom je ve mně natrvalo novinář, si myslím, že skutečnost vytváří děje, které snad nebyl schopen popsat ani William Shakespeare.
3: Rudolf Křesťan vystudoval žurnalistiku a mezi lety 1964 a 1992 působil jako redaktor časopisu Mladý svět. Tam se s ním potkal i publicista Radek Jón.
4: Přiřadili mě pod Rudu Křesťana a on vedl reportéry, obalil mě takovým pocitem bezpečí, jakože mě udrží v Mladém světě, ale současně byl hrozně přísný.
3: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor tříhodinového nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i moderátor Aleš Cibulka.
5: Každý pátek Ruda přicházel do pořadu Host do domu a každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola. U těch jeho fejetonů byl vždycky fascinující ten nápad, nějaký přesah, na který on přišel, který zobecnil a z čeho si dokázal udělat legraci.
3: Aleš Cibulka vzpomíná, že když Rudolf Křesťan své fejetonu načítal, byl přitom mírně nervózní.
5: On si sundal boty, četl ten svůj fejeton a u toho šoupal nohama, že do mikrofonu to nebylo slyšet, ale já si vzpomínám, že když to bylo poprvé, tak jsem se díval, co se to děje v tom studiu, až pak jsem zjistil, že šoupe nohama.
3: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: A čím jsme dnešní vysílání odpolední na Českém rozhlase Plus začali, tak tím i ho uzavřeme. Česko dnes přišlo o dvě výškové dominanty. 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Od 50. let minulého století byly nejvyššími stavbami u nás. Radiokomunikace pro ně po ukončení vysílání ale nenašly další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a bezpečný provoz. Přesný termín demolice kvůli bezpečnosti předem veřejně nezdělili, přesto likvidaci vysílačů v okolí za vymezeným perimetrem sledovali dnes stovky lidí. My jsme ve spojení se Zdeňkem Tonikou z oddělení technické podpory Českého rozhlasu. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Řekněme si něco o těch stožárech, čím byly ojedinělé a byly v době vzniku moderním prvkem radiokomunikace po té technické stránce. Šlo se prostě s dobou?
6: Byly to vlastně nejmodernější vysílače tady v republice a v té době to byla jedna z nejvyšších staveb, tuším, že snad dokonce i v Evropě, a měli výkon 1,5 MW, bylo to složení ze dvou vysílačů Tesla Hloubětín SRV 750, takže každý měl výkon 750 kW. A jednalo se o nejmodernější stavbu hlavně kvůli tomu, že ty anténní stožáry byly naprosto unikátní. Bylo to podle návrhu inženýra Haušky a konstruktora Šťovíčka, a jsou to takzvané antény ARPO, to znamená zřízeným obložením vlny, což byla naprosto ojedinělá záležitost, protože ty stožáry vlastně dokázaly odolávat zásahu blesků, protože byly vlastně taková konstrukce byla přímo spojená se zemí, takže opravdu se jednalo o naprosto prostě nejmodernější, co se tady dalo postavit.
1: A že byly jen dva, to stačilo, nebo byly někde podobné stavby?
6: Ty dva stožáry, to mělo taky svůj důvod, vlastně ten anténní systém byl vymyšlený velice chytře, on měl směrovou charakteristiku a vlastně to pokrývalo ze západu na východ Českou republiku. Na Slovensku byl vlastní vysílač, ale prostě Čechy vlastně pokrýval jenom jeden vysílač, tady Liblice B.
1: Jak se od 70. let minulého století ten přenos dat proměnil? Jak technický vývoj ovlivňuje tehle obor? Jak rychle?
6: Já odpovím slovama, který jsem kdysi slyšel na fakultě, kdy tam prostě šéf ústavu říkal, že ta technika jde tak rychle dopředu, že to nestačíme ani vyhazovat. A je to tak, že vlastně ty střední vlny už v té době v těch 70. letech byly na ústupu, už nastupovalo VKV, stereofonní vysílání a dál prostě tady vlastně s přístupem internetu na nás jak si skočily podcasty, internetové vysílání. Takže i DAB, který je v dnešní době vlastně nejnovější způsob vysílání, už je starý. Takže je to strašně rychlý.
1: Ano, tak to jsou určitě vysoké nároky, vlastně, nebo jaké vůbec jsou požadavky v současnosti na ten přenos dat informací. Dochází asi i k miniaturizaci zařízení, ne? Že už takhle vysoké stožáry se nestaví.
6: Vlastně ta velikost těch stožárů byla dána délkou vlny. Takže čím je vyšší frekvence, na který se vysílá, tak tím jsou ty antény menší. Mm-hmm. No, takže tady to bylo dané tím, že se vysílalo na stejných vlnách a na frekvenci 600, kolik to bylo, 639 kHz. Takže začátek stejných vln.
1: Ale v tomhletom oboru tedy držíme krok se světem?
6: Jasně, tak ono prostě se tomu nedá uhnout, protože samozřejmě ty technologie, máme internet, máme DAB, máme všechno, takže prostě to tomu se jako nedá prostě uhnout.
1: Zamíříte taky do Liblic podívat se, protože počítá se s tím, že i po té likvidaci vlastně stožáru ještě několik dní tam bude mířit tisíce návštěvníků, prostě těch, co to zajímá.
6: Určitě ne. Určitě ne, protože samozřejmě ty nejzajímavější věci, to znamená ten anténní systém, tak ten je pryč a vysílače ty už myslím opustili budovy už někdy začátkem tohoto roku, takže teď ty už skončili ve šrotu dávno. Takže už se tam vlastně není moc na co podívat.
1: Z vašeho pohledu. Tolik Zdeněk Tonika z oddělení technické podpory Českého rozhlasu. Děkujeme za vysvětlení, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
1: No a teď už můžeme směle říci, že takové bylo dnešní odpolední vysílání na Českém rozhlasu Plus. Za všechny, kteří se na něm podíleli, se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková.
7: Český rozhlas Plus.
8: Hnutí STAN a Spolu pro Prahu dále ladí sestavení pražské koalice. Ani po dnešku není jasné, jestli bude dvou nebo tříčlená. A Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. A cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů na litr, benzín naopak zlevní. Zprávy a Martin Matějka. Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou, sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
9: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a STAN, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou STANu.
8: Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
7: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
10: Je to taký zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
7: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
11: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
12: Šlo to naprosto přesně podle plánu, ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
7: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, Alena Junová, Český rozhlas.
8: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr. Tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci, která pokryje část nákladů na jejich připojení. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
13: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
8: Podle Svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jich podepsání dodatku týká.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Na zhruba 6000 vlakových nádržích v Německu začíná platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala jen některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
15: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
16: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: Zemědělci můžou od dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Zvažuje třeba větší odpovědnost rodičů nebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by ale podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání Michala Černého muselo být až krajním řešením. Nyní mělo by jít o trest, ale o cestu k nápravě. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání.
17: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátilo stejný dítě, aby se vrátilo jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jihomoravští policisté řeší téměř 50 pokusů o vloupání do domu v Pavlově na Mikulovsku. A v noci ze soboty na neděli se zloděj pokusil vypáčit několik dveří v obci a 4 domy se mu podařilo vykrást.
18: tady přímo u kliky takový malý zásek, že vlastně někdo se tam pokoušel prostě zaseknout mezi gumu a dveře nějaké páčidlo.
19: Jaroslav Gracl z Pavlova je jedním z asi 5 desítek lidí, kteří nahlásili na policii pokus o vloupání. Podle místních kradla minimálně jedna žena. Ukazuje mi video bez zvukového záznamu Jaroslav Gracl.
18: Tady vlastně v 1:35 ráno je vidět, jak vlastně jde nějaká paní, chodí, zkusí za kliku, nejde to, jde dál.
19: Video předali policii.
20: Policisté zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést do padení pachatele. Jedná se o 48 domů.
19: Říká policejní mluvčí Petra Hrůzová. Místní strážníci v obci v noci nehlídkují. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
8: A serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatele od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivinského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se jí ale neměli pokoušet sami odchytit.
21: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kg. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo po případě kontaktovat policii České republiky.
8: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Pražský okruh ze 13. kilometru pojedete pomalu do omezení na mostě Šmejkalka, je to tam na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou z 6. kilometru zůstává kolona na Pražský okruh za Ořech. Pro osobní auta je to tam na půl hodiny. A ve Strakonické v Praze na výjezdu po D4 zůstává kolona kolem Cukráku do omezení u Jíloviště na zhruba půl hodinu. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, na horách naměří kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná další senátní duel, teď je z volebního obvodu číslo 51 Žďár nad Sázovou, a moderuje Lukáš Matoška.
22: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou. Tady ve studiu jsou proto dva tamní kandidáti. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandiduje jako nestraník, byl navržen stranou Volt Česko v koalici se Starosty a osobnostmi pro Moravu a hnutím Hlas regionu. Dobrý den.
23: Krásný dobrý večer vám i vašim posluchačům.
22: A senátor KDU-ČSL Josef Klement. Dobrý den i vám.
24: Hezký večer a zdravím posluchače mého oblíbeného rádia Radiožurnál.
14: Volby 2026. Senátní duel.
22: Ještě na úvod řeknu, že tento duel předstáčíme v úterý 13. října. To znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V obvodu kandidovalo celkem 5 uchazečů. Michal Šmarda získal 27,6% hlasů. Josef Klement získal 25,62% hlasů. Pánové, s trochou nadsázky by se dalo říct, že tady tenhle váš letošní souboj je vlastně odveta, protože před 6 lety vás pan Klement, obracím se na vás, pane Šmardo, ve druhém kole porazil. Proč si myslíte, že to letos dopadne jinak?
23: Letos k těm volbám přišlo ohromné množství lidí, mnohem víc než minulé. Já jsem dostal historicky téměř rekordní počet hlasů, 12,25 tisíce hlasů, a to je mnohem více lidí, než kteří přišli minulé. Já věřím, že právě ta motivace lidí vybrat si skutečně prospěšného senátora bude tím, co je přivede i ke druhému kolu, a moc se na to těším.
22: Pane Klemente, jak vyplývá, tak vy jste byl senátorem po dobu 6 let, ten svůj mandát obhajujete. Čím si vysvětlujete, že druhé kolo vám málem uteklo, že jste se do něj dostal doslova o jediný hlas?
24: Tak určitě to bylo tím, že kolega Michal Šmarda využil toho, že v našem senátním obvodě jsou dva středopraví kandidáti a pravděpodobně se ty hlasy nějakým způsobem rozmělní a rozdělí, což se stalo skoro úplně přesně na půlku. A proto vlastně byli zde tři vážní kandidáti, kteří dopadli plus minus o 2% stejně.
22: Když jste, pane Klemente, kandidoval před 6 lety a uspěl, tak jste hodně v kampani zdůrazňoval vylidňování vašeho regionu Žďárska. Jak jste se to pokoušel v uplynulých letech řešit?
24: tak tohle je nesplněný cíl. Ten nesplněný cíl, který dál pokračuje, budu se samozřejmě snažit všechny zákony, které budou směřovat k dostupnosti bydlení, ke stavebnímu zákonu, aby se zrychlila výstavba, aby mohli občané využívat komfortu města a samozřejmě i v rámci venkova zajistit potřebné služby.
0: A to by mělo podle vás pomoci zastavit vylidňování Žďárska?
24: Myslím si, že ten komfort, který můžou obce a města nabídnout, tak určitě tento trend by měl minimálně zpomalit.
0: Pane Šmardo, měl jsem pocit, že teď jste mírně kývnul hlavou, takže i podle vás toto jsou recepty na to, jak zastavit nebo přinejmenším zpomalit ten trend ve Žďársku?
23: Byly by, kdyby byly konkrétní a kdyby přicházeli včas, mně přijde poněkud zvláštní, když po 6 letech v Senátu Josef řekne, pomalu se chystám k tomu, že začnu podporovat zákony, které umožní to, co jsem kdysi slíbil.
0: Použil jiná slova, tak, abychom byli korektní.
23: Ale těch 6 let je skutečně dlouhá doba a ty výsledky by měly být vidět. Já jsem z radnice zvyklý na to, že každý den lidi hodnotí moji práci, každý den musím skládat účty a když se skládají účty za jednou za 6 let, tak by to nemělo být tak, že řeknu, no už to pomalu začíná a už se na to chystám. Já k tomu chci říct to, abych byl konkrétní a přece jenom není to, aby ten duel byl věcný. Já k tomu chci říct to, že podle mého názoru se musí změnit například rozpočtové určení daní tak, aby třeba ty obce, ale i kraje, které jsou v horších klimatických podmínkách, tak aby byly lépe finančně od státu zajištěny i kvůli tomu, jaké tam jsou podmínky. Například v Itálii nebo ve Švýcarsku je to naprosto běžné a funguje to. Ano. Já bych chtěl například tento konkrétní bod, který zabrání vysvětlení.
0: Já vám teď slíbím, že se k němu za pár minut dostaneme, ale musím nechat, pane Klemente, vás reagovat na tu kritiku. Letos jste to vy, kdo jako senátor skládá účty, tak nepodcenil jste to působení v uplynulých 6 letech, když jste tady před chviličkou sám připustil, je to nesplněný cíl týkající se pozastavení toho trendu vylidňování Žďárska?
24: Ano, já jsem se k tomu přiznal, nezapírám to nějak, je to nesplněný cíl. Na tomto problému se je potřeba pracovat kontinuálně a ano, 6 let jsem byl v Senátu a přece jenom pokud jste v nějaké instituci a snažíte se obhájit, tak pořád je lepší, nebo pořád je snaží střílet do toho, co se stalo a nestalo, než populisticky slibovat. A já jsem tohle to řekl a přiznávám, že to je nesplněný cíl a chci na něm pokračovat.
0: Podle vás pan Šmarda populisticky slibuje?
24: Já si myslím, že tohle to není jenom problém Senátu, to vylidňování, nebo respektive práce v Senátu. Je to soustavná práce i starostů na obcích, aby ten komfort těm svým občanům dávali právě třeba ve formě bydlení. A třeba Žďár klesl z nějakých 24 na 20 tisíc obyvatel a Nové Město ten trend má úplně
0: stejný. Čím jste se tedy vyhnul té otázce, zda váš konkurent populisticky slibuje, ale nechme ji tedy stranou. Pane Šmardo, vaše stručná reakce, ať se posuneme a dostaneme třeba k tomu rozpočtovému určení daní.
23: My se jako obce snažíme, a to nejenom Nové Město na Moravě, Josef Klement má pravdu, že i v Novém Městě na Moravě o několik set občanů poklesl počet obyvatel. Není to tak hodně jako ve Žďáře, tam to bylo několik tisíc, nicméně i u nás ten trend je, sice je to lepší, ale ten trend je taky tento podobný. Ale já například s Martinem Merkosem, starostem Žďárou, stejně jako s jeho předchůdci, jsem tuhle problematiku hodně diskutoval a musím říct, že třeba ve Žďáře se můžeme inspirovat právě tím projektem společných investic, kde oni vystavili dům s Českou spořitelnou. Ale potřebujeme větší podporu státu. A já jsem chtěl říct jednu věc. Josef Klement nebyl jenom senátorem, byl i jedním z nejvyšších představitelů vládní politické strany a myslím si, že malinko zabrat mohl.
0: Pane Klemente, tak na to vás zase musím nechat zareagovat. Z důvodu korektnosti poprosím vás o velkou stručnost, ať se posuneme.
24: Tak já si myslím, že jsme zabírali dost, že jsme se snažili v minulosti i pod vládou Petra Fialy konsolidovat finanční prostředky a snažili jsme se nějakým způsobem působit v tom, aby finanční prostředky byly na té příjmové části, aby byly právě pro ty investice do obcí a měst.
0: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty jsou dva kandidáti na senátora v obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, jmenovitě senátor lidovců Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
14: Volby 2026, senátní duel.
0: Já jsem to slíbil a já svoje sliby tady budu plnit. Vy jste se, pane Šmardo, před pár minutami zmínil o tom klíčovém bodu z vašeho programu, a to je změna rozpočtového určení daní. Tvrdíte, že to současné nastavení je ve prospěch velkých měst a v neprospěch třeba tak velkého města, jaké vy vedete. Myslíte si, že byste jako nestranický senátor, který nepatří ani k opozici, ani k vládě, měl sílu toto změnit?
23: Já jsem přesvědčen, že ano, protože když se někdo vymlouvá na pravomoce nebo vymlouvá se na to, že je součástí jenom slabého týmu, tak je to především přiznání toho, že nemá odvahu o těch věcech mluvit nahlas a tvrdě je prosazovat. Já jsem zažil mnoho pozic v životě na radnici, zažil jsem i opozici, a když jsme za něčím šli, tak jsme to prosadili.
0: Dobře, víte, a co jak byste vlády prosazoval, kdybyste se nakrásně stal senátorem, to vámi prosazované rozpočtové určení daní, jeho změnu?
23: Principiálně bych upozorňoval na ty nespravedlnosti. Vemte si, že obce na Vysočině mají mnohem vyšší náklady například se zimní údržbou. Ale to se netýká jenom obcí, to se týká i nemocnic, takže se jedná i o financování zdravotnické péče. Týká se to škol, týká se to všech těchto institucí, které mají obrovské náklady jenom s tím, že prostě jsou tam horší klimatické podmínky. Stát to na rozdíl například tohoto Švýcarska, Itálie nezohledňuje a je to něco, za co já bych chtěl zabojovat. Kdysi už se o to snažili bojovat někteří moji předchůdci. Nepodařilo se jim to, ale já jsem přesvědčen, že mám takovou buldočí povahu, že mě se to podaří.
0: Pane Klemente, připouštíte i vy, že rozpočtové určení daní je potřeba změnit?
24: Ano, prosazovali to hejtmani, mimochodem i náš hejtman Honza Grolich, a který je mým velkým podporovatelem, a vlastně hlas pro mě je vlastně i hlas pro Honzu Grolicha. A já jenom bych upozornil na to, že v Senátu jsme rozděleni do různých politických klubů a samozřejmě jedinec, který tam je sám za sebe, tak má velmi malé vyjednávací podmínky a rozhodně...
0: Pan Šmarda říkal, že je buldog. Myslím si, že jste použil tento příměr.
24: Mě by zajímalo, jak by buldog byl v tom Senátu zařazen, protože si myslím, že každý jsme nějak členem nějaký koalice nebo nějakého...
0: Dostaneme se k tomu zařazení. Vy na něj chcete... Dobře, tak prosím.
23: Přímo otázku bych rád odpověděl. Josef Klemen právě řekl, že díky tomu, že je členem silného senátorského klubu, tak měl obrovské šance na to, aby prosadil ten svůj program, ale zároveň před chvílí přiznal, že ho vlastně neprosadil. Čili proč těch 6 let, kdy byl člen takhle silné skupiny, tak se mu nepodařilo prosadit.
0: Čím se vracíme?
23: Já jsem přesvědčen o tom, když mluvil o Janu Grolichovi, že Jan Grolich se předsedou lidovců stal právě proto, aby se ti lidovci změnili. Aby už to nebyly jenom prázdné řeči, ale aby oni začali opravdu pracovat. A upřímně řečeno, Josefe, já si myslím, že on, pokud tím předsedou nějaký čas bude, tak za prvý nebude to senátor bez vedlejšáku, ale bude to pravděpodobně senátor, který bude tvrdě pracovat, a je možné, že k tomu donutí i vás ostatní.
0: Tak, nechám vás reagovat, pane Klemente.
24: To je výzva. Já si myslím, že Michal Šmarda jako bývalý předseda ČSSD a zároveň starosta a možná dalších x funkcí měl, tak mi přijde jakoby ne na místě, aby kritizoval Honzu Grolicha, který je opravdu výkonej a snaží se KDU-ČSL posunout v tom procentuálním levelu výš.
0: Zaměřme se teď, pánové, na ty vaše kandidatury a nechme teď stranou kandidaturu předsedy lidovců pana Grolicha, který uspěl už v prvním kole. Pane Šmardo, zaznělo to tady, že ještě před 2 lety jste byl předsedou sociální demokracie, pak jste stranu opustil, dnes tedy kandidujete jako nestraník. Pokud byste se stal senátorem, do kterého senátorského klubu byste zamířil?
23: Děkuji, já jsem si teda vůbec nevšiml, že jsem kritizoval Jana Grolicha, ale pokud to tak Josef pochopil, tak to může být jeden z těch důvodů, proč si ne vždycky rozumíme.
0: Tak ale prosím, k té mojí otázce.
23: Já jsem přesvědčen o tom, že v Senátu po těchto volbách a výsledky prvního kola mi dávají zapravdu v tom, takže se podaří ustavit klub nezávislých silných regionálních osobností, které mají podobné politické názory jako já. A pokud takový klub vznikne, tak budu moc rád, když budu moc být jeho členem.
0: S kým byste v tom klubu byl například?
23: Každopádně si neumím představit, že bych se nechal zařadit do těch škatulek, jestli jsem provládní nebo protivládní, jestli jsem spíš fialovec nebo Babišovec, protože já si myslím, že to lidem bere kreativitu a právě to může být jedna z těch věcí, která jim bere ten tak na branku.
0: Pane Šmardo, s kým byste byl v klubu senátorském?
23: No, uvidíme, kdo se tam dostane.
0: Takže to teď ještě je nejasné, ale když říkáte, nechcete být škatulkován ani jakožto
22: případný senátor vládní a nějakožto případný senátor opoziční. Hmm. Tak přeci jenom, když se podíváte na ten uplynulý rok a byl byste už senátorem, hlasoval byste býval spíš s vládou nebo s opozicí?
23: No, tak jak kdy, já mohu vám to říct na konkrétních příkladech. Například o zákonu o rozpočtové odpovědnosti bych rozhodně pro navržený zákon vládní nehlasoval, ale snažil bych se ho rozumným způsobem upravit. Například o zastropování cen paliv bych naopak hlasoval s vládou. A takhle můžeme jít bod po bodu. Tam, kde některé vládní strany například se chovají velmi výrazně, třeba vystupují proti svobodě médií, tam bych je nepodpořil. Tam, kde přicházejí z impulzy pro regiony a pro náš průmysl, tam bych je podpořil.
22: Tak,
23: a to je
22: prosím,
23: právě ten rozdíl.
22: Kam byste patřil? Vy, pane Klemente, to je jasné, protože jste doposud předsedal lidoveckému klubu. To znamená, to vaše zaměření v tom stávajícím rozložení politických sil v Česku by bylo jasné a protivládní.
24: V současné době ano, protivládní. Já mám pocit z té debaty vždycky teď poslední dobou s kolegou Michalem Šmardou, že ty jeho názory jsou spíš provládní, ale nechci se tomu dál jako věnovat.
22: No, samozřejmě on říkal, že v některém ohledu jako by hlasoval s vládou, v jiném ohledu nikoli.
24: Ten systém zařazení do politických klubů a hnutí v rámci Senátu je jasný a malý klub, který jsou v rámci nezávislých, podle mě nevznikne a vždycky bude nějak politicky orientován.
22: Jak jste říkal, rozumím tomu.
24: Takže na to kolega Šmarda neodpověděl.
22: Premiér Babiš si před pár dny postěžoval, že Senát ve skutečnosti nevystupuje jako pojistka demokracie, jakožto vy lidovci říkáte, ale že vystupuje jako opoziční těleso. Nebylo to někdy tak v tom uplynulém roce, že jste vraceli zákony Babišově koalici jenom z toho důvodu, že byly z dílny vládní koalice?
24: Rozhodně ne, protože k nám teď poslední dobou do Senátu chodí poslanecký návrh, který nejsou diskutovaný napříč vlastně v mezirezortu a v ostatních ministerstvech. Je to fakt poslanecký návrh, takže ta nepřipravenost těch zákonů, viz stavební zákon a tak dále, opravdu je, kde je spoustu chyb, a to je právě ta role Senátu, že má kontrolovat materiály, které přichází ze sněmovny, a naše legislativa senátní se k tomu absolutně vyjadřuje. A co se týče té zaškatulkování, já si myslím, že jak už jsem řekl, já jsem jasně zaškatulkován.
22: Zmiňme jeden konkrétní materiál, kterým by se měla sněmovna zaobírat zrovna zítra. Připomínám ještě jednou, že teď spolu mluvíme v úterý večer. Na program sněmovny by se zítra měl vrátit zákon o státních zaměstnancích, který vetoval jak Senát, díky hlasu tady pana senátora Klementa, tak potom i prezident. Jak byste se, pane Šmar, dostavil případně tady k tomuhle zákonu?
23: Snažil bych se ho opravit, protože ten zákon na jedné straně se snaží odblokovat takový ten zkostnatělý úřednický aparát, ale na druhé straně dává politikům příliš velkou možnost, aby vlastně vyměňovali lidi jenom na základě politických kritérií. A to je něco, co mi vadí, protože odborný aparát státu, to je něco, co musí fungovat. A tohle je přesně ten můj přístup. Já prostě nechci být, tak jak to říkal Josef Klement, zaškatulkován, abych pořád jenom křičel Fiala huj, Babiš fuj. Já prostě chci, aby ty zákony byly kvalitní, bez ohledu, která vláda ho předkládá. To znamená, ať už je vláda jakákoliv, pro mě je nejdůležitější tlačit i k tomu, aby pracovala ve prospěch našeho regionu.
22: Tak, pane Klemente,
23: to je důležitější, než kdo ji vede.
22: Pane Klemente, teď se mi zdálo, že jste mírně pokyvoval hlavou pro změnu zase vy, ale vy jste přece hlasoval, jak jsem říkal, proti tady tomuto zmíněnému zákonu o státních zaměstnancích, a předpokládám, vaše kritika trvá.
24: Ano, trvá ta kritika, a já bych se jenom ještě možná malinko vrátil, a ono to s tím souvisí, o tom hlasování, o rozpočtové odpovědnosti. My jsme právě tento zákon, který přišel do Senátu, ač vlastně nemáme možnost třeba hlasovat o státním rozpočtu, tak tento zákon jsme právě se snažili konstruktivně doplnit pozměňovacími návrhama, který šly potom zpátky do sněmovny. A tam to bylo smetený ze stolu. Takže tam si myslím, že panuje ve sněmovně úplně jiná nálada v rámci politických triček. U nás v Senátu si myslím, že jsme v tomhle tom demokratičtější.
22: Našimi hosty tady ve studiu jsou dva kandidáti z obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, kandidáti do Senátu, senátor KDU-ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
2: Volby 2026, senátní duel.
22: Pane Klemente, váš vyzývatel, pan Šmarda, už tady narazil na ten váš slogan, že budete senátorem bez vedlejšáků. Je to tedy potíž, když váš pan stranický předseda, zmíněný pan Grolich, chce být přinejmenším prozatím jak senátorem, tak hejtmanem?
24: Já jsem tento slogan vzal sám na sebe, na svoji osobu. Já jsem nikoho nekritizoval tímto sloganem, protože já, když jsem byl zvolený do Senátu, tak jsem předtím působil 6 let jako místostarosta okresního města, takže zkušenost komunální politiky mám a v okamžiku zvolení jsem rezignoval na svoji funkci a plně jsem se věnoval Senátu. To byl signál pro mé voliče, že já nechci mít k tomu žádnou jinou další funkci.
22: A jak k tomu přistupuje váš pan předseda?
24: Já si myslím, že tohle to je každýho záležitost. Jak jsem říkal, kolega Šmarda byl předsedou strany, byl starostou a s tím souvisí ještě z dalších x funkcí. Jestli to všichni ty lidi zvládají, tak ať to tak dělají. Já se chci plně věnovat práci pro Senát a pro region.
22: Pane Šmardo, jak to vlastně budete mít vy? Já, jak jsem se informoval, tak v komunálních volbách jste neuspěl, tak jako minule vaše uskupení skončilo až na druhém místě. Je tedy ještě ve hře, že kdybyste se stal senátorem, že byste současně zůstal i starostou Nového Města a pokud ano, zvládal byste to dohromady?
23: Já jsem přesvědčen o tom, že jsem v komunálních volbách uspěl, já jsem dostal ze všech kandidátů nejvyšší počet hlasů a chtěl bych za to tady...
22: Promiňte, hovořil jsem teď o výsledku vašeho hnutí.
23: O jeden mandátík méně jsme dostali než kolegové, nicméně dostal jsem nejvyšší počet hlasů ze všech novoměšťáků a chtěl bych za to všem novoměšťákům poděkovat. Každopádně já na žádné funkci nelpím. Pro mě je to práce a upřímně řečeno, pro mě nevadí, když vlastně kolegové pana senátora Klementa zároveň jsou hejtmany, zároveň jsou starosty. Mě to nevadí. Pro mě jsou rozhodující výsledky jejich práce. Já ve svém životě mám jenom dva koníčky. Jeden z nich je práce, ale ten nejdůležitější je rodina. Nebudu tyhle dva koníčky šidit, nemám prostě žádné jiné.
22: Dobře.
23: A ono ve chvíli, kdy se opravdu věnujete něčemu na 100%, tak to prostě dáte. A já bych chtěl popřát i našemu okresu, aby měl prospěšného senátora, který tomu bude dávat 100%.
22: Pane Klemente, chcete k tomu něco dodat jednou větou, protože končíme, náš čas vypršel?
24: Jak jsem řekl, já bych rád pracoval pro region a pro Senát na plný úvazek a do toho jdu s vervou.
22: Našimi hosty byli kandidáti na senátora v obvodu s číslem 51 Žďár nad Sázavou, senátor KDU ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Pánové, děkuji vám oběma, že jste přišli.
24: Děkujeme.
23: Taky moc krát děkujeme a mějte se nádherně.
24: Hezký večer.
22: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Volby 2026. Senátní duel. Osobnost plus.
3: Dokázali jsme vysledovat a prokázat nákupy nemovitostí. Jsou to celé obytné komplexy. Mluvíme opravdu o obrovských objemech peněz. Investicích nejen v centru Prahy, ale různě po celé republice, říká o jedné z nejmocnějších evropských mafií Ndranghetě investigativní novinářka Pavla Holcová, která o jejím fungování natočila podcastovou sérii s názvem Čestný muž. Proč je Ndrangheta tak úspěšná a kam až vedou její stopy v Česku a na Slovensku?
2: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na plusu. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: Česko má skoro 6300 obcí. To je na počet obyvatel nejvíc v Evropě. Proč to může být pro malé obce problém? Měly by se za účelem snížení administrativních nákladů slučovat? A proč se zatím příliš nedaří, aby obce sdílely sociální služby? Speciálním hostem je dlouholetý, dnes už bývalý starosta Starkoče a předseda mikroregionu Čáslavsko Jan Jiskra.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, a podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo a poškozené bojové letouny Sukhoi Su-34M jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. Školy zřejmě budou mít možnost v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky. Zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě. Podle Michala Černého z ministerstva školství by školy měly poskytnout vyloučenému žákovi i třídě podporu. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 000 spolků. Zároveň stoupl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace se své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl taky v pořadu Psáno kurzívou. Dlouhá léta působil i v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize. České radiokomunikace dnes nechali odstřelit 2 stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak skoro 50 let nejvyšší stavbou v Česku. A vysílač, že dřív využíval Český rozhlas, vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. A stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále trvá silný provoz za sjezdem na Pražský okruh mezi 12. a 23. kilometrem. Pojedete půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov z kilometru 108 počítejte s kolonou. Před sjezdem na Jihlavu je dopravní omezení, zdržíte se 10 až 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru zůstává kolona na Pražský okruh za Ořech. Pro osobní auta je to tam na půl hodiny. A ve Strakonické na výjezdu po D4 zůstává kolona kolem cukráku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou hlavně v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. A nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Osobnost plus Světlany Vitovské.
1: Izrael čekají první volby od začátku současné války v pásmu Gazy, která začala po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. O novém složení jednokomorového Knesetu rozhodnou voličky a voliči za 2 týdny. Jak se 3 roky po brutálním útoku Hamásu země změnila? Jaká je po volbách šance na změnu vlády? A co ve volbách bude a bude chtít premiér Benjamin Netanyahu? O co bude hrát? Zeptám se ředitelky Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Riny Kalhusové, která je hostem Osobnosti plus. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost plus.
1: Paní Kalhusová, jak velké trauma v Izraeli po útoku teroristů z Hamásu ze 7. října roku 2023 zůstává 3 roky poté?
5: Tak samozřejmě je to pořád velké téma a je to taková nezahojená rána, která pochopitelně se asi ani nemohla za 3 roky zahojit, ale to, že je tak pořád otevřená, tak k tomu samozřejmě přispívá to, že Izrael de facto byl více než 2 roky ve válce na několika frontách, takže nebyl vlastně ani čas pořádně zpracovat to, co se stalo 7. října. No a samozřejmě k tomu také přispívá politická reprezentace, která do určité míry vlastně vlastně to trauma ze 7. října nechává otevřené, nechce vlastně ho uzavřít. Vidíme to třeba v tom, že Benjamin Netanyahu nedovolil, aby vznikla nezávislá vyšetřovací komise, která by opravdu zjistila, co se stalo, jak bylo možné, že k tomu došlo. Takže ti politici, kteří jsou zodpovědní za 7. října, jsou stále u moci, což samozřejmě pro ty, kteří byli nejvíce postiženi tím 7. říjnem, to znamená rodiny, jejichž příbuzní zahynuli nebo byli uneseni, tak prostě tvrdí, že ani nemohou se přesto přenést, protože stále čekají na zásadní odpovědi, jak vůbec k tomu mohlo dojít. Takže určitě 7. říjen je v Izraeli velmi, velmi přítomen a myslím si, že dlouho ještě bude.
7: Pro Izrael to byl podle vás vůbec nejhorší den v historii. Ne, jak dlouho je podle vás izraelská společnost raněná, otřesená? Jak dlouho bude trvat, než se z toho, pokud se z toho vzpamatuje?
5: Tak samozřejmě to se úplně nedá asi říct. Já si myslím, že časem se ta situace trošku začne hojit, ale určitě to je prostě téma, které, nebo událost, která otřásla Izraelem, otřásla pocitem bezpečí a jistoty. Pro mnohé Izraelce to znamená vlastně, nebo znamenalo ztrátu důvěry v bezpečnostní složky, v politickou reprezentaci, že jsou schopni vlastně ochránit Izraelce. Ne, že by Izrael nezažil předtím teroristické útoky, ne, že by Izraelci nebyli zvyklí na poměrně vysoké riziko, v kterém se samozřejmě Izrael nachází de facto od svého založení, ale to, že více než 24 hodin na některých místech prostě řádili teroristé z Gazy, aniž by se tam objevil voják nebo jiný příslušník bezpečnostních složek, to je samozřejmě něco, co opravdu mnohými Izraelci otřáslo.
7: Spousta rodin unesených a obětí masakru se odmítá účastnit pětních akcí, které pořádá vláda. Jak velká propast mezi těmi lidmi je?
5: Veliká.
7: Mezi vládou a těmi, které ten útok zasáhl osobně?
5: Je veliká, samozřejmě ani ty rodiny těch, kteří tedy zahynuli nebo byli uneseni 7. října, tak nejsou úplně jednotné. Je tam skupina, která naopak se definuje velmi pravicově a například, když se vyjednávalo o propuštění rukojmích, tak oni apelovali na vládu, aby vlastně preferovala bezpečnost, nikoliv zas tak ty životy těch rukojmí, aby ty ústupky nebyly veliké, ale jinak to je malé procento, většina právě těch rodin se poměrně záhy po 7. říjnu začala účastnit demonstrací, které vlastně nabádaly vládu, aby prioritizovala právě propuštění rukojmí i za tu cenu, že ustoupí z některých těch bezpečnostních nároků. A čím víc bylo jasné, že to je Benjamin Netanyahu, který de facto brání tomu, aby se ti rukojmí dostali domů, tak se vlastně ty demonstrace obracely proti vládě. Začaly být čím dál tím více politické, čím dál tím více kritické. A dalo by se říct, že opravdu ta současná vláda, mnozí ministři, mnozí členové Knesetu otevřeně útočí na ty rodiny těch postižených a tvrdí, že jsou prostě spřažení z levicí a že podkopávají bezpečnost země a někdy ta prohlášení jsou až neuvěřitelná, někdy tam zaznívá, měli jsme je tam nechat, ty jejich příbuzné a tak dále. Takže ta propast tam je a jenom to ukazuje, že vlastně Izraelci, ta společnost je natolik paralyzovaná a rozdělená, že se vlastně zatím ještě nejsou schopni ani dohodnout na tom, jak ten 7. říjen připomínat. To jsou prostě dvě různé akce. Jedna organizovaná vládou a potom druhá, která prostě různé akce, za kterými jsou právě ty rodiny.
7: Čím si vysvětlujete, že z politiků nikdo neodešel ze svých funkcí, z vojenského velení i z tajných služeb odešli ti, kteří byli zodpovědní, ale z politiků nikdo. Vy jste sama říkala, že Benjamin Netanyahu nepodpořil vytvoření vyšetřovací komise. Jak je to možné?
5: To je vlastně šokující, jo? Protože, jak jste říkala, z těch bezpečnostních složek, z tajných služeb vlastně odešli všichni ty nejvyšší představitelé a tu politickou zodpovědnost nepřevzal nikdo. A naopak Benjamin Netanyahu už poměrně dlouho víceméně razí takový přístup, že za všechno, co se povedlo, může on, nebo je zodpovědný on, a za všechno, co se nepovedlo v těch posledních třech letech, tak můžou bezpečnostní složky, že vlastně nedali vědět o 7. říjnu, že ho pozdě probudili 7. října a vlastně se snaží tu vinu opravdu přenést na ty bezpečnostní složky. A to, že zatím nikdo neodstoupil, si myslím, jenom ukazuje, že opravdu ta politická kultura v tomto smyslu se v Izraeli proměnila. Jo? A pro srovnání třeba, když byla jomkypurská válka, což byla taky taková válka, která Izrael zaskočila, kdy bylo jasné, že ta příprava byla špatná, tak 3 týdny po té válce dala premiérka Golda Meirová dohromady vyšetřovací komisi a sama řekla, prostě potřebujeme odpovědi, já potřebuju odpověď, vláda potřebuje odpověď a samozřejmě Izraelci potřebují odpověď. Dneska ta situace je jiná, Benjamin Netanyahu samozřejmě tuší, že kdyby ta komise vznikla a byla nezávislá, nebyla tedy jmenovaná vládou, takže ukáží prstem pravděpodobně na nejdéle vládnoucího premiéra a prostě budou schopni identifikovat i ty politické přešlapy, které k tomu vedly.
7: Bude mít smysl taková komise i po letech, protože teď už jsou to 3 roky, už je spousta věcí taky pryč, spousta lidí si nemusí některé věci pamatovat, můžou některé materiály zmizet.
5: Přesně tak a to už spousta lidí vlastně na to upozorňuje, že samozřejmě bude důležité, aby ta komise vznikla nejen ze symbolického hlediska, ale i z praktického hlediska, ale že už ta práce bude jiná, že samozřejmě mnozí se mohli domluvit na nějaké společné výpovědi. Jak říkáte, spekuluje se, že s různými dokumenty bylo nakládáno podivně, že některé zprávy, záznamy z těch bezprostředních schůzek 7. října, které se vedly právě v okolí premiéra, že mohli zmizet, že to bude trošku více archeologie už než cokoliv jiného, ale přeci jenom myslím si, že pokud dojde ke změně vlády, tak že ta komise bude důležitá a že může samozřejmě tím, že bude mít přístup právě k těm utajovaným informacím, takže může ukázat na chyby, které se staly, o kterých samozřejmě myslím si, že mnozí Izraelci už docela dost ví.

0: prezidentem Emirátů, že dokonce samotný šéf egyptské tajné služby měl dorazit do Izraele relativně těsně před 7. říjnem a varovat Izraelce, že se něco chystá, že tentokrát to bude mnohem masivnější, než na co byl Izrael zvyklý z minulosti. Takže zřejmě těch indicí bylo opravdu hodně a problém byl, že si to Izraelci nedali dohromady a že ani tajné služby a bezpečnostní složky prostě nevěřili úplně tomu, že by mohlo dojít k něčemu tak masivnímu. Samozřejmě víme, že Izrael už v té době byl politicky velmi oslaben těmi protesty a že Benjamin Netanyahu prostě tomu nevěnoval tu pozornost, kterou měl.
1: Izrael teď čekají první volby od války v Gaze. Jak důležité nebo přelomové budou? Ono se to říká o každých volbách, ale platí to v Izraeli teď dvojnásob?
0: Je to tak, že mám pocit, že v každé demokratické zemi teď považujeme volby za naprosto zásadní, ale já si troufám tvrdit, že v případě Izraele tomu tak je, že pokud by se podařilo té současné koalici nebo nějaké podobné koalici v ty volby vyhrát, pokud Benjamin Netanyahu bude schopen dát dohromady koalici, tak určitě ta cesta, kterou Izrael bude pokračovat, ta, jak byla nastolena před těmi 4 roky, to znamená cesta, která víceméně oslabuje ten demokratický charakter země, oslabuje instituce, které mají udržet Izrael v té rodině liberálních demokracií s jakýmikoliv přívlastky, protože samozřejmě ta izraelská demokracie je komplikovaná, tak že to bude pro část Izraelců naprosto nesnesitelné. Je potřeba ovšem zmínit, že mnozí příznivci Benjamina Netanyahu asi myslí to samé, pokud by vyhrála ta současná opozice. Takže ta společnost, mám pocit, že nevnímá ty volby jako pouze nějaký spor o politické ideje, ale vnímá je jako volby o vlastně duši Izraele, nebo o tom, jaký ten Izrael bude, jaká ta země bude mít charakter a vidíme to, že ta kampaň je nesmírně vyhrocená.
1: Co budou tyhle volby znamenat pro pásmo Gazy, kde umírají tisíce civilistů vedle atentátníků z Hamásu, teroristů, umírají tam tisíce dětí, žen, tak i pro ně jsou důležité volby v Izraeli?
0: Tak určitě. Samozřejmě v Gaze už tuto chvíli neumírají tisíce lidí. To byla ta horká fáze války, skončila zhruba před rokem. Nicméně je pravda, že situace v Gaze zdaleka není klidná, že pořád umírají civilisté, protože Izrael útočí na představitele Hamásu, ale především ta humanitární situace se výrazně nelepší, protože nezačala obnova Gazy a nezačala mimo jiné, protože ta současná vláda v Izraeli tomu jaksi nefandí. Dokonce se spekulovalo o tom, že Benjamin Netanyahu měl souhlasit jaksi se zlepšením té humanitární situace v Gaze, měl souhlasit s tím, aby se otevřelo více hraničních přechodů, ale nakonec to zastavil, protože se obává těch svých koaličních partnerů, že by ho obvinili z toho, že je příliš měkký. Takže určitě pro pásmo Gazy ty volby jsou důležité, protože když by došlo k výměně vlády, tak si myslím, že ta se bude snažit víc vstříc tomu Trumpovu mírovému plánu, bude jaksi umožní té civilní radě, aby vstoupila do Gazy a začala jaksi představovat jasnou alternativu tomu, co v tuto chvíli v Gaze je, což je na jednu stranu Hamás zhruba nějakých 40% a na nějakých 60% tedy přítomnost izraelské armády. Takže jsou to důležité volby pro Gazu.
1: Útok Hamásu rozpoutal podle vás nejhorší odvetu v historii dlouhého konfliktu. Jak o Gaze uvažuje izraelská veřejnost?
0: No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že izraelská veřejnost a je možná skoro jedno, jestli se díváme na příznivce vlády či příznivce opozice, tak ztratila jakoukoliv důvěru v to, že by Gaza mohla být nějaký klidný soused. A v zásadě si myslím, že Izraelcům je to tak trošku jedno, co se v Gaze děje. A jediné, co si výrazně nepřejí, je to, aby Hamás obnovil projevil svoje síly a představoval třeba v dalších 5-10 letech opět nějakého hráče, který je schopen jaksi zranit Izrael tak, jako se stalo toho 7. října. Takže to je asi na čem se shodnou.

0: víceméně Izraelci všichni, ale samozřejmě pak v rámci izraelské společnosti jsou velmi extrémní názory, že by bylo dobré, kdyby odtamtud Gazané odešli nebo byli odejiti, kdyby celé to území získal pod kontrolu Izrael. Pak si myslím, že je velká část Izraelců, která chápe, že toto není realistické řešení a že bude třeba jaksi přijít s nějakou rozumnou rekonstrukcí, ale nikoli za cenu, že by se měl jaksi Hamas dostat opět do těch pozic, v kterých byl. Takže vlastně paradoxně Gaza není velkým tématem těch současných voleb.
1: Jakou podporu má Netanyahuovo tažení proti Hamásu, které dopadá i na civilní obyvatele? Ta veřejnost izraelská podporuje izraelskou vládu v tom, jak to dělá v Gaze?
0: No, já si myslím, že zase, no, že Izraelci tím, že opravdu ten 7. říjen byl natolik traumatizující, tak těch, kteří by výrazně jaksi protestovali proti humanitární situaci v Gaze nebo proti tomu, jakým způsobem izraelská armáda tu válku vedla proti válečným zločinům, tak to je velmi, velmi tichá skupina obyvatel. Oni tam samozřejmě jsou, ale nejsou příliš slyšet, není to příliš populární názor. Vidíme to třeba jak na tom, jak Izraelci špatně nesou to, že se postupně více a více oni sami dozvídají o těch zločinech, které se v Gaze děly, protože během těch 2,5 let té války, tak ty obrázky z Gazy, které Izraelci viděli, tak se netýkaly civilistů. Oni to vnímali skrz to vojenské tažení, skrz příběhy vojáků, nikoli skrz tedy příběhy civilistů žijících v Gaze a vlastně se v něčem uzavřeli, jo, proti tomu utrpení, které prožívali Gazané. Je to do určité míry pochopitelné, protože to byli ti, kteří stáli za tím 7. říjnem a Izraelci to začali vnímat jako víceméně kolektivní útok Gazanů, protože samozřejmě ta podpora toho útoku byla obrovská, takže myslím si, že to bude trvat nějakou dobu a ono to přijde, už to vlastně přichází skrz například umělce, filmy, kteří začínají mluvit o tom, co se tam dělo, začínají o tom mluvit ti vojáci a ta izraelská společnost samozřejmě se s tím bude muset nějak popasovat.
1: Říká Irena Kalhusová, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: O Gaze vznikl film s názvem Naza, což je hebrejská vojenská zkratka, kterou izraelská armáda označuje očekávaný počet civilních obětí při plánovaném úderu. Chcete ten snímek vidět?
0: Tak já obecně nerada koukám na filmy, takže to trošku determinuje to, jak k tomu budu přistupovat, ale asi se na něj podívám, protože autoři toho snímku říkají, že bude volně dostupný, takže asi ano. A je to samozřejmě právě ukázka toho, že opravdu jsou to samotní Izraelci, kteří začínají vlastně přicházet s těmi informacemi o tom, co vlastně se v Gaze dělo.
1: Autoři filmu natočili výpovědi 24 lidí, kteří jsou podle nich příslušníky armády nebo zpravodajských služeb. Ve snímku popisují, jak armáda předem civilními oběťmi počítala, jak ve výběru cílů hrála roli umělá inteligence. Premiér teď požádal armádu, aby jména mluvčích z filmu odtajnila. Co chystá?
0: Tak je potřeba říct, že vlastně armádní právník zatím řekl, že to není možné, že pokud se neukáže, že odhalili nějaká státní tajemství, nějaká vojenská tajemství, tak to nebude možné. Ale opravdu vlastně okamžitě po zveřejnění toho filmu, tak ti autoři toho filmu v Izraeli se stali terčem obrovské kritiky. Mluví se o tom, že by se jim mělo odebrat izraelské občanství, mluví se o tom, že by měli být obviněni z nějakých, nevím, zrady a vyzrazení tajemství. Takže ty emoce jsou opravdu hodně, hodně jako silné a jak říkám, ukazuje to jenom to, že ta izraelská společnost se s tím bude muset vyrovnat a ti první, kteří budou přicházet s těmi informacemi o tom, co se v Gaze dělo, tak samozřejmě budou terčem těchto útoků. Ale zase, já si myslím, že když se třeba podíváme na válku v Libanonu v 80. letech, tak prostě Izraelci postupně začali ty informace vstřebávat o tom, co se v Libanonu dělo, a myslím si, že bude něco podobného následovat i ohledně Gazy, a že to můžeme srovnat, já nevím, s americkým Vietnamem, jo, a tak dále, že prostě je to přirozené, že pomine prostě takový ten pocit během války, že prostě o tom, co se děje na tom nepřátelském území, se nemluví, ale poté, co ta válka skončí, tak samozřejmě, pokud ta společnost zůstane demokratická, pokud ta společnost zůstane otevřená, tak se to bude dít a děje se to.
1: Existuje podle vás nějaké řešení, které by v dohledné době bylo přijatelné pro Izraelce a Palestince, nebo je to nadlouho?
0: Já myslím, že jestli se Hamásu něco opravdu povedlo toho 7. října, tak je to odložit potenciální řešení toho izraelsko-palestinského konfliktu o mnoho let, protože prostě ta nenávist na obou stranách je obrovská. A problém je, že vlastně ani na jedné straně nejsou politické elity, které by byly schopny se v tuto chvíli postavit tomu veřejnému mínění. A teď samozřejmě je to převážně na té izraelské straně, že jakákoliv vůle k diplomatickým jednáním prostě není. A když se podíváme na prohlášení těch opozičních politiků, tak tam není nějaký náznak toho, že s námi přijde jiná politika, s námi přijde diplomacie. To si troufá říkat pouze možná jedna politická strana, demokrati, což jsou vlastně bývalá strana práce a strana Mérec, to znamená levicové strany. Jinak ty ostatní se předhání v tom, aby ukázali, že oni budou prostě tvrdí. Takže na té izraelské straně v tuto chvíli ta vůle není vůbec žádná. No a na palestinské straně zase není lídr, který by byl schopen vlastně ty jednání opravdu zahájit s nějakou podporou a s nějakou legitimitou. No, takže to je také problém.
1: Kdo má teď vůbec v Gaze kontrolu nad tím územím, nad tím, co se tam děje?
0: No tak já myslím, že nad tím územím, kde není tedy izraelská armáda, tak tím nejsilnějším aktérem je Hamás. Ale je velmi zajímavé, že máme velmi čerstvé průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že podpora Hamásu jak v Gaze, tak na západním břehu poměrně dramaticky klesá. Jsou někde pod 20%. Velká část Palestinců a možná ještě větší část Gazanů vlastně neodpustila Hamásu to, že se rozhodli pro tuto akci 7. října, která prostě potom skončila tím, čím skončila. Takže ani Hamás žádnou velkou podporu nemá, takže spíš tam není v tuto chvíli žádná alternativa. To je ten problém. A v Palestině měly být volby na podzim v listopadu, ale byly zrušeny, což se tak trochu čekalo, protože Mahmud Abbas ví, že v těch volbách to jsou současné vedení Fatahu nemá příliš velké šance, tak se rozhodl ty volby zase odložit. Takže prostě Palestinci vlastně ani nemohou říci, kdo by je měl reprezentovat.
1: Volby ale budou v Izraeli. O co hraje Benjamin Netanyahu?
0: O vlastní přežití. Benjamin Netanyahu se obává, že když v těch volbách neuspěje a nebude schopen dát dohromady vládu, tak že se to podepíše na soudním procesu, který je proti němu veden. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že se samozřejmě obává, že ta vyšetřovací komise, která pravděpodobně vznikne, tak ukáže na ty chyby, za které je on konkrétně osobně zodpovědný. Takže jsou to hodně volby o Benjaminu Netanyahuovi a samozřejmě jsou to volby o tom, jakým směrem se Izrael vydá, jestli bude pokračovat v této, řekněme, velmi, velmi nacionalistické, iliberální, populistické politice, nebo jestli se opět vlastně ty izraelské politické strany přihlásí k nějaké míře demokracie a s tím třeba přijde potom i samozřejmě nějaká jiná zahraniční politika.
1: Co by byl z vašeho pohledu pro Izrael nejhorší výsledek voleb?
0: Tak z mého pohledu asi by byl špatný výsledek, kdyby se ta koalice poskládala ze stran, které vidí Izrael někde, kde já bych ho nerada viděla. To znamená, kdyby to byly strany, které zdůrazňují ten etnický charakter státu, které si nepřejí vlastně, aby Izrael měl velmi silnou tu civilní, řekněme sekulární stránku, které budou zdůrazňovat náboženskou rovinu toho státu, které vlastně nejsou nakloněni tomu, aby to soužití mezi Izraelci a izraelskými Araby nebo izraelskými Palestinci, aby se na něm pracovalo a které samozřejmě spíše chtějí, aby Izrael expandoval to své území, rozšiřoval to své území, anektoval Západní břeh a případně i Gazu, než aby se pokoušeli o nějaké diplomatické řešení.
1: Jak realistický je podle vás scénář, že prezident udělí stíhanému Netanyahuovi milost výměnou za jeho odchod z politiky?
0: Já myslím, že ta šance je a že si to nebude sice poprvé, kdy bude mít Benjamin Netanyahu tuto možnost a v minulosti odmítl, ale myslím si, že se opět vrátí na stůl a samozřejmě to může zamíchat celkově tou situací, protože v momentě, kdy by tam nebyl Benjamin Netanyahu, tak se Likud najednou stává koaličním partnerem pro, myslím si, Gady Eisenkota, pro mnoho těch stran, které jsou pravicové, ale jsou v té opoziční části z politického spektra jenom proto, že odmítají jít s Benjaminem Netanyahuem do koalice, ale nikoli s Likudem. Takže by to najednou umožnilo vlastně vytvoření pravicové vlády bez těch extremistických stran.
1: A jaké téma je pro Izraelce to nejdůležitější, které podle vás volby rozhodne?
0: Já si myslím, že to bude Benjamin Netanyahu.
1: Říká Irena Kalhousová, ředitelka Centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Slavné únosy.
3: V listopadu 83 byli v Amsterdamu uneseni šéf pivovaru Heineken i se svým řidičem. Za jejich vydání bylo zaplaceno rekordní výkupné kolem 15 milionů dolarů.
4: Heineken měl v tomto smyslu obrovské štěstí, že ti množství ho nezabili hned na začátku a pak vlastně jenom nepožadovali výkupné, protože nikdo nemohl vědět, jestli je naživu nebo není.
3: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Radiokniha.
5: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Česko zavádí do svého právního systému nový trestný čin, takzvanou ekocidu. Energetické příměří neplatí, Rusko i Ukrajina naplno obnovili útoky. Fotbalisty Sparty čeká zápas Evropské ligy s Lillestrémem. Plzeň nastoupí na hřišti Ferencvároše. Po vážné nehodě je neprůjezdná výpadovka z Karlových Varů na Prahu, a to v obou směrech. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno i večer oblačno, nejvyšší teploty do 19 stupňů. Je čtvrtek 15. října. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Couserisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
7: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
8: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
7: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
9: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
7: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Česko přišlo o nejvyšší stavbu 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Případná oprava by stála 170 milionů korun.
10: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
11: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
10: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
12: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to. Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
10: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet. Z Liblic Alena Junová, Radiožurnál.
6: Jihomoravští policisté hledají zloděje, který se snažil vloupat do téměř 50 domů v Pavlově na Mikulovsku. V noci ze soboty na neděli se pokusil vypáčit desítky dveří v obci. 4 domy se mu podařilo vykrást.
13: Tady přímo u kliky takový malý zásek, že vlastně někdo se tam pokoušel prostě zaseknout mezi gumu a dveře nějaké páčidlo.
14: Jaroslav Gracl z Pavlova je jedním z asi 50 lidí, kteří nahlásili na policii pokus o vloupání. Podle místních kradla minimálně jedna žena. Ukazuje mi video bez zvukového záznamu Jaroslav Gracl.
13: Tady vlastně v 1.35 ráno je vidět, jak vlastně jde nějaká paní, chodí, zkusí za kliku, nejde to, jde dál.
14: Video předali policii.
15: Policisté zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést do padení pachatele. Jedná se o 48 domů.
14: Říká policejní mluvčí Petra Hrůzová. Místní strážníci v obci v noci nehlídkují. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Ukrajina po 3 dnech obnovila útoky na ruské ropné rafinérie. Podle Kyjeva je to odpověď na pokračující ruské údery na ukrajinskou energetiku. Ukrajinské drony znovu zasáhly rafinérii v Ryazanské oblasti.
16: Zásah ropné rafinérie v Ryazanské oblasti potvrdili jak obyvatelé jejího okolí, kteří exploze natočili svými telefony, tak gubernátor Pavel Malkov, podle kterého v rafinérii vypukl požár, ale nikdo nebyl zraněný. Ukrajinci střelou z raketového systému Neptun zasáhli vojenské letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti. Podle velení ukrajinského letectva bylo zničeno 6 frontových bombardérů Su-34, které Rusko používalo k odpalování raket a leteckých bomb na Ukrajinu. Generální štáb informoval také o úspěšném zásahu jedné z elitních ruských dronových jednotek Rubikon v okupované části Záporožské oblasti a skladu dronů u Doněcku. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Americký prezident Donald Trump nepodepíše souhlas s videopřenosem popravy bývalého armádního psychiatra. Ten před 17 lety zastřelil na texaské základně 13 lidí. Odsouzený zemře začátkem prosince před popravčí četou. Přihlížet budou smět jen pozůstalí obětí.
17: Prezident Trump oznámil, že odsouzený armádní psychiatr Nidal Hassan zemře podle plánu, ale vysílat se jeho zastřelení 13 vojáky nebude. Podle amerických médií prý netušil, že Hassan je odvražedného incidentu v roce 2009 ochrnutý od pasu dolů. Plán ministra Hexeta popravu vysílat odsoudili demokraté i republikáni, byť některé veřejné osobnosti s popravou souhlasili. Šlo by o první veřejnou popravu ve Spojených státech zhruba po 90 letech. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Lídři států Evropské unie vedou na summitu v Bruselu tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek anebo daň z tabáku. Bohatší země ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
18: Rozdíly v pozicích členských států jsou podle Babiše obrovské. Uvedl, že Česko bude bojovat, aby z rozpočtu na roky 2028 až 2034 získalo maximum peněz.
19: Samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
18: A nepřijatelný je navržený rozpočet také pro německého kancléře Friedricha Merce či švédského premiéra Ulfa Kristerssona. Ti ho chtějí zásadně osekat.
20: Far too big, far too expensive.
18: Do Bruselu už dorazil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se zúčastní pátečního jednání Evropské rady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce Recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
21: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
22: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
21: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
22: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
0: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
22: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Sparty nastoupí přibližně za 40 minut na Letné k druhému zápasu Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Plzeň čeká od 21 hodin duel na hřišti Ferencvároše Budapešť, kde nastupuje bývalý obránce Viktorie Brazilec Kadu. Mluví o něm trenér Plzně Radoslav Kováč.
11: Kadu má vynikající ofenzivní schopnosti a velmi dobře cítí prostor. To znamená spoustu centrů, spoustu proběhů a je to chytrý hráč, dokáže udělat rozdíl.
1: Současně s duelem Ferencvároše z Plzní nastoupí v 9 večer Jablonec k prvnímu utkání konferenční ligy na hřišti lídra německé ligy Freiburgu. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Hokejisté Hradce Králové hrají v Litvínově duel 11. kola Tip Sport Extraligy. Podrobnosti přidá reportér David Kalvas.
23: Po první třetině vede Hradec Králové v Litvínově 2-1. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
24: Silnice 6 v Karlových Varech je na výjezdu a příjezdu z Prahy uzavřená. Po vážné nehodě u Střelnice provoz odklánějí přes Vyhlídku a Hůrky. Objížďka směrem z Varů ucpaná přes Horní Drahovice. Na příjezdu z Prahy pozor pod Golfem. Před odklonem se prudce brzdí v ostré zatáčce. Praha stále ucpaná na řadě míst. Nejvíc před omezením Vekbelské směr D8 před nájezdem nad Stínoveckou. K Blance v Troji dlouhé fronty ze zhora od Proseka i z Libně. Kolony mimo jiné kolem Ohrady nebo v širokém okolí Sparty na Letné před začátkem fotbalového utkání. A na výjezdech z Prahy kolony zhruba na 20 minut jak na D1 od sjezdu na Popovice na Šmejkalku, tak na 4 od Lipenců k Jílovišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy a nebo nízkou oblačnost, během dne se pak postupně rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty od 14 do 19 stupňů, hlavně na severozápadě jen do 12. Na horách zítra naměříme většinou kolem 11 stupňů a v noci čekáme skoro jasno až polojasno, někde se můžou tvořit mlhy a nebo nízká oblačnost. Teploty v noci klesnou na 1 stupeň, místy pozor, se objeví i přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
26: Kam pokročila jednání o nové pražské koalici? Jaký dopad na vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem mohou mít obnovené ukrajinské nálety na ruské ropné rafinérie? A jak se v programu letošního Signal Festivalu přehlídky digitálního a světelného umění odráží heslo letošního ročníku Sny a vize? Vyjednávací týmy pražského hnutí STAN a koalice Spolu, tedy ODS a TOP 09, si na dnešním jednání shodli v otázkách dopravy, školství a bydlení. Shodu naopak zatím nenašli v tom, kdo získá gesci financí. A jasno není ani o tom, jestli by šlo o dvoučlenou koalici, nebo jestli v ní budou i politici dalších subjektů. V tomto směru se mluví hlavně o hnutí Praha sobě a o Pirátech. A lídr hnutí STAN v Praze, dosavadní náměstek primátora Petr Hlaváček, je teď naším hostem. Dobrý den.
27: Dobrý den, Petr Hlaváček.
26: Když jste řekl, že jste se Spolu pro Prahu shodli v otázkách dopravy, bydlení a školství, co všechno ta shoda zahrnuje? Máte tím na mysli shodu na programu nebo shodu na tom, kdo bude mít ty rezorty v gesci, nebo jste se už dohodli na obojím?
27: Je to v zásadě shoda na programu, ještě ne úplně na těch nositelích gescí. A ta shoda vlastně je rámcová, protože my se teď chystáme k detailnímu jakoby řešení těch jednotlivých bodů, ale ta shoda je vlastně na principu těch staveb, které by bylo potřeba v dopravě realizovat v podstatě na platformě těch předvolebních diskuzí a jednotlivých programů a vlastně na potřebě stavět městskou výstavbu i za podpory soukromého sektoru.
26: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak ta rámcová shoda je na tom, že a jak se budou stavět byty a které dopravní stavby budou prioritou, chápu to dobře?
27: Správně.
26: A můžete říct si tedy, kolik bytů kdo stavět bude a které ty stavby dopravní budou tou prioritou?
27: My jsme založili pražskou developerskou společnost, která v tuhle chvíli má rozpracovaných zhruba 2000 bytů. Máme shodu na tom, že významnou část těch bytů by mělo stavět město a část bytů by se mohla nabídnout do soukromého sektoru za vlastně jednotlivý byty z těch projektů, tak aby v těch čtvrtích jako bydlelo různorodé obyvatelstvo. A co se týče dopravních staveb, tak je úplná shoda na vlastně těch významných stavbách, jako je metro D a vnitřní městský okruh, včetně třeba Hradlické radiály, ale i na pokračování tramvajových tratí a i třeba podpory pěší dopravy a oddělených cyklostezek.
26: Vy jste mluvil o pražské developerské společnosti. Okolo té se vedly v předvolebních debatách, nebo alespoň to tak působilo, určité spory mezi zástupci koalice Spolu a mezi vámi. To už jste si vyjasnili? Znamená to, nebo dospěli jste dnes k tomu, že opravdu pražská developerská společnost bude mít na starosti stavbu těch městských bytů?
27: Ano, já myslím, že ten útok byl vedený hlavně z ANO a z SPD. A co se týče Spolu, tak byla jakoby debata o tom, jestli nějaké procento nemá být stavěno ve spolupráci se soukromým sektorem nebo bankami. A to je přesně to, co budeme v tom detailním programu rozpracovávat.
26: Je součástí už teď té dohody to, co se bezprostředně dotkne obyvatel Prahy, tedy zdražení roční jízdenky na MHD nebo předělání parkovacích zón?
27: V tuhle chvíli máme shodu na to, že na ty parkovací zóny bude pracovní skupina, ta připraví systém. Já jsem vlastně vždycky v těch předvolebních diskuzích referoval o tom, co už bylo připraveno a co vlastně se nedostalo na program rady, což bylo vlastně z mého pohledu velmi mírné zdražení těch parkovacích míst asi zhruba na 2400 a menší jako zdražení lítačky hodně zjednodušeně do 5000.
26: A tam tedy míříte k téhleté dohodě v tuto chvíli?
27: To bude něco, co dáme na stůl v tom podrobnějším jednání, takže tady ta shoda není úplně detailní.
26: Už v úvodu jsem říkal, že stále zůstává otázkou, jestli součástí nové pražské koalice budou další subjekty. Vy jste dnes řekl, že si myslíte, že nám brzy řeknete, jestli směřujete ke dvojkolejné nebo trojkolejné verzi. Co znamená brzy? Kdy se to od vás dozvíme?
27: My jsme začali plánovat hned schůzky s kolegy z Prahy sobě a z Piráty na pondělí, ale mezi tím už mám informaci, že Adam Scheiner v pondělí v úterý není, čili pravděpodobně schůzka s Piráty bude v pondělí a s kolegy z Prahy sobě ve středu.
26: Mluvíte
27: potom
26: o dvojkole...
27: potřebujeme minimálně dva, tři dny na nějakou jakoby poradu, a pak bychom rádi vlastně oznámili, jak budeme postupovat dál.
26: Takže jsme někde na začátku přes příštího týdne, jestli dobře počítám.
27: Přesně tak.
26: Čtyřkolejnou verzi, tedy koalici se Spolu, Piráty i Prahou sobě, vůbec nepřipouštíte?
27: Takhle úplně vyloučit se to nedá, ale zatím vlastně o tom nikdo ani ze STANu, ani ze Spolu neuvažoval. Je to poměrně široká koalice. Sympatický by bylo, že bychom v zastupitelstvu měli spoustu hlasů, ale zároveň je to poměrně široké množství jednotlivých názorů, takže já o tom zatím neuvažuji.
26: A varianta, že by nakonec ta koalice byla bez ODS a TOP 09, což by také matematicky mohlo vycházet, tak ta po tom dnešním jednání už je absolutně vyloučená?
27: Takhle v těch povolebních jednání se svým způsobem nedá vyloučit vůbec nic, ale v tuhle chvíli to není na stole.
26: A za jakých okolností by se to na stůl dostalo?
27: To by musela být nějaká opravdu významná a zásadní jako neshoda mezi STANem a Spolu.
26: U těch jednání s Piráty a Prahou sobě, s čím na ta jednání půjdete? To rovnou přinesete rezorty, které připadají v úvahu, nebo jak by to zapadlo do toho, co jste dnes dohodli ze Spolu?
27: Přesně na tom teď pracujeme a měli bychom to mít v pondělí dopoledne nachystáno a dáme to na stůl, takže ten návrh bude prostě během pondělí nachystaný.
26: A pokud tedy výsledkem toho dnešního jednání se spolu je, že jste se dohodli na těch základních věcech, tak to už berete jako hotovou záležitost, o které s těmi dalšími potenciálními partnery nebudete jednat a bude to berte nebo nechte? A nebo je možné, že ještě tyhle věci i se spolu budete muset otevírat?
27: Já nepředpokládám, samozřejmě, když bude třetí partner, tak to bude potřeba s ním znovu projednat, ale nepředpokládám vlastně nějakou významnou neschodu, protože to jsou zrovna věci, které jsem mnohokrát jako diskutovali, ať ty městské byty nebo dopravní stavby, a vnímám to, a jsem to v těch předvolebních debatách často říkal, že je v tom poměrně široká shoda. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy bude třetí partner, tak se to bude muset vlastně potvrdit, ale nepředpokládám nějaký zásadní konflikt.
26: Směřuje to všechno k tomu, že vy budete budoucím pražským primátorem, nebo se při těch jednáních objevila nějaká jiná varianta obsazení primátorského křesla?
27: Tak vždycky v těch jednání se objeví nějaký článek nebo informace o různých jako možnostech, ale zatím to k tomu nesměřuje.
26: Takže směřuje to k tomu, že vy budete primátorem?
27: Přesně tak.
26: Konzultujete ta vyjednávání s Vítem Rakušanem nebo s dalšími představiteli celostátního vedení STANu?
27: V tuhle chvíli ne, ale chystám se na to v průběhu buď pátku nebo pondělí, že ho budu informovat, ale doposavať vlastně ty konzultace měly charakter hned po volbách, když jsme si řekli nějaký zásadní rámec, kterým postupuju.
26: Náměstek pražského primátora, lídr hnutí STAN při vyjednávání o nové pražské koalici Petr Hlaváček byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
27: Mějte se moc hezky, diváci, posluchači.
26: Ukrajinský vzdušný útok zasáhl v noci na dnešek ropnou rafinérii v Ryazanské oblasti jižně od Moskvy, kterou vlastní státní společnost Rosněft a která se podílí skoro 5% na veškeré produkci ruských rafinérských zařízení. Ukrajina tak ukončila třídenní pauzu v náletech na tyto objekty, což také předem avizoval prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro dnešní britský list The Financial Times. Vzhledem k pokračujícím ruským náletům nelze podle Zelenského dodržovat energetické příměří, které v neděli ohlásil americký prezident Donald Trump. Ten také vyzval Ukrajince, aby ukončili útoky na ruské rafinérie. Zelenský ale v citovaném interview uvedl, že teď už tyto údery zastaví pouze v případě, že Američané poskytnou Ukrajině další střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Naším hostem je Pavel Havlíček, analytik Pražské asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
26: Útoky na ruské rafinérie obnovíme, protože nám došla trpělivost, to řekl Volodymyr Zelenský deníku The Financial Times. Dá se to číst i jako určité gesto vzdoru adresované Donaldu Trumpovi po té, co američtí zpravodajci údajně dvě noci po sobě nevarovali Kyjev před ruskými raketovými útoky a Pentagon omezil fungování družicové sítě Starshield, kterou využívají Ukrajinci k dronovým útokům na ruské cíle?
3: Já mám pocit, že se to hlavně má číst jako, řekněme, chování suverénního státu, který nějakým způsobem prostě prosazuje své vlastní zájmy, a to primárně tedy za účelem ochrany svých vlastních občanů, protože v tomto smyslu samozřejmě ta pozice ukrajinského politického vedení v čele s prezidentem Zelenským je, řekněme, neustále pod tlakem a ono musí nějakým způsobem reagovat na to, jaká je situace, a že samozřejmě Rusko nejenže nedodržuje žádným způsobem, řekněme, své vlastní závazky, minimálně ty, které dali tedy v tomto smyslu Spojeným státům, že budou dodržovat určité energetické příměří, ale vlastně, že naopak pokračují masivně v tom bombardování a v útocích každý den. Jenom za těch posledních několik dní to zase byly stovky dronů a desítky balistických raket. Takže v tomto smyslu Ukrajina musí reagovat.
26: Dodejme, že služba Starshield, tedy sesterská síť systému Starlink, byla dnes plně obnovena. Její dočasné omezení Volodymyr Zelenský označil doslova za zradu. Dá se to dočasné omezení vykládat jako varovný signál ze Spojených států směrem k Ukrajině?
3: Tak jak o tom mluvila ukrajinská hlava státu, tak to opravdu znělo, protože on vlastně v tom velkém interview, které dal Financial Times, mluvil o tom, že to nebyla žádná technická porucha, že to byla, řekněme, politická objednávka v tomto smyslu, že nějakým způsobem opravdu minimálně na úrovni tedy, řekněme, vlastně ozbrojených složek, tak byly tyto věci z americké strany komunikovány ukrajinským ozbrojeným silám a nějakým způsobem to tedy dává tušit, byť to nedošlo až na tu politickou úroveň, že tohle je signál, který vysílá americká administrativa právě Ukrajině. Samozřejmě to, co vy jste zmínil, že vlastně nefungovaly právě ty systémy Star Shieldu a Ukrajinci nedostávali včas informace o tom, že na ně rakety letí, tak to je další takový varovný signál, který v tuto chvíli vlastně přichází jako takový zdvižený prst ze strany Spojených států, které mají samozřejmě své vlastní problémy, své vlastní zájmy, a to z pohledu americké administrativy Donalda Trumpa, zejména v tom kontextu před volbami do amerického kongresu.
26: Volodymyr Zelenský se v rozhovoru, v tom citovaném nebo v tom rozhovoru, o kterém mluvíme pro Financial Times, znovu vymezil i vůči Trumpovu plánu nakoupit 100 000 tun ruské nafty. Podle Zelenského má Trump jistou náklonost k autoritářským vůdcům, včetně šéfa Kremlu Vladimíra Putina. Agentura Reuters přitom poznamenává, že Volodymyr Zelenský riskuje, že se dál prohloubí současná roztržka mezi Kyjevem a Washingtonem, která je nejvážnější od začátku ruské agrese proti Ukrajině. Je to očekávatelný vývoj a je ten postup Volodymyra Zelenského pochopitelný?
3: Já bych řekl, že pohledu, který já jsem se snažil popsat, tak pochopitelný je, ale nezastírám, že bez pochyby určitě riskantní, zejména v tom velmi citlivém období před těmi volbami do kongresu, tak je znát, že prostě ty nervy tam pracují i na té americké straně. Mluví se o tom, že republikáni mohou ztratit pozice v obou dvou komorách amerického kongresu, což by samozřejmě pro Donalda Trumpa byla velmi citelná ztráta, politická a mocenská ztráta uvnitř amerického ústavního systému. V tomto smyslu samozřejmě bude také. Jsou ty kroky ukrajinské strany poměrně, řekněme, ostré, nezastírám. Na druhou stranu myslím si, že to hodnocení, které k tomu připojil ukrajinský prezident, tedy že nikterak neřeší americké problémy s dodávkami, respektive cenami paliv na benzinových stanicích ve Spojených státech, to, když se udílí koncese ruské straně v podobě právě té takzvané dieselové dohody, a samozřejmě například i tlaku na Ukrajinu, aby přestala s odstřelováním vlastně té ruské energetické infrastruktury. Tohle to znamená, že prostě to čtení té situace a tak, jak se chová americká administrativa Donalda Trumpa v těch posledních dnech, tak je opravdu, řekl bych, značně znepokojivé a plně chápu, že na to ukrajinská strana nějakým způsobem chce reagovat.
26: Říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Díky, naslyšenou.
3: Moc vám děkuji, přeji hezký den, nashledanou.
26: Už za 35 minut, tedy v 19 hodin, začne v Praze 14. ročník Signal Festivalu, který propojuje digitální, světelné a kinetické umění s veřejným prostorem. Až do neděle nabídne videomappingy, laserovou projekci, světelné instalace, ale třeba také speciální vystoupení souboru Laterny Magiky. Vloni organizátoři odhadovali, že Signal Festival přilákal přes 500 000 návštěv. Pražský magistrát už v minulých dnech vyzval řidiče, aby v době konání Signal Festivalu omezili cesty autem do oblasti Centra a Davids, kde se letošní ročník koná. A my jsme ve spojení s Markétou Červenkovou, marketingovou ředitelkou Signal Festivalu. Dobrý den.
4: Dobrý den, moc vám děkuji za pozvání.
26: Letošní ročník Signal Festivalu má téma Dream On, sny a vize. Co tím chcete říci a jak se to odráží v té letošní dramaturgii?
4: No tak to letošní téma, jak už ten název napovídá, tak zve návštěvníky do takového snového světa, ve kterém se realita rozpouští a hranice mezi skutečností a snem se stírají, tak trochu vlastně zveme návštěvníky k tomu, aby nepřestávali snít i s otevřenýma očima.
26: Ten letošní festival má 17 zastávek, těsná většina z nich je zadarmo, na 8 je potřeba mít vstupenku. Která z těch 17 děl byste zvlášť vyzdvihla?
4: Tak já to lehce poupravím, protože těch zastávek je vlastně celkem 21. My máme totiž studentskou zónu, ano. Přesně tak, která vlastně má 4 instalace celkově. A já vím, že vlastně během let, tak ta nejnavštěvovanější místa jsou většinou místa, kde se dělá videomapping, což je v letošním roce premiérová lokace na arcibiskupském semináři v Dejvicích a potom na návštěvníky oblíbeném staroměstském náměstí. Takže myslím si, že tyhle dvě lokace budou návštěvnicky hodně oblíbené. A já, kdybych měla vybrat za sebe osobně, tak bych určitě nevynechala instalaci Jima Campbella s názvem Scatterlight, která se nachází právě na Davidské trase a je přístupná zdarma. Je to takový soubor 1500 žárovek, který v sobě skrývají takové skryté kouzlo, na které si návštěvníci musí sami přijít.
26: Takže to je možná motivace, kdo chce přijít na to nebo zkusit přijít na to, tak má šanci tedy na Signal Festivalu. Letošní Signal Festival také připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Kde a jak?
4: Je to tak, my k této příležitosti jsme se spojili s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně původně a zde jsme vlastně ze studentských klauzur vybrali dílo s názvem Za co neseš zodpovědnost ty, které tvoří studentka Karolína Šulcová. A věnuje se vlastně v tomhle tom díle Havlově eseji Moci bezmocných. A tak trochu náhodou, ale ne úplně, tak Moc bezmocných si jako svoje téma svého videomappingu vybrala také ukrajinská umělkyně Světlana Rajniš. Jejíž dílo budete moct chlédnout právě už na jmenovaném staroměstském náměstí. Já myslím si, že obě díla s tímhle s tím tématem pracují vlastně rozdílně. Nejenom samozřejmě tou message, ale i tou formou.
26: Já doplním, že Český rozhlas Vltava připravil k letošnímu Signal Festivalu také audioprůvodce, takže cestou je možné i v aplikaci Můj rozhlas poslouchat informace ke každému z těch děl, které je součástí letošního Signal Festivalu. Letos, my už jsme se toho dotkli, jsou dvě festivalové trasy, jedna je opět v centru Prahy, tak jako tomu bylo i v minulosti, ale ta druhá se poprvé přesunula do Dejvic. Proč právě tam?
4: No tak my vlastně se Signal Festivalem se občas vracíme na stejná místa, ale zároveň taky chceme objevovat ta místa nová. Ono vlastně festival letos už je 14. rokem a přinášet něco nového je samozřejmě náročné, ale myslím si, že právě tím, že jsme se vydali letos na Prahu 6, kde jsme právě předtím nikdy nebyli, tak to bude vlastně trošku jiný zážitek. Je to vlastně čtvrť, která je více rezidenční, ale zároveň vlastně skýtá i technické památky, jako je třeba čistina odpadních vod. A zároveň si myslím, že bude i tak jako návštěvnicky příjemná, protože jsou tam zkrátka širší bulváry, jsou tam parky a nabízí úplně skvělý místo, kde vystavovat díla ve veřejném prostoru.
26: Tak taková je tedy pozvánka na Signal Festival. Já ještě doplním, že potrvá až do neděle. Všechna ta díla budou k vidění vždy po setmění, tedy od 19. hodiny až do půlnoci. Ve vysílání jsme měli marketingovou ředitelku Signal Festivalu Markétu Červenkovou. Díky za rozhovor, ať se festival podaří. Naslyšenou.
4: Moc děkujeme a díky za pozvání. Užijte si festival. Naschle.
26: A to už je z večerní publicistiky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pancíř.
25: Český rozhlas Plus zprávy.
6: Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidával jed na krysy. Pak je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko. Vinu ale odmítá. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli do 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno a teplo a místy se může tvořit mlha. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden ze 6 na 5 dní. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Bolsonara. Hokejisté Hradce Králové útočí na třetí místo tabulky Tipsport Extraligy. V předehrávce 11. kola nastoupili na ledě Litvínova. Utkání sleduje David Kalvas.
23: 26. minuta, Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-2, z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
6: Fotbalisté pražské Sparty za necelou čtvrt hodinu rozehrají druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Zápas proti norskému Lillestrému odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
24: Uzavřená šestka ve Varech a kolony za Prahou na D1 i Strakonické čtyřce. Silnice 6 v Karlových Varech zůstává na výjezdu z města i na příjezdu směrem z Prahy uzavřená, u Střelnice havarovalo osobní a nákladní auto, provoz odkleněný v obou směrech přes vyhlídku po Staré Pražské mezi křižovatkami na Hůrky a Drahovice, v těch je ucpaná Lidická od gymnázia k Bezručově a na příjezdu do Varů z Prahy sice jen kratší frontále, brzdí se prudce v ostré zatáčce pod Golfem, dejte pozor. Na výjezdech z Prahy se pořád plní jak D1 směr Brno za sjezdem na Popovice z 18. kilometru do omezení na Šmejkal, ještě je to na čtvrt hodiny, tak i na silnici 4 směr Příbram Strakonice od posledního nájezdu od Lipenců k Jíloviště je to na 10-15 minut. V Praze přímo se stále tvoří kolony, hlavně na severovýchodě metropole, jednak z Hloubětina nahoru k Belskou směr D8 do omezení před nájezdem na Cínoveckou. Do Blanky v Troji se stále sune kolona už z Liberecké nad Bulovkou, přes Libeň jsou kolony skoro z Balabenky do Povltavské směr Blanka, taky z nábřeží nahoru k Bulovce. Fronty jsou i před omezením na Ohradě a kromě magistrály v centru je taky nábřeží od Těšnova k Tančícímu domu, před ním kolona i od Výtoně. A kolem Sparty na Letné se krátce před začátkem zápasu kolony krátí jenom pomalu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
25: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc bude polojasná až skoro jasná, někde se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, teploty klesnou na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky. Tolik zprávy.
25: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Summit Evropské unie. Mnoho povyku pro rozpočet, ten unijní. Republikánům škodí Trumpova kampaň. Hledání nové ODS a Zelensky versus Trump. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
25: Názory a argumenty.
5: V Bruselu začal dvoudenní summit šéfů států a vlád zemí Evropské unie. Premiéři a prezidenti se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami, ale i migrací. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. Ve studiu vítám evropského analytika Českého rozhlasu Viktora Daňka. Dobrý den.
7: Hezký den.
5: Která z ohlášených témat summitu považuje za nejdůležitější?
7: Těžko vybrat jediné, protože těch opravdu zásadních témat se tam potkalo velké množství. Ať je to otázka konkurenceschopnosti, ten summit má sloužit k tomu, že by se lídři měli shodnout na některých z těch prioritních návrhů, aby ještě do konce letošního roku Evropská komise byla schopna ukázat, že má něco hotového, ať už jde o zjednodušování regulace, ať už jde o ty klíčové návrhy týkající se unie kapitálových trhů a tak dále. Úplně zásadní téma bude samozřejmě víceletý evropský rozpočet, protože je tady velká ambice předsedy Evropské rady, ale i množství členských států stihnout to vyjednávání ještě do konce roku. Oni tvrdí, že to je především, aby státy měly šanci se připravit na to nové financování, ale ono je tam ještě jeden prozaický důvod. Francii čekají volby a všichni se obávají, co by se stalo s příštím víceletým rozpočtem, kdyby se měla prezidentkou stát Marine Le Penová. A určitě zásadní velké téma bude Ukrajina, bezpečnost, zvláště po tom, co se děje v souvislosti s Ruskem, přibývá ruských hybridních operací a tak dále. Ale to bude spíše je to páteční téma. Co se týče čtvrtka, prvního dne summitu, tak tam si myslím, že budou rezonovat hlavně ta ekonomická témata, témata týkající se rozpočtu a budoucnosti evropské konkurenceschopnosti.
2: Zmínil jsi Marine Le Penovou, jakým způsobem by mohla zasáhnout do těch evropských poměrů?
7: Mě velice zaujalo vyjádření premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, když přicházel na počátek toho jednání. On tam totiž řekl, že by si velice přál, aby už konečně bylo více lídrů z jeho frakce Patrioti pro Evropu za tím jednacím stolem. Neřekl přímo Marine Le Penovou, ale zjevně myslel jí, že si přeje tedy, aby se stala francouzskou prezidentkou, a to právě v souvislosti s rozpočtem. Zaujalo mě to, protože mi připadá, jako by Andrej Babiš nevěděl, co Marine Le Penová prosazuje. Andrej Babiš tam přijel bojovat za to, aby co nejvíce peněz zůstalo v rozpočtu pro Česko, samozřejmě zejména co nejvíce dotací. Marine Le Penová prosazuje pravý opak, ta chce demontovat evropský rozpočet, chce samozřejmě ze svých vlastních důvodů osekat francouzské národní příspěvky, ale prosazuje přesně pravý opak toho, co žádá Andrej Babiš. Ten třeba jmenoval, že by si přál, aby EU investovala do témat, která jsou pro něj prioritní, jako zdravotnictví, tak právě zdravotnictví to téma, kde Marine Le Penová říká, že tam Evropská unie nemá co dělat. Tak přišlo mi to takové až kuriozní. Každopádně ten strach je velký, protože Marine Le Penová už ustoupila ze svých někdejších pozic, už nechce vyvést Francii z Evropské unie, ale zároveň říká, že Evropská unie nesmí být nic jako superstát, nesmí stát v cestě národním státům, a kdykoliv to bude možné, tak tam chce stát v cestě společnému evropskému postupu, Evropské komisi a tak dále. Mají to být prostě národní státy, které udávají tón. Z mého pohledu to také i dnes, ale myslím si, že ona chce prostě změnit nějaký úplně ten základní modus operandi, jak doposud Evropská unie fungovala a funguje, a z toho mají většina ostatních států prostě legitimní obavy.
2: Marine Penová tam zatím není, ale my už tam jsme. Jaké konkrétní zájmy Česká republika má na tomto probíhajícím summitu?
7: Já trošku odbočím, Marine Le Penová tam není, ale ráda by tam byla, proto také přijela mimochodem do Bruselu představit své návrhy, jak si představuje ten rozpočet, takže už taková možná příprava na to, jak by mohly ty volby dopadnout. Ale ta česká pozice je vlastně dlouhodobě konzistentní a myslím si, že to, co říká Andrej Babiš, tak velice podobné priority bychom slyšeli asi z úst jakéhokoliv českého premiéra, čili zachování prostě těch tradičních kapitol, dotace do kohezní a zemědělské politiky. To je logické, že Andrej Babiš to hájí, tím spíše, že český státní rozpočet v mnohem je dost závislý na tom evropském, mnohem jsou to evropské peníze, které suplují výdaje státu. Našli bychom tisíc příkladů od různých těch měkkých věcí, které jsou často kritizované, až třeba konec konců pro výstavbu infrastruktury, protože u mnohých těch projektů placených z evropských peněz nevím, jak bychom obhájili, že skutečně pomáhají vnitřnímu trhu, tedy to, k čemu jsou ty evropské peníze určené. Tak to je ta věc, která se týká rozpočtu, a pokud jde o konkurence schopnost, tak tady bych trochu pochválil Andreje Babiše, že nemá ty ideologické klapky na očích, jako jsme to vydávali dříve, pokud jde třeba o vytvoření nových pravidel pro podnikání v Evropě. Tady ta vláda je poměrně otevřená a myslím si, že to je dobře. To stěžení téma, které on tam ale nese, jsou vysoké ceny energií a boj za emisní povolenky, za jejich revizi, která je už na stole. Tady myslím si, že Evropská komise vyšla výrazně vstříc návrhu Česka a teď se o tom prostě budou státy bavit.
2: Říká Viktor Daněk, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
7: Díky, hezký den.
2: Na summitu v Bruselu ještě chvíli zůstaneme. Klíčovým tématem jednání je návrh příštího rozpočtu 27 na roky 2028 až 34. Současné irské předsednictví Unie se pokusilo v upraveném rozpočtu víc říct čem. Výsledek ale střílí do nohy samotný unijní rozpočet, soudí zahraničně politický analytik Filip Nerad.
8: Nejprve si to shrňme. Unie chce mít ve svém budoucím sedmiletém rozpočtu dostatek prostředků na financování nových priorit, kterými se staly obrana a bezpečnost, inovace a podpora konkurenceschopnosti. Evropská komise kvůli tomu předělala celou strukturu a fungování víceletého finančního rámce, napumpovala jeho objem a zařadila do něj nové zdroje, které mají přinést další peníze vedle tradičních příspěvků členských států. Stručně řečeno, příští unijní rozpočet má být modernější, ambicioznější a pomoci evropskému bloku obstát ve zhoršujícím se bezpečnostním a geopolitickém prostředí i stále vypjatější hospodářské a technologické soutěži. S tím rámcově v Evropě souhlasí všichni. Jenže pak tu jsou národní zájmy. Německo, Nizozemsko nebo skandinávské státy, z jejichž pokladen má tohle všechno převážně jít, požadují radikální škrty. A to především ve starých prioritách, jako jsou zemědělství a podpora regionů. Ty tradičně tvoří největší část unijního rozpočtu. Na tu si ale nechtějí nechat sáhnout ti, kteří z ní nejvíc dostávají, tedy členské země z jižní, střední a východní Evropy, včetně Česka. A do toho všeho je tu Evropská komise, která se bije za svůj původní návrh, a Europarlament, který chce rozpočet ještě naditější. Irské předsednictví k tomu přistoupilo stylem chytré horákyně a zkusilo uspokojit oba tábory. V původním komisním plánu škrtlo zhruba desetinu výdajů, aby vyšlo vstříc šetřivým státům. Ale skoro vůbec přitom neosekalo zemědělské a kohezní kapitoly, aby si na své přišel početný šik příjemců těchto peněz. A strhl se povyk. Utahovači opasků v čele s Německem upravený návrh strhali, že neškrtá dost a navíc ne na těch správných místech. Evropská komise s ním nesouhlasí kvůli tomu, kde se škrtalo, a europoslancům se zase nelíbí, že se vůbec nezohlednili jejich návrhy nových příjmů do evropské kasy. Nejméně kritičtí jsou tzv. Přátelé koheze, kterým jde o zachování co nejvíc jejich tradičních příjmů. Toho zatím dosáhli, i když úplně spokojení nejsou ani oni. To ale při dojednávání unijního víceletého rozpočtu nebývá zpravidla nikdo. Irský kompromis nicméně přináší dva zásadní problémy. Dublin nejvíc škrtal v oblastech, kde to jde proti samotnému záměru celého rozpočtu, tedy posilování evropské obrany a konkurenceschopnosti. Vyloženě do očí bijící je ořezání výdajů na pomoc při krizích a katastrofách. Potom, co jsme mohli sledovat letos v létě a co odborníci varují, že se vlivem globálních klimatických změn musíme připravit na mnohem častější přírodní excesy, to zjevně není místo, kde bychom měli moc šetřit. Protože se to pak stejně bude platit, jen odjinud. Komplikace je to také pro ambice na nalezení rychlé dohody. Unijní lídři se zaklínali odhodláním najít schodu na příštím víceletém rozpočtu do Vánoc, aby jeho dojednání neohrozily možné nepříznivé výsledky voleb v mnoha zemích v příštím roce. Místo toho, aby zasypal příkopy mezi jednotlivými stranami, je irský návrh ale ještě více prohloubil. Šance, že dohoda bude do konce roku, tak zase klesla. Čeká nás tak bez pochyby ještě několik perných summitů.
5: Uzavírá Filip Nerad.

0: a v kláních o posty guvernérů. S tím, jak se propadá Trumpova popularita, sílí ale v republikánské straně obavy, že prezidentovo intenzivní zapojení do kampaně ji uškodí. Trump pojal dosavadní předvolební shromáždění jako vlastní show. Přesvědčuje přítomné, že mají jít volit a představovat si přitom, že volí jeho, jelikož hodlá na předvolebních shromážděních vystupovat prakticky každý den až do voleb, opakuje jen to, co zaznělo už mnohokrát. Jinými slovy, nepřichází s ničím novým a zásadním, co by změnilo nálady voličů. Mnozí republikánští kandidáti by snad mohli své šance vylepšit, kdyby se proti Trumpovi, kterého už podporuje jen zhruba 30% Američanů, mohli vymezit, jenže Trump slibuje případným rebelům pomstu. Americké televize vysílaly reklamní spoty placené vládou, v níž Trump slibuje, že zbaví Ameriku ničemu. V jednom ze spotů se tvrdí, že Trumpa stvořil Bůh. Vysílání spotů nakonec předčasně ukončilo kvůli možnému porušování zákonů o financování volebních kampaní rozhodnutí soudu. Vše nejde hladce ani na Trumpových předvolebních shromážděních. Média upozorňují, že v hledištích jsou často volná místa. A není divu, Trump opakuje znovu a znovu stejné formulky o historických úspěších, kterých prý dosáhl, a útočí na demokraty s pomocí demagogie o nástupu komunismu a o ekonomické zkáze. Prezident objíždí hlavně státy, v níž dominují republikáni. To je samo o sobě signálem, že navzdory tomu, že odmítá předvolební průzkumy věštící vítězství demokratů, co by údajně sfalšované, je si vědom toho, že republikáni mohou utrpět porážky i v některých volebních obvodech států, v níž neprohráli několik desetiletí. Trump je na volebních shromážděních v tzv. Červených státech, kde republikáni mají převahu, tak říkajíc, mezi svými. Často se tudíž nekontroluje a pouští se do slovník tirád, které nedávají smysl. Jeho různé výroky jsou pak terčem výsměchu v médiích. Na předvolebním shromáždění v Tennessee ku příkladu prohlásil, že přítomní by mu tleskali, i kdyby řekl tu nejhloupější věc. Mimo tato shromáždění se Trump snaží změnit nepříznivé ekonomické trendy, zejména zdražování pohonných hmot, způsobené jeho iránským vojenským dobrodružstvím, sliby, že se vše radikálně změní k lepšímu, až Irán definitivně porazí. Nově také oznámil dohodu s ruským diktátorem Vladimirem Putinem, že Rusko, na nějž se doposud vztahovaly sankce, dodá na americké a světové trhy 100 000 tun nafty. Podpora pro republikány totiž klesá i v některých jejich baštách na středozápadě Spojených států, protože farmáři začínají pociťovat nedostatek nafty. Trump samozřejmě nemůže přiznat, že hlavním důvodem je, že jsou v důsledku jeho politiky ochromeny rafinérie v Perském zálivu, a rozhodl se z tohoto nedostatku vinit ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Přitom rovnou vyzval, aby byl nahrazen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokonce i někteří republikáni v současném kongresu to ovšem vnímají jako účelovou zradu Ukrajiny. Skupina zákonodárců už ohlásila, že se pokusí Trumpovi v dohodě s Putinem zabránit přijetím zákona. Neprincipiální postoje Trumpa v zahraniční politice jsou kriticky vnímány i voliči. Průzkumy ukazují, že jeho zahraniční politiku nyní odmítají zhruba 2/3 voličů, tedy i mnozí republikáni. Mezi těmi lze nyní dokonce slyšet názory, že to nejlepší, co by Trump mohl udělat, je svoji účast v kampani ukončit. Jenže na to zřejmě je už příliš pozdě. Mnozí z republikánských kandidátů ve volbách, kteří se nyní pokoušejí od Trumpa na poslední chvíli distancovat, tak možná zaplatí vysokou cenu za naprostou loajalitu, kterou ve vztahu k Trumpovi několik let ukazovali.
1: Říká Jiří Pehe.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V Česku už máme po volbách a straničtí činovníci zkoumají, co se jim voliči snažili říci. Mezi stranami, které jsou ve fázi hledání sama sebe, je také ODS. Zaujalo to Petra Fischera, komentátora časopisu Euro.
3: Komunální volby nabízejí často relativně velmi odlišné výsledky. Nejvíce tehdy, když chceme měřit úspěch jednotlivých stran. Nejparadoxnější obraz nabízejí zisky a ztráty občanských demokratů. Ačkoliv ODS přišla ve volbách o více než 500 zastupitelů, tedy o stejný počet, jako plošně stály nejúspěšnější lidovci, uspěla výrazně v Praze, ale bude se podílet na vládě i v Brně. ODS však vyklízí jiné staré symbolicky důležité bašty. Například zcela zmizela z libereckého zastupitelstva, tedy z města, kterému téměř čtvrt století vládla a které bylo považováno za skrz naskrz ODSácké a které je dodnes pomníkem po revoluční pravicové politiky.

0: Komunální volby také ukázaly, jak doširoka se ODS snaží rozkročit, aby přežila radikální proměnu české politické scény a nedopadla jako její velký rival z 90. let a začátku nového tisíciletí sociální demokracie, která už dávno vyklidila pozice ve velké politice a k bezvýznamnosti míří i na komunální úrovni. Sociální demokracie má už jen 200 zastupitelů, tedy 8x méně než ODS. ODS zatím drží i díky propojení s jinými stranami. V Praze ku příkladu získala 11 mandátů, 6 jich na společné kandidátce vybojovala TOP 09. V Brně má ODS 9 mandátů, TOP 09 3, nestranická lídrině společné kandidátky Kamila Zlatušková ještě jeden mandát k tomu. Ukazuje se zkrátka, že společná kandidátka byl dobrý tah a je nutností, protože sama o sobě by ODS nebyla ve velkých městech tam, kde dnes je. Voliči na takové propojení slyší, značka Spolu tedy není ještě mrtvá, značka ODS je ale poněkud matná a zaprášená nánosem starých dob. ODS se zatím neproměnila ve stranu nového střihu, pořád jakoby věřila, že může být stranou starého ideologického vymezení jen v jiném přijatelnějším obleku. Brněnský experiment s lídriní, která s ODS nemá ideově nic společného a se stranou ji pojí jen blízkost k bývalé primátorce a zájem o dobrou budoucnost Brna, ale naznačil, že i novost má v ODS své meze. Nesnad, že by Zlatušková nezaujala, její názorový rozchod s dědictvím ODS byl ale tak radikální, že už ani nemělo smysl používat starou značku. Krizi identity ODS pak nejsilněji vyjadřoval kontrast Brna a Prahy. Tomáš Portlík v Praze nabízel spíše starou ideologickou představu o městské politice, která se s představou brněnskou moc nepřekrývala. Která ODS je ta pravá, se mělo ukázat až ve volbách. Jenže Portlík se správně vidí jako jeden z vítězů, Zlatušková bude v radě a její ODS v úzovkách se bude v Brně podílet na moci. Uspělo tedy obojí propojování s jiným politickým živlem, než je ten klasický liberálně konzervativní, počínající kdesi v 90. letech. Pro ODS je to důležitá zpráva. Má totiž dál dvě možnosti. Více se ideově vymezit, aby si vyřešila svou krizi identity a byla sama sebou, anebo se dál postupně rozmazávat a propojovat s TOP 09 a jinými vlivy a pokusit se zabrat široký politický střed s více či méně silnými pravicovými odstíny. Jinak řečeno, ODS nebo Spolu, které jednou bude třeba celé už zase jen ODS. Druhá cesta se zdá být z hlediska výsledků přínosnější, jakkoliv se může zdát, že se v takovém spojenectví ODS ztrácí. Nikoli. Takové spojenectví dokážou jako jediná překrýt silně negativní auru staré politiky, s níž je ODS spojena. Otázkou je, jak dlouho takové překrytí ještě bude fungovat, jinak řečeno, jak hluboký je dopad po revoluční minulosti ODS na její nejbližší budoucnost. Moc špatné minulosti lze zlomit jedině politickým úspěchem současnosti. Brno a Praha zatím nabízí nové ODS a Spolu šanci na reparát, respektive na to, aby dokázali, že jsou prospěšnou moderní politickou silou, nikoli odvarem pochybné minulé slávy.
1: Uzavírá Petr Fischer. U českých voleb ještě zůstaneme, zejména těch senátních. Pro budoucí senátory má vzkaz Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka deníku.
2: Mezivolební týden, kromě různé intenzity hašteření, odhaluje i fokus české společnosti a jejich představitelů. Je logické, že na komunální úrovni se naprostá většina úspěšných kandidátů soustředila na konkrétní problémy daného města či obce. Pokud měli celostátní přesah, týkal se dopravy, rozpočtového určení daní nebo centralizace zdravotní péče. Uchazeči o senátní křesla se dostávají o stupínek výš, ale ne výrazně. Velká část z nich reprezentuje především svůj region, kde starostují nebo jsou v zastupitelstvu. Pro ně je klíčový vztah s místním obyvatelstvem, jehož hlasem se v horní komoře chtějí stát. Nepouštějí se do rozboru mezinárodní situace, ekonomických teorií nebo konstrukce případné daňové reformy. Tento fakt souvisí s tím, že ani po 30 letech existence Senátu není úplně zřejmé, čím bychom chtěli, aby byl. Odhlédneme-li od jeho hlavního poslání strážce ústavy a korektivu legislativních norem přicházejících ze sněmovny, měl by být shromážděním starostů, primátorů a hejtmanů nebo radou elitních osobností, špiček rozmanitých oborů, kterým bude národ naslouchat. Václav Havel 5. března 1997 předestřel svoji vizi čerstvě ustavené druhé parlamentní komory těmito slovy. Jde o roli v skutku obecně respektovaného fóra, odkud zaznívá moudrý hlas lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy našeho státu a kteří tyto základní zájmy nadřazují okamžitým zájmům osobním, stranickým či skupinovým. Konec citace. Takových senátorů byla v minulosti řada. Jmenujme za všechny Petra Pitharta, Miroslavu Němcovou nebo Jaroslava Kuberu. Dnes je ovšem možná daleko nejsložitější identifikovat skutečné hrozby, nebo jemněji řečeno výzvy, na něž bychom měli reagovat a připravit se na ně. Zajisté se shodneme na bezpečnostních rizicích spojených s ruskými imperiálními ambicemi, oslabenou euroatlantickou vazbou, s energetickou krizí, tenčícími se zdroji blahobytného sociálního státu. Nad tím vším ovšem stojí fenomén, o němž každý mluví, ale všichni ho podceňují. Na konferenci Institutu Solvo takto naléhavě o umělé inteligenci hovořil světoznámý izraelský historik Yuval Harari. Jaderná zbraň sama od sebe nevyrobí vodíkovou pumu, ani bez lidského podnětu nezaútočí. Agenti superinteligence, která se rodí v amerických a čínských laboratořích, mohou zničit lidstvo bez jeho vědomí. Na zastavení katastrofického scénáře nezbývá moc času a mohou se o to zasadit jenom prozíraví a odvážní politici, pochopitelně ve spolupráci s občany. Nakonec se možná právě oni vzbouří proti gigantickým a energeticky náročným datacentrům, proti nadvládě nikým nevolených majitelů technologických firem a vlastně proti konci naší civilizace. Ke zvednutí tohoto tématu mohou přispět i čeští senátoři, v něž první český prezident vkládal tolik důvěry.
1: Konstatuje Kateřina Perknerová. Je bolestivé, když si americký prezident Donald Trump vybere jinou stranu, než jsme my, řekl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v narážce na Trumpův poslední příklon k Rusku. Co to pro Ukrajinu a samotného Zelenského znamená? Slovo má Libor Dvořák.
3: Zelenského stesky na Trumpovu adresu jsou pochopitelné. Vždyť v posledních dnech mu nejmocnější muž Spojených států připravuje jedno nepříjemné překvapení za druhým. Přišla naftová dohoda s Putinem, vyhlášení rusko-ukrajinského energetického příměří, které však byl na pár dní ochoten respektovat jen Kyjev, a v neposlední řadě Trumpovo přání, ne-li požadavek, aby Ukrajina konečně měla novou hlavu státu. K tomu ho jistě inspiroval právě Vladimír Putin, který od okamžiku, kdy žádné ukrajinské prezidentské období současné hlavy státu vypršel, do omrzení opakuje, že Zelenského setrvávání v nejvyšší státní funkci je nelegitimní. Na to existuje velmi prostá odpověď. Podle ukrajinského zákona nejsou ve válečné době žádné volby možné, i když ruská strana v tomto případě válce alibisticky říká speciální vojenská operace. Ukrajinský prezident je ovšem podle vlastního prohlášení přesto volby ochoten uskutečnit za předpokladu, že by ruská strana souhlasila s bezpodmínečným přerušením palby nejméně na 60 dní. Je samozřejmě otázka, jak by podobné volby pro Zelenského dopadly. Podle Kyjevského centra sociálního monitoringu jeho v tuto chvíli ochotná znovu zvolit pouhá šestina Ukrajinců, kteří jsou už unaveni jak válkou, tak neustálými korupčními skandály v armádě i v nejbližším prezidentově okolí. Jeho hlavním sokem v souboji o nejvyšších úřad v zemi by se navíc stal exgenerál a poté ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj. Toho by podle stejného průzkumu veřejného mínění naopak volilo celých 65% Ukrajinců. Ať už ale příští prezidentské volby pro Volodymyra Zelenského dopadnou jakkoliv, právě tento bývalý bavič a komik se v situaci pro vlast nejkritičtější stal sjednotitelem celého národa a právě tato jeho úloha v boji proti úskočnému nepříteli byla a doposud je nezastupitelná. Ostatně připomeňme si osud jiného světového politika, který musel dokonce po vítězné válce vrcholný úřad opustit, britského premiéra Winstona Churchilla. Jeho vlasteneckou velikost a jeho zásluhy to nikterak nesnížilo a jak do britských, tak do světových dějin se zapsal zlatým písmem. Současný ukrajinský prezident si něco podobného už dnes jistě zaslouží také.
1: Uzavírá Libor Dvořák nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení, zvažuje to ministerstvo školství. Poprava bývalého armádního psychiatra se ve Spojených státech nakonec nebude vysílat živě. Fotbalisté Sparty hrají v evropské lize s norským Lillestrémem. Uzavřená je po nehodě silnice v Karlových Varech na výjezdu i příjezdu z Prahy. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno a teploty do 19 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
6: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
5: Bývalý americký armádní psychiatr Nidal Hassan nakonec nebude popraven v přímém přenosu. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své síti. Osobně ji ale můžou sledovat rodiny obětí střelby. Podle amerických médií prý Trump netušil, že je Hassan od vražedného incidentu ochrnutý od pasu dolů. Někdejší armádní psychiatr si vyslechl trest smrti za to, že v roce 2009 na texaské vojenské základně zastřelil 13 lidí a přes 30 dalších zranil. Hassana mají zastřelit popravčí Četa 3. prosince na americké vojenské základně Fort Hood. Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu méně. Může za to nižší úroda hroznů způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles v produkci vinaři očekávají taky u mladých svatomartinských vín. Ty se můžou začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v minulých letech, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
7: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
5: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond. Na odeslání vzorku ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dní.
8: Fotbalisté pražské Sparty hrají o druhé vítězství v novém ročníku Evropské ligy. Na Letné přivítali norský Lillestrém a utkání sleduje Pavel Tilšar.
9: Končí 18. minuta, Sparta hraje s Lillestrémem zatím 0-0. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
8: Ve 21 hodin nastoupí Plzeň v Budapešti k zápasu s Ferencvárošem. Ve stejnou dobu rozehraje Jablonec základní část konferenční ligy na stadionu Freiburgu. Hokejisté Litvínova hostí v předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy Hradec Králové. Aktuální informace má David Kalvas.
10: Po dvou třetinách Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-2. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
11: Překážka na D10 za Boleslaví a neprůjezdná šestka ve Varech. Na D10 ve směru z Turnova na Prahu zpozorněte za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru u sjezdu na Nymburk a Mělník má policie hlášené jízdní kolo ležící na dálnici. Hlídka bude každou chvíli na místě. Na D1 z Prahy do Brna za exitem Velké Popovice se jen pozvolna rozjíždí zbytek kolony před omezením na 24. u Šmejkalky. Ze 17. kilometru je to ještě na 20 minut. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem se na Teplice musí sjíždět už exitem 52 přes Velikou. Následující sjezd 64 u Řehlovic je uzavřený kvůli vyprošťování převráceného kamionu. Taky silnice 6 v Karlových Varech je na výjezdu i příjezdu do města směrem z Prahy uzavřená mezi odbočkami na Hůrky a Drahovice. U Střelnice vyšetřují těžkou nehodu osobního a nákladního auta. Na objížďce přes vyhlídku čekejte silný provoz, kolona hlavně v Lidické před Bezručovou. A v Praze na jižní spojce směr Černý most se sune kolona od Lanového mostu za Průmyslovou. Na úrovni Europarku se v levém pruhu srazila 3 auta, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy a nebo nízkou oblačnost během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty od 14 do 19 stupňů, na severozápadě jen do 12, na horách zítra naměříme většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Blíží se druhé kolo senátních voleb, které možná rozhodne i o tom, kdo bude mít nejsilnější klub.
14: Postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13.
15: O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN.
16: Nejčastější duel v tom druhém senátním kole teď bude právě mezi hnutím STAN a hnutí ANO.
17: Nejsilnějším klubem by pravděpodobně mohl zůstat klub ODS a TOP 09.
18: Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám.
19: Kampaň s Michalem Davidem v zádech, společný billboard kandidátů ANO a ODS, bitva hejtmana proti poslankyni a opoziční souboj ex-ministra s výrobkyní klavíru. 4 ostře sledované senátní duely probereme s politologem Janem Hruškou z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Dnes je čtvrtek 15. října. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
20: Dobrý den.
19: 22 senátních bitev nás o víkendu čeká. Nelitujete, že v Česku není jenom jedno kolo? Bylo by hotovo?
20: Ani ne, spíše naopak. Já si myslím, že s ohledem na to, jakou roli má Senát vykonávat, co něj čekáme, tak ten volební systém je velmi vhodně zvolený, protože díky té dvoukolové volbě on zajišťuje, že vyhrávají častěji nějací umírnění kandidáti. A to odpovídá té roli pojistky demokracie.
19: Zase je otázka samozřejmě, nakolik pak ten mandát je relevantní, když přijde tolik málo lidí. Zejména k těm druhým kolům nechodí moc lidí.
20: A máte pravdu, nechodí. A co víc, myslím si, že to druhé kolo ukazuje reálný zájem o ty senátní volby. Kdyby to první kolo nebylo v souběhu, tak by i ta volební účast ano, byla ještě menší. A pokud se ptáme, co nám to třeba říká o legitimitě, tak se musíme ptát, čí legitimita. Je zajímavé, že odborníci lidé často zpochybňují kvůli tomu o legitimitu senátu, nebo na to upozorňují. Já, když jsem dělal výzkum se samotnými senátory, tak ty třeba často odpovídali, že voliči mají svobodnou možnost se rozhodnout nevolit a že to je vlastně taky demokratické.
19: A tak to je, to je pravda.
20: A tak
19: že jo?
20: To je na jednu stranu. No.
19: My jsme ale každopádně vybrali 4 ostře sledované duely a ty teďka probereme.
21: Senátora je především hlídat tu legislativu a to já se snažím dělat.
22: Duel číslo 1, Cheb. Plevný versus Cukerník.
23: Vstupuji do politiky a zejména z pozice nespokojeného občana.
19: Sandra Cukerník za ANO na sebe strhla velkou pozornost kvůli kampani, ve které si před premiérem Andrejem Babišem z ANO zatrsala se zpěvákem Michalem Davidem na pódiu. Pokud vyhraje, bude to vítězství marketingu nebo vítězství jejich plánů, které má se Senátem a se kterými jde do Senátu?
20: Pokud vyhraje, tak si myslím, že to bude zejména její úspěch a úspěch ANO ve smyslu, že dokáží mobilizovat ty voliče během tohoto týdne. To je ta největší výzva, před kterou stojí.
19: Cukerník vyzývá Miroslava Plevného za STAN, který říká, že část jeho práce je v regionu. Cukerník říká, že hlavně její práce bude pro region, chybí dětská pohotovost, krajská nemocnice, chybí lékaři a tak dále. Co s tím ale bude v Senátu dělat? Jsou to témata, co senátoři a senátorky řeší.
20: Tímto otvíráte vlastně velmi zajímavé téma, a co je roli Senátu a jestli vůbec senátoři sami můžou reprezentovat ten svůj region. Protože my víme, že senátoři o tom často mluví. Když se koukneme na tu ústavní roli Senátu, tak zjistíme, že to tak nebylo myšleno. Senátoři ani nemají formálně dané pravomoci na to, aby to dělali. Na druhou stranu mnoho senátorů je kreativních a našlo si nějaký způsob, jak to vykonávat. Ať už to jsou nějaké neformální věci ve smyslu lobbingu, skutečně, že hrají roli toho ombudsmana, chodí za ministry, píší a tak dále. A nebo pak to je využití nějakých formálních pravomocí vlastně kreativním způsobem. Uvedu příklad. Senátoři samozřejmě schvalují legislativu,
19: ano.
20: A krom toho samotného zákona tam máte nějaké přílohy, nějaké prováděcí předpisy a tak dále. Takže to jsou určité kosmetické změny, jak vlastně ovlivnit tu legislativu a pomoct tomu svému vlastnímu obvodu.
19: Taky připomínkujete ty zákony, které vám chodí z poslanecké sněmovny a pak je odesíláte zpátky do dolní komory. To znamená, vy můžete fakticky mít nějaký vliv na to, co je pak prosazeno, pokud teda sněmovna vás nepřehlasuje.
20: Ano, to je o něco těžší, protože to už zasahuje do samotného zákona a to se málo kdy týká vlastně těch regionů.
19: Miroslav Plevný, už jsem ho zmiňoval, on senátorské křeslo obhajuje. Jak se do fungování Senátu mimochodem projevuje to, že on může obhajovat do nekonečna?
20: My víme, ukazují to data ze všech těch minulých senátních voleb, že statisticky obhajovat mandát má výhodu, protože vy jste známý, jste viditelný a když tu svoji práci děláte dobře a čistě pragmaticky se účastníte i toho obhajování regionu, protože ne všichni senátoři to dělají, ano. Někteří se věnují víc té co státní politice, tak pak získáváte určitou výhodu.
19: Sandra Cukerník je v regionu známá mimo jiné jako žena krále hazardu Leona Cukerníka, to je rodák z Moskvy, který na Rozvadově vybudoval obří kasíno. A k tomu se ptám, hnutí ANO se podílelo na regulaci hazardu. Zvyšování daní z neřestí v Česku, to bylo taky jejich téma. Pro voliče to je čitelné?
20: Já si myslím, že je hlavně důležité, že pravděpodobně to nebude mít obecně tento profil až tak pozitivní vliv na voliče. My víme, že existují různé vlastnosti kandidátů, které statisticky zvyšují šanci kandidáta uspět v těch volbách. Ale vůbec to není nic, co souvisí s biznisem. Oproti třeba jiným zemím, kde být úspěšný biznismen znamená nějakou politickou výhodu, u senátních voleb to není, jsou to spíše jiné vlastnosti.
19: Jak Cukerník, tak Plevný nejsou členové z těch stran, za které kandidují. Plevný za STAN, Cukerník za hnutí ANO. To je pro ně výhoda nebo nevýhoda?
20: Záleží, může to být výhoda, je to docela běžné v těch senátních volbách a souvisí to s tím, že v těch volbách je jednak potřeba, nebo hraje vliv ta politická značka, politická strana, hlavně v těch jako baštách, těch politických stran, to je velká výhoda, chcete být lidovec na Jižní Moravě, chcete být kandidát ANO v Karviné a tak podobně, ale současně jsou důležité ty vlastnosti a to, že ten kandidát je nějaká silná, viditelná osobnost. No a pokud vy jste politická strana a kouknete se na ten svůj senátní obvod, co tam máte za lidi, které můžete navrhnout, a pokud tam nevidíte například silného krajského nebo lokálního politika, tak se vrhnete na jejich hledání. Já jsem to vlastně v své práci pojmenoval jako určitý headhunting, protože tak skutečně připomíná. Mě vlastně většina senátorů v mém výzkumu řekla, že byli osloveni tou politickou stranou, aby kandidovali. Nezešlo to z jejich hlavy. A pak je logické, že to jsou nezávislí kandidáti, byť kandidují pod tou značkou, ale má to také vliv na to, jak vlastně se chová ta instituce Senátu jako celek. Že ty lidi na jednu stranu mají vztah k těm stranám, ten Senát není apolitický, nestranický, ale zase ten vztah k těm stranám je volnější než u té sněmovny a stává se třeba, že ten Senát někdy hlasuje proti té sněmovně, která má stejnou barvu.
19: Plevný 40%, 27%, Cukerník z prvního kola, to jsou výsledky, jak to dopadne podle vás?
20: Já si myslím, že ten náskok pana Plevného je velmi velký, navíc víme, že voliči současných opozičních stran jsou o něco více mobilizovaní i při tom druhém kole senátních voleb, takže si myslím, že pan Plevný je velkým favoritem. Je tedy zajímavé, že se trochu ty role možná prohodily, že z minulých let jsme byli zvyklí, že to byli kandidáti současných opozičních stran, kteří museli dohánět, ale tím, že letos se v hodně obvodech spojili a ten celý opoziční blok se sešikoval za tím jedním kandidátem, tak to jsou ti kandidáti opozičních stran, kteří vedou a naopak ti
0: ano, dotahuje.
20: A ano, musí dotahovat.
0: No i z toho důvodu, ale máme tak málo kandidátů, asi kolem 150, že jo? Tak.
20: Je to jeden z těch velkých efektů toho, ano.
1: Je velikou výzvou také naše současná bezpečnostní situace.
22: Duel číslo 2. Hradec Králové. Dvořák versus Ceralová Petrofová.
2: Hradec Králové je krásné město, ale bohužel ekonomicky poslední dobou strádá.
19: Tak duel číslo 2 Hradec. Proč jdou proti sobě v Hradci dva kandidáti opozice? Když jste mluvil o tom, že naopak redukovali ty kandidáty a snažili se spojovat, tak zrovna v Hradci to vyšlo tak, že je tam ex-ministr Martin Dvořák ze Starostů a Zuzana Ceralová-Petrofová za ODS, bývalý primátor města, bývalý ministr pro evropské záležitosti versus šéfka výrobce klavíru Petrov, které se dělají právě v Hradci, tak to jsou těžké váhy.
20: A máte pravdu, jsou to těžké váhy a já si myslím, že to je jednoznačně proto, že ne vždycky se ta dohoda povede. A my si občas jako možná trošku naivně myslíme, že se všechno rozhoduje někde v centru v Praze ve vedení politických stran, ale právě u toho Senátu, jak jsem říkal, jsou důležité ty silné osobnosti. A ty často zkrátka můžou mít jinou představu o tom, co se bude dít, než ty politické strany.
19: Dvořák chce zlepšovat podle toho, co jsem od něj slyšel, potenciál aglomerace Pardubice-Hradec. Petrofová mluví o investicích a atraktivitě, takže de facto mluví o tom stejném, ne?
20: Na jednu stranu ano, jsou tam podobnosti, na druhou stranu si myslím, že tam pořád jsou mezi nimi rozdíly. Jednak Dvořák, to je ten straník z té celostátní politiky, byl to ministr, paní Ceralová Petrofová je doteď vlastně nepolíbená tou politikou, je to právě spíš ten příklad toho headhuntingu, o kterém jsem mluvil a mně přišlo, protože já sám jsem Hradečák a přišlo mi, že v té kampani třeba pan Dvořák více zdůrazňoval tu roli Senátu, která není regionální, ale spíše ho zajímá ta celostátní politika i třeba zahraniční politika. A to nám vlastně ukazuje na to, že tady je spor o to, co je rolí Senátu.
19: Ano, o tom, jak jsme se bavili v té první části.
20: Přesně
19: to
20: tak.
19: Je to takové víceúrovňové vlastně.
20: Je to tak a já bych dokonce, to, co jsem zjistil já ve svém výzkumu, tak je vlastně vidět, že vy, když jste zvolený senátorem, tak vy si můžete vybrat, jak ten svůj mandát budete vykonávat. Na jedné straně máte roli toho regionálního ombudsmana, na druhé straně máte roli nějakého senátora, který řeší celostátní věci, často i evropskou agendu, a vy si vyberete, což je zajímavé, že tady máme instituci, která má nějakým způsobem dané pravomoci, ale vy si vyberete, jak ten mandát budete dělat. A je tedy ale pravda, že většina kandidátů tyhle ty dvě role nějakým způsobem kombinuje a je v pomyslném středu toho spektra.
19: To je hezké, že jste Hradečák, já jsem taky Hradečák, tak dáme našemu obvodu ještě jednu otázku. Dvořák říká, že by si v Senátu dovedl představit hádat se kvůli některým zákonům. To je asi ta hlavní role Senátu, protože řeší ty zákony a pak je dává zpátky do sněmovny. Petrofová by taky nesouhlasila prý s některými verzemi, které teď ze současné sněmovny přicházejí do Senátu. Dobře, ale jakou moc mají, když je potom ta sněmovna stejně přehlasuje? Tak není ten Senát jenom, jak říká pan premiér Andrej Babiš, ano, něčím, co zdržuje tu sněmovnu?
20: Ten Senát má vlastně dvě role. Jedna je schvalování těch každodenních zákonů, když se podíváme na data, tak zjistíme, že historicky všechny ty pozměňovací zákony, které Senát kdy předložil, tak většina z nich byla akceptována. Poslední období se to trošku mění, že tam je trošku vidět ten politický charakter toho, že oni mají jiné tričko, než mám já tričko, tak hlasuji proti. Ale obecně ten Senát skutečně řadu zákonů zlepšil. No a pak je také ta důležitá role ve smyslu pojistka demokracie, jak se nejčastěji používá, zachovávání stability, kdy Senát má pravomoci, kdy přihlasován být nemůže. Změna ústavy, ale změna třeba také volebních zákonů. A pak to samozřejmě je schvalování soudců ústavního soudu a tak dále. A to jsou právě ty, řekněme, málo využívané, ale pro ten systém jako takový důležité pravomoci.
19: 25% Dvořák, 22% Petrofová z prvního kola. Výsledek bude jaký? Komu dají hlas ti, kteří hlasovali pro třetí kandidátku ANO, která se neprosadila, tak možná teď ani nepůjdou k volbám, ne?
20: A tohle podle mě bude jeden z nejvíce vyrovnaných soubojů. Je zajímavé, že ti, co neuspěli, třetí, čtvrtý i pátý v pořadí, všichni podpořili kandidátku ODS. Takže čistě matematicky by měla být daleko větší favoritkou.
0: Dobře, takže za vás Petrofova.
20: Říkám 50 na 50.
3: Podpora Ukrajině není jenom nějaké heslo nebo nějaký výraz solidarity. Je to také ochrana investice do naší vlastní bezpečnosti v budoucnu.
22: Duel číslo 3, Plzeň. Řehka versus Kantorová.
6: Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga.
0: Duel číslo 3, Plzeň tentokrát, protože vy jste mluvil o té podpoře jako o důležitém faktoru. A teď se to hodně řeší v Plzni. O Plzni je teď hodně slyšet. Končící senátor Lumír Aschenbrenner z ODS naštval svou stranu tím, že na billboardu se objevil s náměstkyní primátora kandidátkou ANO Lucí Kantorovou. Jak to zamíchá kartami?
20: Myslím si, že zas tak velký efekt by to mít nemuselo ve výsledku. Ta aféra je zajímavá.
0: Taky dlouholetý senátor mimochodem.
20: Ano, ano. 12 let byl senátor, ano. Tuším. Ona ta celá vlastně aféra, jestli tak můžeme nazvat, má historii v tom, že opoziční strany se domluvily, že nebudou nasazovat svého kandidáta tam, kde kandidát jiné opoziční strany obhajuje mandát. Ona, ODS byla první, která to porušila v Praze 9, kdy nominovala vlastně paní Peckovou proti obhajícímu senátorovi Smoljakovi.
0: Ano.
20: Ale to bylo vlastně avizováno relativně dopředu. Pan Řehka byl nominován relativně na poslední chvíli, což se v ODS kulantně řečeno moc tomu nebylo moc porozuměno.
0: Ano, bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, kandidující za STAN, který právě se postaví Lucii Kantorové.
20: Přesně tak.
0: V Plzni.
20: Takže už tady bylo zaděláno na nějaký jako rozpor mezi ODS a STANem v Plzni. A je vlastně ta zvláštní, že pan Aschenbrenner doslova on říká teda, že nepodpořil kandidátku za ANO, ale pokud jste někým, s někým na billboardu, tak nevím,
0: navíc
20: co
0: jiného to znamená. Navíc je to váš billboard, to jsou billboardy ODS, že jo?
20: Přesně tak, takže tím to je zvláštní ještě na druhou.
0: A ODS to řeší, ODS bude chtít ty billboardy samozřejmě přelepit.
20: Přesně říkali. Tak, to mě nepřekvapuje, že vlastně ve vedení ODS tohle nebylo úplně pochopeno. Myslím, že nechci panu Aschenbrenneru nějak jako moc sahat do vědomí. Z mého pohledu, říkám, z mého pohledu to možná vypadá i jako nějaká zášť. Já jsem s ním včera četl rozhovor, kdy on tak jako postižoval, že pan předseda nebo žádný předseda mu nevolal za poslední 12 let ani jednou a teďka během dvou dnů měl 5 jako rozhovorů. Tak to mě to přišlo takový jako možná trošku dňobnutí si.
0: Dobře, ale není legitimní jeho pohled zase a relevantní, kdy on říká, že by prostě senátor, který kandiduje v obvodu Plzeň měl být z Plzně, což Karel Řehka není.
20: A to se nám zase vlastně vrací ten spor o tom, co je vlastně rolí Senátu. Jestli to má být obhajování toho regionu, pak to nějakým způsobem třeba může dávat smysl, ale my víme, že to není primární rolí Senátu. My víme, že Senát rozhoduje o zákonech, velmi často o těch klasických nebo velmi často o těch ústavních, volebních a tak dále. A možná to s tím souvisí i nějaká naivita. Já zase v tom včerejším rozhovoru pan Aschenbrenner už byl tázán na to, jestli čeká, že by ta kandidátka ANO nehlasovala pro zrušení důchodové reformy, kterou zvládla minulá vláda, tak on řekl vlastně, že neví. Přitom je jasné, že ona zjevně bude hlasovat se zbytkem ANO. Takže možná nějaká jako naivita ohledně toho, do jaké míry ten senátor může být apolitický a nedívat se na to jako čí tričko má na sobě.
0: No, pokud jsme četli ten stejný rozhovor pro Seznam zprávy, tak on tam taky zároveň říkal, že dlouhodobě bojuje proti ANO, takže je pak samozřejmě pozoruhodné, že se objeví na fotografii nebo na billboardu s kandidátkou hnutí ANO. Když mluvíme o té podpoře ODS, kandidáta, který se nedostal do druhého kola za ODS a o jeho podpoře, tak tam je to důležité i kvůli tomu, že ODS se asi právem mohla bát před letošními senátními volbami, že by ztratila třeba předsedu senátu, protože ten většinou bývá zástupcem toho nejsilnějšího senátního klubu. Teď je to celkem otevřené, těch variant je asi celá řada. Pořád se to stát může, že ODS ztratí tu pozici, ale asi je to neúplně pravděpodobné.
20: Myslím si, že to nepravděpodobné i ze Stonu bylo slyšet, že jsou vlastně spokojení s práci Miloše Vystrčila a nečekám změnu.
0: Ta funkce je důležitá, předseda senátu?
20: Je, jednak z hlediska
0: kromě toho, že to je jeden z nejvyšších ústavních činitelů,
20: přesně tak,
0: bez
20: konkrétně
0: pochyby,
20: druhý ale dokonce, takže to je důležité. A pak řekněme i symbolicky. Je to
0: tak,
20: vlastně,
0: na to jsem se spíš ptal.
20: Ano, jsme viděli v době vládnutí vlastně Andreje Babiše, když byl prezidentem Miloš Zeman, tak ta pozice Miloše Vystrčila byl to takový jediný hlas té opozice, a teď nemyslím jenom opoziční strany, ale celou tu část té společnosti, on ji reprezentoval. Všichni si pamatujeme tu cestu na Tajvan, která ho proslavila, a bylo vidět, že pak třeba i u normálních občanů, se kterými jsem si dělal nějaký výzkum a kteří o Senátu příliš mnoho nevěděli, tak znali jméno toho předsedy. Takže vlastně je to i, jako řekněme, nějaké dobré PR pro tu stranu.
0: Řehka 33%, Kantorová 26%, to je výsledek prvního kola. Pro ANO je to velmi důležitý souboj i z toho důvodu, že ve druhém mají 13 kandidátů, většinou teda spíš na druhých místech z toho prvního kola, ale tak to druhé, tam se začíná od nuly. A jen v České Lípě a v Karviné postoupili teda z prvního místa, všude jinde i v Plzni se musí o výsledek prát. Dopadne to?
20: Tady si myslím, že to dopadne pro pana Řehku. Není tak důležité, co říká pan Aschenbrenner, ti voliči nutně nebudou cítit nějaké to zklamání z nepostupu na druhého kola, ani tam nevnímají ty rozepře mezi ODS a Starosty, a oni jsou samozřejmě daleko blížeji panu Řehkovi než paní Kantorové.
7: Chtěla bych bojovat za to, aby maminky s dětmi měly možnost mít zkrácenou pracovní dobu.
22: Duel číslo 4, Česká Lípa. Wolfová versus Půta.
8: Je pro mě důležité dostupné zdravotnictví.
0: Duel číslo 4, Česká Lípa, poslankyně Jitka Wolfová z ANO a taky starostka České Lípy, proti ní liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. To je další souboj titánů. Proč chce do Senátu poslankyně a proč hejtman? Ti totiž tu funkci stále mají, tak dává to smysl?
20: Paní Wolfové je odpověď pravděpodobně to, že ANO dlouhodobě nemá silné osobnosti, které jsou právě potřeba do těch senátních voleb. Ne vždycky tomu tak bylo, pamatujeme si paní Krančovou, pana Teličku, z začátku ANO dokázalo ANO přitahovat ty silné osobnosti a teď jich nemá dostatek, proto často vidíme, že poslankyně kandiduje do Senátu, občas se to pak prohodí, senátoři kandidují zase do sněmovny a tam už pak sami skáčou ty náhradníci, teda v případě senátních voleb se konají doplňovací volby.
0: My taky vidíme, že poslanci třeba kandidují v komunálních volbách, taky,
20: tak.
0: I když dopředu říkají, že by se potom poslaneckého mandátu nevzdali.
20: U pana Půty to můžou být i nějaké třeba osobní ambice vstoupit do celostátní politiky, on je relativně populární, byť něčím kontroverzní hejtman, tak tomu může jako nabídnout tu dobrou pozici.
0: No, pan Půta figuruje hned v několika kauzách, v byl loni uznán částečně vinným z přijetí úplatku, proti verdiktu se odvolal. V jiné kauze jeho stíhání státní zástupkyně letos zrušila. Opět se případ týkal úplatku, ten Půta nepřijal, ale ani neoznámil. Zpátky na stole mají tuhle kauzu kriminalisté k došetření. Je to něco, co v Půtovi, ale i jakémukoliv jinému kandidátovi, kdyby byl stíhán nebo čelil podobnému případu, tak jestli mu to v očích voličů škodí a voliček?
20: No, já bych řekl normálně, že ano. Mělo by, bych řekl tak.
0: Ale je to hejtman, ty kauzy se táhnou roky.
20: Ano, ale jde otázka, jestli tomu pak uvěřili třeba jeho voliči. Protože u Andreje Babiše jsme viděli spoustu kauz a nezdá se, že jeho voliče by to nějakým způsobem zajímalo. A je otázka, jak tohle dokáže pan Půta vysvětlit v tom svém regionu a jestli ti voliči uvěří to vysvětlení nebo ne.
0: No znova říkám, je hejtman, takže už někoho asi přesvědčit musel.
20: Přesně tak, a víme, že on v tom jako regionu je populární, takže pravděpodobně mu to nemají zas tak za zlé.
0: Podle Wolfové by měl být Senát trochu nadstranický a apolitický. A vy už jste říkal, že Senát nadstranický ani apolitický není. To znamená, že se tahle představa míjí s realitou toho korektivu Senátu jako sněmovny?
20: Tohle je velmi zajímavé téma. A neřekl bych, že není úplně, ale není tak, jak to je často interpretováno. My víme, že tady existuje určitá percepce Senátu, co by komory moudrých, nezávislých, nějakých elitních osobností.
0: Rada starších. Aniž bych se teda chtěl kohokoliv dotknout věkem, ale tak mluví se o tom.
20: Je to tak, používají se tyhle termíny a často to právě souvisí s tím, že tam se dostávají ti úspěšní lidé, kteří mají třeba menší vztah k těm politickým stranám. My víme, a zase já jsem na tohle téma dělal výzkum, a samotní občané pak očekávají takové věci, že by senátoři měli vidět, co je dobré a co není dobré. Teďka cituji doslova. Nebo přirovnávají senátory k rodičům a poslanci k dětem, a že by měli usměrnit občas, když je potřeba. A nebo že to je vysoká škola oproti základní škole. Ale tohle
0: to jsou takový parlamentní ústavní soudci, až ne?
20: A je to tak, je to tak. A je třeba zajímavé, když oni mluví o poslancích, tak používají slovo politici, ale u senátu se častěji tomu slovu politik vyhnul. Takže až jako jiné vnímání, ale tohleto vnímání je když použiju slovo naivní, neodpovídáte realitě.
0: Senátor je pořád politik.
20: Přesně tak, on je zvolený, ano. On musí kandidovat s nějakým programem, ať už je levicový, pravicový, liberální, konzervativní, neexistuje, že je něco dobré, něco nedobré, jsou vyšší nebo nižší daně dobré, je, má stát víc přerozdělovat a tak dále. Zkrátka na tohle musíte mít nějakou konkrétní pozici, se kterou jdete do těch voleb a nemůžete hájit nějaké absolutní dobro, protože existuje.
0: Navíc volby jsou prostě politický boj, že?
20: Přesně tak.
0: Wolfová 35%, Půta skoro 33%. Je to hodně vyrovnané, nebo tak to aspoň vypadalo v tom prvním kole, ale významně do toho může promluvit Jiří Vosecký, respektive jeho voliči a voličky. To je senátor, který už nebude obhajovat, respektive se obhajoval, ale nedostal se do toho druhého kola, takže po těch 12 letech, co strávil v senátu, končí. A je to taky člověk, který byl spolu s Půtou ve starostech pro Liberecký kraj, tak nekanibalizovali teď na sobě, proč kandidovali každý zvlášť a proti sobě?
20: Tam zatím je nějaká historie, starostové pro Liberecký kraj měli vlastně jakoby primárky, ve kterých byl jakožto kandidát v tom obvodu zvolen právě pan Půta, což je zvláštní, že nedali přednost jako obhajícímu senátorovi, ale tam, já jak to čtu, tak tam jsou nějaké spory mezi nimi, my jsme vlastně věděli, že potom letom pan Vosecký opustil starosty pro Liberecký kraj, kritizoval směřování toho hnutí a kritizoval i samotného pana Půtu, ale tím, že dále chtěl asi zastávat ten post senátora, tak mu nezbylo nic jiného, než kandidovat jako nezávislý.
0: Takže automaticky ti, kteří hlasovali pro Voseckého, nebudou teď hlasovat pro Půtu? Ten duel je otevřený?
20: Ti voliči to často nevnímají tak intenzivně jako ti lidé.
0: Takže budou.
20: Takže řekl bych, že spíš budou a myslím si, že se dá říct, že pan Půta je velký favorit.
0: Tak, 4 ostře sledované duely jsme probrali. Který z těch 4 bude nejlepší? A nebo který jsme ještě nezmínili a vy ho budete sledovat? Možná Karvina, tam byla velmi nízká účast, ani ne 30% mimochodem.
20: Je dobře, že zmiňujete Karvinou, protože to je obvod, kde ANO má největší šanci na svůj mandát. V nějakém pesimistickém scénáři by to dokonce pro ANO mohl být jediný mandát. Ta kandidátka ANO tam má velký náskok a navíc nejde ani proti kandidátovi opozice, ale z místního združení.
0: Združení bývalého hejtmana Ivo Vondráka z ANO.
20: Přesně tak. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která souvisí právě i s tímhletím obvodem. Čemu jsme byli vždycky zvyklí, že v druhém kole si ty kandidáti opozičních stran snažili k sobě dostat ty voliče těch ostatních opozičních stran. Ale to se nám prohodilo i tohle. A já vlastně budu hodně sledovat, byť si myslím, že to spíše nestane, ale budu to i tak sledovat, zda voliči těch dvou menších koaličních subjektů, tedy SPD a motoristi, přijdou v nějaké zajímavější, důležitější míře podpořit ty kandidáty ANO. Protože v těch obvodech, které jsou zajímavé a které jsou tady vyrovnané, Přerov třeba dále, případně Pelhřimov, tak to může být rozhodující.
0: A taky spolu budeme sledovat Hradec.
20: Určitě.
0: Tak fajn, tak jsme domluveni. Tak se mějte a díky, že jste přišel.
20: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Jan Hruška z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, který dělal ještě na Masarykově univerzitě velký výzkum na Senát. A dneska jsme toho využili a spolu jsme se podívali na 4 ostře sledované senátní duely. O víkendu je totiž druhé kolo voleb a výsledky ty v neděli shrneme ve speciální Vinohradské 12. Naslyšenou zítra.
5: Slavné únosy.
9: Únos Čechů v zahraničí je událost naprosto výjimečná, ale nikoliv nemožná.
10: Běhl do té místnosti, pažbou rozbil mi ten telefon, vyrval mi to sluchátko, nadal mi hlaveň samopalu, hlavě a říkal konec, jdeme.
9: Vojáci, novináři či turisté, ti všichni mají za sebou zkušenost, kterou by nikdo nechtěl zažít.
11: Fakt jsem se bál, jsem to viděl jako jeden z pravděpodobných scénářů, že nás třeba na místě zabijou.
5: Sérii Tématu Plus poslouchejte v sobotu po 5. odpoledne a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
12: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
4: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
12: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
4: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
12: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
4: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Dobré odpoledne. Čtvrtek 15. října máme pro vás novinky a zajímavosti z vědy. Čím naplníme dnešní Vědu Plus? Vysílače v Leblicích padly. Dva stožáry vysoké 355 metrů byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku, čím dalším byly výjimečné. Může kultura pomáhat s projevy deprese a úzkosti? A jak by se dala u rakoviny slinivky využít umělá inteligence? To vše zjistíme v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
5: Věda plus.
13: Demoliční firma dnes dopoledne odstřelila dva stožáry Leblického vysílače na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Přípravy a samotný odstřel na místě sledovala naše reportérka Alena Junová. Dobrý den.
14: Dobrý den. Těsně před 11:45 dal střelmistr v Leblicích pokyn k odpalu náloží. Ty odstřelili 8 kotvících lan směrem na Prahu. Nejvyšší lano zachovali tak, aby se po odstřelu obě věže zlomily na pole směrem ke Kolínu. 355 metrové vysílače padaly zhruba 10 vteřin. Demolici v okolí vysílače přihlíželi stovky lidí.
13: Tak to bylo asi určitě divácky atraktivní. Kdo na místě hlídal, aby ty stovky přihlížejících zůstaly v bezpečné vzdálenosti?
14: Tak s bezpečností na místě od ranních hodin pomáhali státní policisté i městští strážníci z Českého Brodu. Důležité bylo, aby se nikdo z přihlížejících nedostal do vymezeného okruhu zhruba 400 metrů. Kvůli odstřelu museli na několik minut uzavřít silnici první třídy číslo 12. Pomáhali také s dopravou, jak už jsem totiž řekla, na odstřel se přijeli podívat stovky lidí a sledovali jeho z pole naproti vysílačům, ale i z okolních obcí. A vzhledem k tomu, že je tam převážně rovinatá krajina, měli dobrý výhled ze všech stran. Přijeli tam také lidé s kamerami a fotoaparáty, další se na odstřel přijeli jen podívat. Několik lidí stožáry oplakalo.
13: Není to jenom ten samotný odstřel, co všechno tomu předcházelo?
14: Ti přihlížející lidé tam nepřijeli jen dnes. Několik posledních týdnů okolí vysílačů navštívili tisíce lidí z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších míst, aby se se stavbou rozloučili, naposledy si ji prohlédli a vyfotili nebo natočili. Někteří z nich vzpomínali, jak sem chodili jako malé děti, jiní přiznali, že takhle blízko k vysílačům přišli poprvé, i když bydlí nedaleko. Další tam tudy jen projížděli a zastavili právě kvůli poslední šanci stavbu vidět. I když se sociálním sítím šířily různé varianty, přesný termín odstřelu nebyl dlouho známý. Demoliční firma musela kromě stavu konstrukce zhodnotit totiž také počasí a povětrnostní podmínky.
13: Kdy samotná ta příprava tedy začala?
14: V pondělí České radiokomunikace předali areál demoliční firmě. Ti stavbu projedli, zhodnotili stav a začali s přípravou k odstřelu. Během úterý sundali z obou věží červená a bílá skleněná světla proto, aby se při odstřelu neroztříštila a neznečištila okolní pole. Včera také demontovali dva benzínové výtahy, dnes od ranních hodin připevňovali výbušniny k podstavcům s ocelovými lany. Následně odstřelili obě věže zároveň.
15: Připomeňme, proč vlastně museli jít vysílače k zemi.
14: Vysílač Liblice B byl v provozu zhruba 50 let. Od minulého roku už ho k vysílání nikdo nepoužíval a České radiokomunikace pro něj tedy neměly využití. Technologie už navíc byla zastaralá, stejně jako konstrukce, která potřebovala nákladnou opravu. Ta by se ale majiteli nevyplatila, jen výměna desítek kotvících lan by stála kolem 170 milionů korun. Další desítky milionů by stál roční provoz vysílače. Radiokomunikace se snažily najít investora, který by vysílač odkoupil nebo převzal a opravil. Vážného zájemce ale nenašli. Teď dělníci kovové konstrukce rozeberou a postupně je budou odklízet následujících 20 dní.
15: Dodává naše reportérka z místa Alena Junová. Děkuji, naslyšenou.
14: Hezký den a naslyšenou.
15: No, podle českých radiokomunikací, jak jsme slyšeli, už pro stožáry v Liblicích nebylo využití. V čem byl vysílač technologicky zajímavý, si připomeneme v následující reportáži.
16: V celé řadě evropských států byly vybudovány vysoce výkonné rozhlasové vysílače.
17: Popisuje krátký film pražské zprávy radiokomunikací ze 70. let minulého století.
18: Vysílač Liblice, jehož výkon se proti současnému stavu několikanásobně zvýší.
17: Vysílač Liblice B byl nejsilnější středovlnný vysílač u nás, říká Pavel Straňák z distribuce signálu Českého rozhlasu.
24: Tady to byl obrovský vysílač s jedním programem pro celou Českou republiku.
17: V Liblicích na pahorku nad Kolínskou rovinou se vystřídalo několik generací vysílačů. V letech 1936 až 72 tam sloužil jeden stožár vysoký přes 280 metrů.
16: Bylo rozhodnuto likvidovat stožár odstřelem.
17: Odstřel rok 1972.
16: Na místě starého stožáru bude postaven nový anténní systém ze dvou stožárů, každý bude mít výšku 350 metrů.
17: Dvojčata byla šitá na míru podle tvaru českého území.
24: Severní a jižní věž a ten maximální vyzařovací diagram má východní a západní zesílení, to respektuje podobu České republiky.
17: Signál z Liblic bylo možné přijímat i na krystalky, které nepotřebovaly ani baterii. Všechnu energii brali z rádiových vln. Velký výkon ale znamenal také vysokou cenu, podotýká Marcel Procházka z českých radiokomunikací.
25: Efektivita středovlnného vysílání byla relativně nízká. Vysílač měl spotřebu 4-5 MW, což je spotřeba nějakého menšího města. Dneska DAB vysíláme celoplošně pro český rozhlas zhruba asi z 50 vysílačů a těch 50 vysílačů má výrazně menší elektrický příkon než jedny Liblice.
17: Oba stožáry také potřebovaly údržbu, například výměnu kotevních lan, aby nespadly. Podle radiokomunikací by to stálo přes 100 milionů korun. Jenže o vysílání z Liblic neměl zájem ani Český rozhlas, ani soukromé stanice.
25: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021. Potom nějakou dobu pokračovaly stanice s menším výkonem, ale potom začaly vysílat v DABu a tato distribuce pro ně už byla zbytečná.
17: Komerční vysílání z Liblic skončilo v roce 2025. Kromě drahého provozu vadilo také to, že většina novějších přijímačů už střední vlny nenaladí. V autorádiích už se s nimi podle odborníků prakticky nepočítá. Přestože měli své výhody.
24: Ta vlnová délka je tak dlouhá, že to leze do všech údolí a není to ovlivněné příliš strukturou terénu.
17: Zvuková kvalita byla horší. Tak, jak teď slyšíte, střední vlny neuměly přenést nejvyšší ani nejhlubší tóny a byly náchylné k nejrůznějšímu rušení. Příjem mohla zhoršit třeba bouřka nebo i některé domácí elektrické spotřebiče. Někdy mohl vysílač rušit i sám sebe, když se nevhodně potkala pozemní vlna s vlnou odraženou v zemské atmosféře. Konkrétně s tím si ale liblický vysílač dovedl poradit, vzpomíná Pavel Straňák.
24: Patent výzkumného ústavu spojů, ty stožáry mají takzvané proudové obložení, aby ten signál se šířil především tou pozemní vlnou a aby se potlačilo to prostorové vyzařování.
17: Podle Marcela Procházky je také jeden velký vysílač mnohem zranitelnější než síť menších.
25: To riziko narušení zadlužení provozu tohoto vysílače je poměrně velké v porovnání s 50 vysílači DAB, kde když jeden vysílač vypadne, tak se téměř nic nestane. Je potřeba mít těch zdrojů vysílání více. Třeba i FM síť, zálohované diesel generátory, rozhlas vysílá i v televizi.
17: Na středních vlnách v Česku zůstává menší vysílač v jižních Čechách, který šíří signál soukromé stanice. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Umění na předpis. Dokážete si představit takový recept, kde by bylo například dvakrát týdně tanec, nebo dvakrát týdně řemeslné dílny, třikrát týdně sbor, či třikrát týdně divadelní improvizace? Zapojení do kulturního života a uměleckých aktivit může u lidí podporovat well-being, sociální propojení a také snižovat depresivní a úzkostné příznaky. Kultura zatím představuje dosud málo využívaný a přitom perspektivní zdroj veřejného zdraví a prevence. Právě proto v Česku nyní vzniká Národní platforma prevence kulturou. U jejího zrodu stojí Národní ústav duševního zdraví. Půjde o to propojit místní kulturní nabídku a potřeby konkrétního klienta a nakombinovat mu vhodnou dávku. Ve vysílání je Dominika Grigarová, výzkumnice z Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
1: Dobrý den.
15: Jaký vliv má kultura na duševní zdraví z vědeckého pohledu?
1: Ano. Je to vlastně nový směr výzkumu. Teď už čím dál tím vlastně máme větší evidenci o vlastně vyhodnocování běžných kulturních a uměleckých aktivit. To znamená, nejedná se o arteterapii, jedná se přesně o to, jak jste říkala v úvodu, o to běžné docházení do například

0: života, ať už si pod tím představujeme cokoliv, tak je jakousi prevencí duševních potíží nebo onemocnění, nebo může i léčit?
1: No vlastně obojí. Existují vlastně takové dvě hlavní roviny, které my teď vlastně budeme postupně implementovat. První je právě tady ty jemné intervence, vlastně, které ještě nejsou mířené vůči populaci, která už trpí nějakými duševními potížemi, ale právě se budeme zaměřovat na ty preventivní programy, to znamená ještě než duševní potíže vzrostou natolik, že se stanou klinickými. Takže jsou tam, je tam potenciál pro obojí. V druhé fázi potom, jak jste mluvila o tom umění na předpis, tak to už se jedná právě o ten moment, kdy přijde do ordinace člověk, který už trpí nějakým závažnějším duševními problémy a my jim vlastně můžeme naordinovat ty umělecké a kulturní aktivity.
0: No a jaké nejčastěji tedy ordinujete nebo jsou vhodné, jaké vycházejí právě z vašich dat pro jednotlivce, tedy asi to může být pro každého něco jiného, ale co třeba si dokážu představit nějakou keramiku nebo právě třeba divadelní improvizaci, tam přes psychodrama si člověk může něco odžít, je to asi často doporučováno, nebo právě něco, nějaká tvorba ruční práce a podobně, co byste k tomu řekla?
1: Ano, ano, vlastně každá ta umělecká činnost má nějaké benefity, které podporují právě tu konkrétní třeba duševní strádání a také vlastně preference toho jednotlivce. Takže ono to vychází tak, že my nepředepisujeme, nebo že bychom nepředepisovali, to ještě jako daleko před náma, ale vypadá to tak, že ten člověk, který něčím trpí, tak přijde k takzvanému jakoby spojujícímu pracovníkovi mezi tím kulturním a zdravotním sektorem, který rozumí jednak jeho osobě, jeho potřebám a právě třeba, když trpí osamělostí, tak mu doporučí třeba nějaký, a má rád třeba divadlo, takže se mu doporučí nějaké divadelní aktivity. Když někdo spíš preferuje nějaký senzomotorik, že potřebuje vlastně rozvíjet senzomotoriku, to znamená propojení smyslu s pohybem, tak je mu třeba ordinovaná nějaká taneční nebo pohybová aktivita, anebo třeba i ty řemeslné dílny. Je to skutečně rozličné. My vycházíme právě už z projektů, které byly úspěšné v zahraničí, Arts on Prescription, tady umění na předpis, a jsou to skutečně od muzeum na předpis přes ty taneční, pohybové, muzikální a všechny možné intervence. A potom se vlastně ukazuje, když se to vyhodnotí, tak vlastně na ten well-being to má víceméně podobný efekt.
0: Ano, tak my mluvíme o tom, že vzniká ta národní platforma prevence kulturou, ta bude stát na čem, nebo jak to vlastně celé má fungovat, od kdy?
1: No tak my jsme ji tedy už slavnostně vyhlásili, už máme vlastně nějaký základní tým na té národní úrovni a vlastně Národní platforma prevence kulturou bude spočívat v tom, že to je vlastně infrastruktura spolupráce. To znamená, už od začátku je zapotřebí propojovat hlavně 3-4 sektory, zdravotníky, kulturní aktéry, umělce, galerie a tak dále, a potom sociální sektor a také vlastně i vzdělávání. Takže půjde o to vytvořit tady tu platformu, na který bychom se vlastně pravidelně setkávali, vymýšleli nebo vlastně i hodnotili ty různé programy a postupně vlastně vytvářeli ten prostor zmapování těch všech aktivit vlastně lidí, co by byli ochotní vést tyto umělecké kulturní aktivity právě pro veřejnost, tak vlastně vytvořit půdu tady pro ten systém, aby to potom mohlo fungovat v rámci toho umění na předpis. No a už máme zapojený právě i spoustu lidí z kulturní oblasti. Máme spolupracovníky z Vlastivědného muzea Olomouc, Galerie Benedikta Rejta. Pořád se nám hlásí vlastně noví budoucí spolupracovníci.
0: Tak vám přeju, ať se ten projekt hezky rozběhne a zase někdy v budoucnu se nad těmi prvními výsledky můžeme potkat. Tolik Dominika Grigarová, výzkumnice z Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Posloucháte Vědu Plus, teď se podíváme na další zdravotnické téma. Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Pomáhala by jim při vyšetření pacientů s podezřením na tento nádor. Pohlídala by, jestli skutečně prohlédli celou slinivku a jestli ani ten nejmenší nádor nepřehlédli.
2: Cílem toho endosomnografického vyšetření je za prvé poznat, jestli

0: Tady se jedná o nádor.
1: Popisuje přednosta 2. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
0: V případě potřeby z něho odebráte vzorek.
1: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Lékař přístroj zavádí opatrně do jícnu a postupně se dostává až ke slinivce.
0: Tím, že ten orgán je tak blízko, můžeme použít velmi vysoké frekvence ultrazvuku, které nám umožňují velice kvalitní rozlišení.
1: Při vyšetření se gastroenterolog dívá na 2 monitory. Barevný endoskopický obraz slouží k tomu, aby věděl, kde se sonda nachází. Víc ho ale zajímá obraz z ultrazvuku.
0: Je černobílý, to má celou řadu nevýhod. Lidské oko dokáže rozlišit 20-25 odstínů šedí. Ten přístroj ve skutečnosti dokáže těch odstínů rozlišit mnohem více a to je právě jedna z možností, jak se v budoucnu bude vyhodnocování pomocí umělé inteligence používat, protože ta umělá inteligence nám bude schopná říct mnohem více informací, než my naším vlastním okem vidíme.
2: Tady vlastně záleží na té zkušenosti vyšetřujícího.
0: Je to změť

0: aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
1: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezitím nádor ve slinivce našel.
0: Je lokalizovaný v ocasu slinivky břišní. Málo zkušení endoskopisté někdy mohou udělat chybu v tom, že se na tu kaudu té slinivky břišní dobře nepodívají. To my čekáme od té umělé inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne: pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
1: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
0: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
1: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
0: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Budu z různých míst odebírat vzorek. Jitko s podtlakem 20, jo?
1: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
2: Tu jehlu zacílil do toho ložiska. To vidíte, ten bílý konec, který se tam teď pohybuje.
3: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
2: Speciální podtlaková stříkačka.
1: V péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve, dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
0: Zhromažďujeme videa těch pacientů, vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
1: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku. Podle statistik u nás ročně onemocní rakovinou slinivky břišní 2600 pacientů. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: A naše vědecká reportérka mluvila o novém léku na rakovinu slinivky, který nedávno schválila americká FDA s onkoložkou Beatrice Mohelníkovou Duchoňovou z fakultní nemocnice Olomouc.
1: O daraxonrasibu se mluví jako o léku převratném. Díky čemu si takové označení vysloužil?
5: Převratnost spočívá v tom, že se jedná teda o cílenou léčbu, která dosud byla u pacientů s karcinomem pankreatu možná jen u velmi malé části. Kdežto mutace KRAS je u karcinomu pankreatu velmi rozšířená. Naprostá většina pacientů s karcinomem pankreatu je pro tuto léčbu vhodná. Proto je tento lék vnímán odborníky jako převratná změna. Doposavať naprostá většina pacientů s karcinomem pankreatu neměla jinou možnou modalitu léčby, než je standardní chemoterapie, a navíc ty výsledky nebyly zcela přesvědčivé.
1: Dá se tedy i z vašeho pohledu mluvit o léku nadějném?
5: Ano, ale samozřejmě celá ta registrace se opírá o studii pacientů, kteří již absolvovali předchozí léčbu. Byl sledován medián přežití. Ten medián přežití u těchto pacientů s daraxonrasibem byl 13 měsíců oproti 6,5 měsíců u pacientů léčených chemoterapií. To byla ta kontrolní skupina, což je téměř dvojnásobek. Je to významný pokrok, který může nemocným přinést více času, ale ta studie prokázala prodloužení přežití, nikoli vyléčení metastatického onemocnění, což si myslím, že je velmi důležité říct. Velká řada pacientů se k tomu upíná jako k možnosti úplného vyléčení, což zatím k tomu žádné data nemáme.
1: A dělají se s tímto lékem také nějaké další studie?
5: Dalším krokem do budoucnosti je samozřejmě zjistit, zda daraxonrasib přinese ještě větší užitek, pokud ho podáme už na začátku léčby, případně jaký by byl výsledek, kdyby byl použit společně s chemoterapií. Taková velká mezinárodní studie již probíhá, bohužel teda v Česká centra do ní zatím zapojená nejsou. Otázkou, která zůstává otevřená, je, zda podávání tohoto léku po operaci a dokončení pooperační chemoterapie s cílem zabránit návratu nemoci přinese nějaký výsledek, a taky na to již probíhá klinická studie. Výhled je tedy nadějný, ta cílená léčba by mohla pomáhat ve více situacích a v dřívějších fázích onemocnění. Právě tyto otázky otázky musí zodpovědět data z klinických studií.
1: FDA lék už schválila. Jak to vypadá se schvalováním v Evropě, potažmo u nás?
5: EMA, tedy Evropská agentura pro léčivé přípravky, zahájila průběžné posuzování jeho registračních dat, které má hodnocení urychlit. Nicméně nenašla jsem žádný termín, dokdy by toto mělo být hotovo. Kdy bude běžně dostupný českým pacientům, zatím nevíme. Vedle toho evropského schválení bude záležet také na schválení léků českými orgány, uvedení léku na český trh a samozřejmě i na podmínkách jeho úhrady.
1: A dokážete ze svých zkušeností alespoň odhadnout, kdyby se k našim pacientům ten lék mohl dostat? Může to trvat třeba půl roku nebo rok?
5: Moje zkušenost je, že to trvá více než rok, než se takovýto nový lék stane běžně dostupným pro české pacienty.
1: Říká onkoložka Beatrice Mohelníková-Duchoňová z Fakultní nemocnice Olomouc. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: A na závěr dnešní Vědy plus je tu pozvánka pro sobotní Leonardo. Tyrannosaurus rex měl tělesnou teplotu kolem 36 stupňů, tedy skoro jako člověk. Vědci z toho usuzují, že byl nejspíš teplokrevný. Teplotu mu změřili pomocí izotopové analýzy zubní skloviny. Evoluční biolog Lukáš Kratochvíl Martině Maškové v našem pořadu Laboratoř popsal, jak badatelé postupovali, aby nepoškodili dinosauří kosti.
6: Autoři této studie, která vyšla v Science Advances, vymysleli novou metodu, která určí právě z izotopové analýzy nějaké pevné tkáně, třeba zubní skloviny, za jaké teploty ta tkáň mineralizovala. Takže se určí, jaký je tam poměr a vztahy těch vzácných izotopů uhlíku a kyslíku. A z toho se dá předpokládat, při jaké teplotě ta tkáň rostla a vznikala. Dřívější ta jejich metoda byla velmi destruktivní, potřebovali docela dost té původní materie, což se moc nelíbilo muzejníkům, protože destruktivně zkoumat fosílii dinosaura není úplně dobrý, takže je na ně pustili až teprv, když tu metodu vylepšili natolik, že stačil jenom malý kousek toho zubu.
3: Zaujal mě, že vlastně teď už jsme na úrovni jednotlivých zubů zvířete, které žilo v druhohorách, takže to je unikátní záležitost. Václav Goštík mě to osvětlí ještě lépe, že oni to srovnávají s tehdejšími krokodýly.
7: Ano, protože si potřebovali udělat vlastně nějaký vzorek jako pro srovnání, takže použili krokodýla ze stejné lokality, která se jmenuje Hell Creek, v podstatě pekelný potok v Montaně. A to je slavné naleziště dinosaurů, včetně Tyrannosaura rexe právě z konce křídy, takže zhruba 66 milionů let nazpět. No a na téhle lokalitě se nalézají i fosilní krokodýly. Tak oni použili krokodýla z téhle lokality, odkud měli taky vzorek toho Tyrannosaura rexe. Tím si chtěli ověřit, jestli nedošlo třeba k nějakému posunu tady toho poměru těch izotopů uhlíku a kyslíku pod vlivem dlouhodobých geologických změn na té dané lokalitě. U krokodýla jim vyšla teplota zhruba kolem 30 stupňů. Tuším, že použili krokodýla nilského pro srovnání zase s tím teda fosilním a z toho usuzují, že tam nedošlo k nějaké takovéhle metodologické chybě a že ten geologický proces teda té fosilizace neměl vliv a že se tomu, doufejme, dá věřit, že Tyrannosaurus měl těch zhruba 35 až 37 stupňů.
3: Dobře, tak tehdejší krokodýly měli tělesnou teplotu o 6 stupňů nižší zhruba plus minus než ti dinosauři. Proč je to zajímavé?
7: Tak jde o to, že vlastně dlouho se vědci dohadují nebo v zásadě už se celkem věří, že minimálně ty větší typy dinosauřích forem byly pravděpodobně teplokrevný, ale ta série těch důkazů podkladů z fosílí postupně roste. Jednak to bylo před 25 lety objev prvních opeřených dinosaurů, který naznačoval, že když přinejmenším někteří dinosauři měli určitou formu per na sobě, že teda kromě možné ornamentálního významu to mohlo mít význam termoregulační pro udržení právě toho vnitřního tepla, teplokrevného živočicha. Dále se dělaly různé histologické řezy kostí. No a tohle je v podstatě další evidence, ale taková vlastně první, která si troufá odhadnout tělesnou teplotu přímo, konkrétní číslo, konkrétní hodnotu.
3: Čili ten vtip je v tom, že tedy míříme k ptákům.
7: Ano, že míříme k tomu, že dinosauři odbočili od té představy nebo naší současné představy omezené na současné plazy, že plazy jsou studenokrevní, čili ne, že by měli krev studenou, oni mají většinou kolem těch 30 stupňů, když jsou v plném provozu nebo i víc, ale jsou závislí na teplotě z vnějšího prostředí.
8: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vstup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Severní Korea zprovoznila strategicky důležitý most do Číny. Fotbalisté Sparty hostí ve druhém zápase Evropské ligy norský Lillestrøm. A zítra bude polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno i večer oblačno, teploty do 19 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem je více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
10: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
9: Maximální povolená cena nafty zítra stoupne na 8,40 Kč/77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra můžou prodávat nejvýše za 640 Kč/72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů méně. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce. KLDR očekává, že díky tomu bude ještě lépe čelit ekonomickým sankcím OSN.
11: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
9: Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od včerejšího večera. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se jí ale neměli pokoušet sami odchytit.
12: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo po případě kontaktovat policii České republiky.
13: Fotbalisté pražské Sparty v prvním domácím zápase nového ročníku Evropské ligy hrají s norským Lillestrømem. Podrobnosti přidá z Letné Pavel Tilšar.
14: V polovině 62. minuty Sparta vede nad Lillestrømem 1-0 po trefě Alcocera. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
13: V Evropské lize nastoupí taky Plzeň na hřišti Ferencvároše Budapešť. Zápas má výkop ve 21 hodin, stejně jako utkání Jablonce na hřišti německého Freiburgu v úvodním kole konferenční ligy. Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy se tak posunuli na třetí místo neúplné tabulky. Dvěma góly pomohl Mountfieldu k tříbodovému zisku útočník Lukáš Radil.
15: Nehody na D1 za Popovicemi i na D8 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A teď před začátkem kolony na 18. kilometru před malou chvílí čerstvá nehoda, nákladní auto a dodávka v levém pruhu. Zatím to není označené, projíždějte proto velmi opatrně. 18. kilometr D1 směr Brno. Na D8 pozor na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Před sjezdem na Mělník a z Diby havarovala dvě osobní auta. S opatrností projedete. Na D8 do Ústí připomínáme také uzavřený sjezd na Teplice u Řehlovic. Na exitu 64 vyprošťují převrácený kamion. Sjíždějte už na exitu 52 na Velemín. U Karlových Varů je stále obousměrně neprůjezdná šestka do Prahy. Provoz blokuje vážná nehoda u Střelnice. Odklon mezi odbočkami na Hůrky a Drahovice vede přes Vyhlídku. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se brzdí před Lanovým mostem. Jede se pomalu až za Průmyslovou, kde u čerpací stanice v levém pruhu překážejí následky nehody tří aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude polojasno až skoro jasno, přes den hlavně dopoledne místy mlhy, k večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty od 14 do 19 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 11. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: 90 kilogramů, tolik vážily pytle s bankovkami 4 měn, které dostali únosci nizozemského podnikatele Alfreda Heinekena, muže, jehož příjmení bude povědomé všem, kteří vědí něco o pivu. Zkuste si tipnout, kolik milionů dolarů váží 90 kilogramů. Prozradíme to s historikem Janem Adamcem. Honzo, jsem rád, že jsi opět v Portrétech. Hezký den.
17: Dobrý den.
16: Se kterým si dnes ve speciálu Portrétů věnovaných slavným únoscům povídáme o případu vůbec nejvyššího výkupného vyplaceného v dějinách únosu v Nizozemí. Tohle si opravdu nenechte ujít. K poslechu vás zve David Hertl.
8: Slavné únosy.
16: Honzo, nejdřív na malou chvíli do kina. Nizozemský žurnalista Peter de Vries napsal o únosu a pátrání po Fredim Heinekenu knihu, podle které potom vznikly dva filmy. Ten původní holandský se jmenoval Únos Heinekena, americká verze v podstatě stejně Únos pana Heinekena, oba z roku 2015. Já jsem se díval na československou filmovou databázi, překvapilo mě, že ty filmy možná nemají až tak senzační hodnocení. Neviděl jsi náhodou některý z nich?
17: Já se přiznám, že koukal jsem na jeden, tak jsem to jako přeskakoval. Respektive tam mě zaujalo hlavně to, že Heinekena si střihl Sir Anthony Hopkins, což samozřejmě každý byť průměrný film povýší trošku do jiné kategorie. Já myslím, že to vybrali i docela dobře vzhledem k tomu, jaké charakteristiky Heinekenovi byly připisovány, jaký byl, jak ho třeba hodnotili i sami únosci. Tak myslím, že Hopkins to trefil docela dobře. Bez ohledu na kvalitu filmu nebo to, do jaké míry ten film odpovídá skutečnosti, to nechci řešit.
16: No a jaká ta skutečnost byla, to si dnes pokusíme říci. Alfred, tedy řečený Freddy Heineken, se narodil v listopadu 1923 v Amsterdamu a je to člověk, kterému se nakonec podařilo změnit původně rodinný podnik, založený jeho dědečkem už v roce 1864 v jeden z největších pivovarnických podniků na světě. Mohli bychom se dlouho bavit o tom, jak ta firma těžila z toho, že se jí dařilo poměrně brzy orientovat se na export, takže různé takové ty hospodářské krize jí zasahovaly jenom velmi omezeně. Mohli bychom mluvit o tom, že Heineken byl pivovar proslulý dobrou péčí o zaměstnance. Důležité pro nás teďko je ale říci to, že když se s akciemi Heinekenu začalo obchodovat na burze, tak rodina ztratila v pivovarech většinový podíl a ten Alfred nastoupil v roce 42 do firmy na naprosto řadovou pozici.
17: Ano, ona, ta firma založená už v druhé polovině 19. století postupně rostla. Výrazně jí pomohlo to, že mohla jako jedna z prvních evropských firm dodávat alkohol na žíznivý americký trh po zákazu prohibice, což trošku jako vyvážilo to, že ve stejnou dobu Evropu drtila hospodářská krize a tím zase klesala ta poptávka přímo v Evropě. A v roce 1939 akcie pivovaru vstoupily na burzu a ten podíl Freddyho otce klesl z 62% na 49% a rodina tím ztratila vlastně kontrolu a tu kontrolní moc získali externí manažeři a to vlastně trošku jako ovlivnilo ten start Freddyho Heinekena v rodinné firmě. Tam je zajímavý ten válečný kontext. Freddy vlastně nastoupil do té rodinné firmy za války, aby se vlastně vyhnul nucenému nasazení a možná i právě proto začínal, aby to krytí bylo jako dokonalé, tak začínal vlastně na nejnižších pozicích manuální prací v rotterdamské laboratoři a pak vlastně se vypracoval na obchodního zástupce. Válka skončila A přichází vlastně Freddyho nejdůležitější formativní období, řekl bych trošku jako baťovské, kdy odjede na 2 roky na zkušenou do Spojených států.
16: Já ti do toho skočím, je mu 23 let, důležitá informace.
17: Je mu 23 let a tam vlastně se učí modernímu kapitalismu, respektive marketingu. On tam podniká, ale zároveň vlastně nasává to, jakým způsobem ovlivňuje reklama, ten prodej, jak velký vliv třeba na spotřebu pití piva už nemají hospody nebo nálevny, ale chladničky, supermarkety, obchody, jakou roli v té spotřebě začínají mít postupně ženy, že jo, a tak dále a tak dále. A tyhle ty znalosti on pak vlastně přenáší do té masivní evropské expanze té své firmy. Tam je pak důležitý rok 1954, kdy se mu daří získat zpět pomocí nejrůznějších vlastně finančních struktur tu nadvládu nebo kontrolu nad tím koncernem a od té doby vlastně začíná ten globální vzestup pod jeho poměrně jako tvrdou ruku.
16: Míříme pomalu k tomu únosu, ale tady bychom si ještě měli říci, že Freddy Heineken v roce 1971 se stává prezidentem toho celého pivovarnického koncernu a to už je prostě někdo. On měl, řekněme, nějaký hodně nápadný životní styl, že ti pozdější únosci si řekli, tohle by byl správný typ pro nás. Byl to člověk, o kterém se vědělo, že si těch peněz užívá, nebo naopak byl to takový ten protestantský typ, to znamená naprosto skromný, asketický?
17: No to určitě ne. Freddy Heineken si uměl užívat života a už jenom tím, že postupně se propracovával mezi vlastně jako nejbohatší Nizozemce, vlastně i Evropany, tak se automaticky dostával do kontaktu s těmi nejvýše postavenými lidmi, měl kontakty na nizozemskou královskou rodinu, stýkal se s hollywoodskými hvězdami, měl průkaz, měl jako pilotovat soukromé letadlo, netajil se i svým poměrně jako velmi vřelým vztahem k jiným ženám, než byla jeho manželka. Byl to vášnivý kuřák, údajně si zapaloval jednu cigaretu značky Philip Morris Superlight od druhé. A dokonce sám, nebo jeho firma stál za vznikem názvu bulvárního časopisu Privé. Takže vlastně on byl na očích a přirozeně vlastně přitahoval pozornost a stejně tak přitahovali pozornost i jeho peníze.
16: A ještě jedno důležité jméno v tom našem pořadu teď musíme říci. Nebudou to únosci, tam ta hlavní role patří asi člověku, který se jmenoval Cor van Hout, ale pro nás bude důležité jméno Moritz Karanza, protože to za chvíli uslyšíme v té ukázce z knížky Barbary Smithové. Kdo byl Karanza?
17: Tím se vlastně ti únosci inspirovali. Já možná jenom řeknu ještě k těm únoscům. Oni to byli z části profesionální zločinci. No. Cor van Hout, Willem Holleder, Jan Boledart a další. Oni se vlastně znali z dětství a někteří z nich měli docela jako silné vazby na podsvětí a zároveň vlastně, když plánovali ten únos, tak ho plánovali dost profesionálně. Investovali do něj hodně peněz, do nákupu samopalů, vysílaček, prostě měli to velmi dobře naplánované a jedním z těch inspiračních zdrojů byl únos amsterdamského realitního magnáta Morice Karanci z října roku 1977. A on je inspiroval tím, že ten Karanca byl po 5 dnech propuštěn za výkupné 10 milionů guldenů a pachatelé nebyli nikdy dopadeni. A to je vlastně jako inspirovalo k tomu, že to prošlo, že je to nějaký způsob, jak by si takovou jednorázovou ránou v úzovkách mohli vydělat obrovské peníze.
16: A teď už tedy z té knížky Barbary Smithové Heinekenův příběh.
18: Otec Cora van Houta, s nímž bylo kvůli jeho nadměrnému pití stále těžší vít, byl po 40 letech náhle propuštěn společností Heineken. Van Hout přišel s plánem unést předního nizozemského průmyslníka a představil výběr potenciálních obětí. Předseda představenstva společnosti Philips, Wiese Dekker, předseda představenstva společnosti DAF, Piet van Dorne, Alfred Heineken a nejmenovaný bankéř. Willem Holleder bez váhání souhlasil, chtěl dostat pivovarníka Heinekena. Únos nebyl impulzivním činem pomsty, byl pečlivě připraven. Únosci na něm pracovali téměř 2 roky a do plánování vložili nespočet večerů a tisíce guldenů. Cor van Hout, mozek celého únosu, uvedl, že nápad unést Heinekena byl částečně inspirován únosem Maurice Karanzy, amsterdamského realitního makléře, který byl propuštěn poté, co jeho rodina zaplatila italským únoscům výkupné 10 milionů guldenů. Pro van Houta to bylo důkazem, že takový zločin lze spáchat i v Nizozemsku. Jenže van Hout a jeho přátelé to chtěli provést lépe a ve větším měřítku.
16: což se jim také povedlo. 9. listopad roku 1983 k tomu únosu došlo přímo před centrálou firmy Heineken v Amsterdamu. Ještě tady dodám tak jako na okraj, že několik předcházejících pokusů selhalo, protože Heineken na to místo, kde byli únosci připravní, kde ho očekávali, nedorazil. No a co se tedy dělo, tak o tom teď pro změnu z knížky Nathana Oatse Únos Freddyho Heinekena.
18: Únosci přesně zmapovali Heinekenův denní režim. Znali jeho časy příjezdu, odjezdu, možné únikové trasy i místo, kde řidič Abdoderer parkoval, aby Freddy ho vyzvedl. 9. listopadu 1983 Heineken vyšel z hlavního vchodu své kanceláře před 19. hodinou. Opouštěl večeři, kterou pořádal pro policii, jako poděkování, že odrazila pokus o vydírání jeho společnosti. Když přišel k autu, vrhli se na Freddyho tři muži s kapucemi. Cor van Hout, Willem Holleder a Franz Mayer. Heinekena srazili k zemi ve chvíli, kdy z auta vystoupil jeho řidič a pokusil se útočníky odrazit. Neměl šanci. Oba byli odtaženi k dodávce a vhozeni dovnitř. Její řidič ujel, aniž stačil zavřít dveře. Jakmile se unesení ocitli v dodávce, byli spoutáni. Únosci jim nasadili přilby a hledí jim zalepili páskou. To mělo zabránit tomu, aby měli tušení, kam je vezou. Freddy okamžitě pochopil, o co jde. Nabídl únoscům, že jim za propuštění vypíše šek. To však bylo zcela ignorováno.
8: Posloucháte sérii portrétů o únosech, které šokovaly svět. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
16: Historik Jan Adamec je hostem dnešního speciálu portrétu, ve kterých si povídáme o únosu Freddyho Heinekena. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Honzo, máme Freddyho v dodávce, kam dodávka míří?
17: Důkaz toho, že ten únos byl docela dobře připraven, tak oni pak obě oběti odvezli a věznili je v západní průmyslové zóně amsterdamského přístavu. A tam uvnitř 42 metrů dlouhé haly truhlářské firmy oni postavili vlastně za falešnou stěnou dvě betonové nevytápěné cely a tam je 21 dní drželi, dohlíželi na ně prostřednictvím chůviček a pouštěli jim z reproduktorů hudbu. A zatímco vlastně ve stejnou dobu pracovali v té přední části haly ti dělníci, takže oni to měli takhle jako ukryté. Ještě ten týžden doručili policii v Hágu své požadavky, kde požadovali tedy 34 milionů nizozemských guldenů i s podmínkami, jak mají být rozděleny do 2000 balíčků ve čtyřech měnách. A jako důkaz, že skutečně mají v rukou slavného Heinekena, tak k tomu dodali Heinekenovy hodinky a řidičův identifikační průkaz. Takže takhle vlastně začal ten slavný únos. A teď se rozběhla vlastně ta přetahovaná, ten boj o čas mezi únosci a policií.
16: My si za chvilku řekneme, jak to dopadlo nakonec s tím, že i policie tak trochu už dopředu věděla, kde by asi mohli být, ale na to ještě přijde řeč. Hodně se mluví o tom, jak se Heineken v tomhle zajetí choval. Vzdoroval těm únoscům nějak?
17: No vzdoroval, spíš o to, že, a teď nechci spekulovat, jestli to je z toho tvrdého biznisu, že jste tak vybaveni, ale prostě prokázal poměrně silnou psychickou odolnost a několikrát se snažil i dostat z těch pout, to se mu nakonec nepodařilo. Byla tam velká zima, tak podle svých slov tam musel každou hodinu cvičit, aby se zahřál. Velmi těžce na něj dopadala ty špatné hygienické podmínky a to, že vlastně vyměšovat mohli jenom v leže nebo v sedě. Trošku terorizoval i ten vlastně hluk z reproduktorů, který měl zakrýt to, že tam vlastně jako jsou, nebo aby neslyšeli ty ostatní zvuky. Ale nestratil humor, jo? Po té, co ho propustili, tak vtipkoval, že vlastně únosci ho nejvíce mučili tím, že ho nutili pít pivo Carlsberg, což bylo překládáno tomu jeho smyslu pro humor. A zajímavé je, že i posléze vlastně jeden z těch hlavních únosců, ten Cor van Hout, Heineken mi vlastně složil poklonu tím, že o něm prohlásil, že Heineken byl opravdu osobnost a že byl dobrý psycholog, že s nimi komunikoval a že se nesložil a dokázal tomu čelit poměrně odvážně, tak aby se zachoval při zdravém rozumu a i životě.
16: 29. listopadu 1983 rodina to výkupné zaplatila. Ty už si říkal, že to byla obrovská částka. Ono se to jako přepočítává zhruba 11-15 milionů dolarů. Dnes asi by to bylo 30 milionů dolarů. Bylo to rozděleno, jak už si řekl, do těch 4 měn, guldeny, franky, marky a dolary. Mě zaujal ten naprosto neuvěřitelně složitý systém toho předání peněz, který končil vhozením těch pytlů s penězi do kanálu na dálničním nadjezdu. Je to na velmi dlouhé vysvětlování. Pojďme ještě jednou knížce Nathana Wattse, který naznačí, že, jak už jsem říkal, policie měla nějaké indicie o tom, kde by asi mohli ti dva unesení lidé být.
18: Už v průběhu vyšetřování 16. listopadu obdržela policie anonymní telefonát s výzvou, aby věnovala pozornost lidem provozujícím vrakoviště a truhlářskou dílnu. Policie začala oblast pečlivě kontrolovat. Při sledování podezřelých v průmyslové zóně si policisté všimli osamělého muže, který si v nedaleké čínské restauraci objednával jídlo sebou pro dvě osoby. To se v následujících dnech pravidelně opakovalo a vzbudilo podezření. Policie se však z obav o bezpečnost unesených nerozhodla budovu okamžitě prohlédat. Až 29. listopadu, když po předání výkupného nedošlo k propuštění Heinekena a Dodererera, policie rozhodla, že nastal správný okamžik.
16: Honzo, to je zajímavá informace. Ti únosci chtěli zkrátka rychle zmizet a vůbec ani neměli v úmyslu tedy ty dva unesené propouštět, nebo ví se něco o tom, proč je nepropustili?
17: No, to je otázka, no, jakým způsobem vlastně plánovali ten útěk, nebo jaký měli plán toho v uvozovkách exitu. Je možné, že plánovali, že ti dva nepřežijí a že prostě utečou a nechají je na pospas svému osudu, dokud je nenajdou živé nebo mrtvé. Každopádně nepočítali, nebo aspoň to nebylo v plánu, že už takhle dlouho policie to konkrétní místo může sledovat. A při tom policejním zásahu byli vlastně i hned zatčeni dva z nich a ta zbylá trojice pak uprchla. Tam pak nastaly problémy s jejich vydáváním a než se vlastně jako dostali před spravedlnost, Cora van Houta a Willema Holledera dopadla až francouzská policie v roce 1984 v Paříži. Ale protože tady vidíme, jak tehdy ještě evropská integrace byla v plenkách, uvozovkách v některých oblastech, tak protože obě dvě země neměly dohodu o únosech a o nějakém vzájemném vydávání v těchto případech, tak Hout a Holleder strávili přes 2 roky ve francouzské věznici a do Nizozemska byli vydáni až v říjnu roku 1986 a až v únoru 1987 byli odsouzeni k 11 letům vězení. A ti, co už byli zadrženi předtím, tak dostali 8 a 12 let. Zřejmě vzhledem k tomu, že jak Heineken i ten jeho řidič přežili, tak ty tresty zase nebyly tak vysoké. Otázka je, co by se stalo, kdyby zahynuli nebo byli těžce zraněni, nebo kdyby se jim něco stalo. Ještě přidám ještě jeden osud. Jeden z těch únosců se v roce 1983 vzdal sám policii 28. prosince, poměrně záhy po té razii policejní, ale pak vlastně utekl z psychiatrické léčebny a v nepřítomnosti byl odsouzen k 12 letům a až po 10 letech ho v Paraguaji vypátral právě ten novinář Peter de Vries, který se vlastně zabýval tím únosem a než byl vydán, tak vlastně až v roce 2003 byl vydán do Nizozemska.
16: Chtělo by se říci konec dobrý, všechno dobré. Unesení přežili, byli objeveni, pachatelé postupně pochytáni, dáni do vězení. Samozřejmě, že takováhle událost musí s vámi, použiju to slovo, zamávat. O tom ještě jedna poslední ukázka z té knížky Barbary Smith a Heinekenův příběh.
18: Na veřejnosti Freddy předstíral lhostejnost, když byl dotazován na své únosce. Je ale pochopitelné, že tato událost ho zasáhla mnohem hlouběji, než byl ochoten přiznat. Když se doslechl o vraždě předsedy představenstva řetězce Ahold, Harryta Jana Heina, který byl v roce 1986 unesen a zastřelen, Heineken úplně spanikařil. Později policistům řekl, to nejhorší na této zkušenosti je, že vás to provází navždy. Už nikdy nespím ani nikam nechodím bez ozbrojených lidí kolem sebe. Ten strach mě nikdy neopustí. Po únosu bylo Freddyho obrněné auto vždy doprovázeno 2 dalšími vozidly. U jeho domu v Nordviku byly postaveny ploty z ostnatého drátu, instalovány bezpečnostní kamery a zaměstnáni ozbrojení strážci.
16: A nejen to, dokonce se říká, že prý po tomhle únosu mezi těmi nejbohatšími podnikateli vzrostl zájem o služby bezpečnostních agentur a Heineken prý jednou snad i zakládal dokonce.
17: Ano, založil údajně vlastní bezpečnostní firmu zase s vtipným názvem Prosecco, Protection and Security Company, ale je pravda, že prostě na něj mělo, přes tu jeho poměrně jako odolnou povahu, tak to na něj mělo vliv, asi na koho by nemělo. A zase to ukázalo to, že jakmile se s těmi únosci začalo jednat a dokonce jim byly předávány ty peníze, tak to samozřejmě povzbudilo i ty další. Jo, to prostě je příklad, který táhne a Heineken měl v tomto smyslu obrovské štěstí, že ti únosci ho nezabili hned na začátku a pak vlastně jenom nepožadovali výkupné, protože nikdo nemohl vědět, jestli je naživu nebo není. Jo. V tomto smyslu se zdá, že v úzovkách ten únos provedli amatérsky, protože se toho uneseného nezbavili hned na začátku.
16: Já jsem tady říkal před chvílí konec dobrý, všechno dobré, ale zase bychom si to asi neměli tak moc idealizovat, protože ty obrovské peníze ty se vlastně nenašly.
17: Velkou část těch údajně policie vykopala v lesích u Zeistů a našla, část z nich se nenašla. Jo, to prostě některé se našly, některé se nenašly, ale nevím, jestli je to v tomhletom smyslu jako úplně ta nejdůležitější věc.
16: Říká se, že to bylo určitě největší vyplacené výkupné v Nizozemí, jedno z největších v Evropě. Mluvili jsme také o tom, jak to poznamenalo psychiku Freddyho Heinekena. On tedy výkonným ředitelem společnosti zůstal až do roku 89. Potom postupně opouštěl to nejužší vedení firmy. Naposledy ji ještě vedl v roce 2001. To už byl po mozkové mrtvici. Zemřel v lednu roku 2002. Bylo mu 79 let. A asi také není od věci říci, že dědičkou toho obrovského majetku, ten byl odhadován na více než 3,5 miliardy dolarů, se stala jeho dcera Charlene de Carvalho Heineken. Ona žije v Londýně, teď je tedy zároveň členkou představenstva společnosti Heineken a není na to sama, protože její manžel zasedá v dozorčí radě pivovaru. My jsme se tady, Honzo, na začátku bavili o těch dvou filmech, které byly natočeny. Mimochodem, víš, že se pivo této značky objevilo i v jednom kultovním filmu, víš o tom?
17: Ano, v Bondovce Skyfall z roku 2012, kde tedy ta tradiční vodka Martini, protřepat nemíchat, byla nahrazena plebejským lahváčem nebo plebejským pivem Heineken a ten dokazuje, jakou sílu, jak velkou roli hraje marketing a product placement a PR v propagaci i piv, byť si na jejich kvalitu můžeme jako mít různé názory. Já možná jenom ještě poslední bych jenom dodal, jenom takový dovětek, který jako celou tu dál rámuje. Dva roky po Heinekenovi smrti v roce 2003 byl jeden z těch klíčových únosců, Cor van Hout, zastřelen před restaurací, protože vlastně on byl v té době považován za jednoho z klíčových mužů, dal by se říct, holandského podsvětí. Takže to je ten jeden z těch profesionálů, který nakonec takhle skončil a byla to vražda na objednávku. A takže takhle vlastně končili krátce po sobě dva vlastně hlavní protagonisté jednoho z největších únosů v evropské historii.
16: Tak a to ještě skončím vtipem. Prý se vypravoval v Nizozemí svého času vtip, jak sedí pan Heineken v baru s přáteli. Jeden z nich si poručí pivo Krolš, druhý si dá Foster's. A na to Freddy Heineken zareaguje: tak jo, chlapi, když vy nepijete pivo, tak já taky ne, přineste mi whisky se sodou.

0: Tohle vše z dnešního speciálu Portrétu ukázky přečetl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Ladislav Čurda a David Dibelka. Mým hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, příště zase naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: K pořadu se můžete vrátit také na našem webu, tedy na adrese plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a pochopitelně i na dalších podcastových aplikacích. No a David Hartl přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
3: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve pak ji posoudí ministři na zasedání vlády. Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden prohlásil, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už pondělí 19. října. Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 000 spolků. Zároveň stoupl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma anebo za netržní ceny. Fotbalisté Sparty hostí ve druhém kole Evropské ligy norský Lillestrøm. Závěr zápasu sleduje Pavel Tilšar.
5: 90. minuta ve své polovině, Sparta vede nad Lillestrømem 1-0 od 56. minuty, když skóroval Alcocer. Závěr utkání poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
6: Nehody na D1 za Popovicemi a na šestce u Varů. Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za Velkými Popovicemi. Na kilometru 18,5 se v levém pruhu srazilo nákladní auto s dodávkou. S opatrností projedete bez kolony. Na D1 z Brna do Prahy před odbočkou na Domašov na kilometru 168 zasahují hasiči u stojícího auta, jsou v odstavném pruhu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je u Řehlovic na 64. kilometru zavřený sjezd na Teplice. Sjíždějte už dříve na Velemín. A silnice 6 z Karlových Varů do Prahy je u Varů obousměrně neprůjezdná po nehodě. Provoz odklánějí do ulice Na Vyhlídce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc bude polojasná až skoro jasná, někde se můžou tvořit mlhy a teploty většinou kolem 1 stupně. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Češi vybrali nové komunální zastupitele a ti se staví nová vedení českých měst a obcí. Těch je přes 6 tisíc a to je v posledních letech ostře kritizováno, jak ze strany ekonomů nebo třeba také od OECD. Jak moc je široká obecní síť výhodná a jak moc je nevýhodná? Budu se ptát mého dnešního hosta, kterým je profesor ekonomie Lubor Lacina z Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den, já vás zdravím do Brna.
7: Dobrý den.
1: Řeč bude také o obecních rozpočtech a jak efektivně vlastně obce nakládají se svými prostředky. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
1: Češi o víkendu rozhodli o obecních zastupitelích. Nové vedení bude skládat 6258 obcí a měst, což je číslo, které dráždí řadu ekonomů.
8: Extrémně vynikáme v rámci OECD, v rámci Evropské unie. A jestli se nemýlím, tak naše průměrná obec je 16krát menší než průměrná obec v Evropské unii. To je strašná chyba, jo, že to je jako obrovský problém a to prostě stojí peníze úplně jednoduše. Jo, že prostě potřebujete 16 obecních úřadů, když by býval stačil jeden. To znamená, tam jenom utíkají prostě čistě účetně peníze.
1: Bývalá Národní ekonomická rada vlády dokonce jako jedno ze zásadních opatření na cestě k české prosperitě doporučila právě slučování obcí. Konkrétně slučování malých obcí pod 1000 obyvatel navrhla jako jedno z možných úsporných opatření. Slučování obcí v minulosti doporučila Česku například i OECD, protože máme v porovnání s okolními státy velmi robustní síť obcí. Velkou část ale tvoří jen ty velmi malé samosprávy a celá pětina má méně než 200 obyvatel. A zhruba ve třetině obcí volili voliči jen jedinou kandidátku, protože další už se sestavit nepodařilo.
8: Řízení města je jako velice specializovaná činnost, že na to potřebujete lidi, jako jsou právník, v nějakých případech ekonom, nebo nějaký inženýr, nebo urbanista, nebo něco podobného. A když si představíte, že vy máte obec, která má 100 nebo 150 obyvatel, jako opravdu je realistické předpokládat, že tam vůbec těch lidí je dost, že tam opravdu najdete toho člověka, který...
1: Přesto politici slučování obcí zatím odmítají, protože podle nich se díky tomu dostává politika a veřejná správa blíže občanům.
9: Slučování obcí ne, nabídnou funkční spolupráci v rámci společenství obcí. Jsem rád, že tenhle projekt nezabila ani současná vláda.
1: Společenství obcí jsou typem dobrovolného svazku, který funguje od roku 2024. A za 2 roky jich vzniklo pouze necelých 60. Dobrovolných svazků ale už vzniklo přes 700. Cílem společenství je sdílení úředníků, koordinace veřejných služeb a společné plánování rozvoje. Například prezident Petr Pavel na jaře řekl, že podporuje slučování obcí, ale musí být motivované od spoda, tedy od samotných obcí.
10: Stranu je výsledkem nějakého historického procesu a i proto je těžké ho měnit nějakým rázným krokem. Nějaké administrativní, direktivní rozhodnutí, které by v krátké době mělo sdružovat obce, tak nemá šanci na úspěch.
1: Obce dnes zajišťují infrastrukturu, školství, veřejné služby, ale zároveň rozhodují i o územním rozvoji a tak vytvářejí podmínky pro podnikání. Lubore Lacino, Česko má více než 6 tisíc obcí, patří mezi evropské země s nejroztříštěnější strukturou místní samosprávy. Je to z ekonomického hlediska skutečně tak velká systémová slabina českého státu, nebo může být takto decentralizovaný model i své výhody?
7: Výtka se týká především těch nejmenších obcí, ale já plně souhlasím s tím, že na obcích má ten občan té obce mít právo mít tu svou styčnou osobu a to je i na té malé obci starosta, který dokáže řešit díky té znalosti té obce ty místní problémy, které tam vznikají.
1: My jsme slyšeli, že mohou nastat problémy s tím, aby se našli dostatečně kvalifikovaní lidé, kteří budou tu obecní správu, tu veřejnou správu vykonávat. Dá se paušálně říci, jestli máme nějaký minimální počet obyvatel, který by měla obec spravovat, aby dokázala dobře vykonávat tu veřejnou správu, dobře investovat a poskytovat vlastně kvalitní služby?
7: Nedá, je to o konkrétních lidech. Probíhá poměrně intenzivní spolupráce mezi těmi obcemi v rámci společenství obcí, takže oni si uvědomují, kde jsou ty jejich slabá místa a snaží se ty prostředky nebo ty omezené lidské zdroje sdružovat a využívat sdíleně.
11: Takže dá se říct, že u těch větších obcí v Česku je nebo není vidět, že hospodaří efektivněji a lépe než ty menší?
7: Já bych úplně to nespojoval, kdyby jsme si vzali třeba z Prahu, tak jestli jsem se díval správně, tak Praha má 57 městských částí, některé jsou poměrně malé a kdybychom se bavili o nějaké centralizaci, tak podle mě ty velké města by z té debaty neměly být vynechány.
11: Vy jste tedy pro zachování toho počtu těch obcí, chápu to správně?
7: Já jsem spíš zastánce toho, aby to spojování bylo nějak pozitivně motivováno, aby to skutečně vznikalo na úrovni toho regionu.
11: Takže kdyby se Česko rozhodlo snížit počet obcí, tak jaký model by vám dával z pohledu ekonoma největší smysl? Mělo by to být nějaké administrativní slučování nebo povinné sdílení vybraných služeb, anebo finanční motivace k tomu, aby se obce dobrovolně spojovaly?
7: Já jsem měl možnost osobně se seznámit s dánskou reformou, kde na začátku měli 271 obcí a ve výsledku mají teďka 98 obcí. To minimální kritérium byla velikost toho spojeného celku 60 tisíc obyvatel. Co bych chtěl ale zdůraznit, nemělo by se z toho vynechat i to vyšší uspořádání krajské, protože součástí té dánské reformy bylo vlastně snížení z 13 krajů na 5 regionů, takže to nezasáhlo jenom tu obecní úroveň, ale i tu regionální. A pokud jsem se díval na jejich dosavadní analýzy a výsledky, tak zatím to nevedlo k nějaké významné úspoře finančních prostředků.
11: Ano, máte pravdu. Cestou tedy by mohly být ta společenství, o kterých zde politici mluví?
7: Nemluví o tom jen politici. Já jsem měl možnost mluvit se starostou obce Dolní Dunajovice, kde společenství obcí vzniká a na jejich příkladě se dá vlastně ukázat i jak funguje ta motivace. To společenství obcí, aby vlastně mohlo využívat to, co je dáno zákonem, třeba se sdílení učitelů angličtiny, sdílení městské policie.
11: Ve školství konec konců se mluví hodně o svazkových školách, které by měly jednoho ředitele, který by obhospodařoval více škol v regionu.
7: No a tam je vlastně podmínkou vytvoření strategického plánu, vypracování nějakého dotazníkového šetření a v okamžiku, kdy vlastně to společenství obcí se je schopno dohodnout, tak může pak získávat vlastně dotační tituly právě tady na ty sdílené pravomoce.
11: A tedy stát by neměl nějak překračovat k tomu, že by ta společenství obcí zvýhodňoval, protože, jak jsme řekli, za 2 roky jich vzniklo necelých 60 těch větších svazků, což je takové to volnější obecní uspořádání, těch vzniklo přes 700, je tam, myslím, 1200 obcí, což už je podstatná část.
7: Tam samozřejmě ta motivace už je v okamžiku, kdy ty obce jsou schopny vypracovat ten svůj strategický plán, tak pak můžou dosáhnout na finanční prostředky, které jim umožní právě naplňování těch sdílených kompetencí. Takže tam ta motivace už je. A pokud jsem mluvil vlastně se zástupci těch už existujících společenství obcí, tak možná to, co by jim pomohlo, kdyby mohli mít nějakého mediátora, protože nejdelší dobu podle nich trvá, než se ti zástupci obcí domluví a přesvědčí se navzájem, že to společenství obcí pro ně může být výhodné z pohledu rozvoje těch jednotlivých obcí.
11: No právě každý z nás, kdo bydlí v nějaké menší obci, tak ví, že se může dohodnout 10-12 obcí, že utvoří jeden celek, ale pak pro jednu to bude nevýhodné, cukne z toho, tak říkajíc, a celý ten projekt projekt může spadnout pod stůl. Není toto příliš velké riziko, protože kdyby došlo k tomu formálnímu sloučení těch obcí, tak by nehrozilo toho, že někdo řekne, mně už se to nelíbí a já z tohohle vlaku v uvozovkách vystupuji vprostřed a je mi jedno, kam dojedete vy ostatní.
7: Formální uspořádání má jedno riziko. Když se podíváte na ty naše regiony, tak asi by bylo velmi těžké si představit, že stejné pravidlo jde uplatnit třeba na obce kolem Pálavy, obce, kde je vinařství, turistika, a ten stejný model, že uplatníte na ty malé obce, které jsou na Vysočině, kde dochází k poměrně brutálnímu vylidňování, kde lidé dojíždějí daleko za prací a vlastně je tam úplně jiné prostředí ekonomické než v jiných regionech České republiky.
11: No právě, my máme společenství obcí zhruba 2 roky u nás funguje tento institut, kdy ho zavedla minulá vláda. Tato vláda jej také podporuje velmi výrazně. Máme už nějaké hodnocení, které by řeklo, že tento institut zefektivňuje ten výkon té veřejné správy a přinese pozitivní výsledky i ekonomické pro ty obce a pro region?
7: Na to ještě krátká doba, protože je to o těch lidech a o nastavení komunikace. Já si myslím, že teď vlastně po volbách, pokud ty společenství obcí vydrží a ukáže se, že vlastně dává jim to smysl i přes ten politický cyklus, přestože se vlastně na těch obcích vymění třeba politická reprezentace,

0: tato společenství nebo obce se nějakým způsobem slučovaly?
1: Tam skutečně to dává smysl nejvíc u těch obcí a u těch společenství obcí, které mají v tom svém mikroregionu nebo regionu společné zájmy. A je to jako v politice. Při vytváření koalic musí najít v tom svém strategickém plánu, řekněme, 5 prioritních oblastí, kterým věří a který si myslí, že má společně v nějakém horizontu 5, 10, 15 let společně rozvíjet. A aby viděli to, co vy jste zmínila, co tam podle mě bude pro ty obce zásadní, že uvidí, že jim odebere to společenství obcí část té byrokracie, kterou je z pohledu těch jednotlivců, kteří nemají právní vzdělání, někdy velmi těžké nasát a plně aplikovat a nezbývá jim pak vlastně ten čas pro to, co na těch malých obcí má to zastupitelstvo a ten starosta smysl, aby skutečně řešili ty problémy té obce, ty každodenní problémy.
0: Říká ekonom Lubor Lacina, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: My dnes řešíme velikost českých obcí. Při porovnání s okolními státy je česká samospráva skutečně velmi roztříštěná. Rakousko, které je stejně velké zhruba jako Česko, má podobně obyvatel jako Česko, má přibližně 3x méně obcí než my. Polsko, které má téměř 4x počet obyvatel, má méně než 2 500 obcí. Německo, které také v minulosti prošlo v řadě spolkových zemí reformou územní správy a slučováním obcí, jich má necelých 12 000, ale to je opravdu obrovská země. A Slovensko to má podobně jako Česko velmi roztříštěnou strukturu. Lubore, když se podíváme do zahraničí, jak se ten rozdíl té roztříštěnosti veřejné správy projevuje v efektivitě, v kvalitě té obce nebo v nákladech na poskytnuté služby? Dá se z toho zahraničí to Česko porovnávat a srovnávat?
1: Jak už jsem dával na příkladu toho Dánska, díval jsem se i na reformu podobnou, která proběhla zhora, to znamená tou centralizací a rozhodnutím o minimální velikosti obce. Podobně vlastně to udělali ve Švédsku, v Německu a zatím nikde vlastně se neprokázalo, že by tam došlo k nějaké významné finanční úspoře, kde se to ukázalo, takže skutečně se zvýšila efektivita v těch oblastech, kde začali sdílet a byli schopni zaplatit kvalitní odborníky. A když se podíváte, tak rozpočty mají 3 takové funkce. Alokační, máte rozhodnout, kde ty peníze umístíte a určit si priority. Redistribuční, máte přerozdělovat ty peníze a pak stabilizační. U nás vlastně zatím ty obce mají primárně tu funkci alokační a velmi omezeně tu funkci redistribuční. A tam si myslím, že jsou 2 oblasti, kde ty obce v budoucnu by měly hrát výraznější roli, protože to dává smysl. A to je oblast vzdělávání a hlavně kvalitního vzdělávání, co nejblíže místům, kde ti lidé bydlí. A druhá vlastně je oblast, kde si myslím, že je to úplně zásadní a kde se ukazuje, že ty peníze, které se ušetřily v těch systémech, kde došlo k té reformě a té větší agregaci těch obcí, tak to byla sociální oblast a péče o staré lidi, kde dává smysl, aby ty obce si budovaly třeba z kapacity pro svou stárnoucí populaci, že nedává podle mě už dneska smysl budovat nějaké mega domy seniorů někde na poli a odsunovat ty lidi z těch jejich obcí na stáří úplně mimo tu komunitu, ve které vyrostly.
0: Zajímavé, že jste nezmínil infrastrukturu, protože právě infrastruktura patří mezi klíčové témata obcí, které řešíme v Česku na denní bázi, ať už jsou to chodníky nebo opravené silnice.
1: Tam samozřejmě infrastruktura je důležitá, ta je vidět na té obecní úrovni, umožňuje mobilitu jak případně studentů, žáků, tak umožňuje mobilitu pracovní síly, ale tady já jsem skutečně zastánce toho, že

0: bychom víc měli dát finančních prostředků na budování kvalitního vzdělávání v rámci regionu. A to, co podle mě těm obcím úplně chybí a vlastně nejsou schopni dělat, a vidíme to třeba v Holandsku nebo v tom Dánsku, že i malá obec má svůj podnikatelský park, kde dokáže vytvořit prostory pro buď začínající podnikatele nebo nějaké malé a střední podnikatele, a to zatím úplně na té naší obecní úrovni nevidím, a podle mě to je to, kde když bych dával peníze do infrastruktury, tak bych se primárně snažil z pohledu obcí vytvořit pracovní místa a vytvořit lokální úspěšné podnikatele na té místní úrovni.
1: Tím se dostáváme k financím a české obce ve většině případů dobře hospodaří, a to buď vyrovnaně nebo s přebytkem. Obecní pokladny se plní na základě takzvaného rozpočtového určení daní, kdy obce získávají zhruba čtvrtinu vybraných daní v Česku. Desetina pak jde krajům a dvě třetiny připadnou státu. Výjimkou je daň z nemovitostí, která jde obcím celá. Přebytky na obecních a krajských účtech ale dráždí vládní politiky, kteří v Česku dlouhodobě hospodaří schodkově. Například premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš opakovaně upozorňuje na více než 200 miliard, které ušetřila Praha.
2: Tak si pojďme říct, že co to je ta Praha? Komu patří nemocnice? No, patří ministerstvu zdravotnictví. Komu patří památky? Kdo bude stavět invalidovnu? Kdo dá na to peníze? No, naše vláda. Kdo bude stavět okrut Prahy? No, že se jde. To je ten rozpočet, kde křičí, že máme obrovský deficit. A vysoké školy, kdo financuje? No, naše vláda.
1: I proto vládní koalice mluví o změně rozpočtového určení daní, které by mělo posílit příjmy znevýhodněných obcí a regionu. Dosud rozpočtové určení daní zohledňuje tzv. Vážený počet obyvatel, který zvýhodňuje velká města koeficientem, kdy ten pražský je zhruba 4, brněnský, plzeňský a ostravský překračuje 2, a obce do 30 tisíc obyvatel, tedy už poměrně velká města, mají koeficient pouze 1,15. RUD také zohledňuje vzdělávací zařízení v obci, pak prostý počet obyvatel a rozlohu obce. Obce v Česku nejsou přímo nijak odměňovány za ziskovost firem anebo za místa, které vytvoří na jejich území. Mohou ale získat určité dodatečné příjmy díky zaměstnanosti, nemovitostem nebo růstu počtu obyvatel, anebo za správní a místní poplatky. Přes samosprávy v Česku do ekonomiky nateče přes 500 milionů korun ročně. Borle Lacino, jak si české obce vlastně vedou z hlediska zadlužení, investičních výdajů, finančních rezerv, tedy jak hospodaří?
0: Je to jak u nás jednotlivců. Jsou obce, které jsou zodpovědné, a jsou samozřejmě obce, a to může být i spojeno buď s korupcí, nebo tím nedostatečným právním finančním vzděláním, které se dostaly historicky do problému. Každopádně to, co je neférové, pokud se mluví o přebytcích obcí a nebylo tam zmíněno, tak je samozřejmě, že obce potřebují rezervu například na spolufinancování projektů, které získávají z rozpočtu Evropské unie, protože tam se to spolufinancování, tak jak se zvyšuje ekonomická úroveň regionu, zvyšuje třeba až někde k 50%. A pokud jsem se bavil se starosty, tak samozřejmě tam existuje jako velká obava, že dojde k výraznému poklesu těch prostředků, které mohly získávat z rozpočtu Evropské unie podle těch plánů, které máme, jak by měl vypadat rozpočet Evropské unie a právě financování regionální politiky od roku 2028.
1: No, ono ministerstvo financí dlouhodobě upozorňuje na nevyužitý investiční potenciál samospráv. Nemá pravdu, když jim na účtech leží desítky miliard korun?
0: Tam zase by se mělo myslet na to, že obce samozřejmě udělaly investice, které nejsou produktivní. a zapomíná se na to, že musíme důsledně rozšiřovat produktivní a neproduktivní investice. Produktivní investice může být třeba ten podnikatelský park, ve kterém se podaří obci vytvořit prostředí a skutečně umístit lokální firmy, které pak budou zprostředkovaně přispívat do rozpočtu, vytvářet zaměstnanost, ale že obce také dělají spoustu neproduktivních investic typu bazénů, hokejových hal, jako tady v Brně, když potom chtějí najít provozovatele, který by to dělal na komerční bázi, tak ani po třech kolech zjistí, že žádný komerční provozovatel nespočítá, že by to vycházelo. A následně samozřejmě potom ty obce musí mít rezervy, aby investovali do oprav a provozu a dotování toho, že si ty neproduktivní investice na sebe nedokážou vydělat.
1: Je tedy správné ten model, který teď máme, to rozpočtové určení daní, kdy obce získává většinu těch sdílených daní na základě počtu obyvatel, škol, dalších parametrů, nebo potřebuje ten český model financování obcí nějakou změnu?
0: Já si myslím, že to je velké politikum a že tam není reálný nějaký posun.
1: No, když se třeba podíváme na a porovnáme české financování obcí v Česku, Rakousku, Německu a Polsku, tak samosprávy našich sousedů mají příjmy navázané právě na biznis. Třeba německé obce vybírají vlastní daň z podnikání, rakouské také vybírají daň odpovídající 3% mzdových nákladů místních podniků, takže daň plyne obci, kde zaměstnanci pracují, nikoli obci, kde bydlí. A Polsko to v roce 2025 prošlo reformou financování správ, aby příjmy více odpovídaly příjmům místních daňových poplatníků. Je toto příklad, který by například Česko mělo následovat?
0: Určitě ano, protože by to motivovalo právě třeba z ty společenství obcí, aby dělali to, co zatím neumí a nejsou si příliš jistí, jak by to zaktivovali, a to je právě vytváření toho podnikatelského prostředí na té místní úrovni, protože to ty malé obce vůbec vlastně neumí a zatím se to nenaučili dělat.
1: Na druhou stranu, nevedla by tato položka k tomu, že by sice zajišťovala nějaký rychlejší hospodářský růst, ale ten by se odehrával v těch lukrativních obcích, jako je konec konců Praha, a naopak by prohloubila ty regionální rozdíly, protože ty obce, které mají problémy nyní, by jen tak nedokázaly odstranit a prostě by nedokázaly být konkurenceschopné v té nabídce pro potenciální investory a potenciální firmy.
0: Tam je to vnímání toho, jak vnímáme tu strukturu české ekonomiky na přelomu 20. a 21. století. Ale dneska se posouváme do té modernější ekonomiky a myslím si, že to měla být ambice České republiky, a tam celá ta řada omezení, jako třeba nedostatečná dopravní infrastruktura nebo nedostatek pracovní síly na té místní úrovni padají, protože se bavíme o tom, že na té obecní úrovni je obrovský potenciál pro vznik právě těch malých středních firem, tak jak to existuje právě třeba v tom Nizozemí, Německu nebo Dánsku.
1: Říká ekonom Lubor Lacina, který dává návod k tomu, jak by měly obce investovat své prostředky. A já děkuju za to, že byl naším dnešním hostem. Díky.
0: Naschánou.
1: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: Osobnost Plus.
4: Dokázali jsme vysledovat a prokázat nákupy nemovitostí. Jsou to celé obytné komplexy. Mluvíme opravdu o obrovských objemech peněz. Investicích nejen v centru Prahy, ale různě po celé republice, říká o jedné z nejmocnějších evropských mafií Ndranghetě investigativní novinářka Pavla Holcová, která o jejím fungování natočila podcastovou sérii s názvem Čestný muž. Proč je Ndrangheta tak úspěšná a kam až vedou její stopy v Česku a na Slovensku?
3: Osobnost Plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
5: Co všechno nám umožňují investice?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkev výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Zákazníci kvůli výpadku aplikace Můj Albert o slevy nepřijdou. Rakouský soud propustil z vazby Slováka obviněného v kauze otravy výživ HIP. Fotbalisté Sparty v evropské lize přišli gólem v nastavení o výhru nad Lillestrémem. A zítra bude polojasno až skoro jasno v Čechách ráno a večer i oblačno. Nejvyšší teploty většinou do 19 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
7: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé. A proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
6: Výpadek aplikace na zásobování Albertu nemá podle Marečka vliv. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP, informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidával jed na krysy. Pak je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko. Vinu ale odmítá. V Česku i na Slovensku se obě skleničky našly. V Rakousku úřady zajistili jen jednu. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PID. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
8: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
6: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat.
9: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrémem 1-1. Pražanům dal na letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen. Viktoria Plzeň hraje v Budapešti na stadionu Ferencvároše. Úvod zápasu sleduje reportér Adam Procházka.
10: Třetí minuta, Ferencvároš, Viktoria Plzeň 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Jablonce nastoupili k prvnímu zápasu v konferenční lize na hřišti německého Freiburgu. Je u toho Tomáš Petr.
11: Polovina třetí minuty a Freiburg zatím hraje s Jabloncem nerozhodně 0-0. Z Freiburgu Tomáš Petr, Radiožurnál.
12: Zavřená D10 u Bakova nad Jizerou a opět průjezdná šestka u Karlových Varů. Dálnice D10 z Turnova do Mladé Boleslavy je uzavřená před sjezdem do Bakova nad Jizerou. Na 54. kilometru zasahují záchranáři u havarované dodávky. Sjíždět můžete o exit dřív na 57. kilometru u Mnichova Hradiště. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem sjíždějte na Teplice už exitem 52 přes Velemín. Následující sjezd 64 u Řehlovice uzavřený. vyprošťují tam havarovaný převrácený kamion. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před odbočkou na Domašov. Na kilometru 168,5 se pohybují lidé v odstavném pruhu kolem porouchaného vozidla. A u Karlových Varů je opět průjezdná silnice 6 do Prahy. U Střelnice už je po vážné nehodě uklizeno. Kolona se rozjíždí, v místě havárie je ale ještě mokrá vozovka.
13: A tam jedou opatrnější trošku, protože tam nějaký vapek a takovýhle věci, ale jinak je to kompletně odklizený. A tady ta kolona je trošičku delší od těch Varů, ale myslím si, že během 20 minut to bude hotový.
12: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy a nebo nízkou oblačnost, během dne se pak postupně rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty od 14 do 19 stupňů, hlavně na severozápadě jen do 12 a na horách zítra naměříme většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Jak se to stane, že se naprostý společenský outsider a ztroskotanec dostane do čela jednoho z nejvyspělejších států? V repríze pořadu Politická literatura z roku 2005 listuje Alexandr Tolčinský knihu Jana Kerschova Hitler.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
15: Dobrý večer, vážení posluchači. Posloucháte pravidelný pořad Českého rozhlasu Politická literatura na českých pultech. V dnešním vydání se budeme zabývat životopisem osobnosti, která těžko smazatelným negativním působením ovlivnila nejen první polovinu 20. století. V našich knihkupectvích se totiž objevil životopis s rukou britského historika Jana Kershova s jednoduchým názvem Hitler. My se dnes budeme zabývat jeho první částí, která mapuje Hitlerův život od narození do roku 1936. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alexandr Tolčinský. První díl životopisu nacistického vůdce vydalo na podzim loňského roku nakladatelství Argo. Sheffieldský historik Jan Kershaw, uznávaný odborník na nacionální socialismus, který na tématu Hitler několik let pracoval v Mnichovském institutu moderních dějin, se pokusil nejen biograficky informovat o událostech Hitlerova života. Kershawovi jako badateli šlo zejména o to, aby co nejvíce naznačil o okolnostech Hitlerovy cesty do čela Německa a také charakteru jeho moci. Nakolik se mu to podařilo, budete mít možnost posoudit nejen ze čtených ukázek, ale i z rozhovoru s našimi hosty, doktorem Jaroslavem Šepkem z Historického ústavu Akademie věd a také naší berlínskou spolupracovnicí Šárkou Daňkovou. Pojďme nyní k první ukázce z knihy. Hitler je tu často popisován jako osamělá osobnost, která neměla mnoho přátel. Jedním z mála Hitlerovi blízkých lidí byl jeho spolužák Gustl Kubicek. Jak jste možná vytušili z příjmení, tento muž měl české kořeny. Cítil se ale, jak sám říká, spíše jako Rakušan a s Hitlerem mluvili samozřejmě německy. Více se dozvíte z následující ukázky.
16: August Gustl Kubicek byl o 9 měsíců starší než Adolf. Seznámili se náhodně v prosinci roku 1905, tedy nikoli roku 1904, jak tvrdil Kubicek v Linecké opeře. Adolf byl už delší dobu fanatickým obdivovatelem Wagnera a Kubicek jeho zálibu v opeře, obzvláště v dílech mistra z Bayreuthu, plně sdílel. Gustl se dal snadno nadchnout a Adolf toužil vzbuzovat v někom nadšení. Gustl byl dobrosrdečný, podajný a měl slabou vůli. Naproti tomu Adolf byl povýšený a jevil rozhodné a vůdcovské rysy. Gustl neměl příliš vyhraněné názory, za to Adolf měl jasno ve všem. On musel mluvit, vzpomínal Kubicek, a potřeboval někoho, kdo by mu naslouchal. Gustl pocházel z řemeslnického prostředí a chodil na nižší školu než mladý Hitler, takže se cítil jak společensky, tak po stránce vzdělání na nižší úrovni. Obdivoval Adolfovu schopnost formulovat myšlenky. Ať už mu Adolf kázal o nedostacích úředníků, učitelích, místním daňovém systému, loteriích pro dobročinné účely, představeních v opeře či veřejných budovách v Linci. Gustl byl pokaždé dočista uchvácen. Byl přitahován nejen tím, co mu jeho přítel říkal, nýbrž také, jak to říkal. Gustl, jenž byl podle vlastního líčení tichý, zasněný hoch, nalezl v sebejistém, vrtošivém vševědovi Hitlerovi ideální protějšek. Bylo to dokonalé partnerství. Večer chodívali v nejlepších šatech do divadla či do opery. Bledý a vyzáblý Hitler, jenž se honosil rašícím tenkým knírkem, vypadal ve svém černém kabátě a tmavém klobouku vskutku švihácky. Tento obrázek doplňovala černá hůl se slonovinovou rukojetí. Po představení se Adolf pokaždé dal do řečnění a hru buď tvrdě setřel, nebo naopak pěl vášnivou chválu. Třeba, že měl Kubicek větší hudební nadání i vědomosti než Hitler, zůstával v těchto diskusích pasivnějším a podanějším účastníkem. Když byli Adolf s Gustlem pohromadě, snad ještě víc než hudba se tématem stávalo vysoké umění a architektura. Přesně řečeno, hovor se stáčel na Adolfa jakožto budoucího vynikajícího uměleckého génia. Představou, že by si měl vydělávat na obživu prací, mladý hejsek Hitler pohrdal. Snadno ovlivnitelného Kubiceka strhával svými vizemi velkého umělce, to platilo pro něho samotného, a Gustla jako předního hudebníka. Zatímco Kubicek dřel v otcově dílně, Adolf svůj čas vyplňoval kreslením a sněním. Pak se scházel s Gustlem po práci a když se oba druhové toulali po večerech Lincem, dával mu přednášky o potřebě celé město strhnout, přebudovat a znovu postavit hlavní veřejné budovy. Přitom svému kamarádovi předváděl nesčetné nástiny svých architektonických plánů. V tomto světě vzdušných zámků bylo též místo pro Adolfovo okouzlení dívkou, která ani netušila o jeho existenci. Stefanie, jistá elegantní mladá dáma z Lince, kterou bylo možno spatřit na promenádě ve městě, zavěšenou do matči na rámě a tu a tam odpovídající na pozdrav nějakému ctiteli z řad mladých důstojníků, byla Hitlerovi ideálem, jež obdivoval z dálky, ovšem nikdy se k němu osobně nepřiblížil. Vysněnou postavou, jež bude na znamenitého umělce čekat, dokud nenastane vhodný okamžik pro jejich sňatek. Poté spolu budou bydlet v nádherné vile, kterou on pro ní navrhne. Adolfův imaginární svět dokreslují i jeho plány do budoucnosti. Roku 1906 si oba přátelé společně koupili los do loterie. Adolf si byl tak jist, že vyhraje první cenu, že načrtl podrobný plán jejich budoucího sídla. Oba mládenci budou vést uměleckou existenci, budou o ně pečovat dáma středního věku, která bude schopna dostát jejich uměleckým nárokům. V této představě tedy nefigurovala ani Stefánie, ani žádná jiná mladá dívka. A oni budou jezdit do Bayreuthu a Vídně a navštěvovat další kulturní památky. Adolf tolik počítal s výhrou, že když z této maličké hazardní hry nic nebylo, jeho vztek na státní loterii neznal mezí. Na jaře roku 1906 přiměl Adolf matku, aby financovala jeho první cestu do Vídně, údajně, aby si prostudoval obrazovou galerii ve dvorním muzeu. Ve skutečnosti spíš proto, aby uspokojil sílící touhu po shlédnutí kulturních pamětihodností hlavního města monarchie.
15: Tak nyní víme něco o přátelství mladého Hitlera se spolužákem Kubicekem. V dalších ukázkách se zase budete mít možnost dozvědět více o Hitlerových nenaplněných uměleckých ambicích a jeho vztahu k nemocné matce, alespoň tak, jak to ve své knize vidí Jan Kershaw.
17: Pobyt ve Vídni v něm posílil záměr, o kterém už patrně tehdy uvažoval. Rozvíjet svou uměleckou dráhu na Vídeňské akademii výtvarných umění. V létě roku 1907 tato představa získala konkrétnější obrysy. Adolfovi teď bylo 18, ale dosud si ještě nevydělával na denní chléb a nadále vedl život trubce bez vyhlídek na nějaké zaměstnání. Nedal na rady příbuzných, aby si urychleně našel práci, a matku přesvědčil, aby mu dovolila návrat do Vídně, tentokrát s úmyslem vstoupit na akademii. Třeba, že měla jisté výhrady, vyhlídka na řádné studium na akademii ve Vídni jí ve srovnání s jeho bezúčelným bloumáním po Linci musela připadat jako pokrok. O synovo hmotné zabezpečení si nemusela dělat starosti. Adolfova teta Hany přispěchala s půjčkou 924 korun, aby financovala synovi umělecké studie. Suma by stačila na zhruba roční plat mladého advokáta či učitele. Do hlavního města se odebral počátkem září 1907, právě včas, aby stihl přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění. O samotném připuštění k přijímacím zkouškám se rozhodovalo na základě předběžné vstupní zkoušky, spočívající v ohodnocení vlastních prací kandidátů. Adolf odjel z domova, jak sám po letech napsal, vyzbrojen tlustým stohem kreseb. Byl jedním ze 113 uchazečů a bylo mu povoleno postoupit k vlastním přijímacím zkouškám. Po předběžné zkoušce 33 kandidátů odpadlo. Počátkem října absolvoval dvě náročné tříhodinové zkoušky, při kterých měli uchazeči zhotovit kresby na určená témata. Uspělo jenom 28 kandidátů, Hitler mezi nimi nebyl. Zkušební kresba neuspokojivá, málo hlav, zněl výrok. Nadmíru sebevědomého Adolfa pravděpodobně ani nenapadlo, že by u přijímacích zkoušek na akademii neuspěl. Jak napsal v Mein Kampf, byl přesvědčen, že složit zkoušku bude hračka. Tolik jsem věřil, že uspěji, že když jsem dostal zamítavou odpověď, bylo to pro mne jako blesk z čistého nebe. Požádal o zdůvodnění a rektor akademie mu odpověděl, že není pochyb o tom, že se na malířskou školu nehodí, ale že by mohl uspět při studiu architektury. Po tomto rozhovoru pocítil Hitler, jak to vyjádřil, poprvé ve svém mladém životě vnitřní rozpolcení. Po několika dnech uvažování o svém osudu seznal, tak to alespoň napsal, že rektorův úsudek byl správný a že by se měl jednoho dne stát architektem. Ovšem ani tehdy, ani později neučinil nic, aby vyplnil mezery ve svém vzdělání, jež představovaly hlavní překážku pro řádné studium architektury. V každém případě však nepřijetí ke studiu na akademii uštědřilo jeho píše tak těžkou ránu, že ho raději držel v tajnosti. Příteli Gustlovi ani matce o svém nezdaru nic neprozradil. Mezitím nemoc paní Hitlerové dospěla do posledního stádia. Pronikavé zhoršení jejího stavu přimělo Adolfa k odjezdu z Vídně, avšak doktor Bloch mu na konci října sdělil, že matčin stav je beznadějný. Adolfa tato zpráva hluboce ranila. Tehdy prokázal značnou svědomitost. Jak sestra Paula, tak později doktor Bloch vydali svědectví o jeho oddané a neúnavné péči o umírající matku. Nicméně i přes Blochovu usilovnou lékařskou snahu se Klářino zdraví na podzim rychle horšilo. Dne 21. prosince 1907 ve věku 47 let v tichosti zesnula. Třeba, že doktor Bloch zažil mnohé výjevy u lože umírajících, vzpomínal, že jakživ neviděl nikoho tak přemoženého žalem jako Adolfa Hitlera. Matčina smrt byla strašlivou ranou, poznamenal Hitler v Mein Kampf, obzvláště pro mne. Po jejím skonu se cítil osamělý a jakoby oloupený. Přišel o jediného člověka, ke kterému ve svém životě cítil blízkou náklonost a něhu.
18: Nepřijetí na akademii a matčina smrt na dlouhou dobu ovlivnili Hitlerův život a postoje. V roce 1908 se vrátil do Vídně. Podle vyprávění současníků se tam věnoval zahálčivému až bohemskému životu.
16: Odmrštění akademii a matčina smrt, jež se odehrály v krátkém časovém úseku necelých 4 měsíců na konci roku 1907, zasadili mladému Hitlerovi dvě zdrcující rány. Najednou byl vytržen ze snění o bezstarostné cestě za slávou vynikajícího umělce a navíc skoro současně přišel o jediného člověka, na kterém citově úplně závisel. Ale umělecké představy jej neopustily. Jakákoliv jiná možnost, ku příkladu rozhodnutí nalézt si v Linci řádnou práci, se mu naprosto ošklivila. Sousedka z Urfáru, vdova po místním pošmistrovi, později vzpomínala. Když se ho jednou pan pošmistr dotázal, čím by chtěl být a zda by se mu nelíbilo dát se k poště, odvětil, že má v úmyslu stát se velikým umělcem. Když se mu dostalo odpovědi, že na to nemá nezbytné peněžní zázemí ani osobní známosti, ocekl. Makart a Rubens se také vypracovali z nuzných poměrů. O tom, jak je následovat, neměl jasnou představu. Jeho jediná naděje spočívala ve snaze znovu se pokusit o přijetí na akademii následujícího roku. Musel vědět, že jeho vyhlídky jsou nevalné, neudělal však nic, aby je posílil. Mezitím se musel ve Vídni nějak protlouct. Přes drastickou proměnu vyhlídek i okolností zůstával Adolfův životní styl, přeletává existence ve vyumělkovaném vysněném světě beze změny. Nicméně přestěhování z ospalého provinčního Lince do společenské a politické vřavy Vídně znamenalo zásadní přelom. Zážitky z rakouského hlavního města zanechaly v mladém Hitlerovi nesmazatelnou stopu a rozhodujícím způsobem sformovaly jeho předsudky a antipatie.
18: Právě ve Vídni se formoval i Hitlerův pozdější fanatický antisemitismus. I když se v další ukázce dozvíte, že bylo možné v Hitlerově okolí narazit i na protičeské postoje.
17: Kdy a proč se stal Hitler radikálním a patologickým antisemitou, jak ho známe od sepsání prvního politického traktátu roku 1919 až do pořízení závěti v berlínském bunkru roku 1945? Jelikož jeho paranoidní zášť formovala i jeho politiku, která vyvrcholila vyvražděním milionů Židů, je to pochopitelně závažná otázka. Jenže odpověď zdaleka není tak jednoduchá, jak by se zdála. Ve skutečnosti totiž nevíme jistě, proč a dokonce ani kdy se v Hitlerovi zrodil maniakální a zarytý antisemita. Hitlerovo vlastní vysvětlení podávají některé proslulé a nápadné pasáže z Mein Kampf. Podle nich v Linci ještě antisemitou nebýval. Po příchodu do Vídně ho tamnější antisemitský tisk spíš odpuzoval. Avšak servilnost seriózního tisku k Habsburskému dvoru a zesměšňování německého císaře ho postupně přitahovali ke slušnější a stravitelnější linii zaujímané antisemitským listem Deutsches Volksblatt. Když jsem se jednou procházel po středu města obývaném chudinou, najednou jsem narazil na jakýsi zjev v černém kaftanu s černými pejzy. Je tohle Žid, byla moje první myšlenka. Tenhle totiž nevypadal jako Židé v Linci. Prohlížel jsem si toho muže kradmo a opatrně, avšak čím déle jsem zíral na tu cizokrajnou tvář, zkoumaje rys za rysem, tím víc moje první otázka nabývala nové formy. Je tohle Němec? Dále vypráví, že jeho znechucení sílilo. Jazyk, jímž Hitler na těchto stránkách Mein Kampf promlouvá, prozrazuje chorobnou hrůzu z nečistoty, špíny a chorob. To vše přičítal Židům. Záhy svou nedávno nabitou nenávist přetavil v teorii spiknutí. Teď spojoval Židy s každým zlem, jehož byl svědkem. Liberálním tiskem, kulturním životem a prostitucí a, to mělo zdaleka největší význam, shledal v nich vedoucí sílu sociální demokracie. Tehdy mu spadly šupiny z očí. Vše, co bylo spojeno se sociální demokracií, straničtí předáci, poslanci Říšské rady, odboroví funkcionáři i marxistický tisk, který četl hltavě, ale s hnusem, se mu jevilo jako židovské. Avšak toto prozření, jak napsal, mu poskytlo veliké zadosti učinění. Jeho dřívější nenávist k sociální demokracii a jejímu odporu proti nacionalismu mu teď do sebe zapadly. Její vedení bylo téměř výlučně v rukou cizího národa. Teprve nyní, poznamenal Hitler, jsem se úplně seznámil se svůdcem našeho národa. Marxismus a židovstvo sloučil tím, co nazval židovským učením marxismu.
16: Ve svých poválečných pamětech se Kubicek horlivě snažil distancovat se od radikálních názorů svého druha na židovskou otázku. Přišlo mu vhodné zdůraznit, že Hitler Židy nenáviděl již v Linci. Jeho domněnka, že Hitlerův otec, kterého neznal, býval vysloveným antisemitou, je patrně nesprávná. Jak jsme již viděli, umírněná podoba všeněmectví, zastávaná Aloisem Hitlerem, se odchylovala od Schönerova hnutí v tom, že prokazovala věrnost rakouskému císaři a navíc byla v souladu s politikou, prosazovanou tehdejší nejsilnější stranou v Horních Rakousích, Německou lidovou stranou, která Židům povolovala členství. Vášnivý antisemita a radikální německý socialista Schönerer měl dozajista nemalý ohlas v Linci a jeho okolí a s jeho hnutím nepochybně sympatizovalo nemálo Hitlerových učitelů. Nicméně se zdá, že antisemitismus na Hitlerově škole relativně ustupoval do pozadí ve srovnání s odporem k Čechům. Hitlerovi vlastní pozdější vzpomínky nejsou patrně v tomto směru nepřesné. Albertu Špérovi vylíčil, že si již tehdy uvědomoval národnostní problém, tím mínil prudké nepřátelství k Čechům na škole, ale že se mu židovské nebezpečí plně vyjevilo až ve Vídni.
15: Posloucháte pravidelný pořad Českého rozhlasu nazvaný Politická literatura na českých pultech, kde se dnes zabýváme prvním dílem knihy britského spisovatele Jana Kershova Hitler. Ta mapuje období Hitlerova života do poloviny 30. let. V jedné z předchozích ukázek jste měli možnost se dozvědět, že asi jediným skutečným přítelem Hitlera byl spolužák s českými kořeny August Kubiček. Podívejme se trochu i na naše země ve sledovaném období. Dali se i u nás zaznamenat fašistické a nacistické myšlenky? O tom budeme v následujících minutách hovořit s mým dnešním prvním hostem. Je jím pan doktor Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý večer.
19: Dobrý večer.
15: Pane doktore, v knize Jana Kershova je sice zmínka o Hitlerově spolužákovi s českými kořeny. Autor sleduje především vývoj nacionálního socialismu v Německu. Bylo možné v prvních desetiletích 20. století sledovat podobné politické proudy i v českých zemích? Kdo byli jejich hlavní představitelé a čím se vyznačovali?
19: Tak v českých zemích ty první fašistické nebo fašizující skupiny vznikají už v roce 1922, to je tedy mimochodem rok, kdy tedy byl ten pověstný Mussoliniho pochod na Řím a vlastně etablování fašistické vlády v Itálii. Už v roce 1922 tedy na podzim vznikají skupiny takzvaných červeno-bílých, což byly radikální nacionální skupiny uvnitř Československé národní demokracie, to je tedy strana pod vedením Karla Kramáře, a poprvé vlastně vystoupili na veřejnost v roce 1923 v lednu, konkrétně tedy po atentátu na Alojze Rašína 5. ledna 1923. A dá se říct, že tedy ten hlavní proud českého fašismu se začíná formovat až ve druhé polovině 20. let a tím popudem, který vedl ke vzniku těch skutečně fašistických skupin, byly spíše osobní animozity mezi okruhem Hradu, hlavně tedy prezidentem Masarykem a tehdejším ministrem zahraničí Benešem. Konkrétně tedy na jedné straně s generálem Radolem Gajdou, a na druhé straně hlavně tedy části vedení Národně socialistické strany Klofáče a Beneše s Jiřím Stříbrným. To byl velmi známý politik 20. let, byl také několikrát ministr v československých vládách. A právě tyto osobní animozity nakonec vedly k tomu, že tito lidé přešli na radikální, dá se říct extremistické politické pozice a stali se tedy vůdci politických subjektů, které měly blízko k fašismu, k fašistické ideologii.
15: Když to srovnáme s Německem, tak nacionální socialisté sázeli na bídu a frustraci obyvatelstva z porážky císařských vojsk první světové válce, ale také z těžké hospodářské situace Výmarské republiky. Z čeho vycházeli čeští fašisté?
19: Je pozoruhodné, že právě druhá polovina 20. let, kdy se tedy formují ty dvě hlavní strany fašistické, byla to tedy Gajdová národní obec fašistická, ta vznikla v roce 1927, a pak Stříbrného národní liga, ta vznikla na konci 20. let, tak obě dvě ty strany vznikly v podstatě v relativně uspořádaných ekonomických poměrech. Tam byl důležitý komponent jejich ideologie důraz na obhajobu českých národních zájmů, byl to tedy směr ideový, který se vymezoval vůči vlastně německému etniku. Dále tam byl velmi důležitý právě důraz na ty protihradní postoje, který vymezoval se kriticky vůči prezidentu Masarykovi, Edvardu Benešovi a vůbec vůči velké části spektra politických stran, konkrétně tedy proti marxistickému socialismu, proti sociální demokracii a zejména samozřejmě proti komunistické straně, která byla v Československu samozřejmě velice, velice silným politickým subjektem. A ještě bych tam zmínil dva takové komponenty v jejich ideovém vybavení. Jednak to byl antisemitismus, který byl hlavně motivován národně a sociálně, nebyl tedy rasově motivován, to bych chtěl zdůraznit. A pak tam byla snaha prosadit model korporativního státu podle vzoru fašistické Itálie, co znamená vlastně omezení role politických stran, na jejich místo tedy měly přijít stavy.
18: Byly tedy ty naše fašistické strany inspirovány nějakým způsobem ze zahraničí, z Německa nebo z Itálie?
19: No, já bych řekl, že ty ideové inspirace pro český fašismus, to bych chtěl zdůraznit, pro český fašismus přicházely z Itálie. Ovšem vedle českého fašismu tady byla také německá nacionálně socialistická strana, která mimochodem vznikla už v roce 1904. To byl vlastně její první sjezd v Trutnově v severních Čechách. A dá se říct, že vlastně tato strana, která vznikla na českém území, se dá s trošku nadsázky označit jako první nacistická strana vůbec. A ta samozřejmě přijímala zcela spontánně, zcela vědomě ideové inspirace z Německa od NSDAP Hitlerovi.
18: Byly nějaké kontakty mezi například fašisty v Itálii a českými fašisty, nebo nacisty v Německu a českými, myslím teď opravdu těmi českými fašisty?
19: Samozřejmě tady se snažili někteří představitelé českého fašismu udržovat kontakty s představiteli fašistické Itálie. Mezi významnými představiteli českého fašismu, který ve 20. letech do Itálie dojížděl, byl například novinář Jan Šajnost. To je zajímavá postava, protože na konci 20. let tento Jan Šajnost, který byl nejdříve vedoucí činitel Národní obce fašistické, přešel i do katolické československé strany lidové, byl jedním z čelných novinářů katolického tisku. A ten právě přenášel ty ideové inspirace, které získal ze studijních cest v Itálii, také do katolického prostředí v českých zemích.
18: Jaká byla pozice fašistů v rámci české politické scény? Dosáhly někdy skutečného vlivu?
19: Tady musím říct, že ta pozice toho skutečného českého fašismu, nemyslím třeba fašizující nebo autoritativní tendence, které se objevovaly i v různých politických stranách, hlavně ve 30. letech, tak ten český fašismus prakticky žádného významného úspěchu nedosáhnul. Například sdružení několika fašistických subjektů, které kandidovalo pod názvem Liga proti vázaným kandidátním listinám v roce 1929, tak získalo pouze 3 mandáty v poslanecké sněmovně a v roce 1935 získala Národní obec fašistická pouze 6 mandátů. Takže z toho je patrné, že ten politický vliv byl v podstatě zanedbatelný. Je ovšem třeba říci, že nebyla to až tak okrajová politická síla. Nakonec je známo, že v lednu 1933 se pokusila skupina českých fašistů o fašistický převrat přepadením kasáren v Brně Židenicích.
20: Kladl si otázku. Jsem hoden takového úkolu, pak si zároveň na ní musím odpovědět. Já, ich bin würdig solches Auftrags, ich verliere nie die Nerven, mein Wille ist unerschütterlich und mein Atem ist länger als der Atem meiner Gegner.
18: Určitě jste pochopili, že v předešlé ukázce nemluvil skutečný Adolf Hitler. Šlo o ukázku z filmu Jedna ruka netleská, kde člověka, domnívajícího se, že je vůdce, bravurně stvárnil Ivan Trojan. Ten se ve zmíněné roli snažil své spolustolovníky na slavnosti inspirované nacistickými rituály přesvědčit ke kanibalismu.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
18: Po chvilce nadsázky se spolu s doktorem Jaroslavem Šepkem vrátíme k tematice fašismu a nacionálního socialismu v našich zemích ve 20. a 30. letech minulého století. Pane doktore, koho lze označit za vůdce českých fašistů? Lze takovou osobu srovnávat s Hitlerem?
19: Já myslím, že taková osobnost na české politické scéně nebyla. S takovým charizmatem, s takovým dopadem, s takovým vlivem. Samozřejmě takovým tím asi nejznámějším vůdcem českých fašistů je ten zmíněný generál Radola Gajda. On měl kolem sebe aureolu člověka, který velmi úspěšně vedl legie v Rusku proti bolševické vládě. Tím si získal samozřejmě veliký respekt a uznání. A tady bych chtěl připomenout, že právě toho se někteří hradní politici obávali, že by na sebe dokázal strhnout větší část politické moci. Uvědomte si, Radola Gajda v druhé polovině 20. let byl náčelníkem generálního štábu Československé armády. Takže samozřejmě v hradních kruzích české politiky, československé politiky, existovaly jisté obavy, že by snad mohl se stát druhým Josefem Pilsudským, protože je známo, že v květnu 1926 v Polsku provedl generál Josef Pilsudský fašistický převrat, odstranil tam demokraticky zvolenou vládu a právě český politický tábor prohradní se tedy obával, že by snad k něčemu podobnému mohlo dojít i tady u nás.
18: Tolik doktor Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Nyní se vrátíme zpět k Hitlerovým politickým začátkům. Jan Kershaw se ve své knize věnuje poměrně obsáhle Hitlerovým řečnickým schopnostem a počátkům jeho probuzení jako politika.
17: Hitlerův podíl na raném vývoji DAP, později NSDAP, jeho tendenční vlastní svědectví v Mein Kampf spíše zatemňuje. Jak je to u Hitlerova líčení běžné, předestírá nám příběh politického génia, neochvějně kráčejícího vpřed, nehledě na nepřízeň osudu. Je to hrdinský triumf vůle. Tento příběh se stane jádrem stranické legendy, kterou Hitler v pozdějších letech neúnavně a v dlouhých pasážích prezentoval jakožto předehru svých zásadních projevů. Můžeme zde sledovat politického génia, jenž vstoupil do malého seskupení s velkolepými idejemi, ovšem téměř bez naděje, že se stanou skutkem. Pouze vlastním přičiněním se mu podařilo učinit z nich sílu první velikosti, jež posléze vyprostí Německo z jeho neradostného údělu. O organizaci, do níž vstoupil, psal Hitler pohrdavě. Stav strany byl nanejvýš skličující. Celé členstvo vlastně představoval výbor. Třeba, že strana napadala parlamentní systém, o jejich vlastních záležitostech se rozhodovalo po nekonečných sporech většinovým hlasováním. Scházela se v potemnělých zadních traktech mnichovských hospod. Neměla žádné stálé ústředí. Vlastně nedisponovala ani formuláři pro členy, žádnými tiskovinami, ba ani razítkem. Pozvánky na stranická shromáždění se psaly ručně nebo na jednom psacím stroji. Pokaždé se na ně dostavovala stejná skupinka lidí. Posléze přechod k cyklostylovaným pozvánkám umožnil skromný vzestup počtu členů, kteří chodili na schůze a byly vybrány peníze, aby si strana mohla dovolit inzerát v Münchner Beobachter, ohlašující shromáždění 16. října 1919. To přilákalo 111 lidí do pivnice Hofbräukeller, prostorné nálevny v Mnichově, ležící na Wienerstraße východně od středu města, nezaměňovat se známějším pivovarem Hofbräuhaus, jenž se rozkládá v samotném centru. Hlavním řečníkem byl jakýsi mnichovský profesor, avšak podle vlastního svědectví zde poprvé na veřejnosti vystoupil Hitler, nepočítáme-li uchvácené publikum v Lechfeldu. Místo naplánovaných 20 minut mluvil půl hodiny. Obecenstvo úplně strhl a úspěšně podnítil sbírku, jež stranické pokladně vynesla 300 marek. Do hnutí přivedl několik kamarádů z vojska a tak mu vdechl tolik potřebný nový život. Straničtí předáci Harrer a Drexler nebyli dle jeho názoru nijak schopní. Nebyli to ani dobří řečníci, ani nesloužili za války. Hitler a vedení strany vedli zásadní spor kvůli budoucí strategii. Povzbuzen počátečním úspěchem, Hitler trval na častějších a větších shromážděních. Vedení mu vyhovělo a shromáždění se konala v pivnici Eberlbräukeller a hostinci zum Deutschen Reich na Dachauer Straße u čtvrti s kasárnami, kde Hitler hovořil k početnějšímu publiku a s velkým úspěchem. Po několika týdnech se posluchačstvo na 7. schůzi rozrostlo na více než 400. Hitlerova hvězda ve straně stoupala.
18: Od srpna roku 1921 se Hitler definitivně stal vůdcem nacistického hnutí. Jak je patrné i z Kershawovy knihy, stoupenci NSDAP většinou neznali jména zakladatelů, ale stranu stotožňovali právě s talentovaným řečníkem Hitlerem.
17: Jinak Hitler trávil spoustu času vysedáváním po mnichovských kavárnách, jak tomu byl zvyklý od vídeňských časů. Podle jeho fotografa Hoffmana si obzvláště oblíbil Heckovu kavárnu Galerienstraße. V tichém koutku podlouhlého úzkého salonu této kavárny, kam chodila solidní mnichovská střední třída, se mohl usadit za svým rezervovaným stolkem a přijímat hold čerstvých obdivovatelů, jež přivábil do NSDAP. Mezi ty, kdo sem přicházeli a mohli se pyšnit členstvím v užším kroužku Hitlerových bližních, patřil mladý student Rudolf Hess, pobaltský Němec Alfred Rosenberg, jenž od roku 1919 pracoval v Eckartových novinách, a Max Erwin von Schäuble-Richter, inženýr s vynikajícími styky se zámožnými ruskými emigranty. Hitler sotva splňoval představy o běžném politikovi. Není proto divu, že na něj bavorské vedoucí kruhy v podstatě pohlíželi s despektem, ale otočit se k němu zády nemohli. Starý monarchista stojící v čele tehdejší bavorské vlády, ministerský předseda rytíř Gustav von Kahr, jež převzal vládu 16. března po Kapově puči a předsevzal si, že z Bavorska učiní zárodek pořádku hájící skutečné národní hodnoty, si o Hitlerovi myslel, že není ničím jiným než pouhým propagandistou. To tehdy nebylo nijak nepatřičné ohodnocení. Jenže Kahr dychtil po semknutí národních sil v Bavorsku na protest proti politice říšského kancléře Wirtha. Byl si jist, že se mu podaří tohoto dravého Rakušana využít. 14. května 1921 pozval delegaci NSDAP vedenou Hitlerem, aby společně projednali politickou situaci. Tak došlo k prvnímu setkání dvou mužů, jež nalezli společný cíl ve snaze zlikvidovat novou výmarskou demokracii, který je dovedl, i když ne v úplně těsném spojení, až k nezdařenému puči v listopadu 1923. Tato zvláštní spolupráce skončí až v červnu 1934 Kahrovým zavražděním za noci dlouhých nožů. Ale i když vnitru Kahr Hitlerem pohrdal, pozvání na schůzku v květnu 1921 se muselo vykládat jako uznání, že se Hitler stal faktorem bavorské politiky, jako důkaz, že on a jeho hnutí se musí brát vážně.
18: Jaký byl vlastně vztah Hitlera k ženám? Na tuto otázku se nepodařilo historikům nikdy zcela přesně odpovědět. Většina lidí zná ze žen v jeho okolí asi nejvíce Evu Braunovou, se kterou se Hitler oženil den před svou sebevraždou v dubnu 1945. Sebevraždou skončil ale už v roce 1931 i jeho podivný vztah s neteří Geli Raubalovou.
17: Na Hitlera roku 1931 dolehla nejen politická, nýbrž i osobní krize. Po přestěhování do prostorného nového bytu na náměstí prince regenta z roku 1929 za ním přijela jeho neteř Geli Raubalová, která předtím bydlela s matkou v horské chatě Wachenfeld na Obersalzbergu. Následující dva roky se běžně objevovala na veřejnosti v Hitlerově společnosti. Tehdy již prosakovaly různé zvěsti o povaze jejího vztahu ke strýčkovi Alfovi, jak mu říkala. Na úsvitu 19. září 1931 byla ve věku 23 let nalezena v Hitlerově bytě mrtvá, zastřelená jeho pistolí. Ženy měly pro Hitlera cenu objektu jakési ozdoby v mužském světě. Ať již ve Vídni v noclehárně za války u pluku, v mnichovských kasárnách až do jeho propuštění do civilu, či na pravidelných shromážděních stranických veličin v Neumayerově či Heckově kavárně ve 20. letech, Hitlerovo obvyklé prostředí bylo téměř vždy 100% mužské. Počínaje polomitickou Stefanii v Linci, Hitlerův poměr k ženám se zpravidla odvíjel na dálku a spíš to byla záležitost přetvářky než skutečných citů. Tomuto scénáři se nevymykal ani kratičký flirt s Mimi Reiterovou. Jakkoliv se mu Mimi líbila, milostné poblouznění této 16-leté dívky zůstalo neopětováno. Výjimku nepředstavoval ani jeho dlouholetý poměr s Evou Braunovou, jednou z Hofmanových zaměstnankyň, se kterou se seznámil na podzim roku 1929. Pro něj, vzpomínal Hofman, ona znamenala jen takovou hezoučkou věcičku, u které navzdory jejím spíš omezeným a pošetilým názorům, či možná právě kvůli nim, nalézal jisté uklidnění a odpočinek, po kterých toužil. Ale nikdy nedal nijak hlasem, pohledem ani gestem sebeméně najevo, že by o ní jevil v skutku hlubší zájem. S Gelly to bylo něco jiného. Nehledě na skutečnou povahu jejich poměru, veškerá svědectví se v podstatě zakládají na dohadech a pověstech, se zdá být jisté, že se Hitler poprvé a naposled v životě opravdu citově upnul na nějakou ženu, ovšem nebereme-li v potaz jeho matku. Zda jeho vztah ke Gelly dospěl do vysloveně sexuální fáze, nelze určit bez pochybností.

0: byl to, co nikomu jinému. Mohla se stát středem pozornosti. Bral ji sebou všude, do divadla, opery, na koncerty, do kina a restaurací, na výšky, na venkově, pikniky a dokonce na nákupy šatů. Skládal jí komplimenty a předváděl se. Navenek pobývala Geli v Mnichově kvůli studiím na vysoké škole. O učení se však moc nezajímala. Hitler jí předplatil hodiny zpěvu, ale bylo jasné, že z ní žádná operní hvězda nebude. Vyučování ji nudilo. Dávala přednost různé zábavě. Nestála a koketní, neměla nouzy o nápadníky a nijak je od sebe neodháněla. Když Hitler objevil Gelin poměr se svým tělesným strážcem a řidičem Emilem Morrisem, stropil takovou scénu, že se Morris strachoval, že by ho mohl Hitler zastřelit. Netrvalo dlouho a o místo u Hitlera přišel. Geli byla poslána k paní Bruckmannové, aby se pod jejím dozorem sklidnila. Hitlerova žárlivá posedlost nabývala přímo patologických rozměrů. Pokud šla Geli ven bez něj, musela mít dámský doprovod a vracet se domů brzy. Všechno, co dělala, bylo sledováno a řízeno. Vlastně se stala zajatkyní. To jí začínalo vadit. Strýček je hotové monstrum, prohlásila údajně. Nikdo si neumí představit, co po mně vyžaduje.
1: Posloucháte pravidelný pořad Politická literatura na českých pultech, ve kterém se dnes zabýváme prvním dílem životopisu Adolfa Hitlera od historika Jana Keršova. V tuto chvíli jsme se telefonicky spojili s naší spolupracovnicí v Německu Šárkou Daňkovou. Pojďme se teď společně zamyslet nad současností německé politické scény. První díl Hitlerova životopisu se zabývá mimo jiné počátky a kořeny nacistického hnutí v Německu ve 20. letech. Německo je samozřejmě dnes úplně jinou zemí, nicméně lze se tam setkat s hnutími, které by se na Hitlera a nacionální socialisty dodnes odkazovaly?
2: Ano, existují tu nejrůznější neonacistická uskupení, jejich členové se vyznačují především nenávistí vůči židům, cizincům, žadatelům o azyl a tureckým přistěhovalcům. Na politické rovině lze jako pravicově extremistické označit tři strany. Národně demokratickou stranu Německa NPD, Německou lidovou unii DVU a republikánskou stranu. Kromě nich ale existuje řada dalších větších či menších organizací a skupin, které sledují často dosti odlišné cíle.
1: Kdy a za jakých podmínek tyto strany vznikly, dá se říci, že jejich šéfové i dnes využívají frustraci části německé společnosti, jako tomu bylo ve 20. letech minulého století?
2: Tyto nové strany vznikly v 60. letech, tedy poté, co byla začátkem 50. let spolkovým ústavním soudem zakázána socialistická říšská strana. Její členové se rekrutovali z nacistické NSDAP. Z těchto nově založených stran slavila zejména NPD velké úspěchy v zemských volbách. Její kandidáti se v 60. letech dostali celkem do 7 zemských parlamentů. Při volbách do spolkového parlamentu v roce 1969 ale těsně ztroskotali na 5% hranici, kterou musí tady v Německu překročit každá strana, aby se mohla dostat do Bundestagu. V 70. a 80. letech tyto pravicově extremistické strany jakoby ztratily na významu. K jejich renesanci potom došlo na začátku 90. let, kdy například NPD začala úzce spolupracovat s nejrůznějšími neonacistickými uskupeními.
1: Jak už si řekla, ty ultrapravicové nacionalistické strany se dostaly do zemských parlamentů v Sasku a v Braniborsku, tedy v zemích bývalé NDR. Má to svůj specifický důvod? A jak je to nebezpečné?
2: Má to především jeden praktický důvod. NPD a DVU, které se ještě v 80. letech vyznačovaly vzájemnou rivalitou, se loni dohodli na spolupráci a na tom, že při zemských volbách nebudou tříštit svou potenciální voličskou základnu. Ve volbách v Sasku proto kandidovala jen NPD a získala přes 9% hlasů. V Braniborsku naopak do voleb nastoupila jen DVU, které potom dalo svůj hlas přes 6% voličů. Jinak samozřejmě jistě existuje souvislost mezi úspěchy těchto extremistických stran a špatnou hospodářskou situací, vysokou nezaměstnaností, probíhajícími reformami německého sociálního státu, které se konkrétně potom projevují krácením sociálních dávek a tak dále. Což ale samozřejmě není specifikum pouze takzvaných nových spolkových zemí. Do velké míry je to i celoněmecký problém a právě na to představitelé těchto ultrapravicových stran sázejí.
3: Thank you.
1: 30. ledna 1930

0: 1933 se Adolf Hitler stává německým kancléřem. Dalo se tomu zabránit, bylo Hitlerovo jmenování jen souhrou náhod, i na to se Jan Kershaw pokouší ve své knize odpovědět.
1: Hitler je říšským kancléřem, úplná pohádka, okomentoval to Goebbels. A opravdu se přihodilo cosi neslýchaného. To, co by ještě před necelým rokem kromě nacistických fanatiků nikdo nepokládal za možné, se teď stalo skutečností. Hitlerova výbojná tvrdohlavost, zrozená z nedostatku jiných možností, překonala všechny překážky. Čeho nebyl schopen dosáhnout sám, o to se postarali jeho přátelé z vysokých kruhů. V čele vlády jednoho z předních států Evropy se teď ocitla ta nula z Vídně, neznámý voják, pivní demagog, šéf spolku, jenž byl po léta miniaturní stranou působící na okraji politické scény. Člověk bez způsobilosti řídit komplikované státní soustrojí, jehož jedinou kvalifikací byla schopnost získat podporu nacionalistických mas, jejichž nejnižších pudů dovedl s neobyčejným talentem využívat. Marxismus bude vyhlazen, prohlásil. Židé budou odstraněni, říkával. Německo obnoví sílu svého vojska, zpřetrhá versajské okovy a mečem si podrobí země, které potřebuje pro svůj životní prostor, agitoval. Jen málo kdo ho bral opravdu vážně a uvědomoval si nebezpečí.
0: Muž, který předal Hitlerovi moc, Paul von Hindenburg, umírá v srpnu 1934. Na následující období až do přelomu ledna a února 1938, kdy Německo definitivně nabylo podoby vůdcovského státu, vzpomínají lidé jako na léta v uvozovkách normální třetí říše, nepoznamenané ještě válečnými útrapami.
1: Hitlerovo sebevědomí v této době mohutně posílili i četné zahraniční triumfy, jichž podle tehdejšího mínění dosahoval zásluhou své smělosti. Ve skutečnosti za ně vděčil tehdejšímu nebývalému tlaku na evropský státní systém, který byl značně labilní. Úspěchy upevňovaly jeho beztak nebetyčné ego, násobily jeho megalomanské sklony a živily jeho pohrdání opatrnějšími představiteli z řad armády a diplomacie. Současně platilo, že každý úspěch připisovaný Hitlerovi zvyšoval jeho oblibu, oslaboval naděje opozice a povzbuzoval ochotu zbývajících pochybovačů z politické vůdčí vrstvy přijímat bez odmluvy jeho naprostou vládu. S kulminací vůdcova kultu vycházelo stále jasněji najevo, že mu podlehl i sám Hitler. Zásadním mezníkem tohoto procesu se stal zahraničně politický vývoj plný napětí, jenž vyvrcholil obsazením Porýní.
0: Jak to nakonec vše skončilo, ví většina z vás, vážení posluchači z dějepisu. První díl Hitlerovy biografie od Jana Kershaw končí rokem 1936. Dnešní vydání pořadu Politická literatura na našich pultech končí. Ukázky z Hitlerova životopisu vám četli Radvít Novák a David Schneider. Od mikrofonu Českého rozhlasu se s vámi za všechny loučí autor pořadu Alexandr Tolčinský.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Nacisté se do dějin nechvalně zapsali zvrácenými rasovými teoriemi o údajné nadřazenosti árijské rasy. Byly to teorie tak absurdní, že se jim, samozřejmě potají, smáli i někteří Němci. Vyprávěl se takový vtip. Jak vypadá ideální Ariec? Je blondětý jako Hitler, urostlý jako Goebbels a štíhlý jako Göring. Hermann Göring, jedna z nejmocnějších a současně nejbizarnějších postav Třetí říše. Když se nacisté v roce 1933 chopili v Německu moci, užíval si výsadního postavení. Byl ministrem letectví a o dva roky později i vrchním velitelem leteckých ozbrojených sil. a podle lékařských zápisů při 170 cm výšky vážil lehce přes 140 kg. Založil tajnou státní policii Gestapo, stál u zrodu koncentračních táborů a pověřil Reinharda Heydricha masovým vyvražďováním evropských židů. Ve volném čase po Evropě kradl z galerií mistrovská umělecká díla a byl závislý na drogách. Ale všeho do času. Při norimberském procesu v roce 1945 a 46 byl Göring nejvýznamnějším obžalovaným nacistou. Když byl seznámen s obžalobou a vyzván, aby se k ní vyjádřil, uvedl, že se necítí vinen. Je to zaznamenáno na magnetofonovém pásu.
4: Hermann Göring.
3: Göring dokázal u norimberského procesu obratně čelit americkému žalobci Robertu Jacksonovi. Neočekával se ale jiný rozsudek než trest smrti. Když padl, Göring se chtěl vyhnout potupné šibenici. Podařilo se mu to. Těsně před popravou spáchal sebevraždu pozřením kyanidové kapsle, kterou mu do cely někdo propašoval. Stalo se 15. října 1946. Göringovi bylo 53 let a vážil už jen 90 kg.
5: Interview Plus. Bývalý polský prezident a legendární odborářský lídr Lech Wałęsa byl svědkem přelomových událostí 20. století. Jakýma očima se dívá na dnešní Polsko, Rusko nebo Spojené státy? Pavlína Nečásková se zeptá Viktora Daňka, který s Lechem Wałęsou v těchto dnech natočil obsáhlý rozhovor.
6: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.
7: Radiokniha. Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
6: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
8: Amélie Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantský oceán. Létání se jí ale stalo osudným. Během pokusu o oblet světa záhadně zmizela nad Tichým oceánem.
9: Narodila se v americkém Kansasu a už od malička ráda cestovala. Díky svému otci měla také plno příležitostí, protože ten se neustále musel stěhovat za prací na železnici.
8: Do letadla poprvé usedla v roce 1920. To ji natolik fascinovalo, že začala šetřit na kurzy létání a vlastní stroj. To se jí splnilo už po roce. V roce 1922 vytvořila neoficiální rekord. Jako první žena se totiž vznesla do výše skoro 4300 metrů. V roce 1923 jí Mezinárodní letecká federace jako 16. ženě v historii udělila pilotní licenci.
9: V roce 1928 Amélia Earhartová ještě jako spolucestující přeletěla Atlantik. Už tehdy zřejmě plánovala samostatný let. To se jí povedlo v roce 1932. Po téměř 15-hodinovém letu sama překonala oceán v letounu Lockheed Vega.
8: Amélie Earhartová se stala celebritou. Byla nejenom vzorem pro mladé ženy, ale také módní ikonou. Měla svoji vlastní značku oděvů a zavazadel. V roce 1936 začala plánovat cestu kolem světa. Nechala si sestrojit speciální letadlo a jako navigátora si vybrala zkušeného Freda Noonena.
9: 1. června 1937 vyrazili z Miami a po četných zastávkách v Jižní Americe, Africe, Indii a Asii dorazili na Novou Guineu. Urazili 35 tisíc kilometrů a zbývajících 11 tisíc kilometrů mělo být přes Tichý oceán. Svoji další zastávku měli naplánovanou na ostrově Howland, ale kvůli porouchané navigaci či radiové anténě nemohli ostrov najít. Lidé na ostrově od nich zachytili několik zpráv, ale nemohli je lokalizovat a tak pravděpodobně nakonec Amélii Earhartové došlo palivo a letoun se zřítil do moře.
8: Následovala obrovská pátrací akce, do té doby největší svého druhu, ale bez výsledků. To jen nahrávalo různým spekulacím o osudu posádky letadla. Až v roce 2010 byly na souostroví Kiribati nalezeny fragmenty kostí a jiné předměty. Podle znalců mohly patřit právě Amélii Earhartové a jejímu navigátorovi.
6: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Ukrajina poškodila při útoku na vojenské letiště 6 ruských bombardérů. Fotbalisté Plzně hrají o první body v evropské lize na hřišti Ferencvároše Budapešť. A zítra bude polojasno až skoro jasno v Čechách i oblačno, teploty do 19 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Demoliční firma dopoledne odstřelila vysílače v Liblicích na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Nálože kolem 11:45 odstřelili 8 kotvících lan. Obě 355 metrů vysoké věže se potom zlomily a zřítily na sousední pole. Technickou přípravu zvládli dělníci bez komplikací, říká střelmistr Petr Mikula.
10: Co se týče zájmu veřejnosti, tak to byla černá můra a moje jedna z nejhorších akcí. Jsme museli během posledních 14 dnů na základě informací ze sociálních sítí rozšířit ze 6 na 28 hlídek a policistů tady bylo mraky.
4: Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve pak ji posoudí ministři na zasedání vlády. Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden prohlásil, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění leteckého provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Poškozené bojové letouny Suchoj jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. V zákupech na Českolipsku začala obnova další části barokního hospodářského dvora v areálu tamního zámku. Potrvá do roku 2029 a stát bude 242 milionů korun. Obnovené prostory budou sloužit jako moderní depozitář, říká Jaroslav Podliska z Národního památkového ústavu.
11: Už nestačí jenom ty krabice z nálezy uložit. Představte si, že to jsou tisíce a miliony předmětů různé povahy, od keramiky, kostí, po různé unikátní výrobky, které my máme povinnost, vzhledem k tomu, že jsme ta příspěvkovka a ministerstva kultury oprávněná instituce i sbírkotvorná, máme se zákona povinnost se o ně starat.
4: Fotbalisté Viktorie Plzeň usilují o první body v nové sezóně Evropské ligy. Ve druhém kole je v Budapešti hostí domácí Ferencvároš. Aktuální informace má Adam Procházka.
12: 47. minuta, Ferencvároš Plzeň zatím v Evropské lize bez branek 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Pražská Sparta přišla v nastaveném čase o druhou výhru v Evropské lize. S Lillestrémem remizovala 1-1. Jablonec se v prvním kole konferenční ligy snaží překvapit německý Freiburg. Odehraný čas a stav zápasu přidá Tomáš Petr.
13: Polovina 46. minuty a Freiburg hraje s Jabloncem nerozhodně 1-1. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál. Teď.
14: Nehoda na D1 před Klimkovickým tunelem a taky na D5 za Rudnou. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy jste nám hlásili čerstvou nehodu před Klimkovickým tunelem. Ve zúžení na kilometru 346 se střetlo nákladní auto s autobusem. Průjezd je omezený podle kamer, to ale vypadá, že je to zatím s opatrností průjezdné. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu za Rudnou. Na kilometru 8,5 havarovala 3 osobní auta. Zasahují do jízdního pruhu, s opatrností místem projedete. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je u Řehlovic na 64. kilometru zavedřený sjezd na Teplice. Sjíždějte z dálnice směrem na Teplice už na exitu 52 na Velemín. A na silnici 37 ze Žďáru nad Sázavou do Ždírce nad Doubravou se vyhněte překážce mezi Karlovem a Vojnovým Městcem. Na vozovce leží sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy a nebo taky oblačno, nejvyšší teploty do 19 stupňů, hlavně na severozápadě do 12 a na horách zítra většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
15: Jiří Nutil vyštudoval strojárstvo, po škole staval rozhľadne, haly a mýtne brány. Jeho vlastný podnikateľský príbeh sa však začal v garáži pri dome rodičov, kde vyrábal prvé konopné masti pre rodinu a susedov. Z niekoľkých receptúr postupne vyrástla značka Konopný táta. Dnes si firma pestuje vlastné konope, vyvíja výrobné technológie a v Terlicku vyrába desiatky produktov. Jiří Nutil pritom podniká s rastlinou, s ktorou sa stále spájajú predsudky a prísne pravidlá. O tom, ako sa strojný inžinier naučil rozumieť konope, čo všetko obnáša cesta z poľa k hotovému výrobku a ako sa z garážovej výroby buduje firma s miliónovým obratom, o tom budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
6: Hovory.
15: Jirko, vítajte v hovoroch a ďakujem, že ste prišli do Prahy. Až z Terlicka.
16: Dobrý deň a ďakujem za pozvání.
15: Vy ste strojný inžinier, to som v úvode zmienila, a tie haly a mýtne brány ste stavali s vašim otcom, ktorý je majiteľom strojárskej továrne. Ako sa chlapec takéhoto technického prostredia dostane k tomu, že začne robiť maste z konope pre susedov?
16: To je takové klišé, ale opravdu som začínal s dvěmi rostlinkami ako nejaký teenager na střední škole a samozrejme sme konopy tenkrát kouřili, zkoušeli, ono to byl takový trend, ale nezužitkoval jsem celou tu rostlinku a neměl jsem zájem ji třeba prodávat, takže jsem s ní udělal mastičky, ty už tenkrát byly známé, vědělo se o nich, už se používali a ty jsem rozdal rodině, přátelům. Další rok byla poptávka větší, další větší, takže ono se to takhle postupně nabalovalo až vlastně do těch rozměrů, jako to je teď.
15: Poďme zostať ešte chvíľku pri vašej rodine. Váš otec má skúsenosti s vlastnou firmou. Pomáhal vám v začiatkoch vášho podnikania? Dával vám nejaké užitočné rady?
16: Určite. Ja som za to moc rád, že mě taťka nedržel ve vlastní firmě, kterou jsem měl řídit, a že mi radil. Doteďka mi pomáhá ve firmě, anebo radí, takže jsem za to hodně rád a jsme z takové podnikatelské firmy, takže ono to bylo takové, ta cesta byla víceméně dána, nebo byl jsem takhle vychován.
15: Začátky vášho podnikání mali taky výrazně punkový nádych. Vaše prvé výrobky vznikaly v garáži při dome vašich rodičů. Čo vás na této práci s konope tak nadchlo, že jste nakonec naozaj opustili strojářský biznis a začali jste si tvořit ten svůj úplně na zelené luke v garáži?
16: Mi se hrozně líbilo, že konopy opravdu pomáhalo lidem a ty mastičky pro mě měly smysl. A samozřejmě jsem chtěl mít svoji firmu, vybudovat si něco od začátku, nepřebírat již zavedenou firmu, takže to byl asi tady ten hlavní motor.
15: A co jste věděli o podnikání, když jste začínali?
16: Nic. Všechno jsem se musel naučit, takže tam mi otec určitě pomohl. A furt se učím, člověk se celý život učí.
15: Pojďme teraz vysvětlit, s jakými látkami pracujete.
16: Já to možná to konopí rozdělím, jestli můžu.
15: Ano, vysvětlíte nám to.
16: Posluchači věděli. My pracujeme s takzvaným měkkým konopím. To je konopí, které neobsahuje THC, což je ta psychoaktivní látka, to, co člověka zkouří, když to zjednoduším.
15: Omámí.
16: Omámí, ano. Ale pracujeme s ostatními kanabinoidy. V konopích je asi 150, jsou v nějakých malých zastoupeních, primárně CBD používáme my. Tomu říkáme měkké konopí a to je v podstatě léčebné konopí, které toho člověka neomámí. Potom je léčebné konopí, které je na předpis, to dostanete v lékárně v dnešní době a to obsahuje psychoaktivní THC, ale ty dávky jsou dané lékařem, předepsány. Potom máme konopí pro rekreační užití, to je to, které je letos legální od nového roku. Člověk si může pěstovat 3 rostlinky legálně doma, což je fajn, protože třeba důchodci si mohou vyrábět ty mastičky doma.
15: Sami.
16: Sami.
15: Konkuruju vám.
16: To vůbec nevadí. Když si to někdo chce vypěstovat, proč ne? A já těm lidem rád radím, jak udělat třeba tu mastičku správně. A potom je technické konopí a to asi každý zná. Krištof Kolumbus měl plachty z technického konopí nebo koudel, když se dělají radiátory, tak je z konopí. Takže tam se uvádí až 6000 výrobků, kterých se vyrábí z toho technického konopí. Konopný beton aktuálně, tady je pražská firma, která ho vyrábí a podobně.
15: Takže je to extrémně užitočná rostlina.
16: Určitě.
15: Kanabinoid je látka, s kterou pracujete. Ako funguje v našem těle?
16: Ono totiž, máme profesora Hanuše, velice významný český vědec, který už v 70. letech zkoumal konopí a objevil, že lidské tělo má takzvaný endokanabinoidní systém, který si vytváří kanabinoidy. A v konopí jsou také kanabinoidy, v konopí jsou fytokanabinoidy, rostlinné, a endokanabinoidy jsou v těle jako vnitřní. A lidské tělo má receptory, na které se kanabinoidy z konopí mohou vázat a tím doplňuje ten endokanabinoidní systém v lidském těle. A on funguje na to, aby utvářel homeostázu. Pro zjednodušení to jsou rovnováha vnitřních tělních procesů, například vyplavování hormonů a podobně. A když je člověk nemocný, tak může dojít k poklesu právě těchto látek vnitřních a my je zvenčí dodáme. Takže proto konopí funguje na tak široké spektrum různých chorob a je tak univerzální.
15: Vy sa sústredíte vo svojich výrobkoch na čo, aby mali aké účinky?
16: Máme oleje, kde jsou kanabinoidy v různém zastoupení a to je v podstatě extrakt z konopy, který si vyrábíme a potom ho ředíme v nějakém nosném oleji, například konopném. To může fungovat například na podporu spánku, stres u manažerů nebo na nějaké vnitřní problémy. Máme například u Parkinsonovy choroby výborné výsledky. Já bych řekl, že 8 z 10 lidí se mi vrací a říkají, že mají výrazné zlepšení.
15: A v čom?
16: Stuhlost kloubu, třes, nebo i samozřejmě psychické problémy, které jsou s tou nemocí spojené, protože člověk je nemocen a na tu psychiku to doléhá. Ale primárně ten třes, to, že ten člověk může potom fungovat. Není to lék teda, spíš potlačujeme příznaky té nemoci, ale mám pána, který pravidelně chodí a on říkal, já chci jít do dílny, já chci jít ven něco dělat, dám si váš olej a mám 4 hodiny, vím, že prostě můžu pracovat, nebo se chci navečeřet, tak si dám olej.
15: A přestanou se jim triazdy ruky.
16: Ano, já neříkám, že každému, ale když člověk dodržuje správné dávkování, tak to funguje.
15: Jirko, my jsme se spolu rozprávali prvý raz před rokmi, to bylo v čase covidu, keď jsem nemohla spávat. Objednala som si CBD kvapky z vášho e-shopu na upokojenie nervového systému, ale neúčinkovali. Tak som vám zavolala, že mi neúčinkujú. A vy ste sa so mnou dlho rozprávali a nakoniec ste mi odporučili, že nemám užívať CBD, ale CBG, pretože CBG kvapky prinášajú krásne sny dokonca. Nie len dobrý spánok, ale aj krásne sny. A ja musím povedať, že to bolo samo o sebe liečivé, to, že ste sa mi venovali, mali ste naozaj záujem o to, čo so mnou robia tie kvapky a predpokladám, že zo začiatku, keď ste začali predávať, tak vám asi ľudia často volali a konzultovali to, ako to na nich účinkuje.
16: Ano, přesně tak, teda překvapila jste mi, že jsme spolu byli v kontaktu, to jsem nečekal, to je velice milé. A je to pravda, já jsem na zákaznické podpoře velice často, teď už je nás teda víc, ale kdysi jsem tam byl sám a jsem v kontaktu s těmi zákazníky a poslouchám je. Dávají mi různé rady, které mi pomáhají vlastně v tom rozvoji těch našich produktů a je to hrozně fajn, protože mám tu zpětnou vazbu a to si myslím, že v tom podnikání je moc důležité.
15: Keď chvíľku zostaneme pri tých kvapkách, ja keď som potom niekomu povedala, že užívam CBG a nie CBD, tak boli všetci prekvapení a všetci ma opravovali, že nie, nie, nie, to musia byť CBD. Tak evidentne vy ste prišli na nejaký iný kanabinoid, ktorý účinkuje inak ako to CBD. Aký je ten proces toho vášho výskumu, to konope a tých účinných látok?
16: Presne tak, vy ste mala kanabigerol, což je jiná odrůda konopí v podstatě, z které se ta látka extrahuje. A ten proces já hodně studuju. Mě baví studovat různé vědecké práce, z kterých si beru příklad. A studoval jsem práci na cannabigerol, protože v té době covidové byl takový CBD boom, kde jaká firma to prodávala. A já jsem viděl, že třeba na ten spánek to CBG funguje víc. Vyzkoušel jsem to na sobě, na rodině, na přátelích, na vás, na zákaznicích. Takže jsem to doporučoval na základě tady těchto zkušeností a takhle my k tomu nějak přistupujeme. A co se týče vývoje i ostatních produktů, tak mě pohltila extrakce i jiných bylin, třeba kostivalu, měsíčku. A já to tím, že jsem strojař, beru hrozně do hloubky, takže my spolupracujeme třeba s Univerzitou Palackého, kde vyvíjíme různé metodiky. Například u měsíčku je faradiol, to je účinná látka hlavní toho měsíčku. A my jsme museli vyvinout celou metodiku, jak ten faradiol změřit v tom měsíčku. Takže se takhle tím aj bavíme, že opravdu jdeme do úplného důsledku a potom jsme schopni udělat třeba kvalitní misičkový buď macerát nebo extrakt.
15: Vy jste začínali úplně sám, teraz už máte velkou firmu. Aké různé odbornosti jste museli nabrať do tohoto chemického procesu, keďže ta vaša firma stále rastie a to portfolio výrobkou rozširujete?
16: No, já jsem se musel naučit, bych řekl, ještě možná víc oboru, ale co se týče té chemie, mě to baví. Já jsem vždycky čtyřku z chemie na Gimplu, to já jsem byl vždycky ten nejhorší ze třídy, takže myslím, že paní učitelky teď budou koukat, že mám vlastní laboratoř. A aktuálně tam máme jednoho chemika, který vede laboratoře a spolu to konzultujeme. A já myslím, že za těch 10 let už jsem se o kanabinoidech a obecně konopí hodně naučil. Ono 10 let studovat jednu rostlinu, tak to už člověk opravdu ví všechno.
15: Tak a co jste se naučili? Co vás překvapilo o konope?
16: Co mi překvapilo, že je to tak všestranná bylina a že skutečně pomáhá na spoustu věcí. Nám někdy volají zákazníci, že jim to zabralo na věci, na které jsme jim to ani nedoporučili. A není to placebo, protože já jsem třeba pánovi to doporučoval, měl nějaké bolesti a byl to 45letý sportovec, takže to byl spíš ze sportu, tak jsem mu doporučoval nějaké kapičky a pak přišel, že se mu zlepšila prostata a že nic nezměnil a že ty kapky mu zabrali na zánět prostaty. Takže to je takové zajímavé, protože placebo to být očividně nemůže, protože on nevěděl, že tím léčí prostatu, takže jsou takové někdy případy, které nás mile překvapí. A samozřejmě někdy to nefunguje. Já říkám vždycky, konopí není všelék a ono si k tomu zákazníkovi vždycky najde cestu. Takže když za mnou někdo přijde a bere to tak, že si dá 2 kapičky a bude vylečený, tak to ne. To chce trošku takový ten holistický přístup, kdy člověk se naladí na tu vlnu toho konopí, věří mu, užívá ho pravidelně a třeba zkouší i to dávkování. Někdy a i se nám stává, že třeba lékaři pošlou ty lidi k nám, protože a bývá to často třeba u kožních obtíží, kde ten lékař už si neví rady, zkouší nějaké kortikoidy a nic jim nezabralo. Tak. Pravdu se nám to stává, že nám to říkají zákazníci, je to skvělé. Já myslím, že ten lékař je chce odbít, jako tak si běžte ještě tamhle, ale mnohdy to zabere a je to fajn tady tohle. Takže takhle to funguje a my máme i zkušenost, že máme zákazníky, co nám třeba napíšou recenzi, že jsme jim prodali kapky, které jsou k ničemu a že vyhodili za to spoustu peněz a je to špatně. Ale s těmahle někdy pracuju tak, že si opravdu vezmu ten telefon, zavolám jim. Oni jsou překvapeni, že jim někdo volá, když na něho byli zlí. A třeba jim pošlu nějaký balíček zadarmo, ať zkusí něco jiného. Tak to jsou zase potom od těch lidí takové vděčné recenze, protože oni vlastně nás byli zlí, my jsme jim pomohli. A zafungovalo to třeba až na druhý pokus, ale zafungovalo.
15: Takže negativní reakce vás neodradzají evidentně?
16: Ne, to já vždycky říkám zákazníkům, ať mi napíšou i špatnou recenzi, protože to, že mě všichni chválí, jste fajn, ale tím já se nezlepším. A když mi budou psát ty špatné recenze, no tak já mám důvod se zlepšit. A to je to, co já potřebuju. Takže lidi někdy chcou být na mě hodní, neřeknou, že jim to nezabralo, ale to mi paradoxně ublíží.
15: Poznáte nějakou takovou svoju kategorii lidí, kteří se na vás obracají? Ako byste popísali nějakého vašeho typického klienta?
16: My máme možná takové 4 skupiny zákazníků. Primárně to jsou starší lidé. Jo? Ono, ty všichni myslí, že to je pro mladé a vůbec ne. V dnešní době nejvíc konopí pěstují důchodci.
15: Mladí jsou zdraví, ne? Ještě nepotřebují ty tak. výrobky.
16: A spousta markeťáků říká, že se musí cílit konopím na mladé a to vůbec není pravda. Takže to je taková věková skupina 50+. Máme pána, který nám volá, má 96 let. Každý měsíc nám zavolá, že chce mastičku, takže to je skvělé, že v tom věku vůbec nás našel na internetu a ještě zvedl telefon a objednal si takhle.
15: A co si ty mastí?
16: Bolavé klouby. Potom máme určitě maminky s dětmi, protože naše kosmetika je schválena pro ty nejmenší, to je naše velká cílovka. A potom máme manažery právě, co užívají ty CBD oleje na snížení stresu, to bývá často, nebo na spánek. A určitě sportovci.
15: Hovorí host v hovoroch Jiří Nutil, zakladatel značky Konopný táta.
17: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Jirko, mě překvapilo, že vy pracujete s vlastnou odrodou konope, kterou jste si sami vyšlachtili. Co vás k tomu přivedlo?
16: No, my jsme to dělali v podstatě ve spolupráci se šlechtiteli. Takže nedělal jsem to primárně já, je nás tým na to. A Vedlo mě k tomu to, že v roce 2021 se změnil zákon a my můžeme pěstovat konopí do 1% v Česku.
15: Do 1% čeho?
16: Psychoaktivního THC, je to legální do toho 1%. A nám to hrozně rozvázalo ruce, protože my můžeme šlechtit odrůdy, které mají mnohem víc těch ostatních kanabinoidů, jsou bohatější, a takže v tom roce jsme začali šlechtit. Dneska už to není jedna odrůda, máme jich víc. Možná nás čekají nějaké v rámci Unie omezení, takže už šlechtí mají právě CBG odrůdy, ty se letos testují poprvé. A je to hrozně fajn, protože my jsme potřebovali mít speciální konopí pro každý výrobek. Jo, máme jiné konopí pro čaj, jiné pro extrakt, jiné pro mastičku. Každé se trošku jinak sklízí, jinak musí vypadat, jinak se suší. A ta naše odrůda byla taková nutnost, aby jsme to udělali tak, abych s tím byl spokojen.
15: Ako jste si na to přicházeli, tím studiom, alebo to byla empiria?
16: Empiria asi. Ono takhle, konopný čaj, kdybych vám dal odrůdu, co má 10% třeba CBD, tak kdybyste ho vypila, tak vám zhoří krk. Takže tam musí být jemnější odrůda a spíš tam fungují terpeny než kanabinoidy, takže to jsou takové rostliny, co se sklízejí dřív než do kvetou a jsou to spíš techničtější odrůdy. Samozřejmě na extrakt potřebujeme co nejvíc kanabinoidů, takže to jsou zase, to je ten protipol, ty vysoce potentní, a mastička, tak tam to je takový střed, nebo samozřejmě tam máme kolem třeba 8%, 7-8% CBD v té bylině, z které se dělají mastičky.
15: A všetky tyto odrody jste si vyšlachtili vy?
16: Většinu, a my furt aj testujeme, teď jsme kupovali z Ameriky nějaké semínka, co zkoušíme. Tam je totiž hodně proměnných, jak ta květina, jaký má habitus třeba, jak je rozvětvená, jak má velké ty paličky, aby se to dobře sklízelo, v jakém průměrném pásu to roste, protože ono je velký rozdíl u nás v Podbeskydami, kde loni jsme měli mrazík v září a celá úroda nám zmrzla. A nebo teď pěstujeme na Jižní Moravě v Šardicích, kamarád pro nás pěstuje, a tam to sam roste tak nějak jako plevel, bych řekl. Takže tam jsou třeba trošičku zase ty odrůdy jiné, než u nás. Takže i to podnebí řešíme a je to pár kilometrů Slezsko-Jižní Morava, ale je to opravdu velký rozdíl.
15: Vy to konope pestujete na velkých lánoch, protože ročně zpracujete až 5 ton konope. Uh-huh. A vy jste spomínali, že ľudia vám ich chodia kradnúť.
16: Ano, ano, my už si z toho asi trošku děláme srandu, ale samozřejmě máme tam cedulky, že se jedná o takové a takové konopy.
15: Takže vy to vlastně oznámíte, že tam pestujete léčebné konope.
16: V podstatě ano, ale oni si myslí, že to je právě to psychoaktivní konopy, a to není pravda, takže loni nám to třeba ukradli, a my tím, že jsme u polských hranic, tak jsem se ptal policie, jako, co je k tomu vede, a oni nějak vypátrali, že to prostě ti lidé nasuší. Ono to vypadá jako klasické konopí, my máme krásné ty paličky, a přidají to prostě do těch pytlů s tím potentním konopím a takhle to prodávají někde do Polska jako na černý trh. Takže oni si tím naředí vlastně to potentní konopí, které obsahuje THC.
15: Ako si chráníte ty polia? Spolupracujete s policiou České republiky, alebo musíte být sebestační v té ochraně?
16: My teď pěstujeme u nás v Tědlicku, takže já tam mám kousek od domu. A samozřejmě já tam jsem známa postava, takže policie ví, já jim to vždycky říkám, že ať tam třeba projedou v noci autem. Máme tam samozřejmě fotopasti, takže takhle nějak to hlídáme, ale prostě počítáme s tím, že budou ztráty, a jestli my pěstujeme letos na všech polích možná nějakých, teď to spočítám, 17 000 rostlin, a jestli nám jich 100 ukradou, no tak to je takové daň za to, že to pěstujeme, bych řekl.
15: Toto konope dokonce predáváte. Kto si ho od vás nakupuje?
16: To je právě pro mastičkaři, co si to chcou sami vyrobit. Tak jsem vymyslel to, že nabízíme naši lékařskou vazelinu, kterou přelíváme do nějakých kyblíků, které jsou použitelné pro domácí výrobu, a tu naše konopí tam přidáváme. Takže si doma člověk může vyrábět úplně stejnou mast, jako vyrábíme u nás v továrně, nebo úplně stejnou asi ne, já už mám ty technologie trošku jinak vymyšlené, ale je to pro tady ty fandy, co si to chcou zkusit sami, ale nechcou někde rok čekat, až jim vyroste kytička.
15: Čo je pre vás najväčšou brzdou v podnikaní s konopé a s konopnými výrobkami?
16: Určite legislatíva a reklama. Asi začnu tou legislativou, ona se totiž neustále mění. Něco se schválí, za půl roku už se uvažuje nad tím, že se to změní. A je to jak na české úrovni, tak i na evropské. Aktuálně se bojíme toho, že chcou na evropské úrovni omezit obsah CBD v mastech. A my bychom ho tam po tom omezení teoreticky měli 10x víc, než by bylo povoleno, takže bychom museli uvažovat nad tím, jak to řešit. Já to chci řešit tím, že se věnujeme už jiným bylinkám, takže časem je chceme nahradit, ale to už odbočuju. Takže brzda je určitě legislativa a reklama. Jak sociální sítě, tak vyhledávače nemají rádi konopy. Tam ten předsudek funguje zcela jistě, protože když napíše člověk konopy, vyfotí konopný list, tak ty reklamy nejsou povolené. Takže veliké omezení pro nás. Kdybych dělal klasickou kosmetiku bez konopy, tak si myslím, že prostě mnohem rychleji třeba.
15: A vy jste teda vzpomenuli, že se chcete věnovat i jiným bylinkám a chcete nakonec nahradit to konope v té kosmetice a v těch kvapkách například. To je zajímavý vývoj, zajímavá cesta.
16: Jsem asi nucen a samozřejmě čím díl to dělám, čím více věnuju výrobkům, tak mi to nahrává, protože já, jak jsem říkal, rád studuju různé třeba vědecké práce a teď jsem četl práci, kde kostivalový extrakt, mast s kostivalovým extraktem měla mnohem větší účinky než například ibuprofenový nebo diklofenákový gel, což je jako velice zajímavé.
15: Ano.
16: Takže se věnuju hodně kostivalu a ten je hrozně složitý třeba na extrakci, protože má spoustu látek a každá se extrahuje jinak. Tak mě to hrozně baví a říkal jsem si, proč dělat jenom konopí, když můžu dělat spoustu jiných bylin. Možná budu bylinkový táta jednou. To se neví.
15: Sa premenujete.
16: Asi už by to nešlo tak jednoduše a já bych vždycky to konopí chtěl mít v těch mých výrobcích, ale netvrdím, že tam musí být hlavní účinná látka konopí. Ono je dobré ty látky kombinovat.
15: To je zaujímavé, protože vám se to teda otvárá úplně nová cesta s těmi bylinami.
16: No, já jsem byl špatný z těch omezení, které se neustále chystají. Je to, pro mě to není překážka, ale jenom další výzva. A ve finále jsem si říkal, že to je vlastně super, že mi to otevřelo oči a teď jsem si nakoupil 7 herbářů a studuju. Arnika, perfektní bylinka, vratič. Spousta bylin, které opravdu fungují. Měsíček, ten, to je moje dvouměsíční teďkom jako zábava, je měsíček.
15: Vy teraz měříte ku obratu 120 milionů tento rok, je to tak?
16: Ano.
15: To je veľký obrat od garážovej punkovej výroby masti až po vlastnú novú továreň, ktorú ste si postavili v Terlicku. Čo ste sa naučili ako podnikateľ, ktorý si prešiel celým týmto procesom úplne od začiatku?
16: No, kdybych měl dať nejaké doporučení, tak ať si človek, ať spolieha na sebe. Vždycky musíte mít absolútny přehled nad tým, co se deje ve firmě, co se dělá. A když řeknete, tam mám odborníka a on se o to postará, tak to je cesta do pekel. Vždycky musíte přesně vědět, co se děje a můžete mít odborníka, ale musíte nad ním mít dohled. Takže myslím si, že ředitel firmy je ten, co tam je první, poslední končí a o víkendu si tam jde sednout znovu.
15: Rád delegujete, alebo vám to robí problém?
16: Já už vlastně, když jsem dělal celou konstrukce, tak jsem byl v podstatě ředitel, vedoucí. Nedělám to rád, ale problémy to až tak nedělá. Mám skvělý tým, který nám perfektně funguje a řekl bych, já nevím, jestli to nazvat management u nás ve firmě, to je takové slovo hrozně jako pro velké firmy, ale
15: ještě stále jste punkový, hej.
16: Já to ještě cítím punkově, no, ale když řeknu management teda, tak se na ty lidi můžu spolehnout a vím, že fungují už samostatně, takže se nebojím odjet na dovolenou a vím, že prostě to poběží. Možná nepoběží vývoj, kterému se hodně věnuju a tady tyhle věci, ale samotný chod firmy, tak ten bude fungovat.
15: Vy mi připadáte jako taký alchymista trošku. Podnikatel alchymista.
16: Asi ano, jo, je to alchymie.
15: Jirko, já vám velmi pěkně děkujem. Hostem hovorou bol Jiří Nutil.
16: Moc děkuji za pozvání a naschledanou.
15: Od mikrofonu hovorou se loučí Tatiana Čabáková.
18: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
19: Czech Radio. News in English.
20: Prime Minister Andrej Babiš from the ANO party has described the European Commission's proposed new revenue sources for the European Union's next 7-year budget as completely unacceptable to Czechia. Speaking before an EU summit in Brussels, he opposed diverting revenue from tobacco excise duties, emissions allowances, and the carbon border levy into EU coffers. Russia could test NATO's unity with a limited attack on a member state, Czech Army Chief Miroslav Hlaváč told the Czech news agency. Two 355-meter broadcasting masts at Liblice near Český Brod in central Bohemia were demolished this morning after almost 50 years as Czechia's tallest structures. Czech courts declared 618 companies bankrupt in the first 9 months of this year, 7% more than a year earlier, and the highest total for that period since 2016, according to credit bureau CRIF. Skies will be partly cloudy to mostly clear with daytime highs between 14 and 19 degrees centigrade. The Czech Ministry of Culture has recently approved a new state arts policy, changed grant application guidelines, and said it would reassess the support it provides to organizations in the field, including festivals. Some in the arts sphere are crying foul, saying artistic freedom could be under threat. Ian Willoughby has more.
1: Vážím si toho, že mohu vystoupit právě ve Frankfurtu.
21: Czech Culture Minister Otto Klempisch posted this video of himself on social media, speaking last week at the Frankfurt Book Fair, where Czechia was guest of honor. The clip didn't include the part of his address where he was booed and whistled, reflecting strong differences between him and some on the Czech art scene. For instance, earlier this month, the Czech government approved a draft state arts policy that's due to run until the year 2029. The document pledges to safeguard and renew the national cultural heritage, better reward arts workers, and modernize museums, galleries, and libraries. However, arts organizations said they hadn't been consulted about the new strategy, while the level of expertise displayed in the document was also questioned. For his part, Minister Klempisch said some critical voices were only concerned with feathering their own nests. I think the whole kerfuffle over our incompetence and accusations we're burying or suffocating culture was essentially a kind of roar from interest groups. Earlier this week, the Ministry of Culture announced changes to the terms of its grant procedures, a sensitive issue in a country where many arts organizations rely on state support to survive. Officials say the new approach should reflect the planned state arts policy. However, arts organizations say some sections could be used to curtail artistic freedom. Theatre producer Jakub Vedral is the head of the Czech branch of the International Theatre Institute.
22: Zdá se mi, že Ministerstvo kultury nemá být orgánem.
21: It seems to me that the Ministry of Culture shouldn't be responsible for determining whether a work of art defames a race or membership in an ethnic or social group. Other bodies are tasked with that, and these are conditions that certainly don't belong in a grant call issued by the Ministry of Culture, an institution that should be ensuring that culture in Czechia has the best possible conditions, enjoys freedom, and can express itself freely. Opposition politicians have also weighed in. Pirate Party MP Andrea Hofmanova said Minister Klempisch had overhauled arts grants in such a way as to introduce modern-day censorship. Meanwhile, the Ministry of Culture is due to hold discussions with such organizations as the Karlovy Vary International Film Festival and the Prague Spring International Music Festival. Karlovy Vary received 47 million crowns from state coffers this year, but the ministry said an existing three-year agreement signed under a previous government would undergo fundamental revision. The Czech Ministry of Culture will have a 9% higher budget in 2027 than this year under the draft state budget. An action plan on implementing the new state arts policy will be submitted to the government at the end of November.
20: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you will find more information and news about Czechia at radio.cz.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Věra Štechrová. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu Praha 1. Ve studiu proto vítám nakladatele Jiřího Padevěta, společného kandidáta za ODS, STAN, TOP 09 a Piráty a starostu Prahy 7 Jana Čižinského ze strany Praha Sobě. Dobrý den, pánové.
2: Dobrý den, děkujem za pozvání.
3: Dobrý den.
23: Volby 2026, senátní duel.
4: A já dodám, že duel přetáčíme ve středu 14. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Do Senátu na Praze 1 kandidovalo 9 lidí, Jiří Padevět získal 49,64% hlasů, Jan Čižinský 27,74% hlasů. Vaše priority jsou poměrně podobné, tak pojďme začít tím, čím se od svého soupeře politicky lišíte, pane Čižinský.
3: Tak já jenom doplním, že kandiduji taky za Stranu zelených a Nové lidovce. A já jsem si prohlížel naše volební kalkulačky a vlastně jediný rozdíl, tak jsem tam našel ohledně ochrany životního prostředí. Já třeba jsem příznivcem zálohování PET-lahví, tam Jiří Padevět měl zaškrtnout to, že ne. A pak si myslím, že se lišíme, jako vlastně řekl bych, možná v tom přístupu vůbec jako k tomu senátorství. My oba chceme řešit ta velká témata, chránit demokracii, naše členství v EU, v NATO, ale pak se možná lišíme trošku v tom, že já vnímám toho senátora taky víc jako člověka, který prostě zachycuje ty zákony už když začínají, chodí prostě po těch legislativních odborech těch ministerstev a snaží se tam jako protlačit ty věci, které jsou třeba proto, konkrétně pro to centrum města důležité.
4: Na to se hned doptám. Vy jste napsal na X-ku, že byste chtěl změnit v očích lidí senát jako neakční abstraktní horní komoru na něco skutečně užitečného. Vy tedy teď vidíte senát jako neakční abstraktní komoru?
3: Vidím ji trochu jako neakční, vidím ji trochu jako abstraktní, ale samozřejmě ji vidím jako velmi důležitou. Jo? To rozhodně, to v každém případě je to jako pojistka demokracie a je nezastupitelná. A jsem velmi vděčný tvůrcům ústavy, že senát utvořili. Ale přesto si myslím, že právě populisti útočí na senát právě proto, že ta práce prostě není vidět. A třeba na těch ulicích, v tom reálném životě lidí. A to já bych jako senátor rád změnil. Praha, centrum Prahy má skutečně jako specifické problémy.
4: A které... k těm my se dostaneme.
3: Dobře.
4: Dáme prostor panu Padevětovi. Tak kde vy vidíte mezi vámi největší rozdíly?
2: Já mezi námi velké rozdíly nevidím, podobně jako pan kolega. Nicméně to, co říkal o té práci z dola, to já zastávám samozřejmě také, protože senátor je zvolen za konkrétní obvod, byť samozřejmě slibuje ve svém slibu, že bude pracovat pro všechny občany České republiky od Aše až po Jablunkov, ale rozhodně musí být senátor člověk, který je s tím obvodem v kontaktu, který chodí na zastupitelstva. Není to jenom Praha 7, je to Praha 1, je to část Prahy 2, je to část Prahy 6, je to Troja. Čili tento senátor bude mít hodně práce v kontaktu s těmi zastupiteli, samozřejmě i v kontaktu s magistrátem hlavního města Prahy. A já se chci zaměřit i na problémy, které jsou celostátní zároveň a zároveň trápí některé městské části. Vím, že třeba Troju netrápí bezdomovectví tolik jako třeba Prahu 1, ale právě bezdomovectví je něco, na co se chci v Senátu velmi zaměřit.
4: O tom taky budeme mluvit.
2: Dobře.
4: Ještě jedna otázka obecná. Za vámi skončilo 7 neúspěšných kandidátů. Máte podporu oficiální některého z nich, pane Padevěte?
2: Nemám.
4: A pane Čižinský?
3: Já taky ne, já se vlastně spíš potřebuji obrátit na těch 60% lidí, kteří mě zvolili starostou a chtějí mě udržet jako toho starostu. Já jsem starostou zůstanu, ale obracím se na ně, protože kdyby mě zvolili v druhém kole, tak vyhraju, tak ať si mě nerezervují jenom jako starostu, protože jako starosta a senátor pro ně udělám mnohem víc.
4: No, jste starostou Prahy 7 a zřejmě jim i zůstanete podle toho, jak dopadly komunální volby, uvidíme.
3: Jako samozřejmě zůstanu, protože ale na to mám politický mandát.
4: Jak to jde dohromady s tím senátorstvím? Jak chcete dělit ten čas mezi obě funkce?
3: Já si myslím, že velmi dobře. A vlastně tady si jako myslím taky, že máme jako trošku srovnatelnou pozici. Jiří Padevět se netají tím, že chce zůstat ředitelem akademie. Já zůstanu starostou a přece jenom si myslím, že ten překryv práce starosty a senátor je přece jenom jako v tomto případě větší.
2: Já si myslím, že není. Tak, pardon, jste se chtěla něco zeptat, jsem skočil do řeči.
4: Na to, že vy zatím nemáte zkušenosti s politickou kariérou, tak proč chcete být senátorem?
2: Určitě mám zkušenosti s veřejným prostorem, s tím, co si myslí lidé. Mám zkušenosti z mnoha besed, mám zkušenosti z řízení velké organizace, mám zkušenosti například ze školských rad dvou v Praze, mám zkušenosti vysokoškolského pedagoga, takže tohle všechno si myslím, že je velmi dobrá výbava pro to stát se senátorem. A já ten Senát určitě nevnímám jako nějaké odkladiště politiků před důchodem nebo nějak něco, co je jaksi vzdáleno občanům. Já si myslím, že senátoři, někteří to dělají, někteří to pravda nedělají, by měli být vidět mezi lidmi, nejen v tom svém obvodu, ale mezi lidmi v celé České republice, protože to potom posiluje víru lidí v demokracii. A pan kolega měl pravdu s tím, že různé struktury jaksi na Senát útočí, byť zatím jenom verbálně naštěstí. A těmto strukturám je právě nutno ukázat, že Senát skutečně pracuje a že Senát je tady pro občany České republiky.
5: Tak pojďme se podívat na ty jednotlivé problémy, nejen vašeho volebního obvodu. Třeba speciálně v Praze je velkým tématem nedostatek bytů. Ten by měl pomoci řešit i nový stavební zákon, který prošel navzdory Senátu sněmovnou. A teď skupina senátorů uvažuje o podání návrhu na jeho zrušení k ústavnímu soudu. Připojili byste se k ním, pane Čižinský?
3: Já jsem stejně jako kolega v kalkulačce zaškrtl, že ano, protože on třeba zase na druhou stranu velmi ohrožuje strašně důležitou složku, a to je životní prostředí v Praze. On umožňuje vlastně úplně bezhlavé kácení stromů jako plošně. Prostě skutečně jako je to tak, že někoho ve vodárnách prostě napadne vzít si motorovku a může jít prostě kácet aleje. Takže v tomhle tom je ten zákon nebezpečný. V čem má svou určitou hodnotu, tak je jako urychlení výstavby, ale zase jako potenciálně na riziko je, že zase poškodí životní prostředí, poškodí památkovou péči. Takže myslím si, že si zaslouží předělat, ale já se zabývám také tím, nejenom jak tedy tu nabídku zrychlit, to je v pořádku, ale taky jak trošku jako omezit tu poptávku a třeba právě jak zvýhodnit dlouhodobé nájemní smlouvy na byty.
5: Budeme o tom mluvit, pane Padevěte, vy byste se také připojil?
2: Určitě bych se připojil, já tam vnímám hlavní ohrožení a zase to se týká především senátního obvodu, za který kandiduji, především ten, nechci říct útok, ale tu nevůli vůči památkové péči, protože památková rezervace pražská je něco naprosto unikátního a tento stavební zákon vůči ní a vůbec vůči památkám není velmi vlídný.
5: Ještě k bydlení. Praha 1 je specifická ke vysokým počtem krátkodobě pronajímaných bytů přes ty komerční platformy. To centrum se vylidňuje, ubývají služby pro místní. Je potřeba nějaká zákonná regulace takových krátkodobých pronájmů, pane Padevěte?
2: Zákonná regulace je samozřejmě zase na delší přemýšlení a na jednání s mnoha institucemi. Pro začátek by jistě městským částem, ale i obcím zase po celé České republice prospělo odstranění zastropování toho poplatku turistického. Samozřejmě něco jiného, když někdo pronajímá na Praze 1 nebo na Praze 7, ale tam to tolik není, byt 365 dní, děkuju pěkně. A něco jiného, když někdo pronajme chalupu v Krkonoších na 14 dnů v roce.
5: Pane Čižinský.
2: Pardon, ještě tu výši těch poplatků bych rozhodně nechal, otevřel bych ten strop a tu výši bych nechal na místních samosprávách.
5: Konkrétní řešení. Pane
3: Čižinský. Takhle určitě legislativně je potřeba trvat na tom, že ubytování je něco jiného než bydlení, takže pro regulaci bych určitě hlasoval. Ona je i nějaká připravovaná a myslím si, že docela vlastně docela dobře. Ale já jsem tady ještě mluvil o tom, že když se zvýhodní třeba i daňově právě dlouhodobější nájemní smlouvy, tak to současně vlastně ocení ty lidi, kteří jsou ochotní prostě jít trošku do toho rizika a dát těm nájemníkům perspektivu, což může zase u těch nájemníků vlastně oddálit tu poptávku po tom vlastnickém bydlení a třeba i umožnit založit rodinu. Nejhorší je se prostě po roce stěhovat a mít jenom roční perspektivu, což je bohužel teďka úplný standard, což samozřejmě každého vhání do obrovských dlouhých hypoték.
5: Já jsem si to přečetla, že vy chcete prosazovat snížení daně na dlouhodobé nájmy. To vám ale nezajistí nižší nájemné.
3: Ne, to nezajistí nižší nájemné.
5: Protože vy jste to spojoval, že ač výstavu bytů zrychluje v Praze, tak to nezajistí rozumné ceny.
3: To je bohužel pravda, protože samozřejmě jako na teďka je situace, kdy velká skupina Central Group, která staví prostě spoustu bytů, tak některé projekty prostě oddaluje.
5: Ano.
3: A oddaluje to z tržních důvodů. To znamená myšlenka, že jediným řešením je...
5: Je to soukromá společnost, je to její právo.
3: Naprosto, naprosto. Ona se chová tržně. Ale to je odpověď na to, jestli jenom zrychlení vyřeší krizi bydlení. Tady vidíme, že ne. Že není možné tímto způsobem to vyřešit. A dát nájemníkům větší jistotu, jako delší, nebo aspoň naději na to, že se zamyslí ten majitel, že třeba dá delší nájemní smlouvu, tak to je podle mě potřeba. Stejně ale, jako je potřeba na druhé straně říct, že je potřeba, aby ti nájemníci, co neplatí, tak aby se rychleji vystěhovávali.
5: Pane Padevěte, dostupnost bydlení v Praze zhoršuje i množství prázdných bytů, které lidé drží, ale i firmy, ale nepronajímají. Byl byste pro vyšší zdanění prázdných nemovitostí?
2: Otázka, co to je prázdná nemovitost, jak se to bude zjišťovat, kdo to bude kontrolovat.
5: Ano, ze nějakých definovaných podmínek.
2: Přesně, ty podmínky musí být definované zákonem, pokud by byly definovány tak, aby zároveň pomáhly řešit ten problém, ale aby zároveň nepoškozovali toho vlastníka, protože jaksi zákon, já nemám rád zákony, které příliš zasahují do práv vlastníků i do majetkových práv, tak samozřejmě lze něco takového vymyslet, ale přímé zdanění není podle mě jednoznačné řešení.
5: Pro vás přímé zdanění bylo by řešením?
3: Já si myslím, že je.

0: Manuel.
1: V hlavním městě je podle aktuálních odhadů asi 4000 lidí bezdomova. Jedním z míst, kde se často shromažďují, je třeba právě centrum Václavské náměstí a jeho okolí. Problém je tam alkohol, drogy, znečišťování veřejného prostoru, žebrání. Na druhou stranu jsou to samozřejmě lidé v obtížné životní situaci a lidé samozřejmě chtějí, aby se s tím něco udělalo. Tak pane Padevět, vy jste říkal, že bezdomovectví je problém, který je nutné řešit na celostátní úrovni. Ano, co si pod tím představit?
2: Rozhodně. Tak já mám, vy jste popsala to centrum právě velmi přesně, mám kancelář na Václavském náměstí, takže to vidím dnes a denně. Ti lidé jsou samozřejmě hodně soucitu, ale zároveň pro spoustu spoluobčanů to může znamenat něco obtížného ve veřejném prostoru. A tenhle ten problém není řešitelný snadným řešením. To znamená, že to může být něco, co přesáhne třeba i to šestileté senátní období funkční. Ale je potřeba s tím konečně začít něco dělat opravdu na celostátní úrovni. A já bych velmi rád, pokud budu zvolen, sestavil nějakou pracovní skupinu, kde by byli lidé z několika ministerstev, typicky vnitra, ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí, kde by byli lidé z policie, kde by byli lidé z městských a obecních policií, kde by byly neziskové organizace samozřejmě, kde by byla třeba armáda spásy, církve obecně. A tady s těmi všemi institucemi a lidmi bych rád začal vymýšlet nějaké robustní řešení, zákonné robustní řešení, do kterého by patřilo třeba i to, že od toho bezdomovce by se měla primárně postarat ta obec, z které pochází.
1: Pokud nechci se tomu, dá zjistit,
2: pokud se dá
1: pochází.
2: Zjistit, samozřejmě. A pak tady máme, a přesně zase vidím to v praxi, máme tady řadu bezdomovců, kteří jsou ze Slovenska, z Polska, možná i z Maďarska, z dalších zemí. Takže tam by bylo jistě potřeba do toho zákona ukotvit nějaký způsob repatriace těchto lidí do jejich mateřských zemí.
1: Pane Čižinský, vy to jako starosta na Praze 7 taky řešíte, máte tam stížnosti obyvatel, že v okolí pobočky armády spásy přibývá lidí bezdomova, tak jsou potřeba změnit nějaké zákony nebo připravit nějaké zákony? Vidíte tam nějakou snahu o řešení na celostátní úrovni teď?
3: Tak já mám úplně konkrétní plán, mám radost, že Jiří Padevět ho trošku převzal.
1: Ale
3: prostě
1: tak
3: náklady.
1: To se týká Prahy 7 nebo celostátní plán?
3: Ne, samozřejmě to musí být celostátní. To není možný jinak. Prostě náklady za, na znovu zabydlení toho člověka bezdomová prostě musí nést to místo, kde má trvalé bydliště. Protože děje se bohužel, že vlastně lidé jsou až jako trošku posíláni do Prahy nebo do větších měst. A pokud by toto platilo, tak například neziskové organizace Armáda spásy prostě by pracovali s tím člověkem, zabydleli ho, což je velmi nákladné, ale zaplatila by to ta obec, kde má trvalé bydliště. To znamená, nebylo by to tak, že na Prahu bude naloženo náklad, který prostě není schopná zvládnout.
1: To jsou lidi, kteří se ocitli na ulici a chtěli by se vrátit zpátky, ale pak je množství lidí, kteří na té ulici prostě chtějí být. Kteří nechtějí do bytu, nechtějí bydlet. Mají prostě takový způsob života.
3: Takhle, já znám...
1: Nebo nevím, vlastně, jestli jich je spousta, ale jsou takový.
3: Znám mnoho lidí, kteří jsou v Praze 7 bezdomová i osobně. Znám mnoho lidí, mnoho z nich znám jménem. Jsem hluboce přesvědčen, že z 98% jde pracovat a že ve skutečnosti touží po společnosti, touží po normálním lidském přístupu a samozřejmě touží po normálním bydlení, ale prostě vzdali to, protože prostě tu perspektivu nemají. A tenhle ten systém byl by extrémně nepopulární, samozřejmě třeba právě u starostů těch obcí, které se vlastně nemají až takovou jako motivaci se starat, tak
1: byl ale, extrémně,
3: ale fungovalo by to.
1: Praha taky čelí vážnému nedostatku míst na středních školách a na gymnáziích. Problém není jenom, že těch míst je málo na gymnáziích, ale je tam i ta nerovnováha mezi nabídkou škola, poptávkou po konkrétním typu vzdělávání. Pane Čižinský, jak byste vy jako senátor mohl přispět k řešení téhle situace? Vy oba o tom mluvíte ve svých programech.
3: Tak senátor má taky jako jakousi autoritu, takže tady skutečně v tom třeba v tom řešení, které navrhuji já, protože prostě postavit školu trvá 7-8 let a my tady čelíme vlně, která odezní za 11 let, tak teďka prostě není na co čekat. Je potřeba prostě nakoupit ta místa u soukromých a církevních škol, to znamená zvýšit počet bezplatných míst, což prostě zase klesne počet těch bodů v těch Cermatů, co ty studenti musí mít. To jde udělat prostě hned. A ať doufám, že ať už vyhraje kdokoliv z nás, takže přesvědčí pana radního Klecandu na hlavním městě Praze,
1: pokud bude
3: který
1: dál radním, pokud bude radní pro školství.
3: Ať prostě nečeká ani minutu a udělá to. Jo, a udělá to.
1: Pane Padevět, váš recept jako senátora?
2: S tím, co

0: říkal pan kolega, lze jenom souhlasit. A já si osobně myslím, že pro českou vzdělanost, zase pro celou českou společnost, jsou důležitá víceletá gymnázia. A tam bych zároveň s tím, co říkal pan kolega, tam bych rozhodně navyšoval počty studentů. A zase netýká se to samozřejmě jenom mého senátního obvodu.
1: Navyšovat počty studentů, tak v republice jsou místa, kde ty gymnázia ani nejsou plně obsazená, v Praze naopak je obrovský převis. Ta Praha je specifická tím, že ty místa pro ty studenty prostě nejsou. Tak stavět více škol?
0: Stavět více škol je pomalé řešení.
1: Pan Čižinský chce něco dodat?
2: Ne, já můžu jenom prostě, že jako rozumím Jiřímu Padebětovi, ale bohužel v tuto chvíli navyšovat počty na osmiletých nebo šestiletých gymnáziích prostě znamená, že se odebere dvakrát tolik míst pro ty čtyřleté, které potřebujeme jako nejakutněji. To si myslím, že skutečně má čas, ale pokud se nakoupí i místa na víceletých soukromých a církevních gymnáziích, tak proč ne? Jo? Proč ne? To může fungovat.
1: Pane Padevěte?
0: Já si myslím, že právě ta víceletost toho gymnázia velmi pomáhá tomu, aby ten člověk potom šel dál tím vzdělávacím systémem úspěšně.
1: Máme poslední minuty. Senát parlamentu České republiky je často označovaný jako klíčový a klíčová záruka a pojistka demokracie v českém ústavním systému. Tak pane Padevěte, vnímáte v současnosti nějaká ohrožení demokracie v Česku a pokud ano, jaká?
0: Já myslím, že se stačí jako jenom drobně rozhlednout okolo sebe. Vnímám útoky vládní garnitury současné na soudní systém od ústavního soudu až po okresní soudce s prominutím. Vnímám velmi ostré útoky proti veřejnoprávním médiím a vnímám jakési vnášení nenávisti, neklidu do společnosti a možná jsem paranoidní, ale považuji to za cílenou záležitost.
1: Pane Čižinský.
2: Tady se vůbec nelišíme, ale já bych tady možná zmínil ještě jedno jako pro mě aspoň symbolicky důležité téma, a to je ten ruský zábor ve Stromovce. Já se snažím tu dobu mezi těmi dvěma koly využít tomu, abych nazbíral co největší podporu veřejnosti i v petici, aby ten zábor, vlastně ta okupace Stromovky byla ukončena, abychom prostě donutili k akci pana ministra Macinku, který teďka dělá mrtvého brouka. Takže budu rád, když to je podepíši jak online nebo na ulicích právě teďka.
0: Zase ještě drobně doplním, tam by možná bylo úplně nejlepší, jak se pořád taky mluví velmi živě o rušení nebo nerušení Benešových dekretů, tak jeden z Benešových dekretů věnoval celý tento prostor, včetně majetku rodiny Pečků, která v tu dobu žila sice ve Spojených státech, ale žila taky věnoval Sovětskému svazu už v roce 1945, takže právníci by možná řekli, že dekrety jsou vyhaslé, že už to nemá smysl, ale jaksi mediálně je to takhle vděčné, když to takhle řeknu.
1: A to jsou poslední slova dnešního duelu. Slyšeli jsme duel kandidátů za obvod Prahy 1, Jana Čižinského za koalici Praha sobě se Zelenými a Lidovci. A
0: novými Lidovci.
1: Novými Lidovci. A
2: je to tak.
0: A jsou ještě nějaký staří Lidovci, nebo už jsou jenom noví Lidovci?
1: A tohle probereme po duelu. Druhým hostem byl Jiří Padevět za koalici ODS, TOP 09, STAN a Pirátů. Děkuji oběma, naslyšenou.
0: Díky za pozvání.
2: Díky za pozvání.
1: A i k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. U mikrofonu byla Věra Štechrová.
3: Volby 2026. Senátní duel. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ilič Ramírez Sánchez, známý jako Carlos nebo Šakal, ve své době nejhledanější terorista světa, má na svědomí životy nejméně 83 lidí.
5: The day of the jackal finally comes to an end. After 20 years of escaping an international dragnet, the shadowy international terrorist known as Carlos the Jackal is in French custody.
4: 20letý hon na Šakala popisuje speciál portrétu Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Kubismus v architektuře, český unikát. V prvním desetiletí 20. století přiváží spolek výtvarných umělců Mánes do Prahy moderní umění, včetně děl Braka, Picassa, Matisse a dalších. V hudbě experimentuje Stravinský, Martinů, Schönberg. Freud už pár let vykládá sny a Einstein má za sebou publikaci Zvláštní teorie relativity. A na výtvarnou scénu přichází z Francie kubismus. Nejprve se objevuje v malířství a sochařství, pak s ním skupina architektů, především na podnět Pavla Janáka, začíná experimentovat zhruba mezi lety 1910 až 1914 i v architektuře.
7: Vznikla skupina výtvarných umělců, která začala vydávat svůj časopis Umělecký měsíčník, a k té skupině se přidali i někteří architekti a taky teoretici. Z těch architektů to byl vedle Janáka ještě Josef Gočár, dále potom Vlastislav Hofmann a Josef Chochol, který bývá označován za vlastně nejradikálnějšího kubistu.
6: Vyjmenovává hlavní představitele kubismu historik architektury Zdeněk Lukeš. A i když byl v módě jen velmi krátce, vděčíme kubismu za řadu unikátních staveb, především v Praze. Ostatně celé období do druhé světové války bylo z pohledu architektury nesmírně plodné. Architekti, včetně vůdčích osobností Pavla Janáka a Josefa Gočára, tehdy stili řadu dalších proměn stylů, připomíná historik architektury Zdeněk Lukeš.
7: Začali samozřejmě secesí a modernou, pokračovali potom tím kubismem, po válce potom dělali to art deco a pak najednou, když cítili, že to asi už není ono, ale ta funkcionalistická architektura přece jenom pro ně už jako v střední generaci byla trošičku méně akceptovatelná, tak to zkoušeli přes neoklasicismus, nebo třeba přes to, čemu se říkalo holandský racionalismus, to byly ty cihlové stavby. No ale nakonec i oni na stará kolena k tomu funkcionalismu přešli a zvládli to brilantně. Že jo? Gočár například postavil ten fantastický kostel ve Vršovicích svatý Václav společně se svým žákem a taky mimochodem s realistickým malířem Aloisem Waxmanem. Pavel Janák zase ten Husův sbor na Vinohradech, vily na Babě, tam se na tom podíleli vlastně oba dva. Janák dokonce jako autor toho urbanistického řešení.
6: Jednou z nejvýznamnějších kubistických staveb a první v Praze je dům u Černé Matky Boží v Celetné ulici, dokončený roku 1912. Josef Gočár ho původně navrhuje jako multifunkční dům s kancelářemi, kavárnou, obchody a byty na místě dvou pozdně barokních domů.
8: Z jednoho z nich byla přenesena plastika Černé Madony. To bylo takové domovní znamení právě na Gočárovu novostavbu. Takže nakonec ten projekt schválen byl, dokonce víme z historických pramenů, že byl i chválen.
6: Charakteristické prvky najdeme na vstupním portálu, střešních vikýřích, mřížích vstupu a nádherném tvaru schodiště a jeho zábradlí. Gočár navrhl také interiér kavárny Grand Café Orient. Tak, jak byl dům navržen, ale fungoval jen do začátku 20. let. Postupně se stále víc proměňoval na kanceláře, kavárna byla po 10 letech uzavřena pro nemodernost. Nevhodné využívání a devastace celého objektu pokračovala až do začátku 90. let 20. století, kdy se rekonstrukce ujal architekt Karel Prager. Jediná kubistická kavárna na světě, Grand Café Orient, byla znovu otevřena po rekonstrukci podle dochované černobílé fotografie v roce 2005. K dalším významným kubistickým stavbám patří v Praze Libeňský most od Pavla Janáka, domy pod Vyšehradem od Josefa Chochola. Nesmíme zapomenout na ikonickou půvabnou lampu na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka z roku 1913. Mimo Prahu například Lázeňský pavilon v Lázních Bohdaneč nebo Bauerovu vilu v Libodřicích na Kolínsku, také od Josefa Gočára.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Nehoda u vjezdu do Eurotunelu zastavila vlakovou dopravu pod Lamaňským průlivem a sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení postihů za trestné činy proti životnímu prostředí. Fotbalisté Sparty remizovali v Evropské lize s Lillestrémem 1-1, o výhru přišli v nastavení. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer je oblačno, nejvyšší teploty do 19 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Po srážce nákladního vlaku s autobusem u vjezdu do Eurotunelu je 19 lidí zraněných. Nehoda se stala na francouzské straně Lamaňského průlivu. Provoz vlakové dopravy mezi Francií a Británií je tam v obou směrech přerušený. Informovala o tom francouzská televizní stanice TF1. Autobus převážející stavební dělníky se údajně převrátil na kole, kde ho srazil nákladní vlak. Nikdo ze zraněných ale není v ohrožení života. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
10: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
9: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Jemenští povstalci Husijové vypálili několik raket na jemenský prezidentský palác ve městě Aden na jihu země. Během útoku zahynuli podle agentury AFP nejméně 4 lidé, 2 z nich byli členové ochranky. Asi 10 lidí je zraněných. V budově byl i jemenský premiér a ministři. Všichni vyvázli bez zranění. Husijové tvrdí, že v prezidentském komplexu se nachází velitelství vojenských operací řízené saudskými důstojníky a sklad zbraní. Informovala o tom agentura Saba, která je na povstalce napojená. Jemenští povstalci podporovaní Íránem vedou od roku 2014 občanskou válku proti mezinárodně uznávané jemenské vládě. A v posledních měsících útočí Husijové i na Saudskou Arábii, která je jemenskou vládu podporuje. Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firm v Česku, ale jenom 29% stavařů. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi šéfy 650 developerských a 133 stavebních společností v srpnu 2026. A podle ředitele CEEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
11: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
9: Problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů. A ti teď spadají pod obce a kraje a podle zjištění ministerstva pro místní rozvoj bude ochotná přejít pod stát bez problému jenom asi třetina z nich, další třetina váhá. To by znamenalo, že od ledna 2028 můžou chybět až zhruba 2000 úředníků. Fotbalisté Sparty v Evropské lize na úvodní vítězství v Jerevanu nenavázali a ve druhém zápase hlavní části remizovali na Letné s Lillestrøm 1-1. A Pražané přišli o vítězství v nastaveném čase. Norský soupeř vyrovnal po podklouznutí stopera Tobiase Gudela. Ztráta 2 bodů v záběru utkání mrzela záložníka Romana Macka. Chybu spoluhráče ale nevyčítal.
12: Já si myslím, že se mohlo vyřešit lépe ty minuty před tím gólem, mohli jsme mít větší klid na míči, ty předchozí situace vyřešit lépe, mohlo to být 2-0, mohli jsme to dohrávat ve větším klidu. Pak bohužel, když ty zápasy jsou 1-0 takhle do posledních minut, tak se může stát nějaká menší chyba a oni potrestali.
9: Viktoria Plzeň podlehla v Evropské lize Ferencvároši na jeho hřišti v Budapešti 1-2 a Jablonec prohrál v konferenční lize ve Freiburgu 2-3.
13: Nehoda na D5 před Stříbrem a v Praze uzavírka v tunelu Blanka. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně v omezení za Heřmanovou hutí. Na kilometru 105 vyšetřují nehodu osobního auta. Na místě je policie a je zablokovaný pravý zúžený pruh. Na D5C z Plzně do Rozvadova zvyšte pozornost také u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 je uzavřený odstavný pruh po požáru na nákladním vozidle. Na dálnici D8 z Prahy směrem na Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Teplice. Využijte proto už dřívější exit u Velemína na 52. kilometru. A v Praze začala noční údržba v tunelu Blanka. Obousměrně je uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou a práce jsou tam naplánované do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, hlavně na severozápadě naměří jen do 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Summit Evropské unie. Mnoho povyku pro rozpočet, ten unijní. Republikánům škodí Trumpova kampaň. Hledání nové ODS a Zelensky versus Trump. To jsou témata názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
14: V Bruselu začal dvoudenní summit šéfů států a vlád zemí Evropské unie. Premiéři a prezidenti se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami, ale i migrací. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. Ve studiu vítám evropského analytika Českého rozhlasu Viktora Daňka. Dobrý den.
15: Hezký den.
14: Která z ohlášených témat summitu považuje za nejdůležitější?
15: Těžko vybrat jediné, protože těch opravdu zásadních témat se tam potkalo velké množství. Ať je to otázka konkurenceschopnosti, ten summit má sloužit k tomu, že by se lídři měli shodnout na některých z těch prioritních návrhů, aby ještě do konce letošního roku Evropská komise byla schopna ukázat, že má něco hotového, ať už jde o zjednodušování regulace, ať už jde o ty klíčové návrhy týkající se unie kapitálových trhů a tak dále. Úplně zásadní téma bude samozřejmě víceletý evropský rozpočet, protože je tady velká ambice předsedy Evropské rady, ale i množství členských států stihnout to vyjednávání ještě do konce roku. Oni tvrdí, že to je především, aby státy měly šanci se připravit na to nové financování, ale ono je tam ještě jeden prozaický důvod. Francii čekají volby a všichni se obávají, co by se stalo s příštím víceletým rozpočtem, kdyby se měla prezidentkou stát Marine Le Penová. A určitě zásadní velké téma bude Ukrajina, bezpečnost, zvláště po tom, co se děje v souvislosti s Ruskem, přibývá ruských hybridních operací a tak dále. A to bude spíše to páteční téma. Co se týče čtvrtka prvního dne summitu, tak tam si myslím, že budou rezonovat hlavně ta ekonomická témata, témata týkající se rozpočtu a budoucnosti evropské konkurenceschopnosti.
14: Zmínil jsi Marine Le Penovou, jakým způsobem by mohla zasáhnout do těch evropských poměrů?
15: Mě velice zaujalo vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, když přicházel na počátek toho jednání. On tam totiž řekl, že by si velice přál, aby už konečně bylo více lídrů z jeho frakce Patrioti pro Evropu za tím jednacím stolem. Neřekl přímo Marine Le Penovou, ale zjevně myslel jí, že si přeje tedy, aby se stala francouzskou prezidentkou, a to právě v souvislosti s rozpočtem. Zaujalo mě to, protože mi připadá, jako by Andrej Babiš nevěděl, co Marine Le Penová prosazuje. Andrej Babiš tam přijel bojovat za to, aby co nejvíce peněz zůstalo v rozpočtu pro Česko, samozřejmě zejména co nejvíce dotací. Marine Le Penová prosazuje pravý opak, ta chce demontovat evropský rozpočet, chce samozřejmě ze svých vlastních důvodů osekat francouzské národní příspěvky, ale prosazuje přesně pravý opak toho, co žádá Andrej Babiš. Ten třeba jmenoval, že by si přál, aby EU investovala do témat, která jsou pro něj prioritní, jako zdravotnictví, tak právě zdravotnictví to téma, kde Marine Le Penová říká, že tam Evropská unie nemá co dělat. Tak přišlo mi to takové až kuriozní. Každopádně ten strach je velký, protože Marine Le Penová už ustoupila ze svých někdejších pozic, už nechce vyvést Francii z Evropské unie, ale zároveň říká, že Evropská unie nesmí být nic jako superstát, nesmí stát v cestě národním státům, a kdykoliv to bude možné, tak tam chce stát v cestě společnému evropskému postupu, Evropské komisi a tak dále. Mají to být prostě národní státy, které udávají tón. Z mého pohledu to také i dnes, ale myslím si, že ona chce prostě změnit nějaký úplně ten základní modus operandi, jak doposud Evropská unie fungovala a funguje, a z toho mají většina ostatních států prostě legitimní obavy.
14: Marine Le Penová tam zatím není, ale my už tam jsme. Jaké konkrétní zájmy Česká republika má na tomto probíhajícím summitu?
15: Já trošku odbočím, Marine Le Penová tam není, ale ráda by tam byla, proto také přijela mimochodem do Bruselu představit své návrhy, jak si představuje ten rozpočet, takže už taková možná příprava na to, jak by mohly ty volby dopadnout. Ale ta česká pozice je vlastně dlouhodobě konzistentní a myslím si, že to, co říká Andrej Babiš, tak velice podobné priority bychom slyšeli asi z úst jakéhokoliv českého premiéra, čili zachování prostě těch tradičních kapitol dotace do kohezní a zemědělské politiky. To je logické, že Andrej Babiš to hájí. Tím spíše, že český státní rozpočet v mnohem je dost závislý na tom evropském. Mnohem jsou to evropské peníze, které suplují výdaje státu. Našli bychom tisíc příkladů od různých těch měkkých věcí, které jsou často kritizované, až třeba konec konců pro výstavbu infrastruktury, protože u mnohých těch projektů placených z evropských peněz nevím, jak bychom obhájili, že skutečně pomáhají vnitřnímu trhu, tedy to, k čemu jsou ty evropské peníze určené. Tak to je ta věc, která se týká rozpočtu, a pokud jde o konkurenceschopnost, tak tady bych trochu pochválil Andreje Babiše, že nemá ty ideologické klapky na očích, jako jsme to vydávali dříve, pokud jde třeba o vytvoření nových pravidel pro podnikání v Evropě. Tady ta vláda je poměrně otevřená a myslím si, že to je dobře. To stěžení téma, které on tam ale nese, jsou vysoké ceny energií a boj za emisní povolenky, za jejich revizi, která je už na stole. Tady myslím si, že Evropská komise vyšla výrazně vstříc návrhu Česka a teď se o tom prostě budou státy bavit.
14: Říká Viktor Daněk, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
15: Díky, hezký den.
14: Na summitu v Bruselu ještě chvíli zůstaneme. Klíčovým tématem jednání je návrh příštího rozpočtu 27 na roky 2028 až 34. Současné irské předsednictví Unie se pokusilo v upraveném rozpočtu víc stříct všem. Výsledek ale střílí do nohy samotný unijní rozpočet, soudí zahraničně politický analytik Filip Nerad.
16: Nejprve si to shrňme. Unie chce mít ve svém budoucím sedmiletém rozpočtu dostatek prostředků na financování nových priorit, kterými se staly obrana a bezpečnost, inovace a podpora konkurenceschopnosti. Evropská komise kvůli tomu předělala celou strukturu a fungování víceletého finančního rámce, napumpovala jeho objem a zařadila do něj nové zdroje, které mají přinést další peníze vedle tradičních příspěvků členských států. Stručně řečeno, příští unijní rozpočet má být modernější, ambicioznější a pomoci evropskému bloku obstát ve zhoršujícím se bezpečnostním a geopolitickém prostředí i stále vypjatější hospodářské a technologické soutěži. S tím rámcově v Evropě souhlasí všichni. Jenže pak tu jsou národní zájmy. Německo, Nizozemsko nebo skandinávské státy, z jejichž pokladen má tohle všechno převážně jít, požadují radikální škrty. A to především ve starých prioritách, jako jsou zemědělství a podpora regionů. Ty tradičně tvoří největší část unijního rozpočtu. Na tu si ale nechtějí nechat sáhnout ti, kteří z ní nejvíc dostávají, tedy členské země z jižní, střední a východní Evropy, včetně Česka. A do toho všeho je tu Evropská komise, která se bije za svůj původní návrh, a Europarlament, který chce rozpočet ještě naditější. Irské předsednictví k tomu přistoupilo stylem chytré horákyně a zkusilo uspokojit oba tábory. V původním komisním plánu škrtlo zhruba desetinu výdajů, aby vyšlo vstříc šetřivým státům. Ale skoro vůbec přitom neosekalo zemědělské a kohezní kapitoly, aby si na své přišel početný šik příjemců těchto peněz. A strhl se povyk. Utahovači opasků v čele s Německem upravený návrh strhali, že neškrtá dost a navíc ne na těch správných místech. Evropská komise s ním nesouhlasí kvůli tomu, kde se škrtalo, a europoslancům se zase nelíbí, že se vůbec nezohlednili jejich návrhy nových příjmů do evropské kasy. Nejméně kritičtí jsou tzv. Přátelé koheze, kterým jde o zachování co nejvíc jejich tradičních příjmů. Toho zatím dosáhli, i když úplně spokojení nejsou ani oni. To ale při dojednávání unijního víceletého rozpočtu nebývá zpravidla nikdo. Irský kompromis nicméně přináší dva zásadní problémy. Dublin nejvíc škrtal v oblastech, kde to jde proti samotnému záměru celého rozpočtu, tedy posilování evropské obrany a konkurenceschopnosti. Vyloženě do očí bijící je ořezání výdajů na pomoc při krizích a katastrofách. Potom, co jsme mohli sledovat letos v létě a co odborníci varují, že se vlivem globálních klimatických změn musíme připravit na mnohem častější přírodní excesy, to zjevně není místo, kde bychom měli moc šetřit. Protože se to pak stejně bude platit, jen odjinud. Komplikace je to také pro ambice na nalezení rychlé dohody. Unijní lídři se zaklínali odhodláním najít schodu na příštím víceletém rozpočtu do Vánoc, aby jeho dojednání neohrozily možné nepříznivé výsledky voleb v mnoha zemích v příštím roce. Místo toho, aby zasypal příkopy mezi jednotlivými stranami, je irský návrh ale ještě více prohloubil. Šance, že dohoda bude do konce roku, tak zase klesla. Čeká nás tak bez pochyby ještě několik perných summitů.
14: Uzavírá Filip Nerad. Donald Trump republikánskou stranu převedl dvakrát do Bílého domu, ale teď jí možná škodí. 20 dní před volbami do kongresu se mluví o tom, že jeho dosavadní činnost a také zapojení do kampaně je z hlediska republikánských zájmů kontraproduktivní. Slovo má politolog Jiří Pehe.
17: Americký prezident Donald Trump pokračuje v předvolební kampani, jejímž cílem je dle něj pomoci jeho republikánské straně vyhrát v listopadových volbách do kongresu a v kláních o posty guvernérů. S tím, jak se propadá Trumpova popularita, sílí ale v republikánské straně obavy, že prezidentovo intenzivní zapojení do kampaně ji uškodí. Trump pojal dosavadní předvolební shromáždění jako vlastní show. Přesvědčuje přítomné, že mají jít volit a představovat si přitom, že volí jeho, jelikož hodlá na předvolebních shromážděních vystupovat prakticky každý den až do voleb, opakuje jen to, co zaznělo už mnohokrát. Jinými slovy, nepřichází s ničím novým a zásadním, co by změnilo nálady voličů. Mnozí republikánští kandidáti by snad mohli své šance vylepšit, kdyby se proti Trumpovi, kterého už podporuje jen zhruba 30% Američanů, mohli vymezit, jenže Trump slibuje případným rebelům pomstu. Americké televize vysílaly reklamní spoty placené vládou, v níž Trump slibuje, že zbaví Ameriku ničemu. V jednom ze spotů se tvrdí, že Trumpa stvořil Bůh. Vysílání spotů nakonec předčasně ukončilo kvůli možnému porušování zákonů o financování volebních kampaní rozhodnutí soudu. Vše nejde hladce ani na Trumpových předvolebních shromážděních. Média upozorňují, že v hledištích jsou často volná místa. A není divu, Trump opakuje znovu a znovu stejné formulky o historických úspěších, kterých prý dosáhl, a útočí na demokraty s pomocí demagogie o nástupu komunismu a o ekonomické zkáze. Prezident objíždí hlavně státy, v níž dominují republikáni. To je samo o sobě signálem, že navzdory tomu, že odmítá předvolební průzkumy věštící vítězství demokratů, co by údajně sfalšované, je si vědom toho, že republikáni mohou utrpět porážky i v některých volebních obvodech států, v níž neprohráli několik desetiletí. Trump je na volebních shromážděních v tzv. Červených státech, kde republikáni mají převahu, tak říkajíc, mezi svými. Často se tudíž nekontroluje a pouští se do slovník tirád, které nedávají smysl. Jeho různé výroky jsou pak terčem výsměchu v médiích. Na předvolebním shromáždění v Tennessee ku příkladu prohlásil, že přítomní by mu tleskali, i kdyby řekl tu nejhloupější věc. Mimo tato shromáždění se Trump snaží změnit nepříznivé ekonomické trendy, zejména zdražování pohonných hmot, způsobené jeho iránským vojenským dobrodružstvím, sliby, že se vše radikálně změní k lepšímu, až Irán definitivně porazí. Nově také oznámil dohodu s ruským diktátorem Vladimirem Putinem, že Rusko, na nějž se doposud stahovaly sankce, dodá na americké a světové trhy 100 000 tun nafty. Podpora pro republikány totiž klesá i v některých jejich baštách na středozápadě Spojených států, protože farmáři začínají pociťovat nedostatek nafty. Trump samozřejmě nemůže přiznat, že hlavním důvodem je, že jsou v důsledku jeho politiky ochromeny rafinérie v Perském zálivu a rozhodl se z tohoto nedostatku vinit ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Přitom rovnou vyzval, aby byl nahrazen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokonce i někteří republikáni v současném kongresu to ovšem vnímají jako účelovou zradu Ukrajiny. Skupina zákonodárců už ohlásila, že se pokusí Trumpovi v dohodě s Putinem zabránit přijetím zákona. Neprincipiální postoje Trumpa v zahraniční politice jsou kriticky vnímány i voliči. Průzkumy ukazují, že jeho zahraniční politiku nyní odmítají zhruba 2/3 voličů, tedy i mnozí republikáni. Mezi těmi lze nyní dokonce slyšet názory, že to nejlepší, co by Trump mohl udělat, je svoji účast v kampani ukončit. Jenže na to zřejmě je už příliš pozdě. Mnozí z republikánských kandidátů ve volbách, kteří se nyní pokoušejí od Trumpa na poslední chvíli distancovat, tak možná zaplatí vysokou cenu za naprostou loajalitu, kterou ve vztahu k Trumpovi několik let ukazovali.
14: Říká Jiří Pehe.
18: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: V Česku už máme po volbách a straničtí činovníci zkoumají, co se jim voliči snažili říci. Mezi stranami, které jsou ve fázi hledání sama sebe, je také ODS. Zaujalo to Petra Fischera, komentátora časopisu Euro.
19: Komunální volby nabízejí často relativně velmi odlišné výsledky. Nejvíce tehdy, když chceme měřit úspěch jednotlivých stran. Nejparadoxnější obraz nabízejí zisky a ztráty občanských demokratů. Ačkoliv ODS přišla ve volbách o více než 500 zastupitelů, tedy o stejný počet, jako plošně stály nejúspěšnější lidovci, uspěla výrazně v Praze, ale bude se podílet na vládě i v Brně. ODS však vyklízí jiné staré symbolicky důležité bašty. Například zcela zmizela z libereckého zastupitelstva, tedy z města, kterému téměř čtvrt století vládla a které bylo považováno za skrz naskrz ODSácké a které je dodnes pomníkem po revoluční pravicové politiky. Komunální volby také ukázaly, jak doširoka se ODS snaží rozkročit, aby přežila radikální proměnu české politické scény a nedopadla jako její velký rival z 90. let a začátku nového tisíciletí sociální demokracie, která už dávno vyklidila pozice ve velké politice a k bezvýznamnosti míří i na komunální úrovni. Sociální demokracie má už jen 200 zastupitelů, tedy 8x méně než ODS. ODS zatím drží i díky propojení s jinými stranami. V Praze ku příkladu získala 11 mandátů, 6 jich na společné kandidátce vybojovala TOP 09. V Brně má ODS 9 mandátů, TOP 09 3, nestranická lídrině společné kandidátky Kamila Zlatušková ještě jeden mandát k tomu. Ukazuje se zkrátka, že společná kandidátka byl dobrý tah a je nutností, protože sama o sobě by ODS nebyla ve velkých městech tam, kde dnes je. Voliči na takové propojení slyší, značka Spolu tedy není ještě mrtvá, značka ODS je ale poněkud matná a zaprášená nánosem starých dob. ODS se zatím neproměnila ve stranu nového střihu, pořád jakoby věřila, že může být stranou starého ideologického vymezení jen v jiném přijatelnějším obleku. Brněnský experiment s lídriní, která s ODS nemá ideově nic společného a se stranou ji pojí jen blízkost k bývalé primátorce a zájem o dobrou budoucnost Brna, ale naznačil, že i novost má v ODS své meze. Nesnad, že by Zlatušková nezaujala, její názorový rozchod s dědictvím ODS byl ale tak radikální, že už ani nemělo smysl používat starou značku. Krizi identity ODS pak nejsilněji vyjadřoval kontrast Brna a Prahy. Tomáš Portlík v Praze nabízel spíše starou ideologickou představu o městské politice, která se s představou brněnskou moc nepřekrývala. Která ODS je ta pravá, se mělo ukázat až ve volbách. Jenže Portlík se správně vidí jako jeden z vítězů, Zlatušková bude v radě a její ODS v úzovkách se bude v Brně podílet na moci. Uspělo tedy obojí propojování s jiným politickým živlem, než je ten klasický liberálně konzervativní, počínající kdesi v 90. letech. Pro ODS je to důležitá zpráva. Má totiž dál dvě možnosti. Více se ideově vymezit, aby si vyřešila svou krizi identity a byla sama sebou, anebo se dál postupně rozmazávat a propojovat s TOP 09 a jinými vlivy a pokusit se zabrat široký politický střed s více či méně silnými pravicovými odstíny. Jinak řečeno, ODS nebo Spolu, které jednou bude třeba celé už zase jen ODS. Druhá cesta se zdá být z hlediska výsledků přínosnější, jakkoliv se může zdát, že se v takovém spojenectví ODS ztrácí. Nikoli. Takové spojenectví dokážou jako jediná překrýt silně negativní auru staré politiky, s níž je ODS spojena. Otázkou je, jak dlouho takové překrytí ještě bude fungovat, jinak řečeno, jak hluboký je dopad po revoluční minulosti ODS na její nejbližší budoucnost. Moc špatné minulosti lze zlomit jedině politickým úspěchem současnosti. Brno a Praha zatím nabízí nové ODS a Spolu šanci na reparát, respektive na to, aby dokázali, že jsou prospěšnou moderní politickou silou, nikoli odvarem pochybné minulé slávy.
14: Uzavírá Petr Fischer. U českých voleb ještě zůstaneme, zejména těch senátních. Pro budoucí senátory má vzkaz Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka deníku.
20: Mezivolební týden, kromě různé intenzity hašteření, odhaluje i fokus české společnosti a jejich představitelů. Je logické, že na komunální úrovni se naprostá většina úspěšných kandidátů soustředila na konkrétní problémy daného města či obce. Pokud měli celostátní přesah, týkal se dopravy, rozpočtového určení daní nebo centralizace zdravotní péče. Uchazeči o senátní křesla se dostávají o stupínek výš, ale ne výrazně. Velká část z nich reprezentuje především svůj region, kde starostují nebo jsou v zastupitelstvu. Pro ně je klíčový vztah s místním obyvatelstvem, jehož hlasem se v horní komoře chtějí stát. Nepouštějí se do rozboru mezinárodní situace, ekonomických teorií nebo konstrukce případné daňové reformy. Tento fakt souvisí s tím, že ani po 30 letech existence Senátu není úplně zřejmé, čím bychom chtěli, aby byl. Odhlédneme-li od jeho hlavního poslání strážce ústavy a korektivu legislativních norem přicházejících ze sněmovny, měl by být shromážděním starostů, primátorů a hejtmanů nebo radou elitních osobností, špiček rozmanitých oborů, kterým bude národ naslouchat. Václav Havel 5. března 1997 předestřel svoji vizi čerstvě ustavené druhé parlamentní komory těmito slovy. Jde o roli v skutku obecně respektovaného fóra, odkud zaznívá moudrý hlas lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy našeho státu a kteří tyto základní zájmy nadřazují okamžitým zájmům osobním, stranickým či skupinovým. Konec citace. Takových senátorů byla v minulosti řada. Jmenujme za všechny Petra Pitharta, Miroslavu Němcovou nebo Jaroslava Kuberu. Dnes je ovšem možná daleko nejsložitější identifikovat skutečné hrozby, nebo jemněji řečeno výzvy, na něž bychom měli reagovat a připravit se na ně. Zajisté se shodneme na bezpečnostních rizicích spojených s ruskými imperiálními ambicemi, oslabenou euroatlantickou vazbou, s energetickou krizí, tenčícími se zdroji blahobytného sociálního státu. Nad tím vším ovšem stojí fenomén, o němž každý mluví, ale všichni ho podceňují. Na konferenci Institutu Solvo takto naléhavě o umělé inteligenci hovořil světoznámý izraelský historik Yuval Harari. Jaderná zbraň sama od sebe nevyrobí vodíkovou pumu, ani bez lidského podnětu nezaútočí. Agenti superinteligence, která se rodí v amerických a čínských laboratořích, mohou zničit lidstvo bez jeho vědomí. Na zastavení katastrofického scénáře nezbývá moc času a mohou se o to zasadit jenom prozíraví a odvážní politici, pochopitelně ve spolupráci s občany. Nakonec se možná právě oni vzbouří proti gigantickým a energeticky náročným datacentrům, proti nadvládě nikým nevolených majitelů technologických firem a vlastně proti konci naší civilizace. Ke zvednutí tohoto tématu mohou přispět i čeští senátoři, v něž první český prezident vkládal tolik důvěry.
14: Konstatuje Kateřina Perknerová. Je bolestivé, když si americký prezident Donald Trump vybere jinou stranu, než jsme my, řekl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v narážce na Trumpův poslední příklon k Rusku. Co to pro Ukrajinu a samotného Zelenského znamená? Slovo má Libor Dvořák.
0: Zelenského stesky na Trumpovu adresu jsou pochopitelné. Vždyť v posledních dnech mu nejmocnější muž Spojených států připravuje jedno nepříjemné překvapení za druhým. Přišla naftová dohoda s Putinem, vyhlášení rusko-ukrajinského energetického příměří, které však byl na pár dní ochoten respektovat jen Kyjev, a v neposlední řadě Trumpovo přání, ne-li požadavek, aby Ukrajina konečně měla novou hlavu státu. K tomu ho jistě inspiroval právě Vladimír Putin, který od okamžiku, kdy žádné ukrajinské prezidentské období současné hlavy státu vypršelo, do omrzení opakuje, že Zelenského setrvávání v nejvyšší státní funkci je nelegitimní. Na to existuje velmi prostá odpověď. Podle ukrajinského zákona nejsou ve válečné době žádné volby možné, i když ruská strana v tomto případě válce alibisticky říká speciální vojenská operace. Ukrajinský prezident je ovšem podle vlastního prohlášení přesto volby ochoten uskutečnit za předpokladu, že by ruská strana souhlasila s bezpodmínečným přerušením palby nejméně na 60 dní. Je samozřejmě otázka, jak by podobné volby pro Zelenského dopadly. Podle Kyjevského centra sociálního monitoringu jeho v tuto chvíli ochotná znovu zvolit pouhá šestina Ukrajinců, kteří jsou už unaveni jak válkou, tak neustálými korupčními skandály v armádě i v nejbližším prezidentově okolí. Jeho hlavním sokem v souboji o nejvyšších úřad v zemi by se navíc stal ex-generál a poté ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnej. Toho by podle stejného průzkumu veřejného mínění naopak volilo celých 65% Ukrajinců. Ať už ale příští prezidentské volby pro Volodymyra Zelenského dopadnou jakkoliv, právě tento bývalý bavič a komik se v situaci pro vlast nejkritičtější stal sjednotitelem celého národa a právě tato jeho úloha v boji proti úskočnému nepříteli byla a doposud je nezastupitelná. Ostatně připomeňme si osud jiného světového politika, který musel dokonce po vítězné válce vrcholný úřad opustit, britského premiéra Winstona Churchilla. Jeho vlasteneckou velikost a jeho zásluhy to nikterak nesnížilo a jak do britských, tak do světových dějin se zapsal zlatým písmem. Současný ukrajinský prezident si něco podobného už dnes jistě zaslouží také.
14: Uzavírá Libor Dvořák nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
18: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Markéta Hejkalová, Dům pod náměstím. Díl šestý. Jarmila Málková, vedoucí prodejny Pramen, byla se svou dcerkou Milátkou sama, ale bylo jim spolu dobře. První 4 roky. Kolotoč spěchu. Jesle, plínky, které se musí pořád dokola prát, vyvářet a žehlit. Poradny, očkování, ošetřování, školka. Krám, frmol, zboží, porady, hlavně ať vyjde inventura, hlavně ať nemám manko, ať Jarmilu nezavřou a Milátku nestrčí do dětského domova. Ty dvě nemají nikoho jiného než sami sebe. Kolotoč štěstí, první kroky, první slovo, máma, malé ruce obtočené kolem krku, malý človíček v bezpečí máminy náruče. Pak jednou odpoledne zavolali Jarmile ze školky do krámu, ať si pro Milátku přijde. Nevstává z postýlky, asi je nemocná. Nemá teplotu, nekašle, jenom leží. Nechte jí týden v posteli, to přejde, poslala je obvodní doktorka domů, ale ani po 2 týdnech nic nepřešlo. Milátka pořád nechodí. Nesměje se, nemluví a skoro nejí, pořád jenom leží a kouká do stropu. V nemocnici ji posílají z jednoho vyšetření na druhé. Nic se nenašlo, krčí doktor Jiří Knop bezradně rameny. Je to nejlepší dětský lékař široko daleko, a když ani on neví. Ale pak se něco najde. Vypadá to, že by to možná mohla být obrna, vyslovil doktor Knop váhavě hrozné slovo. To znamená, že už nebude chodit? Jarmila na lékaře zůstala zírat. Je opravdu tak dobrý, jak se o něm povídá? Mohlo by to znamenat, přikývl Knop nelítostně. Ale ještě nic nevíme. Necháme si ji tady a uvidíme. Jarmila chodila do nemocnice skoro každý den. Doktoru Knopovi a sestřičkám nosila zboží, na které se jinak stojí dlouhé fronty. Uherský salám, ryšské šproty, alžírské červené víno, chatku, mandarinkové kompoty a pomeranče. Ani taky k Milátce nepustili.
0: Viděla ji jen oknem, když si stoupla na vysoký betonový obrubník plotu kolem dětského pavilonu. Holčička pořád jen ležela v posteli, zírala do stropu a mámu ani neviděla. Pošleme ji do léčebny do Košumberku, řekl Jarmile jednou doktor Knop místo obvyklého pokrčení ramen. Někdy to pomůže. Ale jindy ne a už za ní ani nebudu moct jezdit, pomyslí si Jarmila zoufale. Teprve teď ji napadlo, že je to trest. Neměla dceři dávat jméno pomrtvé. A neměla spát se Sýkorou. Co když má Milátka tu nemoc po něm? Bylo by to možné? Neodvažuje se doktora zeptat. Ale kdyby nespala se Sýkorou, neměla by Milátku. Trest, trest, trest, opakuje si ve dne v noci. Nespí, nejí a už se skoro ani nemije a nečeše. S vypětím sil zbalila Milátce kufřík do Košumberku. Ale když s ním přijde do nemocnice, Milátka se na ní přes okno usměje. Dáme vám ji domů, oznámí doktor Knop další den. Stejně ji už nemůžeme udržet v postýlce. Děti se najednou uzdraví, to se stává. Nevíme proč a nevíme, co to bylo, rozhodí rukama. Bezradně, ale šťastně. Pořád je lepší nevědět, proč se dítě uzdravilo, než tu druhou možnost, která ještě včera byla blízko. Vděčná maminka na něj nevěřícně zírá, snad se bojí uvěřit ve šťastný konec. Kéž by i všechno ostatní dopadlo tak dobře, zadoufá doktor Jiří Knop, když vyjde z pokoje na chodbu. A nemá na mysli jenom rodiče, které nedávno z ničeho nic zatkli.

Kdyby byl ve Švýcarsku, posnídal by s Vlastou v domě ve Vinicích nad Bodamským jezerem a teď by sjížděl klikatou silničkou do továrny. Ale bývalý ředitel Josef Knop je v dělnickém domě na ostrově. Říká se tak trojúhelníku mezi Sázavou, náhonem, který vede od jezu k mlýnu, a Strouhou vytékající z rybníku v parku. Dělnický dům tam postavili po první válce. Ovládli ho komunisti a říkali mu Kronštadt. Jistě mezi nimi byli i zaměstnanci jeho továrny. On se o politické názory dělníku nestaral a v tomhle jejich domě nikdy nebyl. Ani když tam městská rada později spustila biograf, ani teď, když ho před třemi roky přestavěli a přejmenovali na Dům osvěty. Po půl roce je Knop zase zpátky ve městě. Mlýn je hned naproti. Sovův dům s jejich prvním bytem o kousek dál za mostem. Do továrny a domů by pěšky došel za čtvrt hodiny. Domov pro něj pořád znamená vilu na dohled od továrny. Teď je tam mateřská škola a jeho s Vlastou vystěhovali do vlhkého činžáku u nádraží. Ale i po něm se mu posledních 6 měsíců stýskalo. Proč teď? Tou krátkou otázkou se ve vazbě trápil každý den. V roce 1958 to vypadalo, že nejhorší je za nimi. Rádio přestalo chrlit zlostně štěkavé projevy o krvavých psech a popravených zrádcích, nepřátelích lidu a agentech imperialismu. Chlapi v dlouhých kožených kabátech, stejných, jaké nosili gestapáci, už nezatýkají jako zběsilí a neposílají lidi do lágrů ani na uran. Dokonce se opatrně šeptá, že ne všechno se dělo podle práva, že za to možná bude někdo potrestaný a že se lidi možná začnou vracet z kriminálů zpátky do života. A jeho s Vlastou zavřeli. Je oba. Teď, když přežili infarkt, vyhazov z práce i vystěhování z vily a mělo je čekat ještě několik klidných společných roků. Syn Jiří se oženil, vzal si kolegyni lékařku. Vlasta se těšila na vnoučata. Před procesem mu vrátili brýle. Po půl roce. Přejížděl pohledem plný sál, ale nepoznal, jestli jsou mezi publikem i jeho dělníci. Všichni seděli se sklopenými hlavami. Otevřeli se dveře na druhé straně a dva strážní přivedli Vlastu. Věchýtek v hadrech, jaké by si na sebe nikdy dobrovolně neoblékla. Šedivé, přerostlé vlasy, neupravený, vrásčitý obličej. Ptáčátko, které vystrčili z hnízda. Ale když se s ní potkal očima, viděl v těch jejich radost, že jsou zase spolu. Na jevišti v hlavní roli frašky, která každou chvíli začne. Jako v loutkovém divadle vybaví se mu nejasně jedno odpoledne z dávné minulosti. S Vlastou, která tady vůbec nemá být. Při domovní prohlídce u nich našli zlaté mince, ale to není nic protizákonného. Leda, že je nepřihlásil a nezdanil. Odsoudí je k pár měsícům trestu a ty si už odseděli, takže nazdar. Třeba město jenom potřebovalo mít svůj monster proces. Natáhl ruku směrem k Vlastě. Až k ní nedosáhl a strážný by ho stejně zarazil, ale ona to viděla a natáhla k němu tu svou. Zatímco dělníci se tísnili v nevyhovujících obydlích prorostlých plísní a často neměli svým dětem dát co jíst, pan ředitel s manželkou a synem obývali vilu, kam by se vešlo 10 dělnických rodin. Peníze poskvrněné dělnickou krví utráceli na luxusních dovolených v kapitalistické cizině, odříkává prokurátor pištivým hlasem směšnou, ale nepřekvapivou obžalobu. Po únorovém vítězství pracujícího lidu neprohlédli, nezřekli se zášti a nenávisti. Za nakradené peníze si kupovali zlaté mince, ale ani to jim nestačilo. Obludná chamtivost je dohnala až ke špionáži ve prospěch imperialistického Švýcarska. Knop strne. Podívá se na advokáta, ale ten jen bezradně pokrčí rameny.
To dělá pořád. Důrazně odmítám, pokusí se hned chraptivě protestovat, ale soudce ho okřikne. Slovo dostanete před vynesením rozsudku. Rozsudek je už napsaný. Do oběda mohli mít hotovo, ale to nejde. Odpoledne se diváci vystřídají, přijde druhá směna. Všichni pracující musí vidět, že za 2 roky po maďarském povstání má strana všechno zase pevně v rukou. Knop dostane závěrečné slovo až večer. Důrazně odmítám nesmyslné a směšné obvinění. Je to úplně naopak. Kdybych chtěl republice skutečně škodit, přijal bych v roce 1947 místo ředitele v jedné z největších švýcarských textilních továren a všechna obchodní tajemství a patenty bych si odvezl sebou. Ale nechtěl jsem opustit domov a továrnu. Několik lidí překvapeně zvedne hlavu. O švýcarské nabídce nevěděli. Za to dobře vědí, že za ředitele Knopa se měli líp než dnes. Ale jiní netrpělivě posedávají na židlích. Chlapi se těší na pivo a ženské spěchají domů péct cukroví. Za týden budou Vánoce. Soudce cítí napětí v sále a vyhlásí rozsudek dřív, než se něco semele. Za špionáž ve prospěch imperialistické mocnosti se Josef Knop odsuzuje ke 12 a Vlasta Knopová k 8 letům těžkého žaláře, propadnutí majetku a ztrátě občanských práv.

Rolnický dům je rozlehlá třípatrová budova s mansardovou nástavbou. V roce 1927 si ji postavil Ústřední svaz pěstitelů zemáků. Po městě se povídalo, jaké jsou tam pěkné kanceláře a byty, a konalo se tam mnoho užitečných i zbytečných schůzí a zasedání. Doktorka Věra Knopová, manželka lékaře Jiřího Knopa a snacha Josefa Knopa a jeho ženy Vlasty, pobývajících toho času v nápravném zařízení, by úctyhodný dům v to šedivé únorové úterý roku 1959 nejradši minula. Došla o 100 metrů dál na nádraží a odjela někam hodně daleko. Nebo i blízko, hlavně pryč z tohohle bramborového města. Jenže musí do šedivého domu vstoupit, ukázat vrátnému předvolání a po schodech vyjít až úplně nahoru. Těhotenství na ní ještě není vidět, přesto jde pomalu. Síly bude potřebovat nahoře, v neoznačené kanceláři s výhledem na Knopovu vilu. Z bývalé vily svého tchána vidí jenom střechu, nikdy nebyla uvnitř. Je to pro ní mateřská škola stejně jako pro ostatní lidi. Ale po svatbě chodili kolem na procházky. Věra o vilu nestála, ale byla odhodlaná žít v tomhle cizím městě s manželem šťastně až do smrti. Vždyť to bylo teprve před 2 lety. Musí se chytit opěradla židle. Posaďte se, paní doktorko. Hodný estébák jí podal sklenici vody.

ženatým doktorem do manželského patra. Svěřeným manželem do věřina bytu. Přestala je počítat a začala ty milosrdné andílky nenávidět. Copak je jim všem jedno, že obdivovaný pediatr Jiří Knop má manželku? Když začala poprvé vážně přemýšlet o rozvodu, zatkli manželovi rodiče. Tehdy ještě nebyla v pasti. Naopak, člověk v nouzi se neopouští. Ona musí být manželovi oporou. Teď se všechno změní. V kanceláři s výhledem na vilu a proti dvěma hodným estébákům měla doktorka Věra Knopová co dělat, aby se nerozbrečela. Naivní odhodlání jí tehdy vydrželo jen do další sestřičky. Ale potom otěhotněla a manžela zavřeli na psychiatrii. Primář jí vysvětloval, že ho tím jen chrání před vyšetřováním a vězením. Obdivovaný doktor Knop propustil z nemocnice osmiletého kluka a on den na to doma umřel. Syn nějakého soudruha z Národního výboru. Nebylo by divu, i kdyby Knop něco skutečně zanedbal. V jeho situaci, s rodiči ve vězení. Všichni jejího manžela litovali, jen Věra byla v pasti. Pokud se s manželem rozvedete, dokážeme vám zařídit místo v Ostravě, řekl estébák. Ale jestli ne, nedořekl druhý, asi přece jen zlý. Dívala se do stolu, nechtěla vidět Knopovu vilu ani ty dva. Jakoby záleželo na tom, který je hodný a který zlý. Věděla, že nesmí přikývnout. Udělat to, co si už skoro rok přeje. Osvobodit se a začít jinde znovu. Nemůže. Ne teď. A ne proto, že jí to nabízejí oni. Ale zrovna tak nemohla odmítnout. Zůstat a dál potkávat v jídelně sestry z psychiatrie. Sledovat, jestli před ní neuhýbají očima a číst jim ve tvářích, jak moc se o jejího manžela starají. V nemocnici vás stejně nenechají, ani váš manžel se tam nevrátí, řekl estébák, jako by jí chtěl starostlivě pomoct v rozhodování. Kdyby s manželem zůstala, možná by mohli začít jinde, spolu, někde, kde nejsou žádné sestřičky, ale jsou oba lékaři a takové místo neexistuje. Udělalo se jí špatně od žaludku. Nemůže se před nimi přece pozvracet. O těhotenství ještě neřekla ani manželovi. Můžu si to rozmyslet? Zeptala se rychle. Samozřejmě, přikývli oba spokojeně. Seběhla po schodech a jakmile vyšla z rolnického domu ven na vzduch, udělalo se jí dobře a zaváhala, jestli se nemá vrátit a říct jim, že už si to rozmyslela a že manžela opustí až jindy, až se mu bude dařit líp. Nevrátila se a pak toho 3 roky litovala. Až do dne, kdy do její ostravské ordinace v jeden obyčejný všední den vstoupil Karel Reznikl. Nejlepší manžel pro ni a nejlepší táta pro malého Milana, jakého mohla potkat. A taky náměstek ředitele výstaviště a komunista, ale to byla jenom vnější tvář, maska, kterou doma odkládal. Věra ji skoro neznala. Věra Rezniklová v Ostravě začala nový život. S bývalým manželem ani nikým jiným z Bramborového města neměla kontakty a nedozvěděla se, že její bývalý tchán, ředitel Josef Knop, v roce 1963 ve vězení zemřel.

Pro nás domy není rozhodující, komu patříme a jak nás kdo získal. Ale pro naše obyvatele to důležité je. Josef Vlkovský mě v roce 1925 koupil za 200 tisíc korun a v roce 1960 o mě přišel. Národní výbor mě předal městskému bytovému podniku, že prý se o mě teď bude starat líp, a Josefu Vlkovskému za mě nedal ani korunu. Naopak musel za svůj byt začít platit nájem, 120 korun za měsíc. A pramen mu přestal platit nájemné za krám.

každý měsíc 240 korun. V následujících mnoha letech se zdánlivě nic nezměnilo nejenom pro mě, ale ku podivu ani pro moje obyvatele. Josef Vlkovský už nemusel chodit do práce. Důchod dostával minimální, ale pořád ještě vlastnil zlaté šperky, které u něj estébáci celá 50. léta marně hledali. Sem tam něco prodal jednomu známému starožitníkovi. Jezdil za ním do Prahy. V městečku by se všechno hned rozkřiklo a toho se Josef pořád ještě bál. Jezdil vlakem. Od nehody v roce 1947 už auto nikdy neřídil. Chatě v Šenklifech se Josef Vlkovský po nehodě dlouho vyhýbal, ale později v penzi tam začal chodit čím dál častěji. Dřív jsme my kamenné domy ohrnovali nad těmi dřevěnými domečky na hraní a pro zábavu nos, ale situace se změnila. Já jsem byl konfiskát, patřil jsem nikomu a všem. Státu, Národnímu výboru, Pramenu, bytovému podniku a dokonce i všemu lidu. Ale chata patřila Josefovi. Měl tam včely, slepice a králíky. Chodil tam někdy s Dobromilou, častěji sám, ale taky s Joškovou rodinou. Vnuk Vojta jednou převezme krám. Zatím o tom ještě nevěděl, spokojeně lítal s kamarády po venku a méně spokojeně chodil do školy. Joškova dcera byla vdaná v Praze. Měla 3 malé holčičky a na Velikonoce roku 1975 se chystala přijet na chatu. Josef se těšil, že se tam v pondělí všichni sejdou. Ráno na Velikonoční pondělí roku 1975 je bílé. Z nebe padají husté sněhové vločky, ale na zemi v dolní ulici vydrží jen chvíli a roztávají. Dobromila přijde do kuchyně v noční košili a rozcuchaná, ale Josef ji vidí bílou. Z košile je bílé roucho bez zašívaných a zapraných rukávů a límečku. Strčících vlasů na hlavě je svatozář. Zamrká. Bílý obraz nezmizí, jen se najednou zaplní blikajícími barevnými puntíky. Dělají se mu mžitky před očima. Ještě si dnes nevzal prášky na tlak. Pojď, najíme se. Musí si sednout. Ukrojí si kus mazance a namáčí ho do bílé kávy. Bílo i mžitky se rozplynou. Dobromila sedí proti němu, stejná jako vždycky. Asi nemá cenu nikam chodit. Je spokojená, že spolu zůstanou doma. Ale já na chatu přece jen na chvíli zajdu, zvedl se Josef. Dobromila zklamaně vstala, otevřela kredenc, z vrchní přihrádky vzala láhev a rychle si nalila do hrníčku trochu becherovky. Josef přišel do ložnice, otevřel skříň, váhá, co si má obléct. A pak se rozhodne, že si ještě na chvilku lehne. Zavře oči, usne a už se neprobudí. Konec. Nic už se nedá napravit ani změnit. Ale to nešlo ani za života.

0: prvním patře domu pod náměstím zůstaly dvě vdovy, které se nikdy neměly v oblibě a nezblížila je ani samota. Dobromila Vlkovská se celou dobu nemohla dočkat, až se Kajzerovi odstěhují. Na konci 60. let to chvíli vypadalo, že jim statek opravdu vrátí, ale pak přišli Rusové. Hans umřel, dcery se vdali a Honzík hned po 68. roce odešel do Německa za strýcem Rudym. Z toho se Aneška dlouho nemohla vzpamatovat, jako by ji zradil. Kdysi v Blumendorfu všechny počeštila a teď nad ní Němci vyhráli. Když odešla do důchodu, začali ji za Honzíkem pouštět, ale pořádně německy se stejně nenaučila. Dobromile se stýskalo po nevlastní dceři Zdeňce, která za ní skoro nejezdila. Po nevlastním synu Joškovi, který ji kdysi odmítl oslovovat maminko. Po prvním manželovi Přemyslu Libovském a bohatém životě v Praze. Ale nejvíc po druhém manželu Josefu Vlkovském, po zimních večerech v kuchyni a dlouhých jarních odpoledních na chatě. Smutek tišila štamprlátky Becherovky. Chodila si pro ní do nové samoobsluhy nahoru na sídliště, aby ji v krámě nepomlouvali. Prázdné láhve skládala do velké skříně v parádním pokoji. Třetí žena v domě, Jarmila Málková, se nevdala, ale osamělá si nepřipadala. Měla vyléčenou milátku a měla práci, každý rok dostávala od pramene diplom jako nejúspěšnější vedoucí nejlepšího krámu na okrese. K vlkům se nepřestalo chodit, ani když se začaly otevírat moderní samoobsluhy. Občas měla i lásku, ale tajnou, protože nákupčí z továrny, referent z podniku, řidič ze skladu i soudruh z výboru byli ženatí. Miladu Strejdové nezajímali, za to neznámý otec čím dál víc. Proč mi to nechceš říct? Stejně budu mít pořád nejradši tebe, naléhala nejdřív lásky plně, ale když matka neoblomně mlčela, začala vydírat. Vyhrožovala, že přestane nosit samé jedničky, že začne kouřit, že uteče z domova. Mám právo znát vlastního otce. Jarmila o právu moc nepřemýšlela. Styděla se, že má dítě s někým, o kom nic neví a kdo je obě opustil? Začala se smířovat s tím, že dceři o Zdeňku Sýkorovi řekne, ale Milátka se najednou přestala ptát. Dostala se na zdravotní školu a otěhotněla. Ve čtvrtém ročníku, 2 měsíce před maturitou. S kým? Vyptávala se teď zase Jarmila, ale Milátka na rozdíl od ní otce netajila. S medikem Rudolfem Vencem se seznámila na praxi v nemocnici. Vzali se a před Vánocemi 1971 se jim narodila holčička Marcelka. Jarmilina první vnučka, ale moc často ji nevídala. Milátka se mámi začala stranit, jako by se styděla za její tmavý byt ve starém činžáku u nádraží, za kancelář v krámě, kam si kdysi chodila ze školy psát úkoly a čekala, až půjdou s mámou domů, i za ní, svobodnou matku a prodavačku. Milátka bydlela ve vile se zahradou kousek od nemocnice a snila o tom, že vystuduje medicínu, aby už nebyla jenom sestra, ale doktorka. Aby se vyrovnala manželovi chirurgovi, tchánovi primáři, tchýni zubařce a možná i svému neznámému otci. Nic o něm nevěděla. Proč by to nemohl být třeba doktor? Román Markéty Hejkalové Dům pod náměstím upravila pro rozhlas Blanka Kostřicová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkoval Zdeněk Bureš. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dedia Naboru.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko musí zpřísnit postihy za trestné činy proti životnímu prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. Unijní lídři se v Bruselu přou o financování společného rozpočtu. Fotbalisté Sparty v Evropské lize remizovali s Leicesterem. Plzeň prohrála v Budapešti s Ferencvárosem. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů. Je pátek 16. října. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Za narušování životního prostředí by mohlo hrozit až 10 let vězení a počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou v úvodním kole podpořili poslanci. A Česko musí tresty posílit kvůli unijním požadavkům.
4: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
5: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
4: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
6: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
4: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: V Bruselu druhým dnem pokračuje summit Evropské rady. Lídři států 27 zatím vedou tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu Unie. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek nebo daně z tabáku. A bohatší země, takzvaný čistí plátci, ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
7: Rozdíly v pozicích členských států jsou podle Babiše obrovské. Uvedl, že Česko bude bojovat, aby z rozpočtu na roky 2028 až 2034 získalo maximum peněz.
8: Samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
7: A nepřijatelný je navržený rozpočet také pro německého kancléře Friedricha Merce či švédského premiéra Ulfa Kristerssona. Ti ho chtějí zásadně osekat.
9: Far too big, far too expensive.
7: Do Bruselu už dorazil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se zúčastní pátečního jednání Evropské rady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Rusko znovu zasáhlo kritickou infrastrukturu v Kyjevě a kyjevské oblasti. Část ukrajinské metropole a jeho okolí zůstaly bez elektřiny.
10: Ukrajinské ministerstvo energetiky na svém telegramovém kanálu oznámilo, že brigády energetiků se snaží dodávky proudu co nejrychleji obnovit. Práci jim ale komplikují pokračující ruské vzdušné útoky a následky předchozích úderů. Předevčírem Rusko zasáhlo všechny kyjevské tepelné elektrárny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je hostem summitu Evropské unie v Bruselu, oznámil, že Polsko dodá nový balík pomoci protivzdušné obraně Kyjeva. Obsah zbrojních dodávek označil za tajný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump nepodepíše souhlas s veřejným přenosem popravy bývalého armádního psychiatra. Ten před 17 lety zastřelil na texaské základně 13 lidí. Odsouzený zemře začátkem prosince před popravčí četou. Přihlížet budou smět jen pozůstalí obětí. Ministr obrany Pete Hegseth přímý přenos ohlásil minulý týden.
11: Prezident Trump oznámil, že odsouzený armádní psychiatr Nidal Hassan zemře podle plánu, ale vysílat se jeho zastřelení 13 vojáky nebude. Podle amerických médií prý netušil, že Hassan je od vražedného incidentu v roce 2009 ochrnutý od pasu dolů. Plán ministra Hegsetha popravu vysílat odsoudili demokraté i republikáni, byť některé veřejné osobnosti s popravou souhlasili. Šlo by o první veřejnou popravu ve Spojených státech zhruba po 90 letech. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě líp čelit ekonomickým sankcím OSN.
12: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Demoliční firma ve čtvrtek dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku, které byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Stožáry se po odpálení náloží podle plánu zřítily na pole směrem ke Kolínu. České radiokomunikace pro vysílače už neměly využití, nepodařilo se je prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by vyšla na 170 milionů korun.
13: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
14: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
13: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
15: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to. Šlo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
13: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet. Z Liblic Alena Junová, Radiožurnál.
2: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce Recese a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
16: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
17: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
16: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
17: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
18: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
17: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Sparty remizovali ve druhém utkání hlavní části Evropské ligy s Lillestrém 1-1. Norský soupeř vyrovnal skóre až v nastaveném čase. Pražané byli z výsledku zklamaní, ale ztrátou 2 bodů v závěru zápasu se nechtějí zaobírat příliš dlouho, říká jich trenér Brian Priske.
19: Každý odejde domů se špatným pocitem kvůli výsledku, který je vždy nejdůležitější, ale myslím si, že abychom se mohli posunout dál, musíme se zaměřit i na náš výkon a z něj si můžeme vzít spoustu dobrých věcí, ze kterých můžeme těžit v dalších zápasech. Teď je naším cílem zvítězit v nedělním utkání. Tohle už je za námi.
2: Plzeň v Evropské lize prohrála i druhý zápas, tentokrát v Budapešti s Ferencvárosem 1-2. Jablonec na úvod konferenční ligy podlehl domácímu Freiburgu 2-3. A hokejisté Litvínova prohráli domácí předehrávku 11. kola Tipsport Extraligy. Hradci Králové podlehli 1-4.
20: Na D1 zavřený Klimkovický tunel a překážka za Měrošovicemi. Na dálnici D1 je uzavřený Klimkovický tunel u Ostravy, silničáři tam ruší omezení. A provoz je zastavený asi na 15 minut v obou směrech, poté se opět bude jezdit tunely bez omezení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za nájezdem od Benešova na 22. kilometru porouchané osobní auto. Blokuje tam pravý pruh v omezení, místo je označené šipkou a projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova počítejte s překážkou u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 stojí porouchané nákladní auto, je po požáru, uzavřený je odstavný pruh. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem sjíždějte na Teplice už exitem 52 přes Velemín. Následující sjezd na 64. kilometru je uzavřený kvůli vyprošťování převráceného kamionu. A v Praze připomínáme uzavírku tunelu Blanka. Obousměrně zavřený bude až do rána úsek mezi Letnou a Trojou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je teď polojasná až skoro jasná, místy se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochlazuje se až na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky. A přes den čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost. Postupně se pak rozpustí, k večeru má ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, hlavně na severozápadě naměří jen do 12 a na horách většinou kolem 11 stupňů. To byly hlavní zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou. Tady ve studiu jsou proto dva tamní kandidáti. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandiduje jako nestraník, byl navržen stranou Volt Česko v koalici se Starosty a osobnostmi pro Moravu a hnutím Hlas regionu. Dobrý den.
21: Krásný dobrý večer vám i vašim posluchačům.
0: A senátor KDU ČSL Josef Klement. Dobrý den i vám.
22: Hezký večer a zdravím posluchače mého oblíbeného rádia Radiožurnál.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Ještě na úvod řeknu, že tento duel předstáčíme v úterý 13. října. To znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V obvodu kandidovalo celkem 5 uchazečů. Michal Šmarda získal 27,6% hlasů. Josef Klement získal 25,62% hlasů. Pánové, s trochou nadsázky by se dalo říct, že tady tenhle váš letošní souboj je vlastně odveta, protože před 6 lety vás pan Klement, obracím se na vás, pane Šmardo, ve druhém kole porazil. Proč si myslíte, že to letos dopadne jinak?
21: Letos k těm volbám přišlo ohromné množství lidí, mnohem víc než minulé. Já jsem dostal historicky téměř rekordní počet hlasů, 12,25 tisíce hlasů, a to je mnohem více lidí, než kteří přišli minulé. Já věřím, že právě ta motivace lidí vybrat si skutečně prospěšného senátora bude tím, co je přivede i ke druhému kolu, a moc se na to těším.
0: Pane Klemente, jak vyplývá, tak vy jste byl senátorem po dobu 6 let, ten svůj mandát obhajujete. Čím si vysvětlujete, že druhé kolo vám málem uteklo, že jste se do něj dostal doslova u jediný hlas?
22: Tak určitě to bylo tím, že kolega Michal Šmarda využil toho, že v našem senátním obvodě jsou dva středopraví kandidáti a pravděpodobně se ty hlasy nějakým způsobem rozmělní a rozdělí, což se stalo skoro úplně přesně na půlku. A proto vlastně byli zde tři vážní kandidáti, kteří dopadli plus minus o 2% stejně.
0: Když jste, pane Klemente, kandidoval před 6 lety a uspěl, tak jste hodně v kampani zdůrazňoval vylidňování vašeho regionu Žďárska. Jak jste se to pokoušel v uplynulých letech řešit?
22: Tak tohle je nesplněný cíl. Ten nesplněný cíl, který dál pokračuje, budu se samozřejmě snažit všechny zákony, které budou směřovat k dostupnosti bydlení, ke stavebnímu zákonu, aby se zrychlila výstavba, aby mohli občané využívat komfortu města a samozřejmě i v rámci venkova zajistit potřebné služby.
0: A to by mělo podle vás pomoci zastavit vylidňování Žďárska?
22: Myslím si, že ten komfort, který můžou obce a města nabídnout, tak určitě tento trend by měl minimálně zpomalit.
0: Pane Šmardo, měl jsem pocit, že teď jste mírně kývnul hlavou, takže i podle vás toto jsou recepty na to, jak zastavit nebo přinejmenším zpomalit ten trend ve Žďársku?
21: Byly by, kdyby byli konkrétní a kdyby přicházeli včas. Mně přijde poněkud zvláštní, když po 6 letech v Senátu Josef řekne, pomalu se chystám k tomu, že začnu podporovat zákony, které umožní to, co jsem kdysi slíbil.
0: Použil jiná slova, tak, abychom byli korektní.
21: Ale těch 6 let je skutečně dlouhá doba a ty výsledky by měly být vidět. Já jsem z radnice zvyklý na to, že každý den lidi hodnotí moji práci, každý den musím skládat účty, a když se skládají účty za jednou za 6 let, tak by to nemělo být tak, že řeknu, no už to pomalu začíná a už se na to chystám. Já k tomu chci říct to, abych byl konkrétní a přece jenom není to, aby ten duel byl věcný. Já k tomu chci říct to, že podle mého názoru se musí změnit například rozpočtové určení daní tak, aby třeba ty obce, ale i kraje, které jsou v horších klimatických podmínkách, tak aby byly lépe finančně od státu zajištěny i kvůli tomu, jaké tam jsou podmínky. Například v Itálii nebo ve Švýcarsku je to naprosto běžné a funguje to. Ano. Já bych chtěl například tento konkrétní bod, který zabrání vysvětlování.
0: A já vám teď slíbím, že se k němu za pár minut dostaneme, ale musím nechat, pane Klemente, vás reagovat na tu kritiku. Letos jste to vy, kdo jako senátor skládá účty, tak nepodcenil jste to působení v uplynulých 6 letech, když jste tady před chviličkou sám připustil, je to nesplněný cíl týkající se pozastavení toho trendu vylidňování Žďárska?
22: Ano, já jsem se k tomu přiznal, nezapírám to nějak, je to nesplněný cíl. Na tomto problému se je potřeba pracovat kontinuálně a ano, 6 let jsem byl v Senátu a přece jenom pokud jste v nějaké instituci a snažíte se obhájit, tak pořád je lepší, nebo pořád je snaží střílet do toho, co se stalo a nestalo, než populisticky slibovat. A já jsem tohleto řekl a přiznávám, že to je nesplněný cíl a chci na něm pokračovat.
1: Podle vás pan Šmarda populisticky slibuje?
22: Já si myslím, že tohleto není jenom problém Senátu, to vylidňování, nebo respektive práce v Senátu. Je to soustavná práce i starostů na obcích, aby ten komfort těm svým občanům dávali právě třeba ve formě bydlení. A třeba Žďár klesl z nějakých 24 na 20 tisíc obyvatel a Nové Město ten trend má úplně
1: stejný. Čím jste se tedy vyhnul té otázce, zda váš konkurent populisticky slibuje, ale nechme ji tedy stranou. Pane Šmardo, vaše stručná reakce, ať se posuneme a dostaneme třeba k tomu rozpočtovému určení daní.
21: My se jako obce snažíme, a to nejenom Nové Město na Moravě, Josef Klement má pravdu, že i v Novém Městě na Moravě o několik set občanů poklesl počet obyvatel. Není to tak hodně jako ve Žďáře, tam to bylo několik tisíc, nicméně i u nás ten trend je, sice je to lepší, ale ten trend je taky tento podobný. Ale já například s Martinem Merkosem, starostem Žďáru, stejně jako s jeho předchůdci, jsem tuhle problematiku hodně diskutoval a musím říct, že třeba ve Žďáře se můžeme inspirovat právě tím projektem společných investic, kde oni vystavili dům s Českou spořitelnou. Ale potřebujeme větší podporu státu. A já jsem chtěl říct jednu věc. Josef Klement nebyl jenom senátorem, byl i jedním z nejvyšších představitelů vládní politické strany a myslím si, že malinko zabrat mohl.
1: Pane Klemente, tak na to vás zase musím nechat zareagovat. Z důvodu korektnosti poprosím vás o velkou stručnost, ať se posuneme.
22: Tak já si myslím, že jsme zabírali dost, že jsme se snažili v minulosti i pod vládou Petra Fialy konsolidovat finanční prostředky a snažili jsme se nějakým způsobem působit v tom, aby finanční prostředky byly na té příjmové části, aby byly právě pro ty investice do obcí a měst.
1: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty jsou dva kandidáti na senátora v obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, jmenovitě senátor lidovců Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Já jsem to slíbil a já svoje sliby tady budu plnit. Vy jste se, pane Šmardo, před pár minutami zmínil o tom klíčovém bodu z vašeho programu a to je změna rozpočtového určení daní. Tvrdíte, že to současné nastavení je ve prospěch velkých měst a v neprospěch třeba tak velkého města, jaké vy vedete. Myslíte si, že byste jako nestranický senátor, který nepatří ani k opozici, ani k vládě, měl sílu toto změnit?
21: Já jsem přesvědčen, že ano, protože když se někdo vymlouvá na pravomoce nebo vymlouvá se na to, že je součástí jenom slabého týmu, tak je to především přiznání toho, že nemá odvahu o těch věcech mluvit nahlas a tvrdě je prosazovat. Já jsem zažil mnoho pozic v životě na radnici, zažil jsem i opozici a když jsme za něčím šli, tak jsme to prosadili.
1: Dobře, víte, a jak byste vlády prosazoval, kdybyste se nakrásně stal senátorem, to vámi prosazované rozpočtové určení daní, jeho změnu?
21: Principiálně bych upozorňoval na ty nespravedlnosti. Vemte si, že obce na Vysočině mají mnohem vyšší náklady například se zimní údržbou, ale to se netýká jenom obcí, to se týká i nemocnic, takže se jedná i o financování zdravotnické péče. Týká se to škol, týká se to všech těchto institucí, které mají obrovské náklady jenom s tím, že prostě jsou tam horší klimatické podmínky. Stát to na rozdíl například tohoto Švýcarska, Itálie nezohledňuje a je to něco, za co já bych chtěl zabojovat. Když už se o to snažili bojovat někteří moji předchůdci, nepodařilo se jim to, ale já jsem přesvědčen, že mám takovou buldočí povahu, že mě se to podaří.
1: Pane Klemente, připouštíte i vy, že rozpočtové určení daní je potřeba změnit?
22: Ano, prosazovali to hejtmani, mimochodem i náš hejtman Honza Grolich, a který je mým velkým podporovatelem a vlastně hlas pro mě je vlastně i hlas pro Honzu Grolicha. A já jenom bych upozornil na to, že v Senátu jsme rozděleni do různých politických klubů a samozřejmě jedinec, který tam je sám za sebe, tak má velmi malé vyjednávací podmínky a rozhodně...
1: Pan Šmarda říkal, že je buldog. Myslím si, že jste použil tento příměr.
22: Tak já, mě by zajímalo, jak by Bulldog byl v tom senátu zarazen, protože si myslím, že každý jsme nějak členem nějaký koalice nebo nějakého.
1: Dostaneme se k tomu zařazení. Vy na něj chcete. Dobře, tak prosím.
21: Otázku bych rád odpověděl. Josef Klemen právě řekl, že díky tomu, že je členem silného senátorského klubu, tak měl obrovské šance na to, aby prosadil ten svůj program, ale zároveň před chvílí přiznal, že ho vlastně neprosadil. Čili proč těch 6 let, kdy byl člen takhle silné skupiny, tak se mu nepodařilo prosadit.
1: Čím se vracíme?
21: Já jsem přesvědčen o tom, když mluvil o Janu Grolichovi, že Jan Grolich se předsedou Lidovců stal právě proto, aby se ti Lidovci změnili. Aby už to nebyly jenom prázdné řeči, ale aby oni začali opravdu pracovat. A upřímně řečeno, Josefe, já si myslím, že on, pokud tím předsedou nějaký čas bude, tak za prvý nebude to senátor bez vedlejšáku, ale bude to pravděpodobně senátor, který bude tvrdě pracovat a je možné, že k tomu donutí i vás ostatní.
1: Tak, nechám vás reagovat, pane Klemente.
22: To je výzva. Já si myslím, že Michal Šmarda jako bývalý předseda ČSSD a zároveň starosta a možná dalších x funkcí měl, tak mi přijde jakoby ne na místě, aby kritizoval Honzu Grolicha, který je opravdu výkonej a snaží se KDU-ČSL posunout v tom procentuálním levelu výš.
1: Zaměřme se teď, pánové, na ty vaše kandidatury a nechme teď stranou kandidaturu předsedy Lidovců pana Grolicha, který uspěl už v prvním kole. Pane Šmardo, zaznělo to tady, že ještě před 2 lety jste byl předsedou sociální demokracie, pak jste stranu opustil, dnes tedy kandidujete jako nestraník. Pokud byste se stal senátorem, do kterého senátorského klubu byste zamířil?
21: Děkuji, já jsem si teda vůbec nevšiml, že jsem kritizoval Jana Grolicha, ale pokud to tak Josef pochopil, tak to může být jeden z těch důvodů, proč si ne vždycky rozumíme.
1: Tak ale prosím k té mojí otázce.
21: Já jsem přesvědčen o tom, že v Senátu po těchto volbách a výsledky prvního kola mi dávají zapravdu v tom, takže se podaří ustavit klub nezávislých silných regionálních osobností, které mají podobné politické názory jako já. A pokud takový klub vznikne, tak budu moc rád, že budu moc být jeho členem.
1: S kým byste v tom klubu byl například?
21: Každopádně si neumím představit, že bych se nechal zařadit do těch škatulek, jestli jsem provládní nebo protivládní, jestli jsem spíš fialovec nebo Babišovec, protože já si myslím, že to lidem bere kreativitu a právě to může být jedna z těch věcí, která jim bere ten tak na branku.
1: Pane Šmardo, s kým byste byl v klubu senátorském?
21: No uvidíme, kdo se tam dostane.
1: Takže to teď ještě je nejasné, ale když říkáte, nechcete být škatulkován ani jakožto případný senátor vládní, ani jakožto případný senátor opoziční, tak přeci jenom, když se podíváte na ten uplynulý rok a byl byste už senátorem, hlasoval byste býval spíš s vládou nebo s opozicí?
21: No, tak jak kdy, já mohu vám to říct na konkrétních příkladech. Například o zákonu o rozpočtové odpovědnosti bych rozhodně pro navržený zákon vládní nehlasoval, ale snažil bych se ho rozumným způsobem upravit. Například o zastropování cen paliv bych naopak hlasoval s vládou. A takhle můžeme jít bod po bodu. Tam, kde některé vládní strany například se chovají velmi výrazně, třeba vystupují proti svobodě médií, tam bych je nepodpořil. Tam, kde přicházejí z impulzy pro regiony a pro náš průmysl, tam bych je podpořil.
1: Tak,
21: a to je
1: prosím,
21: právě ten rozdíl.
1: Kam byste patřil? Vy, pane Klemente, to je jasné, protože jste doposud předsedal Lidoveckému klubu. To znamená, to vaše zaměření v tom stávajícím rozložení politických sil v Česku by bylo jasné a protivládní.
22: V současné době ano, protivládní. Já mám pocit z té debaty vždycky teď poslední dobou s kolegou Michalem Šmardou, že ty jeho názory jsou spíš provládní, ale nechci se tomu dál jako věnovat.
1: No, samozřejmě on říkal, že v některém ohledu jako by hlasoval s vládou, v jiném ohledu nikoli.
22: Ten systém zařazení do politických klubů a hnutí v rámci Senátu je jasný a malý klub, který jsou v rámci nezávislých, podle mě nevznikne a vždycky bude nějak politicky orientován.
1: Jak jste říkal, rozumím tomu.
22: Takže na to kolega Šmarda neodpověděl.
1: Premiér Babiš si před pár dny postěžoval, že Senát ve skutečnosti nevystupuje jako pojistka demokracie, jakožto vy Lidovci říkáte, ale že vystupuje jako opoziční těleso. Nebylo to někdy tak v tom uplynulém roce, že jste vraceli zákony Babišově koalici jenom z toho důvodu, že byly z dílny vládní koalice?
22: Rozhodně ne, protože k nám teď poslední dobou do Senátu chodí poslanecký návrh, který nejsou diskutovaný napříč vlastně v mezirezortu a v ostatních ministerstvech. Je to fakt poslanecký návrh, takže ta nepřipravenost těch zákonů, viz stavební zákon a tak dále, opravdu je, kde je spoustu chyb, a to je právě ta role Senátu, že má kontrolovat materiály, které přichází ze sněmovny, a naše legislativa senátní se k tomu absolutně vyjadřuje. A co se týče té zaškatulkování, já si myslím, že jak už jsem řekl, já jsem jasně zaškatulkován.
1: Zmiňme jeden konkrétní materiál, kterým by se měla sněmovna zaobírat zrovna zítra. Připomínám ještě jednou, že teď spolu mluvíme v úterý večer. Na program sněmovny by se zítra měl vrátit zákon o státních zaměstnancích, který vetoval jak Senát, i díky hlasu tady pana senátora Klementa, tak potom i prezident. Jak byste se, pane Šmar, dostavil případně tady k tomuhle zákonu?
21: Snažil bych se ho opravit, protože ten zákon na jedné straně se snaží odblokovat takový ten zkostnatělý úřednický aparát, ale na druhé straně dává politikům příliš velkou možnost, aby vlastně vyměňovali lidi jenom na základě politických kritérií. A to je něco, co mi vadí, protože odborný aparát státu, to je něco, co musí fungovat. A tohle je přesně ten můj přístup. Já prostě nechci být, tak jak to říkal Josef Klement, zaškatulkován, abych pořád jenom křičel Fiala huj, Babiš fuj. Já prostě chci, aby ty zákony byly kvalitní, bez ohledu, která vláda ho předkládá. To znamená, ať už je vláda jakákoliv, pro mě je nejdůležitější tlačit i k tomu, aby pracovala ve prospěch našeho regionu.
1: Tak, pane Klemente,
21: to je důležitější, než kdo ji vede.
1: Pane Klemente, teď se mi zdálo, že jste mírně pokyvoval hlavou pro změnu zase vy, ale vy jste přece hlasoval, jak jsem říkal, proti tady tomuto zmíněnému zákonu o státních zaměstnancích, a předpokládám, vaše kritika trvá.
22: Ano, trvá ta kritika, a já bych se jenom ještě možná malinko vrátil, a ono to s tím souvisí, o tom hlasování, o rozpočtové odpovědnosti. My jsme právě tento zákon, který přišel do Senátu, ač vlastně nemáme možnost třeba hlasovat o státním rozpočtu, tak tento zákon jsme právě se snažili konstruktivně doplnit pozměňovacími návrhama, který šly potom zpátky do sněmovny. A tam to bylo smetený ze stolu. Takže tam si myslím, že panuje ve sněmovně úplně jiná nálada v rámci politických triček. U nás v Senátu si myslím, že jsme v tomhle tom demokratičtější.
1: Našimi hosty tady ve studiu jsou dva kandidáti z obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, kandidáti do Senátu, senátor KDU-ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Pane Klemente, váš vyzývatel, pan Šmarda, už tady narazil na ten váš slogan, že budete senátorem bez vedlejšáků. Je to tedy potíž, když váš pan stranický předseda, zmíněný pan Grolich, chce být přinejmenším prozatím jak senátorem, tak hejtmanem?
22: Já jsem tento slogan vzal sám na sebe, na svoji osobu. Já jsem nikoho nekritizoval tímto sloganem, protože já, když jsem byl zvolený do Senátu, tak jsem předtím působil 6 let jako místostarosta okresního města, takže zkušenost komunální politiky mám, a v okamžiku zvolení jsem rezignoval na svoji funkci a plně jsem se věnoval Senátu. To byl signál pro mé voliče, že já nechci mít k tomu žádnou jinou další funkci.
1: A jak k tomu přistupuje váš pan předseda?
22: Já si myslím, že tohle to je každýho záležitost. Jak jsem říkal, kolega Šmarda byl předsedou strany, byl starostou a s tím souvisí ještě z dalších x funkcí. Jestli to všichni ty lidi zvládají, tak ať to tak dělají. Já se chci plně věnovat práci pro Senát a pro region.
1: Pane Šmardo, jak to vlastně budete mít vy? Já, jak jsem se informoval, tak v komunálních volbách jste neuspěl, tak jako minule vaše uskupení skončilo až na druhém místě. Je tedy ještě ve hře, že kdybyste se stal senátorem, že byste současně zůstal i starostou Nového Města, a pokud ano, zvládal byste to dohromady?
21: Já jsem přesvědčen o tom, že jsem v komunálních volbách uspěl. Já jsem dostal ze všech kandidátů nejvyšší počet hlasů a chtěl bych za to tady.
1: Promiňte, hovořil jsem teď o výsledku vašeho hnutí.
21: O jeden mandátík méně jsme dostali než kolegové. Nicméně dostal jsem nejvyšší počet hlasů ze všech novoměšťáků a chtěl bych za to všem novoměšťákům poděkovat. Každopádně já na žádné funkci nelpím. Pro mě je to práce a upřímně řečeno, mě nevadí, když vlastně kolegové pana senátora Klementa zároveň jsou hejtmany, zároveň jsou starosty. Mě to nevadí. Pro mě jsou rozhodující výsledky jejich práce. Já ve svém životě mám jenom dva koníčky. Jeden z nich je práce, ale ten nejdůležitější je rodina. Nebudu tyhle dva koníčky šidit, nemám prostě žádné jiné.
1: Dobře.
21: A ono ve chvíli, kde se opravdu věnujete něčemu na 100%, tak to prostě dáte. A já bych chtěl popřát i našemu okresu, aby měl prospěšného senátora, který tomu bude dávat 100%.
1: Pane Klemente, chcete k tomu něco dodat jednou větou, protože končíme, náš čas vypršel?
22: Jak jsem řekl, já bych rád pracoval pro region a pro Senát na plný úvazek a do toho jdu s vervou.
1: Našimi hosty byli kandidáti na senátora v obvodu s číslem 51 Žďár nad Sázavou, senátor KDU ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Pánové, děkuji vám oběma, že jste přišli.
22: Děkujeme.
21: Taky moc krát děkujeme a mějte se nádherně.
22: Hezký večer.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Volby 2026, senátní duel. Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Blíží se druhé kolo senátních voleb, které možná rozhodne i o tom, kdo bude mít nejsilnější klub.
6: Postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13.
23: O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN.
24: Nejčastější duel v tom druhém senátním kole teď bude právě mezi hnutím STAN a hnutí ANO.
25: Nejsilnějším klubem by pravděpodobně mohl zůstat klub ODS a TOP 09.
26: Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám.
27: Kampaň s Michalem Davidem v zádech, společný billboard kandidátů ANO a ODS, bitva hejtmana proti poslankyni a opoziční souboj ex-ministra s výrobkyní klavírů. Čtyři ostře sledované senátní duely probereme s politologem Janem Hruškou z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Dnes je čtvrtek 15. října. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
28: Dobrý den.
27: 22 senátních bitev nás o víkendu čeká. Nelitujete, že v Česku není jenom jedno kolo? Bylo by hotovo?
28: Ani ne, spíše naopak. Já si myslím, že s ohledem na to, jakou roli má Senát vykonávat, co něj čekáme, tak ten volební systém je velmi vhodně zvolený, protože díky té dvoukolové volbě on zajišťuje, že vyhrávají častěji nějací umírnění kandidáti, a to odpovídá té roli pojistky demokracie.
27: Zase je otázka samozřejmě, nakolik pak ten mandát je relevantní, když přijde tolik málo lidí. Zejména k těm druhým kolům nechodí moc lidí.
28: A máte pravdu, nechodí. A co víc, myslím si, že to druhé kolo ukazuje reálný zájem o ty senátní volby. Kdyby to první kolo nebylo v souběhu, tak by i ta volební účast ano, byla ještě menší. A pokud se ptáme, co nám to třeba říká o legitimitě, tak se musíme ptát, čí legitimita. Je zajímavé, že odborníci lidé často zpochybňují kvůli tomu legitimitu Senátu, nebo na to upozorňují. Já, když jsem dělal výzkum se samotnými senátory, tak ty třeba často odpovídali, že voliči mají svobodnou možnost se rozhodnout nevolit a že to je vlastně taky demokratické.
27: A tak to je, to je pravda,
28: a tak
27: že
28: to
27: jo?
28: Je na jednu stranu. No.
27: My jsme ale každopádně vybrali čtyři ostře sledované duely a ty teďka probereme.
29: Senátora je především hlídat tu legislativu a to já se snažím dělat.
30: Duel číslo 1, Cheb. Plevný versus Cukerník.
31: Vstupuji do politiky a zejména z pozice nespokojeného občana.
27: Sandra Cukerník za ANO na sebe strhla velkou pozornost kvůli kampani, ve které si před premiérem Andrejem Babišem z ANO zatrsala se zpěvákem Michalem Davidem na pódiu. Pokud vyhraje, bude to vítězství marketingu nebo vítězství jejich plánů, které má se Senátem a se kterými jde do Senátu?
28: Pokud vyhraje, tak si myslím, že to bude zejména její úspěch a úspěch ANO ve smyslu, že dokáží mobilizovat ty voliče během tohoto týdne. To je ta největší výzva, před kterou stojí.
27: Cukerník vyzývá Miroslava Plevného za STAN, který říká, že část jeho práce je v regionu. Cukerník říká, že hlavně její práce bude pro region, chybí dětská pohotovost, krajská nemocnice, chybí lékaři a tak dále. Co s tím ale bude v Senátu dělat? Jsou to témata, co senátoři a senátorky řeší.
28: Tímto otvíráte vlastně velmi zajímavé téma, a co je roli Senátu a jestli vůbec senátoři sami můžou reprezentovat ten svůj region. Protože my víme, že senátoři o tom často mluví, Když se koukneme na tu ústavní roli Senátu, tak zjistíme, že to tak nebylo myšleno. Senátoři ani nemají formálně dané pravomoci na to, aby to dělali. Na druhou stranu mnoho senátorů je kreativních a našlo si nějaký způsob, jak to vykonávat. Ať už to jsou nějaké neformální věci ve smyslu lobbingu, skutečně, že hrají roli toho ombudsmana, chodí za ministry, píší a tak dále. A nebo pak to je využití nějakých formálních pravomocí vlastně kreativním způsobem. Uvedu příklad, senátoři samozřejmě schvalují legislativu,
7: ano.
28: A krom toho samotného zákona tam máte nějaké přílohy, nějaké prováděcí předvěci a tak dále. Takže to jsou určité kosmetické změny, jak vlastně ovlivnit tu legislativu a pomoct tomu svému vlastnímu obvodu.
7: Taky připomínkujete ty zákony, které vám chodí z poslanecké sněmovny a pak je odesíláte zpátky do dolní komory, to znamená, vy můžete fakticky mít nějaký vliv na to, co je pak prosazeno, pokud teda sněmovna vás nepřehlasuje.
28: Ano, to je o něco těžší, protože to už zasahuje do samotného zákona a to se málo kdy týká vlastně těch regionů.
7: Miroslav Plevný, už jsem ho zmiňoval, on senátorské křeslo obhajuje. Jak se do fungování Senátu mimochodem projevuje to, že on může obhajovat do nekonečna?
28: My víme, ukazují to data ze všech těch minulých senátních voleb, že statisticky obhajovat mandát má výhodu, protože vy jste známý, jste viditelný a když tu svoji práci děláte dobře a čistě pragmaticky se účastníte i toho obhajování regionu, protože ne všichni senátoři to dělají, ano. Někteří se věnují víc té, co státní politice, tak pak získáváte určitou výhodu.
7: Sandra Cukerník je v regionu známá mimo jiné jako žena krále hazardu Leona Cukerníka, to je rodák z Moskvy, který na Rozvadově vybudoval obří kasíno. A k tomu se ptám, hnutí ANO se podílelo na regulaci hazardu. Zvyšování daní z neřestí v Česku, to bylo taky jejich téma. Pro voliče to je čitelné?
28: Já si myslím, že je hlavně důležité, že pravděpodobně to nebude mít obecně tento profil až tak pozitivní vliv na voliče. My víme, že existují různé vlastnosti kandidátů, které statisticky zvyšují šanci kandidáta uspět v těch volbách, ale vůbec to není nic, co souvisí s biznisem. Oproti třeba jiným zemím, kde být úspěšný biznismen znamená nějakou politickou výhodu, u senátních voleb to není, jsou to spíše jiné vlastnosti.
7: Jak Cukerník, tak Plevný nejsou členové z těch stran, za které kandidují. Plevný za STAN, Cukerník za hnutí ANO. To je pro ně výhoda nebo nevýhoda?
28: Záleží, může to být výhoda, je to docela běžné v těch senátních volbách a souvisí to s tím, že v těch volbách je jednak potřeba, nebo hraje vliv ta politická značka, politická strana, hlavně v těch jako baštách, těch politických stran, to je velká výhoda, chcete být lidovec na Jižní Moravě, chcete být kandidát ANO v Karviné a tak podobně, ale současně jsou důležité ty vlastnosti a to, že ten kandidát je nějaká silná viditelná osobnost. No a pokud vy jste politická strana a kouknete se na ten svůj senátní obvod, co tam máte za lidi, které můžete navrhnout a pokud tam nevidíte například silného krajského nebo lokálního politika, tak se vrhnete na jejich hledání. Já jsem to vlastně v své práci pojmenoval jako určitý headhunting, protože tak skutečně připomíná. Mě vlastně většina senátorů v mém výzkumu řekla, že byli osloveni tou politickou stranou, aby kandidovali. Nezešlo to z jejich hlavy. A pak je logické, že to jsou nezávislí kandidáti, byť kandidují pod tou značkou, ale má to také vliv na to, jak vlastně se chová ta instituce Senátu jako celek. Že ty lidi na jednu stranu mají vztah k těm stranám, ten Senát není apolitický, nestranický, ale zase ten vztah k těm stranám je volnější než u té sněmovny a stává se třeba, že ten Senát někdy hlasuje proti té sněmovně, která má stejnou barvu.
7: Plevný 40%, 27% Cukerník z prvního kola, to jsou výsledky, jak to dopadne podle vás?
28: Já si myslím, že ten náskok pana Plevného je velmi velký, navíc víme, že voliči současných opozičních stran jsou o něco více mobilizovaní i při tom druhém kole senátních voleb, takže si myslím, že pan Plevný je velkým favoritem. Je tedy zajímavé, že se trochu ty role možná prohodily, že z minulých let jsme byli zvyklí, že to byli kandidáti současných opozičních stran, kteří museli dohánět, ale tím, že letos se v hodně obvodech spojili a ten celý opoziční blok se sešikoval za tím jedním kandidátem, tak to jsou ti kandidáti opozičních stran, kteří vedou a naopak ti
7: ANO dotahuje.
28: A ANO musí dotahovat.
7: No i z toho důvodu, ale máme tak málo kandidátů, asi kolem 150, že jo?
28: Je to jeden z těch velkých efektů toho ANO.
8: Je velikou výzvou také naše současná bezpečnostní situace.
30: Duel číslo 2. Hradec Králové. Dvořák versus Ceralová Petrofová.
9: Hradec Králové je krásné město, ale bohužel ekonomicky poslední dobou strádá.
7: Tak duel číslo 2 Hradec. Proč jdou proti sobě v Hradci dva kandidáti opozice? Když jste mluvil o tom, že naopak redukovali ty kandidáty a snažili se spojovat, tak zrovna v Hradci to vyšlo tak, že je tam ex-ministr Martin Dvořák ze Starostů a Zuzana Cralová-Petrofová za ODS, bývalý primátor města, bývalý ministr pro evropské záležitosti versus šéfka výrobce klavíru Petrov, které se dělají právě v Hradci, tak to jsou těžké váhy.
28: A máte pravdu, jsou to těžké váhy a já si myslím, že to je jednoznačně proto, že ne vždycky se ta dohoda povede. A my si občas jako možná trošku naivně myslíme, že se všechno rozhoduje někde v centru v Praze ve vedení politických stran, ale právě u toho Senátu, jak jsem říkal, jsou důležité ty silné osobnosti. A ty často zkrátka můžou mít jinou představu o tom, co se bude dít, než ty politické strany.
7: Dvořák chce zlepšovat podle toho, co jsem od něj slyšel, potenciál aglomerace Hradubice, Pardubice Hradec. Petrofová mluví o investicích a atraktivitě, takže de facto mluví o tom stejném, ne?
28: Na jednu stranu ano, jsou tam podobnosti, na druhou stranu si myslím, že tam pořád jsou mezi nimi rozdíly. Jednak Dvořák, to je ten straník z té celostátní politiky, byl to ministr, paní Cralová Petrofová je doteď vlastně nepolíbená tou politikou, je to právě spíš ten příklad toho headhuntingu, o kterém jsem mluvil a mně přišlo, protože já sám jsem Hradečák a přišlo mi, že v té kampani třeba pan Dvořák více zdůrazňoval tu roli Senátu, která není regionální, ale spíše ho zajímá ta celostátní politika i třeba zahraniční politika. A to nám vlastně ukazuje na to, že tady je spor o to, co je rolí Senátu.
7: Ano, o tom, jak jsme se bavili v té první části.
28: Přesně
7: to
28: tak.
7: Je to takové víceúrovňové vlastně.
28: Je to tak a já bych dokonce, to, co jsem zjistil já ve svém výzkumu, tak je vlastně vidět, že vy, když jste zvolený senátorem, tak vy si můžete vybrat, jak ten svůj mandát budete vykonávat. Na jedné straně máte roli toho regionálního ombudsmana, na druhé straně máte roli nějakého senátora, který řeší celostátní věci, často i evropskou agendu, a vy si vyberete, což je zajímavé, že tady máme instituci, která má nějakým způsobem dané pravomoci, ale vy si vyberete, jak ten mandát budete dělat. A je tedy ale pravda, že většina kandidátů tyhle ty dvě role nějakým způsobem kombinuje a je v pomyslném středu toho spektra.
7: To je hezké, že jste Hradečák, já jsem taky Hradečák, tak dáme našemu obvodu ještě jednu otázku. Dvořák říká, že by si v Senátu dovedl představit hádat se kvůli některým zákonům. To je asi ta hlavní role Senátu, protože řeší ty zákony a pak je dává zpátky do sněmovny. Petrofová by taky nesouhlasila prý s některými verzemi, které teď ze současné sněmovny přicházejí do Senátu. Dobře, ale jakou moc mají, když je potom ta sněmovna stejně přehlasuje? Tak není ten Senát jenom, jak říká pan premiér Andrej Babiš, ano, něčím, co zdržuje tu sněmovnu?
28: Ten Senát má vlastně dvě role. Jedna je schvalování těch každodenních zákonů, kdy, když se podíváme na data, tak zjistíme, že historicky všechny ty pozměňovací zákony, které Senát kdy předložil, tak většina z nich byla akceptována. Poslední období se to trošku mění, že tam je trošku vidět ten politický charakter toho, že oni mají jiné tričko, než mám já tričko, tak hlasují proti. Ale obecně ten Senát skutečně řadu zákonů zlepšil. No a pak je také ta důležitá role ve smyslu pojistka demokracie, jak se nejčastěji používá, zachovávání stability, kdy Senát má pravomoci, kdy přihlasován být nemůže. Změna ústavy, ale změna třeba také volebních zákonů. A pak to samozřejmě je schvalování soudců ústavního soudu a tak dále. A to jsou právě ty, řekněme, málo využívané, ale pro ten systém jako takový důležité pravomoci.
7: 25% Dvořák, 22% Petrofová z prvního kola. Výsledek bude jaký? Komu dají hlas ti, kteří hlasovali pro třetí kandidátku ANO, která se neprosadila, tak možná teď ani nepůjdou k volbám, ne?
28: A tohle podle mě bude jeden z nejvíce vyrovnaných soubojů. Je zajímavé, že ti, co neuspěli, třetí, čtvrtý i pátý v pořadí, všichni podpořili kandidátku ODS. Takže čistě matematicky by měla být daleko větší favoritkou.
7: Dobře, takže za vás Petrofová.
28: Říkám 50 na 50.
29: Podpora Ukrajině není jenom nějaké heslo nebo nějaký výraz solidarity. Je to také ochrana investice do naší vlastní bezpečnosti v budoucnu.
30: Duel číslo 3, Plzeň. Řehka versus Kantorová.
2: Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga.
7: Duel číslo 3, Plzeň tentokrát, protože vy jste mluvil o té podpoře jako o důležitém faktoru. A teď se to hodně řeší v Plzni, o Plzni je teď hodně slyšet. Končící senátor Lumír Aschenbrenner z ODS naštval svou stranu tím, že na billboardu se objevil s náměstkyní primátora kandidátkou ANO Lucí Kantorovou. Jak to zamíchá kartami?
28: Myslím si, že zas tak velký efekt by to mít nemuselo ve výsledku. Ta aféra je zajímavá.
7: Taky dlouholetý senátor mimochodem.
28: Ano, ano. 12 let byl senátor, ano. Tuším. Ona ta celá vlastně aféra, jestli tak můžeme nazvat, má historii v tom, že opoziční strany se domluvily, že nebudou nasazovat svého kandidáta tam, kde kandidát jiné opoziční strany obhajuje mandát. Ona, ODS byla první, která to porušila v Praze 9, kdy nominovala vlastně paní Peckovou proti obhajícímu senátorovi Smoljakovi.
7: Ano.
28: Ale to bylo vlastně avizováno relativně dopředu. Pan Řehka byl nominován relativně na poslední chvíli, což se v ODS kulantně řečeno moc tomu nebylo moc porozuměno.
7: Ano, bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, kandidující za STAN, který právě se postaví Lucii Kantorové.
28: Přesně tak.
7: V Plzni.
28: Takže už tady bylo zaděláno na nějaký jako rozpor mezi ODS a STANem v Plzni. A je vlastně ta zvláštní, že pan Aschenbrenner, doslova on říká teda, že nepodpořil kandidátku za ANO, no. Ale pokud jste někým, jak, s někým na billboardu, tak nevím,
7: navíc
28: co
7: je to váš to billboard, to jsou billboardy ODS, že jo?
28: Přesně tak, takže tím to je zvláštní ještě na druhou.
7: A ODS to řeší, ODS bude chtít ty billboardy samozřejmě přelepit.
28: Přesně
7: říkali.
28: Tak, to mě nepřekvapuje, že vlastně ve vedení ODS tohle nebylo úplně pochopeno. Myslím, že nechci panu Aschenbrenneru nějak jako moc sahat do vědomí. Z mého pohledu, říkám, z mého pohledu to možná vypadá i jako nějaká zášť. Já jsem s ním včera četl rozhovor, kdy on tak jako postěžoval, že pan předseda nebo žádný předseda mu nevolal za posledních 12 let ani jednou a teďka během dvou dnů měl 5 jako rozhovorů. Tak to mě to přišlo takový jako možná trošku dňobnutí si.
7: Dobře, ale není legitimní jeho pohled zase a relevantní, kdy on říká, že by prostě senátor, který kandiduje v obvodu Plzeň, měl být z Plzně, což Karel Řehka není.
28: A to se nám zase vlastně vrací ten spor o tom, co je vlastně rolí Senátu. Jestli to má být obhajování toho regionu, pak to nějakým způsobem třeba může dávat smysl, ale my víme, že to není primární rolí Senátu. My víme, že Senát rozhoduje o zákonech, velmi často o těch klasických nebo velmi často o těch ústavních, volebních a tak dále. A možná to s tím souvisí i nějaká naivita. Zase v tom včerejším rozhovoru pan Aschenbrenner byl tázán na

0: se nedostal do druhého kola za ODS a o jeho podpoře, tak tam je to důležité i kvůli tomu, že ODS se asi právě mohla bát před letošními senátními volbami, že by ztratila třeba předsedu senátu, protože ten většinou bývá zástupcem toho nejsilnějšího senátního klubu. Teď je to celkem otevřené, těch variant je asi celá řada. Pořád se to stát může, že ODS ztratí tu pozici, ale asi je to neúplně pravděpodobné.
1: Myslím si, že to nepravděpodobné. I ze Stonu bylo slyšet, že jsou vlastně spokojení s prací Miloše Vystrčila a nečeká změnu.
0: Ta funkce je důležitá, předseda senátu.
1: Je jednak z hlediska
0: kromě toho, že to je jeden z nejvyšších ústavních činitelů.
1: Přesně tak, konkrétně druhý dokonce, takže to je důležité. A pak řekněme i symbolicky. Je to
0: tak,
1: vlastně,
0: na to jsem se spíš ptal.
1: Ano, jsme viděli v době vládnutí vlastně Andreje Babiše, když byl prezidentem Miloš Zeman, tak ta pozice Miloše Vystrčila byla vlastně, byl to takový jediný hlas té opozice, a teď nemyslím jenom opoziční strany, ale celou tu část té společnosti, on ji reprezentoval. Všichni si pamatujeme tu cestu na Tajvan, která ho proslavila, a bylo vidět, že pak třeba i u normálních občanů, se kterými jsem se dělal nějaký výzkum a kteří o senátu příliš mnoho nevěděli, tak znali jméno toho předsedy. Takže vlastně je to i, jako řekněme, nějaké dobré PR pro tu stranu.
0: Řehka 33%, Kantorová 26%, to je výsledek prvního kola. Pro ANO je to velmi důležitý souboj i z toho důvodu, že ve druhém mají 13 kandidátů, většinou teda spíš na druhých místech z toho prvního kola, ale tak to druhé, tam se začíná od nuly. A jen v České Lípě a v Karviné postoupili teda z prvního místa, všude jinde i v Plzni se musí o výsledek prát. Dopadne to?
1: Tady si myslím, že to dopadne pro pana Řehku. Není tak důležité, co říká pan Aschenbrenner. Ti voliči nutně nebudou cítit nějaké to zklamání z nepostupu na druhého kola, ani tam nevnímají ty rozepře mezi ODS a starosty, a oni jsou samozřejmě daleko blížeji panu Řehkovi než paní Kantorové.
2: Chtěla bych bojovat za to, aby maminky s dětmi měly možnost mít zkrácenou pracovní dobu.
3: Duel číslo 4, Česká Lípa. Wolfová versus Půta.
4: Je pro mě důležité dostupné zdravotnictví.
0: Duel číslo 4, Česká Lípa, poslankyně Jitka Wolfová z ANO a taky starostka České Lípy, proti ní liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj. To je další souboj titánů. Proč chce do senátu poslankyně a proč hejtman? Uh-huh. Ti totiž tu funkci stále mají, tak dává to smysl?
1: Paní Wolfové je odpověď pravděpodobně to, že ANO dlouhodobě nemá silné osobnosti, které jsou právě potřeba do těch senátních voleb. Ne vždycky tomu tak bylo, pamatujeme si paní Krnáčovou, pana Taličku, ze začátku ANO dokázalo ANO přitahovat ty silné osobnosti a teď jich nemá dostatek, proto často vidíme, že poslankyně kandiduje do senátu, občas se to pak prohodí, senátoři kandidují zase do sněmovny a tam už pak sami skáčou ty náhradníci, teda v případě senátních voleb se konají doplňovací volby.
0: My taky vidíme, že poslanci třeba kandidují v komunálních volbách, taky,
1: tak.
0: Že? I když dopředu říkají, že by se potom poslaneckého mandátu nevzdali.
1: U pana Půty to můžou být i nějaké třeba osobní ambice vstoupit do celostátní politiky, on je relativně populární, byť něčím kontroverzní hejtman, tak tomu může jako nabídnout dobrou pozici.
0: No, pan Půta figuruje hned v několika kauzách, byl loni uznán částečně vinným z přijetí úplatku, proti verdiktu se odvolal. V jiné kauze jeho stíhání státní zástupkyně letos zrušila. Opět se případ týkal úplatku, ten Půta nepřijal, ale ani neoznámil. Zpátky na stole mají tuhle kauzu kriminalisté k došetření. Je to něco, co Půtovi, ale i jakémukoliv jinému kandidátovi, kdyby byl stíhán nebo čelil podobnému případu, tak jestli mu to v očích voličů škodí a voliček?
1: No, já bych řekl normálně, že ano. Mělo by, bych řekl tak.
0: Ale je to hejtman, ty kauzy se táhnou roky.
1: Ano, ale jde otázka, jestli tomu pak uvěřili třeba jeho voliči. Protože u Andreje Babiše jsme viděli spoustu kauz a nezdá se, že jeho voliče by to nějakým způsobem zajímalo. A je otázka, jak tohle dokáže pan Půta vysvětlit v tom svém regionu a jestli ti voliči uvěří to vysvětlení nebo ne.
0: No, znova říkám, je hejtman, takže už někoho asi přesvědčit musel.
1: Přesně tak, a víme, že ono v tom jako regionu je populární, takže pravděpodobně mu to nemají zas tak za zle.
0: Podle Wolfové by měl být senát trochu nadstranický a apolitický. A vy už jste říkal, že senát nadstranický ani apolitický není. To znamená, že se tahle představa míjí s realitou toho korektivu senátu jako sněmovny?
1: Tohle je velmi zajímavé téma. A neřekl bych, že není úplně, ale není tak, jak to je často interpretováno. My víme, že tady existuje určitá percepce senátu, co by komory moudrých, nezávislých, nějakých elitních osobností.
0: Rada starších. Aniž bych se teda chtěl kohokoliv dotknout věkem, ale tak mluví se o tom.
1: Je to tak, používají se tyhle termíny a často to právě souvisí s tím, že tam se dostávají ti úspěšní lidé, kteří mají třeba menší vztah k těm politickým

0: stranám. My víme, a zase já jsem na tohle téma dělal výzkum, a samotní občané pak očekávají takové věci, že by senátoři měli vidět, co je dobré a co není dobré. Teďka cituji doslova. Nebo přirovnávají senátory k rodičům a poslanci k dětem, a že by měli usměrnit občas, když je potřeba. A nebo že to je vysoká škola oproti základní škole. Ale
1: to jsou takový parlamentní ústavní soudci, až ne?
0: A je to tak, je to tak. A je třeba zajímavé, když oni mluví o poslancích, tak používají slovo politici, ale u senátu se častěji tomu slovu politik vyhnul. Takže až jako jiné vnímání, ale tohleto vnímání je, když použiju slovo naivní, neodpovídá té realitě.
1: Senátor je pořád politik.
0: Přesně tak, on je zvolený, ano. On musí kandidovat s nějakým programem, ať už je levicový, pravicový, liberální, konzervativní, neexistuje, že je něco dobré, něco nedobré. Jsou vyšší nebo nižší daně dobré, má stát víc přerozdělovat a tak dále. Zkrátka na tohle musíte mít nějakou konkrétní pozici, se kterou jdete do těch voleb a nemůžete hájit nějaké absolutní dobro, protože existuje.
1: Navíc volby jsou prostě politický boj, že?
0: Přesně tak.
1: Wolfová 35%, Půta skoro 33%. Je to hodně vyrovnané, nebo tak to aspoň vypadalo v tom prvním kole, ale významně do toho může promluvit Jiří Vosecký, respektive jeho voliči a voličky. To je senátor, který už nebude obhajovat, respektive se obhajoval, ale nedostal se do toho druhého kola, takže po těch 12 letech, co strávil v senátu, končí. A je to taky člověk, který byl spolu s Půtou ve starostech pro Liberecký kraj, tak nekanibalizovali teď na sobě, proč kandidovali každý zvlášť a proti sobě?
0: Tam zatím je nějaká historie. Starostové pro Liberecký kraj měli vlastně jakoby primárky, ve kterých byl jakožto kandidát v tom obvodu zvolen právě pan Půta, což je zvláštní, že nedali přednost jako obhajícímu senátorovi, ale tam, já jak to čtu, tak tam jsou nějaké spory mezi nimi. My jsme vlastně věděli, že po tom letom pan Vosecký opustil starosty pro Liberecký kraj, kritizoval směřování toho hnutí a kritizoval i samotného pana Půtu, ale tím, že dále chtěl asi zastávat ten post toho senátora, tak mu nezbylo nic jiného, než kandidovat jako nezávislý.
1: Takže automaticky ti, kteří hlasovali pro Voseckého, nebudou teď hlasovat pro Půtu? Ten duel je otevřený?
0: Ti voliči to často nevnímají tak intenzivně jako ti lidé.
1: Takže budou.
0: Takže řekl bych, že spíš budou, a myslím si, že se dá říct, že pan Půta je velký favorit.
1: Tak, 4 ostře sledované duely jsme probrali. Který z těch 4 bude nejlepší? A nebo který jsme ještě nezmínili a vy ho budete sledovat? Možná Karvina, tam byla velmi nízká účast, ani ne 30% mimochodem.
0: Je dobře, že zmiňujete Karvinou, protože to je obvod, kde ANO má největší šanci na svůj mandát. V nějakém pesimistickém scénáři by to dokonce pro ANO mohl být jediný mandát. Ta kandidátka ANO tam má velký náskok a navíc nejde ani proti kandidátovi opozice, ale z místního združení.
1: Združení bývalého hejtmana Ivo Vondráka z ANO.
0: Přesně tak. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která souvisí právě i s tímhletím obvodem. Čemu my jsme byli vždycky zvyklí, že v druhém kole si ty kandidáti opozičních stran snažili k sobě dostat ty voliče těch ostatních opozičních stran. Ale to se nám prohodilo i tohle. A já vlastně budu hodně sledovat, byť si myslím, že to spíše nestane, ale budu to i tak sledovat, zda voliči těch dvou menších koaličních subjektů, tedy SPD a motoristi, přijdou v nějaké zajímavější, důležitější míře podpořit ty kandidáty ANO. Protože v těch obvodech, které jsou zajímavé a které jsou tady vyrovnané, Přerov třeba dále, případně Pelhřimov, tak to může být rozhodující.
1: A taky spolu budeme sledovat Hradec.
0: Určitě.
1: Tak fajn, tak jsme domluveni. Tak se mějte a díky, že jste přišel.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Jan Hruška z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, který dělal ještě na Masarykově univerzitě velký výzkum na Senát. A dneska jsme toho využili a spolu jsme se podívali na 4 ostře sledované senátní duely. O víkendu je totiž druhé kolo voleb a výsledky ty v neděli shrneme ve speciální Vinohradské 12. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Jedním z nejslavnějších britských básníků byl určitě Alfred Tennyson. Jeho dílo inspirovalo mnoho jiných umělců od malířů, jako byl John William Waterhouse, až po současné hudebníky.
4: Narodil se v roce 1809 v anglickém hrabství Lincoln jako syn venkovského pastora. Už odmala tíhl k poezii. Když mu bylo pouhých 17 let, vydal se dvěma svými staršími bratry sbírku básní. Alfredův otec vždy dbal na dobré vychování svých dětí a tak mohl Tennyson vystudovat univerzitu v Cambridge. V době studia vydal svou první samostatnou sbírku nazvanou Básně převážně lyrické. Kritici sbírku většinou odsuzovali, mezi lidmi mu ale získala popularitu.
3: V roce 1831 mu zemřel otec a tak musel Alfred Tennyson opustit školu ještě před získáním vysokoškolského titulu. Rozhodl se vrátit zpátky do Lincolnshire, kde se ujal role hlavy rodiny. Napsání básní si ale čas přesto našel. Už o dva roky později vydává další sbírku, ve které byla otištěna i jeho nejslavnější báseň The Lady of Shalott, tedy paní ze Shalott. Kritici ale i tuto sbírku hodnotili negativně, což Tennysona tak odradilo, že dalších 10 let žádnou další nevydal.
4: Situace se zlepšila až v roce 1842, kdy vydal dva nové svazky poezie, které konečně měly úspěch. Vrchol kariéry pro Tennysona přišel v roce 1850, kdy byl jmenován do funkce dvorního básníka britského monarchy. Ve stejném roce se také konečně oženil se svou přítelkyní z dětství Emily Selwoodovou. Pak napsal další ze svých nejslavnějších básní Útok lehké kavalerie. Ta byla věnována britským vojákům, kteří se účastnili bitvy u Balaklavy během Krymské války.
3: Tennysonovým největším zdrojem inspirace byl jeho přítel Arthur Hallam, po kterém pojmenoval celou jednu sbírku. Po jeho smrti se ale často potýkal s nedostatkem inspirace. I přesto si ho velmi oblíbila královna Viktorie, která mu jako vůbec prvnímu básníkovi udělila šlechtický titul.
4: Alfred, první baron Tennyson, zemřel ve věku 83 let. Pohřben je ve Westminsterském opatství. Titul barona po něm získal také jeho syn, který vydal otcův životopis. Největší poctou pro Tennysona by ale nejspíš bylo to, že stále patří k nejoblíbenějším britským básníkům.
2: Osobnost plus.
5: Dokázali jsme vysledovat a prokázat nákupy nemovitostí, jsou to celé obytné komplexy. Mluvíme opravdu o obrovských objemech peněz. Investicích nejen v centru Prahy, ale různě po celé republice, říká o jedné z nejmocnějších evropských mafií Ndrangetě investigativní novinářka Pavla Holcová, která o jejím fungování natočila podcastovou sérii s názvem Čestný muž. Proč je Ndrangeta tak úspěšná a kam až vedou její stopy v Česku a na Slovensku?
2: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu. 1 hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Ryazaňské oblasti, tvrdí to gubernátor. A přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Fotbalisté Plzně podlehli v evropské lize domácímu Ferencvároši 1-2. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinérie. Gubernátor Ryazaňské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci minister pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
7: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
6: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Jemenští povstalci Husijové vypálili několik raket na jemenský prezidentský palác ve městě Aden na jihu země. Během útoku zahynuli podle agentury AFP nejmín 4 lidé, 2 z nich byli členové ochranky. Asi 10 lidí je zraněných. V budově byl i jemenský premiér a ministři, všichni vyvázli bez zranění. Husijové tvrdí, že v prezidentském komplexu se nachází velitelství vojenských operací řízené saudskými důstojníky a sklad zbraní. Informovala o tom agentura Saba, která je na povstalce napojená. Jemenští povstalci podporovaní Íránem vedou od roku 2014 občanskou válku proti mezinárodně uznávané jemenské vládě. V posledních měsících útočí Husijové i na Saudskou Arábii, která jemenskou vládu podporuje. Jihomoravští policisté hledají zloděje, který se snažil vloupat do téměř 50 domů v Pavlově na Mikulovsku. A v noci ze soboty na neděli se pokusil vypáčit desítky dveří v obci. 4 domy se mu podařilo vykrást.
8: Tady přímo u kliky takový malý zásek, že vlastně někdo se tam pokoušel prostě zaseknout mezi gumu a dveře nějaké páčidlo.
9: Jaroslav Gracl z Pavlova je jedním z asi 50 lidí, kteří nahlásili na policii pokus o vloupání. Podle místních kradla minimálně jedna žena. Ukazuje mi video bez zvukového záznamu Jaroslav Gracl.
8: Tady vlastně v 1:35 ráno je vidět, jak vlastně jde nějaká paní, chodí, zkusí za kliku, nejde to, jde dál.
9: Video předali policii.
10: Policisté zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést do padení pachatele. Jedná se o 48 domů.
9: Říká policejní mluvčí Petra Hrůzová. Místní strážníci v obci v noci nehlídkují. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Plzně prohráli v Evropské lize i druhý zápas, tentokrát v Budapešti s Ferencvárošem 1-2. A Viktoria snížila trefou střídajícího Vyšinského v 90. minutě a v nastavení ještě bojovala o bod. Pokračuje obránce Plzně Adam Gabriel.
11: Ale nemyslím si, že by to bylo tak, že bychom ten zápas měli ve vlastních rukách a pak nějakýma chybama jsme jako prohráli. Myslím, že to bylo jako utkání, které jsme mohli zlomit na vlastní stranu. Každopádně takhle venku, když máte možnost udělat aspoň bod, což ke konci jsme se tomu přiblížili. Tak to zamrzí vždycky, protože samozřejmě chcete bodovat a obzvlášť s tímhle soupeřem, který už jsme s ním tady prostě párkrát bodovali z Plzní. No.
6: Sparta v Evropské lize navázala na výhru z Jerevanu domácí remízou s norským Lillestrømem 1-1 a Jablonec začal hlavní část konferenční ligy porážkou ve Freiburgu, prohrál 2-3.
12: Zavřený sjezd z D8 na Řehlovice a nehoda u Bořitova na Blanensku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Řehlovice. Přikládají tam náklad z převráceného kamionu. Pokud chcete jet na Teplice, sjíždějte už na exitu 52 Velemín. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte s omezením u Staré Boleslavy. Na 13. kilometru je uzavřený levý pruh kvůli práci na vozovce. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova jeďte opatrně kolem sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 je uzavřený odstavný pruh, stojí tam nákladní auto po požáru. Na silnici 43 z Brna do Svitav a mezi Bořitovem a Krhovem osobní auto skončilo v příkopu a průjezd je omezený a projíždí se pomaleji. A v Praze bude celou noc uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Trojou. Obousměrná uzavírka kvůli údržbě má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, postupně se rozpustí a nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
13: Czech Radio News in English.
14: Prime Minister Andrej Babiš from the ANO party has described the European Commission's proposed new revenue sources for the European Union's next 7-year budget as completely unacceptable to Czechia. Speaking before an EU summit in Brussels, he opposed diverting revenue from tobacco excise duties, emissions allowances and the carbon border levy into EU coffers. Russia could test NATO's unity with a limited attack on a member state, Czech Army Chief Miroslav Hlaváč told the Czech news agency.
15: two 355-meter broadcasting masts at Liblice near Český Brod in central Bohemia were demolished this morning after almost 50 years as Czechia's tallest structures. Czech courts declared 618 companies bankrupt in the first 9 months of this year, 7% more than a year earlier, and the highest total for that period since 2016, according to credit bureau CRIF. Skies will be partly cloudy to mostly clear with daytime highs between 14 and 19 degrees centigrade. The Czech Ministry of Culture has recently approved a new state arts policy, changed grant application guidelines, and said it would reassess the support it provides to organizations in the field, including festivals. Some in the arts sphere are crying foul, saying artistic freedom could be under threat. Ian Vilgby has more.
16: Vážím si toho, že mohu vystoupit právě ve Frankfurtu.
17: Czech Culture Minister Otto Klempir posted this video of himself on social media, speaking last week at the Frankfurt Book Fair, where Czechia was guest of honor. The clip didn't include the part of his address where he was booed and whistled, reflecting strong differences between him and some on the Czech art scene. For instance, earlier this month, the Czech government approved a draft state arts policy that's due to run until the year 2029. The document pledges to safeguard and renew the national cultural heritage, better reward arts workers, and modernize museums, galleries, and libraries. However, arts organizations said they hadn't been consulted about the new strategy, while the level of expertise displayed in the document was also questioned. For his part, Minister Klempir said some critical voices were only concerned with feathering their own nests. I think the whole kerfuffle over our incompetence and accusations we're burying or suffocating culture was essentially a kind of roar from interest groups. Earlier this week, the Ministry of Culture announced changes to the terms of its grant procedures, a sensitive issue in a country where many arts organizations rely on state support to survive. Officials say the new approach should reflect the planned state arts policy. However, arts organizations say some sections could be used to curtail artistic freedom. Theatre producer Jakub Vedral is the head of the Czech branch of the International Theatre Institute.
18: Zdá se mi, že Ministerstvo kultury nemá být orgánem.
17: It seems to me that the Ministry of Culture shouldn't be responsible for determining whether a work of art defames a race or membership in an ethnic or social group. Other bodies are tasked with that, and these are conditions that certainly don't belong in a grant call issued by the Ministry of Culture, an institution that should be ensuring that culture in Czechia has the best possible conditions, enjoys freedom, and can express itself freely. Opposition politicians have also weighed in. Pirate Party MP Andrea Hofmanova said Minister Klempir had overhauled arts grants in such a way as to introduce modern-day censorship. Meanwhile, the Ministry of Culture is due to hold discussions with such organizations as the Karlovy Vary International Film Festival and the Prague Spring International Music Festival. Karlovy Vary received 47 million crowns from state coffers this year, but the ministry said an existing three-year agreement signed under a previous government would undergo fundamental revision. The Czech Ministry of Culture will have a 9% higher budget in 2027 than this year under the draft state budget. An action plan on implementing the new state arts policy will be submitted to the government at the end of November.
15: Ian Vilgby reporting. And that's all from us for now. But you'll find more information and news about Czechia at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat události, které hýbou veřejností. Patří mezi ně povolební vývoj v Česku, který bude analyzovat Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vás vítám.
20: Dobrý den.
19: Dobrý den. Pod lupu si vezmeme skládání povolebních koalic a také důvody i důsledky ztrát stran celostátní vlády. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
19: Jak Probíhají, Petře, povolební vyjednávání a skládání nového složení zastupitelstev. Když se podíváme na krajská města, tak rýsují se široké koalice.
20: Někde široké, někde užší. Je to samozřejmě individuální, protože komunální volby jsou volby specifické, kdy se volí v tisících měst a obcí a ty motivace, proč tam někdo uspěje nebo neuspěje z pohledu voličů, jsou velmi odlišné. Možná, když hovoříte o skládání koalic, tak jsme opět svědky toho, čeho býváme svědky třeba i po krajských volbách a podobně, kdy se hovoří o tom, že by neměl být obcházen vítěz voleb, ale právě kdo je tedy vítěz voleb? A podle mého názoru nespochybnitelný vítěz voleb je ten, kdo získá většinu křesel v zastupitelstvu a tím pádem záleží pouze na jeho vůli, jakým způsobem bude vládnout, zda bude vládnout sám nebo s někým, což je typický příklad jednoho Ústí, kde oni získali nadpoloviční většinu a rozhodli se vládnout sami, ale jinak, když nemáte nadpoloviční většinu, tak sice jste vyhrál volby v tom slova smyslu, že máte nejvíc hlasů od občanů a nejvíc mandátů, ale ještě to neznamená, že automaticky musíte vládnout a že když nevládnete, že to je něco špatného. Já bych uvedl takový příklad, že třeba v nějakém místě někdo jde do voleb s tím, že tam chce stavět průmyslovou zónu. Získá proto určitý počet voličů, třeba 20%, ostatní tvrdí, že průmyslovou zónu nechtějí a získají každý, dejme tomu, po 10%, ale když se dají dohromady, tak samozřejmě mají daleko víc. Je to vyjádření větší vůle těch voličů a obejdou vítěze voleb. Je na tom něco špatného? Podle mého názoru není. Takže tak to by se mělo nahlížet na skládání koalic. Samozřejmě někde, kde třeba dojde jenom k účelovému spojení, že za každou cenu nechcete někoho, kdo vyhrál volby, tak to může být problematické, pokud ti, kteří jsou proti vítězi voleb, nemají nějaký alespoň trošku společný program, ale jinak na tom není nic špatného, byť to mnozí kritizují.
19: Narážíte možná i na to, že podle toho, jak to vypadá, hnutí ANO zamíří do opozice i tam, kde vyhrálo?
20: Ano, zamíří, ale mohlo by zamířit třeba i jinde. A mám tím na mysli příklad třetího největšího města v republice, Ostravu, kde sice hnutí ANO vyhrálo, ale nevyhrálo tak, jak v minulosti pod vedením pana Macury, kterého se hnutí ANO zbavilo po sporech kolem prezidentské volby, kdy oni podpořili nejenom on, ale ještě další představitelé hnutí ANO ze severu Moravy prezidenta nebo kandidáta tehdy Petra Pavla a byli odejiti z ANO a podle mě ANO na to doplácí a ten výsledek nebyl tak dobrý, ale přesto je velmi pravděpodobné, nebo zatím se jeví v tuto chvíli pravděpodobné, že ANO bude mít primátora Ostravy, byť tam je ta možnost obejít ANO a to dokonce ve spojení srdcovky, což tam jsou skrytí občanští demokraté mimo jiné a starostů. A neděje se tak, starostové dávají najevo, že raději chtějí vládnout v Ostravě, mám tím na mysli místní starostové nebo představitelé STANu z ANO než z ODS a je z toho trošku poprask na úrovni celostátní politiky, byť třeba předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan tvrdí, že se mu to nelíbí, ale že s tím nemůže nic dělat, tak v zákulisí se vedou různá intenzivní jednání, je tam určitý nátlak na to, aby právě ti představitelé starostů v Ostravě změnili svůj názor a nešli do koalice sami, ale pokud ten názor nezmění, tak to bude klasický příklad toho, že sice někde je hnutí ANO obcházeno, ale že skutečně často to nesouvisí třeba s celostátní politikou, ale s těmi osobními vztahy, vazbami a tak dále těch jednotlivých politiků v těch daných městech a kde nejsou třeba dobré vztahy mezi představiteli na celostátní úrovni opozice, tak tam může dojít k tomu, že dají přednost třeba spolupráci s hnutím ANO.
19: V Praze si zase chtějí od sebe oddechnout Piráti a ODS, když zůstaneme u těch vyjednávání v metropoli, tak volební lídr ODS a dosavadní starosta Prahy 9 Tomáš Portlík v rozhovoru pro Novinky mimo jiné řekl, že občanským demokratům v kampani uškodil obraz v uvozovkách spícího primátora Bohuslava Svobody z ODS a podle pana Portlíka k výsledku v Praze nepomohla ani celostátní politika. Tak jak vy to hodnotíte?
20: Já si myslím, že k výsledku v Praze si nepomohla pražská ODS, protože když pan Portlík hovoří a nepřímo de facto kritizuje pana primátora, tak oni ho měli celou dobu a měli možnost s ním pracovat takovým způsobem, aby třeba primátorem nebyl, aby uznal, že už je to nad jeho síly a mohli ho vyměnit. A to, že neudělali a že skutečně většina Pražanů možná si ani neuvědomila, kdo je primátor, protože on vystupoval na veřejnosti velmi málo. Hovořilo se o tom, že Praha není řízena primátorem a tak dále a že to je ke škodě věci, tak si za to může Občanská demokratická strana de facto sama a může si za to především ta pražská organizace a v ní je velmi aktivní pan Portlík, nyní je dokonce první místo předsedou strany, takže to měli řešit daleko dříve a plakat nad rozlitým mlékem po volbách už je docela pozdě a byť ten výsledek nebyl nijak tragický, protože oni těsně prohráli se starosty a mají stejně mandátu, tak přece jenom v Praze bylo zvykem, že právě hlavní město je tou nejsilnější baštou ODS a TOP 09 a když oni kandidovali v koalici Spolu pro Prahu a de facto neporazili ani starosty, tak to nesvědčí o dobrém výsledku a je přirozené, že tedy ODS v tuto chvíli si je vědoma toho, že primátorem by měl být představitel starostů a nezávislých.
0: Co dělají starostové lépe než ODS, nejenom v Praze?
20: Co se týče komunálních voleb, tak oni možná mají v některých regionech nebo místech výhodu v tom, že skutečně jsou hnutím, kde mají spoustu starostů. Ono se to projevilo třeba i ve sněmovních volbách, kdy do poslanecké sněmovny se dostali místní respektovaní starostové. Tím se názorně ukazuje na to, že komunální politika by neměla být těmi politickými stranami, které mají celostátní ambice, podceňována, že když máte kvalitní lidi v komunálu, když dělají dobře svoji práci třeba na úrovni starostů nebo zastupitelů a tak dále, tak de facto dělají dobré jméno té straně v tom daném místě a pak když takto respektované osobnosti třeba apelují na své spoluobčany, aby podpořili v celostátních volbách ty jejich strany nebo hnutí, tak to může mít alespoň částečně úspěch a může to přispívat k lepšímu výsledku. A to se starostům daří, možná, že také se jim daří to, že na té celostátní úrovni nejsou vnímáni tak konfrontačně, že se nepouštějí do nějakých přestřelek za každou cenu, což třeba praktikují Piráti a částečně také ODS a jak se ukazuje, tak asi voliči ne všude to oceňují a kdybychom se podívali na úspěch starostů například v té Ostravě, tak je dán tím, že tam kandidovali z velké části také lidé, kteří jsou starosty jednotlivých těch městských částí, takže tam ten výsledek možná není dán tím, jak se daří starostům na té celostátní úrovni, v té celostátní politice, ale je dán z velké části tím, jak kvalitně pracovali jejich starostové právě v Ostravě, v těch městských částech.
0: Komunální volby jsou za námi, nicméně před námi ještě pátek a sobotu druhé kolo voleb do Senátu. Podpoří podle vás kandidáty ve druhém kole senátních voleb, řekněme, vedení těch stran?
20: No, podporovat mohou, ale tam je to specifické, protože jsou to vlastně obvody, kde funguje většinový volební systém, kde jsou proti sobě dva soupeři a kde dost často hraje roli kvalita té osobnosti toho kandidáta. Pokud je v tom regionu nějak známý, respektovaný a podobně, tak ta jeho šance se zvyšuje, byť třeba jeho strana na té celostátní úrovni na tom není nejlépe a neměl by být favoritem těch voleb a ukázalo se to i v prvním kole voleb do Senátu, kdy hned pět kandidátů uspělo takovým způsobem, že druhé kolo už se konat nemusí. Pochopitelně není to dáno jenom kvalitou té konkrétní osobnosti, ale to také kvalitou těch soupeřů, kdo byl vybrán těmi ostatními stranami, uskupeními a tak dále, aby konkuroval těmto osobnostem a je to také dáno tím, že v některých obvodech zkrátka si některé strany hnutí vyhodnotily, že bude lepší, když se spojí, nebudou tříštit síly a když kandiduje méně těch adeptů, tak se ty hlasy tak nedrobí a zvyšuje se pravděpodobnost, že někdo může získat v prvním kole 50% a pokud jsou tam jenom dva kandidáti, tak je to téměř jisté, byť teoreticky existuje možnost, že budete mít úplně stejně hlasů a pak byste postoupili do druhého kola oba dva a ten souboj si zopakovali. No a možná, když právě hovoříme o senátních volbách a vůbec o tom, jak lidé chtějí nebo nechtějí chodit k volbám a jak říkají, a teď jeden hlas to vůbec nic neznamená, tak v jednom volebním obvodu došlo k tomu, že do druhého kola postoupil kandidát, který měl z druhého místa, který měl jenom o jeden jediný hlas více než ten, kdo byl na třetím místě. Takže tam se názorně ukázalo, že na každém hlasu záleží a že kdyby třeba dva lidé si řekli, že na jejich hlasu stejně nezáleží a toho kandidáta nepodpořili, tak by do druhého kola postoupil někdo jiný.
0: Co mimochodem říkáte na přelepený billboard, narážím na kauzu končícího senátora za ODS Lumíra Aschenbrennera.
20: No tak on velmi těžce nesl už moment, kdy začal tam kandidovat kandidát starostů a nezávislých, pan Řehka. On to nesl nelibě, protože byl přesvědčen o tom, že by měli spojit síly a ne je tříštit, ale tam se ta dohoda nepodařila. No a vzhledem k tomu, že nepostoupil do druhého kola, tak asi pod vlivem emocí se rozhodl podpořit kandidátku hnutí ANO, což je tam rovněž místně respektovaná osobnost, žena, která dlouhodobě působí v Plzni v rámci různých pozic v komunální politice a tak dále.
0: Vlastně podpořil sokyni.
20: Podpořil vlastně u hlavního soka na té celostátní úrovni z pohledu občanských demokratů, to znamená podpořil kandidátku hnutí ANO, pak asi pod nějakým tlakem nebo sebereflexí ten postoj přehodnotil a tvrdí, že ty billboardy, které to doporučovali, tak bude přelepovat nebo už jsou přelepeny. Nevím teďka úplně přesně, takže ukazuje se, že zkrátka do rozhodování politiku někdy vstupují emoce, možná trošku uražená ješitnost a podobně, a že ne vždy jejich kroky musí být v souladu s kroky očekávanými a s kroky, které by předpokládalo vedení těch stran.
0: Petr Hartmann komentuje povolební dynamiku.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Vraťme se ještě k výsledkům těch komunálních voleb z pohledu stran vládní koalice. Proč podle vás ztratili? ANO získalo mezi těmi celostátními stranami sice nejvíce hlasů, nicméně oproti těm posledním komunálním volbám výrazně ztratilo, když se podíváme na vládní hnutí SPD Tomia Okamury, tak to utrpělo ve volbách fiasko. Ve srovnání s rokem 2022 neobhájilo 2/3 mandátů.
20: No, u SPD je to zajímavé, protože kdybyste si prošla složení zastupitelstev v krajských městech před 4 roky, tak překvapivě ve všech byli představitelé SPD. Někde dokonce nebyli tou nejslabší silou v tom zastupitelstvu a tak dále. Letos je to výrazný ústup z těch pozic, což se také odráží na určité nervozitě uvnitř SPD a začíná se tam hovořit o tom, zda by za ty výsledky nemělo nést odpovědnost vedení SPD, včetně Tomia Okamury, a objevují se hlasy, zda by Tomio Okamura neměl skončit, ale myslím si, že to nejsou hlasy natolik silné, aby to mohlo Tomia Okamuru ohrozit, a i kdyby to ohrozilo, kdyby došlo k nějakému štěpení, tak zde máme příklad z minulosti, kdy někteří lidé opustili tehdy Úsvit Tomia Okamury a chtěli jít vlastní cestou a oni už jsou mimo politiku de facto a Tomio Okamura dál zůstává, takže tam si myslím, že k tomu jen tak nedojde, že by Tomio Okamura zmizel z té politiky po neúspěchu v komunálních volbách, ale je to dáno tím, že zkrátka SPD, byť to tak nemusí úplně působit, protože jejich ministři ve vládě nejsou úplně považováni za ministry SPD a SPD se snaží hrát takovou roli, že ve vládě je a není, tak voliči přece jenom mohou vnímat, že už to není ta protestní strana, protože zkrátka je součástí vlády. Tak to se mohlo v těch výsledcích odrazit. No a z velké části podle mého názoru se odrazilo to, jak ti konkrétní zastupitelé v těch městech pracovali, co prosadili, neprosadili, jak dokázali působit na voliče, aby jim věřili a aby je příště podpořili.
0: Mimochodem, když jste zmínil oba pány, Babiše i Okamuru, tak premiér vlastně skritizoval lídra SPD, že se mu začala, tak říkajíc, montovat do evropských věcí.
20: No tak ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou nejsou ideální už dlouhou dobu. Bylo to i v době, kdy byli v opozici. zkrátka nenalézají úplně ve všem společnou řeč a Andrej Babiš Tomia Okamuru kritizuje opakovaně, protože i předtím, než se to týkalo evropských záležitostí, tak jsme byli svědky toho, že někdy Tomio Okamura po jednání koaliční rady vystoupil před média, tvrdil tam věci, které podle jeho názoru už byly dohodnuty nebo budou prosazeny a ono tomu tak nebylo a Andrej Babiš pak musel vynakládat energii nebo další lidé z vlády k tomu, aby vysvětlovali, že zdaleka tomu tak není. Takže je to pokračování těch vztahů a myslím si, že také to bylo jednou z příčin těch neúplně ideální vztahy, že Tomio Okamura nezamířil do vlády, ale zamířil do čela poslanecké sněmovny.
0: Jak hodnotíte, zisky je opravdu přehnané slovo v souvislosti s výsledky motoristů v komunálních volbách?
20: Tam se ukazuje, že když vzniká nějaká strana a nemá to zázemí v regionech, takže zkrátka v těch volbách nemůže být úspěšná, protože motoristé zdaleka ne všude kandidovali a zkrátka nemají lidi. A je otázka, zda je to jenom dáno tím, že třeba neměli tolik času vybudovat nějakou stranickou základnu, nebo je to dáno tím, že zkrátka mají určité hranice a ty se nedají překonat a že motoristé v mnoha místech netáhnou natolik, aby tam třeba vznikaly nějaké základní organizace, aby lidé vstupovali k motoristům, nebo alespoň, aby byli ochotní kandidovat za ně, takže oni kandidovali na velmi málo místech, soustředili se na tři velká města, ve dvou tedy neuspěli, ale v Ostravě zaznamenali úspěch v tom, že mají zastupitele a pokud se to jednání bude nějakým způsobem vyvíjet, tak nelze úplně vyloučit, že by třeba se podíleli i na vedení města Ostravy, takže se mohou utěšovat alespoň tím, že v tomto městě nějak zabudovali, ale pokud chtějí zůstat dlouhodobě v etablování v té české politice, tak by měli skutečně zapracovat na té regionální struktuře a myslím si, že právě to, co se děje kolem komunálních voleb, tak je pro ně názorným příkladem toho, že by to neměli podceňovat.
0: Tak pojďme ještě na závěr, jak to vidí ke vztahům vlády, potažmo i sněmovny vůči hradu. Poslanci vládní koalice chtějí, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na soukromou dovolenou v Maroku a to kvůli podezření, že ji prý neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna, jak rozhodli poslanci hnutí ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla z SPD pro. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si prezident všechny výdaje spojené s touto cestou hradí sám ze svých peněz. Tak jak se bude vyvíjet dál tento vztah? Nebo možná i tato kauza, víme, že prezident na otočku přiletěl z Maroka, odvolil v Černoučku.
20: Z pohledu této kauzy je zřejmé, že dříve nebo později to budou prezidentovi někteří připomínat a že skutečně, až asi se vrátí z toho Maroka, tak se odehraje další kolo této kauzy a to v té rovině, o které jste hovořila, že mnozí budou poukazovat na to, že ta jeho otočka k volbám nebyla úplně levná a budou se zajímat o to, kdo ji hradil. Pokud tedy má mluvčí prezidenta pravdu, tak myslím, nebude problém hodnověrně a naprosto čitelně prokázat, kdo tedy ty náklady hradil, jakým způsobem a věřme tedy, že to bude v pořádku a že aspoň z tohoto úhlu pohledu ta kauza skončí. Pokud tam budou nějaké nejasnosti, tak lze počítat s tím, že se dále bude probírat a bude se dále zkoumat, jak to vlastně bylo doopravdy.
0: Pohled Petra Hartmana, komentátora Českého rozhlasu. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji hodně sil do druhého kola senátních voleb a komentování. Mějte se hezky.
20: Děkuji a naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Útočník na základní škole v americkém státě Oregon zabil nejméně tři děti a jednoho dospělého. Informovala o tom americká stanice CBS. Policisté na místo dorazili do 3 minut po oznámení střelby. Pachatele už našli v areálu školy mrtvého. Nejméně 2 lidé skončili v nemocnici. Další podrobnosti zatím nejsou jasné. Podle stanice CNN začal útočník střílet nejdřív na auto před školou a potom uvnitř budovy. Do zasažené školy chodí asi 450 dětí ve věku zhruba od 5 do 11 let. České radiokomunikace nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítili současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak skoro 50 let nejvyšší stavbou v Česku. Vysílače dřív využíval Český rozhlas, vysílání z ní ukončil v roce 2021. A v posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu nebo kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči třeba na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů, způsobili škodu za téměř 7 milionů korun. A letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná, může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. A výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou. A sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Hokejisté Litvínova prohráli v Tipsport Extralize s Hradcem Králové 1-4. Jediný gól severočeského týmu dala nová posila z Komety Brno Stanislav Svozil. Dnes se bude hrát v nejvyšší soutěži dalších 5 utkání. Radiožurnál Sport 1 nabídne v pořadu s mikrofonem za hokejem.
12: Uzavřený sjezd z D8 u Řehlovic a překážka u Obrataně na Pelhřimovsku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Řehlovice. Vyprošťují tam převrácený kamion. A pokud jedete do Teplic, sjíždějte už na 52. kilometru u Velmína. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova počítejte s překážkou u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 stojí nákladní auto po požáru v odstavném pruhu. Na dálnici D6 z Karlových do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Plzeň a Žatec. Na 58. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na silnici 19 z Plehřimova do Tábora se vyhněte překážce před Obrataní. Na vozovce leží sražená srna, jede pro ní myslivec. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Blanka. Obousměrně uzavřený bude až do rána úsek mezi Letnou a Trojou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc je teď polojasná až skoro jasná, místy se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochlazuje se na jeden stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky, přes den pak čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost postupně se rozpustí, k večeru má ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat a nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Izrael čekají první volby od začátku současné války v pásmu Gazy, která začala po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. O novém složení jednokomorového knesetu rozhodnou voličky a voliči za 2 týdny. Jak se 3 roky po brutálním útoku Hamásu země změnila? Jaká je po volbách šance na změnu vlády? A co ve volbách bude a bude chtít premiér Benjamin Netanyahu? O co bude hrát? Zeptám se ředitelky Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Riny Kalhu, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
21: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
1: Paní Kalhusová, jak velké trauma v Izraeli po útoku teroristů z Hamásu ze 7. října roku 2023 zůstává 3 roky poté?
21: Tak samozřejmě je to pořád velké téma a je to taková nezahojená rána, která pochopitelně se asi ani nemohla za 3 roky zahojit, ale to, že je tak pořád otevřená, tak k tomu samozřejmě přispívá to, že Izrael de facto byl více než 2 roky ve válce na několika frontách, takže nebyl vlastně ani čas pořádně zpracovat to, co se stalo 7. října. No a samozřejmě k tomu také přispívá politická reprezentace, která do určité míry vlastně to trauma ze 7. října nechává otevřené, nechce vlastně ho uzavřít. Vidíme to třeba v tom, že Benjamin Netanyahu nedovolil, aby vznikla nezávislá vyšetřovací komise, která by opravdu zjistila, co se stalo, jak bylo možné, že k tomu došlo. Takže ti politici, kteří jsou zodpovědní za 7. října, jsou stále u moci, což samozřejmě pro ty, kteří byli nejvíce postiženi tím 7. říjnem, to znamená rodiny, jejichž příbuzní zahynuli nebo byli uneseni, tak prostě tvrdí, že ani nemohou se přesto přenést, protože stále čekají na zásadní odpovědi, jak vůbec k tomu mohlo dojít. Takže určitě sedmý říjen je v Izraeli velmi, velmi přítomen a myslím si, že dlouho ještě bude.
3: Pro Izrael to byl podle vás vůbec nejhorší den v historii. Ne, jak dlouho je podle vás izraelská společnost raněná, otřesená? Jak dlouho bude trvat, než se z toho, pokud se z toho vzpamatuje?
21: Tak samozřejmě to se úplně nedá asi říct. Já si myslím, že časem se ta situace trošku začne hojit, ale určitě to je prostě téma, nebo událost, která otřásla Izraelem, otřásla pocitem bezpečí a jistoty. Pro mnohé Izraelce to znamená vlastně, nebo znamenalo ztrátu důvěry v bezpečnostní složky, v politickou reprezentaci, že jsou schopni vlastně ochránit Izraelce, ne že by Izrael nezažil předtím teroristické útoky, ne že by Izraelci nebyli zvyklí na poměrně vysoké riziko, v kterém se samozřejmě Izrael nachází de facto od svého založení, ale to, že více než 24 hodin na některých místech prostě řádili teroristé z Gazy, aniž by se tam objevil voják nebo jiný příslušník bezpečnostních složek, to je samozřejmě něco, co opravdu mnohými Izraelci otřáslo.
3: Spousta rodin unesených a obětí masakru se odmítá účastnit pětních akcí, které pořádá vláda. Jak velká propast mezi těmi lidmi je?
21: Veliká.
3: Mezi vládou a těmi, které ten útok zasáhl osobně?
21: Je veliká, samozřejmě ani ty rodiny těch, kteří tedy zahynuli nebo byli uneseni 7. října, tak nejsou úplně jednotné. Je tam skupina, která naopak se definuje velmi pravicově a například, když se vyjednávalo o propuštění rukojmích, tak oni apelovali na vládu, aby vlastně preferovala bezpečnost, nikoliv zas tak ty životy těch rukojmí, aby ty ústupky nebyly veliké, ale jinak to je malé procento, většina právě těch rodin se poměrně záhy po 7. říjnu začala účastnit demonstrací, které vlastně nabádaly vládu, aby prioritizovala právě propuštění rukojmí i za tu cenu, že ustoupí z některých těch bezpečnostních nároků. A čím víc bylo jasné, že to je Benjamin Netanyahu, který de facto brání tomu, aby se ti rukojmí dostali domů, tak se vlastně ty demonstrace obracely proti vládě. Začaly být čím dál tím více politické, čím dál tím více kritické. A dalo by se říct, že opravdu ta současná vláda, mnozí ministři, mnozí členové Knesetu otevřeně útočí na ty rodiny těch postižených a tvrdí, že jsou prostě spřažení z levicí a že podkopávají bezpečnost země a někdy ta prohlášení jsou až neuvěřitelná, někdy tam zaznívá, měli jsme je tam nechat, ty jejich příbuzné a tak dále. Takže ta propast tam je a jenom to ukazuje, že vlastně Izraelci, ta společnost je natolik paralyzovaná a rozdělená, že se vlastně zatím ještě nejsou schopni ani dohodnout na tom, jak ten 7. říjen připomínat. To jsou prostě dvě různé akce. Jedna organizovaná vládou a potom druhá, která prostě různé akce, za kterými jsou právě ty rodiny.
3: Čím si vysvětlujete, že z politiků nikdo neodešel ze svých funkcí, z vojenského velení i z tajných služeb odešli ti, kteří byli zodpovědní, ale z politiků nikdo? Vy jste sama říkala, že Benjamin Netanyahu nepodpořil vytvoření vyšetřovací komise. Jak je to možné?
21: To je vlastně šokující, jo? Protože, jak jste říkala, z těch bezpečnostních složek, z tajných služeb vlastně odešli všichni ty nejvyšší představitelé a tu politickou zodpovědnost nepřevzal nikdo. A naopak Benjamin Netanyahu už poměrně dlouho víceméně razí takový přístup, že za všechno, co se povedlo, může on, nebo je zodpovědný on, a za všechno, co se nepovedlo v těch posledních 3 letech, tak můžou bezpečnostní složky, že vlastně nedali vědět o 7. říjnu, že ho pozdě probudili 7. října a vlastně se snaží tu vinu opravdu přenést na ty bezpečnostní složky. A to, že zatím nikdo neodstoupil, si myslím, jenom ukazuje, že opravdu ta politická kultura v tomto smyslu se v Izraeli proměnila. Jo? A pro srovnání třeba, když byla jomkypurská válka, což byla taky taková válka, která Izrael zaskočila, kdy bylo jasné, že ta příprava byla špatná, tak tři týdny po té válce dala premiérka Golda Majerová dohromady vyšetřovací komisi a sama řekla, prostě potřebujeme odpovědi, já potřebuju odpověď, vláda potřebuje odpověď a samozřejmě Izraelci potřebují odpověď. Dneska ta situace je jiná, Benjamin Netanyahu samozřejmě tuší, že kdyby ta komise vznikla a byla nezávislá, nebyla tedy jmenovaná vládou, takže ukáží prstem pravděpodobně na nejdéle vládnoucího premiéra a prostě budou schopni identifikovat i ty politické přešlapy, které k tomu vedly.
3: Bude mít smysl taková komise i po letech, protože teď už jsou to 3 roky, už je spousta věcí taky pryč, spousta lidí si nemusí některé věci pamatovat, můžou některé materiály zmizet.
21: Přesně tak a to už spousta lidí vlastně na to upozorňuje, že samozřejmě bude důležité, aby ta komise vznikla nejen ze symbolického hlediska, ale i z praktického hlediska, ale že už ta práce bude jiná, že samozřejmě mnozí se mohli domluvit na nějaké společné výpovědi. Jak říkáte, spekuluje se, že s různými dokumenty bylo nakládáno podivně, že některé zprávy, záznamy z těch bezprostředních schůzek 7. října, které se vedly právě v okolí premiéra, že mohli zmizet, že to bude trošku více archeologie už než cokoliv jiného, ale přeci jenom myslím si, že pokud dojde ke změně vlády, tak že ta komise bude důležitá a že může samozřejmě tím, že bude mít přístup právě k těm utajovaným informacím, takže může ukázat na chyby, které se staly, o kterých samozřejmě myslím si, že mnozí Izraelci už docela dost ví, protože ona vyšetřovala armáda, vyšetřovala tajné služby. To není, že se zatím ještě vůbec nezačalo s žádnou retrospektivou, ale samozřejmě všechny ty komise, které byly dosud zřízeny, tak neměly přístup naprosto ke všemu, což by ta nezávislá vyšetřovací komise státní měla mít.
3: Je jasné, co o připravovaném útoku Hamásu věděl Benjamin Netanyahu?
21: Tak jasné to není. My samozřejmě máme více a více informací o tom, že těch varování bylo hodně, že spoustu informací měly samotné izraelské tajné služby, ale že Benjamin Netanyahu měl být přímo varován prezidentem Emirátů, že dokonce samotný šéf egyptské tajné služby měl dorazit do Izraele relativně těsně před 7. říjnem a varovat Izraelce, že se něco chystá, že tentokrát to bude mnohem masivnější, než na co byl Izrael zvyklý z minulosti. Takže zřejmě těch indicí bylo opravdu hodně a problém byl, že si to Izraelci nedali dohromady a že ani tajné služby a bezpečnostní složky prostě nevěřili úplně tomu, že by mohlo dojít k něčemu tak masivnímu. Samozřejmě víme, že Izrael už v té době byl politicky velmi oslaben těmi protesty a že Benjamin Netanyahu prostě tomu nevěnoval tu pozornost, kterou měl.
3: Izrael teď čekají první volby od války v Gaze. Jak důležité nebo přelomové budou? Ono se to říká o každých volbách, ale platí to v Izraeli teď dvojnásob?
21: Je to tak, že mám pocit, že v každé demokratické zemi teď považujeme volby za naprosto zásadní, ale já si troufám tvrdit, že v případě Izraele tomu tak je, že pokud by se podařilo té současné koalici nebo nějaké podobné koalici v ty volby vyhrát, pokud Benjamin Netanyahu bude schopen dát dohromady koalici, tak určitě ta cesta, kterou Izrael bude pokračovat, ta, jak byla nastolena před těmi 4 roky, to znamená cesta, která víceméně oslabuje ten demokratický charakter země, oslabuje instituce, které mají udržet Izrael v té rodině liberálních demokracií s jakýmikoliv přívlastky, protože samozřejmě ta izraelská demokracie je komplikovaná, takže to bude pro část Izraelců naprosto, naprosto nesnesitelné. Je potřeba ovšem zmínit, že mnozí příznivci Benjamina Netanyahu asi myslí to samé, pokud by vyhrála ta současná opozice. Takže ta společnost, mám pocit, že nevnímá ty volby jako pouze nějaký spor o politické ideje, ale vnímá je jako volby o vlastně duši Izraele, nebo o tom, jaký ten Izrael bude, jaká ta země bude mít charakter a vidíme to, že ta kampaň je nesmírně, nesmírně vyhrocená.
3: Co budou tyhle volby znamenat pro pásmo Gazy, kde umírají tisíce civilistů vedle atentátníků z Hamásu, teroristů, umírají tam tisíce dětí, žen, tak i pro ně jsou důležité volby v Izraeli?
21: Tak určitě. Samozřejmě v Gaze už tuto chvíli neumírají tisíce lidí. To byla ta horká fáze války, skončila zhruba před rokem. Nicméně je pravda, že situace v Gaze zdaleka není klidná, že pořád umírají civilisté, protože Izrael útočí na představitele Hamásu, ale především ta humanitární situace se výrazně nelepší, protože nezačala obnova Gazy a nezačala mimo jiné, protože ta současná vláda v Izraeli tomu jaksi nefandí. Dokonce se spekulovalo o tom, že Benjamin Netanyahu měl souhlasit jaksi se zlepšením té humanitární situace v Gaze, měl souhlasit s tím, aby se otevřelo více hraničních přechodů, ale nakonec to zastavil, protože se obává těch svých koaličních partnerů, že by ho obvinili z toho, že je příliš měkký. Takže určitě pro pásmo Gazy ty volby jsou důležité, protože když by došlo k výměně vlády, tak si myslím, že ta se bude snažit více víc vstříc tomu Trumpovu mírovému plánu, bude jaksi umožní té civilní radě, aby vstoupila do Gazy a začala jaksi představovat jasnou alternativu tomu, co v tuto chvíli v Gaze je, což je na jednu stranu Hamás zhruba na nějakých 40% a na nějakých 60% tedy přítomnost izraelské armády. Takže jsou to důležité volby pro Gazu.
3: Útok Hamásu rozpoutal podle vás nejhorší odvetu v historii dlouhého konfliktu. Jak o Gaze uvažuje izraelská veřejnost?
21: No, to je dobrá otázka.

0: jaksi zranit Izrael tak, jako se stalo toho 7. října, takže to je asi na čem se shodnou víceméně Izraelci všichni, ale samozřejmě pak v rámci izraelské společnosti jsou velmi extrémní názory, že by bylo dobré, kdyby odtamtud Gazané odešli nebo byli odejiti, kdyby celé to území získal pod kontrolu Izrael. Pak si myslím, že je velká část Izraelců, která chápe, že toto není realistické řešení a že bude třeba jaksi přijít s nějakou rozumnou rekonstrukcí, ale nikoli za cenu, že by se měl jaksi Hamas dostat opět do těch pozic, v kterých byl. Takže vlastně paradoxně Gaza není velkým tématem těch současných voleb.
1: Jakou podporu má Netanyahuovo tažení proti Hamasu, které dopadá i na civilní obyvatele? Ta veřejnost izraelská podporuje izraelskou vládu v tom, jak to dělá v Gaze?
0: No, já si myslím, že zase, no, že Izraelci tím, že opravdu ten 7. říjen byl natolik traumatizující, tak těch, kteří by výrazně jaksi protestovali proti humanitární situaci v Gaze nebo proti tomu, jakým způsobem izraelská armáda tu válku vedla proti válečným zločinům, tak to je velmi, velmi tichá skupina obyvatel. Oni tam samozřejmě jsou, ale nejsou příliš slyšet, není to příliš populární názor. Vidíme to třeba jak na tom, jak Izraelci špatně nesou to, že se postupně více a více oni sami dozvídají o těch zločinech, které se v Gaze děly, protože během těch 2,5 let té války, tak ty obrázky z Gazy, které Izraelci viděli, tak se netýkaly civilistů. Oni to vnímali skrz to vojenské tažení, skrz příběhy vojáků, nikoli skrz tedy příběhy civilistů žijících v Gaze a vlastně se v něčem uzavřeli, jo, proti tomu utrpení, které prožívali Gazané. Je to do určité míry pochopitelné, protože to byli ti, kteří stáli za tím 7. říjnem a Izraelci to začali vnímat jako víceméně kolektivní útok Gazanů, protože samozřejmě ta podpora toho útoku byla obrovská, takže myslím si, že to bude trvat nějakou dobu a ono to přijde, už to vlastně přichází skrz například umělce, filmy, kteří začínají mluvit o tom, co se tam dělo, začínají o tom mluvit ti vojáci a ta izraelská společnost samozřejmě se s tím bude muset nějak popasovat.
1: Říká Irena Kalhusová, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: O Gaze vznikl film s názvem Naza, což je hebrejská vojenská zkratka, kterou izraelská armáda označuje očekávaný počet civilních obětí při plánovaném úderu. Chcete ten snímek vidět?
0: Tak já obecně nerada koukám na filmy, takže to trošku determinuje to, jak k tomu budu přistupovat, ale asi se na něj podívám, protože autoři toho snímku říkají, že bude volně dostupný, takže asi ano. A je to samozřejmě právě ukázka toho, že opravdu jsou to samotní Izraelci, kteří začínají vlastně přicházet s těmi informacemi o tom, co vlastně se v Gaze dělo.
1: Autoři filmu natočili výpovědi 24 lidí, kteří jsou podle nich příslušníky armády nebo zpravodajských služeb. Ve snímku popisují, jak armáda předem civilními oběťmi počítala, jak ve výběru cílů hrála roli umělá inteligence. Premiér teď požádal armádu, aby jména mluvčích z filmu odtajnila. Co chystá?
0: Tak je potřeba říct, že vlastně armádní právník zatím řekl, že to není možné, že pokud se neukáže, že odhalili nějaká státní tajemství, nějaká vojenská tajemství, tak to nebude možné. Ale opravdu vlastně okamžitě po zveřejnění toho filmu, tak ti autoři toho filmu v Izraeli se stali terčem obrovské kritiky. Mluví se o tom, že by se jim mělo odebrat izraelské občanství, mluví se o tom, že by měli být obviněni z nějakých, nevím, zrady a vyzrazení tajemství. Takže ty emoce jsou opravdu hodně jako silné a jak říkám, ukazuje to jenom to, že ta izraelská společnost se s tím bude muset vyrovnat a ti první, kteří budou přicházet s těmi informacemi o tom, co se v Gaze dělo, tak samozřejmě budou terčem těchto útoků. Ale zase, já si myslím, že když se třeba podíváme na válku v Libanonu v

0: 80. letech, tak prostě Izraelci postupně začali ty informace vstřebávat o tom, co se v Libanonu dělo, a myslím si, že bude něco podobného následovat i ohledně Gazy, a že to můžeme srovnat, já nevím, s americkým Vietnamem, jo, a tak dále, že prostě je to přirozené, že pomine prostě takový ten pocit během války, že prostě o tom, co se děje na tom nepřátelském území, se nemluví, ale poté, co ta válka skončí, tak samozřejmě, pokud ta společnost zůstane demokratická, pokud ta společnost zůstane otevřená, tak se to bude dít a děje se to.
1: Existuje podle vás nějaké řešení, které by v dohledné době bylo přijatelné pro Izraelce a Palestince, nebo je to nadlouho?
0: Já myslím, že jestli se Hamásu něco opravdu povedlo toho 7. října, tak je to odložit potenciální řešení toho izraelsko-palestinského konfliktu o mnoho let, protože prostě ta nenávist na obou stranách je obrovská. A problém je, že vlastně ani na jedné straně nejsou politické elity, které by byly schopny se v tuto chvíli postavit tomu veřejnému mínění. A teď samozřejmě je to převážně na té izraelské straně, že jakákoliv vůle k diplomatickým jednáním prostě není. A když se podíváme na prohlášení těch opozičních politiků, tak tam není nějaký náznak toho, že s námi přijde jiná politika, s námi přijde diplomacie. To si troufá říkat pouze možná jedna politická strana, demokrati, což jsou vlastně bývalá strana práce a strana Mérec, to znamená levicové strany. Jinak ty ostatní se předhání v tom, aby ukázali, že oni budou prostě tvrdí. Takže na té izraelské straně v tuto chvíli ta vůle není vůbec žádná. No a na palestinské straně zase není lídr, který by byl schopen vlastně ty jednání opravdu zahájit s nějakou podporou a s nějakou legitimitou. No, takže to je také problém.
1: Kdo má teď vůbec v Gaze kontrolu nad tím územím, nad tím, co se tam děje?
0: No tak já myslím, že nad tím územím, kde není tedy izraelská armáda, tak tím nejsilnějším aktérem je Hamás. Ale je velmi zajímavé, že máme velmi čerstvé průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že podpora Hamásu jak v Gaze, tak na západním břehu poměrně dramaticky klesá. Jsou někde pod 20%. Velká část Palestinců a možná ještě větší část Gazanů vlastně neodpustila Hamásu to, že se rozhodli pro tuto akci 7. října, která prostě potom skončila tím, jak skončila. Takže ani Hamás žádnou velkou podporu nemá, takže spíš tam není v tuto chvíli žádná alternativa. To je ten problém, a v Palestině měly být volby na podzim v listopadu, ale byly zrušeny, což se tak trochu čekalo, protože Mahmud Abbas ví, že v těch volbách to jsou současné vedení Fatahu nemá příliš velké šance, tak se rozhodl ty volby zase odložit. Takže prostě Palestinci vlastně ani nemohou říci, kdo by je měl reprezentovat.
1: Volby ale budou v Izraeli. O co hraje Benjamin Netanyahu?
0: O vlastní přežití. Benjamin Netanyahu se obává, že když v těch volbách neuspěje a nebude schopen dát dohromady vládu, tak že se to podepíše na soudním procesu, který je proti němu veden. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že se samozřejmě obává, že ta vyšetřovací komise, která pravděpodobně vznikne, tak ukáže na ty chyby, za které je on konkrétně osobně zodpovědný. Takže jsou to hodně volby o Benjaminu Netanyahuovi a samozřejmě jsou to volby o tom, jakým směrem se Izrael vydá, jestli bude pokračovat v této, řekněme, velmi, velmi nacionalistické, iliberální, populistické politice, nebo jestli se opět vlastně ty izraelské politické strany přihlásí k nějaké míře demokracie a s tím třeba přijde potom i samozřejmě nějaká jiná zahraniční politika.
1: Co by byl z vašeho pohledu pro Izrael nejhorší výsledek voleb?
0: Tak z mého pohledu asi by byl špatný výsledek, kdyby se ta koalice poskládala ze stran, které vidí Izrael někde, kde já bych ho nerada viděla. To znamená, kdyby to byly strany, které zdůrazňují ten etnický charakter státu, které si nepřejí vlastně, aby Izrael měl velmi silnou tu civilní, řekněme sekulární stránku, které budou zdůrazňovat náboženskou rovinu toho státu, které vlastně nejsou nakloněni tomu, aby to soužití mezi Izraelci a izraelskými Araby nebo izraelskými Palestinci, aby se na něm pracovalo a které samozřejmě spíše chtějí, aby Izrael expandoval to své území, rozšiřoval to své území, anektoval Západní břeh a případně i Gazu, než aby se pokoušeli o nějaké diplomatické řešení.
1: Jak realistický je podle vás scénář, že prezident udělí stíhanému Netanyahuovi milost výměnou za jeho odchod z politiky?
0: Já myslím, že ta šance je a že si to nebude sice poprvé, kdy bude mít Benjamin Netanyahu tuto možnost a v minulosti odmítl, ale myslím si, že se opět vrátí na stůl a samozřejmě to může zamíchat celkově tou situací, protože v momentě, kdy by tam nebyl Benjamin Netanyahu, tak se Likud najednou stává koaličním partnerem pro, myslím si, Gady Eisenkota, pro mnoho těch stran, které jsou pravicové, ale jsou v té opoziční části z politického spektra jenom proto, že odmítají jít s Benjaminem Netanyahuem do koalice, ale nikoli s Likudem. Takže by to najednou umožnilo vlastně vytvoření pravicové vlády bez těch extremistických stran.
1: A jaké téma je pro Izraelce to nejdůležitější, které podle vás volby rozhodne?
0: Já si myslím, že to bude Benjamin Netanyahu.
1: Říká Irena Kalhousová, ředitelka Centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus, zprávy.
3: Kyjevě po ruských útocích nefunguje elektřina. Cenový strop nafty dnes vzrostl o 14 haléřů za litr, benzín naopak zlevnil. Jabloneční fotbalisté prohráli na úvod hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburgu 2-3. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer je oblačno, teploty do 19 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V části Kyjeva jsou po ruských útocích přerušené dodávky elektřiny, píše to server RBK Ukrajina s odkazem na ukrajinské ministerstvo energetiky a energetickou společnost Ukrenergo. Rusové podle serveru zasáhli kritickou infrastrukturu v kyjevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zůstalo na Ukrajině bez proudu nejméně 600 tisíc lidí. Rusko zasáhlo taky Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Podle tamních úřadů nejsou po útoku oběti ani zranění. Na Rusko naopak útočili ukrajinské drony, zasáhly průmyslové objekty a sklady v Rostovské oblasti na jihu Ruska. Na místě začalo hořet, jeden muž byl zraněný. Maximální povolená cena nafty dnes vzrostla na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než ve čtvrtek, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesl. Čerpací stanice ho už můžou prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. A vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
4: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackerům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Do 1. listopadu musí zákazníci s žádostí o